0: mu politikovi Milanu Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
1: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
0: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně kritizují. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s podporou užívání dopingových látek. Do konce června by měly z centra Plzně zmizet velké reklamní plachty nebo svítící reklamy. Skončí totiž přechodné období městské vyhlášky, která omezuje vizuální smog. Náměstek primátora pro technickou oblast Pavel Bosák z Pirátů vysvětluje, čeho přesně se omezení týká.
2: Zejména těch velkoplošných plachet a banerů, které zakrývají fasády domů. A vztahuje se na centrum města, tedy tu historické jádro a přilehlé ulice. To znamená, že od 1. července už nebudou tolerovány žádné z těchto reklam a majitel nebo šiřitel té reklamy se vystavuje nebezpečí pokuty ze strany živnostenského úřadu.
0: Sport. Fotbalisté Jablonce porazili na závěr sezóny šance ligy v derby Liberec 2-1. Skóre otevřel střídající záložník domácích Filip Zorvan, který gólem oslavil těhotenství své partnerky. Zároveň ale Zorvan přiznal, že ho stále nepřebolila středeční prohra ve finále domácího poháru s Karvinou.
3: Musím říct, jako, že jsem ještě nikdy asi nezažil pocit, jako, když nehraju a jakoby nevadí mi to. I teďka jsem takový prostě emočně úplně jakoby mrtvej, že já jsem vlastně přijel po tom poháru domů a do tří jsem koukal do stropu, nemohl jsem usnout. Ve čtvrtek jsem došel si jenom dvakrát vlastně dolů pro jídlo a jinak jsem neopustil postel a v pátek do toho tréninku to stejný. Tohle byla taková kaňka, taková darda, kterou jsem ještě nedokázal úplně zpracovat.
0: Jablonec zakončil ligovou sezónu na 5. místě tabulky o 9 bodů před 6. Libercem. V dalších zápasech Slavia porazila Plzeň 3-0 a Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D35 u Mladče a také na D56 u Paskova. Na dálnici D35 z Olomouce směrem do Mohelnice velký pozor za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 243,5 leží na vozovce sražená srnka. Podle policie je v levém pruhu a vybočuje se. Pozor také na dálnici D56 na trase z Frýdku Místku do Ostravy. U sjezdu na Paskov na kilometru 45 tam srazilo také osobní auto zvěř. Na místě už jsou policisté, musí se vybočovat, tak pozor. A ještě dálnice D5 z Rozvadova do Prahy u Plzně za sjezdem na Bory na kilometru 78,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď jasná, až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9, na horách měří kolem 10 stupňů. Přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
6: 6 minut po 2. hodině je tu soutěž nočního radiožurnálu a dnes s novým týdnem tu máme novou výhru. Můžete získat audioknihu na radiokartě od irské spisovatelky, kterou určitě z našich soutěží uznáte, Petriši Džibniové. A audiokniha se jmenuje Hrob na kopci. Je jasné, že vás čeká napínavý krimi thriller s detektivní zápletkou a pokud máte zájem opět vyrazit do akce s inspektorkou Lottie Parkerovou a tentokrát vyřešit vraždy dětí a také najít ztracené mladé matky, tak s námi soutěžte. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger zazněl v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
2: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petríši Džibnyjové.
3: Lotýš zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
2: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
3: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
2: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
3: Tohle bylo šílenství.
2: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
1: Tak dnešní výhru, audioknihu na radiokartě od Petríši Džibnyjové známe. Pojďme zjistit, kdo z vás s námi dnes bude soutěžit. Haló, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se.
1: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
4: To tady Libor.
1: Libore, já se přeji šťastnou cestu, jestli správně slyším, tak jste na cestách, je to tak?
4: Ano.
1: Tak doufám, že se jede bez problémů.
4: Ano, v noci se jezdí bez problémů.
1: Tak to je fajn. Já pro vás budu mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Toť vše k pravidlům, je to takhle srozumitelné a jasné?
4: Ano.
1: Tak jdeme na to. Petríša Džibnyjová je dnes známou autorkou, a to zejména v žánru krimi, thrillerů a detektivek, ale její knižní debut byl ve zcela jiném literárním žánru a my se dnes ptáme, jakém. Napovím, že kniha se jmenuje Spring Sprung Sally. Za A to může být Červená knihovna, tedy romantický román, za B horor, nebo za C kniha pro děti.
4: Vůbec netuším, typnu si Bčko.
1: Typujete horor?
4: Ano.
1: Tak to vás nepotěším. Bohužel to není správná odpověď, ale určitě to zkuste během týdne, třeba hned zítra.
4: Ano, děkuju.
1: Díky, naslyšenou.
4: Naschle.
1: Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se, kdo pak je na druhé straně telefonu?
5: Dobrý večer, tady Honza Dvořák.
1: Dobrý večer, Honzo. Vám už tam zbyly pouze dvě možnosti. Jestli jste tedy slyšel otázku, mohu zopakovat klidně?
5: Slyšel jsem otázku a taky budu čistě typovat.
1: Tak zbyla vám tam Červená knihovna nebo kniha pro děti. Tak co z toho?
5: Zkusíme knihu pro děti.
1: Spring Sprung Sally. Já myslím, že to zní jako kniha pro děti. Je to samozřejmě správná odpověď. Gratuluji.
5: Děkuju, ale byl to fakt tip.
1: Je mi to jasný. Já jsem schválně řekl ten název, on je takový trošku jako rýmující se, tak to mohlo připomínat nějakou dětskou říkačku. Každopádně výhra je vaše, já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
5: Tak jo, děkuji.
1: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu a kdy jindy než po druhé hodině.
6: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Billy Idol v nočním radiožurnálu a teď další téma. Intenzivní zážitky z létání chtějí lidem se zdravotním postižením dopřát studenti střední školy technické ve Vysokém Mýtě. Vymysleli projekt, který lidem upoutaným třeba na invalidní vozík umožní ocitnout se v reálném čase v kokpitu malého modelu letadla a sledovat svět z výšky pomocí speciálních brýlí.
1: Letadlo máme ve vzduchu.
2: Hele, teď jedu.
1: Točí se vám hlava?
2: No je mě blbě. Normálně je mi fakt jako...
1: To je ten hlavní pocit u toho, paní Karolína. A já teď tady vystřídám na speciálním sedátku návštěvnici a organizátor Jakub Fous mi propůjčí speciální brýle.
3: FPV brýle bych to nazval, které mají na sobě head tracker, který snímá vlastně váš pohyb hlavy. Díky tomu se můžete rozhlížet, což teďka uvidíte. Já vám to takhle nasadím.
1: A jsem přímo vlastně v kokpitu malého letadelka, které se teď vznáší nad Kunětickým letištěm. Teď zatáčí, vidím Kunětickou horu. A teď jsme se trošku minuli se skutečným motorovým letadlem, které tady bude přistávat.
3: Chceme lidem ukázat, že prostě i když se bojí výšek, tak tohle je nějaká možnost, jak se do nich podívat, do těch oblak.
4: Nevšední zážitek z létání je možný díky propojení FPV brýlí a kamery upevněné v kokpitu modelu letadla. Na letišti v Kuněticích je teď s námi taky ředitelka střední technické školy ve Vysokém Mýtě Jitka Jiskrová. Testování technologie je podle ní završením dlouhodobé práce studentské firmy.
5: Máme projekty, které se týkají zejména podnikání mladých a naši žáci se orientují právě na, že nevidí jako primární přínos peníze, zisk, ale užitek ostatním, zejména handicapovaným mladým lidem, dětem, a v tom já vidím obrovský přínos.
4: Tým nadšenců kolem Jakuba Fouse a učitele Martina Štěpánka pozbíral za projekt i několik soutěžních cen. Studenti ho chtějí s pomocí dotací a sponzorských darů nadále rozvíjet. Z Kunětického letiště Ondřej Wolf, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den

0: Je půl třetí. Stručné zprávy přináší Martin Matějka.
1: Ženy na 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by pacientky měly přestat chodit na preventivní prohlídky. A pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za dva roky. V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se podle oficiálních výsledků dostala i nová uskupení s programem Boje proti korupci nebo influenceři. A k volbám v neděli přišlo více než 500 000 Kypřanů. Volební účast tak byla lehce pod 70%. A klíčové strany podporující současného centristického prezidenta Nikose Kridodulitise podle výsledků patří k největším poraženým celého hlasování. A prezidentské volby zemi čekají za dva roky. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o třetí smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. A u koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Úpravy potrvají několik let. Sport. Fotbalisté Coma zvítězili v závěrečném kole italské ligy na hřišti Cremonese 4-1 a poprvé v historii si zahrají Ligu mistrů. Do prestižní evropské soutěže postoupil po výhře nad Veronou 2-0 i AS Řím. AC Milan prohrálo s Cagliari 1-2 a čeká ho tak Evropská liga. Tu si zahraje i Juventus, který remizoval v derby s FC Turín 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D46 u Drysic a také na D35 u Mladče. Na dálnici D46 z Olomouce směrem do Brna a Vyškova velmi opatrně u sjezdu na Drysice. Mezi 5. a 7. kilometrem je dlouhodobé omezení a na konci hlásíte rozházené dopravní značení.
4: A na konci té uzávěry jsou rozházené takové ty označení toho omezení. Je to černé a leží to do vozovky a hodně hluboko až do půlky vozovky. Je to hodně nebezpečné, že do toho může někdo narazit a rozbít si auto.
3: A na dálnici D35 z Olomouce směr Mohelnice velký pozor za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 243,5 tam leží na vozovce sražená srna. Je v levém pruhu, takže se musí vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Půl tuny malých úhořů si rozdělili rybáři v Předenicích na jižním Plzeňsku. Přivezli je ze zahraničí, aby je vypustili do západočeských revírů, kam všude úhoře vysadí a proč je vlastně nutné tyto mladé ryby dovážet, tak to uslyšíte v další reportáži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: malých úhořů říčních. Chtějí tak zlepšit stav populace této dravé ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Úhoři se vytírají v moři a dospívají v řekách. V přirozené cestě jim ale brání vodní stavby. I proto první část úhoří násady za 1,5 milionu korun přicestovala do Česka autem.
1: Lanička je lepší, aký byl na vodu.
2: Laničku nemám, to máme.
1: Dovezli jsme 500 kg úhoře, na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm.
3: Ryby jsem přivezl Petr Votípka, klatovské rybářství.
1: Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku.
3: Tohle je starý 2,5 roku, aha.
1: Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jako monté putuje k pobřeží Evropy, kde je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů, kde je rozkrmí. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
2: Já mám černý kýbl, jestli
1: chce. A teď 28, jo?
3: Rybáři teď úhoře převažují do menších nádob a budou je rozvážet.
4: Vysazují se na Berunku pod Plzeň, na Mži pod Hracholuskou přehradu.
3: Vysvětluje technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Hinek Dort.
4: Pak se vysazují na řeku Úhlavu od té přehrady v Nýrsku vlastně až do Plzně a Úslava taky celý tok.
3: To jsou jak malá háďátka.
4: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada, aby se obnovila ta populace.
3: Takže vlastně tady u nás máme úhoře jenom díky
5: vysazování, přesně tak. Jinak už by tady nebyly.
3: Technik místní organizace Plzeň 1 Jaromír Lev.
5: Většinou hned po tom vysazení se skovají do kořenů před predátorama.
3: To ale není poslední nebezpečí, které na úhoře čeká. Připomíná Petr Votípka.
1: Jakmile budou polem dospělosti, tak vyrazí zpátky k moři, kde by se měli vytřít, ale prostupnost dneska těch toků je špatná, takže hodně jich skončí v turbínách vodních elektráren.
2: Přátelé, mějte se.
1: Ahoj.
3: Západočeský územní svaz letos vypustí malé úhoře za celkem 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony korun pokryje evropská dotace. Z Předenic na jižním Plzeňsku Jitka Englová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Severní Morava a Slezsko se mohou pyšnit vzácnými druhy divokých orchidejí. Jenže o nich lidé moc nevědí. V Kopřivnici začalo vedení města spolu s botaniky proto školit tamní obyvatele, aby ohroženým rostlinám rozuměli a také je uměli chránit.
1: Prstnatec májový. Ten kdysi rostl v každé škarpě, taková růžovo-fialová orchidej, která miluje vlhko. Můžete mít na lokalitě třeba 1000 rostlin a každá může být malinko jiná.
2: Že stojí za to si je pořádně prohlídnout.
1: Ano, stojí za to jít na kolena a koukat zblízka, protože ty rostlinky jsou opravdu malinké, nízké.
2: Prstnatec májový je podle botaničky Renaty Sobotíkové hvězdou mezi orchidejemi pod Beskydí. Na bývalé sjezdovce pod Červeným kamenem vykukují z louky jeho nachové květy.
1: Když je to suší, tak tam je jich méně.
2: Dalším typickým druhem je vstavač mužský.
1: Že on má tady ty listy takové červené, červeně tečkované, protože je to podruh, který roste u nás na Moravě, z Čechách ho prostě nenajdete.
2: Botanička Renata Sobotíková z Muzea Novojičínska prochází lesem s hlavou skloněnou, hledá, co kde roste nebo kvete.
3: To je ta žlutá?
1: Tak jo, to je ten vstavač bledý. Teď už vlastně odkvetli. Jo, má tam plno těch zbytků květů akorát.
4: My bychom rádi lidem místním vysvětlili, z jakého důvodu si tato lokalita zaslouží svou ochranu. Díky různorodosti rostlin a živočichů v přírodě je vlastně naše okolí daleko silnější a odolnější.
2: Říká Ivana Holubová z městského úřadu. Na konci června chce místní pozvat i na tradiční kosení luk. A na podzim, až budou orchideje odpočívat, se dobrovolní ochránci přírodní rozmanitosti pustí do krmení ptáků. Z Kopřivnice Marta Pilařová.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Řečníci na sudetoněmeckém sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství. Akce opět vyvolala protesty. Washington a Teherán jsou blízko dohodě, píše to americký server Axios. A bajkarská Bukovská byla 2. na světovém poháru mezi juniorkami. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik smíření. A s tím nesouhlasí lidé, kteří v neděli zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Podle sudetských Němců přesto jde o novou kapitolu česko-německých vztahů založenou na přátelství. Prohlásili to na brněnském výstavišti.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu vyšlo podle policie do ulic 2 500 lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Spojené státy a Írán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní s odvoláním na americké představitele, o tom informoval server Axios. Podle předběžné dohody by se měl otevřít Hormuzský průliv a Írán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu.
6: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední 1 nebo 2 body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchali. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO si dnes předvolá úředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Napsal to na síti X. Důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnází. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
7: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních 2 týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
8: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou to takové poměrně neškodné otázky.
7: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
2: Sport.
1: 17-letá bajkerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami 2. na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. 3. dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. Cink startoval ze zadních pozic kvůli špatnému výsledku v short tracku. V závodě se pak posunul o více než 20 pozic oproti úvodnímu kolu.
9: Stalo mě to docela hodně sil a jsem viděl, že to tam je na kousek, takže jsem si tam nějaký 2 kola docela hrábnul, abych se tam prorval tou skupinou okolo toho 15. místa, ale pak prostě mi to chybělo v tom posledním kole, no, ale to se nedá nic dělat, prostě ty short tracky musí být lepší startovní pozice a pak ten závod může být o něčem jiným.
1: Závody vyhráli Rakušanka Štiglerová a Brit Pitcock.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D46 u Drysic a také na D5 u Plzně. Na dálnici D46 z Olomouce směrem do Brna a Vyškova opatrně u sjezdu na Drysice. Mezi 5. a 7. kilometrem je tam dlouhodobé omezení a na konci tohoto zúžení na 7. kilometru je pak rozházené dopravní značení, musí se vybočovat. Na dálnici D35 z Olomouce směr Mohelnice stále opatrně u sjezdu na Mladeč na kilometru 240 3,5 odklízí z vozovky sraženou srnu. Podle policie je v levém pruhu, takže se vybočuje. A na dálnici D5 z Rozvadová do Prahy u Plzně pozor za sjezdem na Bory. Na kilometru 78,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto a posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochladilo se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 stupňů. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23 a na horách 21 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
11: Posloucháte noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a teď se podíváme do USA. Kennedyho centrum ve Washingtonu patří mezi nejslavnější kulturní centra světa. Většina umělců z něj ale odešla, a to poté, co do čela rady usedl prezident Trump a centrum přejmenoval po sobě. My se tam vypravíme v reportáži naší americké zpravodajky už za malý moment.
2: Noční radiožurnál
12: a Adam Carda.

0: To byl Marek Ztracený v nočním radiožurnálu. Kennedyho centrum ve Washingtonu je jedno z nejslavnějších kulturních center světa a zároveň živým památníkem zavražděného ex-prezidenta. 4. července se ale na 2 roky uzavře. Americký prezident Donald Trump si loni centrum podrobil, dosadil tam vlastní radu a přejmenoval ho po sobě. Reakce kulturního světa přišla rychle, desítky předních umělců zrušili vystoupení, Washingtonská národní opera odešla úplně. Přesto se tam ještě nějaké akce pořádají.
1: Za normální času by tady před Kennedyho centrem bylo v pátek odpoledne živo. Lidé by se tady scházeli na odpolední shows. Dneska je tady ale ticho. Tu a tam pár turistů. Paní z Indie se podivuje, proč je na Kennedyho centrum jméno Donalda Trumpa. Na těch písmenech je znát, že jsou nová, ten fond je trochu jiný, má mírně jinou barvu. Je prostě vidět, že tam přibyl a že tam původně nepatří. Já se půjdu podívat, jak to vypadá uvnitř.
2: It's open through July 5th.
3: And then?
4: Jsme otevření do 4. července. Pak nás na 2 roky zavřou kvůli rekonstrukci. Představení většina skončila. Už běží jen Moulin Rouge a páteční koncerty zdarma.
1: 65-letý Keith pracuje tady v centru jako dobrovolník a zůstal i poté, co většina jeho kolegů odešla na protest proti Trumpovým zásahům.
4: Většina mých kolegů odešla, nechtěli toho být součástí. Já zůstal, chci totiž pomoct.
1: Možná, že na fasádě této budovy je jméno Donalda Trumpa, ale uvnitř všechno připomíná Johna F. Kennedyho. Jedna věc, která tady zatím v Kennedyho centru stále běží, jsou páteční odpolední koncerty zdarma. Přihlíží tomu tady i 20-letý student Nicholas, který na nedaleké univerzitě Georgetown studuje hudbu.
4: Chodím sem často, nemůžu si dovolit platit plné vstupenky, tak jsou koncerty zdarma jediný způsob, jak si můžu vychutnat vážnou hudbu. Bude mi to chybět, doufám, že to nebude trvat déle než 2 roky.
1: Ten smutek, který byl cítit v Nicholasově hlase, je tady patrný i v celé té budově. Dobrovolník Keith mi říká, že jindy by tady v pátek večer byla 3 nabitá představení najednou. Teď je tady stěží jeden koncert zdarma. Přece jen ale na tom uzavření vidí i něco pozitivního. Říká, že všechny ty odkládané opravy se prostě udělají najednou a nebude to narušovat program. Jak to ale bude se jménem této instituce, je otázka, protože ze zákona její jméno může měnit jen kongres a ten ho nikdy nezměnil. Z Kennedyho centra ve Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: 24. června, tedy bez jednoho dne za měsíc, hrají v Praze britští Duran Duran. Jedna z kapel, které nejvíc ovlivnily podobu popu 80. let. Pomohla jim k tomu tehdy i tahle bondovská píseň.
1: Vznikly na konci 70. let v anglickém Birminghamu a už jejich název odkazoval k popkultuře. Převzali ho z kultovního sci-fi Barbarella. Doktor Duran Duran byl hlavní záporák. Na začátku 80. let pak přišla série hitů jako Rio, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex. A Duran Duran se rychle stali jednou z největších kapel planety. Navíc ale tahle parta načesaných chlápků s make-upem jako jedna z prvních skupin pochopila v době nastupující MTV sílu videoklipu. Vrchol přišel v roce 1984 se skladbou Wild Boys. Píseň vznikla původně pro plánovaný film, inspirovaný stejnojmenným románem Williama Burroughse, který se nakonec nikdy nenatočil. Samotný videoklip připomínal velkolepé dystopické sci-fi a režisér Russell Mulcahy se inspirací filmem Mad Max 2 vůbec netajil. Vidíme v něm gigantické větrné kolo, robotickou hlavu, výbuchy, akrobaty, monstra i složité masky. Klip se natáčel v obřích studiích Pinewood, stál tehdy přes $1 million a patřil k nejdražším své doby. Režisér členy kapely rozhodně nešetřil. Zpěvák Simon Le Bon byl připoutaný k lopatce větrného mlýna a opakovaně se potápěl pod vodu. V jednu chvíli se při natáčení málem utopil. Oni slépe na tom nebyli ostatní členové kapely. Třeba basák John Taylor byl uvázaný ke střeše auta a bubeník Roger Taylor zase visel vysoko nad zemí v horkovzdušném balonu. Kapela dodnes inspiruje řadu hudebníků od The Killers až po Lady Gaga a čeští fanoušci ji můžou už za měsíc vidět v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Je přesně 15:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: V Brně dnes končí 76. ročník sjezdu sudetských Němců a čtyřdenní akci uzavřou uctěním památky obětí druhé světové války v Kounicovicích kolejích, kde nacisté věznili a popravovali Čechy. Hlavní shromáždění sjezdu bylo včera. Řečníci se na něm shodli, že historicky první konání sudetoněmeckého sjezdu v Česku otevřelo novou historickou kapitolu ve vztazích Čechů a sudetských Němců. A část lidí proti akci od čtvrtka protestuje. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června a finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DISPLUS na portálu Moje daně. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají dnes poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. A sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shahbaz Sharif, a podle kterého jde o teroristický čin, a podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. Sport. Basketbalisté Olympiakosu vyhráli po 13 letech Evropskou ligu. Řecký tým porazil ve finále v Aténách rekordmana soutěže Real Madrid 92-85. Real usiloval o 12. titul. Olympiakos, který byl zároveň nejlepším týmem základní části, ovládl soutěž po čtvrté.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích i hlavních tazích je klidný provoz, projíždí se bez hlášených komplikací. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy stále ještě opatrně u Plzně. Za sjezdem na Bory na kilometru 78,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto. Nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. A na dálnici D46 z Olomouce do Brna stále ještě opatrně u sjezdu na Trysice. Mezi 7. a 5. kilometrem je tam dlouhodobé omezení a na 5. kilometru je hlášené rozházené dopravní značení, musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553
1: Noc je jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochladilo se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku je polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severu východě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě naměří 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Homeopatika jsou placebo, tvrdí španělské ministerstvo. A není samo. Na jakém principu vlastně mají homeopatika fungovat? A jsou to teda léky nebo ne? Ptám se Pavla Jungwirta z České učené společnosti, který působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dnes je pondělí 25. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Španělské ministerstvo zdravotnictví nedávno zveřejnilo novou studii, která došla k závěru, že homeopatika nejsou o nic užitečnější než placebo. Odborníci na studii pracovali celých 15 let, tak si tak říkám, že asi museli za těch 15 let získat celkem robustní data, aby něco takového mohli říct, aby takový verdikt mohli pronést.
5: Ano, a ono těch studií skutečně, co se týká homeopatie, je mnoho. To jsou stovky studií a je strašně důležité, že pak někdo přijde a ty studie dá dohromady a udělá tu analýzu těch studií.
4: Tomu se říká meta-analýza.
5: Tak. Jo, takové dvě meta-analýzy už proběhly v těch minulých dekádách a teďka se to teda zase nějak jako se k tomu vrátili a shrnuli, což je strašně dobrý udělat, protože oni ty jednotlivé studie, které existují, tak mají velmi rozdílnou kvalitu. Různý počet lidí, které studovali, různá metodologie. Některé ty studie jsou zatížené tím, čemu se říká confirmation bias. Oni se snaží prostě něco dokázat. Někdy tam je i ten zájem třeba komerční a tohle je třeba opravdu zjistit, odfiltrovat a podívat se, které ty studie jsou věrohodnější a některé méně.
4: Konfirmační zkreslení, abychom přeložili to, co jste říkal, ne, to je v pořádku. Říká nám teda ta studie nová něco nového, co nám ty minulé metaanalýzy nebo jiné studie neřekly, nebo metaanalýzy těch studií?
5: Tak já se obávám, že v mém věku už někdy člověk říká, ale to už jsme vám říkali dávno, ale tak já to teda řeknu, protože já jsem se v roce 2017 účastnil práce skupiny vlastně poradního sboru Evropských akademií, to se jmenuje EASAC. Tam mě tedy vyslala vlastně ta naše učená společnost a bylo to vlastně skupina asi 20 lidí, většina byla lékaři, já jsem tam byl jako chemik a my jsme právě dávali dohromady doporučení politikům, veřejnosti a institucím, co se týká homeopatie a celé jsme to procházeli jsme ty metastudie a vydali jsme teda nějaký jako závěr, nějaké doporučení a já mám pocit, že ta španělská studie je samozřejmě podrobnější, dělali na tom déle, ale ty závěry jsou strašně podobné.
4: Ta španělská studie zároveň upozorňuje na to, že homeopatika mohou být někdy dokonce škodlivá. Nejenom to, že nejsou o nic užitečnější než placebo, ale ještě můžou být škodlivá. Jak silné pro to má důkazy?
5: Tak tady člověk musí být velmi opatrný, protože ta otázka, jestli se bavíme o škodlivosti třeba chemické, a tam teda pokud to homeopatikum je v uvozovkách správně připravené, či dostatečně naředěné, kdy už tam třeba není ani jedna ta molekula té aktivní látky, a pokud je to teda jenom čistá voda, tak je to přesně tak škodlivé jako čistá voda, kterou běžně požíváme.
4: Tam jsou zmíněné závažné nežádoucí reakce, včetně třeba úmrtí kojenců.
5: Tomu skutečně došlo, protože některé ty firmy, které produkovaly ty homeopatika, to nedělali v tom správném homeopatickém jaksi stylu a zbyly jim tam nějaké, protože ty látky, které oni ředí, jsou často poměrně toxické. Ale my všichni chemici víme, že jak se říká dilution is the solution, ředění je řešení. Jo? To znamená, ať je něco velmi toxické, když to dostatečně naředíte, tak ta toxicita zmizí. Ale pokud to třeba dost nenaředili, zbyly jim tam nějaké příměsi, tak ano, mohlo dojít nějakým otravám. Ale to musím říct, že v té homeopatické praxi je asi velmi zřídkavý případ. Ta škodlivost spíš je v nějaké té rovině psychologické, kdy člověk uvěří, že to je ta léčba na závažné. A ta škodlivost spíš je v nějaké té rovině psychologické. Kdy člověk uvěří, že to je ta léčba na závažné obtíže, až třeba typu onkologických problémů a

0: Homeopatie je tady s náma už asi 200 let, možná o trošku více, je to kolem 200 let. To jméno toho zakladatele to je Samuel Hahnemann, byl to německý lékař, který začínal normální praxi, když otázka je, co byla přesně normální praxe před 200 lety, že to vypadalo trošku jinak než dnes. Samozřejmě. Ale byl tedy vyškolen normálně na tehdejší univerzitě. Nebyl příliš úspěšný a potom došel k nějakému jaksi psychologickému přerodu a začal to léčení praktikovat úplně jinak. Pracoval metodou analogií, jako jeho vlastně ta filozofie základní byla, že pokud máme nějakou nemoc, která vyvolává nějaké příznaky a je nějaká chemická látka, která vyvolává podobné příznaky, tak by mohla tu nemoc léčit. Mm-hmm. Jako, neptejte se mě proč. Jo? Jako analogie ve vědě je strašně nebezpečná věc, která většinou nefunguje. Jo? A tohle je zřejmě ten samý případ. Ale on teda z tohoto vyvodil a začal tedy těm pacientům podávat ty látky, které vyvolávaly podobné jaksi příznaky. Mm-hmm. Třeba když někdo měl nějakou otravu nebo prostě infekci a dávil se, tak mu dával látky, které vyvolávaly dávení. Což samozřejmě moc dobře nefungovalo, protože to těm pacientům nepomáhalo.
1: To nefunguje úplně stejně jako očkování, když třeba máte
0: to
1: samozřejmě.
0: To je trošku něco jiného.
1: Taky umrtvený virus, na který si potom lidské tělo udělá protilátky, to není úplně.
0: To je bylo spíš jako když mám otravu v žaludku nějakou bakterii a pak si vemu ještě něco jedovatého, co vyvolá zracení, že by to vyléčilo tu moji otravu.
1: Jenom upozornit, že to není ta totožná analogie, jako kdyby na to někdo narážel.
0: A protože s tím neměl moc dobré jako výsledky, protože tím lidem se spíš jako přihoršoval, tak přišel ještě s tím dalším krokem, že to začal ředit. Což samozřejmě jako tu situaci vylepšilo. Jo? Pokud podávám něco, co je toxické a začnu to ředit, tak aspoň teda se zbavím těch toxických příznaků. A je důležité si uvědomit na ten kontext. Jako ta medicína přece jenom vypadala trošku jinak před 200 lety. To evidence based tam opravdu chybělo. Bylo to dáno nějakými, čemu lidé věřili a tak. A jako vemte si, že se léčilo arzénem, léčilo se rtutí, jo, látkami, které jsou strašně toxické. Takže často ten lékař udělal víc škody než užitku. A teď, když Samuel Hahnemann to patřičně naředil a v podstatě podal čistou vodu, tak jako proti některým těm tehdejším metodám to mohl být i pokrok. Jo. Ale zase je dobré říct, že za těch 200 let ta medicína přece udělala nějaký kus dopředu a dneska je mnohem účinnější v té léčbě a i ty vedlejší účinky už jsou jako mnohem více pod kontrolou.
1: On dokonce ale celkem zbohatl potom, ne? Vy jste říkal, že nebyl úspěšný, pak docela zbohatl, tak někoho vyléčil, nebo ne?
0: No ne, on zbohatl právě, když přešel na tu homeopatii a tak ale ta úměra nemusí být přímá. Jako já znám spoustu poměrně chudých lékařů, kteří léčí velmi dobře.
1: Řekl jsem správně, že teda homeopatika jsou velmi zředěné účinné látky. Jsou tam vůbec ještě ty účinné látky v tom?
0: To záleží, kolikrát to zředíte, že jo? A to zajímavé, s čím on přišel, a zajímavé by dal trošku do uvozovek, je, že on přišel s tím, že čím víc se to naředí, tak tím to bude účinnější. Jo? To jde přesně proti smyslu třeba tomu, jak já rozumím, jak funguje chemie. Jako tam intenzita chemické reakce prostě roste s tím, kolik tam mám těch reaktantů. Že jo? On to z nějakého důvodu si otočil. Já ten důvod byl zřejmě opravdu psychologický, protože viděl, že čím víc to naředí, tak tím méně ty pacienti si stěžují. Jo? Takže on to začal ředit takovým způsobem, vždycky třeba po desítkách, desetkrát, stokrát. A oni tehdy nevěděli moc o molekulách a tak, ale ty jejich v uvozovkách nejúčinnější preparáty, když to dneska spočítáme, tak už tam neměli ani jednu molekulu té účinné látky.
1: A o jakých účinných látkách se mimochodem bavíme? Co v těch homeopaticích?
0: Různé, byly to výtažky z různých rostlin. Něco, co se tehdy vlastně běžně v té medicíně používalo, ale on to začal jako silně ředit.
1: Jo, a to se používá dodnes.
0: Na tom se v podstatě nic nezměnilo, ani na té metodě ředění. To jediné, co se asi změnilo, je, že dneska, když už jak si vědecky víme, že ty v uvozovkách nejsilnější preparáty tam nemají ani jednu molekulu, tak se s tím musí dneska ti, co propagují tu homeopatii, nějak poprat. Že jo? Ten Samuel Hahnemann začátkem 19. století se s tím prát nemusel, protože to jsme jako sotva věděli, co to je Avogadrovo číslo a kolik molekul
1: je.
0: To já
1: nevím, doteď teda.
0: No to je 6×10^23 molekul v molu.
1: Ale rozumím, tomu, co říkáte, že tehdy se nevědělo, teď se ví. A teď třeba ti, kteří to hájí, tak říkají, že ta zředěná záležitost, ta má paměť.
0: To je přesně, k čemu jsem se chtěl dostat. To znamená,
1: ta si to pamatuje.
0: Ano, dneska už jako je bezesporu, že ty nejsilnější homeopatické preparáty v uvozovkách v podstatě tam žádnou tu molekulu nemají, tak oni se s tím museli nějak poprat, tak přišli s myšlenkou, že teda to nevadí, že tam ta molekula není, protože ona se do té vody nějak otiskla a ten otisk tam zůstává a ten otisk má terapeutický účinek. Takže to nevadí, oni než to naředili, tak ta molekula tam byla.
1: Já tomu rozumím,
0: Jo, jakoby do té plastelíny se to otisklo
1: takový
0: jako nějaký panáček.
1: Duch té účinné látky. A to není dokázané?
0: No, ta otázka, kterou si musíme položit, je, jakou ta voda paměť má. A to shodou okolností je něco, čím já se vědecky jako zabývám, protože ta otázka není, jestli voda má paměť nebo nemá, ale otázka, jak dlouho ta paměť trvá. A na to jsme schopni pomocí velmi jako kvalitních experimentů a počítačů.

0: počítačových modelů dát poměrně uspokojivou odpověď, jo? Tak my jsme schopni říct, že ta paměť vody trvá nějakou miliontinu vteřiny zhruba. To jsou ty časové škály. Takže představa, že by jakože připravil ten preparát, odnesl do lékárny, donesl pacientovi a zaučinkoval zhruba za miliontinu vteřiny, je trošku sci-fi.
1: Ta označení 9CH, 200CH, ta značí co na homeopatických
0: pomalech? Ano, to C je jako 100krát a to 9 je kolikrát 100krát, jo? Takže 100krát 100, takže když to jsou dvě nuly, tak 9krát, tak to bude 18 nul, jo? Takže tolikrát jako...
1: Je to zředěné. Ano. Je to, takže to homeopatika jsou prostě naředěné účinné látky nebo výtažky z nějakých rostlin. Často teda v nich ani už ta účinná látka ani není a pokud by si měla ta homeopatikum pamatovat, co v ní bylo, tak byste si musel vzít...
0: Hrozně pospíšit, ale jako tak, že jako to fakt nejde. No.
1: V Česku nejde o zdravotní službu, rozhodoval o tom v minulosti dokonce i nejvyšší soud, nicméně není ani zakázáno, abyste homeopatika si vzal. Mimochodem homeopatika taky prochází schvalováním SÚKLu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak to není ani legitimní alternativní medicína?
0: Tohle je jako vlastně strašně zajímavý a je dobrý si to tady jasně jako vyjasnit a to je to, co jsme třeba při té studii před 10 lety si opravdu museli všichni jasně ujasnit, jak to je a jak to třeba je v Evropské unii. A tady je důležité zdůraznit, že homeopatika do dneška mají výjimku. Oni se prodávají v lékárně, jako by to bylo jako normální léčivo, ale oni nemusí prokazovat účinnost. Na rozdíl od těch všech ostatních léků. Oni musí prokázat zdravotní nezávadnost, což v podstatě u té čisté vody se docela dá dobře
1: prokázat.
0: Takže
1: neprochází klinickými testy tím dvojitým zaslepeným testováním?
0: Nemusí právě. Oni mají výjimku. Oni mají vylobovanou, v Evropské unii se vylobovala výjimka. Myslím, že se v tom tehdy angažoval dokonce současný anglický monarcha. Tehdy ještě Británie byla v Evropské unii. On je velký zastánce, že homeopatie. A jim se podařilo vylobovat tu výjimku, že teda oni musí prokázat tu zdravotní nezávadnost, že to není škodlivé, že tam je určitá jako kvalita, že pokaždé je to samé. Ale na rozdíl od těch normálních léků, oni nemusí prokazovat, že to má větší účinek než placebo.
1: Zároveň lidi si asi mohou sami dopřát, co chtějí, ne? To znamená, že by tam ta svoboda volby měla i za vás zůstat? Protože kdybychom to zakázali, tak tím omezujeme ten trh.
0: Zase, to jsou přesně ty otázky, které jsme si kladli a ta naše odpověď byla ano, tu svobodu toho spotřebiteli je třeba respektovat, čili po zákazu rozhodně jsme nikdy nevolali, ale je třeba odstranit to, čemu bych řekl klamavá reklama. To znamená, ta homeopatika se snaží jako vytáhnout to nejlepší z těch dvou světů. Jako oni se na jednu stranu tváří, my nejsme jako ta západní medicina, my jsme něco jiného, ale protože přece ta západní medicina má už docela slušnou alternativu, tak oni to potom zabalí do preparátu, který vypadá jako normální lék, prodává se to v normální lékárně, takže to je tam ta klamavá reklama, že on to vypadá jako normální, ale on to není, on nemá prokázanou účinnost nad placebo. Hmm.
1: No v Česku existuje homeopatická lékařská asociace, funguje tu, zdůrazňuje, že znova, co jsem říkal, přípravky schvaluje SÚKL, prodávají se v lékárnách, zároveň se teda vymezuje ta asociace vůči té nejnovější studii ve Španělsku a tvrdí, že existují tisíce studií podporujících homeopatii. Vy jim nevěříte?
0: Tak vraťme se nejdřív k tomu SÚKLu. Ten SÚKL se musí řídit nařízením Evropské unie, který říká, že u homeopatiky není potřeba prokazovat účinek. Takže ten SÚKL jenom zjišťuje, jestli je tam, že to je zdravotně nezávadné a jestli je tam udržená ta kvalita. Uh-huh. A pokud to tam je, tak ten SÚKL ten preparát schválí, protože to je ta direktiva Evropské unie.
1: Já tomu rozumím, ale je to oficiální autorita česká, ano, kterou prochází ty léky, tak tomu dodává určitou legitimitu, že jo, ale...
0: Ano, ale je třeba si uvědomit, že posuzuje jinak homeopatické preparáty než normální preparáty, kde se musí prokazovat ta účinnost. A my jsme tehdy před těma 10 lety, jedna z těch věcí, po které jsme volali, je právě, aby tato výjimka byla zrušena. To se zatím bohužel nepodařilo. Některé věci se podařily. Jo? Ta třeba ta klamavá reklama už je mnohem omezenější. Volali jsme také potom třeba, aby to neproplácely pojišťovny. V některých zemích homeopatické preparáty proplácely pojišťovny. To se zase změnilo. Nejnověji teďka Německo přestává proplácet homeopatika.
1: No, ale ve Francii se to taky změnilo.
0: Ve Francii se to změnilo už před pár lety a teďka Německo na to...
1: V Česku se to neděje, to musíme zdůraznit.
0: Tady se
1: v Česku to neděje, tady se to neproplácí.
0: To je pravda. No. Ale to Německo je důležitý, protože to je vlastně rodiště té homeopatie a tam je silná tradice. Ale vy jste se ptali, jestli těm studiím nevěří.
1: Ano, tisíce studií, tvrdí homeopatická lékařská asociace, že existují tisíce studií podporujících homeopatii.
0: Myslím, že tisíc je přehnané slovo, ale
1: dokonce
0: tisíce je přehnané slovo, ale ty studie určitě existují. Zajímavé je, že ta nejstarší byla provedena už za Hahnemannova života, to dělají v Norimberku, kdy dobří občané norimbejští byli rozděleni na dvě skupiny a někteří dostali homeopatikum a někteří dostali čistou vodu. Tam ta studie pro Hahnemana nějak nedopadla úplně dobře. Ukázalo se, že slabě lépe dopadli ti, co měli čistou vodu, ale bylo to v rámci statistické chyby. Existují studie, které naopak ukazují, že tam je určitý účinek. Proto jsou strašně důležité ty metastudie, které se pak na ty studie podívají a podívají se z hlediska té metodologie, jak byly provedeny, jak byl ten vzorek lidí, zda tam nebyl nějaký ten bias, vy se to česky řekl.
1: Zkreslení.
0: No a bias je spíš takový, jako, že opravdu už chcete, aby to nějak jako dopadlo. Či úmyslné zkreslení, řekněme. Jo? A to, co se ukazuje, a to ukazují jasně ty metastudie, je, že čím je větší vzorek, čím je ta studie pečlivěji provedena, čím je tam vidět, že tam nebylo nějaké úmyslné zkreslení, tak tím blíž se ty homeopatika blíží k placebo.
1: U placebo je ale dokázáno, že funguje, někdy ne?
0: Ano, samozřejmě.
1: Tak jak to, že když se říká, že nejsou o nic užitečnější než placebo homeopatika, tak u nich říkáte, že nefungují?
0: Ne. Já si dám velký pozor. Já říkám, že nefungují lépe než placebo. A to je přesně to, co je v základu té západní medicíny, že ten dozorující orgán vám schválí západní medicínu, pokud je prokázaný účinek nad placebo. Proto se dělají ty dvakrát slepé studie proti placebo. Jo? Kdežto homeopatika z mého pohledu jsou placebo, mají přesně ten účinek jako placebo. A já neříkám, že placebo někdy není užitečné, ale je to úplně něco jiného, než ta medicína, která má nějakou aktivní chemickou látku, která je designovaná na nějaký jaksi zdravotní problém.
1: Je mimochodem rozdíl, jestli jsou užitečnější nebo funkčnější než placebo otevřené nebo skryté, protože to se dělí. Jinými slovy, když víte, že ho berete a že to je placebo, anebo že si myslíte, ano, že to je účinné, ale je to placebo.
0: Takže pojďme k tomu placebo. Jo, já rozhodně bych neřekl, že placebo je k ničemu. Placebo na určité typicky takové mírné obtíže, nemůžu usnout, píchá mě v zádech, jsem nějaký vystresovaný a tak. To často může být docela dobrá volba.
1: Psychosomaticky prostě.
0: No, ale oni jsou placebo, to nejsou jenom prášky. Jo? Placebo, nejklasičtější placebo je, když se dítě bouchne a vy mu pofoukáte ručičku. To je placebo, jo? A funguje to skvěle. Nebo že náplast s kačerem Donaldem je to dítě jako uzdraví lépe než ta normální.
1: Než ta ušklivá, no jasně, béžová, hnědá.
0: Lékařský plášť a stetoskop, to je taky klasický placebo. Že? A to neznamená, že to je špatně nutně. Jo? Opravdu na nějaké ty mírné obtíže. To, že se taky ten člověk vám věnuje, jo? To je taky jako někde na hraně toho placebo. Ten pocit, že se můžete vypovídat. Že... A to není špatně na některého. Zlomenou nohu jsem velmi skeptický. Rakovinu taky jsem velmi skeptický. Jo? Ale říkám nějakou stres, nespavost, trošku je mi šouflo. Proč ne?
1: A to otevřené, skryté.
0: Ano. A teď, co je vlastně problém s placebem? Protože když si typicky představíme placebo, tak si představíme toho doktora, který už je opravdu unavený, že furt tam chodíte, že nemůžete spát a pak vám řekne, mám teďka nový švýcarský preparát, ten vám určitě pomůže a dávám ten cukr, že jo, vy si ho vemete a ono vám to báječně pomůže. Ale tam je problém, jo, a tam je etický problém, protože lékař by měl pravdivě pacienta informovat, jo. A tohle je to, čemu se říká to skryté placebo, jo. Pacient neví, že bere placebo. No a protože doktoři jsou si vědomí tohle problému, tak udělají docela zajímavý pokus a několikrát teda v poslední době, že rozdělili lidi na dvě skupiny a jedním to udělali takhle, že jim říkali, že jim dávají něco účinného, ale dali jim to placebo. A druhým řekli, podívejte na ty vaše obtíže, buď vám dám jako normální lék, anebo zkusíme to placebo, tu kostku cukru. A ono, víte, jako ono by to mohlo pomoct a nebudete mít ty vedlejší účinky, zkuste to. A ukázalo se, že ten účinek toho placebo byl jako hrozně podobný, ať už to bylo skryté nebo otevřené. Jo. Já tam mám několik otazníků, těch studií není mnoho. Mně není jasné, jestli doktoři dostatečně těm pacientům vysvětlili, co to je placebo. Jestli si nemyslí, že placebo je zase nějaká švýcarská firma. Tak to trošku si z toho dělám legraci. Ale pokud se tohle prokáže, jo, tak je to super. Pak ten doktor vám může otevřeně říct, podívejte na ty vaše obtíže, fakt to placebo by mohlo být dobrý, je to levný, nebudete mít vedlejší účinky, zkuste to. A pak je to férový, jo? Pak ten lékař s vámi jedná eticky a ten efekt placebo zdá se, že úplně jako nevymyslel. Takže z toho takovýhle placebo pro mě je naprosto OK.
1: Takže takhle můžou fungovat i homeopatika.
0: Tímhle způsobem jsem schopný jak si těm homeopatikám podat ruku. Ano, pojďme si říct, je to placebo, jako každé jiné.
1: Ale vědecky, medicínsky dokázané, že by to fungovalo, prostě to není. A nemění se to po těch 200.
0: Rozhodně. A samozřejmě tam je ten problém, já si myslím, že to už pak bude problém komerční, protože jakmile, jako já chápu, že ti, co ty homeopatika prodávají, tak se zdráhají přistoupit na to, že to je placebo jako každé jiné, protože potom přece je to dražší než ta kostka cukru, jo? Tak pak ta logická otázka bude, ránu, proč by to mělo být dražší než kostka cukru. Jo? Ale mně i připadá jako další, kde jsem schopný tak jako podat tu ruku z toho svého pohledu, řekněme, nějakého zakotveného v nějakém vědeckém poznání, je, že ještě si dovedu představit, co třeba mohou ty homeopati jako nabízet a co je pozitivní, je nějaký, jakože vyslechnout toho člověka, že mají si na něj udělat čas. Jo? To je velký problém ty současné medicíny. Takové to utěšení, což je taky placebo. Jo? A dokonce si dovedu představit, a dokonce jsem někoho takhle slyšel jako mluvit o tom, říkal, no já si s tím pacientem promluvím, já se mu snažím trošku změnit životosprávu na ty jeho problémy, protože zbytečně se přejídá a popíjí a tak. A já mu pak dám to homeopatikum a řeknu, vemte si to večer a vzpomeňte si, co jsem vám řekl. Tak by to měla být ta připomínka, aby si vzpomněl, co mu ten člověk řekl, jako dostal rozumné rady na jeho životosprávu, tak to je taky OK.
1: Takže ta konvenční medicína spolu s homeopatiky a zastánci homeopatik může nadále koexistovat i do budoucna, i přesto, že za těch 10 let jsou tu věci od té vaší zprávy, kterou jste tady několikrát zmiňoval, které se nezměnily. Ale jsou tu i některé, kde vidíme ten evropský posun, třeba to Německo, třeba ta Francie.
0: Ten posun je naprosto dobrým směrem, protože pokud to má koexistovat dobře, tak se musí jasně jak si vymezit ty pole působnosti, jo, ty hrací pole. A to, co mě opravdu nejvíc vadí na těch ne na těch lidech, co berou homeopatika, ale na těch firmách, co je prodávají, že tam je i ta klamavá reklama, že tam míchají styly, jo? Že si něco půjčejí si západní medicíny, co se jim hodí a něco zase ne. A to je klamavé. A tohle prostě je naprosto špatně.
1: Takže
0: to...
1: když otevřeně řeknou, jsme placebo, kupujte si nás, pokud v něj věříte a je dokázané, že placebo může fungovat, tak pak jste... s tím.
0: Pokud to bude takhle, a neměl by se to podle mě prodávat v lékárnách, ale v placebárnách, jo, tak jako pak proč ne? Jo, ale oddělit ty hry, jo, prostě to je jako něco je detektivka a něco je román, jo, tak prostě nemíchat ty styly, ale ty styly se nemíchají náhodně, to samozřejmě je komerčně výhodné. Čili tam bude podle mě ten odpor. Jo? Vždycky, ten odpor dává smysl. Jo?
1: Vždycky je to všechno o penězích a o biznisu. Ne?
0: Je to tak. No.
1: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme mohli společně řešit homeopatika tady ve Vinohradské 12.
0: Já vám také děkuji.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Co mě zajímalo? Homeopatika. Bavili jsme se o nich na základě výsledků nové studie španělského ministerstva zdravotnictví. Ve Vinohradské 12 vítáme nový týden, to znamená nové události a nové epizody. Pokud nás ještě nesledujete na Instagramu, tak tam mrkněte, najdete tam fotky a videa ze zákulisí natáčení a my vám taky každý den připomeneme, že vyšel už nový díl a že si ho můžete co nejdřív pustit. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
1: Ministr zahraničí Macinka navrhne premiérovi Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Evropa by měla podle ředitele Ukrajinské rady obraného průmyslu inovovat ve zbrojním sektoru. 4 čeští tenisté postoupili na Roland Garros do druhého kola. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle ní vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Teď platí termín 8. června.
3: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by dnes mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnice dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se z předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ředitelství silnice dálnice Jan Riedl.
4: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická jako při předchozí kumulaci dopravy.
1: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obraného průmyslu Ihor Federik v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle ní měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. A zmínil také, že Ukrajina je připravená sdílet s Evropou své technologické zkušenosti a budovat společné podniky. Komárů na jižní Moravě je zatím neobvykle málo, potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště, například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam jich méně než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
5: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, kteří se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Sport. Tenistka Marie Bousková vstoupila do Roland Garros vítězně. Nasazená 27 porazila ve dvou setech Italku Broncetiovou. V Paříži teploty atakovaly 33 stupňů Celsia ve stínu a Bousková tak byla ráda, že se na kurtu nezdržela příliš dlouhou dobu.
6: Jo, tak určitě teploty tenhle rok je tady trošku nevídaný. Spíš jsme to přibylo dneska jak Australian Open než Roland Garros, takže to trošku podmínky jsou určitě jiný. Jsem ráda, že nakonec jsem to zvládla takhle rychleji, když samozřejmě člověk vždycky, když jde do zápasu na Grand Slamu, tak má vždycky mnohem větší nervy a je víc tažený, takže když hraje hodinu a 9 minut, tak určitě se ten zápas projevil jako vnitřně delší, než co byl.
1: A do druhého kola prošli také Sára Bejlek, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. S antukovým Grand Slamem se naopak loučí Tereza Valentová a šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 u Přerova, také na D5 u sjezdu na Plzeň Bory. Na dálnici D1 opatrně na trase z Ostravy do Brna u Přerova. Na novém úseku dálnice na kilometru 273 zastavila nepojízdná dodávka. Je v odstavném pruhu a nákladní doprava lehce vybočuje. A také na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy pozor u Plzně za sjezdem na Bory. Na kilometru 200 na kilometru 78,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto, nepřekáží, ale posádka se tam může pojevovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Teď nad ránem je jasno až polojasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochladilo se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách měří kolem 10. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
8: Probouzíte se s nočním Radiožurnálem necelých 6 minut po 4. hodině. Dnes je pondělí 25. května a pokud právě vstáváte, tak přeji dobré brzké ráno. Technické problémy, ale i citlivé otázky na duševní zdraví žáků, vybavení domácnosti nebo profesi rodičů. Školy a rodiče kritizují letošní plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Do situace se teď vložil i ministr školství. Jak ji chce řešit, probereme za pár minut.
2: Noční Radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Ministr školství Robert Plaga za ANO si dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Důvodem je pravidelné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které připravila právě Česká školní inspekce. Testy totiž letos provází technické a hlavně obsahové problémy. Ministr Plaga je kvůli tomu připravený testování přerušit nebo dokonce úplně zastavit.
1: Žáci testy vyplňují v aplikaci České školní inspekce, a to od 11. května do 5. června. Konkrétní termín si vybírají sami školy. Testy jsou z českého jazyka a matematiky a jsou povinné. Některé školy si ale stěžovaly, že systém testování kolabuje a místy vůbec nefunguje. A kritiku vyvolala taky závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Ty jsou třeba takové.
2: Jak často tě během posledních 2 týdnů trápily následující potíže?
1: A jednou z nabízených odpovědí je pak
2: myšlenky, že by mi bylo lépe, kdybych nežil nebo si nějak ublížil.
1: Další otázky se týkají třeba vybavení domácnosti nebo vzdělání a profese rodičů. Žáci přitom nemůžou bez odpovědi na tyto dotazy test dokončit a nemají v něm ani třeba možnost typu nechci odpovídat. Od rodičů taky zaznívá kritika, jestli tato část dotazníku odpovídá pravidlům o ochraně osobních údajů, tedy GDPR. Ministr školství Plaga k tomu na síti X napsal toto.
3: V návaznosti na technické, obsahové i termínové problémy ze strany České školní inspekce, které jsem zaznamenal v souvislosti s aktuálně probíhajícím testováním žáků 5. a 9. tříd, si předvolám ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Budu po něm chtít podrobné vysvětlení situace a jsem připraven celé testování přerušit či úplně zastavit.
1: Asociace ředitelů základních škol uvedla, že podporuje ověřování výsledků vzdělávání. Musí být ale zároveň podle ní technicky i organizačně připravené a nesmí školám přinášet komplikace. A člen rady asociace Tomáš Augustín řekl, že o otázkách dopředu nevěděli žáci ani sami učitelé. Dotazování například na duševní zdraví dětí je proto podle Augustína překvapilo.
4: A i na ty rodiče je to složité, protože víme o tom, že třeba některým žákům v nedávné době některý rodič umřel a pak se ho na to takto v dotazníku ptají a vlastně s tím nikdo nepočítá. Ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit, ani jsme na to nejsou připraveni ti zadávající učitelé.
1: Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal na dotazy Českého rozhlasu nereagoval. Inspekce se k věci plánuje vyjádřit dnes. David Šalek, Radiožurnál.

0: To byl Bruce Springsteen v nočním radiožurnálu s písní Dancing in the Dark. Přesvědčit Čechy a Poláky, aby se spojili do jednoho státu a vyhráli válku. Právě takový úkol má v nové divadelní hře skupina osobností z obou zemí. Satirické politické sci-fi zároveň spojilo herce z Pražského národního divadla a krakovského divadla Juliuše Slováckého. Inscenace nazvaná Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce uspěla v uplynulých dnech u publika v Praze. Teď měla v Krakově polskou premiéru.
1: I diváci v Krakově na konci představení dlouho tleskali. Během něj se taky často smáli a domů pak odcházeli ve veselé náladě, jako například paní Barbara.
2: Bylo to skvělé. Bylo tam opravdu hodně humoru a v něm dokonale ukázané rozdíly mezi námi i vámi. Ve smyslu pro humor nebo nadhledu v životě. Celou dobu jsem se opravdu dobře bavila.
3: Já mám bardzo dobrou zabavu.
1: Ostatní chválili výkony herců nebo právě vtipy o odlišné mentalitě Čechů a Poláků.
4: Vyšla pravda.
1: Podle pana Mirka ukázala hra Čechy pravdivě tak, jak je Poláci vidí, tedy jako uvolněný národ ateistických pohodářů s pivem v ruce. Naopak Poláci jsou zobrazeni jako hrdí, sebevědomí a možná až příliš emotivní lidé.
3: Ale tož tam v hlavě trošku přemýšlím.
1: Někteří taky prozradili, že představení kromě smíchu donutilo i k zamyšlení nad budoucností. Děj se totiž odehrává v utajovaném středisku za fiktivní války proti Rusku v roce 2033 a právě na obranu proti němu se mají Česko a Polsko spojit. Díky dobrým ohlasům od diváků hodnotila polskou premiéru pozitivně i scenáristka Maria Vojtyško.
5: Já jsem zaskočená, protože jak jsme minulý týden měli premiéru v Praze a teď v Krakově, tak to jsou dvě různá představení. České publikum reaguje na úplně jiných místech než polské, ale tam i tady se hra líbí, takže jsme spokojeni.
1: Scenáristka Vojtyško ještě dodává, že diváky v obou zemích bavili hlavně vtipy o nich samotných. U Poláků si teď všimla, že se nejvíc smáli sami sobě kvůli tomu, že z každé maličkosti dělají problém. Hlasitý smích se ale v Krakově ozýval taky při některých narážkách na náboženství nebo třeba na víc než 10 let starou kontroverzní reklamu českého mobilního operátora, která zobrazila Poláka jako nepoctivého prodejce, následně byla i po protestech polského velvyslanectví stažena a teď za ní ve hře jedna z polských postav požaduje oficiální českou omluvu.
6: Reklama na T-Mobile.
7: Abychom do konce války nedělali nic jiného, než bychom se omlouvali Polák.
1: Fiktivní Česko-Polská unie nakonec uspěla v divadlech v Praze i Krakově, ale fungoval by takový stát podle režiséra Jakuba Crofty i v reálném světě?
8: No, to nevím, ale každopádně ta Polsko-Česká unie, kterou my jsme tady stvořili během toho zkoušení, ta fungovala perfektně.
1: S tím zároveň souhlasí čeští i polští herci, které po celkem 5 krakovských reprízách čeká do prázdnin ještě trojce vyprodaných představení v pražské La Fabrice. Z Krakova Václav Hojný, Radiožurnál.

0: 4 hodiny a 30 minut. Martin Matějka přináší krátké zprávy.
1: Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních více než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zadloukala. Chce po něm vysvětlení, proč v testech byly otázky na detaily z osobního života žáků. A Plaga řekl, že je připravený celé testování případně i zastavit. Papež Lev 14. dnes zveřejní svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas, v překladu Skvělé lidství. Dokument má být zaměřený na ochranu člověka v době umělé inteligence, mimo jiné ve válkách nebo třeba v souvislosti s právy zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev 14. za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Encyklika je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papeži vydávají. Ta první obvykle podtrhuje priority daného papeže. A v americkém Las Vegas začíná první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games, na kterých je povolený doping. Organizátoři sportovcům povolí užívat látky zvyšující výkonnost, které jsou jinak ve sportu zakázané. Většina sportovního světa to kritizuje. Upozorní hlavně na zdravotní rizika spojená s užíváním látek na zvýšení výkonnosti sportovců. Sport. Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 a na mistrovství světa vyhráli i šestý zápas. Finové se utkají v přímém souboji o první místo ve skupině zítra s domácími Švýcary. V dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u Přerova a překážka na D4 u Příbramy. Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Příbram. Na 36. kilometru je na dálnici sražená zvěř. Podle policie v levém pruhu hlídka jede na místo a vypočuje se. A opatrně i na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Přerova na novém úseku dálnice na kilometru 273 stojí nepojízdná dodávka. Je v podstavném pruhu, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je jasno až polojasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě se zvětšenou oblačností. Ochladilo se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách měří kolem 10 stupňů. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Zarda.
4: Pacientská organizace Belis otevřela nové centrum v Českých Budějovicích. Mohou se na něj obrátit ženy, které se léčí nebo za sebou mají léčbu rakoviny prsu. Jakou pomoc tam dostanou nebo kolik vlastně takových center v republice už je, tak to všechno zazní za okamžik v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Eurythmics vám dělali společnost v nočním radiožurnálu 11 minut po půl páté a přeji i nadále příjemný poslech. Ženy, které se léčí s rakovinou prsu, mají na jihu Čech nové zázemí a také podporu. Pacientská organizace Belis otevřela centrum na poliklinice Jih v Českých Budějovicích. Diagnózu si každoročně v Česku vyslechne kolem 8 tisíc žen. Pro většinu z nich znamená jedno z nejtěžších období života. Vedle samotné léčby je pro ně důležitá také dostupná psychická, praktická a komunitní podpora, kterou právě centrum Belis nabízí.
1: Ten balíček naděje je vlastně všechno to, co když já jsem byla nemocná, tak jsem potřebovala a nenašla.
2: Nicole Pazderová vede organizaci Belis a teď mi tady ukazuje takový balíček, který dávají klientkám, které k něm přijdou pro pomoc.
1: Je tam spoustu informací, zkušeností od pacientek, zároveň jsou tam ale takové hezké věci pro štěstí, je tam osobní vzkaz, který mi napíšeme, je tam jednorožec, aby i když ta léčba třeba nepůjde úplně jednoduše, aby věřila.
3: Po celém Česku už funguje 6 Belis center. Na jihu Čech je to Česko-Budějovické úplně první.
1: Ta žena, když přijde nově diagnostikovaná, tak ona potřebuje hlavně oporu, potřebuje vědět, co se bude dít a potřebuje sklidnit, uzemnit.
3: Božena Košnerová je koordinátorkou Belis centra pro jižní Čechy a zároveň je i onkologická pacientka.
4: Sdílíme si vlastně svoje zkušenosti. Mně pomohlo tam to, když si spolu povídáme, tak si nemusíme plno věcí vysvětlovat, protože jsme je vlastně všechny zažili na vlastní kůži.
3: Halka Bitmanová je hlavní lékařka Česko-Budějovického mamocentra. Stála jste hodně o to, aby tady takovéhle centrum bylo?
5: Neboť prostě vím, že podpůrná péče pro ty ženy, které my diagnostikujeme s nádory prsu, je velice důležitá a hraje velkou roli jednak během léčebného procesu, ale zejména pak po návratu do běžného života.
3: Belis centrum je otevřené vždy v pondělí a v úterý. Individuální setkání si ale pacientky můžou domluvit i v jiné dny. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Yeah.

0: Francie je jedním z nejdůležitějších partnerů Ruskem napadené Ukrajiny. Paříž zároveň masivně investuje do vlastní obrany. Jak se staví k zemím jako Česko, které svoje alianční závazky neplní? A co si myslí o ukrajinské budoucnosti v Evropě? Poslechněte si rozhovor s francouzským ministrem pro evropské záležitosti Benjaminem Haddadem, který vedl Marcel Faltis ze zahraniční redakce.
1: Německý kancléř Friedrich Merz navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým státem Evropské unie, zatím bez hlasovacích práv. Jaká je pozice Francie?
2: Evropa je pro Ukrajince symbolem lepší budoucnosti a demokracie a proto musíme Ukrajinu podporovat. Rozšíření Evropské unie je samozřejmě dlouhý a náročný proces. Vyžaduje reformy v oblasti právního státu, nezávislosti justice, ochrany menšin a podobně. Z toho důvodu si myslím, že jsou kreativní způsoby, jak Ukrajinu zapojit do Evropské unie postupně. Mohlo by to například fungovat tak, že by byla součástí některých institucí bez hlasovacího práva. Je to něco, co Francie navrhuje dlouhodobě. Postupná integrace.
1: Česká republika letos zřejmě nesplní závazek na to vydávat 2% HDP na obranu. Jak Francie vnímá to, že některé členské státy Severoatlantické aliance neplní svoje závazky?
2: Nechci zasahovat do vnitřní debaty. Francie během vlády prezidenta Emmanuela Macrona zdvojnásobí svůj obranný rozpočet. Přestože v mnoha oblastech veřejné výdaje snižujeme, rozpočet na obranu dál navyšujeme a toto navyšování dokonce zrychlujeme. Letos nás čeká další důležité jednání, a to o příštím evropském rozpočtu na roky 2028 až 2034. I tam budeme muset společně investovat do obrany, vesmíru a Evropy.
1: Francie je jedinou jadernou mocností Evropské unie. Mohla by Evropa, včetně zemí střední a východní Evropy, více spoléhat na francouzský jaderný deštník?
2: Prezident Emmanuel Macron před několika měsíci znovu potvrdil princip, který je klíčovou součástí naší jaderné doktríny. Naše jaderné odstrašení slouží k obraně životně důležitých zájmů Francie, ale tyto životně důležité zájmy mají samozřejmě i evropský rozměr. Bezpečnost našich partnerů je bez pochyby otázkou bezpečnosti Francie. Proto prezident navrhl strategický dialog s našimi evropskými partnery o tom, čemu říkáme rozšířené odstrašení. To znamená možnost zapojit naše partnery do některých cvičení, případně příležitostně rozmístit odstrašující síly na území partnerských států, nebo taky přemýšlet o tom, jak mohou jiné evropské země pomoct francouzskému jadernému odstrašení. Chceme tento dialog vést s řadou partnerů na evropském kontinentu. Francie tímto způsobem přebírá odpovědnost také za obranu celé Evropy.
0: Řekl pro Radiožurnál francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad. Mluvil s ním reportér Marcel Faltis. A za 7 minut začne ranní Radiožurnál, dorazí Petr Král, tak mějte příjemný vstup do nového týdne a zůstaňte s Radiožurnálem, odkud se teď loučí Adam Carda.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 5 hodin. A zprávy přidá teď Tereza Tomášková.
1: Uchazeči o studium na středních školách mají dnes poslední možnost podat přihlášku do druhého kola. V parlamentních volbách na Kypru uspěla krajní pravice. Ztratili naopak středové strany podporující současného prezidenta. Fotbalisté Slavie na závěr ligové sezóny porazili Plzeň 3-0 a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ještě dnes si můžou neúspěšní uchazeči podat přihlášku na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo asi 10 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 s talentovou zkouškou.
3: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Radiožurnál.
1: V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se podle oficiálních výsledků dostala i nová uskupení s programem boje proti korupci nebo influenceři. K volbám v neděli přišlo víc než 500 000 Kypřanů. Volební účast tak byla lehce pod 70%. Klíčové strany podporující současného centristického prezidenta Nikose Christodoulidise podle výsledků patří k největším poražením celého hlasování. Prezidentské volby zemi čekají za 2 roky. Likvidaci skládky za 1 200 000 000 korun pod plánovanou multifunkční halou v Pardubicích zaplatí podnikatel Petr Dědek. Město po víc než 2 letech jednání dokončilo plánovací smlouvu s investorem, kterou dnes budou schvalovat zastupitelé. Podle dohody nebudou Pardubice přispívat ani na provoz haly, říká primátor Jan Nandrchal.
4: Ten výsledek považuji za velmi dobrý, opravdu velmi dobrý pro město, dává městu velkou míru právní jistoty. Obě strany tam mají nastavené určité sankce za neplnění některých věcí a jak říkám, pro nás je opravdu velkou výhrou ta obří právní míra jistoty v tom, že za městem nepůjde sanace té skládky.
1: Policie pátrá po pohřešovaném 82letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký asi 165 cm. Z domova odjel v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě měl bílou bundu a modré tepláky. Trpí demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Jakékoliv informace o hledaném muži volejte prosím na linku 158. Sport. Fotbalisté Slavie zakončili mistrovskou sezónu v Šancelize výhrou nad Plzní 3-0. Po utkání pak převzali pohár pro vítěze soutěže. Klub už řeší další ročník. Rozhoduje se i o osudu Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, které vedení klubu vyloučilo z A týmu kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského v tom zatím není žádný posun.
5: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná. Jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
1: V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta Praha porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem taky 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Odry a nehoda v Praze v tunelu Mrázovka. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Olomouce a Brna opatrně za sjezdem na Odry. Na kilometru 313 stojí nepojízdné auto s přívěsem, je v odstavném pruhu a částečně zasahuje i do pravého pruhu.
7: 313 km se odstavil převozník na auta, na naložené auta, má tam defekt, které mírně se vytočovat, stojí v odstavném pruhu. Už jsem to policii hlásil.
6: A v Praze teď opatrně v tunelu Mrázovka směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Zhruba v polovině tunelu narazilo osobní auto do svodidel. Vybočuje se zatím bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou 21, na Šumavě až 24 stupňů. A foukat má jen slabý vítr, během dne místy mírný severní až severovýchodní. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 5.05. Po krátkém jaru začalo zřejmě asi dlouhé léto. Tropický víkend střídá velmi teplé pondělí, už teď je to znát touto dobou. Tak přejeme úspěšný start do dalšího letního týdne, do kterého vás teď tedy doprovází ranní radiožurnál. Jinak dobré ráno za celý tým vám všem a zejména našim dopravním zpravodajům, kteří jsou s námi ve spojení 24 hodin denně. Děkujeme a přejeme šťastnou cestu. No a připomínáme, že léto sebou nese nejenom sezónu dovolených, ale i čas dopravních staveb a omezení. Tak například od června nezaparkují řidiči u nádraží v Hostivici u Prahy. Začíná totiž přestavba trati z Metropole do Kladna. A o tom bude za chvíli řeč podrobněji.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál začínáme 9 minut po páté na železnici, a to proto, že správa železnic už začala opravovat trať z Prahy do Kladna. Součástí je také stavba železnice na pražské letiště nebo přeměna nádraží v Hostivici. Lidé kvůli tomu už nebudou moct od června nechávat svá auta na provizorním parkovišti hned vedle staniční budovy.
1: Štěrková plocha vedle nádražní budovy. Tak vypadá provizorní parkoviště v Hostivici, kam se vejde přes 60 aut. Od 1. června ho řidiči nebudou moc využívat.
2: Hodně lidí tady jezdí jakoby do práce autem.
1: Popisuje obyvatel Vladimír Mejvald, který se do Hostivice přistěhoval teprve nedávno.
2: Tady je to docela problém, teda určitě takhle popoledne nebo dopoledne to jako člověk tady nezaparkuje.
1: Na místě parkoviště chce správa železnic postavit technickou budovu. O zrušení se obyvatelé dozvěděli zhruba před měsícem. Kritizuje opoziční zastupitel a bývalá starostka města Klára Čápová ze sdružení HOME.
3: Město mělo smlouvu s Českými drahami na pronájem té parkovací plochy, takže zvláštní, že by město vůbec nevědělo, že se něco bude dít.
1: Vedení města se hájí tím, že správa železnic oznámila začátek stavby podle místostarosty Přemysla Šanovce z uskupení Středočeši 2012 pozdě.
4: Ty konkrétní detaily jsme se dozvěděli až začátkem května.
1: Radnice se správou vyjednala, aby se termín posunul alespoň na začátek června a začala hledat možná řešení, pokračuje Šanovec.
4: Ta komunikace mohla být lepší, abychom se na to mohli lépe připravit a zesílit tu informační kampaň pro občany.
1: Stavba nové technické budovy je součástí modernizace železnice mezi Prahou a Kladnem s propojením na letiště Václava Havla. Chybějící stání pro auta by měl v budoucnu nahradit parkovací dům, přibližuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Vznikne v severní části stanice a nabídne parkování pro 480 automobilů.
1: Modernizace železnice mezi Kladnem a Prahou potrvá zhruba 6 let. Trať na letiště by ale měla být v provozu za 3 roky. Z Hostivice Josef Beneda, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Státní hranice pro dobrovolné hasiče mnoho neznamená. Na setkání v Berlíně se třeba dohodli, že přes hraniční letitou spolupráci budou dál rozvíjet. A tak se za okamžik vydáme mezi dobrovolné hasiče, kteří se tohoto srazu zúčastnili osobně. Radiožurnál je 17:15. Studenti dnes mají poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Podle státní organizace CERMAT tak zatím učinilo více než 9000 uchazečů a většina se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Přijímací zkoušky už nedělají, počítá se jim výsledek z kola prvního. V Saúdské Arábii dnes začíná slavná velká pouť do Mekky. Toto posvátné město by měl podle islámské tradice alespoň jednou za život navštívit každý muslim, který je toho fyzicky schopen a má k tomu dostatek peněz. Podle úřadů do neděle do Saúdské Arábie dorazilo více než 1,5 milionu lidí, a to je více než loni.
1: Nad Českem před chvilkou vyšlo slunce a po tropickém víkendu nás čeká další velmi teplý den. Obloha je teď po ránu většinou jasná nebo polojasná a teploty se drží nejčastěji mezi 14 a 18 stupni Celsia. Přes den se ale vyšplhají až na 25 až 30 stupňů. Srážky se během pracovního týdne objeví jen výjimečně, kvůli horku a suchu, proto dávejte pozor na nebezpečí požárů. Výstraha platí pro střední a severozápadní Čechy, včetně Prahy. Tak hezké pondělní ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5.20 a pondělní ranní radiožurnál. Vrátíme se k víkendu, zatímco v Brně o volných dnech vyvolával mezi některými Čechy a Němci emoce sudeto německý sjezd, tak v německém Berlíně byla situace úplně odlišná. V sobotu se tam potkali dobrovolní hasiči, a to z obou stran hranice. Součástí byly hry, ale třeba i podepisování memorand o vzájemné přeshraniční spolupráci.
1: Kolik je tady? 20 mladých hasičů z části českých, z části německých a společně hrajou hru, jejíž pravidla možná nejsou všemu úplně jasná, ale hra nějakým způsobem pokračuje a je u toho hlavně docela dost zábavy.
2: Ja, schon cool, weil ich war noch nie in Berlin, deswegen macht Spaß.
3: Asi 12-letý Toby přijel z hesenského Edertálu a je to jeho vůbec první návštěva Berlína. A to už byl přitom i v Česku, na výměnném soustředění s dobrovolnými hasiči.
4: Jednou jsme tam jeli a někdy zase Češi přijíždějí k nám, to se každý rok střídá. Hrajeme spolu hry, poznáváme se, je to v pohodě, bavilo mě to.
3: V Berlíně jsou taky děti z Nýřan na Plzeňsku. Spolupráci mezi dobrovolnými hasiči v Nýřanech a durinské Ceulenrodě popisuje vedoucí mládeže Vít Novák.
5: Ty jednotky požární ochrany si předávají vlastně zkušenosti, protože něco se v Německu dělá jinak než u nás a oni zase něco objeví nového, ale zároveň vlastně společně vychováváme tu mládež k tomu, aby se v té hasičině drželi a aby byli nějaký další nástupníci, který převezmou potom to břemeno chránit naše město.
3: Hasiči z obou stran hranice spolu v sobotu podepsali v Berlíně memorandum o vzájemné spolupráci a protože dobrovolní hasiči nechrání jenom fyzické životy, ale jsou mnohdy také motorem toho společenského, tak je v tom chce podpořit i Česko-německý fond budoucnosti. Na nová partnerství dá až 5 milionů korun do konce příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
7: Pobíhá divočák přímo po dálnici, přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
8: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
9: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
6: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
10: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
8: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
6: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
8: Volejte 800 553 553.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
8: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mýmu dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po páté za sebou budou hrát čeští hokejisté v základní skupině mistrovství světa s Norskem.
2: Kromě vítězství hrají Češi o vylepšení pozice pro čtvrtfinále.
1: Utkání Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Celé si ho můžete poslechnout živě na Radiožurnálu i digitální stanici Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Radiožurnál půl šesté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Ministr školství za ANO Robert Plaga si kvůli testování žáků 5. a 9. tříd pozval ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Bude po něm chtít vysvětlení situace. Připravený je případně i celé testování zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny měli školáci odpovídat taky na otázky o své rodině i o mentálním zdraví. Předem o tom nevěděli ani žáci, ani učitelé. Kromě obsahu testů chce Plaga se Zatloukalem probrat i technické problémy, které plošné testování provázely. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu dnes Českem projede víc kamionů než obvykle. Podle ředitelství silnic a dálnic by řidiči měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna, kde jsou navíc omezení kvůli stavebním pracím. Řidiči by měli mít při cestě po dálnici dost paliva i zásobu pití a jídla. Papež Lev 14. dnes zveřejní svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas, tedy v překladu Skvělé lidství. Dokument má být zaměřený mimo jiné na ochranu člověka v době umělé inteligence, třeba ve válkách nebo v souvislosti s právy zaměstnanců. Encyklika je jedním z nejdůležitějších textů, které papežové vydávají. Ta první obvykle podtrhuje jeho priority.
3: Sport.
5: Závodník Formule 1 Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady. 19-letý Ital zvítězil po čtvrté za sebou. Zvýšil tak svůj náskok v čele šampionátu na 43 bodů před Britem Georgem Russellem. Jeho týmový kolega závod nedokončil. V Montrealu za Antonellim dojel Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí místo obsadil Max Verstappen ze stáje Red Bull.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Bělotína a nehoda v Praze v Mrázovce. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Přerov pozorku za zasjezdem na Odry na kilometru 313 stojí v odstavném pruhu pro poruchu dva kamiony, každou chvíli by měly odjet. A v Praze v Mrázovce ve směru ze Strahovského tunelu na Barandovský most opatrně před výjezdem z tunelu do Dobřížské. V zatáčce tam osobní auto narazilo do zdi, už dorazila policie, brzdí se a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Máme za sebou první tropický víkend letošního roku. Teploty v Česku překročily 30 stupňů a na desítkách meteorologických stanic padly rekordy. Nejtepleji bylo včera v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili přes 32 stupňů Celsia. A velmi teplé počasí bude pokračovat i dnes. Obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. O něco chladněji bude jen na severovýchodě republiky, tam teploměry ukážou okolo 23 stupňů. Meteorologové kvůli teplu a suchu dál varují před nebezpečím požáru, a to v Praze a části severozápadních Čech. Doporučují proto nerozdělávat oheň v přírodě a šetřit vodou. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Slovo měla a předpověď počasí přinesla do studia Anna Millerová. Čas 3,5 minuty po půl šesté právě teď.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 5.36, za chvíli o novince z Krkonošského národního parku. Tam totiž přibyla nová další kamera, která střeží vjezd přímo do chráněného území, kde asi tak je. No, i to od nás uslyšíte, ale vrátíme se do víkendu v Praze, kde lidé demonstrovali u ministerstva kultury a úřadu vlády na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protest svolal spolek Milion chvíle kvůli návrhu ministerstva kultury. Ten počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. No a právě dnes má vládní koaliční rada projednat všechny připomínky k němu. Ozvala se některá ministerstva a například také Hospodářská komora.
1: Za zvuku bubnů, hrnců a nebo třeba pokliček prošel pochod centrem hlavního města. Protestující šli okolo ministerstva kultury směrem ke Strakově akademii. Po cestě skandovali hesla proti současné vládě a nebo na podporu veřejnoprávních médií. Pochodu se zúčastnila třeba paní Kateřina.
2: Koncesionářské poplatky jsou naprosto v pořádku, aby média zůstala nezávislá. Stejně to půjde z kapes daňových poplatníků, ale na základě principu toho, že někdo, vláda, ministr bude určovat, kolik peněz má kam přijít.
1: Podobný názor má i pan Jiří.
3: Pro mě je to fakt jako svátek vyjádřit občanskou nespokojenost a podpořit nezávislost veřejnoprávních médií.
1: Organizátoři protestu vyzvali ministra kultury Otu Klempíře za motoristy k rezignaci, mimo jiné kvůli návrhu zákona o médiích veřejné služby, říká předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
4: Po té zdrcující kritice, které se vlastně dostalo zákonu o ty klempíře, tam nesedí základní věci, že se zapomnělo na regionální studia, na kmitočty pro Českou televizi, tak to je v podstatě naručník. Ona to není jsou jenom ta média, to je těch přišlapů hrozně moc.
1: Spolek Milion chvilek zároveň před úřad vlády přinesl petici se 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř na otázky radiožurnálu nereagoval. Protest nechtěl komentovat ani poslanec ANO Patrik Nacher. Ten už v reakci na podobnou demonstraci před dvěma týdny řekl, že vláda návrhem plní své programové prohlášení. Předlohu zákona kritizuje například ministerstvo financí, které vyzvalo k jeho přepracování. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: 5.42 Blondý v raním radiožurnálu, tak před zprávami ještě na chvíli do Krkonoš. Zpráva Krkonošského národního parku totiž rozšiřuje kamerový systém. Systém, který kontroluje vjezdy aut do chráněného území parku. 10. zařízení tohoto typu instalovali technici pod lesní budovou ve východních Krkonoších.
1: Je to dopravní kamera, která snímá vozidla a když projede vozidlo, zaznamená registrační značku, kterou pošle do systému, kde se ověří oproti našim databázím.
2: Vysvětluje Jan Pačák, jak náročná ta instalace je. Vidíme, že v podstatě toho sebou moc nepotřebujete.
1: Vesměs se nainstalují kamery a nějaký zdroj energie. Na tomto místě konkrétně palivový článek EFOY, který spaluje metanol a vyrábí elektrickou energii a dále je podpořen solárním panelem.
2: Správa Krkonošského národního parku vybrala toto nové místo pro kameru z jasných důvodů.
3: Tady jsme na rozcestí u lesní boudy nad pecí pod Sněžkou. Tohle místo je taková přirozená zkratka pro lidi mezi Dolním dvorem, Černým dolem, pecí pod Sněžkou. Bylo to hojně využíváno a protože tady vlastně hraničí klidové území, je tady lokalita, kde se vyskytuje tetřívek obecný a je třeba právě ten autoprovoz v těchto místech sklidnit.
2: Vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný. Zatímco tady technici zařízení instalují, tak v dálce vidíme auto, které se zřejmě pokouší projet touto cestou.
3: Národní park není o toho, aby si tam lidé vytvářeli zkratky a jezdili ideální pro ně trasou, ale tam, kde má být klid, tam, kde má být doma příroda, tam je potřeba dodržovat určitá pravidla.
2: Kamer po celých Krkonoších přibývá a jak je vidět, tak se to osvědčuje.
3: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem a ukazuje se nám na statistikách, že počet průjezdů klesá.
2: Kolik pokud už správa Krkonošského národního parku udělila?
3: Do dnešního dne jsme v správních řízeních měli 130.

0: případů a uložili jsme souborně pokuty za 1 100 000 korun.
1: Vedení parku hodlá v instalaci dalších kamer pokračovat. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
2: Host Radiožurnálu. Herečka Vanda Hybnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jen smutnou tryznou, ale také oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hybnerová bude hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.
4: Poslouchejte dnes
3: po 9. hodině.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 3:45. Právě dnes se probere vláda novelu zákona Lex Ukrajina. Ta zpřísňuje podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny, i co se týká pravidel pro provoz aut s ukrajinskou registrační značkou anebo vyplácením humanitárních dávek. A víc povíme hned po 6. hodině. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují.
6: Překážka na D5 u Plzně a omezení na D1 u Jihlavy. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Prahu těsně před sjezdem na Plzeň a Domažlice na 89. kilometru opatrně leží tam u středových svodidel sražená srnka. Na D1 u Jihlavy je nové omezení na kilometru 115. V obou směrech jsou kvůli stavbě mýtné brány zabrané levé pruhy. Projíždí se dvěma zúženými, jeden je vždycky vedený odstavným, provoz je teď plynulý. A v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most obezřetně před výjezdem do Dobřížské v zatáčce tam narazilo osobní auto do zdi, policie už je na místě, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Do jakého rána dnes vstáváte? Nad většinou Česka je jasno nebo skoro jasno a po prvním tropickém víkendu letošního roku zůstává poměrně vysoká i ranní teplota. Nejčastěji se pohybuje mezi 12 a 17 stupni Celsia. Na horách je pak kolem 10 stupňů. Přes den očekáváme další slunečný a velmi teplý den s maximy mezi 25 až 30 stupni. Podobné počasí vydrží i v dalších dnech. Větší srážky meteorologové očekávají nejdřív až ke konci týdne. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 9.50 s vámi ranní radiožurnál. Nezapomínáme na tenis. Na pařížském Grand Slamu se dnes v úvodním kole představí české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Už včera hned 4 čeští tenisté oslavili postup do druhého kola. I přes velké vedro nakonec dál prošli Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Sára Bejlek a taky Marie Bousková.
1: Jo, tak určitě teplo tenhle rok je tady trošku nevídaný. Spíš mi to přibylo dneska jako Australian Open než Roland Garros, takže to trošku podmínky jsou určitě jiný.
2: Řekla výstižně Marie Bousková krátce po tom, co vyřadila ve dvou setech Italku Bronzetyovou. Teplota se v Paříži pohybovala okolo 33 stupňů ve stínu. Přesto se řada Čechů shoduje na tom, že než v zimě je lepší hrát v horku. Za všechny pokračuje Jakub Menšík.
3: Dokud nejsou žádné křeče nebo žádné vlastně jako kdyby fyzické problémy, tak je to pro mě lepší než hrát asi když sněží nebo když je zima, no. Jak v Hamburku.
2: Smál se Jakub Menšík, který si v prvním kole Roland Garros poradil s domácím tenistou Drugetem ve třech setech. Ještě cennější skalp si v Paříži připsala Sára Bejlek. Ta porazila vítězku US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou 6-3 a 6-2. Příliš to ale neprožívala.
4: Vyhrála Grand Slam, ale už nějakou dobu teďkom ne, takže jsem to úplně nebrala, takže jsem porazila někoho extra zvláštního.
2: Vyprávila Sára Bejlek, která po druhé v řadě na Roland Garros prošla do druhého kola singlu. Tam se po vítězství 3-0 nad Belgičanem Bergsem probojoval i Tomáš Macháč. Naopak hned na úvod antukového Grand Slamu vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: 5.54, pozdrav od našeho dopravního zpravodaje dálnice D5 z Prahy na Plzeň za sjezdem na Cedhovice, 44. kilometr, kusy pneumatiky na dálnici a o kus dál odstavený kamion. A teď možná bude řeči o vás, aniž byste to tušili. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadů endokrinologů nemocnou štítnou žlázu a další 100 tisíce lidí o své nemoci nemusí ani vědět. Což platí například pro její sníženou funkci, která na sebe zpravidla nijak výrazně neupozorní. Lékaři to připomínají právě u příležitosti týdne štítné žlázy.
1: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Vypráví šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Teď přišla na pravidelnou roční kontrolu do endokrinologické ambulance za lékařem Richardem Stejskalem.
3: Tlak je v pořádku, tak se pojďte položit.
2: Vyzývá pacientku endokrinolog. Krátce na to už se ultrazvukem dívá na strukturu štítné žlázy.
3: Podíváme se, jestli se tam netvoří nějaké uzlíky takzvané. Máte to hezký v pořádku, takže zase na léto můžete být bez prášku, jednou za rok na kontrolu, zase s laboratorními testy.
2: Shrnuje výsledek vyšetření lékař. U příležitosti týdne štítné žlázy upozorňují lékaři pacienty i na to, že se hormonů, pomocí kterých se snížená funkce léčí, nemusí obávat, říká předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
4: To jsou synteticky vyrobené hormony stejné, jako vyrábí ta štítná žláza.
2: Přesto endokrinologové v poslední době zaznamenávají u některých pacientů snahy o návrat k léčbě pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat. Ty se k léčbě používaly v minulosti.
4: Jednak můžou obsahovat nějaké cizorodé látky zvířecího původu. Úplně nejdůležitější je, že oni nepatří mezi léky, kde je vlastně množství té účinné látky přísně kontrolováno a patří mezi potravinové doplňky. Nemusí být zabezpečeno optimální vlastně udržování hladin hormonů štítné žlázy.
2: S nemocemi štítné žlázy se až 8x častěji potýkají ženy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
5: Antivirus.
6: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
5: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
6: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
5: Antivirus.
6: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
5: Antivirus.
6: Bezpečný průvodce v online světě.
5: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno, 6 hodin. Právě a Tereza Tomášková.
3: Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu před 4 lety. Ukrajina po víkendovém útoku na Kyjev žádá svolání Rady bezpečnosti OSN. České hokejisty dnes na mistrovství světa čeká Norsko. Na nehodu pozor v Praze v tunelu Mrázovka směrem na Barrandovský most a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru iRozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman si stěžoval na to, jakým způsobem Ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. Nemocnice tehdy informace poskytla kanceláři prezidenta a předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta veškeré související dokumenty skartovala. Zeman se odvolávat nebude, říká jeho právník Marek Nespala.
4: Proti tomu rojit nemůžeme, protože proti odůvodnění tohoto správního aktu, tohoto rozhodnutí není přípustné odvolání. Nicméně se jedná o velký námět k úvaze současného úřadu prezidenta republiky, aby tato situace již nevznikla.
3: Víc si můžete přečíst na serveru iRozhlas. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně 2 oběti a dalších 80 lidí zraněných.
5: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničily velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sibihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Azylové domy i domovy pro seniory hledají způsob, jak získat platby za stravu a pobyt od klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb proto požadují změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí je slíbilo.
6: Klientky azylového domu v Mostě dostávají od dubna kvůli motivaci platit nájem kratší smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
7: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
6: Domov pro seniory v Litvínově na Mostecku uzavírá s klienty zvláštní smlouvu o úhradách stravy a pobytu, pokračuje ředitel domova Vladimír Vopelka.
8: Požádáme klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo.
6: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejisté Česka nastoupí v předposledním zápase skupiny mistrovství světa proti Norsku. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hráči se na šampionátu ve Švýcarsku potýkají s velkými teplotními rozdíly. Češi včera trénovali v hale při 8 stupních Celsia, zatímco venku bylo okolo 30. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
10: Byl to docela příjemný, člověk se aspoň trochu schladí a musím říct, že to je hodně náročný, přece jenom to teplo je obrovský, ještě já mám nějaký kilo, takže ten let úplně není nejjednodušší na něm jezdit, ale pro oba týmy to je stejný a musíte hodně pít a hydratovat se.
9: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským porazili Everton 1-0 a zachránili se před sestupem z Premier League. Udrželi si tak 2bodový náskok na West Ham. Tým s Tomášem Součkem v sestavě vyhrál nad Leedsem 3-0, i tak ale padá o soutěž níž.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D5 u Cerhovic, taky na D10 u Benátek. Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň zbystřete za sjezdem na Cerhovice na kilometru 44. Nejdřív tam leží kusy prasklé pneumatiky, následně je odstavený kamion. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu zpozorněte u exitu 27 Benátky nad Jizerou. V připojovacím pruhu překáží porouchaný kamion, auta tak brzdí a najíždějí do pravého pruhu dřív než obvykle. A v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most opatrně v zatáčce před výjezdem do Dobříšské. V pravém pruhu tam řeší náraz auta do zdi, brzdí se a vybočuje do levého. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou 21, na Šumavě až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Vstupujeme do posledního květnového týdne. Na teplotách je to znát a možná to o víkendu pocítil i Adam Weidenthaler.
14: Pěkný den pocítil stejně jako Jan Pěruška. Nebo ty jsi byl někde na severu, v Norsku, chladil ses?
13: Ne, bylo mi taky vedro. Ale už jsem si vzal dneska tedy žabky, protože přece jenom je teplo i venku teď, v kolik jsme šli do práce, zhruba kolem 17:30.
14: A stále připomínám, ty de facto bydlíš tady za zdí, takže to by stačí jenom projít se 20 metrů.
13: Asi tak, ale myslím, že i kdybych bydlel trošku dál, tak bych volil dneska takovéhle obutí, takzvaně bez ponožek. No, co vás bude dneska na Radiožurnálu Sport zajímat? Asi vystoupení českých hokejistů na hokejové mistrovství světa, ale Češi mají nakročeno vlastně k tomu, že by se měli porvat o semifinále z celku důstojné role, na rozdíl od jiných třeba favorizovaných reprezentací, Adame.
14: Ano, některým se úplně nedaří na světovém šampionátu, jsou to třeba Američani a nebo Švédové, obě dvě reprezentace teď reálně nejsou úplně stoprocentně ve hře o postup, respektive potřebují pomoc svých konkurentů v uvozovkách, aby se dostali mezi nejlepší čtyřku, jak ve skupině A, kde jsou tedy Spojené státy, tak ve skupině B, kde Švédové.
13: No jinak se budeme vracet dneska ráno k fotbalové šancelize, která skončila, ale samozřejmě zbývají ještě barážová utkání. Nicméně skupina o titul včera nabídla 3 duely a také předání mistrovského poháru slavistům. I k tomu se vrátíme s Pavlem Horvátem. Věřím, že to bude nabité, Adame, i s jinými sporty, cyklistika, basketbal, tenis, tak nás můžou poslouchat lidi. A budeme vás snad bavit, ať se vám dobře vstává. Dobrý den.
14: Hezký den.
11: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Kapela Kiss na začátek našeho vysílání. Dneska je 25. května a 30. slaví, já bych řekl, nejlepší český hokejista posledních let, David Pastrňák. Byť by možná někdo namítal, že třeba Martin Nečas mu pořádně šlape na paty tím postavením Colorado v aktuálním NHL, ale David Pastrňák dneska 30. přejeme všechno nejlepší a když jsme u NHL, tak Adam ví, jak to dopadlo právě v duelu Nečase s Hertlem.
1: No, Martin Nečas nakonec prohrál s Tomášem Hertlem a to 3-5, byl tam ještě gól do prázdné branky, takže Vegas Golden Knights vedou v sérii v finále západní konference 3-0 na zápasy a ten příští zápas, který se bude hrát na ledě právě Las Vegas, tak ten může být nakonec definitivní. Colorado v tom utkání promarnilo náskok 3-0. Právě Martin Nečas ho pomohl vytvořit jednou asistenci, jenže pak jednu nahrávku vymyslel taky Tomáš Hertl a nakonec právě on sám dal vítězný gól.
0: To musí být pořádná ťavka do sebevědomí, když se sledoval třeba nějaký rozšířený sestřih toho duelu, je v tvých očích už Colorado téměř jistě postupujícím?
1: Vegas.
0: Vegas teda.
1: No, nechci to pořád ještě zatracovat. Každopádně Colorado má několik hráčů, kteří jsou na tom zdravotně, asi můžeme říct, špatně, hlavně tedy Cale Makar, elitní obránce, který má problémy s ramenem. Teď se vrátil do toho utkání, ale nakonec nezaznamenal žádný bod a vytěžovanější přeci jenom byl spíš jeho defenzivní parťák Taves, takže myslím si, že i vzhledem k tomu, jaká je teď situace, takže tenhle tým bude končit v playoff NHL, ale třeba to nebude 4-0 na zápasy, věřím tomu.
0: Aha, že ještě jeden zápas třeba Colorado udělá. No ta další série vlastně, která určí toho druhého finalistu Stanley Cupu, tak ta je vyrovnaná a možná jsme si říkali, že Colorado a Carolina jsou favority a teď to vypadá, že teda Vegas jsou úplnými favority, pokud Carolina to bude mít třeba na víc zápasů.
1: No, Montreal vypadá to, že Carolinu potrápí, tam mohlo být dokonce vedení 2-0 na zápasy, ale Carolina to na svou stranu strhla v tom druhém docela těsně, takže uvidíme, jestli to nebude, jak říkáš, na západě v nejrychlejším možném čase a že pak na druhé straně se bude čekat až do třeba 7. duelu, protože Montreal v téhle sezóně v playoff zatím měl obě dvě série na 7 zápasů.
0: Takže by byl fit prostě po další 7 zápasové sérii.
1: Věděl by jak na to.
0: O NHL si myslím ještě popovídáme. Teď písnička od Inhaler, za chviličku hokejové mistrovství světa.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 25. května a dneska čeští hokejisti udělají další krok směrem ze skupiny, ze základní skupiny hokejového šampionátu ve Švýcarsku.
1: Jistota postupu a dnes utkání proti Norsku. Severané, pozor na ně, už dokázali na turnaji obrat o bod Kanadu a pak dokonce porazili Švédy 3-2.
2: Jo, my jsme na to koukali s klukama u karet jen tak po očku, takže já jsem se soustředil na svoje karty hlavně. Samozřejmě asi mě to trochu překvapilo, ale z těch výsledků je vidět, že Norové hrajou dobře.
3: Popisoval útočník Lukáš Sedlák, při jaké činnosti sledoval vítězství Norska nad Švédskem. A hned také dodává, co hráli a kdo vyhrával.
2: Prší a Romanovi to šlo asi včera nejvíc, podle mě. Jo, Romanovi jde všechno.
3: Směje se Lukáš Sedlák, ale Romanu Červenkovi by to mělo jít i proti Norsku. Z českého týmu má při své 13. účasti na šampionátech se severským celkem největší zkušenosti. To Jaroslav Chmelař nemá s norským hokejem vůbec žádné.
4: Vůbec. Myslím si, že ani na 20. Norové nebyli, takže vůbec nemám, ale tak musíme se na ně připravit. Tady na turnaji ukazují, že není radno je podceňovat, takže to mě dobře bránit, zároveň mě i bruslit a dokážou se dostat do těch breaků, takže na to si budeme muset dávat pozor a budeme muset prostě na ně vlítnout jako na Švédy.
3: Uvědomuje si Jaroslav Chmelař. Norsko má reálnou naději zahrát si čtvrtfinále, což se mu podařilo 3x v historii a naposledy před 14 lety. Jenže letos je ve Švýcarsku ve výborné formě. Necelé 2 minuty ho dělili od výhry nad Kanadou a pak porazilo Švédy.
5: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
3: Vychvaluje soupeře českého týmu asistent trenéra Jiří Kalous. Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Můžeme se podívat ještě na program mistrovství světa v těch nečeských zápasech, jak to dneska bude?
1: Dnes konkrétně Spojené státy americké vyzvou Maďarsko, takže tam potřebují Američané definitivně zvítězit tak, aby si zachovali naději na to, že postoupí ze skupiny obhájci zlata a od 20 hodin a 20 minut Německo, Velká Británie, Slovinsko, Itálie. To jsou tedy zápasy, které asi úplně tolik nenatchnou. Ostatně ani ten včerejší program nemusel být pro někoho úplně super zajímavý, ale narodily se tam dobré výsledky, třeba Kanada, která porazila 5-1 Slováky. Slováci zřejmě ještě unavení z toho sobotního konfliktu s českým národním týmem. Finsko-Rakousko, to byl výsledek 5-2. Lotyši porazili Brity 6-0 a Dánové zdolali sice Itálii, ale bylo to 3-2 až po samostatných nájezdech. Takže Itálie zdá se takový nepříjemný soupeř na tomto turnaji, ale zatím jí to nestačí na skoro nic. Ten jeden jediný bodík byl první na tomto světovém šampionátu a tak už je skoro jasné, že Italové budou po roce znovu zpátky v té nižší výkonnostní divizi.
0: No a ta vlastně skupina B teď je zajímavá i pro Švédy z toho dnešního zápasu Česko-Norsko, protože pokud Norové jakýmkoliv způsobem vyhrají, tak Švédové končí na turnaji. To je docela nepříjemná jistota, tak teď musí Švédové doufat, že Rulíková parta prostě získá aspoň 2 body v tom duelu.
1: Ale mělo by to tak být.
0: Mělo by to tak být, samozřejmě je to ošidné, ten puk je klouzavý a na tom ledě se může stát leccos. Od 16:20 Česko-Norsko na mistrovství světa.

0: Krásné ráno vám přejeme ze studia radiožurnálu Sport. Cyklistické Giro má za sebou 15 etap a v Itálii je dneska na programu volný den, který v čele stráví Jonas Vingegaard. Dostal se do čela v sobotu včera únik vítězství Fredrika Dvernsnese v Miláně. No a samozřejmě Italové včera smutnili, protože dva jejich borci byli v tom spurtu ze čtveřice uprchlíků poraženi. No Italové ale na druhou stranu večer si mohli spravit chuť.
1: Ano, ne sice výsledkem na Giro d'Italia a ani ne výsledkem Ferrari, ale výsledkem individuála Kimiho Antonelliho, muže, který zatím kraluje v téhle sezóně Formuli 1. On vyhrál velkou cenu Kanady a po čtvrtém vítězství za sebou si tedy navýšil náskok v čele Formule 1, v čele mistrovství světa před Britem Georgem Russellem na 43 bodů, to jsou dva týmoví kolegové z Mercedesu, právě Russell ten závod v Montrealu nedokončil. No jestli jsem mluvil o tom, že Ferrari se tolik možná nezadařilo, tak trochu lžu, protože na druhém místě byl toho závodu Lewis Hamilton, tedy pilot právě Ferrari. No a na třetím pak Max Verstappen z Red Bullu, stále ještě mám v hlavě zakořeněné, že to je bývalý mistr světa, nebo ne bývalý, to seš pořád mistr světa, ale že to je v podstatě loňský mistr světa, ale už to tak není, takže Max Verstappen někdejší mistr světa. Pro něj to bylo první pódiové umístění v sezóně, krátce poté, co oznámil, že i v příští sezóně by měl startovat ve Formuli 1. On tam měl nějaké stížnosti na to, jak se mění regule, jak se třeba bude měnit výkonnost motoru, ale zdá se, že tedy přislíbil Nizozemec účast i pro příští sezónu. Teď tedy pro něj třetí místo, Hamilton tedy druhý a na prvním Kimi Antonelli.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
2: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
5: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
6: Radiožurnál půl sedmé. Aktuální zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Ještě dnes si můžou neúspěšní uchazeči podat přihlášku na střední školy. Do druhého kola se jich zatím podle organizace CERMAT přihlásilo asi 10 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 s talentovou zkouškou. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa. Testy už žáci ve druhém kole nepíšou. Započítá se jim výsledek z prvního kola. V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Uspěla i nová uskupení s programem Boje proti korupci nebo influenceři. K volbám v neděli přišlo skoro 70% Kypřanů. Klíčové strany podporující současného centristického prezidenta Nikose Christodoulidise podle výsledků patří k největším poraženým celého hlasování. Prezidentské volby zemi čekají za 2 roky. A v Krkonoších jsou nové kamery, které mají hlídat nelegální vjezdy aut do Národního parku. Správa parku je nainstalovala u lesní boudy nad pecí pod Sněžkou. Jde už o 10. takové zařízení. Podle mluvčího parku Radka Drahného díky kamerovému sledování počet neoprávněných průjezdů klesá.
0: Sport.
7: Hokejista Tomáš Hertl dal v utkání finálové série západní konference NHL rozhodující gól. Vegas díky jeho trefě porazilo Colorado 5-3 a v sérii vede 3-0 na zápasy. Český útočník kromě toho na jednu branku přihrál. Jeho týmu tak k postupu do finále o Stanley Cup chybí vyhrát poslední zápas. Martin Nečas si v dresu Colorado připsal asistenci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D10 u Brandýsa a kolona na D1 u Holubic. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zbystřete u exitu 27 Brandýs. Porouchaný kamion tam stojí v připojovacím pruhu, z něj tak auta výjíždějí do pravého dřív než obvykle. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno už se začíná tvořit ranní kolona kolem exitu 210 Holubice. Zatím to je na pár minut, ale hlavně brzdí se až do zastavení. Přímo v Brně počítejte s kratšími frontami v Kníničské ulici u odbočky do Bystrcké k Unihoby. Provoz je tam omezený po srážce auta s chodcem. A v Praze ožívá pondělní ranní provoz houstné. Postupně začínají vznikat kolony na obvyklých místech, jako je Liberecká do centra, Východní okruh směr Lanový most, Českobrodská na Prahu před Běchovicemi a teď taky v Mrázovce ve směru na Barandovský most. Čekejte kratší kolonu před výjezdem z tunelu do Dobříšské. Po nárazu auta do zdi je tam zabraný pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Teď po ránu se teploty nejčastěji drží mezi 13 až 17 stupni Celsia. Nejchladněji je na Horské Kvildě, kde teploměry ukazují necelé 4 stupně. Přes den se ale rychle oteplí až k 30 stupňům Celsia. Jen na severovýchodě zůstane o něco chladněji, 23 stupňů. Obloha bude ale jasná a bez přehánek. Letní teploty a dlouhodobé sucho, ale počasí dál zvyšují riziko požáru. Výstraha meteorologů proto do odvolání platí pro Prahu a severozápadní část Čech. Hlavní město město proto zakázalo rozdělávat oheň v přírodě. Větší srážky navíc meteorologové neočekávají ani v dalších dnech. Mohly by se objevit jen výjimečně ve středu a o víkendu pak lokálně i s bouřkami. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme dobré ráno ze studia Radiožurnálu Sport. 25. květen 2005 byl spojený s vítězstvím Liverpoolu v Lize mistrů po slavném obratu nad AC Milan. Byli u toho i dva Češi, Vladimír Šmicer a Milan Baroš. Každopádně k italskému fotbalu se ještě dostaneme. Teď s Adamem Weidenthalerem a ještě jedním kolegou, kterého Adam představí, probereme ten anglický fotbal.
1: Je to Pavel Tilšar, tedy spolutvůrce, spolu tady s Honzou Pěruškou pořadu s mikrofonem do Anglie. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: My se budeme bavit o tom, že minulou sezónu skončili i přes vítězství v Evropské lize v domácí soutěži 17. No a během tohoto ročníku vystřídali fotbalisté Tottenhamu celkem 3 trenéry. Navzdory tomu bojovali o sestup až do posledního kola, ale nakonec to tady v Premier League vyšlo díky domácímu vítězství 1-0 nad Evertonem. Tak co o tom píšou v Anglii?
2: Že všechny ligové zápasy Tottenhamu od poloviny dubna odchytal brankář Antonín Kinský a vlastně i na těch jeho výkonech stálo to, jestli se Spurs v Premier League udrží. 60-tisícový Tottenham Hotspur Stadium v Londýně, ale nakonec Bolton nebo Wrexham v Championship hostit nebude. Britský server Sky Sports označil ve svém titulku Everton jako toothless, tedy bez zubí, a je to vlastně skutečně tak, jak se píše na Sky Sports, protože brankáři Kinskému se čisté konto počítá, stejně jako každé jiné, nicméně jeho soupeř vyslal první střelu na bránu až v 99. minutě. Tu ale český golman pokryl a Tottenham díky tomu vyhrál 1-0. Dolů naopak padá West Ham s bývalým kapitánem české reprezentace Tomášem Součkem, ten díky tomu vyhrál 1-0. Dolů naopak padá West Ham s bývalým kapitánem české reprezentace Tomášem Součkem, ten sice vyhrál nad Lícem, tedy West Ham 3-0 mezi elitou.

0: S Tomášem Součkem. Nicméně dál v Premier League, Adame?
1: Ano, tam byly totiž velmi zajímavé boje i o evropské poháry. Asi nejvýraznější příběh napsal Sunderland, který se zahraje evropské poháry po 53 letech.
2: Ano, BBC píše o tom, že podobný scénář si nemohl nikdo představit ani v těch nejdivočejších snech. Sunderland se dostal do Evropy z League One, tedy ze třetí nejvyšší ligy. A to během pouhých 4 let. Ve včerejším závěrečném kole Premier League doma porazil 2-1 Chelsea. Úvodní gól dal 24letý stoper Trey Hume, který do klubu přišel v lednu 2022 za pouhých 200 tisíc liber. V dnešní době, v době, kdy mají ty nejhorší týmy z Premier League pomalu větší kupní sílu než přední kluby z La Ligy nebo Bundesligy, opravdu neuvěřitelný příběh. No a ti, co viděli dokumentární seriál Sunderland Till I Die, si navíc dokážou představit i to, jak se klub před 9 lety totálně sesypal a zažil pád v podobě dvou posledních míst v lize za sebou.
0: No tak můžeme třeba i my, novináři, doufat, že se nějaký český klub dostane do Evropské ligy, právě třeba do skupiny se Sunderlandem, respektive ne do skupiny, ale do nějakého toho měření. Vlastně možná škoda, teď se v té ligové fázi, to říkám správně, nehrajou se ty odvety, takže máte 8 různých soupeřů.
3: Ale třeba to vyjde na Stadium of Light.
0: No bylo by to zajímavé. Premier League probereme, Pavle, ještě spolu za... až za 3 hodinky, tak to je daleko. Každopádně moc děkujeme, že jsi už teď přišel a řekněme, spravil nás o tom, jak to teda včera bylo.
2: Taky díky, naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport zůstáváme u fotbalu, jak jsme slibovali, tak italská série A včera taky skončila 38. kolem, i když tam to bylo rozdělené do více dnů.
1: Ano, to docela překvapivě, taky mě to vyděsilo, že se v posledním kole hraje, kolik to bylo, nějakých jenom 7 zápasů, co se hrálo včera, přitom ta soutěž je o 20 týmech, takže logicky potřebujete hrát 10 zápasů, aby bylo kompletní kolo. No, byli jsme na zahraničních webech, já jsem si rozkliknul ten největší, La Gazzetta dello Sport, růžové webové stránky, podle kterých se jede v růžovém trikotu, taky na Giro d'Italia cyklistickém závodě, tak tam prosím pěkně o Giro není na hlavní stránce ani slovo. V reklamě na mě vyskočil Paul McCartney a pak v hlavním článku Kimi Antonelli z Formule 1 a další tři jsou o fotbalové sérii a dva se týkají trochu paradoxně možná zápasu Milan-Cagliari. Píše se o velkém neštěstí, o nasupeném trenéru Allegrim a prostě o tom, že to AC Milan nezvládl.
0: No, AC Milan tedy musí zpytovat v vozovkách svědomí, ostatně i Juventus, který taky jde do Evropské ligy po remíze v Turíně v tom derby ze 6. místa, tak to taky, řekněme, asi úplně nezvládl ten konec ke svému prospěchu. Na rozdíl třeba AS Řím, když řeknu jméno Tomáš Chorý, tak právě Tomáš Chorý vystřelil v posledním měření skupiny v roce 2018 vítězství Plzně nad AS Řím a to byl ten poslední ročník, kdy Římané byli v milionářské soutěži, až teď se vrací tedy po těch kolika letech? 7, 8 možná.
1: Takže chceš naznačit, že Tomáš Chorý po oficiálním nebo neoficiálním konci ve Slávii zamíří teď třeba pomáhat Římanům, jo, do Ligy mistrů.
0: Někdo by to mohl tvrdit, ale já tomu nevěřím. Každopádně El Sharawy se loučil, takový ten chlapec s tím, jak to říct, s tím kohoutem.
1: Ano.
0: Možná si ho posluchači vybaví, opravdu velká divočina se mu odehrávala někdy na hlavě. Dal gol, on končí v AS Řím, tak nevím, kam zamíří. Dříve byl v Číně, tak snad to bude trošku lepší destinace fotbalová.
1: Takže Saudská Arábie.
0: No, mohl by. Ale AS Řím tam jde, no a hlavně to ten outsider.
1: Komo, po vítězství 4-1 na hřišti Cremonese, vlastně tím podepsali Ortel právě Cremonese, naopak Komo dokázalo o jeden jediný bod sesunout právě už zmiňovaný AC Milan na 5. příčku, takže Liga mistrů ještě jednou, ať to máme kompletně, první Inter Milan, druhý Neapol, třetí AS Řím a čtvrté Komo, pak do Evropské ligy AC Milan Juventus Turín, tedy dvě velmi silné a tradiční začky. No a na 7. místě do konferenční ligy v uvozovkách jen Atalanta Bergamo, tam bychom možná očekávali trochu lepší příčku, oni teď pár dní zpátky oznámili trochu předělání své vizuální identity, nevím, jestli si to viděl, ten znak se v podstatě nezměnil, akorát se přiblížila ona Atalanta a má trochu jiné vlásky.
0: Nebudu to vůbec komentovat. Každopádně sportovní stránka věci sestup. Včera se rozhodovalo zda Lecce nebo Cremonese. Cremonese, jak jsme říkali, padlo s Komem 1-4 a padá, protože Lecce porazilo Janov 1-0. Takže takový Jamie Vardy, který minulý rok spadnul s Leicesterem z Premier League, má druhý sestup za sebou a pokud dobře počítám, třetí sestup z posledních 4 profi sezon. Tak to je závěr kariéry jak víno. No a z italské série A padají taky Verona a Pisa, krásná to města, ale příští rok ve druhé lize. Myslím, že jsme se nebavili o italské sérii a dneska naposledy, protože tam zbylo pár zajímavostí, tak poslouchejte, třeba se dozvíte víc někdy později.

0: Je to trošku fotbalová půlhodinka, ale snad se nezlobíte, bavíme se o aktuálních věcech. Teď zamíříme do Česka, kde skončila fotbalová šance liga. Slavia převzala mistrovský pohár po vítězství 3-0 nad Plzní. Dalo by se říct opravdu v takovém plážovém tempu to bylo v Edenu. Bohužel bez diváků, ale pak to tam všichni oslavili při takzvané zahradní slavnosti, které se určitě taky vrátíme. Další zápas na severu Čech, Adame.
1: Jablonec, Liberec, tam to bylo 2-1 v taky už souboji týmu, které se nemohli nikam posunout. Docela to ovlivnila červená karta hned po úvodní čtvrt hodince.
0: No a pak potvrzení toho, že jsou fotbalisti Sparty druzí a fotbalisti Hradce čtvrtí, na tom se taky nic změnit nemohlo. Přesto přišlo do ochozu Letné v Praze přes 16 000 lidí, takže evidentně tady v tomhle způsobu furt funguje ta aura Sparty i táhne ta ligová nadstavba, nicméně jak to bylo?
1: No navzdory tomu, že bylo velké vedro, tak ta velká návštěva 2-1 výsledek mezi Spartou a Hradcem Králové.
0: Ano, tak a teď k jednomu muži, který se možná loučil a nevíme, jak to bude. Je to Finn?
1: A jmenuje se Kaan Kairinen. Není to úplně finské jméno, nebo částečně finské, on má i turecké kořeny. U něj se totiž spekuluje, zda to nebyl jeho poslední zápas v rudém dresu.
2: Polovina 83. minuty, zajímavý moment, odchází ze hřiště Kaan Kairinen a hodně se mu nechce ze hřiště. Fanoušci Sparty jsou ve stoje.
3: A... Tak loučil se, protože to byl poslední zápas sezóny. No. Já jsem už nemal sílu ani se loučit, takže... Tak nevím, to je možná otázka na pana, který přijde po mně.
4: Říkal o emotivním odchodu Kaana Kairinena ze hřiště kapitán Sparty Lukáš Haraslín. Pánem, který přišel po něm na tiskovou konferenci, byl trenér letenských Brian Priske.
5: V tuhle chvíli je určitě hráčem Sparty a to také pro další sezonu. Víc říct nemůžu.
4: Nechtěl prozradit víc Priske, který stáhl finského záložníka v 83. minutě. Kaan Kairinen si následně užíval ovace zaplněné Letné a po zápase ho dokonce podobně jako Huga Sochurka nebo Jakuba Surovčíka vyvolával kotel Sparty. Kairinen v lize odehrál z té třetí utkání, také proto před duelem dostal společně s dalšími spoluhráči dres Sparty se stovkou na zádech. Levý břeh Vltavy je Kairinenovým domovem už 3 roky.
3: Kaan je obrovský profesionál a je to právě ten typ hráča, který robí dennodenně ty jisté věci a má prostě založený systém na té své robotě, kterou robí naozaj dennodenně. Můžem to potvrdit, takže chodí prvý do kabiny, je tam už skoro okolo 7:30. Já chodím viac menej druhně za ním, tím, že chodím s dětmi do školky. Takže hovorím, je to velký profesionál, co se tohto týká.
4: Rozpovídal se o finském rodákovi z přístavního města Turku kapitán Haraslín. Kairinen má ve Spartě smlouvu do roku 2028. Už delší dobu se ale spekuluje o tom, že pokud na něj přijde adekvátní nabídka, letenský klub bude ochotný ho uvolnit.
5: Byl konzistentní nejen v této sezóně, ale ve všech, kdy tu byl. V tréninku, v nasazení, v přípravě, v kvalitě na hřišti byl konzistentní.
4: Mluvil o přínosu Kairinena trenér Priske. Finský středopolař nazbíral v dresu Sparty přes 150 soutěžních utkání, získal 2 ligové tituly a jednou ovládl český pohár. A když nebyl zraněný, jen těžko si trenéři, ať Priske nebo Fries, uměli představit základní sestavu bez něj.
5: Může se stát cokoliv. Kaana znám už dlouhou dobu. Jeho progres je neuvěřitelný, to, jak se zlepšil. Doufám, že bude schopný ukázat své kvality ve vyšších patrech, než ve kterých je Sparta. Ale to není na mě.
4: Dodal Brian Priske na účet Kaana Kairinena, který je tučným písmem podepsán pod úspěchy Sparty z posledních let. Zda ale slyšel po utkání s Hradcem Králové tuto skladbu naposledy, není jasné. Z Letné Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: Po páté za sebou budou hrát čeští hokejisté v základní skupině mistrovství světa s Norskem. Kromě
2: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
3: Vláda projedná novelu zákona Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Spojené státy a Irán jsou údajně blízko prodloužení příměří. Fotbalisté Slavie zakončili ligovou sezónu vítězstvím nad Plzní. Hromadná nehoda komplikuje provoz v Praze ve Kbelské směrem na Hloubětín a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se zřejmě zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i toho zvaného Lex Ukrajina. Změny představilo ministerstvo vnitra a dnes je projedná vláda. Podle návrhu by se měla změnit pravidla pro humanitární dávky i udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. Změny kritizuje konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreje Krchové už teď status získá jen malá část žadatelů.
4: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí z toho celkového počtu necelých 400 tisíc, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný návazný pobyt není.
3: Bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní. S odvoláním na americké představitele o tom informuje server Axios. Podle předběžné dohody by se měl například otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu.
5: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: V Brně dnes skončí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. V 10 hodin ho uzavře pieta v Kounicových kolejích, kde bývalo nacistické popraviště. Sudetoněmeckého sjezdu se zúčastnili asi 3000 lidí z obou států. Akce vyvolala protesty v ulicích. V ranním Radiožurnálu se k tomu vrátíme podrobně po 7:30. Likvidaci skládky za 1 miliardu a 200 milionů korun pod plánovanou multifunkční halou v Pardubicích zaplatí podnikatel Petr Dědek. Město po více než 2 letech vyjednávání dokončilo plánovací smlouvu s investorem, kterou dnes budou schvalovat zastupitelé. Podle dohody nebudou Pardubice přispívat ani na provoz haly, říká primátor Jan Nadrchal.
6: Ten výsledek považuji za velmi dobrý, opravdu velmi dobrý pro město a dává městu velkou míru právní jistoty. Obě strany tam mají nastavené určité sankce za neplnění některých věcí a jak říkám, pro nás je opravdu velkou výhrou ta obří právní míra jistoty v tom, že za městem nepůjde sanace té skládky.
2: Sport. Fotbalisté Slavie převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezony porazili Plzeň 3-0. V klubu už řeší další ročník. Při mistrovských oslavách se mluvilo i o návratu Tomáše Součka, který s West Hamem sestoupil z anglické Premier League. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o Součkovi řekl.
7: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant je ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
2: V dalších zápasech posledního ligového kola skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem taky 2-1. České hokejisty čeká předposlední utkání ve skupině mistrovství světa. Od 16:20 budou hrát v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Norsku.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Holubic, nebezpečí na D10 za Tuřicemi. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno za Rousínovem opatrně dojíždějte do kolony kolem 212. kilometru, pak se pomalu jede k Rohlence, osobní auta 10 až 15 minut. A kolona vzniká i na souběžné staré cestě 430 před omezením u odbočky na Holubice. V Brně v Kněžské popojíždí kolona od vjezdu z ulice Od Bojářů směrem do centra do křižovatky k Unihoby, vyšetřují tam srážku auta s chodcem. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav obezřetně za sjezdem na Tuřice na 23. kilometru stojí v odstavném pruhu dodávka a kouří se z ní.
9: Teď je to tam zakouřený, v obou pruzích to jde do zastavení.
8: Na D10 opačně z Boleslavy na Prahu pozorně u exitu 27 Benátky, v připojovacím pruhu tam překáží porouchaný kamion. A na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 v Cínovecké za McDonald's čekejte kolonu, sune se jednak do provozem utpané Liberecké a hlavně je plná už i celá Kbelská dolů do Hloubětína, protože u sjezdu na Novopatskou se srazil autobus a 3 osobní auta, průjezdný zůstal jenom odstavní pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
10: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport společně s Adamem Weidenthalerem.
11: A Janem Pěruškou, hezký den.
10: Adame, já jsem si musel dát trošku záležet na tom tvém příjmení, protože jsme si teď řekli, že to je dneska 13 let od toho historicky prvního německého finále ve fotbalové lize mistrů a vlastně tvůj skoro jmenovecký tal tehdy za poraženou Borussii Dortmund.
11: Snad neodkryjí úplně karty, když řeknu, že to je strýc přes koleno.
10: Ale já jsem Roman Weidenfeller, který chytal tehdy za Borussii, která prohrála 1-2 s Bayernem. Jak jsme říkali, 21 let od finále Ligy mistrů v Istanbulu. A to je také velký den.
11: A 30 let přesně od momentu, kdy Jan Železný hodil světový rekord v hodu oštěpem, konkrétně tedy 98 metrů a 48 centimetrů. Povedlo se mu to 25. května roku 1996, kdy ty už si zmiňoval, že se v havířovské porodnici narodil jeden významný český sportovec.
10: David Pastrňák se tedy narodil v den, kdy Jan Železný hodil ten světový rekord. To by tak nějak si říkal člověk, že třeba může být propojený jeho život víc oštěpem, ale nakonec vzal do ruky tyč, která je zakočena trošku tak oble do hokejka.
11: Ano, Janu Železnému se to povedlo v Jeně. Koukám, že z Jeny to je do, řekněme, Havířova nebo do Ostravy nějakých 600 kilometrů, tak ještě to nevyšlo, ale
10: to by se trošku naházel.
11: To by se naházel pořádně, ale šlo by to docela rychle. 100.
10: No, rádi zaspomínáme, myslím, že v našem vysílání se vrátíme ještě k tomuto počinu, který stále tedy je platným světovým rekordem. Ono ostatně si představit, že někdo přehodí 98 metrů a ty drobné k tomu, to jako je velmi složitá úvaha.
11: Ale vzpomeň si, teď o víkendu se stalo, že rekord Barbory Špotákové, nevím, jestli byl vyloženě v ohrožení, ale přiblížila se k němu zatím nejvíce některá další oštěpařka. Byla to Číňanka Jen Ci, teprve 18-letá oštěpařka, den po svých 18. narozeninách s kruhou okolností zvládla zapsat 71 metrů 74 cm a je tak zhruba půl metru od Barbory Špotákové, takže mezi ženami už se alespoň někdo přibližuje.
10: No jo, no, k tomu se dá říct jenom prosím, nemaluj čerta na zeď. Vysíláme pro vás dál, ať se vám dobře vstává do toho pracovního dne i týdne. Hezký den.
11: Pěkný den.
0: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Víkend, který máme za sebou, přinesl opravdu vysoké teploty. Ono to skočilo ne úplně z nuly na 100, ale přece jen pamatuju si ještě nedávno, že byla docela zima a teď přes 30, tak snad jste se neupekli, snad ten víkend proběhl ke spokojenosti. Nicméně, když jsme sledovali některé třeba i fotbalové zápasy, tak se přerušovaly kvůli občerstvovacím pauzám. Víš, že v Anglii, kde bývá většinou třeba trošku mírněji než v Česku, tak tam taky přerušovali duely kvůli vedru.
1: A hokejisté si třeba během sobotního zápasu se Slovenskem taky stěžovali nebo po něm stěžovali pro Radiožurnál Sport na kvalitu ledu, že prostě v aréně bylo velké horko, tím spíše, když byla zaplněná. Kdo tady na to možná nejvíc trpí, tak to můžou být třeba i tenisté, kteří vstupovali do Grand Slamu, do Roland Garros, a někteří Češi dokázali projít do druhého kola během prvního hracího dne.
0: Ano, navzdory vysokým teplotám se to podařilo Tomáši Macháčovi, Jakubu Menšíkovi, Sáře Bejlek a Marii Bouskové.
2: Jo, tak určitě teplo tenhle rok je tady trošku nevídaný, spíše mi to přibylo dneska jak Australian Open než Roland Garros, takže to trošku podmínky jsou určitě jiný.
3: Řekla výstěžně Marie Bousková krátce po tom, co vyřadila ve dvousetech Italku Bronzetyovou. Teplota se v Paříži pohybovala okolo 33 stupňů ve stínu, přesto se řada Čechů shoduje na tom, že než v zimě je lepší hrát v horku. Za všechny pokračuje Jakub Menšík.
4: Dokud nejsou žádné křeče nebo žádné vlastně jako kdyby fyzické problémy, tak je to pro mě lepší než hrát asi když sněží nebo když je zima, no. Jak v Hamburku.
3: Smál se Jakub Menšík, který si v prvním kole Roland Garros poradil s domácím tenistou Drugetem ve třech setech. Ještě cennější skalp si v Paříži připsala Sára Bejlek. Ta porazila vítězku US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou 6-3 a 6-2. Příliš to ale neprožívala.
5: Vyhrála Grand Slam, ale už nějakou dobu teďkom ne, takže jsem to úplně nebrala, takže jsem porazila někoho extra zvláštního.
3: Vyprávila Sára Bejlek, která po druhé v řadě na Roland Garros prošla do druhého kola singlu. Tam se po vítězství 3-0 nad Belgičanem Bergsem probojoval i Tomáš Macháč. Naopak hned na úvod antukového Grand Slamu vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Doplníme, že už Tomáš Macháč ví, s kým se utká ve druhém kole a bude to velmi těžký soupeř, druhý nasazený Alexander Zverev. Dneska další Čech a Češka v prvním kole.
1: Ano, bude jich o poznání méně než tady včera. Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Dřív by měl jít na kort Jiří Lehečka, jeho soupeřem Španěl Pablo Carreño Busta. Rozdíl mezi oběma v žebříčku ATP je nějakých více než 70 míst, takže věřme tomu, že to českému tenistovi bude hrát do not. Karolína Muchová, ta je zhruba ve stejné pozici, taky favoritkou souboje se Zacharovovou z Ruska. I ona by měla být favoritkou, ale pozor na to, minule v Římě na přípravném turnaji selhala Karolína Muchová hned v prvním kole, což se jí v úzovkách povedlo poprvé od loňského Wimbledonu, takže se bude snažit trošku napravit tu svou možná malinko rozkolícenou fazónu.
0: No a možná se také budou prát tenisti s tím velkým vedrem, které bude asi panovat v Paříži, tak jim držíme palce. No a dost tematicky k tomu máme písničku, protože když vám je vedro, tak také možná pomůže, když si prostě zujete boty. A o tom zpívají čínasky, o těch botech, že byste si je měli zout.

0: 7 hodin 19 minut otvíráme téma hokejového mistrovství světa. Věříme, že spousta posluchačů fandí českým hokejistům. Otázka je, co jste schopni obětovat pro jejich podporu.
1: No, třeba takový Niko Moro, cestovatel z Vysočiny, se vydal podpořit národní tým přímo do Švýcarska, ale neletěl letadlem, nejel ani autem nebo autobusem, jde prostě pěšky, a to z Třebíče.
0: No a teď už by měl být tedy někde ve Švýcarsku, odkud nám vstupuje přímo ze své cesty. Niko, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kam vás teď tedy zdravíme? Jak daleko jste od Friburgu?
2: 130 kilometrů. Jsem teď ve městě Dietikon za Curychem, no.
0: Podle názvu to zní tedy i podle vašeho jména, že by to mohlo mít něco příbuzného s Itálií?
2: Samozřejmě, můj táta je Ital, mamka je Češka a já jsem tutti frutti. Jak máš jeho chuť.
1: Na cestě jste už od 6. hodiny raní, tak vstával jste takhle brzo kvůli tomu, že je vedro? Nebo vstával byste takhle brzo, kdyby ta vedra v Evropě nebyla? Protože hádám, že ty podmínky okolo poledne a odpoledne asi nejsou na ty dlouhé túry úplně ideální.
2: Přesně tak, tak je to o ty strategii. Člověk musí stávat co nejdřív, aby se vyhnul těm odpoledním vedrům, protože to je dost... Jste tam?
0: Ano, slyšíme se, čekáme na to, co řeknete. Ale tušíme, že to je komplikovanější asi s těmi vedry.
2: Přesně tak, takže je lepší takhle jít ráno, hodně brzo, aby se člověk tomu vyhnul, protože odpoledne dneska má být na 31, 32, 33 stupňů, což je strašně moc. Takže já si to chci tak nějak stihnout normálně a pak se chci podívat odpoledne na Česko-Norsko.
1: Takže vy máte v plánu v podstatě jít jenom dopoledne. Kolik tak zvládnete? 40 kilometrů dejme tomu a pak už siesta odpoledne?
2: No, kolem těch 30, no, ale ono to vždycky úplně nevíde, protože člověku taky není vždycky úplně nejlíp, jo, nebo pak jim musím dělat nějaký příspěvky, Instagram, Facebook, takže mi to pak bere hrozně moc času. Vždycky mi taky není úplně do zpěvu, jo, takže se to zase zpomalí, pak někdy prší, no, je to zkrátka takový hodně pestrý, takže nikdy nevím, co mě čeká.
0: Niko Moro, fanoušek, cestovatel z Vysočiny, se kterým jsme teď ve spojení, možná je někomu z vás známý, když zmínil ty sociální sítě, tak ostatně už i se medializovala vaše cesta za sportem v lednu únoru, to bylo na olympijské hry do Milána, to byly asi dost jiné podmínky v zimním období, připravili vás třeba na něco teď, že už jste věděl, do čeho jdete?
2: Tak něco samozřejmě mi to Miláno dalo, třeba to, že si mám dávat do ponožek pudr, to fakt doporučuji, to je velice dobrá vychytávka. Pak si všechno mažu, ať už je to rozkrok nebo záda, zkrátka kdo maže, ten jde, že jo, nebo jde respektive.
0: No Niko, teď tam slyšíme možná autobus, tak abyste náhodou nejel, jak to je teda?
2: Ne, tady teď je. Já jsem si takhle začal sednout tady na zastávku, teď tady zrovna je nějaká tramvaj. A, takže abych byl trošku ve stínu, protože to už celkem peče. Jinak teda Miláno, tak tam byla jenom zima, jo, ale tady teď je prostě chvilku teplo, chvilku zima, takže já jsem v mikině, v termotričku, pak si to sundávám, furt se převlíkám jak had. Jo, už ani nevím, jak mám prostě chodit, jo, to je prostě každá hodina úplně jiná. Takže v tom je to trošku jiný, každopádně jako zlatá zima, musím říct.
1: No a jak tedy přespáváte? Dá se vůbec spát pod širákem takhle po cestě, nebo máte vysledované nějaké ubytovací prostory, kde můžete složit hlavu?
2: Já spím většinou venku, no. Dneska jsem spal v parku v Curychu, jinak jsem spal po bankách, což bylo taky dost zajímavé, protože na mě třeba lidi házeli peníze v noci, jako normálně eura. Mě trefili do hlavy, mě to probudilo, říkám, co je, ne?
0: Jo, vy myslíte v těch místnostech, kde se dá vybrat u bankomatu, v těch uzavřených, kam se třeba vstupuje přes kartu?
2: Jo, přesně.
0: Jasně,
2: no.
0: Abychom si to vysvětlili, protože dneska už často lidi jedou bezhotovostně, jak jsme si říkali, jestli někde v sejfu třeba na vás nehodí nějaký ten měšec. Nicméně, Niko, vy jste hokejový fanoušek, italské kořeny, jak tohle jde k sobě? My jsme tady mluvili s Adamem o Giro d'Italia, o italské sérii a o fotbale a teď tedy vy o hokeji, tak jak to přišlo?
2: Tak já jsem z Třebíče, že jo, Třebíče je takový hokejový město, od malička jsem na ten hokej chodil, chtěl jsem ho hrát. Nakonec jsem ho nehrál, protože rodiče řekli, že, že to je moc nebezpečný sport. Ale v 10 letech jsem je přemluvil, ale oni mi pak řekli, že jsem na to moc starý, takže jsem ho nehrál. Každopádně sport miluju, teda ten hokej. Koukal jsem se na každý mistrovství, nejradši mám to z roku 2010, trachna, kachna, to letělo, to prostě, to bylo něco, jako na to do konce života nezapomenu. A mám dokonce i vytetovaný Pragánu z roku 2024, protože to Nagánu z roku 98 jsem nestihl, protože jsem se narodil až v roce 99.
1: Tak doufejme, že dnes, nebo respektive letos, budete mít podobný zážitek i z té pěší cesty směrem do Švýcarska. Niko Moro, cestovatel z Vysočiny, který jde pěšky právě na trase Třebíč-Friburg, byl s námi na ranním radiožurnálu Sport ve spojení. Moc díky za váš čas, ať to tedy šlape, ať jste tam co nejrychleji.
2: Děkuju moc.
0: A buongiorno, Niko. Dobré ráno přejeme.
2: Buongiorno.

0: Když jsme před chvilkou mluvili s borcem, který cestuje z Vysočiny na mistrovství světa hokeje do Švýcarska pěšky, tak můžeme teď krátce se zastavit taky u Vysočiny, protože v Novém Městě na Moravě se jel světový pohár v cross country horských kol vítězem elity mužů Tom Pidcock po páté v kariéře. Říkal, že mu moc sedí ta přírodní trať v Novém Městě na Moravě, že odpovídá tomu, na čem vyrostl. Neúčastnil se Matěj van der Poel, takže Pidcock jel v podstatě solo závod, nejlepší z Čechu Ondřej Cink až 20. místo. Mezi juniorkami potěšila druhá Barbora Bukovská a třetí Lucie Grohová.
1: Pojďme z Vysočiny trochu na sever, protože v Pardubicích se dnes bude hrát další utkání playoff basketbalové národní ligy 17:30. Pardubice vyzvou Brno. Tahle série je srovnaná na 2-2 na zápasy. Mimochodem vedení brněnského basketbalového klubu si po porážce v tom čtvrtém semifinálovém utkání začalo stěžovat na rozhodčí. Lončtí vícemistři žádají pro trojici sudích tresty, včetně pokut a pozastavení delegace na další zápasy, jak brněnský klub uvedl na svém webu. Ale sportovní ředitel Národní basketbalové ligy Šimon Sedlařík oficiální protest od Brna neobdržel, aspoň takové jsou informace České tiskové kanceláře. Takže možná nějaká drobná kauza bublá nejenom ve fotbale, ale taky v basketbalu.
0: Budu se hádat a pak stejně vyhraje Nymburk, teď mě neberte vážně. Pravděpodobné to je, ale spíš jsem to chtěl nějak zaglosovat, protože tyhle vážné situace nechci úplně vždycky tak nějak vztahovat na to, že to je úplně fatální věc. Ale samozřejmě dneska to možná bude vyhecované páté semifinále od 17:30. Za chviličku 7:30 a pak sportovní přehled. Těšte se taky na tradiční seriál Jaroslava Plašila k 50 letům od mistrovství Evropy v Bělehradě. A pochopitelně další program.
1: Ano, budeme třeba soutěžit na Radiožurnálu Sport. Pokud sledujete hokej, tak se vám jistě bude hodit šála České reprezentace České republiky a k tomu kniha Hokejovník. Tak pro vás máme tyhle ceny v 8:50.
2: Radiožurnál 7:30. Tereza Tomášková zprávy.
3: Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. U města Jaroslavl, severovýchodně od Moskvy, dron podle ruských úřadů zranil jednu ženu. Hlášené jsou taky útoky na energetickou infrastrukturu v západoruské bělgorodské oblasti. Přímo ve městě Bělgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudu v 9 okresech hlásí taky ruské úřady v okupované části ukrajinské chersonské oblasti. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru i rozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman si stěžoval na to, jakým způsobem ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví, když je poskytla kanceláři prezidenta a předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Víc si můžete přečíst na serveru i rozhlas. Brno mění podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se i o menší byty s několika pokoji můžou hlásit jednotlivci a nejenom rodiny s dětmi. Změnu schválili brněnští zastupitelé. K rezervaci podle radnice zbývá ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Sport. České tenisové jedničky vstoupí do Roland Garros. Jiřího Lehečku čeká po 11. hodině souboj se Španělem Kareněm Bustou. Karolína Muchová bude hrát později proti Rusce Zacharovové. Do druhého kola pařížského Grand Slamu v neděli prošli Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Mirošovic, nehoda na D10 u Brandýsa. Na dálnici D1 z Brna na Prahu už u nájezdu od Benešova na 21. kilometru se dojíždí do kolony, ta se velmi rychle prodloužila, je to až na půl hodiny za exit Velké Popovice. Tam se na 14. kilometru srazila 4 auta, blokovala levý pruh. Před chvílí odjela, takže se ta fronta teď natahuje dál k Praze. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu nejdřív pozor u exitu 27 Benátky. V připojovacím pruhu stojí porouchaný kamion a pak dál směrem na Prahu za Starou Boleslaví čekejte pomalu jedoucí kolonu ze 13. kilometru. Je to zatím zhruba na 5 minut k nehodě na 10.5. kousek před sjezdem na Brandýs.
6: V levém pruhu 3 auta v sobě, je to daný ke straně, vybočuje se.
5: Na D10 z Prahy na Boleslav za Tuřicemi na 23. kilometru po zahoření už je jenom odstavená dodávka bez větších potíží. V Praze řada ranních kolon popojíždí se z Cínovec Liberecké směrem z D8 do centra od sjezdu na Čakovice, a to jak do Liberecké, kde u Bulovky blokuje levý pruh porouchané auto, tak je kolona i dolů k Belskou směr Hloubětín, protože u nájezdu na Novopatskou stojí přes oba pruhy nabouraný autobus a tři auta, jede se jenom odstavným pruhem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Česko má před sebou další tropický den. Meteorologové očekávají na většině území republiky 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, kolem 23 stupňů, a podobně letní počasí vydrží i v dalších dnech. Zítra by dokonce teploměry mohly ukázat až 32 stupňů. Ve středu se můžou výjimečně objevit přehánky, více jich ale bude až o víkendu, kdy se lokálně můžou přidat i bouřky. Po prvním tropickém víkendu letošního roku zároveň dál platí výstraha před nebezpečím požáru. Hlavně Prahy, středních a severozápadních Čech. Kvůli suchu meteorologové proto doporučují sledovat městské vyhlášky. Třeba v Praze je už v parcích zakázáno rozdělávat oheň nebo kouřit. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Blink 182 dohráli v 7 hodin 38 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport 25. května, kdy slaví svátek viola. Tak Adame, nevím, jestli máš doma nějaký nástroj anebo v příbuzenstvu nějakou violu.
1: Vůbec.
0: Každopádně, jak se říká, violu jsem naladil možná co nejhlouběji. Věříme, že vy vyladíte ten dnešní den takzvaně do příjemna. My vás teď informujeme a snad i potěšíme tím, že nabídneme aktuální sportovní zpravodajství.
1: A Pavel Tilšer ho má dnes ráno na starost. Tak hezký den.
2: Dobrý den.
0: A můžeme jít na sportovní přehled, který uvedeme s Nělkou.
2: Fotbalisté Slávie zakončili mistrovskou sezonu v Šancelize výhrou 3-0 nad Plzní. Slávisté o svém vítězství rozhodli už v prvním poločase, když se trefili Chaloupek, Sulejman a Chytil. Vedení mistrovského klubu už řeší další ročník, rozhoduje se i o osudu Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, které vedení klubu vyloučilo z A týmu kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Podle trenéra Slávie Jindřicha Trpišovského zatím ale k žádnému posunu nedošlo.
3: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná, jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
2: Slávia na oslavě ligového titulu s fanoušky na stadionu v Edenu už představila jako první dvě posily pro novou sezonu záložníky Pavla Kačora a Emanuela Ajaosiho. Do Edenu přichází z Karviné a podepsali s Pražany smlouvu do roku 2030.
0: V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1.
2: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem sestoupili po 14 letech z anglické Premier League. Na závěr této sezóny sice porazili Leeds 3-0, Tottenham s brankářem Antonínem Kinským ale zdolal Everton 1-0. West Ham tak v tabulce zůstal 18. O 2 body právě za Tottenhamem. O nejvyšší anglické soutěži budeme mluvit podrobněji v pořadu.

0: Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Norsko. Národní tým do něj nastoupí už s jistotou účasti ve čtvrtfinále a případná výhra by Čechům zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a taky snažšího soupeře pro první zápas play-off. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
1: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
0: Zápas Česko-Norsko začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 16 hodin a 20 minut. V neděli večer ve Friburgu Kanada porazila Slovensko 5-1 a odpoledne Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po samostatných nájezdech. V Curychu ještě Finové zvítězili nad Rakušany 5-2 a Lotyši nad Velkou Británií 6-0.
2: Hokejový útočník Tomáš Hertl rozhodl gólem o výhře Vegas nad Kolorádem v semifinále NHL. Golden Knights nakonec zvítězili 5-3 a v sérii vedou už 3-0 na zápasy. Klička kolem obránce, střela backhandem a gól. 32-letý Tomáš Hertl se v letošním playoff trefil celkem po třetí. Kromě toho si připsal asistenci. Na jednu branku přihrál i Martin Nečas v dresu Koloráda. Jeho tým vedl po úvodní části nad Vegas 3-0 a celkově svého soupeře přestřílel. Domácí ale stav srovnali a díky Hertlovi poté i otočili. Golden Knights zvítězili 5-3 a dělí je jedna výhra od postupu do finále Stanley Cupu. Štěpán Bém, Radiožurnál. Tenista Tomáš Macháč postoupil na Roland Garros do druhého kola. Belgičana Berkse porazil 3-0 na sety. Českého reprezentanta před antukovým Grand Slamem trápili žaludeční problémy a nemohl se tak na French Open adekvátně připravit. O to větší radost z nedělního vítězství měl.
3: Bohužel se mi ta slabost držela celkem dlouho. No. Dejme tomu, že jsem nějakých 5-6 dní jako tam nějaký ležel a pak jsem tam začal trénovat, takže samozřejmě si dokážete představit, asi, jaká byla příprava, ale musím být vděčný svému tělu, protože za tak krátkou dobu jsem se velice připravil herně i fyzicky. Samozřejmě to nebude na to, abych tady hrál 4,5 hodiny zápas v kuse v tomhle vedru a budu se cítit skvěle. Ale na to, že jsem hrál 2,5 hodiny v 33 stupních, tak jsem končil ten zápas celkem slušně.
2: Do druhého kola prošli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Sára Bejlek. V Paříži naopak vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Dnes do antukového Grand Slamu vstoupí aktuální české jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Pilot Mercedesu Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady vozu Formule 1. 19-letý Ital zvítězil po čtvrté v řadě a navýšil svůj náskok v čele šampionátu na 43 bodů před Britem Georgem Russellem. Jeho týmový kolega ale závod nedokončil. V Montrealu za Antonellim dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí místo obsadil Max Verstappen ze stáje Red Bull.
4: 15. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Nor Fredrik Dvernsnes. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard, který se do čela celkového pořadí dostal už v sobotní horské etapě. Nejlepší z Čechu Jan Hirt na Vingegaarda ztrácí více než 9,5 minuty.
2: A bajkerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami druhá na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Třetí dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. Cink startoval ze zadních pozic kvůli špatnému výsledku v short tracku. V závodě se pak posunul o více než 20 pozic oproti úvodnímu kolu.
5: Stalo mě to docela hodně sil a jsem viděl, že to tam je na kousek. Takže jsem si tam nějaký dvě kola docela hrábnul, abych se tam prorval tou skupinou okolo toho 15. místa. Ale pak prostě mi to chybělo v tom posledním kole, no, ale to se nedá nic dělat, prostě ty short tracky musí být lepší startovní pozice a pak ten závod může být o něčem jiným.
2: Závody vyhráli Rakušanka Štiglerová a Brit Pidcock.
4: To byl úvodní sportovní přehled dne, který připravil Pavel Tilšár. Moc děkujeme.
2: Pěkné pondělí.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Pavla Horváta si můžete pustit třeba i na našem YouTube. Nedávný rozhovor s Ondřejem Vetchým, ten byl ve čtvrtek, před týdnem jsme byli i s Antonínem Panenkou, Janem Reskem v Teplicích na živé Desítce. Všechno dostupné můžete si třeba zpestřit dopoledne nebo odpoledne.
5: A můžeš už pozvat na to, co budete řešit příští čtvrtek, dalšího hosta?
2: Jo, tenhle čtvrtek vlastně už za tři dny. Měl by přijít Tomáš Grigar, tedy vlastně veleskušený legendární brankář, který pamatuje také, jaké je to chytat za pražskou Spartu, ale především spojujete asi s Teplicemi.
5: No. Takže Sparta a Teplice, to je teď vlastně téma, protože s Ondřejem Vetchým jsme se bavili o Spartě, s Janem Reskem hádám o Teplicích, tak v podstatě fanoušci Slávie a dalších, nevím, asi 200 fotbalových klubů v Česku teď nemají úplně žně, když poslouchají Desítku Pavla Horváta.
2: Ale musíme doplnit, že to souvisí i s tím, že Pavel Horvát prostě hrál zásadní roli ve své kariéře v Teplicích i ve Spartě, takže to občas takhle přijde, ale myslím, že ti hosti stojí za to, a samozřejmě i třeba 13. června, kdy budeme tady na pražském výstavišti v další živé Desítce Pavla Horváta, tak tam přivítáme vedle Antonína Panenky Václava Němečka, takže to je zase další pamětník a veleúspěšný bývalý reprezentant. No, když jsem tady nakousl Antonína Panenku, tak můžeme zase pokračovat v tom našem seriálu.
5: Ano, ten se váže k evropskému zlatu československých fotbalistů před 50 lety a my jsme skoro v polovině našeho seriálu, který připravuje Jaroslav Plašil. V kalendáři a rozhlasovém archivu se vracíme tentokrát tedy do 25. května roku 1976.
6: Na dokončení další z rozhodujících staveb pětiletky se těší hlavně motoristé. Je to dálnice Praha-Brno-Bratislava.
7: I takové zprávy jste mohli slyšet 25. května roku 1976. Motoristé se mohli těšit na nové kilometry dálnice a třeba pracovníci metrostavu se radovali z nového rypadla.
8: To vrčení, které teď slyšíte, to pochází od dalšího stroje, který na tomto staveništi pracuje. Je to rypadlo značky Breud X20, které bylo dovezeno z Norska.
7: A brněnské studio Československé televize tou dobou pracovalo na dabingu populárního maďarského seriálu Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka. No a fotbaloví fanoušci mohli žít účastí na závěrečném turnaji mistrovství Evropy, kam se československá reprezentace definitivně kvalifikovala tři dny zpátky díky remíze 2-2 se Sovětským svazem v odvetě čtvrtfinále v Kyjevě. Mm. Československý sport svým článkem na úvodní straně 25. května oslavuje kolektiv v reportáži s výrazným titulkem Právem mezi elitu. Přitom na začátku to tak úplně nebylo, vzpomněl si Antonín Panenka na složitější zbližování českých a slovenských fotbalistů, kterých tehdy byla v národním týmu naprostá většina.
3: V počátku, když jsem přišel do hrát mužstvo, tak taky tam byla určitá taková, ta atmosféra nebyla taková dobrá, protože u jednoho stolu seděli Slováci, u druhého stolu seděli Češi, že tam nebyla taková ta úplně parta pravá, jak to mělo být, ale právě okolo toho 76. roku tam byla vynikající atmosféra, tam prostě jako jsme byli všichni neskuteční kamarádi.
7: Popisoval Antonín Panenka, jak se vytvářela parta a atmosféra v národním týmu, ve kterém debutoval 3 roky před zlatým šampionátem. A velkou zásluhu na tom měli také trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš.
9: Je to o psychice jednotlivých hráčů, ako vo vnútri mužstva spoludržia. Tá vnútorná súdržnosť je často dôležitejšia ako niektoré individuálne technické kvality.
7: I díky Josefu Venglošovi se tak podařilo sestavit v té době neporazitelný a slovy československého sportu soudržný kolektiv. Celek, který celou noční cestu z odvety v Kyjevě prospíval.
10: Reprezentanti cestu z hotelu Kyjev na letiště v popůlnočním čase doslova prospívali. Repertoárem byly národní české, slovácké a slovenské lidové písničky. Zpívalo se samozřejmě i od 2:30 do 2:30 ráno v letadle IL-62. V Sovětském svazu mají o 2 hodiny dřívější čas, takže pro nás se čas při cestě zpět prakticky zastavil. Radost byla obrovská. Přivítání nejvyššími představiteli tělovýchovy v ruzyňské letištní hale si všichni hráči nesmírně považovali a považují. Předseda UVČSTV Antonín Himmel dlouho nemluvil, ale slova šla, jak se říká, od srdce. A to fotbalisté poznají. Tu noc se toho moc nenaspalo, ale fotbalisté na ní sotva zapomenou. Kolektivu se dostalo správného uznání.
7: Píše 25. května roku 1976 československý sport o náladě v letadle cestou z vydařené odvety čtvrtfinále. Do závěrečného zápasu o zlato na mistrovství Evropy zbývá 26 dní. Jaroslav Klašil, Radiožurnál.

0: Zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moji známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
2: Dobré ráno, je 8 hodin. Teď zprávy. A Tereza Tomášková.
3: Ministr školství Robert Plaga si kvůli plošným testům žáků v 5. a 9. třídách předvolal ústředního inspektora. V Krkonoších jsou další kamery, které sledují nelegální vjezdy aut do Národního parku. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna za Beranovem na 122. kilometru. A bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO si dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Napsal to na síti X. Důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na konci testu objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
5: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních 2 týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
6: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou takové poměrně neškodné otázky.
5: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Převážně kurdské části Sýrie očekávají výsledky nedělních parlamentních voleb. 11 zástupců doplní první syrský parlament od pádu režimu Bašára Asada. Nepřímé volby byly už koncem minulého roku. V kurdské severovýchodní části země je ale umožnila až vojenská ofenziva a následná dohoda kurdské samosprávy s centrální vládou.
7: Postasadovský syrský parlament se poprvé sejde po nadcházejícím velkém muslimském svátku Eid al-Adha. Mezi 210 poslanci budou nadále chybět zástupci jihosyrské oblasti Suwayda, kde od loňského léta pokračuje násilí mezi vládními jednotkami, druzskými milicemi a ozbrojenými beduíny. Nedělní volby v kurdských oblastech provázela podle syrských úřadů vysoká volební účast. Až do začátku tohoto roku oblast ovládaly převážně kurdské milice SDF podporované Spojenými státy. Vládní síly pak vojenskou ofenzivou a následnou dohodou začlenili kurdské regiony do celostátní správy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: V Krkonoších jsou nové kamery, které mají hlídat nelegální vjezdy aut do Národního parku. Správa parku je nainstalovala u lesní boudy nad pecí pod Sněžkou. Jde už o 10. takové zařízení, pokračuje mluvčí parku Radek Drahný.
8: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem. Počet průjezdů klesá. Když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
9: Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Norskem. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 20 minut. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu soupeře, který na turnaji vzal bod Kanadě a porazil Švédsko.
10: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazných v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
9: Hokejisté Vegas porazili Colorado 5-3 a dělí je 1 výhra od postupu do finále NHL. Vítězný gol Golden Knights dal útočník Tomáš Hertl.
4: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 za Beranovem i před Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna komplikace za sjezdem na Velký Beranov. Na 120. kilometru se dojíždí do kolony, je to zatím na čtvrt hodiny na 122. Tam narazil kamion do světelné šipky, průjezdný je jenom levý pruh. Na D1 silný ranní provoz taky před Brnem, směrem z Prahy je to jenom kratší fronta kolem exitu 182 Popůvky, směrem z Vyškova před Rohlenkou je kolona už před Holubicemi z kilometru 212, je to asi na čtvrt hodiny. Na D1 před Prahou směrem z Brna se stále tvoří kolona od nájezdu od Benešova z 21. kilometru, různě pomalu místy jenom krokem to jede za sjezd na Velké Popovice, na 14. kilometru tam v odstavném pruhu řeší hromadnou nehodu, přihlíží se. Na D10 z Boleslavy na Prahu za Starou Boleslaví kratší fronta ze 13. kilometru pomalu jede kolem 5 minut k nehodě na 10. a pultem v levém pruhu. Po Praze mnoho ranních kolon, sever tradičně ucpaný, o to víc, že ve Kbelské směr Hloubětín u Novopatské teprve před momentem po hodině a půl uvolnili oba pruhy po hromadné nehodě. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo polojasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách 21, na Šumavě až 24 stupňů a foukat má slabý během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy.
12: Dobrý den vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Pondělí 25. května vstupujeme do třetí vysílací hodiny.
2: Hezký den.
12: Tak v Paříži se rozjel druhý Grand Slam tenisové sezony a na Antuce se včera představilo celkem 6 českých zástupců. A kolik z nich prošlo dál, Adame?
2: No, úspěšnost byla mezi ženami 50% a mezi muži 100%, takže suma sumárum 4 čeští tenisté ze 6. Dnes se na to budou snažit navázat Jiří Lehečka a Karolína Muchová, finalistka z pařížské Antuky z roku 2023, je turnajovou desítkou a bude uzavírat program na svém dvorci, a to zápasem s ruskou Anastází Zacharovovou. Co se týče Jiřího Lehečky, tak ten se mimochodem posunul teď v žebříčku ATP na kariéru 12. pozici a měl by zahájit dění na kurtu číslo 6 už po 11. hodině, a to se Španělem Pablem Kareněm Bustou.
12: Držíme palce českým tenistům. Na místě v Paříži máme reportéra Davida Prouzu, takže určitě vás bude informovat a vstupovat do našeho vysílání celé pondělí. Nicméně za chviličku si budeme povídat o fotbale, protože se s námi spojí Pavel Horvát, tak poslouchejte. Dobrý den.
4: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Fotbalová šance liga včera vyvrcholila posledními třemi zápasy skupiny o titul.
3: Mistrovská Slavia zvedla pohár pro celkového vítěze poté, co porazila Plzeň 3-0.
2: Sparta se loučila s fanoušky výhrou 2-1 nad Hradcem Králové.
3: A podještěcké derby nad Libercem vyhrál Jablonec doma 2-1. To jsou témata pro Pavla Horváta, se kterým jsme dnes ráno, jako už tradičně ve spojení. Hezký den.
4: Dobrý den.
3: Slavia rozhodla o vítězství nad Viktorií už v úvodní desetiminutovce před prázdnými tribunami v Edenu. To ale muselo být pro oba celky takové smutné vyvrcholení sezóny, co?
4: No, tak já si myslím, že kluci to zmiňovali po zápase, že to připomínalo hodně to covidový období, byť se Slávě dařilo, tak asi tohle to nikdo nechce. Myslím si, že tyhle zápasy si zaslouží nabitý stadiony a nějaký emoce. Včera to bylo takový opravdu smutný loučení, no, pro mě osobně.
2: No, oslav s fanoušky. Navzdory předchozím tvrzením šéfa Slávě Tvrdíka se fotbalisti dočkali. Hodinu po skončení utkání přímo v Edenu pak slavnostně smlouvy podepsali nové posily z Karviné a Jaosi s Kačorem. Jak moc zajímavé doplnění mistrovské sestavy to je?
4: No, tak taky to tam zaznělo, že to mužstvo prostě potřebuje nějaký refresh a tyhle ty hráči určitě jsou zajímaví. Uvidíme, jestli si vybojují místo stabilní, jako aby to nebylo jenom na tu přípravu, i když jsou to oba kluci, který začínají, tak si myslím, že tu šanci má a je to zajímavé doplnění. Já si myslím, že to není ještě poslední.
3: Spekuluje se právě třeba dle serveru Infotbal.cz o Danielu Šturmovi, který přišel vlastně relativně nedávno do Sigmy Olomouc, tak čeká, že Slavia bude vykupovat i dál domácí nejvyšší soutěž?
4: No tak jako zapadá to do toho, co ve Slavii říkají, určitě může se stát, že přijde někdo z venku, mluvilo se o Tomáši Součkovi, nevím, jestli to máme jako téma, ale to už je obrovská myšlenka, nebo bylo by to skvělý pro celou českou ligu. A jestli budou slahisti lovit v Čechách nebo jinde, to už asi je jejich věc, no.
2: V Čechách, anebo v případě Sigmy třeba na Moravě, konkrétně na Hané. Ale to jsou spekulace, až to bude oficiální, tak samozřejmě posluchači Radiožurnálu Sport se to taky od nás dozvědí. Pochopitelně další témata spojená se Slaví nebo s Plzní probereme v desíce po desáté. Teď pojďme dál na Pražskou Letnou.
3: Sparta se totiž loučila s více než 16 tisíci diváky na Letné, a to vítězně. S Hradcem Králové hrála 2-1. Důležitá role stoperů byla v tomhle zápase. Ofenzivní umění před gólem hradeckého Ludvíčka ukázal Čihák, pak před srovnáním Merkáda byl na ofenzivním výletě Martinec. Tak je ofenziva v dnešním fotbale taky klíčová schopnost u elitních zadáků, stoperů?
4: No, je to tak, nejenom ty útočníci jsou cenění. Myslím si, že včera to bylo opravdu vidět, oba dva, jak Čihy, tak Martinec, prostě ukázali tu takový ten přehled, takovou tu drzost a správný využití prostorů a přispěli hodně k těm prvním brankám, takže oni oba tohleto mají a Martinec i Čihák vlastně mají i standardní situace, jsou v tom velmi silní, jsou to stopeři, kteří jsou velmi zajímavým materiálem, artiklem takovým bych řekl.
2: No, co se týče Hradce, který včera prohrál, tak už dříve oslavil historické čtvrté místo, historické v kontextu české samostatné ligy. Sparta se druhou pozicí tak nějak z logiky věci spokojená není. Brian Priske po zápase mluvil v hodnocení sezony taky o tom, že se museli při jeho příchodu a po něm vyrovnat i s určitým začleněním až 40% nových hráčů do sestavy. Čekáš teď velké změny v létě v tomhle i ohledu, když jsem zmínil to, že Priske upozorňoval na to, že se nějakým způsobem to mužstvo ladilo?
4: No, tak přestože ta pauza je a že skončili druhý, tak vlastně ve všech Sparťanů i rozhovor s Tomášem Rosickým jsem zachytil, že vlastně jsou spokojení s tím, jak to mužstvo vypadá, jakou herní tvář má. Takže já si myslím, že úplně zase velký průvan tam neuvidíme. Myslím si, že opravdu by to mohly být jako kusy, bych řekl, aby tu Spartu posunuli malinko ještě vejš, aby tu Slávy potrápila pořádně.
3: No a pojďme k tomu závěrečnému zápasu. Jablonec porazil Liberec 2-1. Zásadní moment nastal už po čtvrt hodince hry, kdy po faulu na unikajícího Chramostu dostal červenou kartu Martin Rýzek, což je vlastně prvoligový debitant z toho včerejšího zápasu, akorát tedy ten debit byl zkrácený na úvodní čtvrthodinku. Byla to tedy pořádně krátká premiéra. Co ty na to?
4: No, tak on tam hasil problém, který tam vytvořil jeden z jeho spoluhráčů a honil Honzu Chramostu, který jednak je velmi rychlej i přes svůj věk a jednak je velmi chytrej, takže se nechal tak jako překřižovat zezadu a vlastně Rýskovi nezbylo úplně nic jiného, než tohleto udělat, ale je to pro něj zkušenost. Já si myslím, že se nedá nic dělat, ten zápas, nechci říct, že nebyl o nic, ale určitě mu nikdo hlavu neutrhne a je to prostě obrovská zkušenost, jak ten hráč se má chovat v těchto situacích.
2: Pavel Horvát bude dneska v desíce. Pochopitelně zaměříme se i na to, že se chystá příprava na mistrovství světa. Už za 18 dnů vypukne fotbalový mundial a Češi 31. v neděli odehrají tu poslední domácí přípravu proti Kosovu a přijedou na ní taky dva čeští vlastně lídři, Ladislav Krejčí a Tomáš Souček, kteří teď v Premier League oba spadli. Tomáš Souček dostal to potvrzení včera v Premier League. Tak jenom taková glosa, na represe asi teď těší, viď?
4: No tak to určitě, já si myslím, že viděli jsme ty reakce zase na druhou stranu, když to ten se zachránil, bylo to, jak kdyby vyhráli titul. Je to nepříjemný samozřejmě, já si myslím, že ty kluci budou hledat takový, řekl bych, únik z toho a ten nároďák jim to velmi dobře nabízí.
3: Akorát Antonín Kinský, ten tedy může s klidem odpočívat a užít si dovolenou teď. Že?
4: Ano, přesně tak.
3: To byl Pavel Horvát, se kterým jsme se bavili hlavně tedy o nejvyšší domácí fotbalové soutěži, která už je po tomto víkendu definitivně uzavřená, i když vlastně ne všechno, protože ještě nás čeká baráž mezi nejvyšší a druhou nejvyšší soutěží.
2: I o té v desíce Pavla Horváta za 2 hodinky. Pavle, tak se těšíme, děkujeme.
4: Díky, naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, pokud jste to dělali i před hodinou, tak jste slyšeli jednoho cestovatele nadšence Nika Morou, který cestuje z Třebíče právě do dějiště mistrovství světa v ledním hokeji.
1: A cestuje pěšky, ale to by naši reportéři udělat nemohli, protože za A by to dlouho trvalo a za B nevím, jak by ještě cestovali s vysílací technikou Radiožurnálu Sport.
0: Rozhodně to nemá nic dočinění s jejich fyzickou vybaveností, protože jak František Kuna, tak Petr Kadeřábek patří mezi fyzicky nejnadanější borce naší redakce.
1: A navíc mají sebou i bicykl, takže právě na něm se dopravují na trase ubytování Friburská arena.
0: Ano, Františka Kunu, komentátora českých zápasů, ostatně i další zápasů na mistrovství světa, kolegu Petra Kadeřábka, vítáme teď ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Františku, tak jak se ti jezdí na kole ve třicítkách, které atakují nejen Česko, ale i Friburg?
2: Poměrně příjemně, protože je to i velkou částí k hale i z kopce, takže se člověk poměrně provětrá, takže je to fajn, ale radši si beru druhé tričko, kdybych se spotil, tak v hale přece jenom sice je příjemně, ale nebylo by to asi úplně ideální sedět tam v mokrém tričku 2,5 hodiny během zápasu.
1: Někteří hokejisté měli včera mokrá trička, když se jeli vykoupat podle záběru na Instagramu Jakuba Fleka. I některé z nich docela strhl silný proud řeky Ary v Bernu, kde oni bydlí, málem odplavil právě třeba Jakuba Fleka. Tak čím dalším se Češi zabavují takhle, když je volno? Byli jste se i třeba vy s nimi vykoupat, to asi ne?
2: Ne, to opravdu ne. Samozřejmě část z nich tady může mít rodinu, takže i to je možnost, jak strávit čas. Tohle byla jedna z možností a sociální sítě nabízejí samozřejmě podívat se hodně blízko k hokejistům a tak to bylo opravdu poměrně vtipné, protože to průzračné jezero, která ještě asi dost bude studená, tak každopádně Dominika Kubalíka a Jakuba Fleka opravdu skoro stahovala tím proudem hodně daleko a ozvalo se z břehu od koho si, ať už se raději chlapci přiblíží ke břehu, nebo je to odnese až do Thunu, což je další město na trase poměrně dost daleko, takže i takhle se dalo zabavit. Jinak Lukáš Sedlák třeba říkal, že hokejisté hráli karty během toho dne, kdy neměli zápas, kdy pak mohli po očku sledovat večerní duel Norska se Švédskem. Takže program je různý, ale myslím, že to počasí k tomu hodně přispívá. Jinak tady v okolí je poměrně dost hřišť na golf nebo minigolf, takže i tohle je možnost, jak se nějakým způsobem odreagovat. Kdo by chtěl, nebo kdo chtěl, tak mohl vyrazit včera do města Murten Murat k jezeru, kde byla v vidění věc poměrně netradiční. Švýcarský národní sport Schwingen, tam, kdyby hokejisté dorazili, já jsem se tam byl podívat, ale nikoho jsem tam neviděl, ale samozřejmě je to blízko a ta klání se konala celý den. Znáte tenhle sport, Schwingen?
1: Ne, ne.
0: Neznáme.
2: Představte si dva borce v civilu, pastevce, oblečou si kožené kraťasy s páskem, pak se proti sobě zapřou rameny, chytí se jeden druhého za zády, za pásek, jsou v takovém asi 8-metrovém kruhu spilin, které mají zhruba 30 cm na výšku a vlastně cílem toho jednoho je porazit toho druhého na záda. Pak upadnou do pilin, ten vítězný musí na důkaz úcty oprášit záda toho poraženého od pilin. Do toho hraje dechovka a třeba tam k tomu prolítávala letadla švýcarské Luftwaffe. Takže dost netradiční program švýcarských sportů tady lze zažít během dne, kdy čeští hokejisté třeba nemají zápas.
1: Tak tedy,
0: možná se někdy Schwingen dočkáme třeba v programu olympijských her, ale možná je to ještě daleko.
1: Pojďme tedy zpátky k hokeji. Včera měli Češi krátký trénink. Pojďme si poslechnout, co o něm říkal Lukáš Sedlák.
3: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležitý vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby nad čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležitý spíš se projet, trošku se spotit, rozjet tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
1: Lukáš Sedlák zmínil, že by stačilo i míň. Františku Kuno, míň než co? Míň než 3/4 hodinka?
2: No, on myslel míň než půl hodiny a z toho zhruba 15 minut se spíš mluvilo, než trénovalo, takže ještě méně než 15 minut, to už se dostáváme opravdu na velmi krátký časový úsek, který využil během tréninku jediný muž, a to Filip Hronek, který šel z ledu opravdu dříve, protože on odehrál v tom posledním zápase proti Slovákům něco málo pod půl hodiny, takže vlastně on hrál na dva útoky, on tam byl obstřídání, v průměru má něco málo přes 24 minut za zápas, což je nejvíc na celém šampionátu, a pak přiznal, že mu opravdu stačila 2-3 cvičení k tomu, aby se tak nějak připravil, řekněme spíš vyjezdil nohy po tom zápase předchozím. Ono to funguje možná tak trochu podobně jako u cyklistů, kteří, když odjedou v sedle etapy 200 kilometrů, tak ještě pak chvilku šlapou, tak hokejisté tohle pak udělají druhý den ráno. Takže Hronkovi stačila 15-minutovka, ostatní byli na ledě půl hodiny, ale opravdu to bylo spíše o tabuli a fixu a slovech, než o tom udělat z hokejistů lepší hráče mezi jednotlivými zápasy.
0: František Kuna s Petrem Kadeřábkem dneska od 16.20 budou komentovat další zápas českých hokejistů na mistrovství světa. Soupeřem bude Norsko, které už potrápilo na šampionátu favority, bod získali Norové s Kanadou, porazili i Švédy, a navíc třeba Martin Kaut mluvil o tom, že by mělo jít o těžšího soupeře, než byli v sobotu Slováci. Co od nich čeká František Kuna?
2: To, co říkal Jiří Kalous, tedy velmi důraznou hru, čeští hokejisté to poznali na minulých světových šampionátech, samozřejmě ten kádr se mění, jak ten český, tak norský, ale můžeme najít u různých národů prostě jakýsi naturel v tom, jak přistupují ke hře, tak u Norů jsou to tvrdé osobní souboje a třeba velmi houževnatá hra v oslabení, o čem se přesvědčili Švédové, kteří inkasovali právě s Nory dvakrát při vlastní přesilovce. Takže ho, jak se říká, že speciální formace rozhodují, tak u Norů to může být vlastně v té chvíli, kde se to nejméně čeká. Tak se nechme překvapit. Každopádně Česko v ledním hokeji v tomto sportu snad ještě mnoho desítek let bude vždy favoritem, stejně tak tomu je dnes, ale o překvapení jaksi není nouze, třeba i ve vedlejší skupině, kde Američané musí dvakrát vyhrát, pokud to zvládnou, a pokud favorité budou vítězit, tak se může stát i to, že Češi ve čtvrtfinále by třeba nastoupili proti Lotyšsku. Jedna z možností.
0: A ta možnost se může rýsovat i po dnešním utkání, které začíná v 16.20. Česko-Norsko budou komentovat opět František Kuna a Petr Kadeřábek. Františku, moc děkujeme a hodně zdaru odpoledne.
2: Hezké ráno, díky.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré ráno, v 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využili české nemocnice neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj třeba pořizovali přístroje, které nepotřebovali, nebo na ně neměli dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Reakce úřadu zjišťujeme. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu dnes Českem pojede víc kamionů než obvykle. Podle ředitelství silnic a dálnic by řidiči měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna, kde jsou navíc omezení kvůli stavebním pracem. Řidiči by měli mít při cestě po dálnici dost paliva i dostatek pití a jídla. Olomouc zvýší poplatek za pobyt dětí v mateřských školách a družinách, rozhodli o tom radní. Za školku budou rodiče platit od příštího školního roku 850 korun měsíčně, tedy o 100 korun víc než doteď. Poplatek za družinu se zvýší o 80 korun na 200 měsíčně.
1: Sport.
3: Fotbalisté West Hamu se záložníkem Tomášem Součkem sestoupili z anglické ligy. V závěrečném kole sezóny sice porazili Leeds 3-0. Na záchranu jim to ale nestačilo. Tottenham s golmanem Antonínem Kinským totiž porazil Everton 1-0. A na 17. místě tabulky si před West Hamem udržel dvoubodový náskok.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Beranova, Praha ucpaná hlavně okruh. Na D1 z Prahy směrem do Brna se hned za exitem 119 Velký Beranov brzdí do zastavení před kolonou, je to pak na 20 minut na kilometr 122. Tam je po nárazu kamionu do světelné šipky průjezdný jenom levý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovem čekejte kolonu z 212. kilometru, hustý provoz je až Krohlence, celý úsek až čtvrt hodiny osobním autem. Na D1 před Prahou směrem z Brna už je jenom krátký zbytek fronty kolem nájezdu od Benešova, kolem exitu 21. Nápor z dřívější kolony po nehodě za Popovicemi se teď posunul dál před Prahu, takže se hodně brzdí kolem exitu 6 Pruhonice, pak se jede pomalu do Prahy. Po Praze mnoho ranních kolon na okruhu před exitem 19 Ořech. Ranní fronty s obou stran od D6 i od Vestce, ty nepřekvapí. Navíc ale na okruhu směrem na D1 pozor na stojící auto těsně před sjezdem na Barandov na kilometru 16,5 z Kranice zasahuje do pravého pruhu a na okruhu opačně směrem na Chomutov kvůli omezení je ucpaný sjezd na letiště a kolona už před sjezdem do Evropské je i přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Necelých 31 stupňů, to je rekord pro dnešní den z pražského Klementýna, kde tuto hodnotu naměřili skoro před 180 lety a dnes by mohl padnout nový rekord. Kolem tropické třicítky se budou teploty pohybovat minimálně do poloviny týdne. Nejchladněji má být ve čtvrtek, kdy meteorologové očekávají maxima kolem 24 stupňů. O víkendu by se pak mohly lokálně objevit přehánky s bouřkami. A pokud dnes plánujete vyrazit do parku nebo do lesa, tak dávejte pozor. Kvůli dlouhodobému suchu roste riziko požáru. Výstraha meteorologů platí hlavně pro Prahu a část Čech. Třeba v hlavním městě je proto zakázané v přírodě rozdělávat ohně nebo kouřit. A to až do odvolání. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport pro vás vysílá 25. května. Hezké pondělní ráno vám přejeme, je 8 hodin 38 minut a budeme se teď bavit o druhém Grand Slamu tenisové sezony, konkrétně o pařížském Roland Garros.
1: David Prouza je reportérem Radiožurnálu Sport, který je aktuálně v Paříži, tak tě zdravíme, hezký den.
2: Dobré ráno.
1: Vypadá to, že jsme ze sportovní stanice přesídlili tak trochu na radio o počasí, protože už jsme se o počasí bavili jak na trase Švýcarsko-Česko, tak teď se tě zeptáme na to samé v podstatě, protože i včera, i dnes se čekají velká vedra, respektive včera už na ně došlo, tak kolik konkrétně měří, respektive ukazuje tvůj teploměr?
2: No nejen včera a dnes, ale ono to bude prostě celý týden v Paříži a zdá se, že se na tom nic měnit nebude. První nějaký, řekněme, chladnější den si pořadatelé schovali až na ten druhý týden Grand Slamu. Je tady, já nevím, teď možná 5, 6, 7, 20 ve stínu a zase to bude 33, možná 34, neuvěřitelně vysoké teploty na květen, ať už je to Paříž nebo kdekoliv jinde, třeba právě Švýcarsko, kde se koná hokejové mistrovství světa, takže je to nepříjemné, ale a to mě docela překvapilo, když jsme se o tom včera bavili v podstatě se všemi českými tenisty a tenistkami, tak všichni tak nějak pokrčili rameny a říkali, no tak na druhou stranu je to lepší, než hrát v zimě, takže sice je to hodně, řekl bych, obtěžující, třeba pro fanoušky 100%, to je prostě věc v tom rozpáleném betonovém areálu, opravdu není příjemné se pohybovat mezi kurty, ale hráči, jak jsou na to zvyklí, tak prostě to vezmou jako fakt a nějakým velkým způsobem mi to neovlivňuje.
0: No možná přece jenom Tereza Valentová nebyla ráda, že musela na kurtu s Linetejovou být téměř 3 hodiny a prohrála 1-2 na sety. Nebyla úplně v dobré zdravotní kondici.
1: Ano, bojovala se zánětem v břiše, tak pojď to rozvést.
2: No navzdory tomu si myslím, že ona opravdu hrála docela solidní zápas, nebyla daleko od postupu, ale v kombinaci samozřejmě v momentě, kdy vás něco limituje, tak a o tom mluvil Jakub Menčík hlavně, tak to vedro opravdu příjemné není. V tu chvíli prostě každý pohyb navíc je znát. Já to vztáhnu na sebe. Loni jsem tady běhal z 5. patra po schodech nahoru dolů vlastně celkem bez problému, a letos opravdu zvažuju každý centimetr pohybu a uchyluji se k výtahům, protože prostě běhat v tom velkém vedru na sluníčku není nic příjemného. I tak nakonec Tereza Valentová opravdu byla blízko, blizoučko. Ale zkrátka nevyšlo to poučení s... Tak nakonec Tereza Valentová opravdu byla blízko, blizoučko, ale zkrátka nevyšlo to poučení z toho nějaké určitě si vezme a

0: 2025 odvrátila Američance Townsendové snad 10 nebo 11 matchballů a tentokrát zase sama ona dva neproměnila. Brala to celkem v klidu. U ní je spíš škoda, že prostě a není jediná, že nemá plnohodnotnou sezónu, že nemůže hrát prostě 3-4 měsíce v kuse, připravovat se, hrát turnaje a tak dále, že to zdraví to prostě nedovolí a v tu chvíli je prostě extrémně těžké podávat ty maximální výkony a přesvědčili jsme se o tom třeba i u Sloane Stephensové, Američanky, která celkem hladce prohrála se Sarou Bejlek, když si vyhrála US Open, byla v semifinále dalších Grand Slamů, ale v momentě, kdy měla opravdu třeba roční přestávku a operaci, tak prostě ten výkon není zdaleka takový a bylo to vlastně, neříkám smutné sledovat, ale prostě ten propad je obrovský výkonnostní, takže v momentě, kdy prostě nehrajete pořád, tak ta úroveň jde dolů.
1: David Prouza, náš reportér přímo z Roland Garros, už to nakousl. Včera úspěch nejen Sary Bejlek, ale taky Marie Bouskové, Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. Všichni asi byli v roli favoritů, tak dá se říct, že bylo očekávání, bylo nějaké překvapení u těchto postupů?
0: Já si myslím, že ne. 4 postupy z 6 si myslím, že je velice solidní číslo. Já od té doby, co nejezdí Tomáš Berdych na Grand Slamy, tak jsem se rozhodl, že prostě nebudu očekávat nic a žádnou jistotu nemám a takže vždycky člověk může být aspoň příjemně překvapený. Takže v tomhle ohledu si myslím, že ta čtveřice to zvládla výborně. Asi nejpříjemnější, ale nejvtipnější reakci měla Sara Bejlek, když jsem se snažil tak trošku jí podsunout, že jako porazila Grand Slamovou šampionku, jaké to je, tak ona říkala, no vyhrála Grand Slam, ale ne úplně nedávno, takže nějak to extra to tak jako nebrala a zkrátka další vítězství, možná i splněná povinnost a jede se dál, no. Za chvíli to bude druhé kolo, zase bude teplo, ale v momentě, kdy se vám povede právě ten úvodní zápas na tom Grand Slamu, tak to velmi často může trochu posunout ještě to sebevědomí a vlastně všechny ty české postupy byly velmi hladké.
2: Snad tomu bude i dneska, když do hry půjdou v prvním kole dva Češi, Jiří Lehečka proti Kareňu Bustově ze Španělska a Karolína Muchová proti Rusce Zacharovové. Ty sice nepředpokládáš nic, když už nehraje Tomáš Berdych, ale přesto jsou favority čeští tenisti.
0: Jo, stoprocentně. Tady není o čem, jak se říká. Karolína Muchová je českou jedničkou, má velice solidní sezónu, byť si myslím, že se trochu přibrzdila před startem Roland Garros, ale hlavně odehrála hodně turnajů a neměla přestávky, takže v tomto ohledu by prostě měla být v takovém rozpoložení, aby si tady zahrála ten, jak se říká, druhý týden, tedy alespoň osmifinále. No a pokud je o Jiřího Lehečku, tak o tom už jsem vlastně mluvil před startem Roland Garros, že pro mě je vlastně asi největší favorit, pokud jde o české muže. Takže ano, nepříjemný los. Kareňo Busta na první kolo, to není nic hezkého. Na druhou stranu Lehečka už dokázal letos porazit a tady v Paříži, jak je velké teplo, tak a říkal to zase včera třeba Jakub Menšík, je velké teplo, to znamená, že ty míče hodně skáčou, hodně létají a v momentě, kdy se opíráte o agresivní tenis, tak je to takový malý bonus. Sice je to nepříjemné hrát v takovém horku na slunci možná plus 50, ale nebo pocitově určitě plus 50, ale v momentě, kdy vám ten balon letí a vy máte servis jako Jiří Lehečka a máte forehand jako Jiří Lehečka, tak se vám bude hrát dobře.
1: No a ještě na závěr s naším reportérem Davidem Prouzou, který je přímo v Paříži ve Francii. Zaujalo mě asi pochopitelně to včerejší večerní utkání mezi domácím Giovannim Pečim Pericardem a Novakem Djokovicem. Novak Djokovic, světový fenomén, měl z kraje zápasu problémy, nakonec to dokázal otočit a potom hezky ukazoval na své ucho směrem k fanouškům, tak asi domácí přáli domácímu hráči, že? Dá se tak vysvětlit.
0: Je to tak, Francouzi jsou konzistentní. V momentě, kdy hraje jejich, tak je to úplně jedno, kdo stojí na druhé straně. Možná malou výjimku by udělali, kdyby hrál Rafael Nadal. Tam si myslím, že by možná třeba i trochu přáli jemu na úkor domácích reprezentantů, ale v momentě prostě, kdy to není Nadal, tak v Paříži se přeje pařížským nebo francouzským hráčům. A Djokovic to měl těžké. Já se přiznám, že jsem sledoval dva sety ještě přímo z komentátorské pozice a ta atmosféra byla taková zvláštní nebo napjatá v tom, že to očekávání bylo docela vysoké od Pericarda, který vyhrál první set, v tom druhém se to hodně tahalo, ale ty diváci bylo pořád cítit, jak mají tu energii a tak jako stoupala směrem vzhůru a pak to zkrátka Novak Djokovic utnul v té koncovce druhého setu a od té doby to zase prostě byla taková ta jeho klasika. Někdy si říkáte, ano, už prostě je starý, je to blížící se čtyřicátník, ale on prostě má neuvěřitelný cit pro ten balon, má neuvěřitelně gumové tělo, nic se na tom nemění, je úplně jedno, kolik je mu let, prostě pořád to tam je a přiznám se, že byla docela vlastně radost a čest to

0: sledovat, jakým způsobem on se dokázal s tím zápasem vypořádat, překonat, řekněme, některé ty překážky, protože Pericard je opravdu ranař, velký servisman a stejně nakonec je to Novak Djokovic, který přesně, Adame, jak říkáš, no, dá si ruku k uchu, nedělá už tak velká gesta, jako třeba dřív, když chtěl trochu pozlobit publikum, ale i tak zvládl to, je v polovině pavouka, kde není Carlos Alcaraz, já si myslím, že může dojít daleko, nechci mluvit o té 25 úplně, protože to je opravdu hodně vzdálené a Jannik Sinner prostě v tuhle chvíli je jednoznačným favoritem toho Grand Slamu celkově, ale Novak Djokovic, věřím, že ještě pár pěkných zápasů a pěkných zážitků tady přichystá mítním lidem.
1: Minimálně ten další bude zase proti Francouzi Royerovi, takže je znovu může takhle potrápit.
2: Dobře, David Prouza dneska bude komentovat na Radiožurnálu Sport minimálně dva české zápasy, tak si ho určitě nalaďte v dopoledním i odpoledním programu. Davide, moc děkujeme za tenhle rozhovor a držíme palce českým tenistům i tobě v Paříži na druhém Grand Slamu sezony.
0: Přesně tak, já taky děkuji, hezký den.

0: 8 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport, no a pokud nás neposloucháte dneska poprvé, tak velmi dobře tušíte, co teď následuje.
1: Soutěž Radiožurnálu Sport, 8 hodin a 50 minut každý všední den. Tentokrát to bude hokejová soutěž, máme pro vás fandící šálu s nápisem Česká republika, taky puk, hokejový puk Radiožurnálu Sport, no a tomu k tomu kniha Hokejovník, což je kniha o 66 nejslavnějších hokejistech a co je dobré o nich vědět. Jedním z těch, kteří jsou na přebalu, je taky David Pastrňák, chlapík, který právě dnes slaví jubilejní 30. narozeniny.
0: Ano, Adam Weidenthaler vás chtěl možná navést někam, kam nemáte směřovat, ale nebudem dál napovídat, pustíme vám zvuk. Podle něho byste měli poznat, o jakou osobnost anebo událost dneska jde.
1: Tak pojďme na to.
0: Pojďme na to, vy uvidíte a uslyšíte.
2: Jak jsem házel ty 4 závody do teďka, tak jsem prostě házel pořád těch 90, jak jsem říkal, jako letos by to snad mohlo jít, tak jsem se cítil jako v docela dobrý formě, ale jako člověk nikdy neví, jo. Každopádně, jak jsem přijel se na závody, tak tady byly výborné podmínky, jak jsem říkal, tak na takovouhle šanci, prostě na tyhle podmínky čekám 3 roky, tak se je potřeba to využít, no. Hlavně říkám, ten vítr zprava, který mi strašně vyhovuje, tak ten mi dal křídla.
1: 221-552-222, to je číslo sem k nám do studia. Pokud jste zvítězili v posledních 2 měsících, prosím, nechte šanci někomu jinému.
0: No tak volají nám posluchači, ptáme se tedy na jméno osobnosti, která promluvila v našem vysílání. A teď vítáme prvního ze soutěžících. Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin tady. Já si myslím, že to je Oštěpař pan Železný.
0: Výborně, gratulujeme. Tak jak jste na to přišel?
3: Podle hlasu jsem ho poznal.
1: I takhle dobový hlas, jo? 30 Výborně. Let starý, poznáte.
0: Ano. Tam no, samozřejmě...
3: Tam mě ta... bude v pátek 57, tak já jsem takový už pamětník, jako.
0: No, tak v pátek tedy gratulujeme, hodně zdraví přejeme dopředu takhle. Každopádně ono se to váže, Adame, k té historické události, kterou dneska vzpomínáme.
1: Ano, není to jen 30 let od narození Davida Pastrňáka, ale taky 30 let od světového rekordu Jana Železného, takže i jemu můžeme takhle na dálku pogratulovat k tomu, že tehdy v německé jeně zvládl 98 metrů a 48 centimetrů. Pro vás, Martine, máme jakožto vítěze z tohoto týdne vlastně možnost, abyste si na svůj narozeninový den v pátek taky zasoutěžilo sluchátka Radiožurnálu Sport, protože jakožto vítěz tohoto týdne tedy jste v uvozovkách způsobilí k této soutěži.
0: Martine, moc gratulujeme, přejeme hezký den.
3: Děkuju, nápodobně. A...

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Hey! Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
6: Je 9 hodin. Právě radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
7: Koaliční rada projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ukrajina po víkendovém útoku na Kyjev žádá svolání Rady bezpečnosti OSN. Fotbalisté Slavie zakončili ligový ročník výhrou nad Plzní. Kolona je po nehodě na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby dnes projedná koaliční rada. Připomínkové řízení už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí opozice ani sama veřejnoprávní média. Opoziční strany návrh dlouhodobě označují za legislativní paskvil. Podle minulého ministra kultury, poslance za ODS Martina Baxy, takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
8: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
7: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dřív řekl, že bude pracovat jen s relevantními připomínkami k návrhu. Výrazně zákon předělávat nechce. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně 2 oběti a dalších 80 lidí zraněných.
9: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sybihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Durazín, Radiožurnál.
7: V Brně dnes skončí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Za hodinu ho uzavře pieta v Kounicových kolejích, kde bývalo nacistické popraviště. Sudetoněmeckého sjezdu se zúčastnili asi 3000 lidí z obou států. Akce vyvolala protesty v ulicích. Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón i na své největší sídliště. Vychází z šetření Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům podle něj zabírají místa odstavená auta řemeslníků i dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu platili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje táborský místostarosta Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. To znamená návštěv nebo lidí, kteří tam prostě nemají trvalý pobyt na tom sídlišti. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města.
6: Sport. Fotbalisté Slávie zakončili mistrovskou sezonu v šancilize výhrou 3-0 nad Plzní. Klub už řeší další ročník. Rozhoduje se i o osudu Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, kteří byli vyloučeni z A týmu. Podle trenéra Slávie Jindřicha Trpišovského zatím k žádnému posunu nedošlo.
10: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou ty nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná. Jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
6: Slávia zároveň oznámila příchod dvou hráčů z Karviné, Pavla Kačora a Emanuela Ayaosiho. Ve zbývajících dvou zápasech skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem taky 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 za Beranovem a taky v Praze ve Strahovském tunelu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za exitem Velký Beranov počítejte s 15 až 20 minutami navíc v koloně z kilometru 120 na 122. Tam je po nárazu kamionu do světelné šipky průjezdní jenom levý pruh. Na D5 před Prahou směrem z Plzně u exitu 5 Rudná pozor na kolonu, ta se sune až k Pražskému okruhu. Osobní auta místy v levém pruhu rychleji, i tak kolem 20 minut. A na samotném okruhu pak několik kolon. Před exitem 19 Ořech se popojíždí směrem na D1 od nájezdu z D5 kolem půl hodiny a na okruhu opačně z D1 na letiště nejdřív ranní fronta před Ořechem od exitu 3 Vestec, to je taky kolem 30 minut a následně další kolona od exitu 28 Evropská minimálně na 20 minut k ucpané odbočce na letiště. Tam jsou omezení nejenom na výpadovce na D7, ale pak i nahoře v Aviatické. A po Praze ranní kolony jejich řada ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most čerstvá, potíž v levém pruhu srážka 3 aut. Zpřísní tak regulace vjezdu do Blanky směr Smíchov a tak se dá čekat ještě horší situace na příjezdu do Prahy z D8. Kolony v Liberecké od Proseka se zpomalí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude slunečno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
2: Hezký den vám přejeme, milí posluchači, je 9.06, no a zapnuli jste si radiožurnál Sport.
6: Pěkné pondělí.
2: Tak je 25. května, Adame, už jsme říkali, že svátek slaví Violi, také fanoušci filmů a Hvězdný válek si připomínají 49. výročí od premiéry dílu Nová naděje, tedy vlastně toho prvního vůbec v éře Star Wars. Nicméně třeba fanoušci rugby si můžou připomenout to, že dneska slaví 47. narozeniny Johnny Wilkinson. Nevím, jestli ty úplně...
6: To je ten, který dělá ty břitvy, ne? A holící strojky.
2: Ne, to je možná nějaký jeho příbuzný, ale
6: špatný humor.
2: Já si ho pamatuju hlavně jako muže, který rozhodl finále mistrovství světa 2003 slavným drop gólem, kdy vzal balón, předhodil si ho, kopnul ho vlastně do háčka a tím rozhodl o triumfu o titul mistra světa pro svou Anglii, takže opravdu legendární borec. Dneska mu je 47, pokud bych šel těmi Angličany, nebo spíš Brity dál, tak 40 neslaví Geraint Thomas. Ten slavil na Tour de France v roce 2008 na celkový triumf po té, co Chris Froome vlastně nemohl startovat kvůli těžkému zranění na Dauphine. No a Geraint Thomas také vlastně jedna z legend cyklistiky.
12: i když tady Velšan, ale ty jsi zmínil následně, že to je Brit, což platí. No, můžeme na dálku pogratulovat taky Davidu Pastrňákovi k jeho 30. narozeninám a pogratulovat i dalšímu českému reprezentantovi Tomáši Hertlovi k dalšímu vítězství v severoamerické NHL, třetí zápas finálové série v západní konferenci, není to tady úplně celkové finále, ale řekněme semifinále v tom českém slova smyslu. V něm vedou Golden Knights 3-0 na zápasy po dnešním vítězství 5-3 na domácím ledě nad Kolorádem. Tomáš Hertl dal vítězný gól, na další přihrál na straně poražených s jednou asistencí Martin Nečas, takže příště mělo by se hrát znovu obden, takže v noci na 27. by mohli hokejisté Vegas spečetit svůj postup do finále.
2: Budeme to sledovat, sledujeme dál hokejové mistrovství světa, o něm bude řeč za chvilku společně s naším expertem Martinem Procházkou, tak poslouchejte dál Radiožurnál Sport, dobré ráno.
0: Radiožurnál Sport,
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 9 hodin 12 minut, ještě si do toho trochu bouchli do těch perkusí borci z AC/DC. Každopádně v 9.12 teď budeme mluvit o tom, že se dá také dobře hokejkou bouchat do puku a třeba to může rozhodovat i o titulu mistra světa.
1: Velmi dobře to uměl Martin Procházka, který sice občas devalvuje ty své výkony, ale i on je autorem jedních z těch nejdůležitějších branek v samostatné české hokejové historii.
0: Martin Procházka je teď s námi ve vysílání, přejeme hezký den.
2: Ráno.
1: Martine, tak dnes budou hrát Češi proti Norům, dostaneme se k tomu, ale téma, které jsme nastolili i s naším reportérem Františkem Kunou zhruba před hodinkou, velká vedra, jak to by se hrálo třeba v těch arénách, kde řekněme chlazení ledu tak úplně nestačilo tomu, jaké byly podmínky venku a třeba i právě pod stropem haly, vzhledem k tomu, že tam vydechovali tisícovky krků.
2: Tak stejně asi klukům, stejně samozřejmě je to trochu nepříjemný, no hodně důležitý je pitný režim, doplňovat, jak říkají, minerály během zápasu i před zápasem, nějaký takový ten pitný režim je fakt důležitý a no nic s tím neuděláte, no tak je to nějak tak, ta teplota prostě se nezmění, možná to i graduje vždycky většinou během toho zápasu, takže jak říkám, důležitý je pořád pít a nějakým způsobem to zvládnout, ale je to stejné, oba dva týmy to mají podobné, nebo stejné to mají nepodobné, takže není se na co vymlouvat.
0: No, hokejisti se nevymlouvali na teploty, ale možná trošku třeba někteří si postěžovali na příliš mnoho času na ledě při včerejším pozápasovém tréninku. Zase ta otázka vlastně podobná jako v předchozím průběhu turnaje po vítězství nad Slovenskem. Měli program na ledě, byť byl kratší a František Kuna říkal, že byl především před tabulí a s fixem jim tam něco realizák maloval. Co ty na to, neměli si třeba dát úplně odpočinek zase od hokeje, od bruslí, od hokejek?
2: Já jsem to samozřejmě také slyšel a měl být ten trénink, nebo byl naplánovaný na hodinu a čtvrt, což si myslím, že je také hodně, ale i těch 30 minutek, kterých byly na ledě, tak si myslím, že to není vůbec moc času stráví na ledě, naopak je to na pohodu. Je tam možná něco právě ideální časy, něco tomu připomenout, nakreslit, nacvičit, zkusit si dvě, tři nějaké té varianty, udělat si pohodu, zabruslit si. Nemyslím si, že by to byl nějaký velký problém. Takže já bych určitě na těch 30-40 minut nalečel, byl bych rád, kdybych na tom ledě byl a nějakým způsobem se takhle do toho připravil, do toho dnešního utkání.
1: Dívám se na zápasy Česko-Norsko v hokejové historii, našel jsem, a snad se dívám dobře, jen jednu jedinou výhru a přišla na mistrovství světa v roce 2010, které nakonec Češi ovládli, jinak tedy téměř vždycky potvrdili roli favoritů a vyhrávali zpravidla docela vysoko, i když ta poslední konfrontace loni byla docela těsná, tam to skončilo jen 2-1 po trefách Fleka, respektive Pastrňáka, ale zpátky k tomu aktuálnímu turnaji. Norové jsou docela rozjetí, už dokázali zvítězit nad Švédskem, získali bod taky s Kanadou, porazili docela jednoznačně Slovince, řekněme lepší utkání, než které třeba zvládli Češi nebo Slováci, tak to je zatím docela štiplavý, nebezpečný tým, veď?
2: Je to tak, je to tým poskladaný opravdu z různých klubů po celém světě, když to řeknu, ale Norové prostě poslední dobou ukazují, že jsou schopni právě překvapit, porážet takovéhle týmy. To, že už předtím sahali po třech bodech s Kanadou, jak už si zmiňoval, to ukazuje to, že tam tu kvalitu mají, no ale Švédové včera, nebo před tom utkání, ne včera, ale v tom utkání, kdy jim dali dva goly v oslabení, to samozřejmě je známka toho švédského týmu, že si to nepohlídají, že naopak nevyužili, když to řeknu, hráli 7 přesilovek, využili jen jednu, naopak proti našemu týmu využili 3 přesilovky, nepomohli si přesilovkama, takže to utkání nějakým způsobem Švédové nezvládli a Norové ukázali velkou obětavost v těch oslabeních, velkou bojovnost, takže to, na to si náš tým budeme dát také pozor.
0: Mluví se o tom, že Češi, pokud by dokázali zvítězit, tak se můžou zítra poprat s Kanadou o první příčku v tabulce. Zase teď ale přichází na přetřes takové to asi spíš fanouškovské spekulování, na koho případně jít. Vlastně i v případě třeba vítězství ve skupině by tam mohli teoreticky vzejít ještě Američané jako soupeř. Lotyši také se asi poperou o postup. Koho bys tam třeba rád viděl do čtvrtfinále proti Česku?
2: Já si myslím, že není vůbec to dnešní utkání potřeba vůbec nějakým způsobem si podceňovat nebo ulehčovat, naopak zvítězit, získat 3 body a už mít jistotu minimálně toho druhého místa. V tom zítřejším utkání s Kanadou si to můžeme rozdat. A když pojedete z prvního z druhého místa, tak přesně jak už jsi zmiňoval, Lotyše, samozřejmě tam může být ještě Rakousko, i když tam samozřejmě Rakousko ještě má těžké zápasy. Může se to zamotat jakkoliv, ale určitě se vám pojede lépe z prvního nebo druhého místa, než obráceně skočit potom, kdyby to nevyšlo vůbec a jdeme na Finy nebo Švýcary, kteří jsou momentálně zatím suverénní, mají 18 bodů po 6 zápasech oba dva týmy. Takže si myslím, že to je dnešní utkání je důležitý v tom opravdu si tu cestu ve čtvrtfinále ulehčit a myslím, že náš tým se tomu i tak postaví, protože opravdu to bude jistota pro to potom postoupit do semifinále, případně finále.
1: A má teď vlastně pro reprezentanty cenu řešit vůbec, na které pozici skončí třeba ten, který soupeř ve skupině A, když to nemůžeš ovlivnit, tak prostě jenom čekáš na toho soupeře. Mně vždycky přijde, že to je taková kratochvíle českých fanoušků počítat, kdo s kým teoreticky by mohl. Do toho tam máte několik proměnných, netušíte, jestli favoriti skutečně porazí outsidery, což na tomto světovém šampionátu se ukazuje jako věc, která se velmi často stane přímo naopak. V hlavách českých reprezentantů to asi do této chvíle není nebo nebylo, nebo myslíš, že je to jinak?
2: Řekl jsi Adame úplně přesně za mě. Nebylo, nebude a nemyslím si, že by hráči nad tím přemýšleli, koho teďka ještě před těma dvěma zápasy, které zbývají, koho dostanou, nedostanou. Myslím si, že se opravdu soustředí na to dnešní utkání, kde jim to zajistí do minimálně druhé místo a pak už je to nějak tak asi jedno. Samozřejmě, jak říkám, vyhnou se těm týmům, který dominují v té druhé skupině, právě Švýcarsku a Finsku. Takže nepřemýšlí nad tím. Já jsem také nad tím, přiznám se, nepřemýšlel jsme vůbec. Až možná to poslední utkání si člověk říkal, ano, tak tady to vypadá, že dostanete toho a toho, ale určitě ne ještě v tom dnešním utkání.
0: To říká Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu Sport, který moc dobře ví, jaké je to vyhrát hokejové mistrovství světa. K tomu ovšem zbývá českým reprezentantům spousta kroků ve Švýcarsku, dneska další v 16:20 proti Norsku. Martin Procházka bude zase připraven glosovat utkání nejen na Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za tenhle rozhovor, Martine. Příjemný den.
2: Krásný sluneční den.

0: lanovce stojí. Tohle byly Tři sestry, písnička Pumpa. Možná vyrazíte k pumpě taky, když bude takové vedro. Každopádně teď můžeme se vrátit ještě k tomu, co se dělo včera v italské sérii a tam už bylo dopředu jasné, že Inter Milan má titul. Ale bojovalo se o Ligu mistrů, kterou vlastně už měla jistou také Neapol. Rozloučila se s trenérem Antoniem Contem, který končí po dvou letech vítězstvím nad Udine 1-0. Zajímavostí je, že skoroval Højlund, který by měl tedy být natrvalo hráčem Neapole, která by měla uplatnit opci. On je na hostování s Manchester United, ale jak to bylo dál, Adame?
1: Jak to bylo dál, myslíš o ostatních zápasech?
0: No.
1: Tak pojďme se podívat třeba do turínského derby, které začalo s více než hodinovým zpožděním, protože ultras Juventusu po zranění jednoho z fanoušků během rozcvičky naléhali na hráče, aby nenastoupili. Stanice Sky Sport co o tom informovala, ty se hlásíš?
0: Tam šlo o to, že před zápasem se utkali rowdy s nějaké bitce a policisté ve snaze rozehnat dav podle Sky Sport měli trefit světlicí do hlavy právě jednoho z těch hostujících chuligánů a proto právě hosté nechtěli, aby se hrálo, ale nakonec se hrálo.
1: No ale bylo tedy opožděné výkopy taky v těch dalších zápasech, protože se chtělo čekat na to, jak to bude v Turíně, aby, řekněme, byla zachována regulérnost soutěže, ale my už jsme se vlastně dnes ráno o tom bavili, že tak trochu neregulární to bylo, vzhledem k tomu, že se nehrálo úplně kompletní kolo v jeden den v jednu hodinu.
0: No takhle, Juventus bojoval o Ligu mistrů, nakonec neúspěšně, protože remizoval v Turíně se svým rivalem městským 2-2 a je šestý a bude hrát Evropskou ligu.
1: No a do Ligy mistrů se tady dostalo vedle AS Řím taky Como, to si poradilo 4-1 na hřišti Cremonese a tím tak Cremonu odsoudilo k sestupu spolu s Veronou a Pízou, to už byly jasné týmy před tím posledním 38. kolem.
0: Ano, pomohlo si Lecce výhrou nad Janovem 1-0, ale klíčová byla hlavně ta prohra Cremony, jak se říkal tedy s Comem. Italská série A za sebou má tady 38 kol, ještě můžeme doplnit, že Atalanta Bergamo jde ze 7. pozice do konferenční ligy. No a nevím, kdybychom hodnotili největší zklamání, možná buď Juventus nebo AC Milan, že nepostupil do Ligy mistrů.
1: Dá se o tom mluvit vzhledem k tomu, jak to jsou tradiční značky, i když možná teď trochu zachází lesk, nevím, jak to ty osobně vnímáš, ale já mám pocit, že Juventus Turín měl tam samozřejmě tu slavnou éru okolo Nedvěda, Buffona, Del Piera a podobně, pak to ještě trochu vytáhla v vozovkách generace okolo Cristiana Ronalda, ale teď poslední roky, že bychom o nich třeba na evropské scéně tolik slyšeli, spíš si berou slovo jiné týmy, třeba Inter Milan, aktuálně tedy šampion Itálie a tým, který byl v minulém ročníku Ligy mistrů až ve finále, byť to nakonec nebylo úplně úspěšné proti Paris Saint-Germain.
0: No i Česká liga vyšle do Evropy příští rok netradičního účastníka, protože Hradec Králové už před včerejším vrcholem a vyvrcholením sezony měli jistou čtvrtou příčku a tím pádem druhé předkolo konferenční ligy. Hradec prohrál na Spartě 1-2, stejně tak Liberec, který skončil šestý na půdě 5. Jablonce. Jablonec bude čekat teď na to, jak se vyvine situace kolem případné účasti nebo neúčasti Karviné ve finále, tedy v pohárové Evropě. Nicméně my směřujeme do Edenu, kde to všechno vyvrcholilo i předání poháru.
1: Ano, můžeme mluvit tedy o tom, že Slavia vyhrála a to v tom posledním utkání nad
0: Plzní 3-0.
1: Plzní 3-0. Děkuju. Ty mi narážíš na příspěvek. Já jsem chtěl ještě mluvit o zahraničních fotbalových soutěžích, ale tak pokračuj dál.
0: Ano. No, každopádně v Edenu, jak asi tušíte a slyšeli jste sami, to nebyla úplně klasická oslava, protože na tribunách chyběli kvůli trestu za incidenty v závěru derby fanoušci. No a tak předání trofeje bezprostředně sledovali jen rodinní příslušníci hráčů a zaměstnanci Slavie.
2: Abych to asi přerovnal stejný jako po golu. To taky chcete oslovit s fanouškama, ne před prázdnou tribunou, takže je to podobný.
3: Je to takový trošku, nevím jak to nazvat, ale myslím, že všichni na to těšili a jsme rádi, že jsme to zvládli a myslím, že se to jak už doteď nebo teď se to bude ještě slavit náležitě.
4: Říkali David Jurásek a před ním trenér Jindřich Trpišovský, kteří byli vděční alespoň za následné setkání s fanoušky na akci Zahradní slavnost, která měla charitativní kontext. Slavia na ní ohlásila první posily Ayaosio a Kačora. V klubu už celkově intenzivně řeší další ročník a objevila se i informace, spekulace o případném návratu bývalého slavistického kapitána Tomáše Součka, který sestoupil s West Hamem z anglické Premier League.
2: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant je ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě, pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
4: Říkal trenér Slávie Jindřich Trpišovský, který zatím mimo jiné neví, jaký bude osud Tomáše Chorého a Davida Douděry, tedy hráčů, které vedení klubu kvůli opakovanému nesportovnímu chování vyloučilo z A týmu, ale na oslavách byli.
2: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná. Jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
4: Fotbalovou Slávii čekají podle Trpišovského odchody i další příchody do kádru, který bude chtít v další sezóně předvést lepší výkony v prestižní lize mistrů. Z pražského Edenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Slavisté v lize mistrů možná narazí zase na nějaký španělský klub a může to být jeden z těch, kteří se utkali, nebo které se utkali včera na závěr toho programu 38. kola fotbalové La Ligy.
1: Ano, tam hráli fotbalisté Atletika Madrid a Villarrealu a skóre poměrně vysoké vítězství pro domácí tým, tedy Villarreal 5-1.
0: No ale Adam Weidenthaler měl zajímavý poznatek, který se týká tradičního španělského klubu, který teď chyběl mezi elitou.
1: A ten se vrací zpátky, je to Deportivo La Coruña, tým, který byl hodně silný na začátku tohoto tisíciletí. Fotbalisté Deportiva se po 8 letech vrací do nejvyšší soutěže a může za to i to nedělní vítězství 2-0 nad Valladolidem ve druhé lize, takže jedno z postupových míst připadlo právě Deportivu. Můžeme zmínit, že to je tým, který dokázal získat i ligový titul právě ve Španělsku a to přesně v roce 2000. O pár let později byl hodně zajímavý třeba i v lize mistrů, tehdy ve čtvrtfinále soutěže. Sice prohrál úvodní utkání 1-4 s AC Milan, jenže potom v odvetě dokázal zvítězit 4-0, takže Deportivo šlo tehdy do semifinále, tam nestačilo na pozdější šampiony Sporta. To byla sezona 2003-2004.
0: Tak se těšíme na tradiční klub v rámci španělské La Ligy a také na příští ročník nejen těch ligových, ale také pohárových soutěží napříč Evropou. S Adam Weidenthalerem jsme tady dneska ráno byli. Za chviličku bude začínat pořád s mikrofonem do Anglie, kde usedne Pavel Tilšar na tvé místo, tak Adame, moc děkuju, že jsi tady byl a že jsi připravil spoustu zajímavých témat a držíme palce tomu cestovateli, aby dorazil. Můžete si poslechnout zpětně v 7.20, jsme mluvili.
1: Ano, Niko Moro, človíček, který míří z Třebíče do Friburgu a už je ve Švýcarsku. Vyrazil někdy na začátku května a teď už je tady 25. stále na cestě.
0: Tak přejeme dobrý den, Adame, děkuju moc a měj se hezky.
1: Krásné pondělí.
5: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
6: Czechoslovakia are the new European champions.
7: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
8: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
9: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
5: Jaká byla cesta na šampionát?
8: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
10: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
5: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
8: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
5: Od 2. května do 20. června.
8: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
11: Rozhlas.cz.
12: Radiožurnál je 10. Zprávy a Tereza Tomášková.
13: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se zřejmě zpřísní. Vláda projedná novelu zákonů, která s tím počítá. Materiál ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou v Česku i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Úpravy se mají dotknout taky samotného režimu dočasné ochrany. Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Dnes i zítra bude kolem 30 stupňů na většině území. Ve středu čekají na severu denní maxima jen přes 20 stupňů, na jihu Moravy ale bude dál až 30. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí pro Prahu a střední a severozápadní Čechy až do odvolání. Papež Lev XIV. Dnes zveřejní svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas, tedy v překladu Skvělé lidství. Dokument má být zaměřený mimo jiné na ochranu člověka v době umělé inteligence, třeba ve válkách nebo v souvislosti s právy zaměstnanců. Encyklika je jedním z nejdůležitějších textů, které papežové vydávají. Ta první obvykle podtrhuje jeho priority. Petřínská rozhledna v Praze se dnes večer rozsvítí modrou barvou. Akce má upozornit na Mezinárodní den pohřešovaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech. Praha se tím připojuje k mezinárodní kampani Modrá pro naději, evropské sítě krizových linek. Sport. Pilot Mercedesu Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady vozů Formule 1. 19-letý Ital zvítězil po čtvrté za sebou, tentokrát před Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Třetí skončil Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 u Beranova i na pražském okruhu u Jinočan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov čekejte kolonu z kilometru 120 na 122. Tam dokončují úklid po nárazu kamionu do světelné šipky, zdržení 10 až 15 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 se u připojení od Stodůlek na 20. kilometru srazil kamion a osobní auto v pravém pruhu. Kolony jsou na okruhu od sjezdu na plzeňskou D5 zatím na 20 minut a z D5 od Rudné ze 4. kilometru je to osobním autem na půl hodiny, kamionem i déle. Na okruhu opačně z D1 na letiště nejdřív kolona od sjezdu na Jesenici přes regulované tunely k Ořechu je to až na 40 minut a pak další fronta od sjezdu na Dejvice přes 20 minut do ucpaného sjezdu na letiště. Tam je v aviatické rozsáhlejší omezení kolony i od přední kopaniny. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem dolů na Smíchov teď celkem 7 aut v sobě po dvou nehodách blokovaný levý pruh, proto výrazně regulují vjezdy do tunelů směr Smíchov a kolony jsou hlavně před Blankou v Troji. Popojíždí se z Libně i z Liberecké ze zhora od Proseka a je to i přes 3/4 hodiny zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Bude slunečno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou 21. Tolik zprávy.
15: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
11: S mikrofonem do Anglie.
5: To nejlepší z anglického fotbalu.
11: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
5: Na Radiožurnálu Sport.
0: Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás společně s Pavlem Tilšarem u posledního dílu pořadu s mikrofonem do Anglie v této sezóně.
16: Dobrý den.
0: Tak 380 zápasů fotbalové Premier League za námi. Známe mistra, známe evropské účastníky, známe také sestupující týmy, nicméně pojďme rychle, na to je toho dost.
11: S mikrofonem do Anglie.
5: Událost týdne.
0: Tak nejprve k tomu, že Arsenal po 22 letech opravdu slaví mistrovský titul na ostrovech. Stalo se tomu už v minulém týdnu, kdy získali jistotu po remíze Manchester City na Bournemouthu. Nicméně včera mistrovské oslavy v Selhurst Parku, myslím, že se vší parádou.
16: Velká paráda po 22 letech, když si fotbalisté Arsenalu konečně mohli sáhnout na tu trofej, vzduchem létaly červené konfety. Možná, že by to bylo ještě dokonalejší, kdyby se to dokonalo, ten titul po dlouhých letech pro Arsenal na domácím stadionu. Nicméně myslím, že to nikomu radost neskazilo, byť se do Selhurst Parku nevejde tolik lidí jako na Emirates.
0: Abychom jenom učinili zpravodajské povinnosti zadost, tak nakonec Arsenal vyhrál 2-1 při loučení se sezonou a byly to branky Jezuse v první půli a po změně strana Madouekeho. Tam je zajímavostí to, že Max Domen nastoupil v základní sestavě, co by nejmladší hráč historie v celé Premier League v 16 a 144 dnech a při té první golové akci předvedl to, že technicky a jako myšlením je to fantastický borec.
16: Myslím, že má před sebou velkou budoucnost. Opravdu je radost se na něj dívat. Možná ještě jedna podstatná informace pro fanoušky Arsenalu. Už tolik asi ne, spíš pro trenéra anglické reprezentace Tomase Tuchla, že Madueke střídal po tom gólu a držel se za stehenní sval, tak je otázkou, jestli se po té akci ve 48. minutě, když mu asistoval Havertz, nezranil a jestli bude k dispozici anglické reprezentaci na mistrovství světa.
0: No jinak Arsenal, právoplatný šampion, který vlastně většinu sezony vedl Premier League, a co se týče i posledních sezon, tak od roku 22-23, od vlastně té před 4 lety začínající sezony, tak odtud Joe to píše, že má nejvíc bodů za to období 4leté a vlastně nejdéle byl i v čele, protože pochopitelně i třeba v minulé sezóně dlouho pomýšlel na titul, nakonec mu pronikl mezi prsty, respektive v té předminulé sezóně, minulý rok to bylo suverénní v podání Liverpoolu. No a co se týče obou týmů, byla to vlastně taková generálka na soutěžení teď v rámci finále konferenční a Ligy mistrů.
16: No, je to pravda, protože Crystal Palace míří do toho konferenčního finále, Arsenal. Samozřejmě, to možná ještě poupravím, tu informaci o Madouekem, protože tam je ten jeden zápas, ale ten očekávaný, tedy finále Ligy mistrů proti Paris Saint-Germain. Takže otázkou je, jestli bude Madueke k dispozici i na tento velký zápas.
0: Velké finále Arsenalu proti PSG v Budapešti v sobotu a už ve středu se utká ve finále konferenční ligy Crystal Palace s Rayem Vallecanem v Lipsku. Nicméně včera to znělo Selhurst Parkem opravdu mistrovsky na počest Gunners. In 2026. Mistrovské oslavy si užíval určitě taky David Raya, který včera nechytal, místo něj byl Kepa v brance, ovšem David Raya 19 čistých kont v sezóně vyrovnal počin Davida Seamana v jedné sezóně, tedy v rámci toho, že chytal za Arsenal. Takže gratulujeme, jsme zvědaví na to, jak se Arsenal popasuje s tím finále Ligy mistrů. Míříme ovšem na další velký moment toho včerejšího programu a to je sice na Etihad Stadium loučení nejen Pepa Guardioli.
16: Po dlouhých letech, po 10 letech, tedy Pep Guardiola oficiálně skončil na lavičce Citizens, 20 trofejí a samozřejmě na spoustě z nich se podílela taky dvojice Bernardo Silva a John Stones, tedy portugalský záložník a po odchodu Kevina De Bruyneho i kapitán týmu a John Stones, který v posledních letech zase tolik nehrál jako dřív, ale na začátku té éry byl prostě stabilním členem základní sestavy napříč soutěžemi.
0: No je pravda, že oba byli včera u těch gólů, které nakonec padly, dva do sítě City, ale myslím teď, že Bernardo Silva tam ještě clonil trošku při gólu Semenya. City vedli, ale nakonec to Ollie Watkins ve druhém poločase otočil. Velké vlastně oslavy během střídání obou těch zmíněných hráčů, častá přerušování, vlastně ten zápas byl už v takovém hodně specifickém modu. Ostatně i Aston Villa měla důvod k radosti, protože po 44 letech vyhrála evropský pohár už minulý týden nad vlastně Freiburgem v evropské lize.
16: Ano, to bylo dominantní finále v podání svěřenců Unai Emeryho. Připomeňme si, že to byl jeho pátý triumf v evropské lize, takže nesmírný počin taky od tohoto jiného španělského trenéra. A vlastně ten duch toho zápasu včera na Etihad byl opravdu takový prazvláštní, že třeba i Ollie Watkins předstíral, že má v ruce imaginární trofej, vlastně zvedl balón směrem k fanouškům a byla to samozřejmě jenom dohra toho finále Evropské ligy a možná tak trochu úšklebek Watkinsů směrem k Manchesteru City, že tentokrát neslaví.
0: Tak City mají pouze v vozovkách ty dvě domácí trofeje, FA Cup a EFL Cup. Nicméně jenom to, co bude třeba následovat otázkou, je zdravotní stav Emiliana Martinez. Je to jaká malá pikoška. On si před tím finále proti Freiburgu zlomil prst během rozcvičky. Fyzioterapeut mu to nahodil, takže mohl chytat, ale včera už vlastně vůbec nefiguroval v zápise o utkání. A snad se Argentinci nemusí obávat třeba, že by absentoval. Jako zlomený prst u golmana. Říkáte si asi, že to je třeba nemožné chytat, ale evidentně to jde, ale otázkou zda i na mundialu. No nicméně, Pep Guardiola, jeho dojemné loučení, asi si můžeme i zvukově připomenout možná to, jak to celé probíhalo, co všechno bylo řečeno.
17: I never could imagine the amount of love. I have been an incredible, tremendous honor to be here during 10 years. Not just remember the trophies that we won, that is why I could stay 10 years, otherwise nobody can sustain so many years here. It's hopefully we provide you through these unbelievable players that was in the screen, provide some emotions that the people come here and Etihad Stadium and feel maybe we are going to have fun.
16: Pep Guardiola samozřejmě zmínil, že nebýt těch 20 trofejí, které získal s Manchesterem City, tak by ta...

0: ty, když je trénoval poprvé Pep Guardiola a tedy zrovna včera se shodou okolností taky loučil, stejně jako Bernardo Silva, který tam byl stejnou dobu jako Pep Guardiola. No a nakonec tedy od tohoto stratega 593 zápasů v klubu od července 2016 na BBC psali 17 trofejí těch velkých. Oni možná Community Shield zas tak necení, ale přece jenom také tam byl třikrát, takže opravdu 20. A když jsem tak sledoval ta videa, která se vyrojila minulý týden, nejvíc mi utkvělo obětí s Kevinem De Bruynem po finále Ligy mistrů 2023. Šestkrát vyhráli Premier League, nebýt Kloppova Liverpoolu, tak sedmkrát v řadě dokonce. Šestkrát, ale především to finále Ligy mistrů, myslím si, že ten triumf je pro ně možná nejcennější.
1: No, byl to dlouho očekávaný triumf, stejně jako u Paris Saint-Germain loni, taky strašně dlouho ten klub cílil na vítězství v Lize mistrů a samozřejmě ta dominance v Premier League tak byla už nějak taková samozřejmá, zdá se, v těch posledních letech nebo v té éře, kdy opravdu získávali titul za titulem, nebýt toho jednoho výpadku v úvozovkách od Liverpoolu a Jürgena Kloppa, ale myslím si, že opravdu spadl kámen ze srdce nejen vedení klubu, ale i Pepu Guardiolovi, když konečně dokázal vyhrát s Manchester City Ligu mistrů.
0: Říká se o něm, že změnil fotbal, je to pravda, ten styl kombinace nesmírně vlastně atraktivní, ale pro některé možná už pak třeba i unavující, tak opravdu se přenesl do jiných týmů, do jiných soutěží a dneska, když ty týmy si s tím nedokážou tak dobře poradit, být tak úderní, tak to často prostě je nuda. To si pojďme říct, že vlastně dobrý nápad nevždy znamená pak třeba dobré řešení a ten Guardiolův fotbal, ta jeho myšlenka je úžasná, jenom prostě pak, když to se snaží všichni implementovat a přenést do své hry, nemusí to nést to ovoce, jako bylo u City.
1: Četl jsem nějaký názor na sociálních sítích, že Guardiola dokázal vytvořit dva kompletní týmy, jiné prostě skupiny, které byly vždy úspěšné a s tou třetí se mu to tak úplně nepodařilo. Mířím tím samozřejmě k tomu, že loni slavil titul v Premier League Liverpool, letos Arsenal a už to jsou ti hráči, kteří třeba přicházeli po Jacku Grealishovi, který byl ještě u toho slavného treblu právě i s vítězstvím v Lize mistrů, jako Savinho, Doku a další hráči, kteří teď teda se úplně ještě neadaptovali na ten styl Pepa Guardioli a ze kterých prostě možná Guardiola nedokázal vymáčknout úplně těch 100%, jinak že by Manchester City zase, myslím, mohl slavit, kdyby úplně všechno z nich Guardiola vytáhl.
0: Rozumím tomu samozřejmě pak, když porovnáte jména jako třeba Kompany a vedle něj Chusanov, což je možná ta nastupující generace v City, tak se to zatím opravdu srovnávat nedá. Já osobně si nejvíc ponesu asi dál tu vzpomínku na rivalitu s Jürgenem Kloppem. Prostě pro mě to vlastně tvořilo dost dlouhou dobu Premier League a vzpomínám si na spoustu velmi negativních emocí, které vzešly z těch měření Liverpoolu, spoustu úžasných momentů. Člověk si vzpomíná na to, že Liverpool vlastně dvakrát byl bod od titulu. Liverpool je tím týmem, který měl nejvíc bodů v Premier League, aniž by se stal mistrem. To bylo nějakých těch 97 bodů, když City měli 98 bodů. V další sezóně 21-22 měli 92 bodů a City měli 93 bodů. Ale také ty rekordy, které Guardiola stanovil, jak si říkal, přece jenom ta Premier League se brala jako samozřejmost. Tak když v té vlastně první mistrovské sezóně 2017-18 udělali 100 bodů, to je rekord soutěže, nastříleli 106 gólů, 32krát vyhráli, měli vlastně nejvíc bodů venku, spousta rekordů, tak už té první sezóně to stanovili a pak vyhrávali dál, tak je pravda, že pak ta Liga mistrů vypadala jako hodně výjimečně v tomhle.
1: No rozhodně, z těch čísel to úplně pramení, myslím si, že jsi to vyjádřil krásně a opravdu triumf v Lize mistrů si myslím, že si budou vlastně všichni hráči i Pep Guardiola pamatovat spíš, než když bude počítat, jo, jaký rok jsme vyhráli s tímhle počtem bodů a tak dále. Ne, je to samozřejmě trochu v nadsázce, protože 6 titulů v Premier League, něco neuvěřitelného. Je to běh na dlouhou trať, na mnohem delší než jen Liga mistrů, kde ještě v tom předchozím formátu vám stačí vyhrát kolik? 7 zápasů? Nebo pak nějak se dostat do play-off a stačilo vám pak vyhrát vlastně 4-5 zápasů ve vyřazovací části, takže samozřejmě klobouk dolů před těmi úspěchy v Premier League.
0: Co bude dál s Pepem Guardiolou, to se neví, on už když končil v Bayernu Mnichov, tak si chtěl vzít nějaký delší čas na odpočinek, nakonec vzal tedy nabídku City a byl tam 10 let. Teď tedy víme, že bude světovým ambasadorem klubu a také, že po něm je pojmenovaná severní tribuna, taková ta velká rozšířená na Etihad Stadium. Manchester City půjde do další sezony s novým koučem. Jméno nástupce se tak nějak nabízí, spekuluje se o tom.
1: Někdo, kdo je dost podobný Pepu Guardiolovi a seděl vedle ní na lavičce, je to Ital Enzo Maresca, který

0: Pak odešel z Manchesteru City, když vzal tu nabídku v Chelsea, s ním dokázal vyhrát třeba mistrovství světa klubů loni v létě, ale jak to tak bývá, v poslední době na Stamford Bridge už tam zase není.
1: Dobře, tak gratulujeme k vele úspěšné éře Pepu Guardiolovi i City a jsme zvědaví na to, jak budou pokračovat dál. My se každopádně vrhneme na další výsledky 38. kola fotbalové Premier League.
2: S mikrofonem do Anglie.
1: Až v posledním kole účast Lize mistrů potvrdil Liverpool, který remizoval na Anfield s Brentfordem 1-1. Na úvodní branku Jones reagoval srovnáním Šáde. Bees v honbě za historickou účastí v pohárové Evropě, ale nakonec kázeli o 3 góly lepší skóre. No a skončili 9. Reds skončili 5.
0: 6. pozice tím pádem nezaručuje Ligu mistrů Bournemouthu, který tak bude hrát Evropskou ligu. Při loučení s Andonym Iraolou remizoval Bournemouth v Nottinghamu 1-1. Forest vedli po krásné brance Gibse Whitea. Úvodní výhru doma nad Cherries ovšem nezískali, protože po pauze srovnal Tavernier.
1: Skokanem kola se stal Sunderland, který se vítězstvím 2-1 nad Chelsea posunul z 10. na 7. místo tabulky a tak si Black Cats po 52 letech zahrají mezinárodní poháry a čeká je dokonce Evropská liga. Pro Blues skončí sezona další blamáží z 10. místa, příští sezonu budou hrát pouze domácí soutěže.
0: Konečné 8. místo obsadil Brighton navzdory porážce 0-3 s Manchesterem United. Za Rudé Ďábly si připsal gól a asistenci Bruno Fernandes, který 21. gólovou přihrávkou v sezóně stanovil nový rekord Premier League. Zatímco třetí United už měli Ligu mistrů jistou, Brighton postupuje do konferenční ligy a to díky o 3 góly lepšímu skóre oproti Brentfordu, který získal stejně bodů.
1: Konečné 11. místo obsadil Fulham po vítězství 2-0 nad 12. Newcastlem. Za Cottager skórovali Diop a Kearney. No a tak rozhodli o 11. domácím vítězství v sezóně, což je nejvyšší počet výher Fulhamu na Craven Cottage za 17 let.
0: A po 25 letech se v Premier League v posledním kole přímo utkali dva už jistě sestupující týmy. Wolverhampton brzy vedl díky proměněné penaltě Armstronga. Klerec po změně stran zásluhou Fleminga srovnali na konečných 1-1 a sestupují z předposlední pozice. Wolverhampton zůstal na té 20. a v jeho dresu odehrál 66 minut český stoper Ladislav Krejčí.
2: S mikrofonem do Anglie. Šlágr kola.
1: Bylo jasné, že sestoupí dva Češi z Premier League vedle Ladislava Krejčího, to byl buď Antonín Kinský, anebo Tomáš Souček. Teď budeme řešit to, že to nakonec Antonín Kinský není. Proč?
0: A protože se Tottenham dokázal popasovat s tou těžkou pozicí lépe než West Ham. Na závěr sezóny porazil Everton 1-0, Kinský u toho byl znovu v brance. Vlastně první zákrok si připsal až v nastavení, ale byl to tedy skvělý zákrok proti střele Tyrika George. A West Hamu tak nestačilo ani vítězství nad Lícem, které si vlastně kladiváři vystřídali až ve druhém poločase. Nicméně Tomáš Souček tedy z Hammers smutný po 14 letech padají z nejvyšší anglické soutěže a Tottenham vlastně stejně jako loni dokázal v úplném závěru sezony zachránit příslušnost mezi anglickou elitou.
1: No já jsem vlastně říkal všude, že oni po 15 letech sestupují, ale ta příslušnost k Premier League byla tedy kratší, jak si říkal. Nicméně pro Tottenham hrálo do karet i to průběžné skóre, jak se to tak často pak sleduje v těch různých minitabulkách, tak Tottenham se ujal vedení ve 43. minutě díky Joao Paulinhovi, který to tam nakonec dotlačil silou vůle, pak si málem roztrhal dres při emotivních oslavách. V tu chvíli hrál West Ham 0-0 s Leedsem. Bylo jasné, že West Ham potřebuje, aby vyhrál sám a aby Tottenham prohrál, protože tam ten rozdíl skóre byl snad 11 nebo 12, takže to bylo téměř nehratelné.
0: Dvouciferný počet, takže vlastně Tottenham tím, jak dal gól, tak se opravdu hodně přiblížil k záchraně v Premier League a i kdyby nakonec ta střela v 99. minutě zapadla za záda Antonína Kinského, tak si myslím, nebo už by to asi nic neřešilo, kdyby tady Tottenham skončil v ten zápas s Evertonem remízovým výsledkem. West Ham samozřejmě krutý na závěr ročníku, když dostane 3 góly, respektive dá 3 góly, dá příděl Lícu a stejně nemůže slavit, tak samozřejmě ty obrázky z olympijského stadionu v Londýně byly smutné.
1: No vypadalo to trošku, když tam všichni refreshovali své mobily, jako takové čekání na Godota prostě na něco, co nepřijde, protože to ten dohrával, tam bylo snad 11-minutové nastavení a stále tak nějak byla naděje třeba fanoušku Hammers, že by to Everton dokázal otočit, protože David Moyes se nějakým způsobem nechal slyšet, že bude bojovat i za svůj bývalý klub. Nakonec ta střela Tyreka George na Kinského byla vlastně jedinou fakt nebezpečnou situací předtím nějaké standardky. No a ani třeba přínos prostě Tatyho, který zase skóroval, přišel, myslím, v zimě, tak to je dobrá posila. Další gol velmi produktivního Gerarda Bouna. I Callum Wilson, který přišel vlastně do druhého poločasu, tak nestačili. Teď můžete si přečíst různé články, různé informace o tom, jak to ve West Hamu fungovalo nebo nefungovalo. Na Atletiku se píše o tom, jak Nuno Espiritu Santo vlastně v úzovkách nefungoval v klubu, jak možná někteří hráči si stěžovali po odchodu Graham Pottera, třeba na menší tu tréninkovou propracovanost, přípravu prostě tréninku, na některé vztahy třeba i s realizákem, z hlediska toho, že třeba když mu doporučili nekupovat, nepřivádět Pabla, posilu vlastně, která přišla z Gil Vicente, že má problémy s hamstringem, neposlouchali, přivedl ho. Neříkám, že Pablo za to může, ale možná i takovýhle nesoulad v klubu prostě zapříčinil, že nakonec tedy právě West Ham padá, byť měl kádr, myslím, dost našlapaný.
0: Jo, tak to ostatně každý tým v anglické Premier League, nicméně
1: nebo když ho porovnáš třeba se Sunderlandem, tak myslím, že pořád ta kvalita West Hamu je vyšší a Sunderland je 7. a West Ham je 18.
0: Samozřejmě, tak Sunderland si dokázal vytvořit opravdu velice dobrou půdu na Stadium of Light, kde to nedal nikomu zadarmo a vytřískal z té sezony absolutní maximum. Naopak West Hamu se pak nedařilo ani v těch situacích, které můžou rozhodovat i o titulu, stejně jako u Arsenálu, takže zkrátka smutný osud i pro Tomáše Součka, který už zažil boj o záchranu s West Hamem víckrát a vždycky to zvládl. Teď tedy pád do druhé ligy a otázka, jak to bude s tím, jak jsi zmínil, víceméně nabitým kádrem, hvězdami, protože třeba Tomáš Souček, ten má smlouvu ještě rok, ale jak jste slyšeli třeba i ve vysílání Radiožurnálu Sport Dnes, tak Slávia o něj má zájem. Pokud ho bude chtít vedení klubu ještě nějakým způsobem zpeněžit, už mu je taky přes 30, tak samozřejmě teď je ten správný čas. Otázka je u ostatních hvězd, Gerard Bowen, Callum Wilson, jestli prostě budou chtít hrát druhou ligu za West Ham, za slavnou značku, ale druhou ligu. A vemte si, jak to dopadlo s Leicesterem, 10 let po titulu, pád do třetí ligy.
1: No, budou muset prý prodávat, Athletic píše o nějakých 150 milionů liber, které musí vytřískat z toho, že prodají prostě své opory. Nabízí se i třeba Matheus Fernandes, který tedy, co by velmi mladý hráč, patřil mezi opory West Hamu, možná El Hadji Malik Diouf třeba taky přestoupí. Každopádně východ Londýna bez Premier League, protože Millwall byl relativně blízko, byl v semifinále playoff, padl s Hallem, mimochodem Hall je tedy třetím do party těch postupujících vedle Coventry a Ipswiche, příští rok se můžete těšit po letech zase na Hall, nevíme, kdo třeba v jeho dresu bude, jestli třeba i Andy Robertson, o tom za chvilku. Každopádně sever Londýna se těší z toho, že tam budou stále dva rivalové, Gunners i Kohouti, a my z toho, že třeba tam bude chytat Antonín Kinský.
0: Je otázka, jestli tam bude chytat, každopádně teď se ho můžeme poslechnout.
3: Kdyby ta příležitost byla taková, jako byla teď těch posledních 7 zápasů, když jsem věděl, že jdu do brány a že ta pozice je dobrá, protože jsem se jí byl schopný těma výkonama a výsledkama, který jsme měli vybudovat, tak kdo by nechtěl chytat za to, ten, jak říkám, to je to skvělý klub, liga je skvělá a určitě ta ambice není příští rok bojovat o sestup, ale naopak o tuto pětku a hrát o poháry, protože věřím, že ty hráče na to máme. Teď skončila sezóna, takže všechno si to vyhodnotím a uvidím, jaký kroky budu dělat.
0: Řekl tedy fotbalový brankář Tottenhamu Antonín Kinský v rozhovoru pro televizi Kanal Plus Sport a asi jste pochopili z toho, co zaznělo, tak Antonín Kinský ještě není rozhodnutý o tom, jestli bude v Tottenhamu aktuálně pokračovat. On si určitě moc dobře vědomí toho, že přišel nový trenér Roberto De Zerbi, který mu dal šanci, ale bylo to v době, kdy byla taky zraněná vlastně brankářská jednička. Je to navíc krajan De Zerbiho, další Ital Vicario, takže samozřejmě Antonín Kinský to v úvozovkách, nechci říct, může mít nahnuté, ale je prostě asi vědomí toho, že začátek té sezony nebo té kariéry v Anglii byl hodně složitý. Vzpomeňme si na ten první zápas, tuším, že v anglickém ligovém poháru, kde Kinský dokázal vychytat hvězdný Liverpool v čele s Mohamedem Salahem a vypadalo to tak všechno růžově. Pak tady vypadl z branky, následně přišel ten osudný, nebo nechci říct osudný, ale prostě složitý zápas Ligy mistrů na Atletico Madrid. A teď zraněný Vicario a zase, myslím, 7. zápas za sebou, kdy Kinský chytal a vlastně dovedl Tottenham taky k té záchraně.
1: Rádi bychom viděli zase po letech českou jedničku v rámci některého týmu z Premier League. Když to nebude Tottenham, tak třeba po něm sáhne na hostování někdo jiný. Každopádně poslední rubrika nám zbývá v posledním pořadu z letošní sezony o Premier League a myslím, že ta bude také hodně o emocích.
2: S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
1: Hráčem kola by se mohl stát Erling Haaland. Celé sezony 27 gólů, nejlepší střelec po třetí ze 4 sezon v Premier League. Bruno Fernandes, uzmiňovaný rekord počtu asistencí David Raya, nejvíc čistých kont za Arsenal v Premier League, ale ta loučení nebyla včera pouze na Etihadu, ale také na Anfield.
0: Ano, kde se loučila dvojice už zkušených borců, Mohamed Salah a taky Andy Robertson, tedy skotský obránce a egyptský křídelník, oba dva zanechali samozřejmě na Anfieldu obrovskou stopu. Salah asi větší, co se týká všech těch ofenzivních statistik a čísel. Nicméně oba tady zasáhli do toho zápasu proti Brentfordu, který skončil 1-1 a Mohamed Salah si připsal úplně v tom posledním zápase z Liverpool asistenci.
1: No, přidal tedy v Premier League 193 gólů a 91 nahrávek. Je to úžasná bilance muže, který přicházel spousta pochybností. Kolem toho byla v létě 2017 za 34 milionů liber z AS Řím, ale zanechal velký odkaz a opravdu on možná teď bude zase sledovat nový směr Liverpoolu. Ostatně on to skritizoval po té prohře na Aston Villa před minulém kole vlastně, že Liverpool odešel od toho svého stylu, který ho zdobil a že teď, řekněme, to nepoznává a nelíbí se mu to moc. Takže zase možná další kritika na Slota.
0: No, byla to každopádně samozřejmě, nebo bylo to téma taky před zápasem. Arne Slot se k tomu vyjadřoval, tedy trenér Liverpoolu, takže prostě jak Slot, tak Salah chtějí vyhrávat, nebo chtějí pro Liverpool to nejlepší, ale každý to formuluje trochu jiným stylem a my si ještě můžeme v závěru našeho pořadu poslechnout taky, jaká slova formuloval Mohamed Salah v rozhovoru pro Sky Sports svém úplně posledním zápase za Liverpool.
4: Yeah, I feel it's life. Like I look back and would they want more than I achieved? Not really. Like collectively and individually, like we won it all. The most important thing when we leaving, you get the receive like this today. Like fans appreciate what you have done for the club, me and him. This is the most important thing. Like it's not like oh come on, just go away. We don't want you anymore. No, you see the love from the fans. This is the most important thing for me.
0: Salah tedy stál po boku Andyho Robertsona a vyprávěl o tom, že vyhrál víc, než by si myslel v Liverpoolu, že je samozřejmě pro něj možná ještě víc to, jakou podporu vždycky měl od fanoušků, že to cítil i v tom posledním utkání proti Brentfordu.
1: Končí tedy poslední z příslušníků pro mě třeba ikonického tria Mané, Firmino, Salah. Končí taky jeden z nejlepších levých beků možná historie Liverpoolu, Andy Robertson, a dál půjdou Redce pravděpodobně i s Arnem Slotem a s novými třeba posilami, o kterých mluvil, do další sezony, která nebude pro ně ta s obhajobou, ale třeba s novými zítřky. My se těšíme na další ročník Premier League, která by měla začít v srpnu, a také pořád s mikrofonem do Anglie by u toho měl být Pavel Tilšar. Děkuju moc za celou sezonu.
0: Taky díky moc, hezký den.
1: Mějte se hezky, milí posluchači.
5: Dobré dopoledne, je 10 hodin. Zprávy Radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
6: Střední vojenská nemocnice v Praze musí podle zjištění Radiožurnálu stanovit pravidla, jak bude nakládat s informacemi o zdravotním stavu prezidenta. Pražský dopravní podnik dnes poprvé ukázal nové vozy lanovky na Petřín. Neprůjezdná je po nehodě silnice 35 Jičín Hradec Králové za Úlibicemi. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem vypadli z anglické ligy a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Lednové zadržení člověka podezřelého ze špionáže pro Čínu má podle šéfa BIS Michala Koudelky symbolický význam. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj se k takovému řešení odhodlá jen málo zemí. Čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu. Obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Od svého zadržení je ve vazbě. Policie ho navrhla obžalovat. Ústřední vojenská nemocnice v Praze musí do 90 dnů stanovit pravidla, jak bude nakládat s informacemi o zdravotním stavu prezidenta. Zjistil to server i rozhlas. Lhůtu dostala od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten se víc než 3 roky zabýval podnětem bývalého prezidenta Miloše Zemana. Tomu se nelíbilo, jak nemocnice zacházela s citlivými údaji o jeho zdraví v říjnu 2021. Pokračuje mluvčí úřadu Josef Štípský.
7: Úřad pro ochranu osobních údajů v ústřední vojenské nemocnici nařídil, aby zavedla vhodné organizační opatření týkající se sdělování údajů o zdravotním stavu prezidenta republiky, které upraví alespoň účel, právní základ a výjimku ze zákazu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů.
6: Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Drony na západě Ruska zabily 2 lidi. Vzdušný úder u města Jaroslavl, severovýchodně od Moskvy, zranil 1 ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou taky útoky na energetická zařízení v západoruské Belgorodské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudu v 9 okresech hlásí ruské úřady taky v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti. Ukrajina v Rusku podniká útoky v reakci na invazi. Podle Kyjeva je to spravedlivá odveta, která míří výhradně na vojenské a energetické objekty. Pražský dopravní podnik dnes poprvé ukázal nové vozy lanovky na Petřín. Už jsou umístěné na kolejích. A jak vypadají, to ví reportérka Laura Hájková.
8: Technici pokračují v takzvaných ověřovacích jízdách, tentokrát ale už bez plechty. Lidé tedy můžou poprvé vidět 2 nové vozy v plné podobě. Vozy jsou bílé a prosklené, chybí jim řídící kabiny, protože se v jejich řízení bude střídat 11 operátorů z Velína. Každý musí s vozy najezdit 240 zkušebních hodin. Do každého z vozů, které jsou označené čísly 1 a 2, se vejde přes 100 lidí. Lanová dráha na Petřín by mohla být v provozu zhruba od konce září. Nové vozy vyrobila za téměř 138 milionů korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr Garaventa Group. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Tottenhamu se zachránili v anglické lize v závěrečném kole sezony i díky jednomu zákroku brankáře Antonína Kinského porazili Everton 1-0. Tottenham udržel na nesestupovém 17. místě tabulky dvoubodový náskok před West Hamem, za který hraje Tomáš Souček. West Hamu nestačila ani výhra 3-0 nad Leedsem. Hokejisté Vegas vyhráli i třetí semifinále playoff NHL, tentokrát porazili Colorado 5-3, a to po rozhodující trefě Tomáše Hertla.
9: Klička kolem obránce, střela backhandem a gól. 32-letý Tomáš Hertl se v letošním playoff trefil celkem po třetí. Kromě toho si připsal asistenci. Na jednu branku přihrál i Martin Nečas v dresu Koloráda. Jeho tým vedl po úvodní části nad Vegas 3-0 a celkově svého soupeře přestřílel. Domácí ale stav srovnali a díky Hertlovi poté i otočili. Golden Knights zvítězili 5-3 a dělí je jedna výhra od postupu do finále Stanley Cupu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 překážky u Popůvek a taky za Psáři. Na D1 z Brna do Prahy za odpočívkou Popůvky na kilometru 184,5 je kvůli porouchanému vozidlu zabraný stoupací pruh, označené je to světelnou šipkou. Dál na D1 z Brna na Prahu taky za exitem Psáře obezřetně na 47. kilometru z levého pruhu uklízejí kusy prasklé pneumatiky, pak je následně odstavený kamion. Silnice 35 Hradec Králové Jičín je mezi odbočkou na Lužany a Úlivicemi neprůjezdná po nehodě kolony směrem na Jičín. Od konec Chlumí směrem na Hradec už na 16. za Robousy, objíždí se to přes Lužany. A v Praze kolony na okruhu z letiště na D1 u exitu 21 Stodůlky dořešili před chvílí nehodu. Kolona od D5 se rozjíždí, ještě je to asi na 10 minut. Kamiony se sunou z D5 ze 4. kilometru pravým pruhem. A na okruhu opačně z D1 na letiště ještě kolona od exitu 82 Jesenice různě roztrhaná k Ořechu. A pak znovu od Evropské, to teď už jenom asi na 10 minut do omezení ve sjezdu k letišti. V Praze ve Strahovském tunelu dolů na Smíchov nehoda v levém pruhu, proto dlouhé kolony před vjezdem do Blanky, v Troji, z Libně i od Proseka a teď čerstvě je nehoda v Blance směr Troja za Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
1: Hezký den, milí posluchači, je tu desítka Pavla Horváta. Zdravíme vás po skončení ligového ročníku. Pavel Horvát přítomen.
11: Dobrý den.
1: A je tady taky s námi Lukáš Michalík, který se vrátil z Dála v stoulek, zpět připraven před tím, než se zas vydá na cesty na mundial.
11: Takzvaný zatoulaný Lukáš.
12: Ano. Zase na dlouho naposled. Hezký den.
1: Ty tady nebudeš
12: minimálně
1: už.
12: Tedy prezenčně.
1: No, prezenčně.
12: Když odlítáme s Mirkovasičem v sobotu.
1: V sobotu. A kam
13: to vám to... Nejprve do New Yorku, kde budou hrát Češi 4. přípravu s Guatemalou.
1: A už je to teda jisté, jo? Oficiální.
13: Už je to oficiální, už o tom mluvili i pánové na tiskové konferenci, takže už můžeme mluvit o tom, že se bude hrát s Guatemalou.
1: Dobře, nás čeká povídání o tom vyvrcholení fotbalové šance ligy, pochopitelně návaznost také asi na tu reprezentační tiskovku, na oznámení jmen, která jsou zatím v té, řekněme, zúžené širší nominaci, která se tedy ještě zúží o 3-4 jména. Každopádně snad vás to bude bavit, můžete nám pochopitelně zavolat, číslo do studia 221 552 222, zapínám telefony, čekáme na vás, těšíme se a jdem na to.
2: Desítka Pavla Horváta.
1: Tak nejprve asi začneme tedy u předání mistrovského poháru, který patří Slavii. Moc gratulujeme tedy do Edenu, kde včera Slavia porazila Viktorku Plzeň 3-0 před prázdnými tribunami v takovém letním tempu.
14: No, to si nemyslím. Já si myslím, že ten zápas byl náročný, že přesně teď promiň Honzo, teď si jenom... To byl přesně ten laický názor a jak vypadá ten zápas bez diváků a jak vypadá s divákama, protože já si myslím, že to byl výborný zápas, přestože tam ty fanoušci prostě nebyli a ta atmosféra byla na prd, tak mně se ten zápas jako fotbalově líbil, takže Slávě rychlý vedení, samozřejmě to taky ovlivnilo, obzvlášť tu první půli, tam Plzeň byla velmi zaskočená, třetí gol vlastně úplně dorazil, ale druhá půle byla v obou straně dobrá, Plzeň se zlepšila a mně se ten zápas líbil, samozřejmě ta atmosféra to prostě hrozně to kazí.
15: Já jsem byl trochu překvapený, jak jednoduše v uvozovkách to Slávia zvládla, byť ta sestava byla trochu improvizovaná, hráli i dva mladíci z Bčka, Piták, Kolísek, jak se ti líbili, Pavle?
14: Jo, no tak já si myslím, že na to, že hráli prvně, tam malej Piták, on už není malej samozřejmě, tak pak ve druhé půli bylo vidět, že už je trošku unavený, že už tam nějaký ztráty byly, ale v první půli byl výborný a co jsem měl možnost sledovat i výkony Kolíska, prostě tak zkoušej to, ty kluci to dostávají za odměnu, tyhle zápasy, myslím si, že si to zasloužili a nijak jako nesklamali.
1: Chci ještě vyzdvihnout ten náběh Štěpána Chalupka, který se už ve druhé minutě zbavil nejprve Krčíka a pak tam vletl před Vehem, dokázal hlavičkovat. Jako vzpomněl jsem si na Ladislava Krejčího v jeho nejlepších letech, ty možná vzpomeneš jiné stopery, kteří byli hodně produktivní.
14: No, nespomenu, já jsem zrovna, když dal ten gól, tak vedle mě seděl Patrik, syn a říkám, ty on je fakt výborný, jako ten Chaloupek od té doby. Já si pamatuju, že Reza, vlastně Honza Rezek říkal, Chali jako je skvělý hráč i kluk a to. A když přišel do té Slávy, jak jsem si říkal, jako že úplně to zatím nevypadá, tak paběrkoval po těch minutách, říkal jsem si, na co ho stahovali, když mohl hrát v těch Teplicích, ale jako musím říct, že on je jedním z těch rozhodujících hráčů. Teďka fakt jako ten půl rok odehrál fantasticky i do toho nároďáku vlítnul. Trošku se bojím, aby ho Slávy někdo nelupnul.
15: No, já si myslím, že se to klidně může stát, jeho ofenzivní nadstavba je opravdu neuvěřitelná, 8 gólů jenom v lize v této sezóně.
14: Bez penalt,
15: přesně. Pravda, jo,
1: že Krčík má penalty.
15: No, přesně, trochu to zkresluje, že David Krčík jich dal ještě víc, ale no, myslím si, že Miroslav Koubek musí uvažovat o Štěpánu Chaloupkovi i směrem k základní sestavě jednoznačně na mistrovství světa.
1: Tak možná z Teplic, když se vrací zase Denis Halinský teď, tak třeba dostane ve Slavii šanci, pokud by Chaloupka někdo koupil, takže ta škatula, ta se budou pochopitelně hýbat. Ještě samozřejmě, když se zaměříme na dalšího potenciálního reprezentanta Alexandra Sojku, který tady včera nastoupil za Viktorku Plzeň, uzavřel sezonu tam, kde ji začal. Tehdy ještě v Hradci Králové 2-2 dal první gól taky Hradce. Teď to skončilo porážkou, ale ten progres asi je znát, byť včera to nedopadlo.
14: Tak no, možná teďka už to bude tím, že jsem starší, že vnímám tyhle ty jako příběhy. Fakt je to skvělý, jo, že teď to zmínil. První zápas hraješ na hostování v Hradci. Samozřejmě myslím si, že on tam šel rád, protože už tam tu zkušenost měl. Vezmou tě do Plzně zpátky. Nevím, jestli si říkal, hele, zase tady budu jako ořezávátko, budu tady 14., 15., 16. hráč a najednou seš skoro na mistrovství světa v nominaci, ale je potřeba říct, že on to potvrzuje na tom hřišti těma výkonama, jako je skvělý vidět tyhle ty kluky, třeba vedle Páti Hrošovskýho, který podle mě jim ten klid dodává. Možná bychom se museli zeptat Saši, ale myslím si, že když cítíš, že máš vedle sebe takovýhle hráče, tak si taky dovolíš víc a vlastně trošku jenom smůla ho připravovala o to, že nedal další šibenici včera z trestňáku, což by ho už jako pasovalo do toho, že je to excelentní exekutor standardek ale je výborný, má tu levou, ale umí zahrát pravou, není to pomalej hráč, byť to není úplně sprinter, tak to není pomalej hráč, je to prostě zajímavý zase artikl pro Plzeň na prodej.
15: No, obrovský progres, jak už Pavel zmiňoval, to jsem třeba čekal já, že bude 15. 16. hráč, zase tolik šancí dostávat nebude.
14: Tak ono to tak začalo zase, jo, zase nebylo to tak, že jako Sojka v základní sestavě, ale dokázal to, jak říkám, pravda leží na hřišti a kdykoliv tam byl, tak byl velmi cejtit.
15: No, dostal se do té rotace, přehrál třeba Šejka Suárého, který potom už nedostával tolik příležitostí. Zajímavý detail na té tiskové konferenci národního týmu, kde se oznamovala ta širší nominace, kdy Miroslav Koubek dostával otázky na ty nováčky, budeme o nich mluvit, a dostal i dotaz na Alexandra Sojku, který vlastně odešel z Plzně do Hradce Králové v době, kdy Plzeň vedl Miroslav Koubek, ale on se sám sebe zastal, že on nechtěl, aby odcházel. Což mě tedy zaujalo, jestli dostal nařízeno, aby Sojku Plzeň pustila. No,
1: tak druhé strany se nikdo neptal, jak to bylo.
15: No,
14: no, tak já si myslím, že ten hráč v tom jako úplně nemá tu rozhodovací jako sílu, obzvlášť pokud je takhle mladý. Já si myslím, že to tak klidně mohlo být, že ten trenér, ty tam chceš mít co nejvíc těch hráčů. Jo, takže logicky asi i Míra Koubek tam chtěl mít Sojku, protože v něm nějaký potenciál viděl. Neviděl ho do základní sestavy, ale ty víš, že se může stát, že se ti zranějí dva, tři hráči a budeš muset někoho takovýhle vytáhnout. Na druhou stranu určitě Áda Šádek zase s tím vedením cítili, že on tady tolik hrát nebude, že by bylo potřeba ho někde ohrát, aby se vrátil lepší, a ono se to vlastně povedlo.
15: Samozřejmě Adolf Šádek, zkušený protřelý funkcionář, takže si zanesl do té smlouvy jasně danou částku, jo, ke zpětnému odkupu, a ta vlastně se může zdát dnes jako směšná.
1: Tak hlavně je to takové trošku postfestum pak komentovat něco, co bylo třeba před rokem. Já si vzpomínám na to, že Pavel Šulc pod panem Koubkem taky na začátku třeba nedostával tolik šancí, a pak se vlastně dušoval trenér, tedy bývalý Plzně, že vlastně mu jenom dával prostor na to, aby se trošku zvyknul, a pak se teda zapojil. Jak to je? Já. Tak hlavně, že ti hráči se prosadili, to bych asi takhle uzavřel.
14: Tak je to normální, já si uvědomuji. Zase odskočím k hokeji, když mi Martin Straka třeba vyprávěl, co zažíval jako mladý hráč prostě v Americe, že tě jako úmyslně dostávají do těch situací, které vlastně tě tlačejí do nějakých myšlenek, aby si to zabalil, jel pryč a vyprd se na to a byl někde spokojený jako v nějakým menším klubu, ale naopak z těch hráčů to pak formuje tyhle osobnosti a je to potom velmi znát.
1: Slavia oslavila mistrovský titul pak i s fanoušky, protože ti se dostali tedy na takovou tu takzvanou zahradní slavnost do Edenu po 5. hodině, i když tedy šéf Slavie před 2 týdny Tvrdík tedy říkal, že určitě s fanoušky slavit nebudou.
15: Já ti do toho ještě chci skočit, abychom to nezamluvili, Ondřej Kolář. Pavle,
14: no, já jsem chtěl zmínit.
1: Slavil taky Ondřej Kolář.
14: No, já jsem si říkal, když tam stál u té čáry, že jde hrát, říkám, to zase bude řečí, jako, že to jako je zesměšnění a takovýhle výrazy, ale co předved jako v té bráně, to bylo něco neskutečného. Já jsem si říkal, tak ten si to tam jde do chyb, a říkám, jako 35 minut to úplně málo není. Jo, Plzeň byla jako dobrá druhou půli a vytáhl tam jako zákroky, který jsem si říkal, tak hoši, tak potlesk, jako super. A další věc pro mladý hráče, který třeba jenom koukali v televizi, tak já jsem vlastně celou dobu slyšel jenom jeho. Jenom jeho, jak křičí na to mužstvo, jak je organizuje. Jo, je skvělý, že takovýhle kluk tam je v jakýkoliv roli, a pokud se stará o golmany a ještě v takovýhle fazoně jako klobouk dolů, to vlastně byl největší moment toho zápasu. Mě zaujalo tohleto a musím říct, že nejdřív jsem jako tak jako trošku kroutil hlavou a fakt se mi chtělo tleskat, protože to, co tam předváděl v té bráně, jako sportovně bylo výborný.
1: To byl zákrok proti Traoremu, který
14: nejenom,
1: to tam nejenom pro něj.
14: První střela těžká, na něj přímo, on ji udržel v koši jako prudkou ránu. Výborný, fakt jako výborný výkon.
15: Když má tu možnost, tak vlastně proč se nezachytat? Když má Slávia tu možnost, počkejte si další titul. Já vím, že je to podrobováno kritice, ale zároveň v tom týmu je, pomáhá těm brankářům, takže proč ne?
1: Tak na druhou stranu, třeba u City se mluvilo o Scottu Carsonovi, který tam byl několik let, získal spoustu trofejí. Pele skoro nechytal, tak Kolář, když nastoupil, tak předvedl svou extra třídu. Každopádně, když jsem mluvil o těch oslavách, které nakonec tedy byly i s fanoušky, tak účastnili se jich i dva hráči, kteří předtím byli vlastně z týmu nějakým způsobem odstrčeni, Tomáš Chorý a David Douděra. A teď samozřejmě i novináři se ptali Jindřicha Trpišovského na tiskovce, jakže to s těmi dvěma hráči, o kterých Jaroslav Tvrdík pro odbor Přátel Slavie prohlásil, že už nikdy hrát za Slavii nebudou, jakže to s nimi tedy vypadá?
16: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná. Jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
1: Tomáš Chorý se stal nejlepším střelcem České ligy, Slaví se Slaví druhý titul za sebou po svém příchodu z Plzně. David Douděra, velmi důležitý pravý obránce. Myslíš si, že ta slova Jaroslava Tvrdíka i tahle se potvrdí, že byla vyřčena možná v emocích předčasně a že nebudou platná?
14: Jsem zvědavý, jak to dopadne, protože vlastně cítím to, že třeba i ty kluci z toho mohli, měli a možná ještě jsou trošku zaskočený z toho výroku, že už si nezahrajou za Slávy. Na druhou stranu asi bude záležet i na tom, samozřejmě, jak rozhodne to nejvyšší vedení, to je jasný, jestli, jak dělal Cezar, jestli jako palec dolů, palec nahoru, ale i kdyby ten palec nahoru přišel, tak samozřejmě i jako ne, nechci jednání, ale nějaký sednoucí s trenérama, sednoucí i s těma spoluhráčema, který tam zůstávají a navnímat tu atmosféru kolem tebe, jako teď beru Chorase a beru i Doudise, protože samozřejmě ty kluci nějakou ťavku dostali, byla trošku jiná, než třeba Mojmír chytil, že se dozvěděl, že to není hráč do základní sestavy.
1: Pak nasázel 13 gólů.
14: Ano, ale já si myslím, že oba dva tyhle ty hráči jsou bojovníci, že pokud tu šanci dostanou, že budou chtít ve Slávě zůstat. Na druhou stranu si myslím, že i zavětřili kluby, které třeba jsou v cizině a tyhle ty hráči jsou zajímavý. Myslím si, že třeba Tomáš už prostě není mu 20, je mu 30 pryč a myslím si, že pokud by měl nějakou možnost nějakého zahraničního angažmá, že by asi klidně to chtěl zkusit a vlastně to samý si myslím, že platí o Douděrovi.
15: Takhle, čím dál tím víc si začínám myslet, že pokud bude vůle obou stran, tak že tito hráči ještě za Slávy hrát budou. Netřeba asi další komentář, jenom chci říct, že pokud se tak určitě stane, tak se Jaroslav Tvrdík nemůže divit, že už ho v podstatě nikdo nebude brát vážně, když něco řekne. Těch výroků bylo dost, oslavy, neoslavy, skenování obličeje, nakonec ne, takže vlastně jako je to trochu bizarní situace.
1: Máme tady prvního volajícího do desítky, dobrý den.
17: Dobrý den, Luděk. Já jenom k tomu Tomáši Chorému. Já se mu moc omlouvám, ale pocitově, jako laik, fanoušek, to vnímám tak, že bez Tomáše Chorého je hra Slavie zajímavější, pestřejší, fotbalovější. Já mu moc děkuju za příspěvek ke dvou titulům, ale mně to připadá, že Slavie hraje bez něj líp.
1: Děkujeme za zavolání, za váš názor, co by fanouškovi Slávy také no, gratulujeme.
15: Je to taky příspěvek do diskuze, samozřejmě, jestli se chce Slávy a nějakým způsobem někam posunout k jiné hře bez Tomáše Chorého, tak asi neexistuje jiná cesta, než Tomáše Chorého ukončit, ale jedním dechem dodávám, že ten jeho podíl na těch dvou titulech je nezanedbatelný.
1: Máme dalšího volajícího do desítky, dobrý den.
18: Dobrý den, tady je Petr. Já ještě k Tomášovi Chorýmu, nejsem teda fanoušek Slávie, ale mě daleko víc nežli ty fauly, který teďka udělal, za co má teďka ty problémy, tak mi vadí jeho simulování. A je to, on má skoro 2 metry a skoro při každém zákroku, když je s někým v souboji, tak on se okamžitě chytne se za obličej a začne simulovat, že ho někdo praštil do obličeje. A to je neustále. Tak tohle to za mě úplně, nevím proč ve fotbale nejsou tak jako v hokeji nějaký disciplinární řízení a stržení platu za simulaci, protože to si myslím, že fotbal naprosto...
1: Rozumíme vám, rozumíme.
18: Naprosto jako degraduje a to je to, co mi na něm vadí absolutně nejvíc, to simulování. a ještě při těch 2 metrech, že prostě si hned chytne za obličej a leží a válí se tam.
1: Dobře, děkujeme za zavolání. Já jsem si teda vzpomněl teď hlavně na minulý týden a na extempore Martina Cedidly ve finále poháru.
15: Zrovna jsem to chtěl říct. No.
1: Takže to simulování je bohužel takový nešvar.
14: Já to jenom zlehčím. Souhlasím se simulováním, to je bez debat. A ono, i když máte 2 metry, tak tě to jako bolí, když tě někdo trefí. Takže můžeš být 1,50 m nebo 2 metrový. A když tě někdo trefí, tak to bolí. A souhlasím s tím simulováním. Teď tady Lukáš zmiňuje Michyho.
15: Martina Cedidlu.
14: Takže vidíme, že i ty ostatní hráči trošku tomu přidají, ale souhlasím s tím.
15: Já bych vlastně neměl problém s tím, kdyby se to ex post disciplinárně trestalo.
1: Myslím, to byla zajímavá myšlenka. Určitě. No.
15: A ono by se tam vidět možná zjevná simulace, což u Martina Cedidly, a toho mám velmi rád, znám ho osobně, byla, tak bych to zkrátka trestal ex post.
1: Dobře, tak moc děkujeme za zavolání, za tenhle názor. Pochopitelně možné disciplinární tresty za simulování jsou ještě hrou budoucnosti, ale třeba to jednou nastane. Zpátky jenom k těm oslavám Slávy. Zajímavost tedy pak vlastně i do rozhovoru pro média pustil Mojmír Chytil. Nevím, jestli si to všichni uvědomili, že Alexander Bužek, jediný ze slavistů, má ten mistrovský double, protože v Karviné hrál, má s nimi pohár tedy. A teď
15: to jsem se ani
1: mistrovský titul v lize.
14: Já
1: tak taková pikanterie.
14: Hned by to blesklo hlavou.
1: Jindřich Trpišovský, Zdeněk Houštěcký, Štěpán Kolář, vlastně ten realizák, má 5. mistrovský titul. Gratulujeme. A také vlastně specifické oznámení, zase nějaká specialita při oslavách s fanoušky, oznámení 2 hráčů, kteří tam byli, Emanuel a Josip Pavel Kačor, kteří přichází z Karviné, a možná třeba i spekulace o jednom muži, který by po sestupu West Hamu mohl taky přijít a vrátit se do Slavie.
16: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájemněli.
1: Tomáš Souček do Slavie, jak to vidí Pavel Horváth nebo Lukáš Michalík?
14: No já bych to viděl samozřejmě pozitivně, chápu, nebo takhle, pochopil bych Tomáše, že v Anglii prostě bude chtít zůstat, jestli jsem to správně slyšel, tak má ještě rok smlouvu, nevím, jestli ho bude naplňovat druhá anglická, nebo...
1: Everton, ale Everton Davida Moyese hraje třeba Premier League, kdyby mu dali nabídku.
14: Souhlasím, já si myslím, že má na to hrát Premier League, to je jasný. Na druhou stranu, už mu taky není 20 a Slavia prostě je klub jeho srdce, to jsem o tom přesvědčený, nebo aspoň co se týká tady jako nás. Myslím si, že by Slavia po něm velmi rychle sáhla. Otázkou je, jak by se to vyřešilo finančně, ale já si myslím, že Tomáš Souček je ten typ, že úplně by nedbal na nějaký částky, že prostě, když ho to bude bavit a osloví ho to, takže o tom bude samozřejmě přemýšlet a myslím si, že o tom bude přemýšlet i takhle.
15: Já budu odhadovat, podle mě Tomáš Souček takovým tím typem hráče, který zkrátka neodejde z toho klubu ani po sestupu. Ty to, Honzo, asi budeš vidět líp než já, ale Jared Bowen už se měl vlastně vyjádřit v tom smyslu, že neodejde z West Hamu, ani když klub sestoupil, a myslím, že Tomáš Souček může být podobným příkladem, že se opravdu nesmazatelně zapíše mezi klubové
14: legendy. Souhlasím, že Tomáš Souček je ten typ toho hráče. Na druhou stranu my nevíme reakci toho klubu, jakým směrem Jasně. se bude chtít ubírat, jestli třeba bude chtít prostě to provětrat, řekne si, hele, tyhle hráči už jsou tady tak dlouho, že my jsme potřebovali někoho jiného.
1: Jde o 2 nejdéle sloužící hráče ve Zdemu aktuálně a taky velký rozdíl možná taky v tom, že za Jaroda Bowna asi dají kluby Premier League víc peněz než za Tomáše Součka, to zcela asi na rovinu, a ve Zdem bude potřebovat podle odhadu třeba The Athletic vydělat na přestupech po sestupu zhruba 150 milionů liber, což je dost velká částka a spíš naplní.
14: Rozpočet, vole.
1: Spíš třeba za 50 milionů liber prodají Bowna, než za 15 třeba Tomáše Součka. No. Každopádně to uvidíme, registrujeme také samozřejmě spekulace o zájmu o hráče Sigmy, ostatně Jindřich Trpišovský na tiskovce mluvil tak, že z Olomouce by Slavia někoho ráda získala, ale i Sigma má svůj sen, a Jindřich Trpišovský mluvil takhle, když dopadne aspoň jeden, budu rád. Mluvíme o trojici Barát, Sejk, Šturm. U Václava Sejka by šlo o velkou pikošku, když si pamatujeme ještě, jak slavil dorosteneckých derby góly do sítě Slavie za Spartu s nápisem Antislavia. No tak samozřejmě bylo by to možná určitý kolorit posledních let, že prostě nějaká ta klubová příslušnost
14: tam čas nehraje roli. Co mi na to řekl pan Tvrdík.
15: Nebude extrémně zajímavé to sledovat. Vlastně Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že tým čeká asi největší obměna za tu dobu, co on je u týmu, což je 8 let. Štun by se mi hodil do Slávy, je to nadstandardní hráč, to ukázal. Čísla výborná v Olomouci, technicky hodně zdatný. Podle mě by to znamenal odchod Kušeje, který nemá za sebou dobrou sezonu, to si pojďme říct. A jinak Ajaosi zajímavý typ a Pavel Kačor se mi hodně líbí. Sledoval jsem ho hodně bedlivě v tom středečním finále domácího poháru a byl výborný. Něčím mi připomíná Lukáše Provoda.
14: Souhlasím. Otázkou je, kolik prostoru prostě v té Slávě dostanou, a kdyby ne, tak zase bude lepší, když prostě budou hrát někde a budou se jako zlepšovat a tak jako obrušovat.
1: Jsme zvědaví, Slávy čeká zase Liga mistrů, kde bude reprezentovat český fotbal možná sama, třeba se přidá i další do party. Každopádně gratulujeme do jednu k prvnímu místu a můžeme zamířit dál, a to sice na chvilku ještě do skupiny o titul.
2: Desítka Pavla Horváta.
1: Teoretickou šanci na Ligu mistrů, protože bude hrát před kolo Ligy mistrů, má Sparta, která porazila doma Hradec Králové 2-1, už jistě čtvrtí otroci vedli po brance Ludvíčka, krásná přihrávka Čiháka, pak ale krásně srovnal Mercado a podobně podařeně se trefil Rahmane. Někde jsem zaregistroval, že možná zaspal brankář Vízek, vůbec, který nastoupil místo Zadražila. To byla perfektní rána,
14: vejď. Vůbec, to já jsem na to pak koukal v televizi a to vůbec jako to se, pak se komentátoři podle mě opravovali v televizi, protože to vůbec nešlo chytit, to prolítlo mezi hráči a bylo to rána jak zděla, fantasticky zahraná, a to já bych tam postavil ty lidi někdy, když říkají, jako, že někdo udělal chybu, aby si to zažili, jak by to měli daleko k tomu míči, to si myslím, že ještě předved jako pokus o solidní zákrok. Jako.
1: Říká se i u jiných disciplín, kdy máš třeba před sebou publikum a než by si stihnul zareagovat, to by si lidově ani neprdnul. No, každopádně, když se teď dostaneme zas už trošku asi nad rámec toho zápasu, ve kterém teda ale pak možná nejvíc rezonovalo to střídání Kána Kairinena a jeho možné loučení s Ochozy, tak...
14: Zase jsem slyšel nějaký rozhovor, kde jako říkal, že nás to posílí do další sezóny a budeme lepší, tak já nevím. No.
1: A co myslíš teď, do střídání?
14: On odešel. On odešel vlastně ze hřiště a po zápase dělal další rozhovor a tam říkal tohleto, že jako, že pozbírali zkušenosti, že samozřejmě byly těžký momenty, pro něj osobně, že to byla těžká sezóna, že vlastně byl pořád zdravý a hrál hodně času, že samozřejmě to má rád, ale že opravdu odehrál hodně času a že doufá, že nás to posílí do příští sezóny. Mluvil jako nás, jako to, ten tým a Spartu, tak já úplně nevím, na čem jsme teď.
15: Každopádně, kdyby odešel Kaan Kairinen, ty Spartu sleduješ samozřejmě taky hodně pečlivě, to by byla obrovská ztráta.
14: No, je to ta centrála, no. Samozřejmě asi by ho nějak nahradili a jednou to stejně přijde, jo. Takže bylo by to zajímavý, pro mě nečekaný, musím říct, byť zase jsem to tam zaslech a vnímám to, že určitě prostě není to Čech, určitě má nějakou myšlenku dostat se ještě někam jako do zajímavějšího klubu z jeho pohledu. Uvidíme, no. Je to klíčový hráč pro Priského 100% a pro Spartu taky. Budoucnost tak jako nejistá.
1: Ale Brian Priske se nejprve vyjádřil tak, že teda hráčem Sparty je, že jiné informace nemá třeba o případných námluvách, ale zná ho dlouho a vlastně přál by mu i vyšší úroveň, než je ta česká liga. Takže i Priske o tom určitě přemýšlí. Na druhou stranu po zápase mluvil tak pro média, že i ten boj o titul ovlivnilo z jeho pohledu, jak se nějakým způsobem formovala ta sestava Sparty, ve které on počítá vlastně možná více než 40% třeba nových hráčů, které musel zařadit. A samozřejmě mluvil o některých těch klíčových momentech sezóny, ať už vlastně ta zaváhání v závěru podzimu, anebo těžké období kolem Alkmaru, vlastně prohra v derby, která asi byla úplně klíčová v Edenu v tom jarním kole. Velká přestavba podle tebe Sparty, nebo?
14: Zase Tomáš Rosický třeba říkal, že vlastně samozřejmě nejsou spokojení, nemají žádnou trofej. Na druhou stranu jsou spokojení s tím, jak to mužstvo vypadá, jak se prezentuje na hřišti. S tím se dá souhlasit, ale vlastně opravdu ta Slávie tou silou je přetlačila. Vím, že ten rozdíl není tak vysoký těch bodů, ale Slávie má titul a Sparta ho zase nemá. Myslím si, že je potřeba, aby Sparta získala ještě takový to svoje bejvalý DNA, že to bude ta železná Sparta, že teďka to, co ty si zmínil, ty momenty, ten konec toho roku, tam ty ztráty byly jasný a byl tam určitý zase pokles v průběhu té jarní části a pak už to prostě nedohnali. Já souhlasím s tím, že chtějí hrát fotbal, mají nějakou tu svoji šablonu, podle toho to hrajou. Samozřejmě, když ta sestava je trošku jiná, tak ten fotbal vypadá jinak, ale Sparta vlastně letos je zaslouženě druhá. No, je lepší než Plzeň a není lepší než Slávě v tuhle chvíli.
15: Podle mě taky zásadní věc, ty poslední přestupy jim úplně nevyšly. Podle mě se netrefovali úplně do těch posil. Mercado budíš výjimkou, ten je výborný, ano. Líbí se mi hodně, ale ať už vememe Grimalda, Soneho, Irvinga, měli třeba určité záblesky, ale nebyla to ta bomba, kterou já jsem čekal třeba od Soneho, který vlastně hrál v Premier League, takže potřebují předvést jako lepší věci na přestupovém poli.
14: Trošku jenom zase pro mě si myslím, že tam ta rotace těch hráčů byla tak velká. Že vlastně oni to zmínou, že jako samozřejmě fluktuace hráčů 40%, ale tak ty hráči musí hrát v nějaký té sestavě, aby si na sebe zvykli. To, že hraješ jeden zápas a půl a pak zase nehraješ, myslím si, že těm klukům pro ty hráče je to velmi těžký.
1: Ale jenom aby tě někdo nebral za slovo, tak u Soneho je to spekulativní, jak moc velkou posilou měl být. On v Premier League nehrál vůbec za Burnley minulý rok.
15: Jasně, je to hráč,
1: papírkoval ve druhé lize, ale je z týmu z Premier League, který padá mimochodem.
15: Zase, co jde tedy Spartě ke cti, možná jedno z největších pozitiv sezóny je vytažení Huga Sochůrka, tím to můžeme provázat. Zase velmi dobrý výkon včera. Pavle, čekal jsi, že bude v té ze širší nominace na mistrovství světa?
1: To je uší ze širší vlastně.
15: Uší ze širší, pardon. Já byl...
14: čeština je nádherná.
15: Já byl šokovaný.
14: Takže uší ze širší...
1: Taká prostřední nominace teď.
14: Je to předposlední.
15: A já věřím, že se ale dostanej do té finální.
1: Věříš tomu, jo? Opravdu.
15: Věřím tomu.
14: Bylo by to zajímavé, pro mě by to bylo překvapení. Já si myslím, že jako vzít to tam můžou.
15: Já bych ho vzal. Ale...
14: To já vím, že ty jo, no, ale...
1: Ty nejsi repretrenér, ty ne.
14: Jsi náš kolega tady, ty už ne. Ne, já bych mu to taky přál samozřejmě, já to přeju všem, aby se tam dostali. Na druhou stranu, nemám ty mezinárodní zkušenosti ještě. Jo? Já si myslím, že je nazbírá co nevidět, ale hodí to tam na mistrovství světa, samozřejmě možná by to pro něj, on by to možná ustal, protože vypadá sebevědomě, umí kopat, to je bez debat, ale je naše liga, pak jsou poháry a pak je nároďák ještě, myslím si, že musí ujít nějakou cestu, teď to přeskočil prvním mílovým krokem.
15: Jasně.
14: A aby ho to zase úplně nepřibrzdilo. Může se stát, že tam bude, já bych mu to přál, ale možná si myslím, že si ještě počká.
15: Budou tři hráči mínus. No.
1: A z těch tří úplně noviců, zelenáčů, překvapení.
15: Já podle mě Sojka pojede, podle mě nepojede Kabongo.
1: Jasně, z těch tří jsem si říkal, že Sojka má největší šanci.
15: Těch útočníků tam je dost, asi s tebou souhlasím. No a pak je otázka, samozřejmě, jak to bude skládat. Jsou tam hráči jako Vyšinský, Ladra, kteří toho zase moc neodehráli tolik v reprezentaci.
1: Hložek neodehrál skoro.
15: Hložek neodehrál nic, ale no. Když už chtějí ho vidět, jak bude vypadat.
14: Jo, já si myslím, že bude hrát roli i ty zápasy.
15: Jasně, určitě.
14: Jo,
15: a protože... to Miroslav Koubek říkal, že každý z těch nováčků bude hrát minimálně poločas proti Kosovu. A pak vlastně se uvidí.
1: To už bude v neděli 31. května i na Radiožurnálu Sport, pochopitelně ten zápas uslyšíte. Tam potom se tedy rozhodne o těch třech nebo čtyřech jménech.
15: Třech.
1: O třech teda.
15: Minus tři budou.
1: Ano, dobře. Tak další volající do desítky Pavla Horváta, dobrý den, kdo je tam?
19: Dobrý den, Marian Rolník. Já bych jenom chtěl říct, že Hugo Sochůrek na to má 17 let, Ježíšmarja. Jamal má taky nějak jako hrozně malý věk. Prostě když ta kvalita tam je, tak proč ho nevzít. Ale to není kvůli čemu vám, já jsem měl původně úplně jiný dotaz. A mě zajímá, jak fotbalisti čtou, co čtou, jestli čtou knihy. Slyšel jsem, že Hořava někde čte, co čte třeba Pavel Horvát, jestli je to jenom menu v restauraci, nebo jestli má nějakou oblíbenou knihu.
14: Tak zbytečný útok.
19: Pardon.
1: Jo. Nevím, jestli jste slyšel Teplickou desítku živě, tak pan posluchač už se odpojil. Děkujem za ten dotaz, jenom já jsem tam... Vlastně...
15: Pavel ho odpojil na dálku.
1: Pavel ho odpojil. Ne, to se nebojte, Pavel není takovýhle útočný člověk. Vy ano, ale nezlobíme se na vás. Jenomže Václav Ježek četl básně, Jaroslav Seifer to inspiroval vlastně dávný trenér
15: před
1: 50 lety. Taky...
15: To je neuvěřitelné.
1: No, a Antonín Panenka to ani nevěděl, že o něm napsal básničku. Báseň o Antonínu Panenkovi. No. Tak Pavle, tak jaké básně čteš?
14: Já básně...
1: Tady na záchodě máme vyvěšené básně.
14: Vím. Takhle, musím říct, že třeba jsem přečet Kytici kdysi. Jo, je to samozřejmě dávno.
1: Kdo ji napsal? To neví, Karel Jarovín Eben ji napsal, ano, Eben. To víme všichni.
15: Marek Eben.
14: Eben, no, abyste to věděli všichni. Myslím si, že já jsem čet spoustu knížek, když jsem byl fakt jako mladý. Když jsem byl třeba nemocnej, tak jsem fakt stihnul přečíst jako knížku za den, obzvlášť fakt jako detektivní žánry, protože mě to baví, láká, teď už samozřejmě toho času fakt tolik nemám a musím říct, že už jsem dlouho nepřečet žádnou knížku, nakousem dvě takový, ale vlastně mě to jako nechytlo, takže jsem se na to vybodnul. Myslím si, že většina fotbalistů nečte. Teď prostě ta doba je taková, že spoustu těch kluků poslouchá muziku a samozřejmě i ty podcasty. Nemyslím si, že k tomu ta doba teďka k těm knihám je. No. Jestli někoho k tomu vedli odmala, tak možná si nějakou knížku sebou vozí a přečte, ale moc jich nebude.
15: A byl Tomáš Hořava největším čtenářem v tvém okolí během kariéry?
14: No, je to možný. Byl takovej klidnější, střídmější. Myslím si, že i hodně chodil podporovat, dělal charitu a musím říct, že jsem vlastně potkal lidi, s kterýma on se potkával, když byl v Plzni a bylo to zajímavé setkání, takže samozřejmě ty kluci některý jsou tímhletím výjimečný, jiný, ale většina těch fotbalistů prostě v tuhle chvíli si myslím, že knížky nečte.
15: Abych si to představil, tak jste třeba nastoupil do autobusu, vy jste na pětce hráli karty nebo něco a Tomáš si někde...
14: Já jsem seděl vepředu, mě bylo blbě, takže...
15: Tomáš si někde četl.
14: Ale jo, tak četli i kluci, jako měli tablety a četli z tabletu, samozřejmě ty jsou už ty
15: audioknížky, jasně.
14: Ale četli i jako z tabletu, ale Hořka si vozil knihu sebou, no, to je pravda.
1: Děkujeme moc za tenhle dotaz, možná podobné dotazy uvítáme také třeba v tom období, kdy se nebudou hrát soutěžní duely a budeme třeba moci probírat i tahle v úzovkách lifestyleová témata. Nicméně teď, když se vrátíme k fotbalové lize, Spartu z Hradce máme tedy za sebou, jiný výsledek 2-1. Jablonec porazil Liberec 2-1 a my tady máme samozřejmě zmínku o tom, co se stalo předtím v poháru, protože to si myslím, že je obrovskou kaňkou tedy na té sezóně Jablonce, která dlouho vypadala tak nadějně.
15: No tak k tomu zápasu jenom možná stručně hrozně smolný příběh Martina Ríska, slovenského stopera, který hrál první zápas za Liberec v české lize. V sobotu měl 21. narozeniny. Opravdu hodně silný příběh, protože on loni na tom nebyl vůbec dobře. Lékaři u něj v jednu chvíli odhalili masivní krvácení do břicha, skutečně mu jako zachránili život. Dal se dokupy, teď tedy dostal šanci. No a v 15. minutě to byla tak jako kuriózní situace, Liberec obrovská šance,
1: Letenaj
15: nedal. Nákop za obranu, Chramosta vybíhal z vlastní poloviny, šel sám na branku a Rízek o něj brnkl. Takže červená karta, Jablonec pak tlačil, dal gól, Filip Zorvan se prosadil v 38. minutě. Vyžádali jsme se ho na tiskovou konferenci. Ještě předtím, než přišel, tak jsem se podíval na ten gól z opakovačky. Já teď koukám na tu oslavu, strká si balon, palec do toho, tak jsem mu projel Instagram, říkám, nevidím žádnou zmínku, tak jsem se ho zeptal. A on to nikomu neříkal, ale jsou tedy v očekávání s partnerkou, takže gratulujeme. No ale Filip Zorvan tradičně skvělý na tiskovce a já k tomu možná potom něco dodám, bylo znát, že je opravdu pořád hodně přešlý z té prohry v tom finále poháru.
20: Musím říct, jako, že jsem ještě nikdy asi nezažil pocit, jako, když nehraju a jakoby nevadí mi to. I teďka jsem takový prostě emočně úplně jakoby mrtvej, že já jsem vlastně přijel po tom poháru domů a do 3 jsem koukal do stropu, nemohl jsem usnout. Ve čtvrtek jsem došel si jenom dvakrát vlastně dolů pro jídlo a nějak jsem neopustil postel a v pátek do toho tréninku to stejný. Tohle byla taková kaňka, taková darda, kterou jsem ještě nedokázal úplně zpracovat.
15: Já k tomu ještě něco dodám, co je potřeba říct, ono se hrálo v Hradci Králové a on tam odtud pochází, Filip Zorvané, že by se tam narodil, ale vstoupil tam do velkého fotbalu, má tam rodinu, on mluvil o tom, že když jeli na ten zápas, tak projížděli kolem toho terminálu autobusového, kde on prostě s tou taškou vždycky čekal na autobus. Nechal po tom finále rodinu doma v Hradci Králové, že už byl připravený slavit se spoluhráči, takže to neslo opravdu hrozně těžce.
1: Pak říkali doma, co tady děláš. No. Každopádně slyšeli jste ty emoce Filipa Zorvana, velké zklamání. Včera si to možná trošku vynahradil. Věříme, že když se mu povedlo skorovat na hřišti i mimo něj, takže přivítá brzy zdravého potomka ve své rodině.
15: Říkal,
1: jo, to říkal v televizi, já jsem to slyšel právě.
15: On to říkal na tiskovce.
14: No. Hezký příběh, tak tohle to prostě k fotbalu patří, nemůžou všichni vyhrát, to je první věc. Další věc k červené kartě, vzhledem k tomu, co jsi zmínil, krvácení do břicha a to, tak tady ta červená karta v téhle souvislosti je absolutní prkotina. Myslím si, že to mladý hráč, který on do té doby nehrál špatně a hasil to za jednoho.
15: Už tam byl sám.
14: No, ale on měl svýho hráče a na chramostu se tam vyprt, já nevím, jestli to byl středák, nebo...
15: Stránský, Diakité.
14: Myslím si, že Diakité. Diakité od něj odběh, nechal ho tam, protože viděli tu šanci, jo, a najednou to hasil a on za chramosta to samozřejmě udělal velmi chytře. Tohle pro ty kluky je nezapomenutelná škola a já si myslím, že tuhle chybu už nikdy neudělá, že prostě by zpomalil, nechal by ho běžet. Já osobně třeba na ty kluky, pokud je to v téhle části toho zápasu, jako opravdu křičím, vím, že to nikdo včera nemohl jako dělat, protože je tam nějakých 1000 lidí a ten dosah toho trenéra je daleko, tak já prostě řvu nech ho, protože máš 70 minut k tomu, i když dá gól, tak dá gól, ale v 10 jako je to těžký a trápí se. Zase bylo vedro jako blázen, Jablonec černým, jestli se nepletu, velký výdej. Myslím si, že ty kluci popadali po tom zápase v obě mužstva, bez ohledu na to, jestli jich bylo 10 nebo 11, těžký zápas.
15: Mimochodem Jan Chramosta, 4. ligový zápas, už ti Pavle šlape na paty, ty máš kolik přesně?
14: Já si myslím, že mám 422 nebo tak nějak.
15: To ještě jedna sezóna. Ty máš kolik přesně?
14: Já si myslím, že mám 422 nebo tak nějak.
15: To ještě jedna sezóna.
1: Dobře, pánové, máme toho ještě spoustu, co probrat.

0: 1 nad Jabloncem tedy Karvinští vycestovali na Hanou k odvetě zápasu o 7. místo. Prohráli 0-4 před kulisou 6539 diváků. Vstup byl na Andru stadion zdarma, takže aspoň se podařilo takhle sympaticky naplnit dochozy. Vlastně mojí jedinou otázkou je, jak vidí Pavel Horvát osud na trenérské židli v Sigmě, protože Pavel Hapal na tiskovce říkal, vyhodnocujeme si věci, bavíme se s některými trenéry, ale je tam i varianta, že budu pokračovat já. Tak nakolik diplomatické vyjádření to bylo toho, budu to trénovat já?
1: No, mě trošku překvapuje, že už to nevědí.
0: No prý ještě spekulují o Marku Jarolímovi snad.
2: A nebo už to vědí.
1: Já si myslím, že to je trošku jako začouzení prostorů, aby nám to neřekli naplno. Já si myslím, že už by to měli vědět. Měli na to dostatek času, ať už na komunikaci s trenérama, ať už na to, jestli to bude Pavel Hapal. Myslím si, že v nejbližších dnech se to dozvíme a bylo by pro mě jako velký překvapení a tak trošku jako vlastně špatný překvapení, kdyby až teďka to řešili a nevěděli doteď, kdo bude trénovat.
2: Já tedy tak nějak cítím, že Pavel Hapal by rád asi pokračoval na té trenérské židli, ale dává mi to smysl jen ve chvíli, že když se náhodou sám odvolá z pozice sportovního ředitele, tak na tom postu sportovního ředitele zůstane, protože co si budeme povídat, z mého pohledu teda je stabilnější pozice sportovního ředitele než trenéra.
1: To stoprocentně, ale ten adrenalin ti nenahradí. Jasně. Nic na té levečce, takže samozřejmě takhle, pro bezpečnost by bylo lepší, kdyby zůstal i sportovní ředitel, ale samozřejmě na těch dvou židlích je to, jak se říká, to přísloví, tak to je velmi pravdivý a je to těžký a myslím, že by to toho člověka později nebo dřív semele já jsem fakt zvědavý, jak to dopadne, protože mi přijde divný, že teďka ještě to nevím.
0: No tak v prostoru třeba toho anglického fotbalu, ale ta role manažera vlastně obsahuje různé ty funkce a musí se to nějak pak snoubit, ale spíš, když je nastavená ta politika klubu, tak to asi takhle jde. Muselo by se to pochopitelně nějakým způsobem stanovit. Uvidíme, jak to bude v Olomouci, nicméně my míříme ještě níž.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Abychom to uzavřeli, konečné 11. místo v lize obsadili Teplice, které vyhráli Mladé Boleslavi před 912 diváky 2-0. Opět se prosadil Idris Hopi, který minule na tiskovce říkal, minus Idris Hopi, dávám hodně gólů, tak evidentně druhý start, druhý gól, Kozák pak na 2-0. Pak gratulujeme Zlínu k vítězství nad Slováckem v derby 1-0, Kolář po perfektním centru Machalíka. Já osobně doufám, že Tomáš Poznar si ještě prodlouží svou kariéru, že zůstane ve Zlíně. Uvidíme, zda bude mezi Ševci. 2017 diváků sledovalo tohle derby, ale daleko víc zajímalo lidi to, jak se popasuje Dukla na Julisce s Baníkem Ostrava. Ostatně tenhle zápas sledovalo téměř 8 tisíc diváků.
1: Řekl to správně, nejenom fanoušky, ale i normální lidi zajímalo, jak tenhle zápas dopadne, protože musím říct, že tohle rezonovalo mezi lidma, kteří se o fotbal třeba ani nezajímají, ale věděli, že Baník může sestoupit a Dukla, prostě tradiční pražský klub, to zajímalo spíš ty starší zase, ale fakt jako i normální lidi tento zápas zajímal, byť je to překvapilo.
0: No, možná nejvíc těšilo v ozovkách to, že teda se hraje takhle velký zápas, byť o záchranu Jana Fialu a Jiřího Němce, nedávné jubilanty, legendy také československého českého fotbalu, 70. 60. kteří se dočkali předtím gratulace, ale pak možná úplně se jim to nelíbilo, co se tam dělo.
2: No, každopádně dokonce i u nás doma to bylo obrovské téma, tenhle zápas, zatímco běžně, když zapnu televizi, tak se ozve můj dvouletý syn se slovy pisy, pisy, což znamená, abych zapnul YouTube a pustil nějakou písničku, ale v tuhle chvíli skutečně věděl, že se na to fakt soustředím, takže si nedovolil říct vůbec nic a koukal se mnou.
1: To je správný.
0: Já myslel, že učí anglicky a že chtěl čurat akorát. Tak každopádně, Pavle, no tak co k tomu říct? Tři vlastní góly a Dukla padá.
1: První gól nešťastný, druhý gól tečovaná standardka, třetí gól už to bylo vlastně
0: Nic neřešící,
1: ale i tak je to nepříjemný. Je to nepříjemný pro všechny. Vlastně jsme tady mohli sedět a bavit se o tom, jak se stoupil Baník. Bavíme se o tom, jak se stoupila Dukla.
0: Ale objektivně výkon Baníku mě přišel, že byl blíž tomu, že zvítězí a že vlastně zaslouženě zvítězili.
1: Měli tam dobrý akce. Myslím si, že malinko na Duklu dolehlo to, že jsou doma, že tam fakt jako je ten kotel Baníků, který navštívil Milan Baroš, Venca Svěrkoši, Nemanja Kuzmanovič. Prostě vidět, že ty kluci tam k tomu mají vztah a byli tam na té Dukle. Dukla si myslím, že i bez těch dalších Huny,
0: Kozma
2: a Mila.
1: Kozma a Mila prostě

0: ať chceme nebo nechceme, v tomhle zápase chyběli a dolehlo to na ně. Dolehlo to na ně, Baník byl lepší, měli tam i dobrý akce před tím prvním gólem a myslím si, že prostě je to zasloužený, no. Je to zasloužený. Dukla asi byla nejslabší a proto přímo sestupuje. No.
1: Souhlas, Baník byl lepší, vyhrál zaslouženě, o tom není pochyb, bylo vidět, co z hráči dělá hlava a to sebevědomí. Třeba to bylo krásně vidět na Vlasiovi Siňavském,
0: Siňavský byl
1: který
0: výborný,
1: byl výborný, ten byl úplně nezastavitelný. Jo, jo. Měl balon v klidové pozici, rozkýval nohy a v podstatě ukázal to, co mu je vlastní.
0: Kdykoliv chtěl, tak obešel zase toho hráče, byl výborný. To byl jeden z důležitých faktorů, byť jako úplně se neprosadil gólově von, tak jako dělal si to, takhle jsme ho znali v Bohemce, když byl v té top formě, chvilku mu to trvalo, naštěstí pro Baník se provedlo, ještě samozřejmě nemají vyhráno, ale pokud bude hrát Baník v téhle formě, tak pravděpodobně asi se zachrání.
1: No, dribbling výborný, vlastně po tom jednom centru Siňavského padl ten jeden vlastní gól, tuším Penksy.
0: Ten třetí, no.
1: Takže Baník zaslouženě, ale nemůžu se zbavit dojmu, že z mého pohledu Dukla měla kopat penaltu po tom zákroku.
2: Bavíme se o 49. minutě, kdy se tam Dominik Hašek, opravdu narozený v roce 98 po Nagantském triumfu, tak píchnul si tam míč vlastně doleva, respektive levačkou, ale do té mu kopnul Michal Friedrich a Hašek spadnul a sudí Rouček vlastně ani po zhlédnutí videa, byl u videa nebo ne, prostě ani
1: já
2: přes
1: myslím, že ani
2: komunikaci s VARem, tak penaltu nepísknul. Jaký to byl tedy souboj z tvého pohledu, penaltový?
0: No, je to těžký, já jsem vlastně měl taky jenom tyhle záběry, který to tam z jednoho záběru to vypadalo, že ne, ale z dalších dvou si troufnu říct, že jo. Vůbec jim to nezávidím, těm rozhodčím. Trošku se divím, že tam nešel, že ho nepozvali na to video, protože si myslím, že to fakt byl hraniční zákrok. Zajímalo by mě, jak by se Karel Rouček rozhodl, ale prostě bohužel pro Duklu tyhle ty výroky šly proti ní. No.
2: Já teda musím říct, že z poslední zkušenosti, a už je to teda možná dlouhodobější, si říkám, tyhle situace prostě můžou být opravdu na obě strany. Jako už jsem viděl, že to byla penalta, že to nebyla jako taková vlastně zvláštní šedá zóna, která i po implementaci video
1: jasně,
2: asistentů
1: můžeme
2: zůstává.
1: Si říkat, můžeme si říct, nebo takhle, ta jeden tábor bude říkat
0: jasně, já budu
1: správně,
0: říkat byla, ty budeš říkat, že nebyla, máme oba pravdu.
1: Sebastian skoro, nebyla, no. že do toho zkrátka video nepůjde, protože to pro ně není 100% penalta, v tom případě nechali rozhodnutí ze hřiště. Podle mě to penalta byla, zase pořád se bavíme o intenzitě, jestli slabá nebo ne. Často se bavíme o tom, že když hráč běží v plné rychlosti, což nebyl tenhle případ, stačí malá intenzita, je to faul.
0: Mě hodně baví, teď jsem si uvědomil úplně ten moment, kdy dal West Ham gol Arsenalu, jestli se nepletu, a bylo to odvolaný, že byl faul na golmana.
2: Na brankáře.
0: A mě fakt jako mě baví to spojení toho varu s těma rozhodčíma. Myslím si, že by to bylo jako skvělý pro všechny fanoušky.
1: Ať, to souhlasím.
0: Ať třeba to dopadne jako v neprospěch jednoho nebo druhého, ale tuhle tu komunikaci slyšet by bylo prostě fantastický, ať už při tom zápase nebo samozřejmě po něm. No.
1: Souhlasím.
2: Že by to oznamoval rozhodčí pro celý stadion.
1: V podstatě ano, no. A věděli by to, takže by si museli dávat třeba pozor na ústa.
0: A věděli by pak, komu třeba propíchnou gumy, jestli to byl rozhodčí na varu, kdo rozhodl, že to...
1: No, to je další věc, no. To je vlastně další věc, to mě nenapadlo.
2: No, každopádně pro tu Duklu se to nějakým způsobem sesypalo i po tom minulém kole v Teplicích tedy, kde byla nějakým způsobem tedy ta porážka způsobena i verdikty, které šly proti Dukle. Byť nakonec komise rozhodčích tedy rozhodla, že to bylo všechno správně. Tak se to nějakým způsobem Dukle nesešlo. Můžeme si pustit Pavla Šustra možná v jedné z takových nejsmířlivějších nahrávek, pokud to tedy tak opravdu bude, pokud jsem slyšel dobře, jak mluvil po zápase s Baníkem.
3: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe, protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
2: To má pravdu, třeba West Ham United teď taky spadnul, i když myslím, že Dukla zase historicky je hodně známý kluby v zahraničí, ale myslíš, že mají mít pocit křivdy Dukláci? Nebo to prostě nerozhodují dva zápasy?
0: To jsou dva pohledy zase. Zase řeknu třeba to, co jsem říkal s tím nastavením, taky už jsem tady kdysi zmínil, když jsem byl hráč ještě, tak si jako byl naštvaný, že rozhodčí nastavil jenom 2 minuty a nebo 3 minuty a začal jsem na něj řvát a on mi řekl, když si na to měl 90 minut, jako teď se tady hádáš kvůli minutě, tak máš na to celou sezónu, můžeš si ty body nahrát, Dukla i Baník to nechali dojít do tohohle momentu, samozřejmě v Teplicích můžeme se bavit o tom, že to byly sporní verdikty, ale prostě už to bylo pozdě, už to honíš na poslední chvíli. Teplice taky úplně ne fantastická sezona, ale měli to nahráno, Zlín taky veliký jako výkonnostní rozdíly, měli prostě nahráný ty body, Slovácko si to uhrálo a tady ty dva manšafty k tomu spadly, můžou cítit křivdu, ale prostě to tak celý. No.
2: Jenom vlastně doklady toho, jak to tam dlouhodobě třeba nefungovalo z hlediska domácích zápasů, 8x v sezóně bez střelené branky na Julisce, na jaře dokonce 6x. Už jsme zmiňovali to, že je velká fluktuace kádru i po tom, co minulý rok na poslední chvíli v penaltách, jako Březníček, pamatujete na to, ano. Proti Vyškovu zařídili si tedy nebo zajistili záchranu, ale stejně se v úzovkách nepoučili a zůstali na těch posledních příčkách tabulky, byť chvilku to tedy vypadalo, že poskočili před Baník, tak nakonec Dukla míří po 2 letech zpět do druhé nejvyšší soutěže. Pavel Šustr vypadá, že chce dál vést.
0: To je další věc, proč takhle může trenér mluvit, protože asi on ví, jak je to nastavený. Já si myslím, že tam bylo, že má smlouvu ještě na 3 roky. Nebo na 2 minimálně. A myslím si, že on prostě cítí, kdo tam bude, kdo tam nebude, s kým chce pracovat dál, s kým pracovat nechce a pokud mu dají mandát, aby to mužstvo vedl, tak bude mít delší čas, aby to mužstvo připravil podle sebe, teďka pracoval s tím, co tam bylo. To je vždycky velký rozdíl, že když přijdeš v sezóně, tak ty hráče už tam jako nedostaneš, ale když si to mužstvo připravuješ, bude mít možnost teďka připravit si to na druhou ligu, postoupit a pak v lize se nějak prezentovat času, si myslím, že by měl dostat dostatek, měl by dostat víc času, ale pozor, druhá liga není jednoduchá, není to jako, že si takhle louskneš a jako my postupujeme, uvidíme, jestli to projedou třeba jako Brno.
1: No určitě ten kádr se bude měnit, je tam hodně cizinců, řada z nich asi nebude chtít hrát druhou ligu, naopak jsou tam cizinci zajímaví, kteří třeba zaujali i některé kluby v nejvyšší soutěži, teď mě napadá třeba Gilbert a 100% Marcel Čermák nemůže hrát druhou ligu, po něm někdo skočí, si myslím, Tutově.
2: No, otázka je, zda třeba to nebylo poslední prvoligové vystoupení pro Tomáše Pekharta, Marka Hanouska. Je to, tohle mě vlastně trošku občas na fotbale,
1: že to bude trošku jinak.
2: Přijde smutné, že vlastně tihle hráči, na které jsme zvyklí, prostě najednou zmizí a je to tak nějaký bez fanfár, ale tak to je. Každopádně Baník 26. tedy v úterý doma ve Vítkovicích přivítá Táborsko. Úvodní zápas baráže. Odveta pak nad Jordánem, nad Rybníkem v Táboře. No. Tam už se asi chystají na početný výjezd zase, baníkovců.
0: Zase se chystají na baráž. No. Já si myslím, že jednak ocení Táborsko, protože si myslím, že jsou po třetí v baráži za sebou. Je to možný?
2: Možná s Budějcemi prohráli, a loni si to nepamatuju, podle mě.
1: Loni byli taky v baráži.
0: Loni byli taky, podle mě. Tam právě byly ty tribuny. No, to je jedno. Já si myslím, že samozřejmě papírově je to jasný, i Baník teďka se zlepšil. Uvidíme, je to prostě, je to playoff, může rozhodnout
2: maličkost. Loni nebyli, loni byl Vyškov a Chrudim.
0: Aha, tak pardon.
1: Jo, máš pravdu.
2: Nevadí.
0: Pardon, moje chyba.
2: Nevadí, moje chyba je, že jsem se na to nespomněl dřív, Pavle, pokračuju.
0: Je to vlastně vaše chyba. Ano. Děkuju. Ne, já chci říct, že Baník samozřejmě papírově vypadá vejš, mělo by to tak dopadnout, ale může rozhodnout zase nějaká chyba. Tady jsme se bavili, červená karta v 15. minutě a ten zápas vypadá úplně jinak. Můžeš si vytvořit dobrou pozici do odvety a myslím, že i ten druhý dvojzápas bude velmi zajímavý.
2: Víte, co mě akorát mrzí? Že proti sobě Baník dnes nevyzve proti sobě Artis, protože by došlo na trenérské měření Dvorník, Nádvorník. No, to by se hezky rýmovalo. No.
1: To mě nenapadlo.
2: Josefa Dvorníka si ostatně můžeme pustit, co říkal po vítězství na Julisce.
4: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte. Je to gól, jak padají takový góly v lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
2: Josef Dvorník, který zítra bude koučovat proti Táborsku, no, tak vlastně zatím, myslím, pouze Chrudi minulý rok dokázala zvítězit z těch druholigových týmů v tom měření proti prvoligistovi v jednom zápase. Pak je tam Artis proti Slovácku. Slovácko padlo teď v tom posledním duelu, jak jsme říkali, ve Zlíně.
0: Já Artis jsem koukal na sestavy a tak jsem jako si říkali, ale i v té druhé lize úplně to nešetřili. Myslel jsem si, že prostě vzhledem k tomu počasí, vzhledem k tomu, co je čeká, takže ty hráči budou mít třeba i volno. Nebylo to tak, takže jsem zvědavý, to počasí. Musím říct, že my jsme hráli v sobotu o 3, bylo to pekelný, jako musím říct, že fakt bylo vedro. A já vlastně by mělo být i zítra takhle, takže jsem zvědavý, jak ty kluci se s tím vypořádají, protože samozřejmě kondice je jedna věc, to teplo k tomu a i ten tlak toho zápasu je prostě jiný, než zase jako projít si jen tak jako normální tuctový zápas. Samozřejmě ty manšafty z druhé ligy nemají úplně co ztratit, takže ta hlava si možná malinko odpočine, ale ne u všech. U některých hráčů prostě ten tlak tam může být a může ti to nějaký síly taky vzít. No.
1: Bude to zajímavé, ale i v tom druhém dvojutkání je pro mě jasným favoritem Slovácko. Artist taky hodně ztrácel teď na jaře v té druholigové sezóně. Asi čekali, že si to sedne rychleji, ale jak už zmínil Pavel, je to o dvou zápasech, takže ta motivace bude obrovská.
2: No, třeba takový Jiří Borek, který přišel v zimě ze Slovácka do Artisu Brno, tak no, bude mít asi velkou motivaci. Ale každopádně zajímavostí je taky to, že se hrají ty zápasy vlastně v jiných časech, aby asi to taky mělo víc diváků. To znamená, v úterý začíná série Baník Táborsko, ve středu Artis Slovácko, pak dohrávka sobota Táborsko Baník a v neděli od 13 hodin i v sobotu série od 13 Slovácko proti Artisu, protože reprezentace hraje, myslím, od 16, ne? 31. Hrají brzo taky, myslím, reprezentanti.
1: Hrají brzo, myslím, no, že to je o 16, protože oni se po tom zápase hned přesouvají do Spojených států.
0: My hrajeme od 5 v Kolíně v neděli.
2: V neděli, jo. Tak možná to bude méně sledovaný zápas než ty dva, o kterých jsme se bavili.
0: Je to pravděpodobný.
2: No, ale tak třeba se někdo vypraví ještě do Kolína. Sparta Kolín to je?
0: Já nevím, jak se jmenuje.
2: To už jsou ti sestupující, ne? Nebo
0: ještě ne.
2: Nejsou.
0: To ještě
2: nejsou.
0: Právě mají s náma, ještě žijou, tak uvidíme.
2: Takže vy je pošlete do druhé ligy. No, asi všechno.
1: Do druhé ligy je nepošlo.
2: Ne, do čtvrté ligy.
1: To by bylo opravdu zajímavý. Zajímavý vzestup.
0: Majstrštyk.
2: Dobře, tak asi nejlepší signál toho, že už máme tady konec. Poslední minutka běží, desítka Pavla Horváta. Poslední ligová z tohoto roku s Lukášem Michalíkem. Lukáši, děkuju moc a držíme palce na mundialu, ať to tam dobře všechno procestuješ.
1: Není,
2: no?
1: Zaž, díky, já věřím, že se spojíme spolu i na dálku během mistrovství světa.
2: Dobře,
1: já
2: tak se
1: tady budu mít.
2: Budem na tebe myslet.
1: V chvíli 4 ráno, ale rád si přivstanu.
2: Dobře, Lukáš Michalík, to je známý borec, který rád stává brzy. Pavel Horvá taky stává brzy.
0: Ano,
2: a bude tady
0: a Lukáš Michalík
2: brzy.
0: Ještě chodí pozdě spát taky, ale to je jiný
2: to
0: příběh.
2: Je jiný příběh.
0: Hezkou cestu, šťastný návrat.
2: A těšíme se za týden vlastně na McDonald's Cupu, na velkém svátku fotbalu v Ostravě 1.2. Tam budeme s Pavlem Horvátem, tak přijďte se podívat, těšíme se na vás.
0: Naslyšenou.
5: Radiožurnál 11 hodin. Právě pro vás má Eliška Zábrocká.
6: Peníze na zotavení z covidové krize využili české nemocnice neefektivně, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Loni čerpalo v Česku příspěvek na bydlení rekordní množství domácností přes 300 tisíc. Čeští hokejisté se na mistrovství světa utkají s Norskem. Po vážné nehodě je uzavřená silnice 35 Jičín Hradec Králové za Úlibicemi a bude slunečno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala od Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun, říká mluvčí NKÚ Hana Karečková.
8: Dotace byly poskytovány ve 100% výši a nemocnice je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly, neměly na jejich obsluhu dostatek kvalifikovaného personálu a nakupovaly je jen jako záložní.
6: Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize. Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
9: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
6: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
10: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
6: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Radiožurnál. V areálu kolínské nemocnice dnes začíná stavba urgentního příjmu. Ve třípatrové přístavbě bude nová recepce, oddělené prostory pro pacienty s akutními problémy, 3 operační sály a na střeše heliport. Práce budou stát téměř 950 milionů korun. Hotové by měly být do 2 let, říká ředitel oblastní nemocnice Petr Chudomel.
11: Urgentní příjem bude úplně novou jednotkou v rámci nemocnice, kde se střetává několik odborností, bude mít vlastní primariát, vlastní personál, bude zde docházet k třídění pacientů podle závažnosti jejich onemocnění. Podle toho budou prioritně časově ošetřováni.
6: V americkém Las Vegas začíná první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games, na kterých je povolený doping. Organizátoři sportovcům povolí užívat látky zvyšující výkonnost, které jsou jinak ve sportu zakázané. Většina sportovního světa to kritizuje. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s užíváním látek na zvýšení výkonnosti sportovců.
12: Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. Odpoledne nastoupí proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůř 2. místo ve skupině a snažšího soupeře pro první utkání play-off. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák myslet.
13: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají 2 zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
12: Zápas Česko-Norsko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 20 minut. Hokejisté Vegas vyhráli i 3. semifinále play-off NHL. Na vítězství nad Kolorádem 5-3 se gólem a asistencí podílel útočník Tomáš Hertl.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 před Ostravou, uzavřená 35 u Úlivic. Na dálnici D1 z Polska do Ostravy vzniká kolona od sjezdu 370 Bohumín. Hlavně kamiony se sunou k exitu 366 Hrušov. Za ním se v omezení srazil kamion a osobní auto. Nedá se projet, musí se z dálnice sjezdem přes kruhový objezd a v zápětí nájezdem zpátky na dálnici. Zdržení pro osobní auta až 20 minut, pro kamiony může být ještě delší. Silnice 30 Hradec Králové Jičín je mezi odbočkou na Lužany a Úlivicemi uzavřená v obou směrech po střetu auta s motorkou. Kolony na Hradec od Robousů do kruhového objezdu před Úlivicemi, tam provoz odklánějí na silnici 501 přes Choteč. Směrem z Hradce je fronta už z Podhorního újezdu a jede se přes Mlázovice na Choteč. Může být lepší cesta už přes Lázně Bělohrad. A v Praze stále potíže na městském okruhu ve Strahovském tunelu ve směru dolů na Smíchov. Po 2 ranních hromadných nehodách dosud odtahují poslední auta z levého pruhu. Proto kolem vjezdu do Blanky čekejte fronty hlavně v Troji. Popouští se Trojskou od Botanické zahrady, Libereckou od Proseka, taky Zenklovou od Kobylského náměstí a i přes celou Libeň po Vltavskou fronty už z Balabenky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude slunečno, nejvyšší teploty od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách 22. Tolik zprávy.
15: 11 hodin 6 minut, pondělí 25. května. Krásné dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme tady z Vinohradské 12. Jediný český hráč v NBA, Vít Krejčí, se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Uvedl to v tiskové zprávě České basketbalové federace. 25-letý rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni na přelomu srpna a září na evropském šampionátu v Rize. Teď už Nirvana, příjemný poslech.
7: Radiožurnál Sport
16: a Karel Janů.

0: Nirvana dohrává v 11 hodin a 9 minut, posloucháte pondělní Radiožurnál Sport, je 25. května a i dnešní den bude tady na našem čistě sportovním rádiu do značné míry patřit tenisu, protože už samozřejmě propuklo French Open a v Paříži je náš kolega reportér David Prouza. David, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Tak já musím začít takovou tu obligátní otázkou na počasí, protože tady v Praze, tedy jednak zdravíme z hlavního města České republiky, tedy do toho francouzského, ale tady v Praze opravdu už je počasí velmi letní, tak říkám si, jak to vypadá v Paříži.
1: No úplně stejně, nemůžu samozřejmě teď aktuálně srovnat, ale už v dopoledních hodinách ve stínu je to nepříjemné, na slunci je to nesnesitelné, jak to bude popolední okolo té druhé, třetí odpoledne, kdy ta teplota kulminuje tady v Paříži, tak to si netroufám odhadovat. Jediné pozitivní pro Jiřího Lehečku, který se chystá teď na svůj zápas s Karenem Bustou ze Španělska, tak je věc, že on se během zimy jezdí připravovat do tepla na Kanárské ostrovy. Tak věřme, že má teplo rád a že se mu to osvědčí, ta příprava v místech, kde bývá teplo celý rok, byť troufnu si tvrdit, že v zimě na Kanárech to stále není takové jako teď v květnu v Paříži. Ale prostě to jsou podmínky, se kterými musí všichni nějakým způsobem pracovat. Upřímně, a říkal jsem to i včera, je mi trochu více líto diváků, kteří sedí bez pohybu na přímém slunci, vybaveně maximálně nějakým vějířkem nebo malým motorovým větráčkem. Myslím si, že to je málo.
0: Včera z českého pohledu opravdu ten program na French Open byl velmi, velmi bohatý. Ty už si teď nakousil, že vlastně sleduješ Jiřího Lehečku, jak se rozehrává, jak se připravuje na svůj duel, tak jak bohaté to z českého pohledu bude dneska?
1: Bude to chudší, pokud jde o počet, ale bude to bohaté, pokud jde o kvalitu, protože se představí české jedničky Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Karolína Muchová, ale až výrazně později, utká se s Ruskou Zacharovovou, až jako čtvrtá v pořadí na třetím největším kurtu tady v areálu, na kurtu Simon Mathieu. Takže ta možná už bude mít trochu výhodu v tom, že nebude takové vedro, protože může začít hrát třeba až v 7 hodin večer nebo v 6, podle toho, jak ty zápasy se budou vyvíjet. Jiří Lehečka, ten je v té první lajně a vlastně můžeme volně, Karle, z rozhovoru přejít do komentáře, protože v tuhle chvíli začíná zápas Jiřího Lehečky s Pablem Karenem Bustou a klidně si ten první gem můžeme dopřát na vlnách Radiožurnálu Sport. Jiří Lehečka na servisu a začíná výborně, 15-0 po nevynucené chybě Karena Busty. Vzájemná bilance těchto dvou borců je mírně pozitivní pro Jiřího Lehečku, 1-0. Ten zápas je ale relativně aktuální, jestli se nepletu, tak dokonce z tohoto roku, takže minimálně nějakou zpětnou vazbu by Jiří Lehečka mohl pobrat a aplikovat ji tak, aby uspěl i po druhé, ale samozřejmě na Grand Slamu je to trochu něco jiného. Ten minulý vzájemný zápas byl pochopitelně, kdy se hrálo na dva vítězné sety, teď je to na tři, je tady potřeba výrazně větší konzistence a nějaká, řekněme, úderová jistota, tak se nechme překvapit. Jiří Lehečka teď od základní čáry rozděluje, hází ty balony hodně k čárám, ale jen jsem to řekl, tak už to neplatí, protože pokus o forehandový vítězný balon od Lehečky skončil vedle pravé lajny, to znamená, že tu stav 15-15. Jiří Lehečka na servisu, připraven. Ještě než to utkání začalo, tak už bylo znát, že ten kurt číslo 6 bude zaplněn. Obě tribuny, které jsou jak napravo, tak nalevo podél kurtu, tak jsou narvané a řada fanoušků se tam rozcvičovala, pokud jde o hlasové výkony, tak je možné, a troufl bych si tvrdit, že to byly Španělé, takže je možné, že Jiří Lehečka bude hrát v mírně nepřátelské atmosféře, ale český tenista a česká tenistka na tohle prostě na velkých akcích musí být zvyklí, protože zákonitě fanoušci z jiných větších zemí, jako je třeba Španělsko, tak prostě budou vždy ve větším počtu na tribunách. Jiřímu Lehečkovi to ale teď rozhodně nevadilo, připsal si vítězný balon z forehandu, je to 30-15, český tenista teď pokus o ESO. ESO to není, je to bod z podání, ale Karen Busta zahrál jenom rámem rakety, to znamená, že je to stav 40-15 a Jiří Lehečka zatím celkem v poklidu míří za prvním gemem tohoto zápasu. Jiří Lehečka versus Pablo Karen Busta 40-15 a z pravé strany teď je Jiří Lehečka v černém tričku, mimochodem na sluníčku, nevím, jestli to je úplně šťastná taktika, ale zatím ho to úplně netrápí, tak zkusí přes druhé podání zakončit ten úvodní gem. Vy o tom slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport a uslyšíte o všech českých zápasech v přímých přenosech. Jiří Lehečka se teď už možná chystal k hráčské lavici, ale Karen Busta se nakonec trefil na lajnu, to znamená, že se ve výměně pokračuje a Španěl teď rozhodl rozděluje od základní čáry, ale páska ho teď zradila, zvedla balon vysoko a daleko mimo kurt, mimo polovinu Jiří do Lehečky. A tak je tu stav 1-0 pro českou žebříčkovou jedničku. Výměna stran, krátká, pak se bude pokračovat. Za několik málo minut zase u toho můžete být s Radiožurnálem Sport.
0: Ano a krátké přestávky využiju k tomu, že posluchačům našeho čistě sportovního rádia řeknu fotbalovou novinku. Do Slavie má podle všeho nakročeno 19-letý ukrajinský fotbalový brankář Nazar Domčak, a to tedy z týmu Karpaty Lvov. Na sociální síti X to uvedl italský novinář a specialista na fotbalové přestupy Fabrizio Romano. Podle něj Pražané za něj zaplatí 5 milionů eur, tedy nějakých 120 milionů korun. O Domčaka má nebo možná mělo zájem i francouzské Lille. Podle Fabrizia Romana se ale mladý golman rozhodl pro Slávii, která si úspěšnou obhajobou ligového titulu opět zajistila účast v Lize mistrů. Sezonu samozřejmě pražského klubu odchytala dvojice Jindřich Staněk, Jakub Markovič. Domčak v té uplynulé sezóně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům, no a ve větší polovině těch duelů ve 14 z nich nedostal žádný gol. Na přelomu června a července by potom měl plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu hráčů do 19 let. Tak David Prouza říkal, že ta přestávka bude krátká, tak pojďme zkusit zpátky za tenisovým grandslamem, zpátky tedy za Antukou, zpátky do Paříže. David Prouza samozřejmě dál sleduje zápas Jiřího Lehečky a Pabla Kraňabusty.
1: 1-0 pro Čecha, tedy pro Jiřího Lehečku, na servisu aktuálně Španěl, někdejší hráč nebo člen elitní světové desítky a také vítěz 7 turnajů na okruhu ATP. Jiří Lehečka se teď snaží Kraňabustu rozběhat, ale podobně jako před malou chvílí Španělovi i teď mu neprospěla páska, tedy českému tenistovi, a tak je to 30-0 pro Kraňabustu, který, já nechci říkat, je veteránem na okruhu ATP, protože je o rok mladší než já, ale každopádně už je prostě jeden z těch, řekněme, dříve narozených. Jiří Lehečka stále spíše zástupcem té mladé, nechci říct úplně nastupující generace, ale rozhodně té mladší, která má ještě řadu let před sebou, ale Pablo Kraňabusta perfektně prohnal Jiřího Lehečku a vyškolil ho z forehandových vítězných balónů křížem. Stav 40-0 pro Kraňabustu. Chtěl jsem ještě doříct, že tento hráč během své kariéry si dokázal zahrát v semifinále Grand Slamu, jestli se nepletu, a to samozřejmě mě už je poměrně solidní počin, a dokonce hned dvakrát na US Open se mu to povedlo dostat mezi nejlepší čtyřku. Na takovýhle výsledek Jiří Lehečka zatím ve své kariéře čeká. Ten se nejdále dostal do čtvrtfinále. Teď je na returnu, vrací servis Kraňabusty, ten si přitahuje Lehečku přímo k síti. Jiří Lehečka to stihne, ale už nestihne zahrát přes pásku. To znamená, že je vyrovnáno 1-1. Jiří Lehečka příliš nepotrápil Kraňabustu na podání, a tak zatím oba hráči celkem bez problémů zvládají své servisové gemy. Je to ostatně celkem typický prvek pro mužský tenis, těch breakových příležitostí tam třeba oproti ženskému okruhu není tolik. Věřme, že to bude pokračovat minimálně v následujících 15, protože na servis se chystá Jiří Lehečka za stavu 1-1, vstoupil do Roland Garros. Včera už do druhého kola prošli 4 Češi, 2 Češky vypadly, respektive postoupili 4 Češi a Češky, abychom byli úplně fair. Je to Jakub Menšík, také Tomáš Macháč, Sára Bejlek a také ještě jedna česká reprezentantka. Každopádně teď Jiří Lehečka vede 15-0, 1-1 stále v prvním setu. Český tenista teď zleva zkusí, jak bude returnovat Pablo Kraňabusta, který je hodně schovaný až daleko za základní čarou a nic mu to není platné. Kombinace servis a vítězný forehand, to je věc, kterou Jiří Lehečka umí. Řekl bych, že jí má skoro nejradši a teď se mu to vyplatilo. Dovedlo ho to ke stavu 30-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z tenisového Roland Garros z druhého Grand Slamu sezóny. Jiří Lehečka bojuje s Pablem Kraňabustou o to, aby se probojoval do druhého kola tohoto antukového turnaje. Lehečka na servisu zprava, rána na střed hřiště, Kraňabusta backendem se tam natáhl, ale neusměrnil ten balon tak, jak by si představoval, takže rychle je tu stav 40-0 pro Jiřího Lehečku, který by za malou chvíli se mohl poprvé posadit během tohoto utkání. Při té první přestávce hráči zpravidla stojí, jenom se co občerství, teď už si můžou po třech gemech sednout. Ještě jeden bod ale potřebuje Jiří Lehečka. Opatrnější servis, ale nečistý return Pabla Kraňabusty a za vlahého potlesku si Jiří Lehečka půjde sednout za stavu 2-1.

0: Na den přesně 30 let je to od stále bezkonkurenčního světového rekordu oštěpaře Jana Železného. Nesmazatelně se rodák z Mladé Boleslavy zapsal do světových tabulek na mítinku v německé Jeně.
1: Jen to zahučelo po třetím pokusu Jana Železného na malém atletickém stadionu v německé Jeně. Několik stovek diváků si v tu chvíli nejspíš neuvědomovalo, že jsou svědky jedinečného hodu. Dlouhého 98 metrů a 48 centimetrů.
2: Mně se nezdalo, jak je výjimečný, no.
1: Popisoval Železný bezprostřední pocity po hodu, který sledovala tehdy jeho šestiletá dcera Katarína.
3: Pamatuju si, že vlastně nám rodiče řekli, že pojedeme vlastně na výlet, nebo aspoň jsme to tak z bráchu brali, těšili jsme se, že jedeme vlastně na výlet, byť to byly tátové závody. Naskládali nás do auta. No a potom už z toho závodu jako takovýho se až tak moc teda nepamatuju. Vím, že nějak jako nám to tam říkali, že táta hodil svěťák a že jsme se jako radovali.
1: Den po historickém hodu byl Železný hostem Českého rozhlasu. Ptal se sportovní komentátor Vladimír Vácha.
4: Honzo, za všechny posluchače, moc a moc vám blahopřejeme, jste šťastný?
5: No, tak určitě, jsem na to čekal taky doslova.
4: Tušil jste včera, že máte v ruce, v nohou, zkrátka v sobě takový výkon?
5: No tak jsem říkal, jako letos by to snad mohlo jít, tak jsem se cítil jako docela v dobrý formě, ale jako člověk nikdy neví, jo. Každopádně, jak jsem přijel se na závody, tak tady byly výborné podmínky, jak jsem říkal, tak na takovouhle šanci, prostě na tyhle podmínky čekám 3 roky, tak se je potřeba to využít, no.
1: Jan Železný se přitom do německé Jeny vydal celkem náhodou. Od premiérového zlata na olympijských hrách v Barceloně uplynuly téměř 4 roky a Železný byl tak na začátku další olympijské sezóny, která měla vyvrcholit hrami v Atlantě. Cítil mimořádnou silovou formu a tak se rozhodl, že se vydá na malý atletický meeting nedaleko českých hranic.
6: Cítil jsem se právě skvěle a tam byl problém, že nebyly takový velký závody a my jsme to s manažerem hledali a našli jsme v podstatě právě jenom tu Jenu, tak jsem řekl, že tam jedu a bylo to z toho důvodu, že jsem se cítil na tréninku tak dobře, že jsem věřil, že můžu hodit strašně daleko.
1: Říkal s odstupem času Železný.
6: Já jsem byl přesvědčený, že ho ještě překonám. Bohužel se mi to nepovedlo a bylo to vlivem zranění a tak dále, okolností. Ale nečekal jsem to takhle strašně dlouhou dobu. No.
1: Popisoval před 5 lety Jan Železný. Jeho světový rekord je platný dokonce už 30 let. Navíc je stále jediným oštěpařem na světě, který vyhrál 3 po sobě jdoucí olympijské hry. Zlato má z Barcelony, Atlanty a Sydney. Často se ale zapomíná, že před zvěstí těchto úspěchů bylo už stříbro na hrách v Soulu v roce 1988. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: 11 hodin 25 minut v pondělním Radiožurnálu Sport. Pojďme znovu do Paříže. Tenista Jiří Lehečka hraje úvodní zápas na letošním antukovém Roland Garros. Jeho utkání se Španělem Karenem Bustou sleduje reportér David Prouza.
7: Je to zatím extrémně vyrovnané, 2-2, 15-15, ale teď po chybě Jiřího Lehečky z backendu, kterou mu potvrzuje i jeho trenér Michal Navrátil, tak je to 30-15 pro Karena Bustu a první nepříjemný moment při servisu, ať už Lehečky nebo Španěla. Jiří Lehečka teď tedy zleva bude servírovat s vědomím, že další chyba by znamenala breakbally. Jeho soupeřem veleskušený je Španěl Karena Busta, bronzový olympijský medailista, dvojnásobný semifinalista z US Open a také Davis Cupový šampion. Spoustu toho stihl. Pablo Carreño Busta teď by rád stihl nebo spíše zvládl zápas s Jiřím Lehečkou, ve kterém je ovšem Lehečka favoritem. Je to nasazený tenista, ale teď prohrává 15-30. Dobrý druhý servis s kombinovanou rotací. Jiří Lehečka se přibližuje k síti, Carreño Busta se pokouší o lob. Není to moc dlouhé, ale přímo do slunce Lehečka opatrně smečuje. Ta výměna ještě pokračuje. Teď si český tenista musí dojít zpátky k základní čáře a smečovat od ní, což není nikdy příjemné, a tak výměna pokračuje dál. Teď pomalejším tempem. Karena Busta si přitahuje Lehečku zpátky k síti, ten zkouší prohodit Spaněla, ale to se nedaří. Nejdelší výměna, určitě nejhezčí zatím v tomto zápase, a Karena Busta má 2 breakbally, má možnost odskočit na 3-2 a po výměně stran potvrdit ten break na vlastním podání. Dobře to udělal, přeci jenom ten lob nebyl dostatečně dlouhý, ten první, ale v momentě, kdy vám svítí sluníčko přímo do očí, tak se smečuje zkrátka hůře a nakonec to Karena Busta vyřešil opravdu velmi šikovně. sezóně. Jiří Lehečka se hodně naběhal v této výměně. Věřme, že pošetří síly natolik, aby mohl ještě třeba otočit průběh tohoto gemu. Dva breakboly pro Karaňa Bustu, 2-2 v prvním setu. Jiří Lehečka servíruje na střed hřiště Karaňa Busta jen tak, takže se tam natáhl a tenhle vítězný forehand už je konečný od Jiřího Lehečky, 30-40. První breakball je odvrácený. Český reprezentant ale bude čelit ještě jednomu. Karaňa Busta si ho vydobil perfektní výměnou, ve které dvakrát dokázal přelobovat Jiřího Lehečku a nakonec ho donutit chybě na síti. Teď je to 40-30. Španěl má ještě jednu příležitost k tomu, aby se dostal do vedení 3-2. Lehečka servíruje zleva, chtěl to ven z kurtu do backendu Karaňa Busty, ale malonek zastavila páska a tak pouze druhé podání na breakball. Karaňa Busta zatím rozhodně teď nejblíž k tomu, aby prolomil servis Jiřího Lehečky. Tento zkouší znovu do backendu, ale opatrněji. Karaňa Busta rovněž bez nějaké velké agresivity returnuje, ale Jiří Lehečka teď vůbec neskrotil tu rotaci a breaky na světě. Jiří Lehečka ztratil jako první muž v tomhle zápase své podání a tak je to Pablo Karaňa Busta, který se dostává do vedení 3-2.
8: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
9: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
11: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
10: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
12: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
13: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
11: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
14: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
15: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
10: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
16: Taková ta laická představa, že jako že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
17: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
11: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
10: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte pondělní Radiožurnál Sport. Přichystali jsme pro vás aktuální zprávy.
1: Radiožurnál 11.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
18: Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Státní zástupce Marek Vagaj dostal důtku za svůj postup v kauze odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Vagaj loni v lednu umožnil, aby soud Jiřikovskému vrátil elektroniku. Zařízení pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinům v hodnotě několika miliard korun. Asi miliardu pak Jiřikovský daroval ministerstvu spravedlnosti. Detektivové kvůli přijetí daru obvinili na začátku května ex-ministra spravedlnosti Pavla Blaška, dříve z ODS. Generální prokuratura v Litvě vyšetřuje možnou krádež až 600 tisíc údajů z tamních státních registrů. Podle konzervativců může být za útokem Rusko. Litevská prokuratura tuto informaci zatím nekomentovala. Cílem útoku měla být mimo jiné data důstojníků armády a zpravodajských služeb. A v New Yorku zemřel ve věku 89 let britský režisér Brian Larch, který se proslavil televizními přenosy oper a koncertů klasické hudby. Za více než 50 let práce vytvořil vytvořil skoro 1000 pořadů a získal 2 ceny Emmy. Režíroval taky 19 novoročních koncertů vídeňských filharmoniků. Kromě televizní tvorby se věnoval i české hudbě, napsal monografie o Bedřichu Smetanovi a Bohuslavu Martinů. Sport. Tenista Jiří Lehečka hraje úvodní zápas na letošním Roland Garros. Jeho utkání se Španělem Karenem Bustou sleduje v Paříži reportér David Prouza.
7: Lehečka před malou chvílí poprvé přišel o své podání. V prvním setu prvního kola Roland Garros prohrává 2-3, podává Karenio Busta a má 2 gamboly, tedy vede 40-15. Ve večerních hodinách se z Čechů dnes představí ještě Karolína Muchová, její soupeřkou bude Ruska Zacharovová. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
18: Českým basketbalistům pomůže v červencových utkáních kvalifikace o postup na mistrovství světa i Vít Krejčí. Jediný Čech v NBA se chystá zúčastnit zápasů ve Švédsku a doma proti Estonsku. Česká basketbalová federace to oznámila v tiskové zprávě.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Zablokovaný pražský okruh za Jesenicí a nehody na D1 u Ostravy i D2 před Brnem. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor za sjezdem na Jesenici kolem 0. kilometru se dojíždí do stojící kolony, protože před sjezdem na Vestec na 2. kilometru teď zastavili provoz hasiči, uklízejí tam množství nafty vyteklé z dodávky. V Praze stále problémy taky ve Strahovském tunelu směr Smíchov po nehodě neprůjezdný levý pruh, dlouhé kolony hlavně před Blankou v Troji ze zhora od Proseka i z Libně i přes půl hodiny. Na dálnici D1 z Polska na Ostravu na kilometru 366 se srazil kamion s osobním autem v omezení, zablokoval provoz, takže se momentálně nedá projet, jíždí se na 366 na Hrušov, pak přes kruhový objezd a zase nájezdem na dálnici. Kolona předtím osobní auta v levém pruhu z kilometru 368, je to na 20 minut. Kamiony v pravém pruhu se sunou déle už od sjezdu 372 Bohumín. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy za Olympií pozor, v koloně před nájezdem na D1 se na kilometru 1,5 srazila 2 auta v levém pruhu. Silnice 35 Hradec Králové Jičín je mezi odbočkou na Lažany a Úlibicemi neprůjezdná v obou směrech. Po srážce auta s motorkou směrem z Hradce vzniká kolona už za Ostroměří do Podhorního újezdu. A na trojce Praha Tábor v omezení u Hostišova nabouralo osobní a nákladní auto, kolona od Votic asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
18: Bude slunečno, nejvyšší teploty od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách 22. Tolik zprávy.
19: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Bon Jovi, Always, 11 hodin 39 minut. Znovu nás teď bude zajímat tenisový Grand Slam, který se hraje v Paříži. Jiří Lehečka, Pablo Carreño Busta, zápas, který sleduje David Prouza.
1: Jiří Lehečka prohrává 3-4, ale bohužel pro něj. Carreño Busta je na servisu, teď se dostal do vedení 30-15 a zatím ani od jednoho z hráčů to není bůhví jaký výkon. Nicméně Carreño Busta má ten break v zádech a může hrát o něco klidněji. Jiří Lehečka zatím vypadá, že se spíše tak zahřívá, že se teprve dostane do toho svého ideálního tempa. Věřme, že to stihne třeba ještě v tomto setu, protože otáčet zápas v těchto podmínkách, kdy už ještě dopoledne je v Paříži okolo 30 stupňů, na slunci pocitová teplota určitě přes 40-50, tak otáčet jakýkoliv zápas by nemuselo být úplně příjemné. Každopádně Carreño Busta teď vede 4-3 a 40-15, ještě servis v zádech a zatím to pro Španěla vypadá lépe. V prvním setu prvního kola antukového Grand Slamu Roland Garros. Jiří Lehečka připraven někde 1,5 metru za základní čarou, natahoval se po tom returnu, ale Carreño Busta to zkušeně umístil přímo do středu, na to téčko, do toho růžku, kam to tenisté mají opravdu hodně rádi a teď je to tedy 5-3 pro Pabla Carreña Bustu, někdejšího semifinalistu US Open, dvojnásobného dokonce. Jiří Lehečka přebírá balony od jednoho z podavačů a za malou chvíli půjde podávat na udržení se v prvním setu, prohrává 3-5. Minulý servisový gem Lehečka zvládl celkem komfortně, tak věřme, že na to teď naváže a pak třeba ještě Carreña Bustu potrápí v momentě, kdy by vedl Španěl 5-4. Dobrý start, Jiří Lehečka dává servis ven z kurtu s boční rotací, kombinace rychlosti a zároveň přesnosti od Jiřího Lehečky a bod z podání 15-0 pro Čecha. Pod mým hlasem možná slyšíte aplaus, který ale nepatřil teď ani Lehečkovi, ani Carreñovi Bustovi. Je to z toho důvodu, že kurt číslo 6 se nachází v takové skupince dalších dvorců a pochopitelně ty zvuky se překrývají, dostávají se i na jiná místa, než kam jsou mířena. Takže i proto ten větší potlesk, který patřil pravděpodobně nějakému jinému zápasu. Zpět k tomu, co se děje na kurtu číslo 6 s Jiřím Lehečkou a Pablem Carreñem Bustou ze Španělska. 5-3 vede Španěl a 15-15 Jiří Lehečka nenavázal na ten dobrý vstup a bod z podání, udělal chybu od základní čáry. Teď český reprezentant pokus o ESO, který maří páska, takže pouze druhé podání pro Jiřího Lehečku, který je zase teď možná pod drobným tlakem. Carreño Busta dostává servis přímo na tělo, ale returnuje skvěle k základní čáře, rozbíjá si Jiřího Lehečku. Ten je pod tlakem a ve snaze o zázračný backendový prohoz po čáře chybuje, netrefuje ten kurt asi o 25 cm a je tu stav 30-15 pro Carreño Bustu, který potřebuje už jenom dva míčky k tomu, aby získal první set poměrem 6-3. Jiří Lehečka z levé strany své poloviny bude servírovat na Pabla Carreña Bustu za stavu 15-30 a 3-5. Opatrnější servis, Lehečka po něm zamířil k síti, to možná trochu Carreña Bustu překvapilo a tak zreturnoval do sítě také. A to znamená, že je tu stav 30-30. Teď to Jiří Lehečka opravdu zkusil hodně překvapivě, protože to podání vůbec nebylo tvrdé, ale přesto to Jiří Lehečka zkusil a vyšlo to. 33, protože to podání vůbec nebylo tvrdé, ale přesto to Jiří Lehečka zkusil a vyšlo to. 30-30, 5-3 stále vede Carreño Busta.

Lehečka opět pokus servis síť, Karaňo Bustá prohazuje Jiřího Lehečku, ten se ještě řekněme opřel do toho backendu, ale už tam byl zády ke kurtu, zády k soupeři a to je opravdu pak těžko kontrolovat ten balón. První sety minulostí získává ho Pablo Karaňo Bustá, španělský reprezentant, vyhrává ho 6-3, zápas bude pokračovat zhruba za nějaké 3 minutky.

0: 11 hodin 47 minut v encyklopedii Radiožurnálu Sport. V tomto týdnu si připomínáme všelijaké rekordy z hokejové NHL. No a možná si pamatujete zdánlivě nekonečné utkání, které sehrála hokejová Sparta s Třincem v semifinálové sérii Extraligy v dubnu 2024. Třinec tehdy v Praze zvítězil 3-2. No a ten rozhodující gól padl až ve čtvrtém prodloužení. Hrálo se tehdy víc než 121 minut. Super dlouhé zápasy ale nejsou jen otázkou moderní éry. Před 90 lety museli diváci playoff NHL čekat na výsledek do půl třetí hodiny ráno. Podrobnosti s Alenou Benešovou. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. V březnu roku 1936 se proti sobě postavili v prvním utkání vyřazovací fáze týmy Detroit Red Wings a Montreal Maroons. Šlo v podstatě o předčasné finále. Tehdejší systém nasazování totiž fungoval tak, že se hned na začátku setkali vítězové dvou čtyřčlenných divizí. Detroit tehdy vyhrál základní část, Montreal zase obhajoval Stanley Cup a byl nejlepší.

0: v kanadské divizi.
1: Hrálo se a hrálo, ale gól nepadl a nepadl. Zápas se protáhl až na délku téměř 3 regulérních duelů. Podívat se přišlo bezmála 10 000 fanoušků, nicméně nikdo z nich asi netušil, že pokud bude chtít zápas celý dokoukat, nevrátí se už ve stejný den domů. Hra se zpomalovala, někteří lidé v hledišti usnuli a takhle průběh utkání popisoval tehdejší hlasatel.
2: Minuty odtikávaly a minula půlnoc. Odehrálo se už 5 prodloužení a zápas byl stále na mrtvém bodě. Začala 6. nastavená část a unavení hráči stěží dokázali vůbec bruslit, natož skórovat.
0: Vyčerpané hráče hnalo vpřed ovoce. V šatně se pil čaj i káva. Podle článku na webu NHL.cz spotřeboval masér Detroitu o přestávkách průměru 7,5 litru masážního gelu.
1: Ve 177. minutě se ale přes útočnou modrou čáru prohnal detroitský útočník Matt Braneto, zanechal za sebou bránící hráče, v předbrankovém prostoru si našel místo pro přihrávku a poslal kotouč za záda montrealského golmana Lorneho Chabota.
0: Hodiny v tu chvíli ukazovaly 2 hodiny a 25 minut ráno. Detroit tak úvodní zápas série vyhrál 1-0. Tipnete si v naší nesoutěžní otázce, jak tehdy v playoff NHL dopadl?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Detroit ovládl i oba nadcházející zápasy. Ve finále poté porazil Toronto na utkání 3-1 a v ročníku 1936 vyhrál svůj vůbec první Stanley Cup. Rekordní délku duelu proti Montrealu v čase 176 minut a 30 sekund dodnes žádný zápas NHL nepřekonal.
1: Teď jsme to připomenuli s Alenou Benešovou, moc děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: A v 11 hodin a 50 minut pojďme z pražského studia Radiožurnálu Sport zpátky do Paříže, zpátky na tenis, na French Open. Zajímá nás samozřejmě zápas Jiřího Lehečky, jeho soupeřem Pablo Carreño Busta, a u mikrofonu David Prouza.
4: Tady se snad přes půlnoc hrát nebude tohle utkání, protože to bych opravdu litoval všechny zúčastněné, ať už na kurtu nebo v publiku. 3-6 a 0-1 z pohledu Jiřího Lehečky. Zatím se ten zápas, ve kterém je Jiří Lehečka papírovým favoritem, nevyvíjí úplně dobře pro Čecha na nasazenou 12. Teď vede Lehečka při svém podání 30-15, může za malou chvíli srovnat, ale zatím ne a ne se opřít o své největší zbraně, kterými jsou servis a forehand. Jenom z forehandu nasekal Jiří Lehečka už snad 13 nevynucených chyb a s tím se pochopitelně potom těžko dělají gemy a těžko vyrábí sety, i proto prohrává s Carreño Bustou 0-1. Každopádně teď Jiří Lehečka pro změnu, jako by mě slyšel, tak udělal chybu z backendu, aby to bylo pestřejší, a 30-30, ne a ne se chytit. Jiří Lehečka prohrává 3-6 a 0-1 teď po 30 a český reprezentant a Davis Cupová opora týmu kapitána Tomáše Berdycha teď potřebuje velké podání zprava, tak aby si pomohl. Servis do backendu Carreño Busty, Lehečka u sítě, připraven první volej, úspěšný, ale ne dostatečně dobrý na to, aby ukončil výměnu, a teď chybuje Jiří Lehečka z druhého forehandového voleje a nabízí hned v úvodu druhého setu opět breakvolej Carreño Bustovi, který může odskočit do stavu 2-0. Připomínám, že už jednou servis sebral Lehečkovi v prvním setu, vyhrál ho 6-3, teď vede 1-0 a 40-30. Vy o tom slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Carreño Busta připraven ve vrchol soustředění za základní čarou. Jiří Lehečka servíruje zleva opět do backendu Carreño Busty, ale ten fantasticky srazil nebo odrazil ten balón, jenom využil rychlosti servisu Lehečky a zatlačil Čecha daleko za základní čáru. Lehečka teď běhá zepředu dozadu, zleva doprava, výměna pokračuje, Carreño Busta zase trochu rozbíhá českého tenistu, ale následně i on chybuje, ještě že tak. To byl obrovský forehand, který trochu o pár centimetrů minul růžek Lehečkovi poloviny kurtu. To by samozřejmě už bylo hodně nepříjemné. Takhle je to 40-40 a Jiří Lehečka může odvrátit tuhle nastupující katastrofu. Prohrává 3-6 a 0-1 s Pablem Carreñem Bustou. 40-40, tentokrát z pravé poloviny kurtu bude Jiří Lehečka servírovat na svého španělského soka. Servis kam? Do středu nebo ven z kurtu? Mělo to být ven z kurtu, ale balonek se zastavil o pásku. Teď už je v rukou jednoho z podavačů míčku. Lehečka přes druhé podání rozehrává přesně do středu. Chtěl do těla Carreño Busty, ale to se mu úplně nepovedlo. Nicméně Španěl nabízí svoji chybou z forehandu Lehečkovi možnost gambolu, výhoda Lehečka, a český tenista může nakonec srovnat na 1-1, byť před malou chvíli musel odvracet další breakball, který si vybojoval Pablo Carreño Busta. 3-6-0-1, to stále platí. Jiří Lehečka má ale teď možnost k srovnání. Zleva podává český tenista ven z kurtu. Karaňobusta se tam natahoval backendem se spodní rotací, zahrál do sítě a je to o něco barevnější, o něco veselější z pohledu Jiřího Lehečky. 1-1 ve druhém setu a ta možnost breakballu úspěšně odvrácena, tak snad to Jiřímu Lehečkovi pomůže v dalším vývoji tohoto utkání, ve kterém bojuje o postup do druhého kola Roland Garros. Připomínám, tam už postoupili Marie Bousková, Sára Bejlek, Tomáš Macháč a také Jakub Menšík ve včerejším programu a dokonce všichni takzvaně bez ztráty setu. Dál už naopak nepokračují Tereza Valentová a Barbora Krejčíková, ale o tom třeba zase někdy v příštích vstupech na Radiožurnálu Sport. Teď zpět k tomu, co se děje na kurtu číslo 6. Pablo Carreño-Busta na podání versus Jiří Lehečka, který zase netrefuje backhand a je to chyba o pár centimetrů. Zkrátka zatím Lehečka netrefuje tu základní čáru, respektive mírně ji přestřeluje. Ale je to už skoro takový vzorec. Lehečka ne a ne, najít ten správný rytmus a v tom případě, v takovéhle situaci je to extrémně nepříjemné, protože s každým dalším úderem trochu ztrácí to sebevědomí a to je prostě alfa a omega v tenisovém zápase. Pablo Carreño-Busta teď vůbec Lehečkovi nedal šanci, zahrál trochu překvapivě na opačnou stranu, než Čech čekal a tak se v podstatě Lehečka ani nepohnul a jenom se podíval, jak Pablo Carreño-Busta v záklonu zahrál vítězný balon z forehandu. To je opravdu netypická situace, ale i to se někdy může stát a je to 30-0. Pablo Carreño-Busta v poklidu zatím na svých servisových gemech. Jiří Lehečka ho vůbec nedostává pod tlak ani teď. Carreño-Busta trefil čáru, Lehečka trefil síť, je to 40-0 a za malou chvíli si Španěl může opět sednout s vedením v zádech. To vedení by bylo 2-1 ve druhém setu, ten první Carreño-Busta získal 6-3. Posloucháte Radiožurnál Sport, nejposlouchanější digitální stanici v Česku. Carreño-Busta podává Lehečkovi do forehandu, ten jen tak opatrně přehazuje ten balón. Carreño-Busta schovaným stopbolem z forehandu ukončuje tento gem. Ujímá se vedení 6-3 a 2-1.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistila, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 12 hodin. A začínají naše hlavní zprávy.
6: Čtyřdenní sudetoněmecký sjezd v Brně skončil. Poprvé v historii se konal na českém území.
7: Pokud lidé chtějí hledět do budoucna, tak jsou schopni se vyrovnat i s těmi hrůzami, co se děli v minulosti.
6: V saudsko-arabské Mekce začala muslimská pouť Hač, míří tam přes milion lidí.
8: Prosíme vznešeného Boha, aby na Hadži přijal poutníky.
6: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa. Předposlední utkání ve skupině čeká je Norsko. Po vážné nehodě zůstává uzavřená silnice 35 Jičín Hradec Králové za Úlibicemi a bude slunečno, nejvyšší teploty do 30 stupňů. Je pondělí 25. května. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V Brně skončil sudetoněmecký sjezd. Stovky účastníků na závěr uctili památku obětí z řad Čechů i Němců na bývalém popravišti v Kounicových kolejích. Závěr čtyřdenního sjezdu, pořádaného poprvé v Česku, sledoval reportér Tomáš Kremr.
9: Sjezd skončil velkým rozloučením před pietním místem, kde teď leží mnoho kytic anebo věnců se stuhami. Němci tady děkovali vedení města i Jihomoravského kraje za vřelé přijetí a prakticky si nevšímali pár desítek protestujících, kteří jenom jednou nebo dvakrát pietu narušili výkřikem fuj, protože Němce považují za provokatéry. V závěru sjezdu se tu například brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS objala na rozloučenou s mluvčím sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem Posseltem. Spoluzakladatel festivalu Meeting Brno David Macek řekl, že je dojatý, že sám neví, jestli se mu to všechno nezdálo a poděkoval hostům za účast i protestujícím za to, že svůj odpor udrželi v mezích a nebyl dle jeho slov nesnesitelný. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
6: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem. Důvodem jsou problémy při testování žáků 5. a 9. tříd z češtiny a matematiky. Školy se stěžovaly na výpadky při vyplňování, kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků.
10: Plaga na síti X potvrdil, že problémy s testováním zavinila Česká školní inspekce. Nevyloučil přerušení nebo zastavení celého testování. Online se ho do 5. června mají zúčastnit všichni páťáci a deváťáci. Podle člena Rady asociace ředitelů základních škol Tomáše Augustína byly osobní otázky nevhodné a školy o nich dopředu nevěděly.
11: Otázky na sociálně ekonomickou situaci rodičů a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli uvažují o ukončení života a podobně.
10: Schůzka ministra s ústředním inspektorem má začít zhruba v 15 hodin po dnešním jednání vlády. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského masivního úderu. Zraněných je podle kyjevské radnice 87. Dva lidé při útoku zahynuli.
12: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjanivce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých svých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Durazín, Radiožurnál.
6: Do Saúdské Arábie už dorazilo víc než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Dnes tam oficiálně začínají náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by tam letos podle saúdských úřadů mělo přijet víc poutníků než loni.
13: Letos se poutníci připravují na vysoké teploty, už teď přesahující 40 stupňů Celsia. Dobrovolníci jim proto rozdávají lahve s vodou a na ulicích postavili taky rozprašovače vody. První věřící ještě před začátkem svátku začali rituálně obcházet svatyni Kába. Nejmasovější náboženské rituály pod širým nebem na světě letos provází zvýšená bezpečnostní opatření. K opatrnosti lidi vyzvala třeba Indonésie, odkud do Saúdské Arábie tradičně míří statisíce lidí.
14: Na tuhle pouť jsme se připravili fyzicky i psychicky,
13: říká jeden z poutníků Muhammad Yunus. Poplatky za vydaná víza jsou jedním ze zásadních příjmů pro saúdsko-arabské hospodářství. I proto v Mekce schválili plány na stavbu letiště. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: Podmínky pro pobyt v Česku se pro ukrajinské uprchlíky nejspíš zpřísní. Právě to projednává vláda. Novela upravuje režim takzvané dočasné ochrany. Návrh kritizují nevládní organizace, opozice o něm chce ještě jednat. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
15: Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Aby žadatel s dočasnou ochranou příspěvek dostal, bude muset pracovat nebo být zapsaný na úřadu práce. Výjimku mají mít děti do 18 let, seniori nebo vážně nemocní. Dočasná ochrana by měla nově zaniknout už po 30 dnech, co člověk stráví mimo Česko, teď je to 90. Chystané změny by měly začít platit od ledna. Kritizují je nevládní organizace. Jejich konsorcium, které pracuje s migranty, upozorňuje, že návrh dostatečně neřeší podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu. V Česku v režimu dočasné ochrany aktuálně žije asi 390 tisíc Ukrajinců. Z úřadu vlády Jana Čermáková, Radiožurnál.
6: Česko se lednovým zadržením Číňana podezřelého ze špionáže zařadilo k nemnoha zemím, které se k takovému kroku odhodlali. Na konferenci ve sněmovně to řekl šéf BIS, BIS Michal Koudelka. Jde o prvního stíhaného za trestný čin, neoprávněná činnost pro cizí moc. Podrobnosti má reportérka Daniela Brichtová.
16: Česko podle Koudelky čelí masivní čínské technologické špionáži a je také cílem kybernetických útoků různého typu. Připomněl například loňský útok na ministerstvo zahraničních věcí.
17: Čelíme zpravodajským aktivitám různých typů, zaměřeným na akademickou a univerzitní oblast, ekonomické a politické špionáži i snaze oslabit naše vztahy s Tajvanem.
16: Čína patří podle Koudelky mezi tři největší hrozby pro Evropu, zmínil ještě Rusko a Irán. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka označil současnou bezpečnostní situaci za nejvážnější a nejsložitější od studené války. Aby státy zvládly, musí podle Řehky jednat včas a důsledně. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Zlínská zoologická zahrada po páteční tragédii znovu otevřela africký pavilon. Při útoku 33-letého slona Jacka uhynula samice Ulu. Ve zlínské zoo je reportérka Michaela Kočendová.
18: Tady ve výběhu v africké oblasti Karibuny ve spodní části zahrady jsou teď k vidění pouze slonice Zola, Kali a její čtyřleté mládě Zigary, kteří si teď hrají s pískem a mládě na něm i polehává. Samce Jacka, který v pátek usmrtil slonici Ulu, chovatelé oddělili od stáda do samostatného prostoru v chovném zázemí. Mluvčí zahrady Romana Mikešová zatím neřekla, co přesně se stalo. Chovatelé podrobně analyzují kamerové záznamy a sledují chování ostatních slonic a mláděte. Podobný agresivní incident mezi Jackem a jednou ze slonic zo řešila už loni na podzim. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Sport.
10: České hokejisty čeká předposlední utkání ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu budou hrát od 16 hodin a 20 minut proti Norsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Účast ve čtvrtfinále už mají Češi jistou. Do Roland Garros vstupují české tenisové jedničky. Jiří Lehečka hraje na úvod Grand Slamu se Španělem Karenem Bustou. V Paříži máme reportéra Davida Prouzu.
19: Jiří Lehečka ztratil první set souboji se Španělem poměrem 3-6, v tom druhém ztrácí 3-4, ale je na servisu a ujímá se vedení 15-0. Pokud jde o ženskou jedničku, tedy českou, tak Karolína Muchová na svůj zápas zatím čeká s Ruskou Zacharovovou se utká v odpoledních až večerních hodinách. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Na dálnici D1 z Polska do Ostravy za hranicí kolony kamiony z kilometru 375, osobní auta ze 368. V omezení na 366. je dálnice zablokovaná v zúžení, musí se sjezdem přes kruhový objezd a hned nájezdem. Silnice 35 Hradecí Čín mezi odbočkou na Lužany a Úlibicemi obousměrně uzavřená po vážné nehodě. Na pražském okruhu z D1 na letiště za Jesenicí na druhém kilometru uklidili vyteklou naftu, provoz obnovili, ale původní kolona se jenom posunula. Mezi Vestec a Ořech je to stále až na půl hodiny. A v Praze ve Strahovském tunelu směr Smíchov stále po nehodě zabraný levý pruh, dlouhé kolony před Blankou v Troji od Proseka i z Libně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude slunečno, nejvyšší teploty od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách 22 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
22: 12 hodin 10 minut pondělí 25. května. Dneska si budete moct užívat letního počasí, pokud tedy nemusíte být v práci a můžete jít třeba někam k vodě, tak určitě je to možnost, která stojí dneska za úvahu. No a my zase uslyšíme, jak si to vedro, které samozřejmě není jenom v České republice, ale třeba taky ve Francii, v Paříži, dnes budou užívat a užívají tenisté. Znovu se teď totiž vydáváme na tenisové French Open na Roland Garros, tam totiž už hraje česká mužská jednička Jiří Lehečka proti Španělovi Karaňovi Bustovi, no a v Paříži je u toho David Prouza.
19: Jiří Lehečka před malou chvílí zahrál určitě nejlepší výměnu celého utkání, dostal se díky tomu ke gambolům při svém servisu, prohrává stále 0-1 na sety a 3-4 v tom druhém, ale je na podání, může za malou chvíli srovnat na 4-4 a věřme, že ta povedená výměna před pár okamžiků ho trochu nakopne do zbytku druhého setu a do zbytku zápasu především, protože zatím Jiří Lehečka tak trochu ne a ne najít recept na Karaňa Bustu, který kombinuje docela zajímavé údery, ať už z větší rotací nebo naopak úplně takzvaně placaté nebo placky, chcete-li. A velmi těžko se Jiřímu Lehečkovi na tohle reaguje. Teďka před malou chvílí zahrál Karaňa Busta vítězný balón, nicméně ještě předtím mu možná předcházel out. Je to out, je to potvrzeno také empirovou rozhodčí a tak by to mělo být 4-4. Jiří Lehečka, je to tak, 4-4 srovnáno. Jiří Lehečka teď půjde přijímat, ale tuhle výměnu nebýt toho zásahu rozhodčí z empire, tak by prohrál, protože Karaňa Busta to nakonec zakončil dobře, ale už to bylo takzvaně mimo hru. Vrátím se k jeho hernímu stylu, je to opravdu velmi nepříjemné, protože nikdy úplně nevíte, co od něj přijde. Velmi těžko Jiří Lehečka ho dostává za základní čáru, těžko rozběhává Karaňa Bustu a ten tak vyčkává ve hře, ve výměnách na chyby Jiřího Lehečky a ty bohužel pro české fanoušky přichází. Už jich Jiří Lehečka nasekal snad 25 za set a půl, to opravdu je docela vysoké číslo. Další přichází právě teď. Nepříjemná věc, 4-4 a 0-15. Teď z pohledu Jiřího Lehečky výměna, ve které nebyl ani jeden tenista pod tlakem a český reprezentant dává takový malý dáreček Karaňovi Bustovi v podobě vedení 15-0. Španěl bude teď servírovat zleva na Jiřího Lehečku. Teplota v Paříži už se opět blíží ve stínu k té 30 a bude to ještě horší s postupujícími hodinami. Karaňo Busta teď ve snaze o čistý winner po čáře z forehandu chybuje. 15-15. Takže by třeba teď přišel moment pro Jiřího Lehečku. Karaňa Busta znovu vyžaduje kontrolu empirové rozhodčí, opírá se teď o síť a podívá se na verdikt rozhodčí, která právě teď se běhla ze své lavičky a zase je to verdikt ve prospěch Jiřího Lehečky. Ukazuje rozhodčí, že tam byla mezera mezi stopou balonku a lajnou. Karaňa Busta ještě chviličku bude diskutovat, ale teď už se musí vrátit k základní čáře a začít znovu hrát a takovéhle momenty občas můžou rozhodovat vývoj setu či zápasu. času, protože drobná ztráta nebo drobné povolení koncentrace se pak může projevit. Karen Jobusta teď za stavu 15-15 bude servírovat na Jiřího Lehečku. Tak ten měl dvakrát trochu štěstí v podobě dobrého verdiktu pro něj, tak třeba ho to teď nakopne do dalších dobrých výměn. Bohužel servis Karen Jobusty velmi dobrý ven z kurtu. Jiří Lehečka se pokusil forehandem do toho praštit absolutně bez těla, jenom z ruky, ale neskrotil ten tenisák vůbec ideálně. Zahrál velký out za základní čáru. Prohrává 15-30, prohrává 0-1 na sety s Karenem Bustou a zatím je to tak trochu oproti předpokladům, protože Jiří Lehečka je nasazeným tenistou, papírově byl určitě favoritem, ale zatím ten styl Španěla mu vůbec nechutná. Karen Busta teď pomáhá Lehečkovi, podobně jako Čech před malou chvílí, i on zahrál docela velký out z forehandové strany, takže 30-30 a Jiří Lehečka si teď může na pravé polovině dvorce na returnu vybojovat případný breakball a takový setball v ledě modrém, protože pak by následně už mohl doservírovat celý druhý set. Ovšem zase Karen Jobusta skvěle ven z kurtu. Ten balon se otřel o čáru zvnějšku, vyletěl v podstatě až někam k čárovým rozočím. Jiří Lehečka tam sice byl, ale opět nedokázal ten balonek zahrát úspěšně do kurtu. Tentokrát to bylo pod pásku těsně. A tak je to 40-30 pro Pabla Karena Bustu. Lehečka si teď ještě trochu upravuje rám své rakety, ani ne struny, ale spíše tu plastovou hmotu, která pokrývá vnějšek rakety toho skeletu. No ale nepomohlo to. Jiří Lehečka teď na returnu chybuje z backendu a je tu stav 5-4 pro Pabla Karena Bustu, který vyhrál první set 6-3. Po výměně stran za nějakou minutku a půl bude Jiří Lehečka servírovat na udržení se v druhém setu.
20: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zajímá vás zákulisí sportu?
20: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
0: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
20: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
2: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
20: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
22: Posloucháte Radiožurnál Sport ve 12 hodin a 15 minut a ještě předtím, než se vrátíme za grandslamovým tenisem do Paříže, tak si pojďme říct, že trenér Antonio Conte po posledním kole série A potvrdil konec u fotbalistů Neapole. Podle médií by se měl znovu ujmout italské reprezentace, kterou už vedl v letech 2014 až 2016. To však Conte zatím nepotvrdil. My každopádně pojďme, jak jsem říkal, zpátky za grandslamovým tenisem. Dál nás samozřejmě extrémně zajímá zápas Jiřího Lehečky. Na druhé straně kurtu stojí Pablo Carreño Busta, no a na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport kolega David Prouza.
19: Trochu teď ožili také fanoušci, řekl bych zejména ti, kteří přejí Španělovi. Cítí šanci ve vzduchu. 6-3 a 5-4 z pohledu Karena Busty na servisu Jiří Lehečka. Dobrý servis. Přímo na servis čáru nebo na baseline, chcete-li. A teď Lehečka od základní čáry se snažil trochu začít rozdělovat ty balony, ale Karena Busta na něj vyzrál. Začal on jako první útočit a teď ale nezvládl nakonec úder, který byl tak trochu už pod nohama pro Karena Bustu. Ten se pokusil ještě prohodit Jiřího Lehečku, který už byl v tu chvíli u sítě, ale nakonec se mu to naštěstí nepovedlo a Lehečka se tak ujímá vedení 15-0 v tomto nesmírně důležitém gemu. Prohrávat 0-1 na sety, to je věc, se kterou se dá pracovat. Ovšem 0-2 v těchto podmínkách ve velkém vedru otáčet v pěti setech v prvním kole, nic příjemného. Jiří Lehečka dělá maximum pro to, aby tenhle gem rychle dotáhl do vítězného konce. Prohrává 4-5 ve druhém setu, ale vede 30-0 při svém podání. Teď pěkná kombinace servis síť. Ty teplé podmínky, když už nic jiného, tak aspoň pomáhají tomu, že ty balóny létají o poznání rychleji a dá se tedy hrát tahle metoda, která dříve byla ozdobou světového tenisu. Řekl bych, že se z něj trochu vytratila. Je to škoda, ale zároveň prostě takový je vývoj toho sportu. Teď 30-0 pro Jiřího Lehečku, druhé podání krásně do těla Karena Busty, ale ten se dokázal ještě pootočit svým tělem, aby zreturnoval dobře. Nicméně Jiří Lehečka přidává vítězný balon. forehandu. Tentokrát se trefuje před základní čáru o pár centimetrů. Mnohokrát už to bylo o pár čísel za, ale tentokrát se to povedlo. Jiří Lehečka vede 40-0 a velmi rychle může srovnat na 5-5. Stačí málo, stačí opravdu málo a ten zápas se může velmi rychle otočit. Jiří Lehečka to ví, ale potřebuje možná i trochu pomoc od soupeře. Ta přichází teď. Karen Augusta zreturnoval ten balon sice hodně vysoko, ale zároveň pár centimetrů za čáru a to znamená, že v nejrychlejším možném směru je to teď 5-5. Jiří Lehečka nestratil ani jeden 15 při svém podání a Pablo Karen Augusta bude za vyrovnaného stavu teď podávat a může zase odskočit, ale třeba Jiří Lehečka tentokrát přijde na nějaký zlepšovák, tak aby trochu rozhodil španělského tenistu, který zatím s železnou pravidelností dokáže odvracet ty Lehečkovy útoky a naopak sám překvapivě zaútočit a pomáhá si už mnohokrát tím skvělým servisem ven z kurtu z pravé strany. Jiří Lehečka teď ve snaze o prohoz neuspěl. Karen Augusta si to zase skvěle připravil. To první podání mu opravdu hodně chodí a to je vítaná pomoc pro španělského tenistu, který získává v každém gemu plus minus 2 15 vlastně zadarmo nebo minimálně se tolik nenadře a v tomhle počasí se samozřejmě každá takováhle věc počítá. 15-0 pro Karen Augustu, který vyhrál první set 6-3, teď je to 5-5, posloucháte Radiožurnál Sport a Karen Augusta zase skvěle přímo na čáru, ale Jiří Lehečka tam tentokrát byl včas, dostal se do výměny, ale stejně Karen Augusta nakonec je tím, který se raduje. Jiří Lehečka teď trochu lomí rukama v takovém neúplně typickém postavení. Neví úplně, co dělat jiného. Obrací se také trochu do sektoru, kde sedí jeho trenér Michal Navrátil. Jiří Lehečka v téhle výměně udělal skoro všechno správně, ale stejně nakonec on tím, který ztratil ten 15, prohrává 0-30. Karen Augusta zase blízko blizoučko k tomu, aby odskočil do vedení 6-5. O to víc, když dává teď eso z pravé strany. Opravdu servis zprava Karen Augusty je naprosto nekompromisní a myslím si, že drtivou většinu bodů z téhle poloviny dvorce na servisu vyhrál. Jiří Lehečka v podstatě vůbec nemá zprava šanci a pak se samozřejmě velmi těžko prolamuje podání, když vám soupeř takhle rozděluje ty balóny. Teď pro změnu eso i zleva, aby toho nebylo málo a Karen Augusta ze Španělska se ujímá vedení 6-5 ve druhém setu nad Jiřím Lehečkou a připomínám, že už ten první vyhrál 6-3.
22: Na chviličku si tedy můžeme ve 12 hodin a 20 minut znovu vzít slovo tady ve studiu Radiožurnálu Sport. Anglický fotbalista Harry Kane si vysloužil podruhé v kariéře zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy. 32-letý útočník Bayernu Mnichov dal v uplynulém ročníku Bundesligy v 31 zápasech 630 gólů. Pořadí nejlepších kanonýrů ovládl tentokrát před Norem Hollandem z Manchesteru City, který dal 27 gólů a loňským vítězem Francouzem Kylianem Mbappem z Realu Madrid. Ten se trefil 25krát. Český útočník Patrik Schick obsadil se 16 brankami za Leverkusen 11. místo. Dělí se o něj mimo jiné s takovými fotbalisty, jako jsou Brazilec Vinicius Junior z Realu Madrid nebo Španěl Lamine Yamal z Barcelony. Loni Schick byl s 21 trefami 10. No a Kane tedy získal zlatou kopačku poprvé předloni po své premiérové sezóně v dresu Bayernu, kde taky se trefil 630krát a ještě na závěr dodám, že nejlepšímu střelci anglické reprezentace se dařilo i v dalších klubových soutěžích. Za mnichovský velkoklub v této sezóně nastřílel celkem 61 branek. A my už znovu v pondělním Radiožurnálu Sport pomalu, ale jistě míříme zpátky do Paříže. Jiří Lehečka hraje úvodní zápas na letošním Roland Garros. Jeho utkání se Španělem Karenem Bustou dál sleduje reportér David Prouza.
19: Snad se na kurtu číslo 6 dočkáme alespoň tiebreaku, to by totiž znamenalo, že Lehečka zvládnul svůj servisový game, prohrává 5-6 ve druhém setu, 0-1 na sety a teď 15-0 vede Jiří Lehečka. Naštěstí alespoň při svém podání teď v několika gamech za sebou diktuje tempo, nedělá moc chyb, ty si schovává spíše na ty příjmové gamy, teď tedy 15-0, zase pěkná kombinace. Připrava, připravil si soupeře servisem a následně ukončil do míst, kde už nikdo nebyl na polovině Pabla Karen Augusty. Teď srovnáno 15-15. Španěl trefil čáru naprosto přesně a to je věc, která samozřejmě nepomohla Jiřímu Lehečkovi. Ten balonek se trochu sklouzl a následně backhand od českého tenisty zamířil do míst, kam samozřejmě, když hrajete tenis, tak nechcete, aby ty balonky tam končily. A tak je to 15-15. Jiří Lehečka zprava na Karen Augustu, který je zatím opravdu neuvěřitelně v klidu. Koncentrovaný výkon podává a bez tlaku prochází tímhle utkáním. Teď zreturnoval balon do autu. takže 30-15 vede Jiří Lehečka, ale stále platí to, že Karenjo Busta je o poznání blíže postupu. Vede 1-0 na sety, vede také 6-5. Jiří Lehečka je tím, který musí dotahovat. Teď vede 30-15 při svém vlastním servisu a snaží se o to, aby dotáhl druhý set do tiebreaku. Servis Lehečky na střed hřiště, na téčko, ale nepřesný. Pár možná decimetrů tentokrát chybělo Jiřímu Lehečkovi k tomu, aby úspěšně rozehrál tuhle výměnu. Druhé podání je přesnější, krásně ven z kurtu to trefil Jiří Lehečka, přibližuje se k síti a bomba z forehandu po čáře znamená stav 40-15. Karenjo Busta donutil Lehečku zahrát o úder víc. Už ten return byl opravdu hodně znamenitý, protože se tam dostal opravdu na poslední chvíli. Lehečka to ale nakonec zvládl, ale i z takových pozic se dá udělat chyba. Je potřeba být absolutně skoncentrovaný i na takové zdánlivě jednoduché údery. 40-15 vede Jiří Lehečka, ale prohrává 5-6 ve druhém setu. Servis českého tenisty do forehandu Karenja Busty, ten hraje do pásky a je to 6-6. Čeká nás zkrácená hra, neboli tiebreak do 7 bodů, do 10 by se hrál v případě, že bychom hráli už pátý rozhodující set. Věřme, že na to nedojde, že Jiří Lehečka to nakonec zvládne třeba ve 4, protože minimálně 30 ještě potřebuje k tomu, aby by postoupil do druhého kola a navázal na své mužské kolegy z Davis Cupu Tomáše Macháče a Jakuba Menčíka, kteří to už zvládli ve včerejším úvodním programu Roland Garros. Zkrácená hra startuje, na servisu bude Karenjo Busta, returnuje Jiří Lehečka. Opět zprava Karenjo Busta, zase rána, tentokrát na téčku, ale Jiří Lehečka celkem úspěšně zreturnoval tenhle balón a teď se dostává do výměny, tak jenom vydržet, nechybovat, počkat si naopak na chybu Karenja Busty a ta přichází. Vzácná situace. Karenjo Busta na úvod svého servisového představení udělal chybu. Lehečka vede 1-0 a teď ten minibreak může potvrdit on sám dvěma servisy, kéž by se to povedlo. Jiří Lehečka potřebuje teď čistě vstoupit do toho tiebreaku a ideálně co nejrychleji srovnat na 1-1, aby se zbavil toho takového stísňujícího pocitu, že prohráváte na Grand Slamu, ať už 0-1 na sety nebo 0-2 na 1-2, je to jedno, je to prostě vždycky nepříjemné. Jiří Lehečka teď zleva servíruje na Karenja Bustu. Zkusil to zase ven z kurtu jako před malou chvílí, ale tentokrát v cestě stála páska kurtu číslo 6. Jiří Lehečka druhé podání opatrnější do backendu Karenja Busty, ale následný forehand je vynikající. Ovšem Španěl teď výborně defenzivně pracuje forehandem ze spodní rotací a teď dostal Lehečku do nekomfortní situace, zahrál mu prohoz pod nohy. Český reprezentant to zkusil takovým half volejem zkrátit za síť, ale neskrotil ten balón ideálně. Ten míč vyletěl hodně do vzduchu. Karenjo Busta by ho doběhl, ale ani nemusel hrát, protože skončil vedle. A tak je to 1-1. Minibreak je pryč a začíná se de facto od nuly. Jiří Lehečka servíruje tentokrát zprava na Karenja Bustu. Vyrovnaný zápas, ve kterém ale zatím Španěl stále je o poznání lepším tenistou, minimálně v těch klíčových momentech. Jiří Lehečka tentokrát se netrefil do prvního servisu. Opět bude rozehrávat přes podání číslo 2. Jiří Lehečka to zkusí, bohužel zkusil to neúspěšně. Dvojchyba, možná dokonce první v celém zápase pro Jiřího Lehečku, ale v opravdu nepříjemný moment. Karenjo Busta se ujímá v tiebreaku. Vedení 2-1, bude dvakrát podávat a může tak odskočit klidně do stavu 4-1. A to připomínám, že první set už vyhrál 6-3. Pro Jiřího Lehečku mimochodem druhá dvojchyba, teď mě opravuje statistika, omlouvám se. Každopádně nic to nemění na tom, že český reprezentant prohrává v tiebreaku s Karenjem Bustou 1-2 a Španěl bude dvakrát servírovat. Nejprve zleva a dává eso. Nebylo to velká rychlost, nicméně bylo to dobře umístěné podání a Jiří Lehečka se tam prostě nedostal a tak je to 3-1 pro Karenja Bustu. No a už je to trochu takové bití na poplach pro tým Jiřího Lehečky. Vůbec bych se nedivil, kdyby Čech po prohraném tiebreaku zamířil někam do šatny, se trochu uklidnit, ochladit, možná trochu nabít energii pozitivní. Karenjo Busta teď servíruje zase do backendu Lehečky a zase úspěšně. Je to 4-1. Lehečka se jde ještě podívat na stopu toho balonku, ale troufám si tvrdit, že to byl dobrý míč. A je to tak. Je to tak. 4-1 vede Karenjo Busta, Jiří Lehečka v nepříjemné situaci. Je to 1-4. Ano, vypadá to hrozivě, ale stále je to vlastně jenom jeden mini break. Když Jiří Lehečka teď zvládne dva své servisy, tak může opět dostat pod tlak Karenja Bustu, ale nejprve se k tomu musí dopracovat. 1-4, Jiří Lehečka servíruje zleva na španělského tenistu. Je to eso nebo ne? Je to bod podání. Teď je úplně v záběrech televizních kamer zmizel Karenjo Busta, protože protože byl tak daleko, že se tam zkrátka už nemohl vůbec objevit. Nebylo vidět, jak trefil ten balón, ale podstatné je, že ho netrefil čistě. Tak je tu stav 4-2. Jiří Lehečka, podobně jako španělský tenista Carreño Busta, teď zamířili ke svým lavičkám, ale sedaci nebudou, jenom se mírně občerství, otřou si ruce, obličej a bude se pokračovat. V tiebreaku druhého setu první vyhrál Carreño Busta 6-3. Teď je o poznání blíže zisku sady číslo 2. Španělský tenista, ale Jiří Lehečka bude ještě jednou podávat a pokusí se snížit na 3-4 a zároveň pokusí se vydržet v tomto setu a ideálně ho dotáhnout do vítězného konce. Ale Carreño Busta zatím velmi přesvědčivý, nejenom v tom tiebreaku, ale v celém zápase. Lehečka velmi čistě zaservíroval, ale následně nečistě trefil forehand. Nabízí Carreñovi Bustovi vedení o 3 body, 5-2, k tomu dvě podání. Nejsem si úplně jistý, že Jiří Lehečka ještě tenhle tiebreak zvládne. Pokud ano, už by to bylo velké překvapení. Carreño Busta zatím naprosto v pohodě. Nedělá skoro žádné chyby, mění docela úspěšně rytmus a hlavně rotaci svých úderů a je naprosto smrtící na servisu. Kombinace těchto faktorů znamená, že vede 5-2 v tiebreaku, vede 1-0 na sety nad nasazenou 12-kou Jiřím Lehečkou. Carreño Busta servíruje zleva. No, ještě, že se to dotklo pásky, ta katapultovala ten balónek až někam do diváků, jinak by to asi bylo bývalo eso. Pak Carreño Busta takhle má jenom druhé podání, nadhoz neúspěšný, takže si to celý Španěl ještě zopakuje, celý ten proces nadhozu a servisu. A je to out, není. Na středovou čáru trefil Carreño Busta druhé podání a následně trefuje out, tak se to trochu karmicky vrací Jiřímu Lehečkovi. Myslel jsem si, že ten servis už byl v outu, nakonec nebyl, ale nakonec to dopadlo dobře pro Jiřího Lehečku, který ale stále prohrává 3-5 a Carreño Busta si na servisu může vybojovat set body. Potřebuje ale vyhrát následující 15. Bude servírovat, řekl bych, ze své oblíbenější pravé strany, odkud už nasekal řadu S nebo bodů z podání. Tak třeba teď Jiří Lehečka si přichystá nějaký dobrý return na Carreño Bustu, ale zase fantasticky Španěl trefuje roh kurtu, ale Lehečka tentokrát tam byl velmi dobře, ale následně, no to snad není možné, Jiří Lehečka, jestli mu to špatně odskočilo, nevím, ale teď Jiří Lehečka mlátí do té plachty za kurtem, pokusil se o takový vysoký balón, ale odskok ho trochu překvapil a následně ten míček skončil ani ne u sítě, ale třeba na polovině Lehečkovy části kurtu. No, taková nepříjemná, nechci říct školácká chyba, ale rozhodně ne úplně častá, znamená, že Carreño Busta má 3 set body. Má 3 set body k tomu, aby se dostal do vedení 2-0 na sety. Servíruje ale Jiří Lehečka. První podání nepřesné, pomalé a v půlce sítě. A ukazuje, že prostě Lehečka není vůbec v dobrém rozpoložení. A dvojchyba. Tak to je opravdu symbolický závěr druhého setu. Jiří Lehečka, nasazený hráč číslo 12, prohrává i druhý set s Pablem Carreñem Bustou. Vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport 3-6, 6-7 a troufnu si tvrdit, že ta přestávka teď mezi druhým a třetím setem bude o poznání delší, protože Jiří Lehečka musí opustit kurt a musí na malou chvíli prostě najít v hlavě jiné myšlenky.
22: 12 hodin 30 minut. Posloucháte radiožurnál Sport. K zápasu Pabla Carreña Busty s Jiřím Lehečkou se samozřejmě vrátíme teď, ale Brian Adams, příjemný poslech.

0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.
2: 12 hodin 35 minut pondělí 25. května stavba největší hokejové arény na světě, kterou chystá v Pardubicích podnikatel Petr Dědek a jeho společnost MHAP, může být po dnešku zase o krok blíž. Pardubičtí zastupitelé budou po dvouletém vyjednávání schvalovat plánovací smlouvu, která je nezbytnou součástí celé této akce. Jednou ze zásadních věcí bylo zlikvidování obří skládky, která se na místě nachází. Obě strany o tom už mají jasno a řeší to právě zmiňovaný dokument.
3: Dva roky trvalo, než se obě strany dostaly ke konečné dohodě, která je přijatelná pro město i investora. Pokračuje primátor Pardubic z hnutí ANO Jan Nadrchal.
4: Bylo to velmi náročné, trvalo to dlouhou dobu, trvalo to téměř dva roky. Myslím si, že pro každého, kdo se těch jednání účastnil, to byla opravdu dobrá škola. Dnes si z toho spoustu jako zkušeností, ale jsem rád, že to nakonec takhle proběhlo a věřím tomu, že ta smlouva je postavená dobře. Jsem o tom přesvědčený, že je to dobře pro obě strany.
3: Smluvně by mělo být všechno dojednané a dnes by měli zástupci města smlouvu schválit.
5: Ten největší strašák, který byl, a to byl soudní spor o skládku za 1 200 000 000 jsme prostě odstranili a to já považuji za vítězství města.
3: Řekl radní Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice. Na první pohled skládka nevypadá jako nějaký velký problém, ale tahle je obrovská a tomu odpovídá i částka určená na její likvidaci. Pokračuje majitel pardubického hokejového klubu Petr Dědek.
6: Máme tam několik variant, ale celkový rozpočet může být až 1,5 miliardy korun, z kterého už jsme něco utratili.
3: Smlouva ale neupravuje jen likvidaci skládky, ale celkové řešení území v lokalitě Nová Cihelna. Jak říká za investora zástupce firmy MHAP Pavel Poulíček.
7: Plánovací smlouva je další zásadní krok k realizaci projektu na cestě ke stavebnímu povolení. Je to taková manželská dohoda. Smlouva o fungování lokality mezi městem a investorem. Týká se jen výstavby a mimo jiné říká, že se město nebude podílet na likvidaci skládky.
3: Ve zmiňované lokalitě vznikne úplně nové území, kde budou byty, obchody, škola a další občanská vybavenost. A vévodit by tomu všemu měla multifunkční hokejová aréna. Ta by měla být největší na světě. Pojmout by pro hokejové zápasy měla až 22 296 diváků. U ní bude stát i tréninková hala, hotel a parkovací dům. Start výstavby se opozdil a s tím rostou i náklady, které se aktuálně blíží částce 15 miliard korun.
6: Rostou ty náklady, protože samozřejmě za ty roky, které jsou v této přípravné fázi, tak má na to vliv inflace, má na to vliv hodnota financování, růst cen a je to jako přirozený nějaký, růst je přirozený nějaký, třeba ne, ale jsou to i věci, o kterých jsme nevěděli a ty do toho teďka musíme kalkulovat, ale jak říkám, to u těch projektů této kategorie je běžné.
3: Řekl majitel pardubického hokejového klubu Petr Dědek. Podle posledních plánů by se začít stavět mělo letos v létě a hotovo by mělo být na podzim roku 2029. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
2: 12 hodin 38 minut pondělní Radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Tenista Jiří Lehečka hraje úvodní zápas na letošním antukovém Roland Garros. Jeho zápas proti Španělovi Karňovi Bustovi dál v Paříži sleduje reportér David Prouza.
8: No už tady mohla být další malá tragédie. Jiří Lehečka zahájil třetí set po tom, co prohrál první 3-6 a druhý 6-7 na servisu a hned čelil breakballům. Karňo Busta měl dokonce dva. Lehečka jeden odvrátil vítězným balónem a ten druhý Španěl zahodil na síti backendem, který by určitě mohl a měl zvládat. Teď si bohužel po další chybě Jiří Lehečky vyprodukoval breakball číslo 3 na úvod třetí sady a ti z vás, kdo předpokládali nebo trochu doufali, že Jiří Lehečka se po té pauze vrátí a vstoupí do toho třetího setu lépe, tak vůbec ne. Je to vlastně pořád stejné. Jiří Lehečka produkuje nebo vytváří velké množství nevynucených chyb. Má i trochu smůlu v některých momentech, ale to se zkrátka u toho počítá, na to se nedá vymlouvat. Teď velmi dobrý servis Lehečky a dobrý volej. Ještě lepší volej z forehandu, který byl v místech, kam už Karňo Busta nemohl doběhnout, srovnáno 40-40. Jiří Lehečka potřebuje jako sůl tenhle servisový gem dotáhnout do vítězného konce, protože ztratit podání za stavu 0-2 na sety a okamžitě vlastně ztrácet i v tom setu třetím, tak to by bylo vrcholně nepříjemné. Lehečka servíruje za stavu 40-40, Karňo Busta trefuje lineu, to je věc, na kterou si prostě musíme zvyknout, má neskutečná mířidla v tomhle zápase. Jiří Lehečka teď rozehrává opatrnější backhand, teď se dostává pod tak od Karňa Busty, který to zkusí posunem k síti a zkusil to tak dobře, že nepotřeboval ani volej. Breakball číslo 4 pro Kereňa Bustu, který vede 2-0 na sety a má možnost velmi dobře vstoupit i do té sady s číslem 3. Jiří Lehečka si po prohraném druhém setu dal přestávku, zamířil na chviličku mimo kurt, potom se vrátil. Zůstal stále v tom černém oblečení, což mě přijde trochu nepraktické nebo nepříjemné v momentě, kdy už na sluníčku bude určitě ta pocitovka okolo 40 stupňů. Každopádně Jiří Lehečka věrný tomu oblečení, které má, a teď se pokouší utáhnout tuhle výměnu a dotáhnout jí zase do schody. Český tenista se přibližuje k síti, Kereňo Busta nevybírá tenhle forehand, ještě že tak. Nebyl to úplně dobrý náběh od Jiřího Lehečky, ale Kereňo Busta už byl nohama hodně vzdálený tomu balonku a z ruky to takzvaně neukrotil nebo nedokázal dostat ten balon tam, kam chtěl. Takže zase schoda a velké drama na úvod třetího setu mezi Jiřím Lehečkou a Kereňem Bustou. Jiří Lehečka bojuje o své podání, odvrátil už 4 breakbally Španěla. Teď servis na kříž, na téčko, ale o pár centimetrů delší, než by Jiří Lehečka chtěl. A tak už má pouze druhé podání a to už nasekal docela velké množství dvojchyb. Tentokrát se to neděje, naštěstí Jiří Lehečka dává balon ven z kurtu, rozbíhá si Kereňa Bustu skvěle, ten to teď zkusil, jestli se mi to nezdálo, tak backendem jednoruč, ať ho normálně nehraje, tak tentokrát se pokusil o prohoz a nepovedlo se mu to, ale nechybělo příliš. Jiří Lehečka je teď tedy v pozici, kdy má gameball, může se dostat do vedení 1-0, tak třeba tohle bude takový drobný impuls, který nastartuje cestu k obratu. Jiří Lehečka na servisu, krásně ven z kurtu, Kereňo Busta tentokrát nedosáhl na ten return a je to tady. Jiří Lehečka ustál ten nepříjemný moment, nebo spíš ty 4 nepříjemné momenty, odvrátil 4 breakbally Kereňa Busty a otočí si strany nebo prohodí si strany se svým španělským soupeřem v momentě, kdy vede 1-0. Vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. Je to zase ta krátká přestávka, během které tenista jenom stojí, a tak můžeme zůstat ve vysílání jediné stanice sportovní v Česku v Paříži na tomhle utkání. Jiří Lehečka zase pohledem do statistik trochu ztrácel ve druhém setu na Kereňa Bustu, vyrobil výrazně větší množství nevynucených chyb. A Kereňo Busta, neskutečná čísla na servisu, zejména na tom prvním podání. To jsou důvody, proč je to ten stav tak nepříjemný pro českého tenistu, 0-2 na sety. 1-0 ve setu třetím Kereňo Busta podává, tak nejvyšší čas prolomit podání tohoto španělského reprezentanta, který už zná nebo ví, jaké to je vyhrát Davis Cup, který ví, jaké to je hrát semifinále Grand Slamu. Jiří Lehečka se teď snaží prolomit jeho podání, tedy udělat věc, která se mu ještě nepovedla. Výměna od základní čáry, opatrnější od obou, ale teď Kereňo Busta, jako by mě slyšel, vypálil neskutečnou kouli backendem po čáře a je to 15-0. Kereňo Busta opravdu mistr změny rotace. Dvakrát vám to hodí s velkou horní rotací, takže ten balonek skáče vysoko a trefujete ho v úrovni ramen, pak následně vypálí bombu, která se v podstatě vůbec netočí a přilétne tak rychle.

0: Herrera, který si takhle často pomáhal. Nicméně teď si Jiří Lehečka pomohl i kiksem. Zprava rozehrál Karaňo Busta obrovskou ránu z prvního podání. Výměna pokračuje, Karaňo Busta se trefuje na čáru. Ano, jak jinak, Karaňo Busta prostě ty liney má opravdu výborně nastavené, výborně si je postavil, když to řeknu trochu s nadsázkou, jako by tam měl magnet. Španělský tenista, který už po několikáté opravdu trefuje dokonale ten balón, že opravdu o milimetr dál a už by to byla chyba, takhle je to stále bod pro Španěla, který vede 30-15, Jiří Lehečka. Připraven vlevo servírovat, respektive returnovat servis Karaňa Busty. Český tenista zase pod tlakem, protože to podání bylo vynikající od Španěla a 40-15, to je stav, který má teď k své dispozici Karaňo Busta. Ještě na svém servisu za malou chvíli může srovnat na 1-1 a stále to úplně nevypadá na to, že by Jiří Lehečka měl otočit tohle utkání, ve kterém prohrává už 0-2 na sety. Vede 1-0 v sadě třetí, ale Karaňo Busta, no chtěl jsem říct už, že srovnává na 1-1, nakonec je to těsný out ze servisu a podání číslo 2 od Španěla, ale i to může být sacramentsky nebezpečné. Lehečka teď skvěle se opřel, položil do toho backendového returnu a mohl by z toho profitovat. Skvěle se trefil teď v základní čáře, ale další forehand je chybný. Jiří Lehečka prostě ne a ne najít ten správný rytmus a v momentě, kdy se nemůžete úplně opřít o ty rutinní údery, tak se pak těžko produkují ty vítězné. 1-1, Jiří Lehečka půjde podávat. Alespoň tentokrát v tomhle setu nedotahuje, je tím, který může být v tom drobném vedení, ale potřebuje samozřejmě získat tenhle servisový gem. Český tenista ale stále velmi blízko k tomu, aby se rozloučil s Roland Garros v prvním kole, což je věc, která se mu v posledních dvou sezónách nestala, ale stát se rozhodně může a je úplně jedno, že to je 12. nasazený tenista tohoto turnaje. Snaha o provoz od Jiřího Lehečky na úvod jeho servisového gemu je neúspěšná, protože ten out z forehandu byl hodně, hodně dlouhý. Jiří Lehečka prohrává 0-15, prohrává 0-2 na sety. Pablo Karaňo Busta stále úplně v pohodě. Nedělá nic jinak. To, co mu funguje v podstatě od prvního gemu, tak se toho drží jako klíště a funguje mu to naprosto skvěle. Lehečka teď opatrně zleva do backendu Karaňa Busty dal přednost rotaci před rychlostí a ta výměna zatím je trochu v jeho režii, ale Karaňo Busta zase velmi dobře přepíná, dostal Lehečku pod tlak, ten chybuje. Je to 30-0 pro Španěla. To drama, na které se tady čeká, na které čekají čeští fanoušci, tak nepřichází a nepřichází a je dost možné, že vůbec nepřijde. 30-0 vede Karaňo Busta, vede 2-0 na sety nad Jiřím Lehečkou. Český tenista teď bude podávat zprava. Ale nevím, co by potřeboval nebo co může ještě udělat tak, aby s tím zápasem něco udělal. Teď servis síť, dobrý nápad, horší provedení a 3 breakboly pro španělského tenistu, někdejší světovou desítku a také někdejšího semifinalistu US Open. Jiří Lehečka bude servírovat zleva, ale je opravdu ve velice, velice nekomfortní pozici. Může teď být trochu pod menším tlakem, může to takzvaně zkusit v prvních dvou výměnách to napálit, zariskovat, ale Karaňo Busta mu možná vůbec tu příležitost nedá, protože teď se přibližuje k síti fantastickým backendem po čáře. Jiří Lehečka hraje kamsi ke sběračům a je to opravdu 2-1. Pablo Karaňo Busta prolamuje servis Jiřího Lehečky na začátku třetího setu a potom, co ten první vyhrál 6-3 a druhý 7-6, tak v tom třetím vede 2-1 a bude podávat.
1: Ve 12 hodin 47 minut v pondělním radiožurnálu Sport si připomeňme, že v našem vysílání jdeme den po dní až k evropskému zlatu československých fotbalistů před 50 lety. No a už jsme skoro v polovině našeho seriálu. V kalendáři a rozhlasovém archivu se tedy tentokrát vracíme do 25. května roku 1976.
2: Na dokončení další z rozhodujících staveb pětiletky se těší hlavně motoristé. Je to dálnice Praha-Brno-Bratislava.
3: I takové zprávy jste mohli slyšet 25. května roku 1976. Motoristé se mohli těšit na nové kilometry dálnice a třeba pracovníci metrostavu se radovali z nového rypadla.
4: To vrčení, které teď slyšíte, to pochází od dalšího stroje, který na tomto staveništi pracuje. Je to rypadlo značky Breud X20, které bylo dovezeno z Norska.
3: A brněnské studio Československé televize tou dobou pracovalo na dabingu populárního maďarského seriálu Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka. No a fotbaloví fanoušci mohli žít účastí na závěrečném turnaji mistrovství Evropy, kam se československá reprezentace definitivně kvalifikovala.

0: a 3 dny zpátky díky remíze 2-2 se Sovětským svazem v odvetě čtvrtfinále v Kyjevě. Československý sport svým článkem na úvodní straně 25. května oslavuje kolektiv v reportáži s výrazným titulkem Právem mezi elitu. Přitom na začátku to tak úplně nebylo, vzpomněl si Antonín Panenka na složitější zbližování českých a slovenských fotbalistů, kterých tehdy byla v národním týmu naprostá většina.
1: V počátku, když jsem přišel do hrát mužstvo, tak taky tam byla určitá taková, ta atmosféra nebyla taková dobrá, protože u jednoho stolu seděli Slováci, u druhého stolu seděli Češi, že tam nebyla taková ta úplně parta pravá, jak to mělo být. Ale právě okolo toho 76. roku tam byla vynikající atmosféra, tam prostě jako jsme byli všichni neskuteční kamarádi.
0: Popisoval Antonín Panenka, jak se vytvářela parta a atmosféra v národním týmu, ve kterém debutoval 3 roky před zlatým šampionátem. A velkou zásluhu na tom měli také trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš.
2: Je to o psychice jednotlivých hráčů, jako vo vnútri mužstva spoludržia. Ta vnútorná soudržnost je často důležitější jako některé individuální technické kvality.
0: I díky Josefu Venglošovi se tak podařilo sestavit v té době neporazitelný a slovy československého sportu soudržný kolektiv. Celek, který celou noční cestu z odvety v Kyjevě prospíval.
3: Reprezentanti cestu z hotelu Kyjev na letiště v popůlnočním čase doslova prospívali. Repertoárem byly národní české, slovácké a slovenské lidové písničky. Zpívalo se samozřejmě i od 2:30 do 2:30 ráno v letadle IL-62. V Sovětském svazu mají o 2 hodiny dřívější čas, takže pro nás se čas při cestě zpět prakticky zastavil. Radost byla obrovská. Přivítání nejvyššími představiteli tělovýchovy v ruzyňské letištní hale si všichni hráči nesmírně považovali a považují. Předseda UVČSTV Antonín Himmel dlouho nemluvil, ale slova šla, jak se říká, od srdce. A to fotbalisté poznají. Tu noc se toho moc nenaspalo, ale fotbalisté na ní sotva zapomenou. Kolektivu se dostalo správného uznání.
0: Píše 25. května roku 1976 československý sport o náladě v letadle cestou z vydařené odvety čtvrtfinále. Do závěrečného zápasu o zlato na mistrovství Evropy zbývá 26 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: 12 hodin 51 minut posloucháte pondělní Radiožurnál Sport. Blíží se nám 13. hodina, to je pravidelně čas, ve kterém nabízíme pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem. Dnešním hostem je Adam Ondra, ale využijeme toho, že ten rozhovor je přetočený, takže ho nabídneme samozřejmě až poté, co dohraje svůj duel na tenisovém French Open Jiří Lehečka. Pojďme teď tedy znovu do francouzské metropole. Lehečka, Caragno Busta a taky David Prouza.
5: Rád bych to zakřikl, ale myslím si, že pořad Tomáše Pancíře možná klidně bude moc být po 13. hodině, ne třeba hned ve 13.05, ale Jiří Lehečka do té doby klidně prohrát může, prohrává 0-2 na sety, 1-2 ve třetím, servíruje Pablo Caragno Busta, má ještě gamboli, byť tenhle gem je, řekl bych, jeden z nejhorších španělského tenisty, nabídl českému reprezentantovi řadu nevynucených chyb, přesto nakonec získává gem na 3-1, odskakuje do dvougemového náskoku a Jiří Lehečka teď v pozici opravdu nezávidění hodné. Je to velmi rychlý zápas, hraje se hodinu 40 a za malou chvíli klidně může být hotovo. Jiří Lehečka prohrává 1-3 ve třetím setu, 0-2 k tomu a bude podávat, ale není to ten den, kdyby se Jiří Lehečka mohl nějak významně spoléhat na svůj servis. Mluvil jsem několikrát o tom, že úplně nenachází ten správný rytmus, ta pravidelnost úderů tam prostě úplně není. Částečně je to tím, co hraje Caragno Busta, částečně možná nějakou zdravotní limitací, nevím, když tak se zeptám na tiskové konferenci, ale Jiří Lehečka mi prostě nepřijde úplně v topu, jak se říká, ale zároveň může to být opravdu i tím, že prostě Pablo Caragno Busta je takový šikovný narušitel rytmu a hlavně tenista, který prostě skoro vůbec nechybuje. Nechyboval ani na úvod servisového gemu Jiřího Lehečky, vybojoval si vítězným balonem stav 15-0, na 30-0 pro Caragna Bustu mu pomáhá Lehečka chybou z backendu a myslím si, že Jiří Lehečka už mentálně v tomhle zápase prostě není, že tohle na otočku opravdu nevypadá. 1-3, 0-30, český tenista a nasazená 12ka teď bude servírovat zprava, ale Caragno Busta vypadá naprosto v pohodě. V úvozovkách mu opravdu stačí jenom doservírovat celý zápas, ale je možné, že mu k tomu Jiří Lehečka pomůže i vlastní ztrátou podání a bude to ještě rychlejší. Teď ESO Jiřího Lehečky, čárový hlásil out, ale empirová rozhodčí opravuje tento verdikt ve prospěch českého reprezentanta, takže Jiří Lehečka snížil na 15-30, ale nic to nemění na tom, že prohrává 0-2 na sety a 1-3 s Karenem Bustou v sadě číslo 3. Podání lehečky do podobných míst, tentokrát z levé strany, ale opět úspěšné, takže 30-30, tak snad třeba Jiří Lehečka mě teď slyšel a zapíná znovu trochu nebo zvyšuje obrátky ve svém výkonu, protože zatím to opravdu ideální není. 3-6, 6-7 a 1-3. Z pohledu českého tenisty 30-30, Jiří Lehečka teď hraje o to, aby si vybojoval gameball, Karenio Busta, aby si vybojoval breakball. A platí ta první varianta, Lehečka se trefuje po třetí do podobného místa na to téčko ve středu hřiště a po třetí úspěšně z 0-30 otáčí na 40-30. Karenio Busta tedy ještě musí trochu zažehnat ty myšlenky na oslavy a postup, protože Jiří Lehečka může snížit na 2-3, ale stále připomínám, že Španěl má ve svých zádech break. Lehečka servíruje zleva na Karenia Bustu, ten se opírá do backendového returnu, hraje to do míst, kde je síť vyšší a zaplatil za to dáně, trefuje se do pásky a to znamená, že Jiří Lehečka aktuálně snižuje na 2-3 ve třetím setu, ale stále připomínám to, že první dva sety prohrál.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Pila a CSG.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Závodovská a aktuální zprávy.
3: Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Irský arcibiskup Nugent se stal novým apoštolským nunciem v Česku. Tenista Jiří Lehečka hraje na Roland Garros o postup do druhého kola. Dálnice D3 je ve směru na Prahu u Veselí nad Lužnicí po nehodě neprůjezdná a bude slunečno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Resort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury, poslance Martina Baxy z ODS, takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
5: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dřív řekl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami k návrhu. Výrazně zákon předělávat nechce. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent doteď působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřím. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
6: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundané různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
3: Lanovka na Petřín nefunguje od poloviny září 2024, kde ji poškodily silné deště.
7: Sport. Tenistku Karolínu Muchovou čeká první zápas na letošním Roland Garros. V Paříži se utká s Ruskou Zacharovovou. Jiří Lehečka hraje na úvod Grand Slamu se Španělem Karenem Bustou. Je u toho reportér David Prouza.
8: Jiří Lehečka prohrává s Karenem Bustou 0-2 na sety. V tom třetím 3-4 servírovat za malou chvíli půjde Španěl, který je výrazně efektivnější a udělal třikrát méně nevinucených chyb než právě Jiří Lehečka. I proto je Čech na pokraji vyřazení v prvním kole Roland Garros. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu na 59%.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D3 u Veselí nad Lužnicí a nehoda u Čáslavy. Dálnice D3 je ve směru z Českých Budějovic do Prahy neprůjezdná u Veselí nad Lužnicí. Na kilometru 106,5 zasahují hasiči u těžké nehody nákladního auta s osobním. Vrtulník už odletěl, dálnice ale zatím stále stojí. Poslední volný sjezd je na 118. kilometru na Ševětín. Dá se to obět, zpět najdete za Veselým. Silnice 38 je u Čáslavy neprůjezdná. Na obchvatu u Kalabousku se srazila dodávka, osobní auto a motorka. Opět vážná nehoda, na místě pracují záchranáři. Objížďka vede přes město v obou směrech. Stále zavřená je silnice 35 z Hradce Králové do Jičína. Mezi Podhorním újezdem a Úlibicemi likvidují následky další vážné nehody. Dopravu odklání na objížďky ve směru z Hradce Králové, je tam kolona už od Ostroměře. A ještě do Prahy na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte silný provoz. Kolona od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech, občas musí zavřít i tunel na chvíli kvůli regulaci. Z Prahy i nehoda překáží na Novopatské směr k Belská za sjezdem na Satalice a je tam fronta od Černého mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, nejvyšší teploty od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách 22. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.
10: 13 hodin 6 minut pondělí 25. května. Jsme moc rádi, že posloucháte dál jediné čistě sportovní rádio v Česku. V tomhle čase obvykle nabízíme pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem. Dnes hostem Tomáše Pancíře bude Adam Ondra. Ten pořad nabídneme, ale samozřejmě, protože je předtočený, tak využijeme toho, že chceme vám, našim posluchačům, dodávat aktuální živé informace, v tomhle případě z tenisového French Open. A tak znovu míříme tady na Radiožurnálu Sport do Francie, do Paříže za Jiřím Lehečkou, za Pavlem Karaňou Bustou, no a taky za kolegou Davidem Prouzou.
8: Oproti vstupu ze zpravodajství se toho zatím moc nezměnilo. 0-2 na sety z pohledu Lehečky a 3-4, ale za maličkou chvíli může být zase o poznání hůře. Karaňa Busta servíruje, vede 40-0 a teď předvedl takovou tenisovou parádu, kterou si opravdu můžete dovolit jenom v momentě, kdy jste na tom opravdu dobře. Stop vol, který zahrál Karaňa Busta, přitom když couval, takže vlastně se pohyboval směrem od sítě, přesto dokázal ten balón umístit krásně za pásku. Jiří Lehečka tam sice doběhl, ale už se vůbec nedokázal do toho balonku opřít tak, jak by si představoval. Takže je to 5-3 a Jiří Lehečka právě teď servíruje na to, aby se udržel ještě chvíli v tomhle zápase, ale s ohledem na to, že Karaňa Busta zatím o žádný svůj servis nepřišel, tak je to opravdu možná už jenom otázkou času, jestli vyhraje 6-3 nebo 6-4. Jiří Lehečka teď samozřejmě udělá maximum pro to, aby to bylo alespoň 5-4, ale i tak ty šance jsou velmi jednoznačně rozložené v tomhle utkání. Obzvlášť, když Jiří Lehečka dělá další nevinucenou chybu z forehandu. Zase těsný out, takových balonků nasázel Jiří Lehečka opravdu příliš velké množství teď v předklonu. Jiří Lehečka možná opravdu už jsem spekuloval o nějakých zdravotních indispozicích a je možné, že něco takového ho potkalo před časem na turnajích v Římě a v Madridu. Řádila jakási střevní viróza, něco takového tady potkalo i Francouze Artura Geu nebo Cheu, záleží na tom, kde ho vyslovujete. Na každý pád Jiří Lehečka z toho předklonu se teď už vymanil, odservíroval tak dobře, že je to 15-15 v tuhle chvíli. Jiří Lehečka bude podávat zprava na Karaňa Bustu, který je blízko blizoučko postupu do druhého kola. Jiří Lehečka servíruje za stavu 3-5 ve třetím setu. Je to dobrý servis, následně docela prudký forehand, ale nedobře umístěný a to samé platí i pro následný volej Jiřího Lehečky. Situace, kterou by podle mě 9x z 10 pokusů zahrál dobře, tentokrát to vyšlo na ten 10. moment a Jiří Lehečka vyrobil 35 cm out z relativně lehkého voleje 3-5, 15-30. Karaně Busta je teď aktuálně 2 body od toho, aby se podíval do druhého kola na Roland Garros. Jiří Lehečka servíruje zleva do forehandu Španěla, následně krásný backhandový krosový úder od českého tenisty, další už trochu opatrnější, a co nebylo opatrné, to byl pokus Karaně Busty, který se prolétl podél čáry. Jiří Lehečka jenom sledoval tu trajektorii balonku a možná doufal v out, ale taková situace nenastala a tak je tu matchball, respektive jsou tu matchbally 6-3, 7-6 a 5-3 a 40-15. To jsou všechna čísla, která hovoří ve prospěch Pabla Karaně Busty ze Španělska. Servíruje Jiří Lehečka, odvrací matchbally, věřme, že je odvrátí. Servis velmi dobrý, následně forehand po čáře, Karaně Busta běhá ze strany na stranu, ale všude je včas. Teď se netrefuje čistě do forehandu, první matchball je pryč, Jiří Lehečka dokázal nakonec tu výměnu zvládnout, ale i v téhle výměně, kterou vyhrál, tak bylo vidět, že prostě není stoprocentní. Jiří Lehečka teď bude podávat zleva za stavu 3-5 a 30-40 a ještě jeden matchball musí odvrátit, pakliže chce ještě vytrvat v tomhle utkání v souboji s Pablem Karaněm Bustou ze Španělska. 3-5, 30-40. Servis Jiřího Lehečky na střed hřiště, ovšem nepřesně. Takže druhé podání, Jiří Lehečka teď pod asi největším tlakem celého zápasu. Karaně Busta naopak připravený ukončit tohle utkání, ale Lehečka to ještě zkusí, ale neuspěje. Jiří Lehečka vypadne v prvním kole Roland Garros a druhého Grand Slamu v této sezóně, prohrává s Pablem Karaněm Bustou ve třech setech tím nejrychlejším možným způsobem. 3-6, 6-7 a 3-6. Španělský reprezentant se hodně raduje. Radují se také španělští příznivci, kterých dorazilo na kurt 6 dost a dost. Jiří Lehečka, ten se tedy s Grand Slamem rozloučil v tom nejrychlejším možném čase, prohrává s Karaněm Bustou 0-3 na sety a může vyhlížet, věřme, úspěšnější část sezóny, která bude na trávě. Takže Jiří Lehečka je pryč z Roland Garros. Karolína Muchová bude ještě dnes reprezentovat českou vlajku, ale to až ve večerních hodinách. Její soupeřkou bude na kurtu Simon Matěje, Ruska Zacharovová. Na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. Jiří Lehečka právě teď za potlesku fanoušků opouští kurt a řekl bych, že příští dnech opustí také Paříž. Z tohoto města, z hlavního města Francie, David Prouza, Radiožurnál.
10: Děkujeme Davidu Prouzovi. Je 13 hodin 11 minut, jak bylo řečeno. Uslyšíme se s naším reportérem na tenisovém French Open určitě ještě později odpoledne u zápasu Karolíny Muchové. Ještě jednou připomínám, pokud jste chtěli v tomhle čase pravidelně poslouchat pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem, dnes tedy s Adamem Ondrou jako hostem, tak nabídneme ho po půl druhé. V tuhle chvíli si zahrajeme YouTube, no a po písničce taky hity sociálních sítí.

0: Znáte to, když nemáte fotku, jako byste tam ani nebyli, nebo jak říkají sportovci, když to není na stravě, tak se to nestalo. Věta, která často platí taky o turistických destinacích, teď ale i o českém hokejovém národním týmu, i ten se musel nechat zvěčnit, aby bylo jasné, že na šampionátu ve Švýcarsku vůbec byl. Detailnější informace o průběhu focení dodá kolega Karel Schamberger v hitech sociálních sítí. Hezký den.
1: Dobrý den. Nutno říct, že týmové focení proběhlo už o víkendu. Reprezentační útočník Jakub Flek vzal fanoušky na sítích do zákulisí právě týmového focení. Prvně se nutno podotknout s holohlavým asistentem trenéra Jiřím Kalousem a bavil o úpravě účesu.
2: Kala účesl si co finu.
3: Jo, trošku jako došel gel.
2: Božuch, jak to hodil do parády, víc zase.
3: Jo.
2: Nejlepší vlasy v nároďáku, hele. Hele, paní, jak se nám směje, že si nahazujeme vlásky.
1: Jen dodám, že Božuch, tedy podle Fleka majitel nejlepšího účesu, je Daniel Voženílek. Hráči byli při focení seřazeni ve třech řadách a tak někteří museli v bruslích vylézt na lavičku. Třeba jako Tomáš Galvas, kterého pro jistotu držel Matěj Blimo.
2: Drž ho radši, prosím tě, nebo jsme minus v obránce.
1: Naštěstí focení dopadlo bez újmy na zdraví a tak Češi můžou dnes večer nastoupit proti Norsku.
0: Jenom mi to tak připomíná, poslouchejte samozřejmě Radiožurnál Sport, ale sledujte nás taky na sociálních sítích, protože viděl jsem krásnou fotku z tohohle focení od Františka Kuny, samozřejmě hokejoví reprezentanti tam byli ze zadu. No každopádně, my vám nabídneme tenhle zápas v přímém přenosu i s předzápasovým studiem, a to po 15. hodině a 30. minutě. Od hokeje pojďme k fotbalu v evropských ligách, včetně té české, pomalu končí sezóna, s tím je spojené taky předávání trofej a mistrovské oslavy, tak na které se zaměříme.
1: Začneme anglickou Premier League. Arsenal slavil na hřišti Crystal Palace a nechyběl ani popěvek písně, který je součástí snad každých oslav. Jinak ale oslavy Arsenálu nebyly bujaré, protože londýnský klub čeká už v sobotu finále Ligy mistrů. To naopak slavení slávistů v Edenu na takzvané zahradní slavnosti doplnila i Helena Vondráčková, což se ne všem fanouškům líbilo, ať už vzhledem k tomu, že v tomto roce byla k vidění v nedalekém dělíčku s šálou Bohemians, nebo vzhledem k její komunistické minulosti. Přesto se Edenem linulo.
0: I takové byly oslavy 23. ligového titulu Slavie v Edenu. V hitech sociálních sítích nám o tom povídal Karel Schamberger. Kájo, tak spíš ta anglická hudba nebo spíš ta česká, co říkáš?
1: Podle mě to k české kabině prostě patří.
0: Dobře, zahrajeme si Red Hot Chili Peppers. Příjemný poslech.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 21 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport. České hokejisty čeká předposlední zápas ve skupině světového šampionátu ve Friburgu. Dnes budou hrát s Norskem. Podrobnosti přidá v úvodu sportovního přehledu Pavel Tilšár. Hezký den.
1: Pěkný den. Český tým si může s předstihem pojistit nejhůř druhé místo ve skupině. Pokud Češi Norsko porazí v základní hrací době, stáhnou náskok vedoucí Kanady na rozdíl jediného bodu. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
2: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně, jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužené, to není žádná náhoda.
1: Utkání začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut, aby vám ho přiblížíme v přímém přenosu. Od 15.30 nabídneme taky předzápasové studio s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou.
0: Od 16 hodin a 20 minut budou hrát proti sobě taky hokejisté Spojených států amerických a Maďarska. Večer se pak v Curychu utkají Německo s Velkou Británií a ve Friburgu Slovinsko a Itálie.
1: Hokejista Tomáš Hertl rozhodl gólem o výhře Vegas nad Kolorádem v semifinále playoff NHL. Golden Knights zvítězili 5-3 a v sérii vedou už 3-0 na zápasy.
3: Klička kolem obránce, střela backhandem a gól. 32-letý Tomáš Hertl se v letošním playoff trefil celkem po třetí. Kromě toho si připsal asistenci. Na jednu branku přihrál i Martin Nečas v dresu Koloráda. Jeho tým vedl po úvodní části nad Vegas 3-0 a celkově svého soupeře přestřílel. Domácí ale stav srovnali a díky Hertlovi poté i otočili. Golden Knights zvítězili 5-3 a dělí je jedna výhra od postupu do finále Stanley Cupu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Tenista Jiří Lehečka skončil na Roland Garros už v prvním kole. 12. nasazený hráč prohrál se Španělem Karenou Bustou ve třech setech. Úvodní utkání na pařížském Grand Slamu odehraje odpoledne ještě Karolína Muchová. Její soupeřkou bude Ruska Zacharovová.
1: Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého fotbalového klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu na 59%.
0: Fotbalový útočník Barcelony Lamine Yamal nechybí navzdory zranění ve španělské nominaci na mistrovství světa. Scházejí v ní naopak mimo jiné obránce Dani Carvajal, který po sezóně odešel z Realu Madrid, a útočník Koma Alvaro Morata.
1: U fotbalistů Neapole skončil italský kouč Antonio Conte, potvrdil to po závěrečném kole série A. Loni přitom s klubem získal italský titul a smlouvu měl až do příštího léta.
0: Českým basketbalistům pomůže v červencových utkáních kvalifikace o postup na mistrovství světa i Vít Krejčí. Jediný Čech v NBA se chystá zúčastnit zápasů ve Švédsku a doma proti Estonsku. Česká basketbalová federace to oznámila v tiskové zprávě.
1: A novým kapitánem českých volejbalistů je univerzál Patrik Indra. 28-letý hráč polské Częstochowy přebírá, nebo se jim stal po blokaři Adamu Zajíčkovi, který po čtvrtém místě na loňském mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Uvedl to Český volejbalový svaz.
0: Takový byl sportovní přehled, připravil ho Pavel Tilšár. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Lady.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku. Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
3: Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Řekl to na bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš v Pobaltí některý ze států NATO, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Drony na západě Ruska zabily 2 lidi. Vzdušný úder u města Jaroslavl severovýchodně od Moskvy zranil jednu ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou taky útoky na energetickou infrastrukturu v západoruské belgorodské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Ukrajina v sousední zemi podniká útoky od prvních měsíců ruské invaze. Ty podle Kyjeva míří výhradně na vojenské a energetické objekty. Ukrajina tím chce omezit financování ruských vojenských prostředků. Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. A tropické počasí v Česku vydrží i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání.
0: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Do pařížského Grand Slamu odpoledne vstoupí taky Karolína Muchová, a to zápasem proti Rusce Zacharovové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D3 u Veselí nad Lužnicí, taky 38 u Čáslavy. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy je u Veselí nad Lužnicí neprůjezdná. Na kilometru 106,5 uklízejí po vážné nehodě auta s kamionem. Dopravu odklánějí na 108. kilometru a zpět na dálnici najdete za Veselím nad Lužnicí. Aktuálně je to bez většího zdržení. Na D1 menší kolona na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se v obou pruzích na 210. kilometru. Osobní se pak u Rohlenky rozjíždějí. Ucpaná je i severní trasa po 35 z Muhelnice na Hradec Králové. Před Litomyšlí postojíte asi 20 minut. Silnice 38 je na obchvatu Čáslavy zavřená. U Kalabousku vážná nehoda dvou auta motorky. Na místě hasiči a jede se v obou směrech přes město. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště připomínáme kolony mezi Jesenicí a sjezdem na Ořech. Je silný provoz. Občas musí i regulovat vjezdy do tunelů. Osobním čekejte kolem 15 minut navíc. V Praze i nehoda překáží na Novopatské ve směru na Kbelskou za sjezdem na Satalice. A kolona je tam už z Černého mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, nejvyšší teploty od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách 22. Tolik zprávy.
5: Jak se Adam Ondra chystá na červnový lezecký světový pohár v Praze? Jaké má nejen v této sezóně sportovní ambice? Jak se změnilo sportovní lezení potom, kdy se dostalo do programu olympiády? A jaké jsou v Česku podmínky pro tento sport? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání radiožurnálu Sport, protože naším dnešním hostem je nejlepší český lezec, čtyřnásobný mistr světa, držitel dalších desítek medailí z mezinárodních závodů, včetně světových šampionátů nebo závodů světového poháru. Adam Ondra, dobrý den, vítejte v našem studiu.
6: Dobrý den.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Vy jste spolu s organizátory mluvili o přípravách závodu světového poháru v Praze. Na začátku června bude jeho dějištěm Pražská Štvanice. Vy jste tváří těchto závodů, to je logické. Těšíte se?
6: Těším se určitě moc, protože v disciplíně lezení na obtížnost jsem závodil na české půdě kdysi dávno v 16 letech v roce 2009, takže od té doby uplynulo spoustu vody a lezení na obtížnost je pro mě asi ta nejsrdcovější disciplína.
5: Kolik tam tehdy bylo diváků?
6: Relativně hodně, bylo to na brněnském výstavišti a i když o lezení se mohlo zdát, že se nikdo moc nezajímal, tak přece jenom v České republice třeba ta lezecká komunita těch vyloženě fajnšmekrů byla vždycky relativně velká.
5: Relativně hodně tehdy, kdy jste nebyl tak známou osobností, bylo kolik? To byly stovky?
6: Myslím, tisíce? Že tam byly tisíce, no. Jako byla krásná atmosféra, ale bylo to trošku hořké tím, že jsem smeknul v semifinálové cestě a těsně nepostoupil do finále.
5: Jaké ambice máte na Štvanici? Vyhrát?
6: Tak to by bylo krásné, ale kdyby to bylo před pár lety, tak bych si i na to věřil. Hodně bych si připravil, ale ta úroveň teďka opravdu velmi, velmi vysoká. Myslím, že zvláště od té doby, co se lezení na obtížnost stalo samostatným sportem, tak se ještě zvýšila. Takže cíle jsou takové, že pokud si zalezu v tom finále před domácím publikem, tak to bude určitě úspěch.
5: V minulých letech se světový pohár v Praze odehrával na Letné. Letos se přesune na Štvanici, navíc k boulderingu tedy přibude i vaše srdcová disciplína, jestli to tak můžeme říci. S tím přesunem čekáte, že to bude lepší, že třeba ubydou problémy s větrem, které se řešily na Letné?
6: To je zásadní důvod, že na té Letné to přece jenom je větrná pláň, takže když se přižene něco většího, tak to ta konstrukce té stěny schytá. Doufáme, že na Štvanici to bude větší závětří a myslím, že co se týče místa, jak Letná byla super, tak Štvanice možná bude ještě lepší blízkost, větší blízko centra vody. Myslím, že to bude skvělý.
5: Vy se představíte přímo na tenisovém centrkurtu, kde se kdysi hráli třeba souboje tenisového poháru federace. Jak speciální pro vás je tohleto, že na tenisovém kurtu budete lézt?
6: Tak ještě nikdy jsem na žádné stěně postavené na tenisovém kurtu nelezl, jinak asi k tenisu nemám nějak zvlášť speciální vztah. Já myslím, že už jenom to, že prostě bude postavená lezecká stěna tak blízko pražského centra, tak blízko Vltavě, bude zážitek sám o sobě.
5: Na jakých nejnezvyklejších místech jste už lezl?
6: Tak myslím, že krásný závod, když jsou někde třeba v centrech měst, přímo na náměstí, před pár lety v Innsbrucku, kde ještě taky lezení bylo něco menší, takže se tam zlezla, já nevím, maximálně tisícovka diváků, ale bylo to na krásná atmosféra, nebo třeba na tribuně Mnichovského olympijského stadionu, tam se taky možná vlezlo jenom 400-500 lidí, ale o to bylo speciálnější atmosféra, protože to tam bylo prostě úplně nacpaný. Nějaké třeba světové poháry, když si dávno v lezení na rychlost, který jsem se teda nezúčastnil, třeba byly postavené na nějakých přehradách nebo na hrázích přehrad, tak to je taková úplně určitě zajímavost. Byl jsem na třeba lezecké stěně v Londýně, která byla vlastně přistavená jakoby k dálničnímu přivaděči, takže když jste jakoby lezl, tak jste konstantně cítil takový jako malý vibrace od těch kamionů, tak to bylo speciální.
5: Když se vrátíme ke Štvanici, nebudou vás rušit vlaky, které tam vlastně vedle toho centrkurtu projíždějí po Negrelliho věr?
7: Viaduktu?
6: Myslím si, že pokud bude bouřivá atmosféra, tak určitě bude víc stěna vibrovat nebo bouřit tu atmosférou než případnými vlaky.
5: Cítíte u domácích závodů větší tlak? Jsou specifické třeba i právě tím, co jsme už zmínili v úvodu, že jste tváří těch závodů, že řada lidí přichází právě kvůli vám?
6: Tak určitě to nepochybně. Myslím, že ten rozdíl je hlavně třeba v těch kvalifikačních kolech, kdy na normálním světovém poháru třeba v té kvalifikaci ještě nejsem tolik nervózní, ale tady samozřejmě se musím opravdu ujistit, abych to třeba na to semifinále vyšlo. No.
5: Vy jste v loni právě v Praze na Letné na závodu světového poháru ukončil svou boulderingovou kariéru. Tehdy na otázku, co se vám při vzpomínkách na bouldering vybaví, tak jste řekl, bohužel asi vyvstane na mysl ta frustrace z obou olympiád, kde bouldering zařídil, že jsem neměl medaily, to jsou vaše loňská letní slova. S odstupem opravdu za ten rok nestýská se vám?
6: Ne, vůbec. Třeba teďka jsme dlouhodobě v italském Arku a trénuju tam na místní reprezentační stěně a potkávám tam spoustu italských reprezentantů specializujících se právě na disciplínu bouldering a koukám se na kluky, jak tam trénují na těch specifických bouldrech a právě se mi nestýská. Jsem strašně rád, že si s nima můžu zalíst na jiných typech boulderů, protože pořád bouldering tvoří jakoby velkou část mého tréninku, i když se specializuji na lezení na obtížnost, ale přece jenom vynechávám vlastně ten styl, který se teďka hodně protlačuje ve světových pohárech v boulderingu, což je třeba nějaký speciální ukloněný plotny a skoky a tak dále.
5: Tím důvodem, proč jste ukončil kariéru ve sportovním boulderingu, byly zdravotní záležitosti. To je opravdu v dopadech na lidské tělo tak velký rozdíl mezi boulderingem a mezi lezením na obtížnost?
6: Určitě těch jakoby nějakých agresivnějších skoků na ramena, lokty, kolena je tam daleko míň třeba i padáte, protože když chcete být prostě nejlepší v tom boulderingu, to znamená to, že spadnete prostě třeba 100krát za trénink z 5 metrů, což když spadnete jednou dvakrát, tak je to v pohodě, ale ty pády se prostě nasčítávají. Z tohohle pohledu je lezení na obtížnost daleko příjemnější sport na tělo, ale myslím, že jedním z důvodů byl určitě i zdravý, ale druhý důvod byl i ten, že si myslím, že každým rokem bych byl méně a méně konkurenceschopnější. Dneska prostě vyrůstá nová generace, která už od malička leze tady tenhle modernější styl a nemyslím si, že bych si někdy tenhle styl naučil tak, jako to dneska umí ta nová generace.
5: Mě zaujalo, že teď v zimě jste se věnoval skalnímu, tedy outdoorovému boulderingu. Jak velký rozdíl je mezi skalním a závodním boulderingem?
6: Extrémní. Ono možná, co se týče lezení na obtížnost, tak třeba mezi závody a těžkými cestami na skalách není třeba tak extrémní rozdíl, ale mezi skalním boulderingem a závodním boulderingem je obrovský rozdíl. Skalní bouldering je hlavně o síle v prstech, což se hodí i na to lano, což třeba o síle v prstech je závodní bouldering, neříkám, že vůbec, ale opravdu minimálně. Skalní bouldering je hodně o malých chytech a sice technických, ale nějakých konzervativních pozicích. Potřebujete prostě dostat v nějaké náročné pozici to tělo do úplně přesně dobrého pohybu, abyste třeba šli potom naprosto staticky zase do velmi špatného chytu dalšího, zatímco to pojetí v boulderingu při tom těch závodech je daleko dynamičtější, daleko méně než malé chyty se berou spíše objemově velké chyty, ale o to jsou oblejší. A právě to dynamické pojetí zároveň znamená, že pokud nemáte prostě třeba správně zacentrované ramena, lopatky, tak to třeba pár sezon vydržíte, protože ty prostě struktury ještě drží, ale dříve nebo později se prostě opotřebují, zatímco v tomhle je ten venkovní bouldering úplně jiný.
5: V polovině března jsme se mohli dočíst, že jste v zimě na různých místech od konce října 4krát zdolal cestu, zatím rekordní obtížnosti 8C stylem Flash, tedy hned na první pokuse znalosti informací o cestě. Kdybyste to měl přeložit absolutním lajkům, co to znamená? Co se vám tedy povedlo v té zimě?
6: Takže jak už cestu, nebo i ten boulder. Boulder je cesta, která se leze bez lana do malé výšky s sištěním na těch skalách. Si neseme něco, čemu říkáme boulder matky. Jsou to prostě nějaký madrace, které se dají dát na záda a složit. Takže buď ten boulder vylezete po mnoha a mnoha pokusech, někdy třeba po 200 dnech na cvičování. Ten boulder vylezete po mnoha a mnoha pokusech, někdy třeba po 200 dnech na cvičování, anebo to vylezete na první pokus, což

0: 33 letech si myslím, že jsem se v té čisté síle posunul, přitom s přibývajícím věkem se spíš předpokládá, že ta čistá síla se zhoršuje a možná se může zlepšovat vytrvalost. Zatím mně to připadá, že je to spíš skoro naopak v mém případě, ale opravdu s touhle zimní sezónou, že se mě podařilo vylézt ne jeden bouldr, ale celkem 4 bouldry, tak to je něco, nad čím bych ani nesněl. Takže co se týče venkovního boulderingu, tak za mě určitě bezkonkurenčně nejlepší sezóna v životě.
1: Sezóna outdoorového boulderingu přijde zase v zimě? Nebo stihnete něco i přes léto?
0: Přes léto je na venkovní bouldering příliš teplo, tomu se vlastně vůbec nevěnuji. Na ten venkovní bouldering je opravdu ideální zima a pro mě ideální teplota třeba okolo nuly nebo maximálně 5 stupňů.
1: Máte už nějaký seznam dalších míst, kam na ten první pokus se budete
0: chtít? Tak mě zaujalo, že jsem si nikdy nemyslel, že třeba obtížnost 8C+ by na ten první pokus mohla být vůbec lezitelná. My jsme zatím 3 kluci, kteří se nám podařilo vylézt obtížnost 8C na flash. Ostatní kluci Janek Flohe a Žil Maršeland mají jenom po jednom kousku, já mám zatím po 4 kouscích. Každopádně mám vyhlédnuto pár bouldrů obtížnosti 8C+, na který bych se možná příští zimu chtěl podívat.
1: Tak se budeme těšit a budeme samozřejmě držet palce. Adam Ondra, úspěšný lezec, 4-násobný mistr světa, je dnešním hostem Radiožurnálu Sport. Už jsme říkali, že na začátku června vás čeká pražský světový pohár. Jak se na ten připravujete? Jaký je ten přechod z toho outdoorového skalního boulderingu na to, abyste se připravoval na světový pohár v lezení na obtížnost?
0: Jo, tak je to zhruba 2měsíční jako specifická příprava jenom na to, co budu potřebovat na tom světovém poháru v Praze, což není možná ani takový rozdíl, jako kdybych se třeba v zimě věnoval méně boulderingu a více zlezení na skalách s lanem, protože přece jenom ta specifická vytrvalost, která probíhá na těch závodech světového poháru v lezení na obtížnost, je poměrně specifická v tom, že je to třeba zhruba 50 až 60 kroků bez nějakého většího odpočinku. Na skalách je většinou přece jenom nějaký výčnělek, kde se dá trošku odpočnout, dá se tam třeba zaklínit někde koleno, pustit se rukama, zatímco na těch závodech se prostě leze 50 kroků téměř bez odpočinku a jenom když jste velmi extrémně dobře fyzicky připravení, tak si tam naleznete nějaké malé možnosti k odpočinku. Takže vlastně z hlediska toho mít tady tuhle specifickou připravenost, tak tímhle směrem probíhá teďka moje příprava, takže jsem zhruba někde v půlce, mám ještě dalších 5 týdnů přípravy.
1: Já už jsem se vás ptal, jaké jsou ambice směrem ke světovému poháru v Praze. Když to vezmeme celkově ambice pro tuto sezónu, co je tím hlavním cílem?
0: Tak je to světový pohár v Praze a pak je to mistrovství Evropy, které bude na konci srpna ve francouzském Lavalu, takže to je asi letos ten největší cíl. A pro mě je to taková sezóna, kdy chci zjistit, jestli na to ještě mám a jaké jsou moje šance i třeba k případné olympiádě za 2 roky v Los Angeles.
1: Máte pochybnosti?
0: Tak já jsem si jistý, že dovedu třeba udržet jakoby tu výkonnost, kterou mám teď, nebo který jsem měl v minulých letech, ale otázka je, jestli to ještě na něco bude stačit, protože ta konkurence nespí a hodně se zlepšuje. Já myslím, že poslední 2 roky se ta konkurence opravdu hodně posunula. Myslím si, že i určitý vliv měla olympiáda, právě to, že třeba na olympiádě v roce 2021 v Tokiu vlastně byla ta trojkombinace, takže všichni, jak obtížnostničtí, tak boudrističtí specialisté se vlastně snažili věnovat všemu, což mohlo vlastně té samostatné disciplíně lezení na obtížnost trošku uškodit. Takže myslím, že ta úroveň lezení na obtížnost trošku stagnovala v posledních letech, no a v posledních 2 letech to šlo strašně nahoru, protože asi i to, že už je lezení na obtížnost samostatná disciplína, tak už se vyprofilovali ti lezci, kteří se prostě věnují jenom jedné disciplíně a je opravdu jenom pár výjimečných lidí, kteří si myslím, že mají velkou šanci na olympiádě v obou disciplínách.
1: Vy jste v loni na mistrovství světa v obtížnosti dopadl vlastně nejhůř v kariéře, 15. místo. Kdo by dokázal říci, že 15. místo je nejhorší v kariéře, tak to by byl šťastný člověk, ale přesto v tomhle kontextu, tak jak říkáte, nahlodalo to trochu ten váš dojem, vyvolává to právě ty otázky, na co ještě máte?
0: Uvidíme, no, nechci dělat nějaký závěr

0: jednoho závodu, ale určitě bylo to frustrující na poslední mistrovství světa v Koreji, kde jsem měl pocit, že jsem byl dobře připraven, cítil jsem se dobře, ale nakonec té semifinálové cestě, i když si myslím, že jsem ani nezeles nějak špatně, tak prostě kluci byli dobří, no.
1: Předpokládám, že velkou motivací je pro vás příští rok mistrovství světa, které bude hostit město, ve kterém jste se narodil, Brno. Je to velké lákadlo?
0: Je to určitě velké lákadlo a asi to největší lákadlo, že ještě neházím flintu do žita.
1: A následně olympiáda, hloda, chcete jet do Los Angeles?
0: Tak určitě, pokud bude nějaký výrazný úspěch v Brně, tak určitě do Los Angeles bych chtěl jet. Zároveň Brno je vlastně možnost i nominace se na olympiádu. První tři závodníci z mistrovství světa mají automatickou účast v Los Angeles.
1: Když bude mistrovství světa v Brně, v České republice, může vám to nějakým způsobem pomoci? Je třeba šance čistě teoreticky nastavit, postavit tu stěnu, navrhnout tu stěnu tak, aby některému sportovci pomohla, některému zase tolik nepomohla?
0: Ani ne tolik. Jako tam na stěně až tolik nezáleží, záleží spíš na těch cestách, ale vlastně jsou tam různé regulace, které tohle znemožňují. To znamená, vlastně musí se stavět z více do značek těch chytů, z více do výrobců. Každý ten výrobce má vlastně jakoby velmi různé chyty. My sice jakoby všichni známe, ale jakoby každý pak má nějaký jako specifický chyty, který ví, že mu sedí. A většinou se i na těch závodech jako objeví, ale ta cesta samotná potom je postavená z velmi různorodých chytů. No a i co se týče stavěčů, tak se to vždycky staví v týmu a pokud by nějaký stavěč prostě vyloženě chtěl nějakému závodníku mi vyloženě pomoct, tak ono to bude vypadat prostě nápadně, protože kdo se v tom vyzná, tak jakoby tak nějak zhruba ví, že tomuhle závodníkovi sedí tohle a tomuhle závodníkovi sedí tohle a cílem je, aby ta cesta byla komplexní a otestovala nás po všech stránkách, takže aby tam bylo dostatečné množství oblin, stisků i majlých lišt, aby byla vytrvalostní, aby byla zároveň silová, takže tohle všechno tak nějak zaručuje, že vlastně pro žádného závodníka nikdo vlastně při nějaké situaci, nějaké podplacenosti nebo něco takového, tak nemůže úplně zařídit, že vyhraje třeba jako jeden specifický závodník, protože mu to sedne.
1: Vy jste s lezením začal díky rodičům ve třech letech, mezi juniory na světové scéně jste pět let neprohrál, už jste vzpomínal na rok 2009, tehdy jako 16-letý jste vstoupil mezi dospělé, hned jste skončil druhý v obtížnosti na mistrovství světa, hned jste vyhrál celkové pořadí světového poháru. Jak se od té doby, vy už jste částečně o tom mluvil, ale jak se od té doby to špičkové lezení proměnilo?
0: Já bych možná odpověděl ještě i obecně, že se proměnilo hodně i lezení. Myslím, že v letech, co jsem začínal lézt a potom spousta let potom, tak to byl přece jenom mírně jako okrajový sport, který mě provozilo jako relativně vysoké množství velmi zapálených jedinců, ale třeba ten jako špičkový sport tu veřejnou, širokou veřejnost tolik nezajímal. Umělé stěny ve velkých městech byly, ale zdaleka nebyly tak rozšířené a myslím, že se to hodně začalo měnit třeba okolo roku 2015-2016. Do jaké míry to souvisí i s faktem, že lezení se stalo olympijským sportem, těžko říct, ale určitě nějakou věc to má, ale ono se hrozně změnil i ten jakoby ta hobby část toho našeho sportu, to znamená těch lidí, kteří třeba provozují to lezení na umělých stěnách ve velkých městech, je prostě ne jako výrazně víc, to je jakoby v řádově víc, jo, to prostě v Praze, v Brně je 10 stěn a prostě všechny jsou plný a to by bylo asi těžký představit, že by lezení před 10 lety by se mohlo tak změnit, tak jak vypadá teď.
1: Čím to je podle vás?
0: Já jsem asi nikdy nepodceňoval atraktivitu našeho sportu, co se týče atraktivity pro toho bylezení a co se týče atraktivity toho závodního lezení. Já myslím, že lezení samo o sobě pro lidi jako skýtá opravdu jako velmi zajímavou kombinací různých faktorů a dá se říct, že to je sport téměř pro každého. A myslím, že to je tak akorát individuální a zároveň sociální vlastně můžete přijít na tu bouldrovku dneska, relativně snadno se tam seznámit s nějakýma parťákama v závislosti na tom, že prostě řešíte třeba, jak ten boulder vyřešit, dáte se do řeči a potom začnete s někým jezdit do skal. Takže potřebujete většinou toho parťáka, ale zároveň, když už jste pak nahoře na té skále, na té stěně, tak jste tam sám a myslím si, že jsou tam různé jakoby styly a disciplíny toho lezení a každý si v tom najde do určité míry to svoje.
1: Jaké jsou podmínky v Česku? Vy jste říkal, že v Praze, v Brně přibývá umělých stěn.
0: Pro komerční lezení si myslím, že jsou podmínky jako velmi dobrý, hlavně v těch největších městech si myslím, že i výborný. Co se týče toho té profi části toho sportu, tak si myslím, že jsou výborný v Praze a uspokojící, výborný v Brně a uspokojící v Praze. U ostatních...
1: Brno je na tom lépe než Praha?
0: Ano, ano, určitě. Všem? Tak do určité míry v tom mám možná i zásluhu já, ale jinak si myslím, že i v ostatních krajských městech je teďka jakoby dobrý, že tam vždycky nějaká záchytná stěna je, kde je nějaký oddíl, kde je nějaký trenér a do určitého věku si myslím, že tam ta třeba případná hvězda může vyrůst a v určitým období už je pak třeba asi důležitý se přestěhovat třeba do toho Brna. No. Protože samozřejmě ono je taky třeba rozdíl, před 20 lety se dalo natrénovat na světového poháru opravdu s minimálními tréninkovými podmínkami, ale i to lezení na těch závodech se dost změnilo a opravdu ty vynikající tréninkové podmínky s těma odpovídajícíma třeba chytama, které jsou dneska hodně drahý, já si myslím, že klíčová. A samozřejmě mít obrovský talent pomůže, ale když člověk nemá přístup k těm jako odpovídajícím cestám po těch odpovídajících chytech, tak si myslím, že se těžko to dá trénovat dneska.
1: Když Česká tisková kancelář vydala před 3 lety medailonek k vašim 30, tak ukončila vaší citací, že byste měl radost, kdybyste lidi motivoval k tomu, že stojí za to žít, že stojí za to snít a mít vášeň, kterou lidi dělají, a ne, že budou žít rutinní život a chodit do práce, která je nebaví, což nevede k šťastnému životu. Říkal jste, že to by bylo zadosti učinění, kdybyste takhle lidi motivoval. Máte pocit, že se to daří?
0: Já doufám, že jo. Já myslím, že od těch, jestli to je 3 roky zpátky, tak od té doby si myslím, že leze ještě výrazně větší množství lidí. A to jenom ne, samozřejmě v České republice, ani bych nevím, do jaké míry na to mám vliv já. Myslím, že ta popularita lezení roste celosvětově a já myslím, že možná, když se zamýšlíme nad dnešním světem, můžeme mít pocit, že všechno jde nějak k horšímu, tak já si myslím, že minimálně v lezení jdou věci spíš k lepšímu a takové třeba jakoby chmurné předpoklady, že s větší popularitou lezení na umělých stěnách se třeba potom na skalách nepohneme, tak zatím to ani tak nevypadá.
1: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, úspěšný lezec, 4x mistr světa Adam Ondra. Díky moc, že jste si udělal čas, že jste byl u nás ve studiu. Naviděnou, naslyšenou a samozřejmě, ať se daří nejenom na pražském světovém poháru.
0: Děkuju moc za pozvání a vidíme se v Praze na Štvanici.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Hokejisty Vegas s útočníkem Hertlem dělí jedna výhra od postupu do finále NHL. Silnice 13 je po nehodě u Stráže nad Ohří neprůjezdná a bude slunečno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo od Evropské unie v letech 2020 až 2023. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun. Podle kontrolorů ale nemocnice nakupovaly přístroje, které nepotřebovaly a neměly pro ně ani vyškolený personál. Rezort pro místní rozvoj s tím nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové se nemocnice připravovaly na nečekané krize.
3: V době pandemické krize nelze předem předvídat typy jednotlivých diagnóz a s nimi souvisejícího přístrojového vybavení k jejich diagnostice či léčbě.
1: Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí zraněných.
4: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sibihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je snížená funkce štítné žlázy. Problém většinou odhalí praktičtí lékaři.
5: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
6: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
7: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. Onemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát, naprostá většina z nich je dobře léčitelná.
6: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
8: Sport. Hokejisté Vegas jsou jedno vítězství od postupu do finále playoff NHL. Ve třetím utkání série porazili Colorado 5-3, když vítězný gól dal Golden Knights útočník Tomáš Hertl.
9: Klička kolem obránce, střela backhandem a gól. 32-letý Tomáš Hertl se v letošním playoff trefil celkem po třetí. Kromě toho si připsal asistenci. Na jednu branku přihrál i Martin Nečas v dresu Koloráda. Jeho tým vedl po úvodní části nad Vegas 3-0 a celkově svého soupeře přestřílel. Domácí ale stav srovnali a díky Hertlovi poté i otočili. Golden Knights zvítězili 5-3 a dělí je jedna výhra od postupu do finále Stanley Cupu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
8: A tenista Jiří Lehečka skončil na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál ve třech setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Klimkovic a zavřená silnice 13 u Stráže na Tohří. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Ostravou směrem na Prahu. Na kilometru 344,5 zavřeli silničáři levý pruh. Zdržíte se asi 20 minut a brzdí se už před Klimkovickým tunelem. Na D1 čekejte kolony i na příjezdu do Brna z Ostravy. Pro osobní auta je to od 212. kilometru až k Rohlence. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy stále zavřená u Veselí nad Lužnicí. Na kilometru 106,5 uklízejí po nehodě, dopravu odklánějí přes město. No a ten průjezd Veselým se teď mírně ucpává. Silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů je neprůjezdná. Mezi Stráží na Tohří a Damicemi se srazila 3 auta. Je to vážná nehoda. Podle našeho zpravodaje je zavřeno v obou směrech.
11: Obou směrně, proti neprojelo jediný auto, já jsem stál asi 10 minut a pak jsem to vzdál.
10: Obět se to v podstatě nedá, nebo dlouhou zajížďkou přes Boží dar. Na silnici 35 až půl hodiny postojíte na příjezdu do Litomyšle ve směru z Mohelnice. Je silný provoz. A ještě Pražský okruh ve směru z D1 na letiště se osobním autem zdržíte v koloně asi 20 minut po pojíždí mezi Jesenicí a sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, nejvyšší teploty od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách 22. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 6 minut pondělí 25. května. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Jiří Lehečka vypadl na tenisovém French Open už v prvním kole, 12. nasazený podlehl Španělovi Pablu Carreňovi ve třech setech. Utkání na Antuce v Paříži prohrál po necelých 2 hodinách. V Paříži se dnes představí ještě Karolína Muchová, nasazená 10. a finalistka turnaje z roku 23 se utká s Ruskou Zacharovovou. No a můžeme říct, že taky už zná svého soupeře do dalšího kola Sára Bejlek, respektive soupeřku. Samozřejmě ta se ve druhém kole Roland Garros utká se 4násobnou vítězkou pařížského Grand Slamu Igou Świątekovou. Polka v prvním kole jasně ve 2 setech 6-1 a 6-2 porazila Emerson Jonesovou z Austrálie. Teď už Green Day.
2: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.

0: Čeští hokejisté dnes odpoledne nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Severané už dokázali na turnaj obrat o bod Kanadu a pak dokonce porazili Švédsko 3-2.
1: Jo, my jsme na to koukali s klukama u karet jen tak po očku, takže já jsem se soustředil na svoje karty hlavně. Samozřejmě asi mě to trochu překvapilo, ale z těch výsledků je vidět, že Norové hrajou dobře.
2: Popisoval útočník Lukáš Sedlák, při jaké činnosti sledoval vítězství Norska nad Švédskem, a hned také dodává, co hráli a kdo vyhrával.
1: Prší a Romanovi to šlo asi včera nejvíc, podle mě. Jo, Romanovi jde všechno.
2: Směje se Lukáš Sedlák, ale Romanu Červenkovi by to mělo jít i proti Norsku. Z českého týmu má při své 13. účasti na šampionátech se severským celkem největší zkušenosti. To Jaroslav Chmelař nemá s norským hokejem vůbec žádné.
3: Vůbec. Myslím si, že ani na 20. Norové nebyli, takže vůbec nemám, ale tak musíme se na ně připravit. Tady na turnaji ukazují, že není radno je podceňovat, takže umějí dobře bránit, zároveň mějí bruslit a dokážou se dostat do těch breaků, takže na to si budeme muset dávat pozor a budeme muset prostě na ně vlítnout jako na Švédy.
2: Uvědomuje si Jaroslav Chmelař. Norsko má reálnou naději zahrát si čtvrtfinále, což se mu podařilo 3x v historii a naposledy před 14 lety. Jenže letos je ve Švýcarsku ve výborné formě. Necelé 2 minuty ho dělili od výhry nad Kanadou a pak porazilo Švédy.
4: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
2: Vychvaluje soupeře českého týmu asistent trenéra Jiří Kalous. Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Sudí Karel Rouček v ligovém duelu mezi fotbalisty Dukly a Ostravy za stavu 0-1 správně nenařídil pokutový kop pro domácích, uvedla to dnes komise rozhodčích. My pojďme ale na Letnou. Fotbalisti Sparty uzavřeli ligovou sezonu výhrou nad Hradcem Králové 2-1. Byl u ní taky finský záložník Pražanů Kaan Kairinen, u kterého se spekuluje, zda to nebyl jeho poslední zápas v rudém dresu.
1: Polovina 83. minuty, zajímavý moment, odchází ze hřiště Kaan Kairinen a hodně se mu nechce ze hřiště. Fanoušci Sparty jsou ve stoje.
2: Tak lúčil se, protože to byl poslední zápas sezóny. No. Já jsem už nemal sílu ani se lúčit, takže... Tak nevím, to je možná otázka na pána, který přijde po mně.
3: Říkal o emotivním odchodu Kaana Kairinena ze hřiště kapitán Sparty Lukáš Haraslín. Pánem, který přišel po něm na tiskovou konferenci, byl trenér letenských Brian Priske.
4: V tuhle chvíli je určitě hráčem Sparty a to také pro další sezonu. Víc říct nemůžu.
3: Nechtěl prozradit víc Priske, který stáhl finského záložníka v 83. minutě. Kaan Kairinen si následně užíval ovace zaplněné Letné a po zápase ho dokonce podobně jako Huga Sochurka nebo Jakuba Surovčíka vyvolával kotel Sparty. Kairinen v lize odehrál z té třetí utkání, také proto před duelem dostal společně s dalšími spoluhráči dres Sparty se stovkou na zádech. Levý břeh Vltavy je Kairinenovým domovem už 3 roky.
2: Kaan je obrovský profesionál a je to právě ten typ hráča, který robí dennodenně ty jisté věci a má prostě založený systém na té své robotě, kterou robí naozaj dennodenně. Můžem to potvrdit, takže chodí prvý do kabiny, je tam už skoro okolo 7:30. Já chodím viac menej druhně za ním, tím, že chodím s dětmi do školky. Takže hovorím, je to velký profesionál, co se tohto týká.
3: Rozpovídal se o finském rodákovi z přístavního města Turku kapitán Haraslín. Kairinen má ve Spartě smlouvu do roku 2028. Už delší dobu se ale spekuluje o tom, že pokud na něj přijde adekvátní nabídka, letenský klub bude ochotný ho uvolnit.
4: Byl konzistentní nejen v této sezóně, ale ve všech, kdy tu byl. V tréninku, v nasazení, v přípravě, v kvalitě na hřišti byl konzistentní.
3: Mluvil o přínosu Kairinena trenér Priske. Finský středopolař nazbíral v dresu Sparty přes 150 soutěžních utkání, získal 2 ligové tituly a 1 ovládl český pohár. A když nebyl zraněný, jen těžko si trenéři, ať Priske nebo Fries, uměli představit základní sestavu bez něj.
4: Může se stát cokoliv. Kaana znám už dlouhou dobu. Jeho progres je neuvěřitelný, to, jak se zlepšil. Doufám, že bude schopný ukázat své kvality ve vyšších patrech, než ve kterých je Sparta. Ale to není na mě.
3: Dodal Brian Priske na účet Kaana Kairinena, který je tučným písmem podepsán pod úspěchy Sparty z posledních let. Zda ale slyšel po utkání s Hradcem Králové tuto skladbu naposledy, není jasné. Z Letné Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: mistrovství světa v hokeji na radiožurnálu Sport.
1: Po páté za sebou budou hrát čeští hokejisté v základní skupině mistrovství světa s Norskem.
2: Kromě vítězství hrají Češi o vylepšení pozice pro čtvrtfinále.
1: Utkání Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Celé si ho můžete poslechnout živě na radiožurnálu i digitální stanici Radiožurnál Sport.
3: Mistrovství světa v hokeji na radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál je půl třetí. Eliška Zahabrocká, zprávy.
2: Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obvinění jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly nadále platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišly o 100 miliony korun. Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží o pár desítek haléřů. Benzín od zítra zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči v Česku tankovat nejvíc za 41 korun a 72 haléřů. To je o 36 haléřů méně než dnes. Vláda navíc rozhodla, že v regulaci nejvyšších přípustných cen bude pokračovat i v červnu. Se stropováním začala v dubnu v reakci na krizi na Blízkém východě. A v Saúdské Arábii dnes začíná hač, slavná velká pouť do Mekky. Toto posvátné město by měl podle islámské tradice alespoň jednou za život navštívit každý muslim, který je toho fyzicky schopný a má k tomu dostatek financí. Podle místních úředníků jen do neděle do Saúdské Arábie dorazilo víc než 1,5 milionu lidí. To překonalo loňský počet. Pouť potrvá do pátku 29. května. Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. Ve Friburgu je čeká Norsko. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenista Jiří Lehečka do druhého kola Roland Garros nepostoupil. Na úvod pařížského Grand Slamu prohrál se Španělem Karenem Bustou ve třech setech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Klimkovic a zavřená silnice 13 u Stráže na Touří. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Ostravou směrem na Prahu. Na kilometru 344,5 silničáři v levém pruhu a zdržíte se asi 10 minut. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně aktuálně dvě kolony. První za sjezdem na Cerhovice. Na kilometru 42 opravují v levém pruhu vozovku. Je tam kolona do 10 minut. Další fronty čekejte na D5 směrem z Prahy do Plzně u Rokycan. Na kilometru 63 v připojovacím pruhu stojí kamion.
5: Kamion s proraženou pneumatikou. Tam šipka a začíná se to štosovat a do pár minut se nebude dát sjet od Rokycan najet na tu dálnici.
4: Na silnici 35 budete asi půl hodiny popojíždět na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Brzdí se už na konci nové dálnice. Silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů je neprůjezdná. Mezi Stráží na Touří a Damicemi se srazila tři auta, kolony velmi dlouhé v obou směrech. A obět se to nedá, nebo jedině dlouhou zajížďkou přes Boží dar. A ještě silnice 56 z Ostravice do Frýdku Místku. Na příjezdu do Frýdlantu nad Ostravicí vážná nehoda. Silnice 56 je teď neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
2: Bude slunečno, nejvyšší teploty od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách 22. Tolik
3: zpráv. Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Billy Idol v pondělním radiožurnálu Sport. 14 hodin 39 minut, jsme rádi, že nás posloucháte. Fotbalová šance liga má za sebou i nadstavbu, známe tak mistra ligy, známe i jistého sestupujícího. Titul v Edenu slavila Slavia, naopak sestup do druhé nejvyšší soutěže, ten se nevyhne Dukle. Tečku za sezonou udělal fotbalový pořad radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta, no a shrnutí má pro nás teď kolega Karel Schamberger. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme začít v Edenu, už jsme dneska slyšeli hezkou písničku, tam se po zápase slavilo.
1: Mnoho fanoušků zarazilo nasazení brankáře Ondřeje Koláře, v minulosti bez pochyby opory sešívaných, který ale v posledních sezónách plní roli trojky. Kolář nastoupil v lize naposledy před rokem, taky když měla Slavia jistotu titulu, tak šel do hry ve druhém poločase. Stejně tomu tak bylo i včera, když šel do hry na poslední půl hodinu za vedení 3-0 pro Pražany. Navzdory valné většině spíš negativních názorů na nasazení Koláře ocenil Pavel Horvát nejen jeho výkon.
2: To zase bude řečí, jako že to je zesměšnění a takovýhle výrazy, ale co předved jako v té bráně, to bylo něco neskutečného. Já jsem si říkal, tak ten si to tam jde do chyb a říkám, jako 35 minut to úplně málo není. Jo, Plzeň byla jako dobrá druhou půli a vytáhl tam jako zákroky, který jsem si říkal, tak hoši, tak potlesk jako super.
1: Doplním, že Slavia si díky titulu zajistila účast v ligové fázi Ligy mistrů. O tu zabojuje i druhá Sparta, která zamíří do třetího předkola nejprestižnější klubové soutěže.
0: Z té skupiny o titul projedeme postupně až na dno tabulky. Pro střední skupinu o umístění vyhrála tedy nakonec 7. Sigma Olomouc, ale nás asi víc zajímá skupina o záchranu.
1: Přímý souboj o sestup nezvládla Dukla s Baníkem Ostrava, po pouze vlastních gólech prohrála 0-3. Pražané tak po dvou letech sestoupili z nejvyšší soutěže, naopak Baník si udržel šanci a míří do baráže, ve které bude bojovat s Táborskem. A podle Pavla Horváta je Baník favoritem.
2: Baník samozřejmě papírově vypadá vejš, mělo by to tak dopadnout, ale může rozhodnout zase nějaká chyba. Tady jsme se bavili, červená karta v 15. minutě a ten zápas vypadá úplně jinak. Můžeš si vytvořit dobrou pozici do odvety.
1: Doplním jen, že úvodní zápas odehraje Baník doma zítra od 18 hodin. Odveta je na programu v Táborsku v sobotu. Ve druhém barážovém dvojutkání se potká Slovácko s Artisem Brno. Poprvé se bude hrát v Brně ve středu a odveta v Uherském Hradišti pak v neděli. Všechny zápasy odvysíláme v přímém přenosu tady na radiožurnálu Sport.
0: Pozvánka od Karla Schambergera, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Vzali byste si šálu, když je venku ke 30 stupňům? Někteří čeští hokejoví fanoušci ji teď mají na mistrovství světa ve Švýcarsku. To, aby s nimi mohli točit nad hlavami, když dá národní tým gól. Ve Friburgu je ale i dost času mimo stadion. A hned vedle něj je takzvaná fanzóna. Prostor k vyžití fanoušků, kteří si můžou koupit i různé suvenýry. S logem šampionátu.
1: Krávu, no 100% krávu, ale ještě uvažuji, jestli ji koupím za ty peníze, jestli si nekoupím drink, ale jinak opravdu krávu, protože ta byla úplně úžasná. Jsme fandili opravdu celý týden s tou krávou. Já jsem Nikola, jsem z Pardubic.
2: Já jsem Terry, jsem z Doudleb nad Orlicí, jsem podruhý na mistrovství a mě se tady moc líbí.
3: Kráva je maskot, bych rád doplnil.
2: Za mě z fančopu jsme si přivezli samolepku a chtěli bychom každý rok si přivezt jenom samolepku ze všech mistrovství.
3: A kam si je budete dávat?
1: Na auto!
4: Kromě fančopu najdeme ve fanzóně pódium, kde hrají kapely. Můžete si zastřílet na branku, zatancovat s maskotem v obleku krávy nebo vyzkoušet gastronomii i ze zemí, které na turnaji nejsou, třeba tu řeckou nebo asijskou. Ale v fanzóně dominuje obří dřevěná stavba. Tam vám uvnitř dají švýcarský sýr na všechny možné způsoby.
1: Tak to je hrozný puch teda, ale těšíme se na to, protože to musíme zítra vyzkoušet a nemůžeme bez toho odjet.
2: Zítra to chceme zkusit ten jejich největší smradlový sýr. Jsme byli v restauraci, kde to úkrně smrdělo a potřebujeme to vyzkoušet.
4: Uvnitř haly pak mohou zaujmout primárně české fanoušky a faninky kelímky, ve kterých je třeba ještě půl hodiny před prodejem pivo už načepované.
1: Tak to pivo je tady teda šílený, mě teda vůbec nechutná, je to hrozný. Jako v České republice, já musím říct, že jsme národ pivařů a je to prostě úžasný, ale tady to stojí za prd.
5: Tomáš z Valašska, z Ražnova, pod Radoštěm, řezník. Tak to prostě přišlo tenkrát, nabídka práce a...
4: A tak řezník Tomáš žije už 14 let ve Švýcarsku. K hale to má kousek.
5: Hodně velký téma to je, no. Hraje se tady hokej, žijou tady hokejem, skoro stejně jako Češi. A navíc tady vyhrál Gotteron, místní klub, že? Friburg. Tady bylo 80 000 lidí a my jsme fandili taky, že?
4: Stejně jako pak při zápasech národního týmu.
5: Můj názor je, že Švýcaři letos asi vyhrajou.
4: To už se ale budou muset fanoušci přesunout do Curychu, kde se bude o víkendu bojovat o medaile. Z fanzóny ve Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Lenny Kravitz, 14.53, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste kdekoliv, sudí Karel Rouček v klíčovém momentu sobotního přímého souboje o odvrácení sestupu z první ligy. Fotbalisty Dukly nepoškodil na začátku druhého poločasu. Za stavu 1-0 pro hosty z Ostravy správně nenařídil pokutový kop pro Pražany, uvedla to v komuniké komise rozhodčích. Fotbalové asociace České republiky posvětila taky červenou kartu pro libereckého Martina Ríska v utkání v Jablonci.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhavit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku. Myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beachvolejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
9: Ilarion z Ruské pravoslavné církve byl zadržen v Česku. Litva vyšetřuje možnou krádež osobních údajů důstojníků litevských zpravodajských služeb. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Kolona popojíždí na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. A zítra bude slunečno, nejvyšší teploty do 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to dnes jeho telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Na případ upozornil server Novinky. Kontrolu vozidla provedli včera středočeští policisté, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
10: Národní protidrogová centrála iniciovala kontrolu vozidla na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na možný převoz nelegálních drog. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla.
9: V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Krajany i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a Jihomoravského kraje. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno, doplňuje jeho spoluzakladatel David Macek.
11: To, co bylo evidentní od čtvrtka až do dnes na všech těch gestech, že tady opravdu nikdo nic nepopírá. Naopak celá ta krása spočívá v tom, že se ty věci přiznávají, že pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří v tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
9: Generální prokuratura v Litvě vyšetřuje možnou krádež až 600 tisíc údajů z tamních státních registrů. Podle konzervativců může být za útokem Rusko. Litevská prokuratura tuto informaci zatím nekomentovala. Cílem útoku měla být mimo jiné data důstojníků armády a zpravodajských služeb.
12: Představitel litevské konzervativní strany Laurinas Kasčunas na sociální síti Facebook napsal, že několik pokusů o neoprávněný přístup do centrálního registru představuje ohrožení litevské národní bezpečnosti. Podnikly je zatím neznámé subjekty ze zahraničí, kterým se podle Kasčunase se podařilo odcizit údaje o litevských zpravodajských důstojnících, vojenských důstojnících i litevských politicích. Podle šéfa konzervativců útočníci pravděpodobně získali data z registru nemovitostí, což může vytvářet podmínky pro sledování sledování, vydírání, personalizované kybernetické útoky nebo i ohrožení fyzické bezpečnosti obětí. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště zvažuje město Tábor. Vychází z terénního šetření Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
13: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. To znamená návštěv nebo lidí, kteří tam prostě nemají trvalý pobyt na tom sídlišti. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města.
9: Zavedení nových parkovacích zón budou v Táboře předcházet diskuze s obyvateli.
14: Sport. České hokejisty čeká na světovém šampionátu souboj s Norskem. Národní tým má postup do čtvrtfinále jistý a v utkání bude favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
15: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazných osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
14: Zápas Česko-Norsko začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalový sudí Karel Rouček správně nenařídil penaltu pro pražskou Duklu v utkání o záchranu v šancelize proti ostravskému Baníku. Potvrdila to komise rozhodčích fotbalové asociace. Dukla prohrála 0-3 a sestoupila do nižší soutěže.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nebezpečí na D1 za Divišovem a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď velmi opatrně za sjezdem na Divišov. Na kilometru 47,5 srazilo auto Srnku. Podle našeho zpravodaje leží v levém pruhu.
18: Ta Srnka leží ještě na chvilku, tam dokonává v levém pruhu. Auto je v pravém pruhu kousek dál.
17: Tak pozor, brzdí se prudce. Na D1 popojíždějí kolony za Ostravou směrem na Prahu. Na kilometru 344,5 omezení zavřený levý pruh a zdržíte se 10 minut. Na D1 vázne provoz taky na příjezdu do Brna z Vyškova. Kolona aktuálně od 212. kilometru až k omezení v Brně a pro osobní je to na 25 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hlásíte velmi silný provoz. Musí regulovat vjezdy do tunelu. Na 17,5 kilometru navíc v připojovacím pruhu ještě nehoda, i tam to zpomaluje. Kolona se táhne od Jesenice a je to nadlouho. Zdržíte se minimálně půl hodiny podle toho, jak pouštějí auta do tunelů. Silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů je stále zavřená mezi Stráží nad Ohří a Damicemi. V zatáčkách likvidují následky vážné nehody 3 aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
19: 15 hodin 6 minut, krásné pondělí 25. května, jsme rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Jiří Lehečka vypadl na tenisovém French Open už v prvním kole, 12. nasazený, podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Carreňovi ve třech setech, utkání na Antuce v Paříži. Prohrál po necelých 2 hodinách, no a v hlavním francouzském městě se dnes představí ještě Karolína Muchová, nasazená 9. a finalistka turnaje zpřed 3 let, se utká s Ruskou Zacharovovou a to později odpoledne. Teď už Linkin Park, příjemný poslech.
16: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 15 hodin 11 minut pondělí 25. května posloucháte odpolední radiožurnál Sport a na den přesně 30 let je to dnes od stále bezkonkurenčního světového rekordu oštěpaře Jana Železného. Nesmazatelně se rodák z Mladé Boleslavy zapsal do světových tabulek na mítinku v německé Jeně.
1: Jen to zahučelo po třetím pokusu Jana Železného na malém atletickém stadionu v německé Jeně. Několik stovek diváků si v tu chvíli nejspíš neuvědomovalo, že jsou svědky jedinečného hodu. Dlouhého 98 metrů a 48 centimetrů.
2: Mně se nezdal jaký výjimečný, no.
1: Popisoval Železný bezprostřední pocity po hodu, který sledovala tehdy jeho šestiletá dcera Katarína.
3: Pamatuju si, že vlastně nám rodiče řekli, že pojedeme vlastně na výlet, nebo aspoň jsme to tak z bráchu brali, těšili jsme se, že jedeme vlastně na výlet, byť to byly tátové závody. Naskládali nás do auta, no a potom už z toho závodu jako takovýho se až tak moc teda nepamatuju. Vím, že nějak jako nám to tam říkali, že táta hodil svěťák a že jsme se jako radovali.
1: Den po historickém hodu byl Železný hostem Českého rozhlasu. Ptal se sportovní komentátor Vladimír Vácha.
4: Honzo, za všechny posluchače, moc a moc vám blahopřejeme, jste šťastný?
5: No, tak určitě, jsem na to čekal taky doslova.
4: Tušil jste včera, že máte v ruce, v nohou, zkrátka v sobě takový výkon?
5: No tak jsem říkal, jako letos by to snad mohlo jít, tak jsem se cítil jako docela v dobrý formě, ale jako člověk nikdy neví, jo. Každopádně, jak jsem přijel se na závody, tak tady byly výborné podmínky, jak jsem říkal, tak na takovouhle šanci, prostě na tyhle podmínky čekám 3 roky, tak se je potřeba to využít, no.
1: Jan Železný se přitom do německé Jeny vydal celkem náhodou. Od premiérového zlata na olympijských hrách v Barceloně uplynuly téměř 4 roky a Železný byl tak na začátku další olympijské sezóny, která měla vyvrcholit hrami v Atlantě. Cítil mimořádnou silovou formu a tak se rozhodl, že se vydá na malý atletický meeting nedaleko českých hranic.
6: Cítil jsem se právě skvěle a tam byl problém, že nebyly takový velký závody a my jsme to s manažerem hledali a našli jsme v podstatě právě jenom tu Jenu, tak jsem řekl, že tam jedu a bylo to z toho důvodu, že jsem se cítil na tréninku tak dobře, že jsem věřil, že můžu hodit strašně daleko.
1: Říkal s odstupem času Železný.
6: Já jsem byl přesvědčený, že ho ještě překonám. Bohužel se mi to nepovedlo a bylo to vlivem zranění a tak dále, okolností. Ale nečekal jsem to takhle strašně dlouhou dobu. No.
1: Popisoval před 5 lety Jan Železný. Jeho světový rekord je platný dokonce už 30 let. Navíc je stále jediným oštěpařem na světě, který vyhrál 3 po sobě jdoucí olympijské hry. Zlato má z Barcelony, Atlanty a Sydney. Často se ale zapomíná, že před zvěstí těchto úspěchů bylo už stříbro na hrách v Soulu v roce 1988. Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Jiří Léčka bohužel skončil na Roland Garros v prvním kole. Český tenista nestačil na Španěla Caraňa Bustu, prohrál s ním ve třech setech. Úvodní zápas na turnaji dnes čeká ještě Karolínu Muchovou, která nastoupí později odpoledne proti Rusce Zacharovové. No a pomalu, ale jistě už se můžeme taky dívat na zítřejší program v Paříži, protože zítra vstoupí do Roland Garros zbývajících pět českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Linda Fruchtwirtová a Vít Kopřiva. 21letá Nosková ta plní na Antukových dvorcích v Paříži roli turnajové dvanáctky a utká se semifinalistkou turnaje z roku 2021, řekni Marii Sakariovou, jako druhá v pořadí na kurtu číslo 6. Druhý duel na dvorci, jiném dvorci číslo 7, zehraje Fruchtwirtová proti domácí Žakmotové, stejně jako Kopřiva na kurtu Simon Matějové proti taky domácímu Corentinu Mutetovi. Duel Bartuňkové s nasazenou devítkou Kanaďankou Bokovou se odehraje potom jako čtvrtý v pořadí na kurtu číslo 14. No a Kateřina Siňaková, ta zase zítra bude uzavírat program na 13. proti Švýcarce Simoně Walterové. Teď už Cranberries, příjemný poslech.

Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která dnes zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je 8 hráčů Barcelony, a to včetně zraněného útočníka Lamina Yamala. Španělé se v přípravě na šampionát utkají doma s Irákem a po odletu do zámoří ještě z Peru na závěrečném turnaji narazí ve skupině H na Kapverdy, Saudskou Arábii a taky na Uruguay.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Radiožurnál je 15:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
7: Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klementové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent doteď působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Izraelský úder na uprchlický tábor na jeho pásma Gazy má dvě oběti, včetně 6leté dívky. Dalších minimálně 17 lidí zranil. Oznámili to palestinští zdravotníci. Agentura Reuters s odvoláním na svědky informovala o tom, že útok provedli dva vrtulníky. Zasažené detenční centrum leží v oblasti Mavásí, kterou izraelská armáda už dříve prohlásila za humanitární a bezpečnou zónu. Izraelská armáda se k situaci zatím nevyjádřila. Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka se ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně pak v zaparkovaných autech. A za smrtí slonice Ulu ze zlínské zoologické zahrady stála rozsáhlá poranění hrudního koše a vnitřních orgánů. Samice slona afrického zemřela v pátek po nečekaném útoku sloního samce Jacka. V den incidentu ani v předchozích dnech podle chovatelů samec nevykazoval žádné známky konfliktního chování. Jack byl následně oddělený do samostatného prostoru. Pavilon slonů pak zoo uzavřela, znovu otevřený je ode dneška.
0: Sport.
7: Čeští hokejisté nastoupí za necelou hodinu na mistrovství světa ve Friburgu proti Norsku. Předposlední skupinový zápas národního týmu odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. A tenista Jiří Lehečka skončil na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál 0-3 na sety. Úvodní zápas na turnaji dnes čeká ještě Karolínu Muchovou, která nastoupí proti Rusce Zacharovové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna, taky v Ostravě. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Od sjezdu na Rousínov až k omezení u bratislavské dálnice. Pro osobní auta je to asi na 25 minut, pro kamiony na delší dobu. Na D1 se zdržíte i v Ostravě směrem na Prahu, před omezením u přívozu asi 20 minut. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony za sjezdem na Cerhovice. Na kilometru 42 je zúžení, něco tam opravují silničáři a popojištět budete asi 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je velmi silný provoz, musí regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se osobním autem i půl hodiny podle toho, jak pouštějí do tunelů. Kolony v Praze i jinde je silná odpolední špička, ucpává se třeba okruh na Černém mostě v obou směrech, taky Průmyslová a Kbelská ulice. A silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů stále zavřená. Mezi stráží na Tohří a Damicemi likvidují následky nehody 3 aut. V koloně máme zpravodaje.
9: Už tady stojíme skoro hodinu a teď dělá kolem policie a všechny osobáky otáčí, protože uzavírka bude podle policie trvat až 4 hodiny.
8: A objížďka je dlouhá, vede přes Boží dar. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
5: počasí.
7: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
5: Speciál Radiožurnálu Sport.
10: 15 hodin 34 minut pondělí 25. května posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. 16 hodin a 20 minut čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Ke svému předposlednímu duelu ve skupině jejich soupeřem budou norští hokejisté. My si o tom teď na našem čistě sportovním rádiu budeme povídat ve studiu, ve speciálu už předtím, než ten zápas začne. Vítám tady Martina Charváta. Martin, hezké odpoledne.
11: Hezký den.
10: Vítám taky Martina Procházku, našeho experta. Martine, i tobě krásné odpoledne.
12: Hezké odpoledne.
10: A rovnou zdraví taky do Švýcarska Petra Kadeřábka s hostem, jestli se nepletu, Petře. Hezké odpoledne i vám.
13: Hezké odpoledne, nepleteš se, se mnou na komentátorské pozici je dnes poprvé v saku, myslím tím při zápase, Tomáš Cibulka, český obránce, který dnes dostal volno. Tomáši, jak si zatím užíváte ten šampionát a jak se těšíte zítra na Celebrinyho?
14: Tak zdravím všechny a šampionát si zatím užívám opravdu moc. Je to skvělý, je skvělá atmosféra, spoustu fanoušků přijelo z České republiky, takže je to nádherný turnaj. Vždycky jsem si sněl o tom, že si tady zahraju, takže je to speciální vyvrcholení té sezony a samozřejmě na Kanadu se zítra těším, že tam je tam spoustu hráčů, který buď mají před sebou skvělou kariéru, nebo už toho mají spoustu odehráno a já se nemůžu dočkat.
13: Já ještě než předám slovo kolegům ve studiu, zejména určitě dotěrné otázky bude mít olympijský vítěz a 4-násobný mistr světa Martin Procházka, to je mi úplně jasné, ale chci se zeptat v té výbavě, kterou jste dostali. Dostali jste i kraťasy, protože dnes bylo 31 stupňů ve Friburgu.
14: No, kraťasy jsme dostali, ale dostali jsme takový spíš na cvičení, než takový vycházkový na ven, takže museli jsme to zvládnout v tom saku. Je vedro, ale dá se to vydržet, je to jen vlastně přejezd, člověk vleze do autobusu a pak hned vystoupí, takže je to chvilička, takže se to dá nějak zvládnout.
13: Martin Procházka asi neměl kraťasy ve výbavě, tak je ne, že ne?
12: Já si to nepamatuji, my jsme také hráli samozřejmě tady v tom období, ale možná nebyly až takhle extrémy. Každopádně z toho, co se vybavuje v roce 1996, když jsme byli ve Vídni, tak jsme chodili do toho pověstného známého Prátru, do té poutivé oblasti a tam si myslím, že jsme byli taky v kraťasích, ale ve sportovních, přesně říká Tomáš, protože jsme také nefasovali žádné společenské.
11: Promiň, Martine, ale vy jste ve Vídni hráli na konci dubna. Opravdu tehdy se hrálo vlastně o měsíc dřív a teď ta role toho posunu je výrazná, obrovská.
12: No vidíš, Martine, ale už byly zahrádky otevřený, takže jsme chodili právě do toho Prátru a pamatuji si, že jsme seděli venku i v kraťasích, takže bylo i v tomto období hezky.
10: Tak je docela zajímavé, Martin Procházka si nepamatuje přesně kraťasy, ale otevřené zahrádky si pamatuje. Co si o tom myslí Petr Kadeřábek?
13: Tady jsou také otevřené zahrádky, ale my je nějak míjíme a vlastně si do nich ještě jsme si ani s Františkem Kunou nesedli. Vlastně jedinou zahrádku, kterou jsem navštívil, tak byla v Bernu u hotelu českých reprezentantů. Vy tam máte, Tomáš, takovou hezkou terasu, tam bylo i to grilování večerní.
14: Jo, máme to tam moc hezký a vlastně personál z hotelu nám tam připravil takový hezký sezení, kde jsme si udělali hezkou společnou večeři a náš kuchař nám uvařil nějaký fantastický jídlo, takže jsme hezky takhle spolu strávili jeden večer a moc nás to užilo.
13: Já myslím, u toho večera ještě tam byl vyhlášen poplach ve vedle v tom nákupním centru. Všichni vyběhli, přijela policie. Nezáviděli vám ti vyhnaní lidé vlastně z toho nákupního centra, že vy si tam debužírujete?
14: Jo, je to možný. Všichni tak na nás koukali, ale my jsme zároveň koukali hodně na ně, protože jsme moc nevěděli, co se děje. Kluci tam zkoušeli zjišťovat od personálu z hotelu, co se děje a oni taky moc nevěděli, tak jsme tam na sebe koukali, oni možná záviděli nám, že jíme a že se tam v klidu sedíme, ale celkově si myslím, že všichni spíš byli zvědaví z toho, co se bude dít a jak to dopadne.
11: Říká Tomáš Cibulka ve speciálu Radiožurnálu Sport. Tomáši, trochu žerty stranou, zkuste nám, co jsme v Česku a neznáme tu situaci přesně ve Švýcarsku, popsat. Jaký je teplotní rozdíl mezi tréninkovou halou a tou halou, kde se hrají zápasy mistrovství světa?
14: No, tak ten rozdíl je obrovský. Ta tréninková hala tam na té opravdu chladno, je tam velká zima, je to vidět, že ten led je tam, bych řekl, trošku kvalitnější, a pak tady na větší hale, když přijdou ty diváci a hraje se tady spousta zápasů, tak ten led není už pak úplně ideální, ale asi podmínky jsou stejné pro všechny, takže se snažíme a věřím, že třeba možná se na tom ledu maličko zapracuje.
13: Já ještě to doplním možná číselně, protože když bylo utkání se Slovenskem, tak zhruba ve druhé třetině jsem se podíval na teploměr, který je takových 50 metrů po mé pravé ruce, a tam bylo plus 24 stupňů přímo v hale, což je obrovská teplota. Dnes je tady plus 20, ale ještě tady nejsou všichni diváci, ale venku je zase o 4 stupně víc, než bylo při tom utkání proti Slovensku. Takže a diváků je venku opravdu velké množství, takže si myslím, že to bude hodně podobné, ale ve 24 stupních v hale to je opravdu vysoká teplota. Myslím si, že to připomíná opravdu nikoli lední, ale letní hokej.
12: Tomáši, Lukáš Sedlach včera někde zmiňoval, že jste měli jenom 30-minutový trénink, tak si říkám, že když už jste byli takhle pěkné, ale chladné, nepřišlo to trošku málo, mohli jste tam být trochu díl, nebo vám to stačilo ten tréninková fáze?
14: Tak já si myslím, že tady ty zápasy jdou strašně rychle za sebou a vždycky buď se hraje vlastně back to back, a nebo je jeden den mezi zápasem a pauza, takže já si myslím, že těch 30 minut je úplně ideální na to se tak trošku vyjet, ale zároveň se připravit na ten další zápas. Ty síly ještě budou potřeba, ty nejdůležitější zápasy teprve jsou před náma, takže si myslím, že musíme tak opatrně s těma silama a šetřit, kde se dá.
10: Mě by zajímalo,
13: vy
10: když...
13: uvidíte...
10: Promiň, povídej,
13: pardon.
10: Povídej.
13: Vy, Tomáši, vlastně uvidíte poprvé ten zápas z tribuny. Asi budete sedět s Josefem Kořenářem, který dnes také dostal volno. Je to velký rozdíl, že byste to nikdy neviděl takhle vysoko, podle mě.
14: Velký rozdíl. Je to něco jiného, než když je člověk samozřejmě na ledě, vypadá to úplně jinak, takhle ze zhora, ale...
13: Tady ten led vypadá výborně.
14: Jo, teď to vypadá, to on bude. To na konci rozbrusení vždycky už pak je to maličko horší, no. Když na začátku rozbrusení je skvělé, ale uvidíme. Dneska je to, jestli se nepletu, první zápas taky, tak třeba bude led skvělej.
10: Já jsem se právě chtěl samozřejmě jenom zeptat, protože tohle téma tepla, zimy, kvality ledu, to se řeší, zdá se mi, tak trošku šampionát co šampionát, tak opravdu se vám to zdá, a nejenom tedy vám, ale všem hráčům českého týmu, že je to třeba teď horší než v minulosti? Dá se to s něčím srovnat?
14: Asi já nemůžu moc srovnávat s předešníma šampionátama, jaká byla kvalita ledu tam, ale tak bavíme se o tom, víme, člověk přijde do šatny po rozbruslení a nějak to vnímá, povídáme si o tom s klukama, je to nepříjemný, když vlastně jsou tam všude ty maličký odřezky toho ledu, který vlastně se vám to seká na té hokejce a není to nic příjemného, ale jak jsem říkal, že je to stejný pro oba dva týmy a nějak se s tím musí naučit každý pracovat.
11: Říká Tomáš Cibulka ve speciálu Radiožurnálu Sport. Moc krát děkujeme, Tomáši, že jste se připojil do našeho vysílání. Hodně štěstí celé české hokejové reprezentaci.
14: Děkuju moc, mějte se hezky.
10: Posloucháte dál speciál Radiožurnálu Sport, povídáme si s Martinem Charvátem, Martinem Procházkou, taky jsme se spojili s Petrem Kadeřábkem, se kterým samozřejmě se uslyšíme hodně často, protože bude s Františkem Kunou ten duel komentovat, a my teď můžeme na chviličku pokračovat zase tady ve studiu Radiožurnálu Sport. Připomínám, později se k nám připojí taky ještě samozřejmě i posluchači Radiožurnálu, tak pojďme možná, pánové, už na toho dnešního soupeře. Co, Martines, je to příliš brzy na Nory mluvit?
11: Dostaneme se k norskému týmu, zůstaňme u zkušeností Martina Procházky právě s těmi teplotami a s tím, co to všechno udělá s ledem. Protože už jsme u toho, že samozřejmě bodtání je jednoznačný, a když jsme nad, a to v těchto chvílích na hokejovém šampionátu jsme výrazně nad, tak samozřejmě ta kvalita toho ledu jde asi výrazně dolů během samotné třetiny.
12: Tomáš to už naznačoval, jsou samozřejmě s tím problémy s tím ledem, tím, že tím, jak je ta teplota, tak se dělá více sněhu, nebo prostě si to nějakým způsobem tam ty odřezky, prostě to tam pak je problém v tom, že můžete mít nahrávky a můžete si myslet, že dáte číslo klidnou nahrávku a ten kot už vám prostě v poslední chvíli přeskočí přes hůl, takže je potřeba si na to dávat pozor. Nejde se tomu asi úplně vyvarovat, že byste přemýšleli, jestli tam náhodou není více sněhu nebo ne, od toho tam jsou samozřejmě v dnešní době ty komerční přestávky, které mají samozřejmě za úkol hodně toho sněhu v podstatě odnést. Myslím, že v každém tom zápase, když to vidíme, tak tam mají skoro plné ty barely po tom úklidu. Takže je to výhoda určitá, ale ten led, no... Já jsem s tím zase až tak úplně takový problém neměl. Já jsem neměl žádnou velkou váhu. To znamená, že samozřejmě hráči, kteří mají okolo 100 kilo, tak je to pro ně samozřejmě mnohem těžší. Jo. To prostě není více zaboříte, jste prostě najednou těžší nohy, on to tak vypadá, že tam prostě se dělají ty ryhy. Já jsem to takový problém neměl, protože jsem patřil těm lehčím, takže mě to až tak nevadilo.
15: Já právě mě by možná napadlo intuitivně, jestli to není obráceně, jestli takový třeba nějaký mrštný, rychlý hráč typu Martina Procházky, jestli prostě ti techničtí hráči, jestli s tím nemají problém, tak ne. Spíš ti přijde, že ti velcí chasníci dozadu třeba.
12: Určitě, já si myslím, že ne, že jsme si neměli problém. Já taky jsem měl takovou tu ideální francouzskou postavu, jak se říká, 1,80 kg, takže ideální. Ale na tom ledě to opravdu jakoby je horší pro ty kluky, který mají prostě více těch kilo, takže ono potom to bruslení je hodně důležitý, protože když jakmile zastavíte, jste v těch rýhách, jste v těch bognách, v těch výšlapech, tak boříte se do toho, tak samozřejmě to je pak těžší a těžší, takže spíš ty těžší kluci si přesně jak říkáš, si stěžovali.
11: Čistě amatérská otázka, ne všichni to možná vědí. Může si toho hokejista, když je teplo, vzít na sebe méně? Nemyslím tím, že by ubral chrániče samozřejmě, ale může si teoreticky toho vzít méně? Méně? Nemyslím tím, že by ubral chrániče samozřejmě, ale může si teoreticky toho vzít méně?
12: Takhle, méně toho si asi vzít úplně nemůže.

0: tričko s dlouhým rukávem, nedonosil i dokonce rolák, jak se říká, s límcem, takže jakoby vlastně jakoby opravdu je to individuální. A no, někdo je takový, že si nenosí ani ponožky do bruslí. Někdo chodí do bruslí prostě, jak se říká, na boso, což mě jsem teda nikdy nestalo, nikdy jsem to neudělal.
1: To musí lehce zapáchat, ne? Nebo no, výrazněji zapáchat.
0: No jak komu, no, samozřejmě záleží, kdo jak na tom je, ale opravdu chodí hráči do bruslí bez ponožek, takže pak je to samozřejmě asi na kustodech, jak si s tím poradí a jak to nějakým způsobem vyfrešujou.
1: Měnu specialisti na podobná téma.
2: Já jsem chtěl říct, že se mi z toho udělali puchýře, jenom jsem o tom slyšel. Posloucháte speciál Radiožurnálu Sport, budeme pokračovat za malý okamžik, a to s hostem, tak si na to počkejte.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: 15 hodin 46 minut, speciál Radiožurnálu Sport před duelem českých hokejových reprezentantů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Česko-Norsko pokračuje, jak jsem slíbil. Teď by s námi ve spojení měl být Rostislav Oleš. Přejeme hezké odpoledne, dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
2: Moc děkujeme za váš čas. Zatím jsme tady stihli s Martinem Procházkou a vlastně i s českými hokejisty, se kterými jsme se na dálku spojili, probrat téma vysokých teplot. Tak když se zeptám vás, vy za svou kariéru s tím asi máte dobré zkušenosti, ne?
4: Ano, prostě ty moderní haly pro komfort toho diváka dneska dělají, dá se říct, vše na úkor toho sportu, aby ten divák prostě se cítil dobře a nemrzl, tak zase trpí sportovec. Takže ano, je to nepříjemné, ale myslím si, že hráčům ani tak nevadí to horko, s tím se vyrovnat dá, ale jakmile ten led je velice špatný, tak o to víc žerete energie a síly a hlavně ani to není ten hokej, na který jsou kluci zvyklí třeba v zimě, když přituhne a neklouže to tak, jak má.
1: Rostislav Oleš ve vysílání Radiožurnálu Sport, muž, který má za sebou třeba 5 let na Floridě, kde pravda, co se týče playoff těch vyložení jarních bojů, tak se to tam Floridy úplně netýkalo, ale třeba když jste začínali sezónu, když jste byli v kempech, tak to je nějaký srpen, září. Jak to tam bylo s tím přechodem z toho čistě klasického letního floridského počasí do haly?
2: Slyšíme se, dobrý den.
4: No, ono to bylo poměrně jako jednoduché, ty haly jako výborně. Jo, slyším, dobrý den, slyším.
2: Pardon, povídejte, ano, slyšíme.
4: Já vás slyším. Jo, ty přechody do té haly byly úplně v pohodě, tam byla klimatizace, oni jsou na to tam vlastně připravení, to máte stejné, když tu klimatizaci pustíte i v těch moderních halách v Praze prostě naplno, tak se to vychladí, tam prostě až přijdou lidé, tak je problém, ale nejen Florida, i LA a různé státy, kde je ten rozdíl, ten teplot větší, jsou ty letní teploty, tak oni s tím umí pracovat. A není to tak hrozné, dá se říct někdy. Je tam větší zima než na obvyklých zimních stadionech.
1: Posloucháte speciál Radiožurnálu Sport. Martine, jak jsi to měl s regenerací při střídání? Protože když je v hale vedro, tak samozřejmě i tělo nějakým způsobem jinak regeneruje. Jestli třeba jste si jako zkracovali střídání, nebo naopak na střídačce něco speciálního je?
0: To určitě ne, my jsme zkracovali střídání. Samozřejmě my ještě v té době to bylo tak, že přece jenom se hrálo kolikrát na tři pětky, takže jsme tam klidně mohli být okolo té minuty, my klidně někdy přes minutu. Takže to nebylo úplně tím, že by se zkracovali, že jsme utíkali z ledu díky tomu, že je v hale vedro. Ale co můžete pro to dělat? No samozřejmě v dnešní době trenéři ty pokyny jsou jasné. Kratší, rychlejší střídání, okamžitě jak vyjedete na stříjačku, tak poslední nějaký způsob hned okamžitě začít regenerovat, to znamená hned se napít, doplnit ty tekutiny, jonťák, možná nějaké rychlé cukry, by se vám docházelo náhodou už v závěru té třetiny nebo v závěru zápasu nějaké energie, tak to samozřejmě se dá doplňovat i o přestávky. Já myslím, že to zase až tak velký problém není. Já myslím, že to je pro, no, ano, hráči říkají, bylo to těžké, teplo bylo, špatně se nám dýchalo, ale ne, já si to nemyslím, že to je úplně tak hrozný, to zase to tak špatně nevidím.
2: Tak nějak jsem to zatím pochopil, že Martin Procházka ty vyšší teploty spíš vnímá jako nepříjemnost, než na nějaký zásadní problém. Chci se Rostislava Oleše zeptat, jestli si ve své kariéře pamatuje, ať už

0: v NHL, nebo třeba v reprezentaci vyloženě nějaký zápas, kde už by mu přišlo, že je to za hranou, že už to třeba ovlivnilo kvalitu toho duelu?
1: To ne. I prostě na Spartě, jak jsme hráli s Olomoucí, jak tam bylo jako taky horko, ale prostě člověk si to užívá před těma divákama a já bych, jak doplnil Martina, jak on říká, prostě za jeho dob člověk vydržel tu minutu 15 na ledě v klidu, to tempo nebylo tak zběsilé a on na tom ledě byl pořád, protože se hrálo na 3-5 a vlastně Martin byl tak výborný hokejista, že vlastně ani trenér ho nechtěl sedět na střídačce, takže on uměl regenerovat za jízdy a byla radost se na něho dívat, ale opravdu, já bych neměl jsem ani jeden zápas za kariéru, kde bych jako prostě počasí, ať zima nebo vedro, a řekl bych si, ať už to skončí, že to je to k nevydržení, prostě tam máte vodu, takže se napijete, to tam všechno je, opravdu je to jenom se připravit, jediné, co bylo v kariéře, když nastoupil nějaký výborný soupeř, třeba v době Detroitu Datsyuk, Datsyuk, Zetterberg a tak dále, tak prostě to jsme si přáli, ať už to skončí, ne, že nám je horko nebo zima.
2: Úplně ti rozumím, Hrosťo.
3: Pojďme teď už k mistrovství světa, nejen z těch klimatických podmínek, ale i z toho hokejového pohledu. Co zatím Rostislav Oleš říká na výkony české hokejové reprezentace na tomto světovém šampionátu?
1: No, splňuje to, že získávají ty body a směřují to k tomu zápasu, který vlastně ten turnaj buď bude se hodnotit jako úspěšný nebo ne, že prostě postoupí ze skupiny, postoupí přes první vyřazovací boje a potom může to prostě o tom zase urvat ten zápas. Takže nebyl ještě zápas, aby to bylo, že prostě jsme dominovali celý zápas, nebo řekli jsme si, jo, dneska prostě jsme vyhrali tak, jak český divák byl zvyklý nebo očekává, že prostě jo, dneska je to Norsko, Slováci, Italové, Slovinci nebo kdokoliv, tak prostě, že nastoupíme, začneme v první třetině hrát a ve třetí třetině už to v klidu na pohodu dojedeme. To se ani jednou nestalo, ale zase ten sport se mění, kluci nemají takovou tu drive, pohodu, lauf, že prostě vám tam všechno spadne, jede to lehce, třeba jako Švýcaři, kteří dávají opravdu hodně branek, tak je možná i tohle to je lepší, prostě projít si tady těma dle prostě těžkýma zápasama k krizi, prostě špatné oslabení, z přesilovky si pomůžeme, takže ono to je k něčemu dobré, ale že bych byl z toho úplně nadšený a s radostí se na to díval, jako třeba kdysi, když třeba Martin porážel Německo 11-0, tak to tam teďkom není, ale zase najdeme tam jiné dobré věci.
0: To říká Rostislav Oleš ve vysílání Radiožurnálu Sport. Martin Procházka se tady tetelí blahem, on je vždycky rád, když ho někdo chválí v našem vysílání. Ale Rostislav Oleš mi vlastně nahrál, protože se zeptal podobně, jako jsem se chtěl vás obou dvou zeptat i já. Ta otázka od Martina Charváta zazněla výborně podle mě. Jak ty, Martine, vnímáš zatím to účinkování českého týmu? A přišlo mi skvělé to porovnání Rostislava Oleše se Švýcary, protože jestli někdo na tom turnaji zatím opravdu vypadá fantasticky, tak je to domácí celek. Ale právě je tady zajímavý ten pohled, jestli jako je to teď vlastně důležité v té základní skupině, když se tady pořád všichni dokola rok co rok bavíme, že rozhodne čtvrtfinále.
2: Není to právě zase tak důležité za mě, protože několik těch šampionátů jsem také zažil, že některé týmy prostě suverénně vyhrají základní skupinu. Vypadají, že jsou úplně neporazitelní, ale pak přijde zápas, kde na ty hráče, když to řeknu, prostě lehne také ten tlak. Ona něco jiného, základní skupina, tam se nic extra neděje, přesně jako to mají naši. Ano, dva zápasy se nám úplně nepovedly, ale ty další už byly lepší, ať to byly Dánové na začátku, ať to potom byly Švédové, tam bylo velmi dobré utkání. Teď jsme nakonec teda zvládli, jak se říká, umlátili jsme Italii 3-1, ale vyhráli jsme za 3 body. Ale nic se extra neděje. A teď může přijít zápas pro Švýcary, bavím se o Švýcarech, že všechno teďka přejedou, každému dávají 9 gólů skoro, jsou vynikající, no jo, ale pak přijde ten obrovský tlak, najednou udělá ten důležitý krok. A to je to, o čem mluvil Rostislav, že pak stejně ten čtvrtfinálový zápas ve čtvrtek, ten je v podstatě nejpodstatnější v tom, abyste potom hrál už u medaile. Takže tady si myslím, že se může, a už se to stalo několikrát v minulosti, nevím, samozřejmě teď nebudu říkat týmy, které to byly, ale 100% se stalo nějakým tomu, že vyhrál jasně základní skupinu bez ztráty bodu s jasným vysokým skórem. a přišel čtvrtfinále, anebo potom třeba semifinále vypadne a je po úspěchu. Takže to není to, není to nic to neznamená, nic to neurčuje, jestli skončíte třetí, čtvrtý, není to podstatný.
3: Pojďme zpátky k Rostislavu Olešovi a sice s tím, a teď nevím, jestli to není myšlenka za roh až za třetí roh a tím chci říct, že jestli náhodou Radim Rulík tak trochu nepočítá právě s tím, že je dobré si zkusit těžké momenty, ne všechno mít naprosto přesně vyladěné na první zápas na mistrovství světa, ale být vyladěný právě až na čtvrtek druhého týdne, kdy zpravidla přichází to čtvrtfinále. A teď ne, že bych chtěl říct, že Radim Rulík to nechává v těchto situacích na schvál, ale že Radim Rulík si vlastně říká, jo, máme tady těžký zápas a to je dobře.
1: No, jakože by se hnedka v druhém zápase turnaje dostalo té situace a teď budeme bojovat a nic neukážeme. Ne, opravdu tohle to plán nebyl. Tu přípravu měli, to je vlastně Eurohockey Tour, tam je ta příprava, tam ladí tu formu a opravdu na mistrovství světa chcete přijet a podávat ty výkony, ať máte ten klid, jo, ať máte ten klid, ať nemusíte se spolehat na jiné soupeře, ty těžké zápasy, nebo ten těžký zápas přijde, můžeme to zase, český tým, ano, nehraje tak, jak si všichni přejeme, ale má ty body a už má jisté čtvrtfinále, když to Slováci hráli výborně v první čtyři zápasy, získali 13 bodů nebo kolik, nebo 12, nebo 11, teď nevím, jo. Prostě s těma Slovincema vyhráli na nájezdy, ale prostě narazili na nás, prohráli, včera prohráli s Kanadou a teď budou žít, budou bojovat se Švédy o bytí a nebytí vůbec v turnaji, kdežto my už čekáme na ten zápas, který bude pro nás zlomový, kdežto Amerika musí vyhrát všechno, Švédové musí vyhrát, Slováci musí doufat, že vyhrajou, jinak v tom turnaji končí, takže oni jsou na tom hůřtí trenéři a nemyslím si, že by šli do turnaje s tím, uděláme si to.
0: To říká Rostislav Oleš v odpoledním radiožurnálu Sport a vypadá to, že jsme aktuálně ztratili tedy spojení s ním, tak já velmi rád zapojím taky kolegu Petra Kadeřábka, který je přímo na mistrovství světa ve Švýcarsku a přeci jenom na vlastní oči. Ty zápasy viděl, Petře, tak ne, že bych ti to chtěl dávat bez otázky, ale tak ti nějakou musím dát. Je podle tebe důležité zatím, jak se těm týmům daří na tom turnaji? Je to k něčemu dobré, že Švýcaři to zatím válcují a mají skóre snad 35-5?
4: Takhle pro Severomí je to určitě dobré, když ten tým šlape ve skupině právě pro ten rozhodující zápas, ale třeba u Švýcarů, k něm bych měl takové dvě malinké připomínky. Vzpomenu si třeba na rok 2022, kdy přešli přes základní skupinu naprosto dokonale, pak nastoupili do čtvrtfinále proti Němcům a ještě jsme s nimi měli takovou potyčku s Františkem Kunou, protože nás vystrnadili z naší komentátorské pozice. Oni řekli, my vám to vrátíme, až se pojede zpátky do Tampere, tak my vám to pak splatíme třeba v pivek. Jenomže oni vypadli. Oni z Němci rupli, Švýcaři od té doby se nám vyhýbají. Prakticky už nám 4 roky dluží pivo. Čezvem to pivo, ale to sebevědomí těch Švýcarů někdy bývá opravdu na škodu. Ale teď ho budou mít určitě. A druhá věc ke Švýcarsku, tam je opravdu... To je ansámbl kompletních hvězd z NHL, které Švýcaři mají k dispozici, kromě zraněného Fialy. Je to dáno tím, že ve Švýcarsku je to tak, že nesmí odmítnout ten hráč reprezentační trest, jinak ho na další turnaj nepovolají. Co je to za trest? No on je to velký trest, protože Švýcarům každý den pobytu v reprezentaci na akci se odečítá z povinné vojenské služby. To znamená, že když tady ten hráč bude 21 dní na mistrovství světa, tak půjde na vojnu o 21 dní méně. Proto i Švýcaři všechny tyhle ty akce objíždějí, no a pak si prostě tu vojnu odslouží, nevím, 2 měsíce, ani ne. Takže i tohle je vlastně možnost, jakým způsobem dostat ty hvězdy na velké akce a na domácí šampionát. To asi je úplně jasné. Mimochodem, takový Andreas Ambíl nešel na vojnu ani na jeden den.
0: Tak ten samozřejmě nemusel, protože tomu to za tu jeho kariéru vyšlo minimálně na 2-3 lidské životy, pokud jde o povinnou vojenskou docházku, tak asi tohle tady se, pánové, nebudeme snad inspirovat. Ne, takhle nechceme, řekněme, motivovat hráče, aby se účastnili všech turnajů. Nebo jo, Martine?
2: No to ne, myslím si, že to je vůbec nemyslitelný u nás. Každopádně takový Roman Červenka by také na tu vojnu nešel. Myslím si, že by patřil něco podobného jako ambíl, takže ne, já myslím, že to je jejich rozhodnutí.
3: Ale bral bys to, ne, ve své kariéře?
2: Já jsem na vojně byl, Martin, rok a půl a byl jsem spokojený. Dukla Jihlava, myslím si, že to byly krásné roky, rád na ně vzpomínám, ještě v té staré horácké aréně. A půl roku jsem si potom ještě, jak se říkal, kroutil nakladně na posádce, kde jsem hlídal muničák, takže krásné vzpomínky, takže musím říct, že to bylo fajn zase.
3: Nechám si vyprávět.
0: Určitě, velmi rádi někdy, ale dneska přeci jenom se chceme více soustředit na ten duel, který se už velmi rychle blíží za necelých 20 minut. Tady na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu nabídneme v komentáři Petra Kadeřábka a Františka Kuny předposlední zápas ve skupině Česko-Norsko. Za pár minut se k nám taky připojí posluchači Radiožurnálu, kdy už pomalu, ale jistě začneme tedy komentovat taky, řekněme, toho soupeře, nechceme si vystřílet náboje, ale možná se přeci jenom teď ještě můžeme tedy dostat k Martine, k té české sestavě, nebo vlastně před chvilkou jsme slyšeli Petra Kadeřábka ve společnosti jednoho hráče, tak je to docela jasné.
3: Je docela jasné, že Tomáš Cibulka dnes hrát nebude, ale můžeme se s tou českou sestavou dostat k tomu, kdo bude v bránce. Kdo v ní bude, Petře Kadeřábku, a jak moc tu volbu chápeš?
4: Dominik Pavlát bude v bránce, chápu to, protože Josef Kořenář dostane po předchozích výkonech na turnaji volno, nastoupit by měl zítra proti Kanadě stejně jako Tomáš Cibulka, no a protože Josef Kořenář dnes usedne na tribunu, tak poprvé se také oblékne do zápasového dresu Petr Kváča, náš spolukomentátor při zápase se Slovenskem, i proto dnes s námi na komentátorské pozici nesedí, protože by to se měl opravdu hodně daleko. A určitě byste ho neslyšeli, kdyby křičel teď, byť bude sedět vedle střídačky, a věřme, že tam zůstane, protože to by znamenalo, že Dominik Pavlát nebude vystřídán. Hodně fanoušků to tady, když jsem procházel, rozebíralo, jenom když jsem šel s Tomášem Cibulkou, tak říkali, hele, Cíba, on nebude hrát? No, nebude. A bude chytat Dominik Pavlát, a právě Dominika Pavláta hodně také kritizují zatím fanoušci. Já úplně nevím, jestli je to na místě, ale možná právě tohle je zápas, ve kterém by se mohl Dominik Pavlát svými výkony tady na šampionátu tak trošku před fanoušky vykoupit.
0: Je Martine Procházko na místě od fanoušků kritizovat Dominika Pavláta?
2: Já bych úplně to takhle neviděl. Já se přiznám, že zase tak špatné výkony nepodal. Měl to celkem složité. Chytal vlastně ten druhý zápas se Slovinskem, kde to prostě nebylo ono z celého týmu. Myslím si, že to byl týmový výkon, ten jsme měli naprosto jednoznačně, jak se říká, je přehrát a ne, aby se brankář nějakým způsobem takhle předvedl, protože myslím, že ty góly opravdu nebyly, nešly vůbec za ním. No a to, že dneska chytá, to myslím si, že naprosto v pořádku, protože za prvé Josef Kořenář, myslím si, že toho měl i celkem dost tomu utkání se Slovenskem. Tam na něm bylo vidět, že opravdu jako ho to také stálo spoustu sil a bude se hrát hnedka zítra s Kanadou. Takže úplně ideální volba přesně mít tak mít prostě brankáře typu přesně jako Dominika Pavláta, který poje dneska do branky. Josef Kořenář si odpočine a pak už to samozřejmě bude gradovat tomu čtvrtečnímu zápasu.
3: Ale Dominik Pavlát si prostě dnes nemůže vychytat místo ve čtvrtfinálové brance.
2: Nemyslím si to, že je tam zatím účelem, aby si ho vychytal. Já myslím, že tam je opravdu tak, aby si zaprvé zachytal zápas, dobrý zápas. Norové nebudou nic jednoduchého. Nemyslím si, že to bude super jednoduchý zápas, kde jsme očekávali právě ty jednoduché zápasy typu s Itálií, se Slovinskem, ale také to tak nebylo. Každopádně myslím, že Norové dneska budou hodně kousat a bude muset předvést velmi dobrý výkon za mě.
0: Ale Martine, jinak ta situace kolem golmanů, taky věc, která se občas řeší. Možná ne vždycky je to komunikováno směrem k veřejnosti, ale uvnitř toho týmu to vypadá, že je to vlastně dopředu jasné, že hráči moc dobře vědí, jak to bude.
2: Určitě, já si myslím, že trenéři už možná tak tady, oni by reagovali, kdyby se to třeba vyvíjelo jinak, ten vývoj té základní části, ale podle mě se vyvíjí zatím dobře, nechci říkat velmi dobře, ale dobře, možná i velmi dobře, protože už máme jistotu čtvrtfinále, dva zápasy dopředu před vlastně tím zítřejším utkáním, takže velmi dobře. A trenéři určitě není důvod, aby to měnili. Myslím si, že takhle to měli, možná to měl Ondra Pavel, co takhle měl přesně nalajnované, aby se to takhle tomu směřovalo tomu zítřejšímu úternímu zápasu proti Kanadě. A samozřejmě potom máte den volno a jste připravený, ten brankář je připravený na to čtvrtfinále. Velmi důležité.
3: Ještě jedna trochu pocitová věc. Myslíš si, že uškodí Pavlátovi to, že z pohledu na ten zápas, byť třeba z Itálie vyhraný, tak on chytal vlastně ty dva, které jsou ty kritizované, kdy to celému týmu jakoby nešlo, a vlastně jestli tohle v úzovkách sebou smete i brankáře?
2: Právě proto říkám, že to není, že to nebyla jeho chyba, proto říkám, že on to nebyl ten, který byl ten důvod nebo hlavní důvod toho, že ty zápasy takhle vypadaly. Myslím, že to bylo, ten problém byl úplně jinde v tom týmu, že jsme nedali těch 5, 6, 7, který jsme říkali mi ty typy těch branek, aby to bylo bez problémů, aby to bylo v klidu, aby nás to nestálo spoustu stylů. Vzmeme si, že jsme prohrávali s Itálií po třetinách 1-0 a museli jsme to náš tým to musel otočit, to znamená, že to stálo spoustu sil těch kluků. Ale zvládlo se to, je vidět, že kluci jsou teďka v pohodě. I to utkání se Slovenskem také zvládli, takže uvidíme je dneska.
0: Krásné odpoledne, 16 hodin 6 minut, teď přejeme už taky posluchačům Radiožurnálu. Vítáme je v našem studiu před zápasem Česko-Norsko na hokejovém mistrovství světa. Vítám tady kolegu Martina Charváta. Martin, hezké odpoledne.
3: Hezký den.
0: Ještě jednou vítám taky našeho experta, olympijského vítěze, čtyřnásobného mistra světa Martina Procházku. Martine, i tobě ještě jednou krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme na to, můžeme sypat kliše jedna za druhým z rukávu. Není slabých soupeřů, ale Česko-Norsko. Norové zatím na šampionátu předvádí opravdu dobré výkony a několikrát, troufám si říct, že příjemně překvapili. Co si o tom myslíš ty?
2: No je to, jak to říkáš. Oni začali už celkem slušně to první utkání, kde prohráli se Slovenskem 2-1. Jo? Je to první utkání, ale bylo to 2-1. Takže žádný velký nářez, jak se říká, potom zvládli pro ně jednoduché utkání, lépe zvládli než my. 4-0, 4-0 Itálie, Slovinsko. No a málem vzali body, 3 body Kanadě, kde ještě minutu 40 před koncem vedli 5-4. Nakonec teda získali z toho utkání jenom jeden bod, protože hned v prodloužení na začátku dostali asi ve 30. vteřině hnedka góla. Ale ukázali, že prostě jsou schopni hrát dobře ve oslabení, přesilovce. A co úplně nejvíce ukázali, vlastně utkání se Švédama. Poslední utkání, které vyhráli nakonec 3-2, tak za mě tým Švédů, který má tam spoustu právě vynikajících hráčů, hvězd, NHL, tak to utkání vůbec nezvládli. Přišli si o něj, když to řeknu sami, svýma chybama a dostali 2 góly v oslabení. Což se málo kdy vídá, že by Švédové, který je takhle precizní tým, který je opravdu za mě, já jsem před turnajem, možná, že i Petr Gržábek, nevím, kdo to říkal, že ho typoval jeden z hlavních favoritů. A Švédové teďka se ještě budou klepat o to, jestli se bude dostat do čtvrtfinále, protože musí porazit, myslím, zítra.
3: Švédové musí porazit Slováky.
2: Slováky, ano. Takže pro ně také těžké utkání.
3: Norsko je tradiční soupeř české hokejové reprezentace na mistrovství světa. Před 16 lety s nimi Češi prohráli na tom v úzovkách nakonec slavném šampionátu 2010, ale jinak český tým zpravidla vítězí. Teď vlastně 5. rok za sebou Češi budou hrát proti Norům a jsou to zpravidla vítězství. Párkrát, dvakrát to bylo v nastavení, respektive na nájezdy, nebo v prodloužení, respektive na nájezdy, ale Norové vlastně jsou tým, který by se měl pořád porážet navzdory tomu, co říkáš.
0: Loni o gól 2-1.
3: Pravda.
2: No, porážet, no. Já si pamatuju i v té mé minulosti, když jsme hráli s Nory, tak to nebyly vždy jednoduché zápasy. Zaprvé to jsou takový, zase, sebeřaní, jo. Všichni velký, silný, výborně umějí bruslit. Každý mají k tomu potom něco navíc. Finové jsou jiní, Švédové jsou taky jiní a Norové mají tam taky spoustu šikovných hráčů. Si pamatuju, že v naší době tam hrál Knudsen, myslím, že se jmenoval, velmi dobrý hokejista, velmi šikovný. Na něm jsme si museli hrát bacha, to byl vynikající hráč, který dostal trošku prostoru, byl schopný nám dát kdykoliv branku. Takže myslím si, že i v současnosti mají tam spousta vynikajících kluků. No a proto Norové prostě opravdu, i když třeba ty zápasy prohrají prostě o gol, tak jsou velmi vyrovnaným soupeřem, takže za mě prostě Norové. A to je, myslím si, že to je zase dobře pro náš tým. Já myslím, že takovýhle zápas nám bude mnohem více vyhovovat, než bychom dneska hráli zase ze Slovenska nebo z Itálie.
3: Ty se zase dostal ve vzpomínkách trochu zpátky, přesně 30 let, kdy jste na tom šampionátu 96 hráli se všemi skvěle, všechny jste porazili, jenom s Nory 2-2.
2: Je to tak, no, a taky jsme prohráli 2-1, vím, že tam Tonda Stavěně, že tam dával nějak ten gól taky před koncem, ale to je přesně, teď se nic neděje, tady ty zápasy, i když se nějakým způsobem odehrají takhle, ztratíte možná bod nebo to, tak zase nic tak důležitého neděje, stejně všechno, když chcete vyhrát, jste vyhrát všechno, tak je to jedno úplně.
0: Já se tohohle chytím, protože mě tohle to hodně baví, tenhle úhel pohledu, o nic se neděje, to je na jednu stranu určitě pravda, není to dneska zápas o vypadnutí, o pokračování nebo nepokračování. Na druhou stranu o něco se hraje, i když když máme to štěstí říct, že Češi už teď postoupili do čtvrtfinále, tak není to zápas, který by někdo mohl vypustit a Norové ti hrajou o postup?
2: Určitě ne, proto říkám, že to bude těžký utkání, ale naši hrajou o to, aby si to zítra rozhrdali maximálně o to, jestli budeme první nebo druzí a tím se vyhneme 100% Švýcarům nebo Finům. Takže tady si myslím, že se naši hrajou mají samozřejmě důvod to utkání dneska zvládnout a určitě obou ti zvládnout, protože pak je tam ta jistota, že přece jenom přijde čtvrtfinále a dostanete tam v vozovkách slabšího soupeře, než když jste zatím suverénní Finové a Švýcaři.
3: Český tým má za sebou jeden trénink, který byl i se trochu zvýšeným hlasem trenéra Radima Rulíka. Myslíš si, že to je o tom, že trenér Radim Rulík teď cítí, že už by národní tým měl gradovat tu svoji formu, nebo že tam přišla nějaká legrácka navíc a říká si, pánové, ale vy nejste soustředění, musím vám trochu vyčinit?
2: Tak já nevím úplně, jak velká hlasitost to byla. Každopádně asi, jak říkáš, to trošku to směřuje k tomu už v závěru té základní části. A jestli tam prostě něco hráči, dejme tomu, nedělali na 100%, tak jak znám Radima Rulíka, tak on je na tom tréninku to, že chce po hráčích ten 100% 30-minutový třeba výkon. Nejsou to žádná tam, že by tam jezdili kolečka, ale prostě jsou to jenom krátké intervaly, tam nějaké cvičení. A myslím si, že to možná byl ten důvod, proč Radim Rulík třeba zvýšil hlas na některé hráče, že od nich chce i na tom krátkém tréninku při těch cvičeních chce ten 100% výkon, aby to opravdu bylo tak připravené, tak jak on to chce.
3: Myslíš si, že by bylo dobré ještě nějak míchat sestavu, nebo už se to všechno má sedat, už jsou tam jenom kosmetické změny, třeba v dnešní sestavě výměna jeden za jednoho vlastně, tak jinak to nejde u brankářů samozřejmě, a potom, že nehraje Cibulka a Mandát také je svlečený.
2: Já si myslím, že už to pomalu graduje, že už ta sestava se moc nemění, že už teď je vidět, že Radim Rulík tu sestavu nechává, moc ní nemíchá už a není ani k tomu moc důvod. Myslím si, že teďka to bude spíš o tom, že aby si ti hráči některé věci, prostě když to řeknu, zautomatizovali, aby ty třeba přechody přes střední pásmo, v útočném pásmu nějaké varianty, samozřejmě může ještě reagovat třeba na nějaké oslabení. Přece jenom změnil také přesilovku, dal tam Jiřího Černocha, který nehrál v tom prvním, v té první formaci na přesilovce, teďka hrál proti Slovákům Jiří Černoch s nimi. Takže tady jsou ještě možná nějaké možnosti na nějaké mění, ale každopádně asi ty útoky během těch dalších zápasů už nebudou žádné velké změny.
0: Posloucháte speciál Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Povídáme si s olympijským vítězem a naším expertem Martinem Procházkou před začátkem předposledního duelu ve skupině. Češi vyzvou Nory v přímém přenosu. Tady můžeme, ale v tuhle chvíli už do flash zóny za kolegou Františkem Kunou.
5: Jiří Černoch u mikrofonu. Máte za sebou rozbruslení, máte před zápasem. Je tady zase stejné vedro jako proti Slovákům?
6: Přijde mi, že jo. Samozřejmě teď jste asi ještě trošku zhorší, jak tady teď je hodně lidí, ale je to pro oba týmy stejný, takže bude to pro nás trochu složitější, ale pro všechny stejný.
5: Norové hrají houževnatě, hodně tvrdě, co na ně bude platit?
6: Zodpovědný výkon, držet se našeho herního plánu a vyrovnat se jenom přečít je v bruslení a v tom nasazení.
5: Oni jsou velmi dobří v oslabení, je to i nějaké téma pro hráče, kteří hrají přesilovku, protože Norové i oslabení dávají góly.
6: Rozhodně víme, že dali proti Švédům dva góly, rozhodli zápas, takže měli jsme na to meeting dneska a jsme, myslím si, na zápas dobře připravený, jak po té taktické stránce, tak po té fyzické.
5: Hrajete i o to, abyste se nestěhovali pro čtvrtfinále. Jak je tohle důležité pro tým?
6: Samozřejmě máme to trošku v hlavách, ale primárně soustředíme na to prostě vyhrát zápas a nekoukat na to, jak to pak bude dál.
5: Děkuju, hodně sil.
6: Díky moc, naschle.
5: To byl Jiří Černoch, zápas Česko-Norsko začne za pár minut.
0: A za pár minut se samozřejmě spojíme taky s našimi reportéry, kteří jsou přímo na místě v dějišti šampionátu, tak můžeme ještě poprosit Martina Procházku, jestli tam zaznělo něco nečekaného, asi ne, viď?
2: Ne, nečekano vůbec nic právě. To, co Jirka Černoch říkal, tak v podstatě se dalo očekávat trenéři, určitě bohu tím teda právě hráče nějakým způsobem takhle připravit, namotivovat, určitě tam byl ten meeting přesně k tomu oslabení. Jirka Černoch zmiňoval samozřejmě, že právě Norové budou velmi houževnatí, takže se jim musíme, když to řeknu, minimálně vyrovnat v bruslení, v pohybu, držet, být více na kotouči. To si myslím, že je taky podstatný pro náš tým, protože když hrajeme ty zápasy a jsme víc na kotouči, tak je to prostě z naší strany lepší výkon. A ne ho furt někde, když to řeknu, protečovávat, naháně to si myslím, že by nebylo úplně ideální v tomhle zápase, takže myslím si, že tohle to taky určitě proběhlo u trenéru, aby hráči se snažili, jak říkám, hrát s pukem, takže uvidíme. Těším se na to utkání. Důležitá taky možná první třetina, jak se odehraje. Bylo by dobré i začít stejně, jako jsme začali třeba ze Švédy, kde jsme na Švédy vlétli. Za 13 minut bylo to 3-0, pak ten Paul i Honzi Ščotky, no ten kdyby nebyl, tak to mohlo být možná jednodušší, ale dobře to dopadlo.
0: Dobře to dopadlo, zaznělo tam taky, jdeme zápas od zápasu a nedíváme se dál, ale ten argument nestěhování se v případě úspěchu, to přeci musí být někde v hlavě, ne vzadu to je, nebylo by to hezké, takové příjemné plus.
2: No jasně, že příjemné plus, jasně, že to je vždycky pro takový zápas je to výhoda. Máte klid, jste někde, kde jste předtím strávil prostě dva týdny, než narychlo rychle změnit halu. Vezmeme si, jak Švédové tady z Ostravy 2024 přejeli z Ostravy, nedali se ani trénink, ani žádný rozpustení, nebo prostě nic nedali, no a přijeli
0: a
2: jeli zase, protože dostali 7-3, takhle to myslím bylo. No a není to nic dobrýho, takže určitě je to další důvod, proč to utkání dneska zvládnout a mít jistotu toho, že zůstáváte na místě.
3: Na druhou stranu, pořád tam je ještě ten zápas Kanadu a vlastně český tým až zítra bude hrát velmi pravděpodobně o to první místo v základní skupině, pokud tedy by to dnes dopadlo nějakým způsobem.
2: Určitě, proto myslím, že by to klidnější utkání zítra bylo takhle. Já myslím, že když se to dneska povede, zvládne se to utkání za tři body, tak je tam ta jistota. A zítra, no tam už to zase až tak úplně podstatné nebude, když to řeknu, no, tak co, tak budete první, druzí, už jsme to zmiňovali, je to jedno, jestli pojete, nebudete se stěhovat, takže uvidíme a stejně všechno zase směrujeme k tomu čtvrtku, no, teď ten čtvrtek teprve bude velmi, velmi důležitý.
0: Předposlední zápas ve skupině Česko-Norsko už se pomalu, ale jistě blíží a za chviličku budeme předávat slovo tedy našim komentátorským kolegům přímo ve Švýcarsku, tak možná Martine Charváte a Martine Procházku už to zakončíme populárním typem na výsledek, tak Martin Procházka před chviličkou na mě už gestikuloval, tak podržíš si to, co jsi tady gestikuloval?
2: Podržím si to, ano, já věřím, že jak už jsem zmiňoval, že ten zápas dneska bude pro nás mnohem lepší, než byly ty zápasy slabší s Itálií a se Slovinskem. Tam jsem říkal 7-1 nebo 7 dokonce 0. Tady typuju, že to bude 5-2 pro nás.
3: Dobře, tak já budu ofenzivnější a řeknu, že to bude 4-0, že český tým to utkání konečně zvládne s nulou na tomto šampionátu, byť se to nepovedlo ani proti slabším soupeřům, ale doufám i pro Dominika Pavláta, který připomínám bude dnes v české brance, že po tom, co dostal 3 góly od Slovinců, 1 gól od Italů, takže proti dalšímu ze soupeřů, kteří by se měli počítat mezi ty slabší, tak se mu to tentokrát povede s nulou.
0: To říká Martin Charvát, moc děkuju i Martinu Procházkovi v téhle fázi můžeme naše tady studio uzavřít a předáváme slovo do Švýcarska, kde jsou tedy už František Kuna a Petr Kadeřábek.
7: Vítejte v BCF aréně, čeští hokejisté před utkáním s Norskem už jsou na ledě, teď právě brankář Henrik Haukeland přivádí také norský výběr, který zatím učaroval na šampionátu svými výkony, byť nezvládl první duel šampionátu proti Slovensku, kde podlehl Slovákům 1-2, tak pak si vyšlápl takřka na Kanadu, ještě minutu a 47 sekund před třetí sirénou vedli Norové nad Kanadou, pak ale dostali gol v kanadské powerplay a prodloužení to už byla jednoznačná záležitost pro Kanaďany, kteří rozhodli po půl minutě, pak ale dokázali Norové porazit Švédsko a rázem mají osud čtvrtfinálový ve svých rukou, protože pokud by dnes a nebo později zítra tedy porazili Dánsko, pak si zajistí postup do čtvrtfinále, pokud samozřejmě by prohráli oba dva duely, pak by s největší pravděpodobností o účast ve čtvrtfinále přišli. Samozřejmě český výběr jim to bude chtít o poznání více zkomplikovat a i proto posílá na led Radim Rulík a jeho trenérský štáb takřka nezměněnou sestavu, protože útoky Červenka, Sedlák, Kaus, ten druhý bude nastupovat ve složení Kubalík, Tomášek, Flek. Na třetí pozici se mezi útočníky posunuli Beránek, Černoch a Chmelař, vlastně nejstabilnější útočná trojice zatím dosavadního průběhu šampionátu. No a mezi Voženílka s Blimlem se postaví jako čtvrtý centr Michal Kovarčík, roli 13. útočníka bude plnit Matyáš Melovský. Branci, jak zaznělo ze studia, Dominik Pavlát, Norové ti dopsali na soupisku Bramsega Nygaarda. Tenhle ten borec odehrál letošní sezóně 14 zápasů za New York Rangers a poté, co vypadl z Grand Rapids z playoff AHL, kde mimochodem v letošní sezóně zaznamenal 44 kanadských bodů ve 52 zápasech, tak spěchal za svými krajany právě na mistrovství světa a Mikael Bramsek Nygaard tedy teď nastoupí v té zahajovací formaci Norska, kterou povede velice šikovný Kovlar a také Martinsen, což je zejména specialista na bránění nejen v oslabení, ale i přeře 5-5. Kovlar a Sedlák už se schylují tomu, aby obstáli v úvodní boli, obstál Sedlák a tak Češi hrají na kotouči, Slovák Hronský a Švéd Holm budou rozhodovat jako hlavní sudí dnešní duel a teď sledují, jak Češi házují kotouč do útočného pásma na pravo, hraje Kaut, dává do pravého útočného rohu pro Sedláka, ten je krok dálem odstaven a Kovlar může vyjet z útočného pásma, ještě mu pomáhá Bramsek Nygaard, který zastavil kotouč u levého mantinelu z pohledu útočícího českého týmu. Červenka se Sedlákem ale jsou velmi dotěrní. Navíc jim pomáhá ještě Martin Kaut a ten kotouč vypadne nakonec na norské hole, ale Kaut ještě zabránil krok dalovi, no a ten už nic jiného dělat nemohl, než odpálit ten kotouč na zakázané uvolnění. Velmi dobrý vstup a velmi rychlé napadání první útočné formace českého týmu. Teď na ně bude chtít navázat druhá v pořadí, tedy ta Tomáškova s Kubalíkem a rychlonohým Flekem. Ti už se srovnají na buli, za nimi zůstává obraná dvojice Hronek Kempný, tedy zkušenost na modré čáře v českých adresech Tomášek a proti němu se skloní jeho protějšek Timoleo Toblar. Ten už prohrál úvodní buli se Sedlákem. Teď Tomášek vyhrává znovu kotouč, nakonec ale vyplaval pod bruslemi Davida Tomáška k mantinelu, kde si bere mantinel. Ten okamžitě přejel útočnou čáru a zajel do rohu kluziště. Nepřihrál přesně a teď to bude mít daleko na střídačku. Martinsen už hraje celou minutu na ledě. Teď Kempný se snaží protlačit se do útočného pásma. Zavezl kotouč, Johannesen jej odstavil a teď může hrát nejzkušenější a vlastně nejslavnější norský hráč na turnaji, tedy Sten Solberg, obránce Anaheimu, jen rozehrál tak, že nedokázali jeho krajané zachytit. Češi tak mohou opustit vlastní obrané pásmo, ale nedaří se. Vake Olsen dává Solberkovi, ten objíždí českou branku, nahrává doprava, kdo to už doputoval na Johannesena k modré čáře, ale teď už Češi získávají puk a za mohutného pozbuzování zaplněných tribun BCF arény, které jsou, řekl bych, oděny do červeno-modro-bílých barev, příliš norů jako takových tady nevidím, ale teď už Černoch zaváží kotouč do útočného pásma, právě za tohoto povzbuzování a jako podpořil v rohu kluziště, si vyměnil kotouč. Chmelař se dostává před ranku, ještě jedna dorážka a ještě Černoch může pálit. Rozmyslel si to, jeho přihrávka směřuje na Alšera, ten je na modré čáře, Hájek napřahuje, nepálí, nakonec povezl kotouč na osu hřiště, ještě rána z pravého kruhu od Beránka. Výborná akce třetí útočné formace, Hájek může střílet, je na osu hřiště, pálí a Haukeland si připisuje velmi těžký zákrok. Teď už Norové dostanou ten kotouč pryč z vlastního obraného pásma. Salsten jej nahodí na brankáře Pavláta, ten si připisuje tak první zákrok. Po 2,5 minutách platí zatím Česko-Norsko 0-0.
8: Velmi svižné střídání od české třetí formace. I obránce se zapojili teď Boženílek na ledě s Blimlem a také Kovařčíkem. Ten bojuje u mantinelu, ale Norové mohou zavést kotouč dopředu. Kasaskul nahazuje, ale ten kotouč míří mimo. Je přerušeno na konci třetí minuty. Česko-Norsko zatím 0-0 v hale, která se zatím ještě stále tak trochu plní, protože cestou z toho zápasu, z toho rozhovoru před zápasem, jsem ještě zaslechl a uviděli české fanoušky, kteří povzbuzovali národní tým vně haly, kteří Češi samozřejmě nemohli slyšet, tak někteří už právě teď vcházejí v červených dresech dovnitř. Vazování ve středním pásmu blíž norské brance a právě Norové vyhrávají buly, jenže jejich ztráta znamená šanci na vybojovaný kotouč, jenže do středního pása musí zpátky Voženílek, na dlouhou hokejku posouvá kotouč do českého rohu, tam je Hronek oklamal dobře napadajícího Sténa, ale je z toho velká chyba, která končí kotoučem v brance, Hronek je naštvaně bouchl do puku a Česko prohrává s Norskem v poslední sekundě třetí minuty zápasu 0-1. Filip Hronek udělal jeden oblouk, kterým naznačil, že půjde někam a šel jinam. Sten ho napadal, na první dobrou to vypadalo, že Hronek celou tu situaci zvládne, jenže potom nečekaná situace na českém levém obraném kruhu. Kotouč mířil do české obrany. Hronek naznačil, že půjde za branku. Pak přihrál, ale velmi nepřesně na Kovařčíka. Tomu trefil kotouč mezi hokejkou a brusly a není se čemu divit, že Kovařčík tuhle přihrávku nespracoval. Volný kotouč na kruhách na pravé straně vzal Estrem Salsten a dává ve třetí minutě norský gól na 1-0.
7: No, útočník Djurgårdenu trefil přesně levý horní růžek a potvrzuje to, co tady Norris dobí po celý turnaj, a to je produktivita, protože jen velmi málo střel stačí Norům na to, aby dali gol. Teď přiváží kotouč do útočného pásma novic v norské sestavě brance Knigard, který zajel do pravého útočného rohu, ale tam ho odzbrojil Galvas, který kombinuje přes sedláka také s Kempným. Teď znovu Galvas nabírá rychlost, Kolmice, která končí zakázaným uvolněním. Ne, sedlák vyrušil svým pohybem zakázané uvolnění, jenže ke kotouči se dostanou dříve Norové. Teď ze vzduchu sklepl ten kotouč v rance Knigard, ale puk doputoval na Galvasovu hůl. Ten posunul pod levého mantinelu na sedláka. Kotouč ale ve středním pásmu nedokázal zpracovat kaut. A tak znovu hrají Norové. Uzby už kombinuje se svým parťákem v obraně, který byl Hurot, ale další rozehrávka už nebyla přesná. A tak může postupovat po pravé straně do útočného pásma Kubalík. Kubalíkovo nahození trefilo Hurota do brusle a tak je tady možnost pro norský protiútok, který vede Olsen. Tomas Olsen byl také dopsán na soupisku předevčírem. Hraje druhý zápas útočníky Huritu, ale se dopustil postavení mimo hru. Norové vedou. Ustrem Salsten se trefil velmi přesně, využil opravdu velmi mizernou rozehrávku Filipa Hronka. No a tak je to tedy teď na začátku páté minuty 1-0 pro Norsko.
8: Vazování ve středním pásmu, na něj David Tomášek prohrává, hrají Norové, Saxlund Danielsen nahazuje přes pravou stranu kotouč do českého pásma, Flekovi kotouč přeskočil přes hokejku, Tomášek ještě bojuje u modré, ale Norové udrželi pásmo, už ale neplatí. Šotka rychle hledá Fleka, ten zpracovává bruslí, Češi ale musí zpátky, tam už je Danielsen, který vjel do pásma, pálí přes beky, Pavlát vyráží, ještě jedna dorážka, znovu Pavlát, Norové pokračují, Salsten v levém rohu přehrává situaci na pravou stranu, kam spěchá zase Kubalík, Dánové točí český tým a Ronild může dát na modrou. Rána z vole je stečovaná mezi kruhy, tam je to backendová rána směrem k Pavlátovi, ten pošťouchl hokejkou před sebe a Flek osvobozuje český tým a za pukem jde Kubalík. Kubalík už je za obranou na pravé straně, jenže se píská posunutá branka, nejspíš tedy, nebo možná i nějaké vyloučení, každopádně v páté minutě je přerušeno. Norové vedou nad českým týmem 1-0 ve chvíli, kdy se Dominik Kubalík si to namířil v soupeřové brance, ale poté, co Norové prostě na nějakých 30 sekund zamkli český tým do obraného pásma.
7: Norové potvrzují to, co je opravdu předchází na tomto šampionátu, výtečný pohyb, výborné napadání a i to, že dokáží jen z mála šancí vítězit opravdu maximum. Pokud navíc čeští beci budou dávat Norům takové příležitosti, jakou poskytl Filip Hronek právě Ustremu Salstenovi, no tak z tohohle zápasu rozhodně Češi neodejdou jako vítězové. To by se tam musel Dominik Pavlát rozkrájet. Ale doufejme, že to bylo jen chvilkové zaváhání a po 5 odehraných minutách ještě nemůžeme soudit výkon českého týmu v celém zápase. Ale zatím Češi ztrácí a prohrávají 0-1. Ustrem Salsten, autor jediné branky teď na buli, po pravici brankáře Pavláta, svede souboj o kotouč s Davidem Tomáškem. Jakub Flek teď se vrací zpátky na své místo do blízkosti osiřiště. Tomášek vyhrává pod sebe, Alšer bude v rohu kluziště první, posouvá na Hájka, ten rychle na Kubalíka, jenže ten netečoval a bude to zakázané uvolnění. Takže tahle pětice si ještě protáhne svůj pobyt na ledové ploše, neúplně přesná Hájkova přihrávka na obranou modrou čáru pro Dominika Kubalíka. A tak tedy další vazování v českém týmu. Češi prohrávají 0-1 na góly a 1-4 na střely.
8: Na buli David Tomášek na pravé straně obraného pásma z pohledu českého golmana Dominika Pavláta, proti němu Ustrem Salsten, jediný střelec z dosavadního průběhu zápasu. Čekáme na fazování, až puk padne na led, stalo se, Alšer jde k pravému mantinelu, puk míří za českou branku a také do rohu. Tam jde Hájek, posouvá kotouč k modré čáře, kde Kubalík už je u červené, dává křížný pas na Fleka, rána letěla ale hodně vysoko. Flek i tak je za soupeřovou brankou, Tomášek posouvá po mantinelu na Beránka, už ten ještě za sebe na Ticháčka. Jeho nahození ale končí rychle v lapačce norského golmana, jenže ten ale honem rychle rozehrál a Solberg z toho těží, už je u červené. Jede středem, za sebou má Beránka, názuje do pravého rohu z jeho pohledu, tam by mohli být první čeští beci, nejsou, kotouč míří k modré, kde zase pádí s kotoučem už Chmelař. Přihrál doleva na Beránka, Beránek v úhlu v pásmu dává před branku kotouč, projel před brankoviště a Černoch na pravé straně mantinelu získal kotouč, posoulul ho na Chmelaře, ten zase na chvíli vybojoval, jenomže hrát už mohou Norové a Esby může vyjet s kotoučem středem koziště před napadajícím Chmelařem, přes pravý mantinel jdou Norové dopředu, puk už je v českém obraném rohu. 6. minuta, 1-0 pro Norsko, puk na modré, kde je šance na nahození před branku a tam byla možná nebezpečná teď od Martincena, ten ještě dává mezi kruhy, rána kolem Pavlátovi masky proletěla nad brankou a Češi se dál brání, až teď Alšer posouvá kotouč do bezpečí do středního pásma, Češi zvládají jen částečně vystřídat a Martincen hned zase mířil do útočného pásma, ale tohle je offside.
7: Je to offside, Martincen hrál 20 cm před červenou čárou, kotouč podél mantinelu až do rohu.
8: Tak asi spíš zakázané uvolnění. A nebo offside po přihrávce za červené čáry, takže se vazuje v norském obraném pásmu. To je to zásadní.
7: Michal Kovařčík půjde na buly, proti němu Koblar, Norové nemohli vystřídat a přeci jen ta první útočná formace Norska je už na ledové ploče celkem dlouho, Kovařčík vyhrává pro Kempného, ten posouvá po modré čáře, Hronek schazuje do pravého rohu, kam si sjel Boženílek, jeho centr zachycuje na levém kruhu, Hronek ještě centr zpátky, Boženílek musí zpracovávat pod pravým kruhem vysoký kotouč, holení, to se mu podařilo, posuje na Blimla, Bliml vyjel od kruhu, nebo od rohu kluziště pod kruh vypálil, ale rána sražená znovu do rohu. My chceme gol, zní z hrdel českých fanoušků. Hronek posouvá po pravém materiálu na Kovarčíka, ten má na zádech jednoho z Norů a Westerheim už vyvezl kotouč, je to 2-1 ve střední pásmu. Francis Wingard má šanci a dává gol. Jeho první start na mistrovství světa. Okoření tenhle ten norský borec hned gólem a to po 6 minutách a 49 sekundách. Filip Hronek na míst dvou po 7 minutách zápasu. Norové vedou 2-0 a to je pátá střela na českou branku. To jsou dva góly. Neuvěřitelná úspěšnost norských borců a hlavně bohorovnost české obrany, protože další chyba, 2-1 vyřešili to Norové naprosto výborně.
8: Norové zvládají dávat góly i v oslabení, ale teď žádné takové nehrály a breakové situace jim prostě jdou. Češi možná se vrhli do útoku, nesnad příliš brzy za stavu 0-1, musíte hrát doplných a proti Norům tuplovaně, ale tohle je tedy hodně studená sprcha v hodně horké hale. Česko prohrává s Norskem 0-2 a už je vhozeno. Sedlák povalil soupeře a nahození do českého rohu. Za ním spěchá Ščotka. Dává backendem kotouči po mantinelu, kde se snaží ho prostrčit do středního pásma. Kau, to se mu povedlo, jenomže hrají Norové dál a krok dál rozehrál relativně v klidu, ale dobře, Češi napadají u pravého mantinelu, jenže Ščotka už musí zpátky. Stejně jako Galvas do středního pásma, Galvasovo nahození končí na Haukelandově holi za norskou brankou, ale ještě trochu prolétla Červenka, už je za brankou. Do pravém kruhu Červenka výjíž běží na kruh, dává na modrou čáru, Alšer pálí, rána sražená do levého rohu, tam jde obránce Galvas a rychle získává kotouč pro Sedláka za branku. Ten je tlačen na mantinel v souboji jeden na jednoho, Červenka přichází pomoci a vyhození norů je skákavé natolik, že doskotačí až do českého obraného pásma. Osmá minuta, Česko prohrává s Norskem 0-2 a teď hrají čeští beci. Alšer ve středním pásmu zatím ještě není, přihrává Ticháčkovi na obranou modrou doprostřed, ten přes pravý mantinel našel vepředu Kubalíka, ten je mírně přibržděn, ale fauto není, byť si to čeští fanoušci přejí. Flek dává na modrou, zprava doleva na po modré Ticháček, nakonec udržel pásmo pro Kubalíka, ten prostrčil Flekovi na levém kruhu, tam vyjíždí Tomášek, křižný pas na Alšera, ten ještě na modrou, ale nikdo není před brankou. Alšer dává z ránu z velkého úhlu, Haukeland vyrazil do rohu, kde jsou Norové v mírném přečíslení, ještě Flek je napadá. Začala devátá minuta zápasu a Česko prohrává s Norskem 0-2.
7: Tomášek bojuje v rohu, kluziště vyjíždí, dává před brankou, dobrá šance, Ticháček pálí a Haukeland fantasticky vyrážečkou. Tohle byla výborná přihrávka, ale pozor teď na protiútok, který vede Solberg. Jeho spoluhráči ale odjeli střídat a tak nemá doplnění, jen nahodil za českou branku, ale Ticháček špatně rozehrává. A tam dokázal Solberg sebrat ten kotouč, ne Berklund je to, který se vrací znovu ke kotouči. Hurot pálí od modré čáry, Palát to moc neviděl, ale Pavlák teď chytil ten kotouč poté, kdy ho vyrazil sám před sebe. Po 8,5 minutách je tady první úprava ledové plochy, první možnost se tak trošku ohlédnout za těmi odehranými 8,5 minutami, kterých Češi dvakrát od norského týmu inkasovali. Nejprve se dokázal prosadit Ustrem Salsten a potom muž nejdelším jménem Brance Knigard. 2-0 a Františku, ale je to zasloužené. Čtvrtá útočná formace inkasovala po druhé v tom dnešním utkání a vlastně všech pět stejných hráčů bylo na ledě při těch obdržených brankách.
8: Úplně bych je za to ale nevinil všechny, to samozřejmě ne. Víc rozhodně spolupracovala na tom inkasovaném gólu. Ta formace, která tam byla u toho druhého gólu, při té první, to bylo prostě individuální zaváhání a špatná přihrávka do v podstatě zbytečných míst poza branky, mezi kruhy. Šlo to asi vyřešit úplně jinak. To už si Češi jistě na třídečce vyříkali a ví to. Druhý gól už pak byl z přečíslení, z jasného přečíslení, 2-1 od červené čáry, skoro přes polovinu kluziště. Jeli Norové 2-1, zleva doprava šla přihrávka od leváka na praváka a to se pak poměrně dobře zakončuje, když ta přihrávka přijde přesně, což se přesně Brancekovi Knigardovi povedlo nad lapačku přesouvajícího se Dominika Pavláta. Po jeho levé ruce se teď bude vhazovat po úklidu ledové plochy. V deváté minutě prohrávají Češi s Norskem 0-2. Připomínám, že dnes mají ve hře i to, že pokud zvítězí i za dva body, tak je jasné, že skončí nejhůře druzí a nebudou se stěhovat na čtvrtfinále do Curychu. Vhozeno v českém obraném pásmu, Hájek má kotouč za brankou, napadá ale dvěma hráči, ještě pomáhá Hronek, tlačí soupeře k mantinelu, souboj jeden na jednoho, do něj přichází také Černoch zdvojit situaci, ale i Norové jsou úspěšní a na modré čáře je Saksut Danielsen, jeho rána končí na výstroji, Vláta ten posunul kotouč do rohu a Češi mohou dopředu. Černoch už je u červené vpravo, jede středním pásmem, už je v útočném, dostává se do pravého rohu, dává zadovku pro Chmelaře, jenže Norové tam byli dříve a hrát může Stern, který v klidu zajíždí za vlastní branku. Začala desátá minuta zápasu a Norsko stále vede nad Českem 2-0.
7: Sten čeká za brankou, nakonec přenechal kotouč Hurodovi, který nechá Stena vystřídat a předá také on svému spoluhráči, kterým je Kásastůl, ten už vyjíždí po hřiště mezi kruhy, dobrá přihrávka na Martincena, který si přikryl kotouč kolem Kempného, dává ještě puk do brankoviště, Koblar v rohu kluziště zpracoval na levo, z norského pohledu vyjíždí k levému mantinelu, dává na Martincena, ten byl silný v souboji, ještě jedna rána, která prolétla teď kolem české branky, Norové jsou neuvěřitelně silní v těch osobních soubojích a Češi s nimi zatím prohrávají ty rozhodující souboje. Teď se snaží napadat v obraném pásmu Noru Kovařčík a po něm také Bliml, ale ten puk vlastně jen létal z hokejky na hokejku norských obránců a naprosto v pohodě si s tím Severané dokázali poradit. Teď je tady možnost pro Kásastůl a přejec za červenou čáru, jeho přihrávka ale nebyla přesná a tak je tady nahození od Kauta, které ale bylo pro červenku hodně daleké. Ještě Sedlák se snaží u pravého mantinelu bojovat, ale Norové mně přijde, že jsou jako hrabla. Okamžitě pro potlačí ten kotouč. Mají velkou sílu v osobních soubojích a Češi ale se udržet v útočném pásmu. Možná tak Černochova řada to předvedla třikrát, ale vícekrát ne. Teď Alšer ze středního pásma nachází Červenku, ten protečoval za branku, tam budou ale Norové první, ale Kaut dobře obral Johannesena. Ticháčkovo nahození na Sedláka. Sedlák mezi kruhy pálí. Rána stečovaná do rohu kluziště, kam spěchá Solberg, který se předtím staral o Červenku a vyhodil ten kotouč až k Ronaldovi, který ale dál než mezi modré čárny nedoputoval. A tak na konci 11. minuty stále platí Česko-Norsko 0-2.
5: Bude se vazovat ve středním pásmu, je přerušeno také prostor na úklid ledové plochy. Lehce začala 12. minuta utkání. Česko dál prohrává s Norskem 0-2, hraje se i ve druhé skupině, kde Spojené státy vedou nad Maďarskem ve 13. minutě 1-0. Gól dal Folk. Tady skórovali dvakrát Norové a jsou aktivnější na počet střel a při tom posledním drobném tlaku, řekněme, nebo při té šanci Norů zase byla na ledě čtvrtá útočná formace. Boženílek byl dost utopený u branky, měl to daleko ke střílejícímu hráči, který vlastně zase až tak daleko nebyl, protože stál na vrcholu pravého kruhu. Nakonec ta rána zamířila do českého brankoviště, ale Pavlát v danou chvíli neinkasoval. Což už se stalo dvakrát, na české straně stojí za zmínku jedno dobré střídání, kdy byl na ledě obránce Hájek, který několikrát vypálil na norskou branku. Pálil i Ticháček, zkoušel to Flek, před malou chvíli Sedlák, ale aby to byly, řekněme, vyložené brankové příležitosti, o tom se zatím bavit nemůžeme. A Češi mají ještě dost času samozřejmě, jsme teprve ve 12. minutě utkání, ale za tu dobu už Norové stihli dát českému týmu dva góly.
7: No, řekl bych, že ta Ticháčkova šance po Tomáškovi přihrávce z pravého rohu, tak to byla asi golová příležitost. Chmelařovo vyjetí z rohu kluziště, tam také by se dalo volat klidně potom, že by se mohlo měnit skóre, ale nemělo. Na té české straně stále svítí obrovská nula, ale ono také ze čtyř střel málo kdo dá gol, možná Norové. A ti dali dva ze sedmi. Teď už Norsko znovu pokračuje v útoku, který teď vede Eriksen. Ten je v rohu kluziště natlačen na mantinel, tak bude moci hrát z levého obraného rohu Hronek, ten nachází Fleka, ten protečoval na Kubalíka. Kubalík, Tomášek pálí, ale minul. Ještě kotouč vypadl spoza zadního mantinelu před norskou branku, ale nikdo z Čechů tam nebyl na dorážku, ale velmi rychlá kombinace Flek, Kubalík, Tomášek. On to měl trošku pod nohou a tak netrefil branku. Pak se Norům podařil dostat kotouč daleko od své branky, má ho mezi modrými čarami Hronek, brzdí na ose hřiště před dotírajícím Sandstrud Nygaardem, ale teď Hronek musel zacouvat, nachází, no jen lehce Beránka, Beránek ale dojede do souboje za branku, pomáhá mu ještě Matěj Bliml, který teď naskočil, nebo spíše zůstal z toho předchozího střídání s Černochem a také s Beránkem. V rohu kluziště vpravo od české branky uspěl Kempný, dává Blimlovi, Bliml nachází Černocha, ten už je v útočném pásmu napravo, pálí, rána stečovaná, vypadne až k modré čáře, kde dojíždí Chmelař, přehrává přes oba zadní roje, ale Alšer to má daleko od modré čáry, přesto se zapojil do toho souboje a ještě udržel útočné pásmo pro český tým, ale jen na chvilku, teď je tady protiútok, který vede Sten. Kolem Kempného sice se obhodil kotouč, ale nedokázal se dostat ke střele. Teď tady byla chvilku možnost na rychlé přečíslení z české strany. Nestalo se. Polovina 13. minuty Česko-Norsko 0-2.
5: Protečovaný kotouč za českou branku, kde je první obránce Hájek, prohnal kotouč do opačného rohu, ale tam jsou velmi důrazní Norové a Martinsen získává kotouče proti dvěma. Přichází rána, která nekončí v českém brankovišti a Voženílek tlačí Martinsena, že ten dává na modrou, šance na střelu mezi českými hráči kolem Chmelaře proletěla a Pavlát má další zákrok. Norové dál v útočném pásmu, teď ale puk vypadl k ochranné síti a tak je přerušeno ve 14. minutě. 2-0 pro Norsko, platí dál na malou chvíli. Matěj Bliml hrál s Beránkem a Černochem. Chmelař pak zase místo Blimla naskočil do čtvrté formace. Nemusí to být nutně přehazování útoků. Mohlo se stát, že si zrovna třeba Chmelař měnil rukavice za suché, což tak bývá v zápasech, kde se hráči hodně potí a teď navíc
8: je opravdu velké vedro tady ve Friburgu. 2-0 pro Norsko stále, 14. minuta první třetiny. Hronkovo vyhození končí lobem u červené čáry, kde bojuje a musí bojovat Kaut a tlačí Nory před sebou, jenže ti mají prostor a i kotouč a z pravé strany obrané třetiny mohou rozehrát. Teď už ze strany levé Saxrud Danielsen nahazuje, jenže netrefil se a znovu je z toho přerušení ve středním pásmu, stále ještě ve 14. minutě a stále za norského vedení 2-0. U hrazení tam zůstává vklečet jeden z čárových rozhodčích, tak to je důvod přerušení. Aktuálně teď Mitchell Gibbs z Kanady to nejspíš schytal možná pukem, možná někým z hráčů a pravou rukou se drží za zadní část hlavy, sundává si helmu. Tak tam možná byl nějaký střet při přechodu Norů do útočného pásma. Každopádně je přerušeno a hazovat se bude ve střední třetině blíž české brance, stále za norského vedení 2-0.
4: Kanadský čárový rozhodčí ale nepojede ani k lékaři, buď norskému nebo českému, aby mu pomohl. Samozřejmě i Světová hokejová federace tady má mezi střídačkami svůj zdravotnický personál. Čárový rozhodčí ho potřebovat nebude a tak se může znovu pokračovat v hazování Bakelusen proti Sedlákovi v blízkosti české obrané modré čáry. Bakelusen úspěšný, Johannesen posouvá kotouč do pravého útočného rohu, tam bude dříve Galvas, posouvá na Hronka, ten podél levého mantinelu vyzval ke zpracování Kauta, ten jen protečoval, Červenka teď bude následovat Bakelusena, krásná přihrávka před branku, jenže ta prolétla a Westerheim už může společně s Ulsenem projet z útočného pásma. Hronek jej tlačí na mantinel, nebyl úplně úspěšný, Červenka se tak musí vrátit a pomoci. Kaut u levého obraného rohu byl natlačen na mantinel, přesto ještě odehrál ten kotouč. Pomalá přihrávka na Červenku, ten musel hodně rychle spěchat do obraného rohu, aby zachytil Hronkovu rozehrávku. Ten zůstává stát za brankou, přenechal kotouč Tomáškovi, který výjíždí mezi modré čáry na pravou stranu, dává Plekovi, ten má dostatečnou rychlost, jenže nakonec byl až příliš rychlý, byl v útočném pásmu dříve, než tam doputoval kotouč a tak je přerušen. No, píská se offside a pouští se na led také úklidová četa. 5 minut 48 sekund před první sirénou. Zatím ten pohled na ukazatel skóre není úplně ideální, protože Češi prohrávají z Nory 0-2, ale jedním děkem dodávám, že zaslouženě vedou Norové 2-0.
8: Chtěl jsem doplnit, že to není jenom pohled na ukazatel skóre, ale i na předvedenou hru, protože ta z českého pohledu opravdu do ofenzívy není prostě úplně ideální a 5 střeleckých pokusů za 15 minut opravdu není prostě úplně ideální a 5 střeleckých pokusů za 15 minut opravdu není tolik. Navíc, Petře, ano, máš pravdu, chmelařů

0: vlastně není žádný provoz. Nikdo z Čechů tam nejde, byť jsou Češi v útočném pásmu. Tohle je to, co zatím určitě mimo jiné stojí Čechy, to, že prohrávají 0-2 s Norskem. Teď další vůli v blízkosti útočné, modré čáry, Ulstern Salsten, proti němu David Tomášek. Tomášek prohrává buly a Ucby může už přehrát na Huroda, který nahazuje za českou branku. Tam ale Pavlát nezastavil a musí Kempný rychle spěchat. Přehrává zleva doprava, ale protikáčka to bylo také daleko. Berklund navíc vrací do rohu kluziště. Teď se Ticháček vrátil do souboje, jenže Kubalík byl trošku dezorientovaný a de facto přenechal prostor pro norskou kombinaci. Teď Kempný musí bojovat a je úspěšný, protože byl velmi důrazný v tom souboji. Kubalík tak může přehrát zprava doleva na najíždějícího Ticháčka, ten už je v útočném pásmu, nechává pod sebou na fleka, tečovaná rána skončila nakonec od Kubalíkovy výstroje, možná hokejky, možná brusle, možná chrániče, ale vysoko přelétla norskou branku a skončila v ochranné síti. Nicméně bych zrovna tenhle ten pokus Jakuba Fleka vyzdvihl, protože Kubalík byl před brankou a Flek pálil ve chvíli, kdy Kubalík přejíždí Haukelandovi před obličejem a to může vést ke gólu, ale je to po hříchu v 15. minutě první takový český pokus.
1: Zdá se, že Matěj Blimel u Ondřeje Beránka a Jiřího Černocha nebyla náhoda, protože tahle formace nastupuje i do tohoto vhazování. Jiří Černoch na buly na levé straně útočného pásma, ale úspěšný není a mohou hrát Norové. Jenže Blimel zachytil u levého mantinelu, přibrzdil u něj, otáčí to k modré čáře, dává za branku, do souboje jde Černoch, ale kotouč projel až do pravého rohu nebo k pravému mantinelu, odkud míří puk do středního pásma. Hájek odsouval zadovkou, našel Alšera, který o mantinel zase posouvá víc dopředu, jenže je z toho další česká chyba a rána od modré čáry. Přichází jenže Beránek, dobře do ní lehl a Blimel může dopředu, jenomže jde sám proti dvěma třem a hledal backendem Beránka a Norové dobře zahustili střední prostor, pochopili, kam by mohla směřovat přihrávka. I tak hrají teď Češi už v 16. minutě, Norsko vede 2-0 za českou brankou s pukem obránce Hronek, najíždí si mu třeba Voženílek a také Kovařčík, na Chmelaře jde kotouč na pravou stranu, ten neprotečoval a taky z toho zakázané uvolnění českého týmu a čtvrtá formace se už vlastně v tom novém složení s Chmelařem, který tam nebyl, a Kovařčíkem a Voženílkem, kteří byli ve čtvrté léně, dostávají do obraného pásma po zakázaném uvolnění po prudké přihrávce Filipa Hronka. 16. minuta, Česko-Norsko 0-2.
0: První útočná formace Norska na ledové ploše, tedy i s autorem úvodně nebo druhé branky, tedy brance Knigardem, který je na levé straně a bojuje právě o kotouč s Michalem Kovařčíkem. Martinsen se zapojil do kombinace, ale jeho přihrávku stačoval Galvas, který vyhazuje do středního pásma, kde Chmelař získává puk už v útočném pásmu. Chmelař pálí, gól! Jaroslav Chmelař snižuje individuální akce nováčka v reprezentaci, jeho první branka na světovém šampionátu, ale secakra pěkná rána do horního růžku z pravého rohu zápěstím v plné rychlosti. Teď prostě uplatnil těch svých 110 kg z výstrojí a snižuje náskok Norů na jednogólový 1-2 v 16. minutě a tohle by mohla být injekce do českého pohybu, přesnosti a hlavně dravosti do zakončení.
1: Chmelař jel ze středního pásma z puntíku pro vhazování, když se vhazuje po offsideu na levé straně z pohledu týmu, který útočí. Namířil si to diagonálně na pravou stranu, oklamal dva nory a tomu třetímu vystřelil přesně kolem bruslí. Podobně jako pálil Boženílek proti Slovákům. Tahle rána byla ale do protipohybu Haukelanda nad vyrážečku. Od praváka moc hezká akce, velmi sebevědomé od Jaroslava Chmelaře, který tedy je nově členem čtvrté formace, ale teď se ukázal ve velmi dobrém světle. Dává svůj první gól za dospělou reprezentaci a Češi snižují zápas s Norskem na 1-2, ale stále ještě zdaleka není vyhráno ani herně, ani gólově, to už vůbec ne. Češi v útočném pásmu. Červenka v levém rohu má blíž ke kotouči, dává za branku na Kauta, který otočil čelem k mantinelu a Martinsen ho na něj přilepil pro volný kotouč, ale on ten puk volný není, přijel Sedlák, ale Červenka ho získal, dává zase za branku, teď už v pravém rohu opět Sedlák, 3,5 minuty před první pauzou. 2-1 pro Norsko. Češi v tlaku, Červenka točí soupeře u mantinelu na pravé straně v rohu, dává na modrou, tam je Kempný, zamíchal kotoučem, rána mimo branku, odráží se o zadní mantinel, půjde tam napadat Kaut, ale Sten je první u puku a jednou rukou nedostal kotouč ze třetiny, protože dobře se tam postavil Ščotka. Teď už Češi

0: zabrali a dostali soupeře pod tlak. Sedlák přihrává za českou branku pro Kempného, ten už je dlouho na ledě, ten také nestihl ten souboj s ním a dloubnutí za obranu od Hájka znamená kotouč pro Nory. Začala poslední tříminutovka této první třetiny a Česko prohrává s Norskem 1-2.
1: Ticháček spěchá za branku Ústerem Salstem, jej tam napadal a teď kotouč vypadl před branku, kde ho mají Norové. Berklund dává pod sebe napravo k Astul, jeho nahození a teč od Sténa, která jen těsně minula českou branku. Sten posouvá znovu na Ústrema Salstena, ten na modrou čáru nahození před branku, kde stojí dva Norové a byli ještě svázáni se dvěma obránci českého týmu. Nakonec ale Čechům, jmenovitě Jiřímu Ticháčkovi, podařilo dostat kotouč hodně daleko. Ticháček je teď napravo, to protože jeho kolega Marek Alšer šel střídat a taky nahodil kotouč do útočného rohu, kde bojuje Bliml, není úspěšný a taky tady možnost znovu pro rychlý protiútok norského celku. Ronild je v pravém útočném rohu, byl odstaven a tak může kombinovat Černoch s Hronkem. Černochova pobídka přes osu hřiště na Galvase, Galvas ale nemohl zpracovat, ten kotouč byl hodně rychlý a skákavý a taky tady možnost pro Eriksena, ten kombinuje se Salstenem, už je v útočném pásmu. Salsten pálí pod nohama Galvas, ale nedokázal vypálit tak, aby ten kotouč prošel až na brankáře Pavláta. Mezitím Chmelař tam postavil nádherný strom projíždějícímu norskému hráči. Ten se jen oklepal a odjel na hráčskou lavici. Galvas musí před dotírajícím Martinsenem rychle spěchat k mantinelu. Přichází mu na pomoci ještě kilogramy rozhodně výraznější Voženílek a ten puk nakonec vypadl až před branku českého celku, ale naštěstí pro český tým Sandberg Nygaard nedokázal zpracovat. Přesto pokračuje norský tlak, ale teď budou Norové vykázáni.
0: Branka,
1: ne, branka se posunula. Znamená to tedy, že je přerušeno. Ještě se bude hrát v první třetině 1 minuta 18 sekund. Nepříznivý stav českého pohledu stále svítí na ukazateli skóre, ale už je to po brance Jaroslava Chmelaře přeci jen příjemnější. Češi prohrávají stále z Nory, ale 1-2.
0: V akci je opět Četa, která má na starosti branku a to, aby jí dala do správné polohy a také znovu potřeba vyndat ty černé gumové kolíky, vyvrtat díru raději znova a pak na ní nasadit konstrukci branky. Výhodou tady na stadionu ve Friburgu je to, že za oběma brankami se dají otevřít vrata, což nebývá pravidlem na stadionech napříč hokejovým světem. 2-1 vedou Norové, vyhrávají Buly v útočném pásmu, ale sami se o něj připravili a pokmíří až na druhou stranu koziště. Minutu 10 před koncem první třetiny Norsko vede nad Českem 2-1 a Češi se formují ve středním pásmu. Je z toho nahození. Pavlát posílá kotouč k rohu, tam jsou ale zase první Norové. Rána od modré, tentokrát do lapačky Dominika Pavláta. Žádnou dorážku nepřipustil jak český golman, tak také před brankou velmi důrazný Michal Kempný, který odtlačil ještě dlouho a odtlačoval Tomase Ulsena, který odchází střídat. Stejně jako zbylá norská parta, to už byla ohlášena poslední minuta. Úvodní 20 minutovky posloucháte Radiožurnál a digitální stanici Radiožurnál Sport. Přímý přenos odsud z Friburgu. Velmi rychle se můžeme podívat také na to, jak to vypadá ve druhé skupině, kde Američané vedou nad Maďarskem po první třetině 2-0. Buly po pravé ruce Pavláta v českém obraném pásmu. Češi prohrávají s Norskem 1-2.
1: Koblar na Buly, proti němu Sedlák, Martin Kaut ještě umravňován čárovými rozhodčími. Norové vyhrávají Buly, Martinsen posouvá k modré čáře, ale tam byl postavený Kaut. Rozehrávka na Sedláka, Sedlák, útočném pásmu, Sedlák pálí. Rána sražená, přeskásil stůlovou výstroj do ochranné sítě, ale znovu velmi rychlý přechod středního pásma od české první útočné formace. Roman Červenka byla příliš rychlý, nedoplnil tak Sedláka, protože musel přibrzdit na modré čáře a Sedlák musel volit střelu. Ta nakonec skončila v ochranné síti a 47 sekund před první sirénou si Češi vydobili vazování v útočném pásmu. Koblar versus Sedlák. Ještě jednou tenhle ten souboj, ale tentokrát po pravici brankáře Haukelanda. Koblar prohrává, Sedlák vyhrál pro Kempného, Kempný napřelu je přenechal, ale kotou Červenkovi Hájkova rána, kterou musel vyrazit Haukeland svým pravým betonem, ale bylo to brzo. Ještě tam nebyl nikdo z Čechů, aby stínil norskému golmanovi, a tak Norové vyhazují. Navíc Kempný nedokázal dostat puk do středního pásma. Tady Hájka Martinsen s nápasnickým chvatem odhodil, ale bez povšimnutí, byť jen jednoho sudího. Teď nahození před branku. Koblar zpracoval jednou bruslí, pak druhou, vyjíždí k levému mantinelu posledních 15 sekund první třetiny a další nahození na českou branku, a teď vůbec nic Pavlát neviděl. Koblarová rána ale pleskla o zadní mantinel, ještě je tady možnost pro Solberga. Solberg, tam už jsou zaparkovaní znovu tři Norové, rána směřující do rohu kluziště, tam už by měl Sedlák dohrát celou první třetinu, ještě potyčka v rohu kluziště, ale nic víc už se nestane. V první třetině ta skončila zatím vítězstvím Norů 2-1. Za 17 minut vás přivítáme znovu u přímého přenosu, tentokrát třetiny druhé.
2: První 20-minutovka zápasu českých hokejistů proti těm norským na mistrovství světa ve Švýcarsku je za námi. Já teď požádám o krátké zhodnocení Martina Procházku, jak pro posluchače Radiožurnálu, tak taky Radiožurnálu Sport. Martine.
3: Měli jsme náš tým, měl velmi dobrý vstup do utkání, první dvě minutky, tři minutky jsme byli aktivnější, vytvářeli jsme tam dobré pozice, došlo tam dobrým vybojem kotoučům, střely, Chmelař tam měl dvakrát větí zpoza branky, Ondra Beránek, nedali jsme branku. Pak přišla situace, kdy při rozehrávce špatné nedorozumění mezi Hronkem a Milovským podel kotouč právě k Norovi, k Salsténovi, který bez nějakého čekání vystřelil vlastně na dlapačku Pavláta, dal první branku. Potom jsme pokračovali v našem takovém tom trošku větším tlaku, zase chyba na modré čáře, Norové ujeli 2-1, skvěle to sehráli a Brandenk Nygaard dával na 2-0. V podstatě si Pavlát ještě úplně ještě nesál na kotouč a už jsme prohrávali 2-0. Myslím si, že jinak ta třetina byla celkem vyrovnaná, stříleli jsme na momenty jednou větší možná na naší straně. Každopádně určitě našemu týmu pomohlo to, že jsme dali kontaktní gól. Jarda Chmelař skvěle projel přes střední pásmo, pak trochu ze štěstím o Norovu Hůl dal gól na 2-1. Takže prohráme 2-1, ale myslím si, že to utkání je stále otevřené.
2: Speciální studio k zápasu Česko-Norsko bude teď pokračovat na Radiožurnálu Sport. Posluchači Radiožurnálu, pro ty jsme připravili aktuální zprávy.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, pojďme tedy teď podrobněji a tak nějak od začátku tu první třetinu Česko-Norsko. Martine Charváte, jak ty si vnímal vlastně, jak Češi vstoupili do toho zápasu?
5: Vstoupili dobře, přesně jak pravil Martin Procházka, ale mě je až líto Dominika Pavláta v tomhle zápase. Už třetí zápas za sebou, kdy člověku musí být vyloženě líto českého brankáře Pavláta, protože ten proti těm slabým soupeřům je vlastně pořád v nepříjemné situaci, kdy najednou proti němu jsou ti soupeři, v tomhle případě Norové, ve 100% šancích. Teď vlastně dostali fantastickou přihrávku zpoza branky, ale od Filipa Hronka.
3: No, je to nepříjemný pro ně, jak říkáš. Samozřejmě, jakmile si brankář, když to řeknu, jak se říká, nesáhne na kotouč, tak při těchto situacích je to pro něho těžký. On to měl ještě těžké v tom, že vlastně Milovský, který tu nahrávku nespracoval, tak mu ještě těsně předtím vlastně zaslonil ten výhled, takže on ani nemohl nějak tak zareagovat. Proto, když to Salsten trefil skvěle na dlapačku, tak nemohl nic dělat. Pak další situace, o které jsme mluvili, situace 2-1, kde to Norové opravdu zase skvěle sehráli, nádhernou nahrávku v podstatě v pravou chvíli a on v tom přesunu už se nedotáhl hlapačkou zase do toho prostoru, kde ta branka přišla. Velmi těžký zápas pro něho, každopádně myslím si, že kluci mu musí pomoct, musí ho teďka pozvednout, zvednout ho v tom, že to nebyly jeho góly.
2: Martine Procházko, když jedna věc, která se hodně řešila a tradičně řeší, je nějaký poměr těch zkušených hráčů a toho mládí, a pak přijde vlastně na začátku zápasu takováhle chyba od Filipa Hronka, to bychom asi nečekali. Stane se, samozřejmě, já to...
3: Určitě, nikdo není dokonalý, jak se říká, ale to nebyla ani úplně taková ta chyba, jako on, myšlenka byla velmi dobrá, ta Milovský opravdu byl sám, on mu chtěl nahrávat, tak, takhle se teďka moderně rozehrávají si situace, jakmile máte volného hráče klidně na středu tého hřiště, na té ose, tak Hronek mu jako pravák dával dobře tu nahrávku. Tam se sešlo to, že mu to projelo prostě mezi holí a bruslí, takový ten úhel kde se to opravdu špatně zpracovává. No a zrovna hned zase hráči Levákovi, Salsten, který tam byl připravený, tak v podstatě nepotřeboval nic jiného, než to vzít jenom a fláknout to tam, no, což se mu povedlo. Takže to takhle se sešlo. No.
5: Ale oni Norové na jednu stranu samozřejmě je to trocha štěstí, ale oni jsou v těch situacích dobře nastavení, i proto dali Švédům 2 góly v oslabení, kdy vystihli jejich rozehrávku. Oni zkrátka čekají na tyhle ty momenty a jejich výkon je velmi dobře organizovaný v tom samotném zápase. A když se trochu vrátím k brankáři Pavlátovi, tak oni před něj chodí fantasticky clonit. A on vlastně v těch dalších situacích, kdy pravda už gól nedostal, tak vlastně pořád ten kotouč buď neviděl, anebo ho viděl na poslední chvíli.
3: Určitě, tak je to tohleto samozřejmě chtějí trenéři i po našich hráčích, aby chodili před brankáře Haukelanda, aby chodili před něj odslonit. Je to o práci obránců, je to o práci, jak vás tam pustí, nepustí, tak samozřejmě tohle to určitě budou trenéři chtít zlepšit, aby čistili, jak se říká, obránci ten prostor před brankářem, aby právě Pavlát viděl. My jsme tam také měli takové podobné situace, tam byla situace, kdy jsme tam měli 2-1, kdy ujel Flek s Tomáškem, ale nebylo to takhle dobře sehrané, jako to se hrali Norové. Přišla špatná nahrávka pod nohy, střela už teda neměla moc žádný efekt. A jednou tam Jiří Ticháček, který tam najížděl, vlastně taky prase pomohl útočníkům dopředu, dostával nahrávku. Nevím přesně od koho to bylo, od možná Tomáška. A přišla nahrávka k nějakému vrcholu kruhu, k levému a přišla střela, ale která nebyla takhle důrazná, jako právě v případě toho Nora, toho Salstena. Mm-hmm. Tam pokud by Ticháček vystřelil výš, tam bylo vidět, že Haukeland vůbec vlastně, jako když to řeknu, nestačil zareagovat, jenom to trefilo do vyrážečky, takže tam byl prostor odkrytý nahoře. A Salsten to trefil na dlapačku do víka a Ticháček to netrefil.
5: Jenom krátká notická pro ty, kteří sledují hokejovou extraligu. Není to ten Salsten, který hrál v Karlových Varech, je to jiný Salsten v norské reprezentaci.
2: Já jsem chtěl jen, ano, je to jiný Salsten. Jenom jsem chtěl ještě, Martine, se tě zeptat taky na ten druhý gol, protože taky jsme o tom mluvili, jak Norové jsou nebezpeční, jak jsou extrémně produktivní, že oni těch šancí opravdu potřebují málo a vlastně i tenhle nájezd 2-1 vyřešili úplně dokonale.
3: Vyřešilo naprosto perfektně. Byla tam ztráta na modré čáře od našich, kdy opravdu pak Norové jeli, dá se říct, jednoduše přes střední pásmo, měli dostatek času na toto přesně takhle sehrát. A ten střelec, on má hrozně těžké jméno, Brandeng Nygaard.
5: Budem opravdu, u Nygaarda.
3: Nygaard, tak to trefilo skvěle. Prostě dostal to úplně ideálně jako pravák, dostal na rávku a v tom přesunu Pavlát, kdy on samozřejmě nemůže ten golman ušít dopředu si, protože čeká, že tam může přijít střela od toho hráče, co veze ten kotouč. Dobře sehrané pod hokejkou, rychlá střela pod horní tyč. Zase nedá se nic Pavlátovi, když to řeknu, vyčítat.
5: Když se dostaneme k té mezihře, jak si podle tebe český tým dobře dokáže vytvářet šance proti Norům, protože už jsme se dostali k tomu, že oni jsou organizovaní a kdybychom počítali české šance, nějaké vyložené možnosti, pár jich bylo, ale žádný přehršel.
3: Nebylo jich tam samozřejmě tolik, protože, jak říkáš, Norové hrají organizovaně, to znamená, že když nemusí jít do nějakého tlaku, tak se soustředí do té obrany, takže našim se to samozřejmě hůře dobývá, jak se říká, ale byly tam momenty, jak jsme zmiňovali. Ticháček, tam byl velmi...
2: Děkujeme za slovo, teď se k nám připojují i posluchači Radiožurnálu a my můžeme pokračovat v našem studiu, povídáme si o přestávce mezi první a druhou třetinou. Čeští hokejisté zatím ztrácejí na Norsko 1-2. My jsme ve studiu Radiožurnálu Sport s Martinem Charvátem a taky Martinem Procházkou. Martine Procházko, ty jsi měl vlastně rozpovídanou myšlenku ohledně toho, jak zatím jsou čeští hráči, řekněme, úspěšní v těch svých akcích směrem dopředu.
3: Moc právě nejsme, nejsme efektivní. Není to tak, že bychom si ty šance nevytvářeli, nejsou to samozřejmě žádné 100% šance, ale jsou blízko tomu, aby jsme mohli z toho skórovat, ale není tam ta efektivita. Prostě chybí nám zatím buď to důraz, anebo hráče dostat před brankáře Noru, aby prostě tam zaslonil. Jak už zmiňoval Martin, že Norové to dělají velmi dobře, že pokud jsou v útočném pásmu, tak tam minimálně vždycky jednoho hráče minimálně tam mají před Pavlátem, takže to pro něho je těžké, aby mu ty kotouče samozřejmě nějakým způsobem nevypadávaly nebo aby je viděl.
2: Češi prohrávali už 0-2, ale nakonec Chmelař tedy dokázal odpovědět, je tohle recept, i když to víceméně byla akce jednoho hokejisty, ale ukázal tu svoje, je to taky klišé, dravé mládí.
3: Ukázal šikovnost, kdy na červené čáře, když to řeknu, obral Nora, který měl nejdříve kotouč na holi, ale potom mu odskočil a on právě díky tomu ho vzal a šel vlastně, jakoby, když to řeknu, do 3 hráčů od levého mantelu jako pravák, navezl se ten kotouč na střelu vlastně přes osu, přes ten střed hřiště od brankoviště. A ta střela přišla dobře, protože přišla v pravou chvíli, kdy Nor se snažil samozřejmě ten kotouč stečovat. No a tím, jak to dá tu hůl před sebe, tak mu to vlastně po té holi vyjelo. A ještě bylo důležité, že mu to šlo zase mezi nohama tomu obránci. Takže brankář nic neviděl, proto ta střela skončila takhle skvěle nad pravým ramenem.
5: Trocha štěstí také pro české hokejisty, kteří tedy po první třetině prohrávají 1-2. Když jsem viděl záběry po první třetině, tak trenér Radim Rulík odcházel s hodně rozezleným výrazem ze své střídačky směrem do šatny. Nevím, ke komu to směřovalo, ale dokážeš si představit, že asi trenér Rulík není po první třetině, zvláště kvůli chybám, které vedly k inkasovaným gólům, moc nadšený.
3: Určitě ne, no, určitě bude na hráče samozřejmě dbát teďka to, aby jsme si vyvarovali právě nějakých takových zbytečných chyb, jako no to, no chyb, no větší preciznosti těch nahrávek, přesných nahrávek, protože z toho vznikla vlastně ta první branka Noru, kde jsme jim to předložili sami, když to řeknu. Pak propadnutí situace 2-1, kdy Norové opravdu to jsou, jak už si zmiňoval, velmi efektivní, dokáží to využít. Takže tohle to určitě bude chtít po hráčích té druhé třetině zlepšit. No a teďka budem zase říkat to samé. Bude určitě říkat, musíte zakrýt výhled brankáře Haukánovi, protože to je zkušený brankář, když vidí, tak spoustu už tam měl momentů, že dobře zasáhl. Takže určitě tady na tom bude pracovat. Zatím to utkání je bez přesilovek, takže to je další věc, kterou si zatím nemůžeme pomoci ani my, ani Dánové, i když je hrají, Norové, pardon, i když je hrají velmi dobře, tak určitě tam bude chtít, aby jsme se více, jak se říká, drali do té branky, aby třeba přišli fauly.
2: A myslíš, že tohle by byl recept, protože i se mi zdálo, že komentátoři Petr Kadeřábek s Františkem Kunou to říkali, že Češi se příliš netlačí do norského golmana, že v tomhle třeba zaostáváme za soupeřem.
3: Jo, to si myslím, že bude taky určitě potřeba zlepšit. Ono to v té první tříminutovce tam docela bylo. Tam byly momenty, kdy jsme dobře začali, kdy jsme se tam tlačili do té branky. Byl tam jednou, tam, jak jsem říkal, dvakrát byl Chmelař, který vyjížděl z pravého mantinelu, od pravého mantinelu zpoza branky. Beránek, který střílel, pak tam přišli, jsme si ještě jedna nebo dvě střely do modré čáry, takže tam jakoby ten hukot před tou brankou byl, že tam jako projížděli hráči, jo. Ale bylo to jenom fakt v té fázi těch tří minut. Pak jsme dostali tu branku, první na 1-0 a už to úplně jakoby opadlo. Tak myslím, že trenéři určitě budou chtít po našem týmu, aby se pokračovalo tak, jak jsme hráli těch první tři minuty.
5: Ty momenty, které zmiňuješ, jestli si je dobře vybavuju, všechny byly v rychlosti, všechny byly v jízdě, všechny byly v pohybu, na rozdíl od ostatních chvil, kdy to Češi často ve stoje honí po rozích, snaží si získat kotouč vůbec na hokejku a otočit se do hřiště.
3: Protože ono, jakmile vědeme k tím do útočného pásma, tak jsem si všiml toho, že Norové v podstatě nikam extra jakoby nevyráží, oni čekají, až naši se blíží k brance a pak je teprve napadají. To znamená, že oni jakoby hrají takový ten obraný vál, nebo ne obraný vál, ale takovou tu formaci před brankářem svým a čekají právě až Norové, až Češi se snaží potom jakoby dostat se do nějaký dobrý střelecký pozic a pak jim vystupují. Takže proto je to těžké a najít nějakou určitou pozici při střelu, aby potom jste se dostali před brankáře, aby se tam šli clonit, tak v tomhle tom Norové jsou velmi dobří a nepouští nám tam naše hráče. Takže ono to je o tom, jak říkáš, je tam potřeba více o to hrát, ale není to vůbec nic jednoduchého, protože opravdu Norové jsou tam silní, mají tam silné obránce a není nic jednoduchého tam prostě ustát ten souboj, abyste tam vlastně zůstal stát a tomu brankáři clonil.
5: Kdybychom hledali střelce trocha statistiky, jak Češi hrají poslední čtyři roky, nebo teď už pátý rok za sebou s Norskem na mistrovství světa, liché roky se trefuje Jakub Flek a sudé roky Roman Červenka. Tak teď máme sudý rok 2026. Tak snad Roman Červenka ke gólům z roku 2022-2024 přidá další. No.
3: Bylo by to dobré, ale tak zatím tam myslím, že žádnou střelu neměl dneska ještě. Byl tam jednou Sedlák, který tam vlastně střílel z tohoto útoku skautem, takže zatím tam těch momentů právě u tohoto útoku tolik nebylo, od kterého se to možná více čekalo, nebo čeká se, že budou oni ti, kteří budou mnohem aktivnější a budou jakoby více se dostat do těch střeleckých pozic. Zatím to je na jiných hráčích.
5: A přichází tam poměrně zajímavé střely také od obránců. Možná tohle také může být recept, protože jak se Norové právě stáhnou, jak si naznačoval, tak potom Beci mají více prostoru. Možná i tohle Radim Rulík bude chtít ve druhé třetině.
3: Jo, souhlasím s tebou. Já si myslím, že tohle to taky je cesta k tomu, že ono jinak to ani nejde, než když tam máte před sebou právě takhle spoustu těch norů, tak to nějakým způsobem roztáhnout, ale musí tam přijít střely, které jsou nebezpečné, které jsou nějakým způsobem se nahrávají do stran, například tam střely ze strany, kdy ten brankář se musí přesouvat a pak tam následně musí být obrovský tlak. Jeden hráč by měl slonit druhý hráč minimálně hned na dorážku a klidně se připojit třeba třetí hráč, aby jsme tam prostě přetlačili ty nory, protože říkám, pokud uvidí brankář, tak to je vždycky složité toho gola dát.
5: Tak takhle se tam dobře nabízel i tuším, že Ticháček na jeden ze svých útoků.
2: Myslím, že to byl Ticháček, my už ale pojďme ve vysílání Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport do Švýcarska, do Flejzony s Františkem Kunou.
0: Obránce Libor Hájek, první třetina z vašeho pohledu, prosím.
6: Taková trochu ospalá, pomalá, byl rychlejší, důraznější, takže ten gól nám pomohl, to jsme dali a navázal na to a pokračoval dál. No.
0: Vy osobně jste měl několik střel, jak moc norové stojí mezi vámi a golmanem, jak moc zahušťují ty pozice?
6: Tam to jedno střídání, tam to hodně zahuštili, tam to nebylo kuna propálit ani, tak jsem zkusil zavřít oči a střílet, bohužel. Jo, blokujou to, hrajou dobře. No.
0: Je po první třetině spíš dobré se uklidnit nebo nabudit až zbláznit?
6: Nezbláznit, ale nabudit a pokračovat, si myslím, jak jsme dohráli tu první třetinu.
0: Hodně štěstí, děkuju.
6: Taky děkuju.
0: Obránce Libor Hájek, 2 minuty před koncem přestávky, tedy před začátkem druhé třetiny.
2: A to znamená, že za chviličku se samozřejmě spojíme znovu jak s Františkem Kunou, tak taky Petrem Kadeřábkou a nabídneme posluchačům Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport druhou část tohohle předposledního zápasu ve skupině pro české hokejisty, kteří zatím po té první části s Nory prohrávají 1-2. Martine Procházko, souhlasil bys nabudit, ale nezbláznit?
3: No, nezbláznit určitě. To by bylo horší, nějakou paniku na ledě, to určitě nechceme. A já myslím, že ten určitě budou nabarat hráči, aby se vrátili k tomu stylu, který nebo té taktice, kterou chtěli, který jsme předváděli ty první 3 minutky. Pak tam byly ještě pasáže další po těch 2 gólech. Já myslím, že to nebylo úplně důvod k nějaké velké panice, ale je potřeba to opravdu hrát lépe, precizně zlepšit ty nahrávky. To vždy trenéři říkají, pokud budete si dát přesné nahrávky, tak to bude vždy lepší ty kombinace. No a už jsme o tom mluvili, samozřejmě to, že ten hráč, ten jeden minimálně, aby se tam tlačil do té branky, aby tam prostě šel do toho k zákrytu brankáři. To je, si myslím, že budou jasné pokyny.
5: Přišlo mi, že nabádání už nějaké důraznější bylo z těch odpovědí Libora Hájka. Že byly ospalejší, že to nebylo ono, že je důležité se nezbláznit, ale motivovat se nějakým způsobem se dostat dopředu.
3: Ale já nikdy vám zdal, že byly ospalejší. Když první 3 minuty jsme je nepůjčili, půjčili jsme jich ve třetině, vstoupili jsme dobře do té třetiny. Pak přišla ta branka, kdy jsme dostali ten gól na 1-0, kdy tam prostě jsme při rozehrávce to prošlo až na Salsténa, který to trefil. Pak to pokračovalo v tom tlaku, měli jsme tam dobrý pozice zase, ale jeden únik, 2-1 a gól 2-0. To si myslím, že možná je ten důvod toho, jak říkal uspalé, ale za mě to nebylo uspalé na začátku.
2: Takhle hodnotí první třetinu Martin Procházka. Moc děkuji jemu i Martinu Charvátovi a ve vysílání jak Radiožurnálu, tak Radiožurnálu Sport už se znovu přesouváme do Švýcarska přímo do dějiště konání mistrovství světa v ledním hokeji. Slovo dostávají František Kuna a Petr Kadeřábek.
1: Jen 2 sekundy zbývají k tomu, aby vypršel čas určený pro přestávku, 17 minut pryč, 17 minut proslovů v šatnách, no a uvidíme, jak zapůsobí slova trenéra Rulíka i ostatních na to, co se bude dít ve druhé 20 minutovce. Úvodní buly za stavu 1-2 prohrává s Koblarem Sedlák, tak mohou hrát znovu norové. Rychlý přechod do útočné fáze jim ale nevyšel, ale i přihrávka ve středním pásmu napravo od Kauta na červenku nebyla úplně přesná a tak může Kasastul projet, jenže odzbrojil červenka a nabízí se mu Sedlák. Červenka jede co si, když tě dává Sedlákovi. Ten byl za mě naprosto čistě hákován. Tohle by měli rozhodčí posoudit, jenže neposoudí a tak norové prosto v pohodě vyhazují. Kotouč mezi obrané kruhy českého týmu. Ronkova přihrávka, no přihrávka, takové hození pukem po Kautovi, který se uhýbal, ale naštěstí bokem alespoň trefil za červenou čarou a tak to není zakázané uvolnění. Po 40 vteřinách trošku klidu na Kasastulově hokejce, který vyslal Kolmici z vlastního obraného pásma, musel zasáhnout až Pavlát. Rozehrávka Tomáškova nebyla přesná, ale Kotouč je ve středním pásmu. Má ho Westerheim, dává pod sebe na Solberga, ten přehrál doprava ještě v obraném pásmu Noru na Johannesena, který ale byl pod tlakem Jakuba Fleka, přesto dostal Kotouč pro Ulsena do útočného pásma, ten dává na modrou čáru, vlevo stojící Solberg dává za branku, kam si sjížděl Ustrom Salsten, ale nedokázal ten Kotouč zastavit a ten projel k pravému mantinelu. Další nahození od modré čáry, o které se postaral Johannesen. Autor gólu proti Kanadě tentokrát nedokázal propálit, co mu stálo v cestě. cestě. Tím posledním mužem, který stál v cestě jeho kotouče, byl právě Dominik Pavlá. Ten si připisuje v úvodu druhé třetiny, tedy první svůj zákrok. Stále Norové vedou 2-1, a to po odehrané 1 minutě a 20 sekundách druhé třetiny v hazování po levici českého golmana mezi Černochovu a Salstenovu hůl. Ještě čárový rozhodčí Gips rovná hráče na buly. Černoch prohrává buly, po druhé tedy Češi se nedokázali prosadit na bodu pro vhazování, ale Alšer zabojoval, vyjíždí s kotoučem po pravé straně, Kubalíkej Plimli jej dostane do středního pásma, ale vrátí zpátky na Alšerovu hůl. Ticháček Kolmice na Černocha, který protečoval na levou stranu do útočného pásma pro Beránka, ten tam byl sražen, nemohl dál pokračovat v pohybu a tak se Norové dostanou ke kotouči a nakonec jen vyhodili mezi modré čáry. Tady hraje Ticháček na ose hřiště, už je uprostřed a nakonec napřáhl, vypálil, těžká rána někam na klíční kost od Jiřího Ticháčka. Haukeland měl trochu problémy s tím pukem, zpracoval jej na podruhé, ono to bylo hodně z dálky, Ticháček neměl dostatečnou podporu útočníků, aby někdo třeba najel přes branku nebo pro dorážku, přesto vybojoval aktivní obránce hazování v útočném pásmu, na které půjde Michal Kovařčík, společně s ním je tam Boženílek a Kmelas, takže ta změna z první třetiny je přenesena i do části druhé. Hazování po pravici brankáře Haukelanda, Češi znovu neúspěšní, tentokrát se dařilo Ústremu Salstenovi, který ale nepřesně přihrál a tak může hrát na obraný kruzí Kalvas, Kmelazova přihrávka na Hronka, ten nabírá rychlost, je vlevo za červenou čarou ve středním pásmu na za branku, Kovařčík se tam dostává do souboje s Kásostůlem a zatím jej zvládá velmi dobře, ale neposunul na Boženílka a tak je kotouč stlačen za norskou brankou na mantinel, teď tam ale přijeli ještě urostlých Kmelař, který vyjíždí k pravému mantinelu, nakonec k modré čáře, nechal pod sebou puk, jenže si nerozuměl se svými spoluhráči a tak je tady možnost pro Sténa rychle přejít do útočného pásma. Hronek jej zastavil, ještě tam ještě Hákován, ale zase se nebude pískat. Kmelař vyhodí do středního pásma, ne. Nakonec ten kotouč vypadl z našeho obraného, tedy z českého obraného pásma na norskou střídačku. Znamená to tedy, že se bude vazovat v blízkosti brankáře Pavláta. Za námi 2,5 minuty, už něco přes. Gol jsme ve druhé části zatím neviděli, Norsko stále vede nad Českem 2-1, Sedlák a Koblar, to bude souboj na buly a doufejme, že Češi se poprvé budou radovat ze zisku kotouče po vhazování. Znovu tedy Sedlák bojuje a tentokrát se to podařilo, protože Kempný vyškrábl kotouč pod nohou obou dvou borců na buly a Červenka může hrát ve středním pásmu, posunul doleva na Kauta, přihrávka nepřesná a už je tady možnost pro Brancega Nygaarda, který ale také neprošel obraným valem. Tentokrát českého týmu na hození od Čechů Johannesen se dostává pod tlak Kauta, přišel mu na pomoci ještě Solberg a už posouvá podél pravého mantinelu do středního pásma. Brancek Nygaard rychle přehrál na Martinsena, ten od levého mantinelu se snažil propálit Hájka, který stál proti němu, tento ale zvládl a taky tady možnost pro Sedláka. Už je dlouho na ledě, dává Kautovi a odjel střídat, Kaut ještě vpravo brzdí, nezískal kotouč, Martinsen ho prostě silou přetlačil, vyhodí ten puk a nebude to zakázané uvolnění. A tak v polovině čtvrté minuty stále platí Česko-Norsko 1-2.
7: S kotoučem Jiří Ticháček v obraném pásmu na modré dává doleva. Tomášek rozjetý, nahazuje kotouč, Haukeland ho stlumil, ale hrají Norové i dál. Napadá Kubalík s Flekem, Flek získal puk, dává backendem na modrou, ale chybně, ale i tak Ticháček zasáhl, vypálil od modré, rána po ledě, Haukeland jí poslal do rohu, kde už bojují zase Kubalík s Flekem. Flek vyjíždí k modré, otáčí se, dává za branku, tam je Tomášek natlačený na mantinel, ale u pravého hrazení si může udělat prostor Kubalík. Přihrávka na modrou prošla, ale s chybou a Ticháček musí dozadu, červené nakonec to ale stihl před dotírajícím Ulsenem, který nebyl nakonec tak rychlý a mladý český bek byl včas zpátky. Puk už je zdejď za norskou brankou, kde může hrát na malou chvíli Hurot a neudělal to dobře. Dobře napadá Bliml, který teď míří za norskou branku, jenže mezi norskými kruhy už je dost prostoru pro Severany a ti mohou dopředu ve středním pásmu. Sten už je v pásmu, nahodil přes pravý roh do levého, stále 2-1 pro Norsko, 25. minuta. Nahození od levého mantinelu Pavlát posílá kotouč do rohu, ale tam odsud zase může přijít další nebezpečí. Vysoký kotouč končí v obraném českém rohu. Jde tam Galvas. Další kotouč, znovu vysoký a znovu směrem k Pavlátovi. Ten má v lapačce, přerušeno 25. minuta. 2-1 pro Norsko. Norové, jakmile vjedou do pásma, tak toho moc nevymýšlejí. Buď je z toho třeba na branku, nebo na hození, které třeba projede rohem kluziště, ale tam to Norové stihnou do bruslet a znovu vypálit. Teď se o tom Češi přesvědčili a Norové se dostávají na 14 střeleckých pokusů a stále nad českým týmem vedou 2-1.
1: Je zajímavé, že ty kotouče létají přes brankoviště, takže na ně ani lapačkou byť s výskokem nedosáhne. Dominik Pavlát až ten třetí lapil a teď musel zasáhnout hned po buli, protože už po druhé se snažili Norové vlastně ohrozit českou branku hned z vlazování. Teď ale Beránek s Černochem míří do útočného pásma. Beránek krásně obskočil Kasistula a bojuje za brankou. Přikopne teď kotoučiště Černochovi, ale ten je také tlačen na mantinel. Krok dál, jej tam natlačil kotoučele, putoval k modré čáře, Hronkova nepřesná rána, souboj před brankou, kde svádí tak šestice hráčů, boj o puk, jenže ten nakonec vyplaval až do středního pásma a také pro Černocha do útočného po přihrávce Hronkovi ještě Bliml, bojuje u pravého mantinelu, dává za sebe, kde je Kovarčík, Beránek získává puk, výždí na osu hřiště, vypálil, těsně minul norskou branku, Bliml u pravého mantinelu, snaží se míchat s kotoučem a utržet útočný pásmo, což se podařilo, Šťotkovo nahození, které míří za branku, ale tam už čaroval Kasistul, kombinuje s Krokdálem. Šestá minuta druhé třetiny ve své polovině už za ní. Teď Voženílek ještě získá kotouč po nedorozumění norských borců. Norové stále ale vedou nad českým výběrem 2-1.
7: Salsten vyváží puk, ale i Norové chybují a Šťotka zachytil ten puk, vrací ho zpět za norskou branku, odkud může Salsten na podruhé osvobodit svůj tým. Šťotka byl včas na modré čáře, ale vypadá to, že kotouč buď zapadl na střídačku českou, anebo ho ještě hrál do třetiny ze středního pásma, takže je to offside. V obou případech by se mělo vhazovat ve středním pásmu blíž norské brance, což je pravda, střídat se může, to není problém, odehráno necelých 26 minut, Česko prohrává s Norskem 1-2, prohrávalo už 0-2, v závěru první třetiny skóroval Jaroslav Melař. Na ledě první česká útočná formace, Sedlák ale prohrává buly a hrát mohou Norové. Johannesen dává křižný pas doleva ve středním pásmu, kde musí spěchat dozadu Alšer, který nakonec upadl před Östremem Salstenem, ale Norové se sami dostávají z pásma a Sedlák se dostává mezi ně. Sedlák je za obranou, nádherná klička, ale gol to není. Backendový pokus Lukáše Sedláka, který vletěl do brankoviště po nádherné individuální akci. I tohle je cesta. Sedlák v pravém rohu o mantinel na modrou, na Alšera. Ten na jistotu oběma rohy dává na levou stranu pásma, kam spěchá jeho parťák z obrany Ticháček k mantinelu. Přihrávka za branku od Kauta na červenku. Znovu Kauta, ale puk vypadl k modré čáře. Ještě to stihl, výborně to zahrál Alšer a Češi drží pásmo. Křižní pas zleva doprava na červenku. Puk končí u pravého mantinelu na Sedlákově holi. Ten padl na kolena, i tak rozehrál, ale chybně a ve středním pásmu je to 2-2. Ticháček s Alšerem musí spěchat dozadu, Sten je ale v úhlu. Rána z úhlu přichází, Pavlát vyráží k rohu kluziště. Tam je Kaut, už je dlouho na ledě, posílá puk do středního pásma a Češi útočí. Tomášek středem kluziště je tam ale sám, i tak si prohodil do levého rohu a teď bude čekat na parťáky. Fleka našel na pravém hrazení, ten zablokoval soupeře, aby mohli hrát Češi na modré a Hronek udržel pásmo. 28. minuta se hraje, Češi dál prohrávají 1-2, ale jejich hra se zlepšuje.
1: Zlepšuje se zejména pohyb, ale teď se musí vracet. Martinsen je na pravé straně, odmítl si jednou rukou. Hronka ještě rána, která mířila, no řekl bych na Pavláta, ale tu sílu, kterou teď znovu převedl Martinsen, to je opravdu něco neskutečného. On prostě jednou rukou přidržel Hronka, jako by kolem něj jelo malé dítě a natlačil se před branku, pak zakončil, no a ta síla pak nabourala i do brankové konstrukce a ta se vychýlila i proto. Se teď bude vrtat do ledu, aby se branka, kterou hájí Dominik Pavlát, upevnila tak, jak má býti podle pravidel. Předtím si ještě mohli diváci teď v polovině 28. minuty za stavu 1-2 prohlédnout tu obrovskou šanci Lukáše Sedláka, který udělal kličku do backendu. Už byl vlastně za brankáře Haukelandem, jenže mi utekl ten kotouč těsně předtím, než jej mohl zasunout do spola odkryté branky. Velká šance, ale ke změně skóre nevedla a taky to stále 1-2. Češi ale teď vyhráli, byli Hronkovo vysoké nahození a tohle by asi byl offside. Ano, Fleck musí vyklidit útočné pásmo, odejde střídat a bude sledovat to, jak budou bránit Češi Kasistul v průnik do útočného pásma. Galva si ji nezastavil, přihrávka před brankou, tam byl Koblar. krásná přihrávka od Martince na ten okamžitě z první z pravého rohu centroval před branku a poza takový osamělý střelec tam byl Koblar, ale neproměnil velkou příležitost pro Nory navýšit své vedení. Stále tedy Norové vedou o jednu branku 2-1 nad českým výběrem v 28. minutě.
7: Teď také využívají celou šířku plus ještě i proto mají kotouč na vlastních holích. Johannes Johannesen je to, má ho mezi kruhy a velmi pozvolna jede středem, překonal obranou modrou, už červenou mírně vlevo, nahazuje oběma rohy, Pavlát nepůjde pro ten kotouč, stihnou to totiž čeští beci, Galvas posunul puk mimo roh a teď ještě bojuje proti dvěma Norům, nakonec ještě další posunutí k modré čáře, ale Johannesen je včas na místě a může přijít přihrávka z poza branky, Bakke Olsen, rána od modré, Pavlát neví, kde má kotouč, rozhodčí nepískají, hraje se dál, velká skrumáž před českou brankou a Martinsen dává na modrou, rána Johannesen mimo, velká skrumáž, ještě Hronek teď zachrání Čechy a posunul puk minimálně za branku. Norský tlak pokračuje. Přihrávka za branku a ještě mezi kruhy. Martinsen pálí, nevystřelil nakonec. Rána se mu svezla po holi a Johannesen už je u červené. Nahazuje kotouč, Pavlát jde za branku. Rohem kluz ještě projel ten puk a Hronek ho posílá do středního pásma. Tam spěchá Beránek, ale je to příliš dlouhé. Odehráno 29 minut. Norové teď předvedli skvělou pasáž a dál vedou nad českým týmem 2-1.
1: Johannesen si prodloužil svůj pobyt na ledě a teď přejel středovým kruhem, nahodil do pravého útočného rohu. Tam Galvas trošku zaváhal v souboji s Eriksenem, jenže Norové střídali a Eriksenova přihrávka projela a Chmelař ukazuje, že je velmi rychlý. Nakonec byl přetlačen, sice Ucbim, ale ještě vybojuje. Pro Čechy útočné pásmo dává za branku. Boženílek odtlačen velmi jednoduše a může dát Eriksen. Češi, Češi, zaznívá teď z tribun BCF arény. Chmelař dává ke vlastní brance Ščotkovi, ten je pod tlakem Rolda, ale nakonec to zvládl, kombinuje s Kempným, Kempný mezi obranými kruhy vyjíždí po hřiště, nabízí se mu Sedlák, ale Kempný projel do útočného pásma, vypálil, rána sražená do rohu, kluziště Sedlák u pravého mantinelu vybojoval puk, posouvá na Tomáška, tomu ale přeskočil kotouč a tak je tady možnost pro rychlý protiútok, který vede Sten, pětigólový střelec Norska zatím na světovém šampionátu, teď vytlačen Kempným do rohu kluziště, ale další přihrávka mířila na Ustrema Salstena, ten tam naboural do Pavláta, ale vylučovat se nebude, pokračuje se další souboj, no myslím si, že už se hodně přitrzuje teď nahození z rohu kluziště, Ščotka dokázal Berklunda obrat, ale ne, aby přihrál na české hole, Češi stále pod tlakem, začala nám už 31. minuta, Norsko vede nad českým výběrem 2-1 a další šance, do které se tam dostal brance Knigard, ale minul českou branku, ještě se najíždí do předbrankového prostoru, kotouč znovu prolétl českým brankovištěm, Češi potřebují sklidnit hru a dostat kotouč na své hole, teď Kempný bojuje v rohu kluziště, obstál v tom souboji a Červenka teď uklidní hru, nakonec je Martinsenem přidržen, ale český útok z toho nebude, Norové mají kotouč, vedou 2-1.
7: A tlačí český tým i teď po průniku do útočného pásma po pravé straně, nakonec nahození za branku. Ščotka musí do pravého rohu, ale už dost tahá nohy, nakonec přerušeno. A vyloučení.
1: Už, no, ano.
7: To bylo na spadnutí a tak se tam přeci jen mimo kotouč objevil jeden zákrok a rozhodčí doslova odtlačují na trestnou lavici Michaela Brancega Nygaarda, střelce aktuálně rozdílového gólu, dával na 2-0, Češi pak snížili a měla by to být tedy přesilovka pro český tým, ale otevřená jsou vrátka i na české trestné lavici. Ale svítí trest jen u norského hokejisty a tak Češi budou mít k dispozici první početní výhodu v zápase. Připomínám, že Norsko v zápase se Švédskem dalo 2 góly v oslabení a i Jiří Kalous varovalo před tím, že i na tohle je potřeba si dávat pozor. I když se asi primárně, když hrajete přesilovku na tréninku, nepřipravujete na to, že soupeř pojede 2-1. Což Norové proti Švédům zvládali a teď je tu tahle dílčí herní situace. Po polovině utkání, teď už 32. minuta, před chvílí začala, Česko dál prohrává s Norskem 1-2 a teď se může český tým chytit tím, že by třeba využil přesilovku.
1: Specialista na oslabení v norském dresu, útočník z Trohameru, Andreas Martinsen, bude na ledě bezesporu. Právě on ujíždí většinou obranám soupeřů v oslabení. On tolik nezakončuje, spíše je to Sten, který dal už dva góly na šampionátu právě při oslabení. Teď ale Martinsen doplněn Ustremem, Salstenem, krok dál a Kasistul, to je čtveřice Norů. Co nás ale více zajímá, jak bude pozměněna česká přesilková formace, a ta číslo dvě bude zahajovat s tím Tikáčkem na modré čáře a útočníky Tomáškem, Vodinilkem, Kubalíkem a Blimlem. Kubalík má Kotouš na modré čáře, povíraný boli, Tikáček dává k pravému mantinelu Tomáškovi. Tomášek vrací Tikáčkovi, Kubalík pálí, Kotouš prolétl kolem norské pravé tyče a Ulsten Salsten chtěl vyhodit, nevyhodil Tikáček. Na ose hřiště míchá s Kotoučem znovu na Kubalíka, ten si rozmyslel, se vrací Tikáčkovi, Kubalík pálí, znovu projektil opravdu velmi prudký, ale minul znovu norskou branku a pak už se Norům podařilo osvobodit se vyhozením přes všechny čáry a Tomášek s Tikáčkem musí spěchat, protože tam už Salsten naskočil na ledovou plochu a snaží se napadat českou rozehrávku. Češi se vrací do útočného pásma na hození, které proletlo pod lapačkou brankáře Norska Haukelanda. Norové nevyhodí, až na podruhé se jim to podařilo. Johannesen, Salsten a Kotouš bude putovat až do českého obraného pásma, kde je Tikáček, ale chybuje. Teď je tam obrán Hronildem, ale naštěstí se nedostal norský borec k zakončení. První minuta přesilovky pryč, Bliml, ale zavezl Kotouš do útočného pásma, kombinuje se Sedlákem, který přihrá nepřesně a tak je tu naprosto jednoduché vyhození. Zatím minuta 10 přesilovky Čechů bez jediné střely, i proto Norové stále vedou 2-1.
7: Hronek posouvá do útočného pásma na Černocha, ten prohnal Kotouč oběma rohy doleva na Sedláka, který musí do souboje, jenže je tam sám proti dvěma, i proto je z toho vyhození směrem ke střední třetině a zase šance pro Nory zaútočit v oslabení proti Hronkovi, souboj 1-1, Strem Salsten nakonec ale raději šetří čas, stejně jako Sten, s ním bojuje Černoch, je úspěšný a teď už může hrát Hronek, je u červené. Češi jedou do útoku 20 sekund, před koncem přesilovky prohrávají 1-2, Sedlák dával zleva doprava na rozjetého Kauta, ale tahle přesilovka gólová nebude, už jen 10 sekund navíc. Norové s pukem Westerheim nahazuje do českého obraného rohu, kde je první Jiří Černoch, zadovkou vrací na červenku a to klepání hokejkou o led, které slyšíte, patří Dominiku Pavlátovi, který upozorňuje své spoluhráče, že vyloučený Nor je zpátky na ledě. Kempný za brankou, 34. minuta, Česko prohrává s Norskem dál 1-2.
1: Melas projel do útočného pásma, ještě nabídl puk pro Beránka, teď Beránek, Kovařčík a Chmelař na ledové ploše, Beránek za brankou, tam je také Chmelař, vyjíždí přední, nakonec mu utekl Kotouč až pravému mantinelu, ještě mu pomůže Kempný a přehraje podél zadních rohů zpět na levou stranu, kde mohl Alšer hrát, ale Kotouče tam zadrhl o jednu hůl, která zůstala na ledové ploše a tak puk vypadl do středního pásma. Kovařčík nedokázal prodloužit, taky tady možnost pro Salstena projet do útočného pásma po pravé straně, byl zastaven českými útočníky Kovařčíkem a Beránkem a tak má trošku klidu za vlastní brankou. Na konci 34. minuty zastavu 1-2 Michal Kempný. Už se rozjel kolmice, kterou zastavil Kubalík. Tam je Tomášek asi hákován Martinsenem, ale nebude se pískat. Divákům se to nelíbí a nelíbí se jim ani to sekání do Kubalíkovy hole, po které český hráč přišel o hůl, Kotouči ale mezi obranými rohy Čechů. Šotka našel Kubalíka, ten brzdí v útočném pásmu, udělal si prostor, napsal, ještě přihrávka na sjíždějícího Hájka, ten ale nespracoval, Hájek ještě na hození a OK se stůla skončil, ten Kotouč za brankou Norů, tohle byly dobré příležitosti Čechů, ale ke změně stavu to v 35. minutě nevede, stále Češi s Norskem prohrávají 1-2.
7: Flek míří do pásma, podražený, česká přesilovka číslo 2 je tu, za malou chvíli, ale Češi s pukem, Pavlát spěchá na střídačku, Češi budou hrát v šesti, Tomášek pálí hodně mimo, ale navíc je ještě přerušeno možná pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Nic to nemění na tom, že faul na Jakuba Fleka byl tak vidět, že byl potrestaný. Flek vyjel do pásma, udělal kličku a pak přišla norská hůl pod jeho brusle a to bylo v podstatě úplně evidentní. A tak v krátkém časovém sledu přichází pro český tým další početní výhoda a to za podražení putuje krok dál na trestnou lavici. Tu předchozí přesilovku Češi sice nevyužili, ale trochu se dostali do tlaku a pak i ty následné desítky sekund, řekněme, stály za to, kdy se Češi ukázali v dobrém světle v útočném pásmu. Kubalík už napřehoval na vrcholu pravého kruhu, celý prostor se před ním ale otevřel a tak našel a hledal tedy u levé tyče obránce Hájka, který tam dojel až od modré čáry. To byla dobrá příležitost, ale přihrádka na poslední chvíli a velmi prudká trochu pod brusle Hájek zakončoval, pak ještě vyjel z poze branky, zkoušel to backendem, každopádně česká aktivita sebou teď přináší norský faul. 5 minut a 19 sekund před koncem druhé třetiny. Za stavu stále ale 2-1 pro Norsko.
1: No, ta česká přesilovka, ruku na srdce, tam byly dvě Kubalíkovy rány, které byly nepřesné a jinak nic. Možná velké plus je, že Češi neinkasovali v té přesilovce, protože, co si budeme povídat, Norové tam měli velkou šanci, protože tam, když obral Ronald o kotouč Ticháčka před brankou, tak opravdu chybělo jenom málo k tomu, aby minimálně Ronald zakončil. Přesilovka bude, ale vhazovat se bude ve středním pásmu, protože jeden z českých hráčů byl postaven v brankovišti. To znamená, že musí Češi nejprve zavést puk do útočného pásma. Posílají na led čeští trenéři Sedláka, Kauta, Černocha, Červenku a Hronka. Tedy tu první eskadru, která by měla pohnout se skóre na vyrovnaný stav. Jenže musí se nejprve vyhrát buly. Nahození od Johannesena za českou branku zpracoval trošku krklomně Pavlát, ale teď už je Sedlák v útočném pásmu, najíždí zleva. Centr, který dával přes brankoviště, nebyl vůbec pro nikoho, tam nikdo z Čechů nebyl, a tak sami sebe teď Češi vytlačili z útočného pásma. Hronek zaváží kotouč do blízkosti norské branky, je napravo, prožene kotouč přes oba zadní rohy doleva, kde stojí Sedlák, ten vrací za branku, tam to má daleko Černoch, nakonec ale zabojovali Hronek, který mu pomohl. Ten je hluboko teď v útočném pásmu. Červenka na modré čáře předává Kautovi, teď už Hronek na modré, na svém výsostném postavení dává doprava. Pro Červenku ten míchá s kotoučem na Hronka, Hronek to měl na backend, posouvá doprava na Kauta. Kautova velmi nepřesná střela zaminula branku Norska tak od 40 cm, no a znovu ten puk vyputoval až do obraného pásma českého týmu. Minuta přesilovky, znovu pryč, žádná střela na branku. Hronek už zavezl kotouč do útočného pásma, ale Češi stále prohrávají 1-2.
7: Tomášek u levého mantinelu má čas, vyměnil si puk na modré čáře s Blimlem. Tomášek napřehuje, pálí zase stejně vedle jako Kaut a puk jako přeskopírák projíždí útočným rohem kolem střídaček až do obraného českého rohu. Kam spěchá Jiří Ticháček, vyměnil si s Kubalíkem a puk u vlastní branky. Poslední půl minuta české přesilovky, Češi prohrávají 1-2 a po levém mantinelu už spěchá proti útok v početní výhodě. Na modré Ticháček může dát doprava, Kubalík pálí, rána zase neprošla, Kubalík Ticháčkovi na modrou, ještě doprava nepřesné na Kubalíka a tak je vlevo Tomášek s pukem na modré Ticháček, rána mu nesedla, kotouč se vrtěl, ale Tomášek má dál kotouč, našel Voženílka v rohu, ten se nechal přilepit na mantinel, ale i v kleče přihrál Tomáškovi, ještě 7 sekund přesilovky, Tomášek na levém kruhu dává žabičku mezi kruhy, rána Kubalíka, Haukeland vyráží. Blimlo to byl, který pálil. Kubalík je u pravého mantinelu. Norové v plném počtu. Tomášek má za sebou hráče stresné. Ještě přihrál křížem. Šance na přihrávku před branku. Tam byl Voženílek, velká čelnice českého týmu. 3 minuty před druhou pauzou. Norové stále vedou 2-1. Ubránili oslabení a teď jdou do protiútoku, ale chybná přihrávka za branku. Nakonec musí hrát Hurot u levého mantinelu, ale Norové teď budou rádi, že zvládnou vystřídat. Poslední 3 minuty druhé třetiny stále 2-1 pro Norsko.
1: Ticháčková chyba při rozehrávce, jen tak, takže Ústrem Salstem nedokázal zpracovat. Teď Bakke-Ulsen si tam najíždí, Solberg ale odjel na vlastní obrané kruhy, teď už je mezi modrými čarami, najíždí zprava a tam ho Chmelař trefil velmi dobrým hitem, jenže Solberg přesto dostal kotouč do útočného pásma Norska, ale byť se Češi dokázali osvobodit v uvozovkách vyhozením mezi modré čáry, tak tam už vzali kotouč do své moci Norové. Solberg zajel za norskou branku, rozjíždí se znovu středem kluziště Kolmice na Sténa, který jede proti Hájkovi, pálí z levého kruhu, minul českou branku, Berklund se nedostal k dorážce, byl otlačen na mantinel a tak je tady možnost pro Sedláka. Ten nabírá rychlost, přenechal pod sebe na Kauta, Kaut pálí, ale trefil pouze krok dále do jeho výstroje a pak tady přijde vyhození, které bude pískáno jako zakázané uvolnění. Vteřinka uběhla z 19. minuty, tedy necelé 2 minuty před koncem druhé třetiny. Stále ve druhé části na branku čekáme. Češi stále prohrávají s Norskem 1-2 a nepomohli si ani v přesilových hrách.
7: Ty měli dvě, velkou šanci v závěru po pasu Dominika Kubalíka měl Voženílek, no velkou, ta přihrávka z opakovaných záběrů je vidět, že letěla na špičku betonu, kde už Voženílek nestihl být, tak možná nějakých 20 cm jinam, kdyby mířila ta přihrávka. Vhozeno v útočném pásmu, lob k modré chytá Galvas, udržel třetinu, přihrává do levého rohu pro Sedláka, tomu pomáhá Kaut, ale Češi se neodlepili od mantinelu z toho souboje a tak hrát může Berglund, který prohnal kotouč až ke střední třetině k červené, tam je ale dobře postavený Hronek, červenka si sebral kotouč, offside to není u modré, Galvas u červené dává Hronkovi do obraného pásma, ten přes pravý mantinel dostává puk zpátky od Tomáška, který má puk uprostřed, byl do pásma zleva, Klička na střed, Tomášek ještě hledal, zkoušel hledat vpravo Kubalíka, ten do toho kopl, ale zpátky, protože Norové míří do přečíslení, ale chybná přihrávka tomu zamezila a Kubalík dobře teď dosprintoval zpátky. I tak je tady rána od modré, která je sražená. Tomášek trochu kulhá, dostal to do nohy minutu 10. Před koncem druhé třetiny stav 2-1 pro Norsko platí dál. Tomášek s pukem o mantinel, varianta na jistotu k červené, ozve se ve Friburgu hlášení poslední minuty druhé třetiny právě teď a Norové mohou dopředu ve středním pásmu. Připravený Brek Nencent Nigort dává doleva rána z úhlu Pavlátky a po delší době také český gol. Man si sáhl na kotouč, ale ten počet střel i přes dvě české přesilovky stále ve prospěch Norů a Češi po skoro už 40 odehraných minutách mají 13 střel na branku. I proto prohrávají s Norskem 1-2.
1: No, ty střely prostě nepřicházejí a v některých těch šancích mi přijde, že Češi přehrávají ty situace. Ještě chtějí prostě dohrát do prázdné branky. Vys třeba poslední nadějná akce Davida Tomáška, kdy výborně přešel přes střední útočnou modrou čáru, pak si povodil dva nory a pak místo, aby vystřelil, kdy to měl na střelu, tak ještě se snažil vylepšit situaci přihrávkou přes soustředěště.
7: Ono to působí, že potom hráč chce z nějaké, řekněme, 75% gólovky udělat 95%, ale někde mezi je ještě spoustu procent, kde se to dá ztratit. Ať už to může být v závěru třetiny horší let, spoustu soupeřových hokejek, drobná nepřesnost, postavený spoluhráč, který přihrávku nečeká a tak dále a tak dále. Každopádně stav 1-2 z českého pohledu platí dál. Konec úpravy ledové plochy až v závěru druhé třetiny. Důvod je takový, že se hraje poměrně svižně a tak jsme časově dál než v Curychu, což nebývá pravidlem na tomhle turnaji. Američani vedou nad Maďarskem 4-1 v 17. minutě druhé třetiny. Tady už je dohromady minuta 40. Česko prohrává s Norskem 1-2.
1: Hozený kotouč na ledovou plochu, Černoch vyhrává pro české barvy, Beránek už zpracovává na obrané modré čáře, přejíždí červenou po levé straně, názvy za branku, Černoch půjde do souboje se Solbergem a je šikovnější, dává za branku, Bliml to mále na dlouhou hůl, přesto mu pomohl, Beránek dává na modrou čáru, Alšer vrací za branku, tam projíždí jako blesk, Černá, Beránek a teď krásná akce, Černoch, Beránek, ale výtečný Haukeland, ještě jedno nahození před branku, teď je tam velký šrumec před brankou Haukeland, ale kotouč skončil za brankou, kde Beránek se snaží bojovat. Byť byl mírně hákován koblarem, tak se nebude pískat a Češi přichází o pobyt v útočném pásmu. Ještě 10 sekund se bude hrát druhá třetina. Velkou šanci měli teď Černoch s Beránkem, ale musí se teď vracet, to protože Norové přichází s nahozením za českou branku. Chmelar zastaví kotouč u mantinelu, ještě se tam pošťuchuje trošku s Martincenem, ale to je vše, co se stalo ve druhé třetině, během které se vlastně nestalo nic. Skóre se nepohlo a tak po 40 minutách stále platí Česko-Norsko 1-2.
8: No a my se teď v 17 hodin a 43 minut vracíme do pražského studia pro posluchače Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Dál budeme hodnotit probíhající zápas mezi českými a norskými hokejisty s mým kolegou Martinem Charvátem a taky naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Tak Martine, Procházkou tedy nejprve, jaká byla druhá třetina z tvého pohledu? Hlavně asi rychlá.
3: Byla rychle odehraná, i když tam byly dvě přesilovky na naší straně, ale prvních pět minut se nic extra velkého nedělo. Musím říct, že tam to bylo hodně vyrovnané. Pak přišla první velká šance našich, kdy Lukáš Sedlák se dostal po nahrávce Romana Červenky do takového nájezdu, kde zakončoval sám, kde se dobře skvěle uvolnil ve středním pásmu při krásném zpracování. Nepovedlo se mu to zakončit už do odkryté branky. Tady to myslím, že byla velká škoda, protože bychom hned dorovnali a bylo by to lepší. Každopádně potom Norové tam měli několik dobrých pozic, dobrých střeleckých pozic. využívali nahrávek hodně spoza branky. Myslím si, že to ještě probereme více a Pavlát musel několikrát dobře zasáhnout. Každopádně ty dvě přeslovky, které jsme odehráli, tak ta první se nám skoro vůbec nepovedla. Tam přišly dvě střely, které byly absolutně neškodné. V té druhé už to bylo trochu lepší. Ale stále špatné nahrávky na volej na poslední to zakončení. No a na nové dále vedou po druhé třetině 2-1, protože opravdu ta třetina byla, dá se říct, vyrovnaná.
8: Svůj pohled může nabídnout krátce i Martin Charvát.
5: Tak jde o to, co říkal Martin Procházka, tedy, že čeští hokejisté vlastně v těch hlavních momentech, kdy měli mít příležitost, tak si vlastně špatně přihráli a ty přesilové hry nebyly tak dobré, jak mohly být.
8: No a my teď na Radiožurnálu Sport budeme pokračovat v hodnocení dění na ledě, ale pro posluchače Radiožurnálu tady máme zprávy.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Na Radiožurnálu Sport tedy jsme zase dál s Martinem Procházkou i Martinem Charvátem. Pánové, co tedy ty přesilovky? Ty si, Martine, už to naznačil, byly dvě. Nepřinesly žádný gól, vlastně ta největší šance přišla až těsně po té druhé přesilovce, kdy tam moc nechybělo Voženílkovi, aby se dostal u vzdálenější tyče k tomu, aby doťukl puk do branky. Tak co chybělo těm přesilovkám?
3: No přijde mi, že ty finální nahrávky, ano, bavíme se o té poslední nahrávce, kdy už má přijít prostě střela po ní z voleje, tak tam bylo několik momentů, kdy finální nahrávky, ano, bavíme se o té poslední nahrávce, kdy už má přijít prostě střela po ní z voleje, tak tam bylo několik momentů, kdy si naši hráči právě tu nahrávku dali přesně, jak se říká,

0: jsem zmiňoval. Jednou tam střílel, myslím, že to byl Beránek, který střílel z mezikruží, nakonec trefil Boženílka, vlastně spoluhráče, který tam šel na dorážku clonit. Chybí nám ta efektivita, chybí nám ta, to lepší prostě trefování těch prostorů. Kolikrát mi tam přijde, že i někdy hráči právě přehrávají situace, že Lukáš Sedlák při přeslovce, kdy zaváží Kotouč, dostává nahrávku k levému mantenu jako levák, přebrusluje v podstatě Nora, tak místo, aby volil střelu, tak ten Kotouč prostě nahazuje, jenom nahrává do předbrankového prostoru na nějakou dorážku. Myslím si, že tady prostě bude určitě pokyn od trenéru, když už jste v nějaké dobré pozici, tak prostě více střílet.
1: Ale není to, promiň, není to ale otázka jenom tohoto zápasu.
2: No. No, přesně tak, jak naznačeno, ale pojďme především k tomu, jakým způsobem se národní tým chová v těch situacích, když už nějakou šanci má, když už se dostává k tomu, že tady se něco rodí, naznačoval to i František Kuna ve svém komentáři, kdy 75% šanci, tedy řekněme, abych to přeložil, šanci, která vypadá, že z tohohle by mohl poměrně dobře padnout gol, si Češi ještě snaží dostat do situace, dohrá to do kuchyně, ale na to prostor není, Norové se velmi dobře vrátí, no a potom už je akce fuč.
0: Je to, jak to říkáš, no já jako bývalý hráč to řeknu tak, že někdy prostě až pak z té přemíry snahy, jo, že někdy ty situace chcete nějakým způsobem jako dotáhnout, jak říkáš, do lepší pozice, ale je to z toho, že se ti hráči prostě zatím to tak jako nesedí, nelepí to ty nahrávky, kdy jsme tam viděli kolikrát, že Tomášek místo, aby volil střelu, tak nahrává ještě Kubalíkovi, pak mu v té poslední nahrávce přeskočí ten Kotouš, nebo tam stačí Nor zasáhnout, prostě je tady potřeba, možná taková ta větší přímočarost. Každopádně je to jednoduché. Norové nějak extra neustupují, hrají velmi důrazně v obraném pásmu, tím pádem není to takové, že bychom tam měli nějaké přehrávané situace a když už se do nich dostaneme, tak nejsme schopni zatím to využít. No.
1: Martin Procházka, jakožto mistr backendového blafáku, mohl jeden vidět. Lukáš Sedlák už měl nabito, už si to dával na ten backhand, chybělo málo.
0: Chybělo málo, tady jsme samozřejmě o tom mluvili, že tam možná byl trošku zásah Nora v poslední chvíli do rukavice, kdy on skvěle ten blafák jako levák backhandový udělal už po tom zpracování, jak jsem říkal, nabral rychlost, dostal se před obránce. Tak v té poslední fázi, když už opravdu to chtělo jenom na to zasunutí, jak se říká, ani nepotřeba zvedat ten kotouč, protože Haukelanda poslal mimo branku, byl půl brány prázdný, tak Nor tam trochu mu do toho jako vysáhl do té hole. Říkám, že to byl nějaký velký faul, ale bylo to v tom zakončení a jednoznačně to prostě ten Kotouš mu projel nebo odjel od hole. No. Takže tohle to samozřejmě je zase takovéhle situace. Pokud bychom dali ten gól, tak ti hráči najednou obrovsky vyrostou, lépe se cítí. Zatím to tam v tom utkání dnešním není.
2: Přesto se Lukáš Sedlák do té šance ale fantasticky dostal tím, jak si krásně prohodil Kotouč mezi svými bruslemi a vlastně jenom něco, co trochu vybočí z běžného pojetí hokeje, z běžných přihrávek, kombinací naučených formátů.
1: Vítáme v našem vysílání znovu i posluchače Radiožurnálu Sport. Dál probíráme dění v utkání mezi českými a norskými hokejisty na mistrovství světa. Po dvou třetinách Češi stále prohrávají 1-2. Se mnou ve studiu dál Martin Charvát a Martin Procházka. Martin Charvát měl ještě otázku, tak i pro posluchače Radiožurnálu ji můžeš trošku připomenout, zopakovat.
2: Pojďme k tomu, jak se Lukáš Sedlák dostal do fantastické šance, kterou měl ve druhé třetině, kdy už to vypadalo, že dokáže projít i přes samotného brankáře, jenom v tu chvíli už bohužel ztratil Kotouč, který se dal příliš daleko. Ale vlastně zajímavé zpracování Sedláka v Kotouče ve středním pásmu na jeden dotek, řečeno fotbalově, znamenalo, že on tím vlastně nečekaným rozhodnutím vyřadil hned dva norské hráče, protože oni jenom nečekali, že by mohl předvést něco takového a šup, jednoduše sám sobě do jízdy.
0: Je to, jak to říkáš, no tak tohle to udělal naprosto bravurně, tím oni to také nemohli ani čekat, že to takhle skvěle se a v té rychlosti on vlastně měl najeto, byl nabruslený, dostal nahrávku přesně, nebo ne přesně, ani se neříct přesně, protože kdyby dostal přesně, dostal na hokejku, ale oni dostal jakoby trošku za sebe, ale skvělým tím manévrem právě si ten Kotouč posunul před sebe bruslí, tím se nespomalil, projel právě mezi oba dva obránce. Tam jenom v tom zakončení, já jsem měl teď malý chvilku možnost to vidět, tam opravdu ten Nor sáhl mu v tom momentu, kdy on dělal ten backendový blafák, tak on mu opravdu sáhl do rukavice, takže tady rozhodčí klidně mohl udát dvě minuty.
2: Ale to v té druhé třetině mohl udělat několik, třeba 20krát už.
0: No jo, právě, ale to si myslím, že tam bylo několik momentů, kdy ty fauly samozřejmě byli ve vzduchu, rozhodčí se nerozhodli odpí

0: získat, ale to nás stále pořád neomlouvá. Hrajeme velice čistě, hrajeme disciplinovaně, z naší strany bych řekl důrazně, nepomohli jsme si těma dvoma přesilovkama.
1: Zlepšil se třeba i ten projev oproti té první třetině, kde byl samozřejmě velmi dobrý začátek, mluvili jsme o tom také, ale pak přišly ty dva góly a Češi to samozřejmě zabrzdilo, opařilo. Druhá třetina z toho pohledu, řekněme, té bojovnosti, rvavosti, bylo to lepší?
0: No, čekal jsem mnohem víc právě na začátku, nebo jsme se o tom s Martinem bavili, že prvních pět minut to nebylo vůbec z naší strany, nebyl tam ten tlak očekávaný. Neříkám, že tam nebyla snaha, ale Norové nás k ničemu nepustili, nebo do toho tlaku nám nedovolili se dostat do nějakého většího tlaku. Naopak tam byli Norové, který několikrát tam právě zahrozili. Velmi šikovně to hrají, takže oni z pozabranky, jakmile si dají třeba nahrávku z pozabranky, tak jde okamžitě nahrávka do mezikruží a tam většinou právě jsme měli velké chyby, že tam stříleli Norové a Pavlát musel opravdu vyndat výborné zákroky ze sebe. Takže tohle to byly chyby, dá se říct, i naše obranné hry, takže Norové také hodně, nebo ne hodně, ale několikrát tam pohrozili.
2: Mně se líbí jejich přepínání z útoku do obrany, protože oni musí mít samozřejmě hráče za brankou, který bude přihrávat přední, ale když chtějí Češi do protiútoku, tak už jdou proti třem. Oni se zkrátka vrátí tak rychle, přestože mají hráče za brankou, nebo dokonce někdy i dva, že stejně jdou ve třech dozadu.
0: Říkáš to naprosto skvěle, perfektně, protože oni opravdu, i když mají ty dva hráče za brankou, tak ten třetí hráč čeká, neuteče, se říká neuteče, nesjede do toho přebrankového prostoru, to znamená, že je blíže k té modré čáře a jakmile naši jdou, nebo by měli jít, mohli jít do protiútoku, aby se třeba využili situace 3 na 2, tak se jim to nedaří, protože jsou stále do těch tří, minimálně do tří a ty dva hráči, kteří dojíždí, tak jsou velmi rychlí i v tom backchecku, že jdou velmi rychle dozadu, takže dojíždí naše hráče, takže nedochází ani k tomu přečíslení, že by třeba jeden z obránců nám pomohl útočníkům udělat nějaké přečíslení. To se nám tam v tom zápase zatím nedaří, protože opravdu Norové hrají velmi organizovaně dozadu.
2: Posloucháte studio mezi druhou a třetí třetinou utkání Česko-Norsko na mistrovství světa. Po dvou třetinách 1-2 z českého pohledu a znovu to vypadá na trápení s norským týmem, ať už to relativně skončí jako jakkoliv, tak znovu to není jednoznačný zápas, nějaký uklidňující zápas. Takový Češi v základní skupině neměli vůbec žádný a pochybuju, že by byl takový zítřejší proti Kanadě.
0: No, já s tebou souhlasím, není to tak. Já jsem v tom dnešním utkání opravdu čekal od začátku, že do toho utkání vstoupíme třeba stejně jako jsme stoupili proti Švédům, kde opravdu jsme měli vynikající pohyb, dali jsme branky, dostali jsme se hned do velké pohody. Ten náš tým vypadal velmi dobře až do toho zbytečného osudného faulu na Ščotky, který prostě byl odpískaný, potom dali Švédové dva góly. To se nám dneska vůbec nedaří, nedařilo se ani v těch předešlých právě lehčích zápasech. Uvidíme, jestli ta třetí třetina se zlepší.
1: No a my se teď v našem vysílání zase přesuneme do Mixzóny v hale ve Friburgu, kde už je František Kuna připravený se svým respondentem na rozhovor před třetí třetinou.
3: Dominik Kubalík před třetí třetinou, pojďme prosím zhodnotit jen tu druhou, která skončila 0-0.
4: Já myslím si, že byla určitě lepší než ta první pro nás. Snažili jsme se to zjednodušit, chodit hodně do brány, měli jsme tam přesilovky, měli jsme tam tlak a škoda, myslím si, že to mohl chybět gol.
3: Některé střely z přesilovek míří mimo, je to i proto, že Norové dobře chodí do těch střel, že to zkoušíte obstřelit.
4: Snaží se samozřejmě všechno zblokovat, ale my se snažíme střílet prostě do toho přebrankového prostoru a doufujeme se, co odrazí.
3: Jak moc silní a siloví jsou v osobních soubojích? Říká se o nich, že hodně oproti jiným týmům.
4: Jsou samozřejmě, je to náročný zápas, ale je to zápas jako každý jiný. Já si myslím, že my jsme taky silní a věřím, že to ukážeme jako v té třetí.
3: Hodně sil, děkuju.
4: Díky.
3: To byl Dominik Kubalík. Třetí třetina začne za 4,5 minuty zhruba.
1: A ty ještě strávíme, nebo většinu z nich v našem pražském studiu, tak co říkáš, Martine Procházko, na slova Dominika Kubalíka?
0: No, to, že říká, že Norové velmi dobře blokují ty střely, to jsme také o tom mluvili, on to potvrdil, že nějakým způsobem se snaží je buď to obstřelit, nebo nějakým způsobem je protlačit, to, jak říká, do toho brankového prostoru, ale to se nám nedaří. No, nemyslím si, že to je jenom o tom, že bychom neřekli, že bychom byli druhou třetinu lepší. Já myslím si, že Norové tam ukázali opravdu taky několik momentů, kdy nás přehrávali a hrají velmi organizovaně. Myslím si, že kde jsme měli být lepší, bylo jednoznačně v těch přesilovkách dvou. Tady nám to stále nefunguje, stále si nevytváříme 100% šance. Není tam nikde nějaká střela, když to řeknu, do připravené pozice odkryté branky. Stále to je prostě jenom nějaké tlačení do prostoru někam do brankového, jak říkal i Dominik Kubalík.
1: Hodně se mluvilo o tom, že Norové jsou tedy výborní, co se týká té produktivity. Z mála dokáží vytěžit hodně, ale zatím možná i překvapivě jsou střelecky aktivnější. Po dvou třetinách střely na branku 19-14 pro Nory, to se asi úplně také nečekalo.
0: No, nečekalo. I to potvrzuje to, že aspoň teda, co si myslím já, že to není tak, že bychom byli lepším týmem a Norové už jenom díky těm statistikám a velmi ne, to nejsou střely nějaké, že by tam jenom nahazovali kotouče, ale opravdu se vytvářely dobré pozice, šance, takže není to o tom, že by to tak bylo, jak říkal Dominik.
2: I statistika ukazuje, že český tým jako nehraje nějak ideálně. On sice Dominik Kubalík mluvil o tom, že tomu chybí jenom gól, ale český tým prohrává za dvě třetiny, má 14 střel, tak to přece není ukázka toho, že by tady předváděl nějaký super ofenzivní hokej, tlačil se skvěle do brány a měl jednu velkou šanci za druhou. No. To je spíše ukázka toho, že střely tomu naopak chybí.
1: Samozřejmě ono to může maličko zkreslovat, protože v hokeji se ta statistika vede střely přímo na branku. Jestli dalších 36 třeba letělo těsně vedle, tak v této statistice nejsou, ale i ten obraz hry je takový, že jsme asi čekali, že to bude víc aktivnější z české strany.
0: Ale je pravda, že jsme zmiňovali, že tam ty pokusy střelecky byly, ale že to může být právě díky z toho důvodu, že opravdu Norové dobře blokují ty střely, takže hráči se snaží to střílet někam prostě kousek, když to řeknu, vedle na tečovaný kotouč, jako jsme třeba viděli Matěje Blimela, který dal gól takhle proti Švédům, kdy vlastně ta střela šla mimo branku, původně od modré čáry a on ji šikovně tečnul vlastně za brankáře. Takže samozřejmě tohleto hráči třeba taky zkouší, ale to neumluvám v tom, že ty branky nepadají. Prostě jedna branka Norům za dvě třetiny je málo.
1: V krátkosti ještě tedy, než půjdeme na třetí třetinu, tak co tedy by se mělo hlavně zlepšit do té třetí?
0: Určitě lepší za mě ty kombinace, ty nahrávky v tom útočném pásmu. Když už se do toho útočného pásma dostaneme a nějakým způsobem nám tam Norové umožní jít do té kombinace, tak zlepšit ty poslední nahrávky na ty střely a ty střely samozřejmě, aby potom byly lepší a mířily do branky, protože pokud to takhle bude jenom stále, jak říkají hráči, nahazovat kotouče a čekat, jestli se tam něco odrazí nebo dotlačí, to je málo.
2: A zároveň nepřehrávat ty situace. Šance jako šance, když už to vypadá, že by z toho mohlo být něco nebezpečného, tak to hrnout na branku. No. Protože kde není střela, těžko bude gól.
0: No, jasně. No. Já to říkám taky někdy, ale zase nesmí být ta střela úplně z každé pozice. Musí to být, střela by měla smysl, aby to bylo, aby to mělo nějaký samozřejmě bližší nádech toho té branky. No. Protože když to tam zase bude uhrnout odevšaď, tak to nebude připravené a čekat jenom na takový to, jestli se to odrazí někomu od brusle nebo od tělo. Ano, takové branky padají, ale není to přece asi jako úplně cesta, kudy by ten náš tým měl vést cestu k vítězství.
1: Tak věřme, že tedy se Čechům podaří obrat. Připomínám, že vítězství by jim zajistilo první nebo druhou pozici po skupině pro čtvrtfinále. By mohli zůstat ve Friburgu. Kam míříme už teď zase za našimi komentátory Františkem Kunou a Petrem Kadeřábkem, kteří vás provedou třetí třetinou.
5: Ta začne za 22 sekund. Ještě takový pozdrav čtveřice rozhodčích dnešního utkání, kteří stojí u mantinelu a už se jeden z nich, jmenovitě to bude právě slovenský rozhodčí dnešního utkání Tomáš Hronský, postaví do středu hrací ploky a vhodí kotouč mezi Koblarovou hůl a tu, kterou drží Lukáš Sedlák. První útočná formace zůstává ve stejném složení. Uvidíme, zda Radim Rulík pro třetí třetinu neprohodí ty formace. Už se to stalo jednou hned v první třetině, kde Chmelař se posunul místo Matěje Blimla. Už bylo vozeno, Koblar vyhrává Buly a tak může krok dál hrát přes Prikarda Nexena, který už je v útočném pásmu, dává na modrou čáru Martincenovo nahození, ale tohle byla lahůdka pro Dominika Pavláta. Ještě se tam do sebe pouští za brankou Sedlák a Koblar rozhodčí, vše zpovzdálí sledují, ještě Michal Kempný se tam pustil do borce, který má zámořské zkušenosti, France Nygaarda, který hraje dnes na turnaji první zápas, hned dal gol a právě ten je zatím rozdílovým v duelu s Norskem. Český tým prohrává 1-2, za námi prvních 14 sekund třetí třetiny, vazovat se bude v blízkosti brankáři Dominika Pavláta a znovu tedy dvojice Sedlák, Koblar na buly, oba dva celky nechávají na ledě první útočné formace. Sedlák vyhrává buly pro Hronka, jenže ten nedokázal posunout puk na Kempného a tak přichází nahození za českou branku. K pravému mantinelu spěchá Hronek do souboje s Martincenem a teď to udal Červenka výborně. Nachází Kauta ve středním pásmu, ten už je v útočném pásmu, zajíždí hodně vpravo, přes zadní mantinel se snaží najít Červenku. To se sice podařilo, jenže zpětná přihrávka Červenkovi na Kautovu hůl nevyšla a tak Norové sami v klidu odjeli střídat, protože Kotouči na pravém obraném kruhu má Hronek Kolmice, která směřuje na Kubalíka, ten protrčoval do útočného pásma, Fleck neudržel útočné pásmo. Na modré čáře byl tam sice rychle, ale přeci jen ten puk vypadl na chviličku za modrou čáru a toho si čároví rozhodčí všimli. Za stavu 2-1 po 51 sekundách třetí třetiny tedy pokračuje bojem ve středním pásmu, na led přichází třetí útočná formace, tak jak spolu hraje od konce první třetiny, tedy Černoch, Beránek a Bliml. Na vhazování teď půjde Zanary Bakke Ulsen, který ale prohrává s Černochem a tak Ščotka může od červené zprava nahodit přes oba zadní rohy pro dojíždějícího Beránka. Ten vrací za branku, ale nepropasíroval Kotouč přes Johannesena. Ještě mu přichází na pomoci Černoch, posouvá na Blimla, vše v útočném rohu vlevo. Bliml výjíždí k levému mantinelu. Solbergem byl natlačen na mantinel hodně bolestivě, ale pískat se nebude a taky tady protiútok 3-2 Norové. Westerheim sražen s Ščotkou v souladu s pravidly, nahrávka na modrou čáru. Johannesen posouvá na Solberka, ten pálí zprava, Kotouč stačovaný do rohu kluziště, Westerheim nedokázal zpracovat Ščotka, obralo Kotouč. Černoch získává čas pro výměnu hráčů na ledě, posouvá na Alšera, který si věděl rady s Salstenem a nabízí už Kubalíkovi ten na Fleka do útočného pásma, Flekovo nahození do brankoviště, ale to projelo brankovištěm až k levému mantinelu a tam byly dříve Norové. Teď může hrát Ronald, vyhodí do středního pásma, za námi jsou dvě minuty třetí třetiny, Češi stále prohrávají s Nory 1-2.
3: Kotouč má Jakub Fleck na červené, dává křižný pas, ten je ale nepřesný a Alšer logicky nenapadal rozehrávku Norů, kteří mají Kotouč v obraném pásmu a hrát může Hurot, který dává ke středovému kruhu zleva. To berou Norové, Sten už je v pásmu, dostává se do rohu obhodilci Alšera, ten ho ale přibrzdil a teď ho tlačí na mantinel. Přichází tam ale další Norové a v modré čáře pro krok dál a ten udržel třetinu a měl na to poměrně dost času. Sten v pravém rohu vyjíždí k pravému mantinelu, přibrzdil, Alšer ho srazil k zemi, ale nepíská se, byť tam byla hokejka českého obránce. Chmář není u krok dál, rána od modré a Pavlát na poslední chvíli si všiml toho puku. Češi se osvobozují za cenu zakázaného uvolnění, ne, tak ne. Rozhodčí tvrdí tedy, že krok dál hrát mohl a tak se pokračuje ve 43. minutě zápasu a Hronek se dostal do dobré šance. Objíždí branku, přišel o Kotouč, bere si ho zpátky. Hronek u levého mantinelu dává backendem za branku, kde je Kaut. Tlačený k mantinelu, zase přihrávka na modrou. Tam je Kempný, ale Kotouč už mu vypadl do středního pásma. Ano, o kousek to bylo patrné i odsud z komentátorské pozice radiožurnálu i radiožurnálu Sport a na konci 43. minuty zápasu tak dál platí, že Česko prohrává s Norskem 1-2. Dobrá práce od Hronka, který vyjel do pásma. Pak si vyměnil Kotouč s Kempným na levé straně modré čáry, ale českému obránci se ten puk převalil přes čepel hole a vyplul až do středního pásma. Právě tam se teď vazuje po českém offsideu. Sedlák na buly nakonec úspěšný, Češi přetlačili Nory, Hronek na modré vpravo, nahazuje oběma rohy na levou stranu útočného pásma, tam je nalepený na mantinelu Červenka a Kempný udržel třetinu také pro Červenku, puk je za norskou brankou, první u něj Solberg, toho napadá Kaut, ale Solberg vyhodil i se spoluhráči až do českého obraného pásma na zakázané uvolnění, tedy tak se Norové nemohou vydat směrem ke střídě, jak se Češi to dělají a posílají čerstvé síly. 44. minuta zápasu, Česko-Norsko stále 1-2.
5: Čeští fanoušci o přestávce pořád věřili v obrat, dokonce to sami říkali třeba i Janu Mandátovi, který se vydal mezi fanoušky, obrovský úsměv tam s ním při fotce měla jedna ze slečen a říkala, určitě to otočíte, tak jsem zvědav, jestli bude mít slečna pravdu, Jan Mandát má hezkou fotku. Teď sleduje z tribuny to, jak Češi vyhrávají buly v útočném pásmu, jenže další kombinace vázla a Norům se podaří vyhodit, ale bude to znovu jen za cenu zakázaného uvolnění. Čároví rozhodčí rychle ukazují borcům bílo-modrých dresech, tedy těm norským, aby se rychle vrátili do obraného pásma a připravili se na vhazování, byť Martincenci teď ještě debatuje s rozhodčími a tak ušetřil norský kapitán nějaký ten čas. Koblar a proti němu Černoch. Černoch vyhrává. Pro Galva se ten neupravého mantrelu dává do rouku ziště, kde je Beránek, ale teď jsou Češi vykázáni pro postavení v brankovišti. Černoch tam zůstal ležet po souboji s Koblarem na ledové ploše.
6: Píská se faul?
5: Píská se faul Jiřímu Černochovi.
6: Matěj Blimlovi.
5: Tak to bylo někde v rohu pod mantinelem.
6: Minimálně Matěj Blimlovi je nejblíž trestné lavici. Z toho soudím, tak ne.
5: Nikdo vyučovaný nebude.
6: Takže chyba grafiky.
5: Dobře.
6: Ta zvuková minimálně funguje, jak slyšíte pod naším hlasem. 44. minuta. Češi dál prohrávají s Norskem 1-2 a mají kotouč. V obraném pásmu je to Hájek vlevo. Dává k modré čáře obrané na Černocha. Ten se otáčí k českým obraným kruhům, ale už je ve středním pásmu. Na červené. Už na modré. Dává doleva, jenže dlouhé. Je to pro Beránka. Černoch i tak nebezpečně a nepříjemně napadá, jenže do středního pásma se teď mohl dostat Ulsen, ale Hájek se mu postavil do cesty. Norové mohou vystřídat. Šotka je s pukem za českou brankou. Odehrá no teď přesně 44 minut ze zápasu. Norsko vede nad Českem 2-1.
5: Tomášek nabírá rychlost, dává Hájkovi, ten už je po ose hřiště v útočném pásmu vypálil. Rána stražená do levého rohu, sám Hájek pro ní dojel. Teď Flek za brankou, míchá s kotoučem, dává Tomáškovi. Pro mu utekl kotouč, ale Flek je ještě zachránil pro české barvy. Teď zleva Hájek nahodí před branku, ten kotouč ale neprošel přes hradbu těl. Kubalík musí u levého mantinelu brzdit, otáčí se, dává pod sebe Alšerovi, ten Tomáškovi, Tomášek vyjíždí před branku. Ale nedokázal svůj backendový, ne snad ani tak blafák, ale takové zakončení, úspěšně zakončit. Haukeland tam byl dobře připraven a pak se Norům podařilo vyhodit tak pomalý kotouč, že to nemohlo být zakázané uvolnění. Alšer tak musí na konci 45. minuty počkat na prostřídání. Už našel Ticháčka, ten hledá napravo Chmelaře, který ale netečoval nahození od Ticháčka, tak je to pro změnu zakázané uvolnění z české strany. Češi se snaží po mantinelech procházet do útočného pásma. Viditelně roztáhli hru oproti té druhé třetině a oproti první, která byla z českého pohledu tou nejhorší zatím v zápase, ale zatím to ke změně stavu nevede. Za námi bez 8 vteřin odehráno 5 minut třetí třetiny. Na gol stále čekáme. 1-2 prohrávají Češi.
6: Český tým ale musí Nory přimět k tomu, aby také hru roztáhl a udělalo se dost místa na širokém pozišti. Teď vyhrané boli Norů v útočném pásmu. Rána od modré. Boženílek tam klekl, ránu vyrazil, ale Zolberg hraje dál a má puk. Znovu trefil Boženílka, puk za českou brankou. Už v rohu, spěchá tam Chmelař k hrazení do souboje, puk posílají Češi relativně daleko od branky, ale hraje znovu Zolberg na pravém obraném kruhu, Češi částečně vystřídají, už ne, kompletně ne, ještě tam zůstal Chmelař, na toho čeká Kaut, nahození za českou branku, tam je první Kempný, puk mu trochu skáče, Kempný škobrtl, Sedlák protečoval pro Horonka, ten je ve středním pásmu, Sedlák na červené vlevo, nahození kotouč do pásma končí za norskou brankou, kde je první červenka, odstavil se soupeře, červenka se dostává, dává před branku. Šance pro Kauta, ještě puk má pod nohama, červenka také, velký zmatek mezi kruhy, Sedlák zádek brance, teď vypadl ze souboje, nepíská se, Norové jdou dopředu, 2-2 ve středním pásmu, offside to není, ale teď situaci uklidňuje Krokdál, který vrací raději kotouč parťákům do obrany a říká si o něj znovu. 46. minuta bude pomalu končit, nahození za českou branku, tam je první Kempný, Češi dál prohrávají 1-2.
5: Černoch dobře zadovkou od levého mantrelu na Beránka, ten navrhl rychlost, už je v útočném pásmu a spěchá za kotoučem, který vybojuje i za branku. Je tlačen na mantinel, možná trochu přidržen, ale nepíská se. Češi pokračují v útočném pásmu. Šotka čeká na přihrávku u mantinelu, ale Bliml klečí, nakonec Norové vyhazují kolem Hájka, ten musí spěchat hodně rychle do vlastního obraného pásma, zvládl tu situaci. Beránek ještě naražen, ale také i on našel teď přesně Hájka. Rychle se mění útočné formace v českém týmu. Šotka tak má před sebou najetého Blimla, ten už je v útočném pásmu, dává doprava na Kubalíka, ten do rohu kluziště pro Blimla, ten má na zádech Solberka, ale také Bakého Ulsena, zvládl tu situaci, ale jen na chvilku. Pro kotouč za norskou branku si najede Johannesen a vyhodí a nebude to zakázané uvolnění. Jan Šotka musí spěchat za vlastní branku, tam znovu zabrzdí a počká znovu, až Češi prostřídají. Flek si vlétl pro kotouč, dává rychle Alšerovi, Alšer za červenou čárou okamžitě nahodí přes oba dva zadní rohy, tak aby vyplaval u pravého mantinelu. Tam bojuje Flek, přijíždí ještě Kubalík, ale vše zvládl na výbornou Solberg. Ještě Alšer udržel útočné pásmo, ale ten puk nakonec vyplul až za modrou čárou a je tady 3-2 přečíslení pro Nory, nahození na Pavláta. Velmi jednoduše to udělal Ronald. Prostě přejel do útočného pásma a potřeboval jej získat, tak nahodil na Pavláta, byl doplněn Salstemem, který znemožnil Pavlátovi rozehrávku a tak 7 minut 15 sekund odehráno ze třetí třetiny a Češi za tu dobu vystřelili na norskou branku jednou. Norové jednou. Nemůžeme se divit, že skóre platí už od konce první třetiny. Norsko-Česko 2-1.
6: Přitom se pořád hraje dost svižně, relativně bez přerušení, kromě těch dvou zakázaných uvolnění jedné formace Norů. Českému týmu se nedaří přejít kombinačně přes střední pásmo. A tak je variantou také to kotouč nahodit, ale pak už se dostáváte do situace, že je nutné svádět se soupeřem souboje. A v nich jsou Norové opravdu velmi silní. To, co se o nich říkalo, tak se potvrzuje nejen, nebo potvrzovalo nejen v tomhle zápase, i v těch minulých. A dnes je to opravdu znát. Možná Matěj Bliml v souboji v pravém rohu tam dostal trochu zataženo. Dominik Kubalík to byl. Trochu to zavánělo držením, ale myslím si, že český tým rozhodně si nemůže stěžovat na to, že rozhodčí nepískají Norům všechno. Vždyť vystřelili 14krát za necelých 48 minut.
5: A měli k dispozici dvě přesilové hry. Norsko ani jednu.
6: Z nich pálili dvakrát, minimálně dvakrát tedy mimo branku a rohem kotouč pak projel až do obrané třetiny. 1-2 z českého pohledu, 48. minuta a vhazování v obraném pásmu českého týmu.
5: Sedlák půjde na buly, proti němu se skloní Oster Salsten. Oster Salsten je na buly velmi dobrý v průběhu celého turnaje a také teď vyhrává buly, jenže následná stečovaná střela skončila za brankou, kam si dojel Sedlák, jenže jeho kombinace vázne. Alšer tak musí hrát zprava doleva na červenku, ten má dost prostoru, aby rozehrál chybně. Sten zachytil jeho rozehrávku, červenka teď si tam zlomil zhůl a teď Sten se dostal velmi jednoduše přes tichačka k zakončení. Tady podržel český tým Dominik Pavlát, ale stále ještě není zažehnána ta hrozba norského pobytu v útočném pásmu. Snad teď vyndá puk alespoň mezi modré čáry. Kaut nepodařilo se a Salsten spěchá do pravého útočného rohu z norského pohledu. Je tam úplně sám proti pětici Čechů, ale nikdo nenapadá. A tak Salsten prostě objel celé útočné pásmo. Přihrál přes Petrsna až na Harolda, který je na modré čáře. No a českým divákům se to přestává líbit. Pískají a teď je tady velká šance Noru. Je to dva, už je dokonce o dva góly, 3-1. Teď Norové uspali českou pětici, ta přestala úplně bruslit, nikdo nenapadal. Noreti si hráli po mantinelech, co chtěli, jenže pak přišla přihrávka před branku a tam byl Martin Ronild a útočník Strohamru měl jednoduchou pozici, protože už to bylo do odkryté části branky. 11 minut 50 sekund před třetí sirénou, tak Norsko vede nad Českem 3-1.
6: Minimálně tedy čeští fanoušci ukázali, jak hokej rozumí, protože ten pískot se ozýval v pravou chvíli a tam začínal, nebo v podstatě už spíš gradoval ten český problém v obraném pásmu, protože Norové zvládli to dobře pohybově, rozhýbali český tým, přihrávali si po mantinelech po zadním, zleva doprava Češi nebyli schopni dostat kotouč z pásma a tak po vyjetí z pozabranky na pravý kruh z pohledu útočících Norů přichází přihrávka přesně v předbranku, kde už byl Ronald osamocený a Češi znovu prohrávají o dva góly s Norskem. Na zvrat mají necelých 12 minut, ale ten dosavadní výkon tomu příliš nenapovídá, že by se měl stát nějaký český obrat.
5: Hronek má kotouč napravo ve středním pásmu, nahazuje do pravého zadního rohu, tam ale přibrzdil kotouč Kubalík. Se snaží ještě vybojovat puk, dává k pravému mantinelu, tam je Flek, posouvá na modrou čáru Kempný. Kempnému utekl puk z hokejky, je tady protiútok, který vede Petrson. Hronek mu nesíhá, Petrson ale dokázal zastavit, přihrává po sebe rána, kterou tentokrát stečoval Kempný, který se vrátil ke svým obraným povinnostem a teď je tady Flek, který nabírá rychlost, už je v útočné pásmo, najíždí na uzůřiště, pálí, Aukeland vyrazil svým pravým ramenem, Martin Jensen pak v dalším souboji odstavil Voženílka a může hrát Koblar. Ten je za brankou Norska, na právě Voženílek. Ten je teď důrazný v souboji, jenže byl tam osamocený. Ostatní jeho parťáci šli střídat a Solberg teď má dost času k tomu, aby přihrál za branku svému spoluhráči Johannesenovi. Ten rychle přes mantinel využívá, jak tomu říká Jiří Kalouk, šestého spoluhráče, což tedy Češi nedělají, ale Norové jako by z toho vyučovali. Ščotka jede středním pásmem, dává doprava na Chmelaře, ten měl těžké zpracování, přesto uplatnil teď v souboji své kilogramy, ale následný souboj už prohrál a tak může Kásestůl přejet přes červenou čáru do útočného pásma. Ještě se tam do sebe v obraném pásmu pustili Koblar a Kovarčík, ale Kotouči je za českou branku. Má ho Hájek, dává doprava na Kauta, ten našel červenku a červenka po pravé straně kolem Ustrema Salstema prohodil Kotouč za branku. Tam by měl být a také je Sedlák, dává před branku, jenže tam nebyl nikdo z Čechů a je tady znovu rychlý norský protiútok ve střední pásmu 3-2. 10 minut před třetí sirénou Češi prohrávají 1-3.
3: Kotouč ve středním pásmu má červenka u červené, přihrávka po červené zleva doprava nenašla ani Ticháčka, ani Alšera. Naopak hrají Norové a SB už je v pásmu. Bere to po levé straně, spoluhráči mu střídají, prohnal puk na pravý mantinel, tam ale zase nikdo z Čechů, Ticháček už přišel do toho souboje. Za branku jde i Sedlák, Češi jsou tam v přečíslení, ale přihrávka na modrou čáru na Solberga našla adresáta. Ticháček pak posouvá do českého rohu, kde už je osamocený Beránek, udělal brzdu a otočku do obraného pásma, přihrává bekům, za brankou Ticháček, o mantinel rychle na Alšera, ten ale přihrává na brusle Beránkovi, těžký pas, Norové ale musí vyklidit pásmo i také z toho nahození do české obrané třetiny. 9:15 do konce, čeští fanoušci pískají a je to pochopitelné, Česko prohrává s Norskem 1-3 a počet českých střeleckých pokusů se dostal pouze na číslo 15. Teď přerušeno ve středním pásmu, k tomu také přestávka na úklid ledové plochy a tenhle vlastně takový povinný oddechový čas se českému týmu asi jistě hodí. Byť na druhou stranu Norům asi ne, protože ti v podstatě jsou v tlaku teď.
5: No, oni hlavně hrají přesně to, co potřebují. De facto přehrávají střední pásmo velmi jednoduše, pak když už jsou v útočném pásmu, tak zakončí, nebo udrží puk v rohu kluziště a prostě ten čas se odčítá, no a už rozbývá opravdu velmi málo. I když 9 minut 4 vteřiny, to je klidně ještě na 6 gólů v síti soupeře, ale musíte mít pohyb, tlak a sebevědomí na hokejce, což bych řekl, že českým hokejistům v dnešním utkání tedy se sakra chybí, ale jedním dechem dodávám velký kredit norskému týmu, který dnes hraje opravdu výborně, vědomitě brání a ty útoky norského celku jsou opravdu velmi nebezpečné. Když to ale srovnám třeba norské utkání s Kanadou a ze Švédy, tak Norové vždy podlehli co do počtu střel. Ale teď Čechy přestřílejí, jako by se chystali na čtvrtfinále.
3: Český tým hraje dnes i o to, aby si zajistil minimálně druhé místo v tabulce skupiny ve Friburgu. K tomu Češi potřebují získat minimálně 2 body a taková situace by s jistou pravděpodobností mohla přihrát ve čtvrtfinále ve druhé skupině Lotyše. Jenže šampionát je plný překvapení a tak nemůžeme kalkulovat s tím, že favorit vždy zvítězí. Teď 3-1 pro Norsko, 9 minut přesně před koncem třetí třetiny. Vyhrané buly Galvas nahazuje oběma rohy do útočného pásma, Kotouč projíždí do toho pravého, kde Češi bojují ve dvou a Tomášek je tam s Flekem, kterého Solberg tlačí na mantinela, drží ho tam přilepeného stále, tohle Norum stačí a nejen Nory, ale i Čechy to samozřejmě stojí stíly. Teď už Kotouč vypadla dopředu může Ronil, který jen posunul v klidu před sebe a ve středním pásmu znovu Norové. Galvas si pošťouchl sám pro sebe, ale nebylo to i do ideálních pozic a Koblar se dostává před branku, Koblar zakončuje a Pavlát chytá. Koblar tam jel ale do tří.
5: Do tří, ale nikým neatakován. On obejde Galvase, pak má rameno před Tomáškem, který se nedostane do toho souboje a ani třetí hráč vlastně Koblara neatakuje. A takhle ho nechali vlastně dojet s pukem až do předbrankového prostoru, kde pak vystřelí na Pavláta, ten měl velké štěstí a udělal výborný zákrok. Tam ten kotouč od Koblara mířil pod ruku českému golmanovi, ten ale dokázal obstát. Teď Kovařčík a Martinsen na boli. Kovařčík vyhrává pro Kempného, ale přihrávka nepřesná, tak Koblar může znovu kombinovat s Martinsenem, který stojí napravo. Ticháček zachytil přihrávku od Martinsena a vysokým obloukem vyhazuje Kasestul, ale před Kmilařem zpracuje a vyhodí na zakázané uvolnění. Ne. Podle sudích mohl Ticháček hrát, i když si myslím, že by musel být aspoň 3-metrovým hráčem s 5-metrovou okejkou. Teď Voženílek dává do středního pásma na levo Kovarčíkovi. Těžký kotouč na zpracování a tak prolétl až za norskou branku. Kdo neskáče, není Ček, obobob. To zní z tribun, ale možná tohle by mohlo český tým tak trošku nabudit, protože to pískání asi úplně jim nezvedne sebevědomí, které tady zaznívá z tribun arény, která je dnes není úplně vyprodaná, chybí 90 diváků do toho čísla, aby bylo oznámeno vyprodáno. No a zatím těch 6210 diváků vidí, jak 7 minut a 51 sekund před třetí sezónou Češi prohrávají 1-3.
3: Galvas v levém rohu nahazuje před branku, puk projel brankovištěm k modré doprava na Hronka, ten ho zase vrací za branku soupeře a Červenka půjde napadat rozehrávku, ale má to dál. I tak Sedlák mu pomohla, Červenka u modré dělá otočku, Galvas u levého mantinelu, Klička k modré zpět, zase Klička protisměrná od Galvase, už se dostal do levého rohu. Galvas přihrává před branku, trefuje ale brusli jednoho z norů a u pravého mantinelu zase mohou hrát Češi. Červenka přihrál Galvasovi, který je teď v pozici obránce na jiné straně. Hronek nabízí kotouč před branku na teč Červenkovi. Češi v tlaku, ale šance z toho nejsou. Sedlák poražen k zemi, bez faulu to ale je. A je z toho nakonec norské vyhození a zakázané uvolnění z toho není. Byla tam nějaká teč. 7 minut přesně zbývá do konce třetí třetiny a Česko dál prohrává s Norskem 1-3.
5: Kempný dává Flekovi, ten se vyhnul Berklundovi a už je v útočném pásmu na pravé straně. Míří s kotoučem za branku, tam byl ale první Johannesen a pak už stačilo pouze protečovat u strmu Salstenovi ten puk, tak aby prošel až do českého obraného rohu. Tam hraje dobře Kempný, dává Ticháčkovi, ten vyjíždí spoza české branky vpravo. Lekendová přihrávka na Tomáška, rychlé předání na Kubalíka. Flek pálí a Haukelanci připisuje dobrý zákrok, ale de facto jednoduchý. Bylo to sice velmi rychlé od české útočné trojice. Ten puk putoval z Tomáškovi na Kubalíkovu hůl a pálícím Flekovi, ale před brankářem Haukelandem nikdo nebyl. Flek pálil zhruba 2 metry nad kruhem a Haukelanci jen povyjel z branky a přesně trefil dráhu letu. Jiří Černoch, na kterého je teď záběr na kostce nad ledem, tak jen kroutí nevěřícně hlavou, že Češi prohrávají o 2 góly 6,5 minuty před třetí sirénou. Teď Kempného nahození po vyhrané boli, jenže to skončilo v rohu kluziště v obraném rohu a nikdo Kasestula nenapadá. Ten tak může v klidu kombinovat s Krokdálem, který přejede nikým neatakován přes červenou čáru, nahodí pro najíždějícího Salstena, ten je vlevo v útočném pásmu, dává na modrou čáru, Kasestul pálí, minul českou branku ještě Krokdálovo nahození, tam se snažil tečovat Petersen, nakonec ještě jedna rána na Pavláta, to už prolétla až na českého golmana. Ten byl trošku překvapený. Norové uzamkli teď českou pětici v útočném pásmu. Petersen bojuje s Kempným, ale jen posunul ten kotouč k levému mantinelu. Tomášek se snaží vystínovat pohyb norského útočníka, ale Norové hrají opravdu výtečně. Teď si přidali kotouč na modré čáře. Olc vypálí a dává gól. 4-1. To je školení od norských hokejistů, které právě teď dostává česká reprezentace. Norové hrají sebevědomě na puku, předávají si puk, ve pohybu hrají v útočném pásmu a pak prostě z toho vyplave najednou bek, který trefí levý horní růžek. Myslím si, že navíc Pavlátovi stínil ještě hráč před brankou, Brancek Nygaard, možná i tečoval tu střelu od Uzbyho. Brancek Nygaard se tam postavil, nevím, možná zasáhl ten kotouč a bude při svém prvním startu na mistrovství světa dvougólovým střelcem. Nic to nezmění, i když ano, přesná teč, krásně mimo dosah Dominika Pavláta. Přesně takhle se to má hrát, ukazují Norové, kteří vedou 55. minutě nad Čechy 4-1.
6: a je vhozeno. Pokračuje se v obraném pásmu českého týmu. Kotouč má Černoch, dává na pravý kruh Alšerovi, který prudkým pasem hledal na útočné modré beránka, ale Norové tam byli ve dvou a i proto Zolberg z obraného pásma z levé strany může poslat dlouhý kotouč za českou obranu, kde je první Hájek a le nepíská se zakázané uvolnění. Hájek tak tlačí soupeře, Černoch bere volný kotouč, riskantní klička vyšla na střed koziště, Černochova nabídka na beránka, beránek z velkého úhlu pálí, Haukeland vyráží před sebe, ale hrají Norové, Johannesen protlačil kotouč směrem ke střednímu pásmu a tam je Alšer. 5 minut do konce třetí třetiny zbývá a české trápení pokračuje. Češi prohrávají s Norskem 1-4.
5: Bliml vyjíždí za branku, tam si říká Černoch, kotouč dostal jej, je ale v úhlu vpravo a nakonec si vyměnili s Blimlem kotouč, který měl být směřován na Ščotku, jenže přišel od Blimla přímo do holeně Janu Ščotkovi, ten tak vykopl ten kotouč do středního pásma. Hronek vrací hru do blízkosti norské branky, do levého útočného rohu míří Chmelař, ještě mu pomáhá Kovarčík, který zabojuje a pošle Boženílkovi za branku, ne, Johannesen zabránil tomu kotouči, aby doputoval na hůl českého vysokého útočníka, teď nahození od branky, zpracování od Boženílka pro Kovarščíka, ale ten puk nakonec Češi nedokázali získat, ale Norové jej poslali přes celé kluziště za cenu zakázaného uvolnění. 4 minuty 18 sekund mají Češi na zázrak, teď už to musím říct, protože při tom, co dnes Češi předvádí a hlavně jak hrají Norové, tak by to byl zázrak, pokud by Češi ještě z tohoto duelu vybojovali nějaký ten bod. Sedlák na boli proti němu Sverm Salsten, 4-1 vede Norsko.
6: Je mnoho zápasů, kdy Češi prohrávali s outsiderem, ale v podstatě v průběhu celého zápasu tak nějak visela nad ledem a ve vzduchu jakási naděje na obrat, která ve většině případů přicházela, ale dnes prostě není za co vzít, není v co doufat a Češi si neumí nějakým způsobem pomoct. Teď vyhrané boli v útočném pásmu. Galva se dostává za branku, objíždí, rychlá otočka, Haukeland asi neví, kde má puk, má ho, Galva zdává mezi kruhy, Kaut pálí, rána nad branku, puk je v norském rohu. Tam je první Berglund, posílá kotouč lobem ke střední třetině. Přesně 4 minuty ještě zbývají do konce třetí třetiny. Češi dál prohrávají s Norskem 1-4 a Galva musí pro vyhozený kotouč do obraného pásma. Vyhozený je z norského pohledu tak akorát, že to není zakázané uvolnění. Sedlák vyjel do útočného pásma, dává kotouč doleva, to se mu nepovedlo, ale inkasoval ránu hokejkou do obličeje, zůstává ležet, pokračuje se ale dál na druhé straně, rozhodčí ale už zdá se hru přerušují. Lukáš Sedlák odjíždí v hlubokém předklonu, Roman Červenka se tam postrkuje, to nebývá úplně zvykem, také Kaut nejde pro ránu daleko, ale tohle už je zmar českého národního týmu.
5: No je to zmar, ale nutno dodat, že tohle byl faul. Prostě mělo se vylučovat. Ta dvě vyloučení na to, jakým způsobem se dnes hraje, jsou za mě velmi málo. A tím nijak neříkám, že Norové hrají špatně, nebo že by Češi vyhráli jinak, ale tohle byl prostě faul na Sedláka. A těch faulů tam bylo samozřejmě během celého toho zápasu o poznání více. Je to tak trošku házená a nikoli hokej.
6: No, obličej tam byly. A až poté, co toto už bylo daleko mimo souboj.
5: Takhle, asi bych to hodnotil, že Češi nepředvádějí dobrý výkon a na podobné úrovni jsou dnes i rozhodčí. Jasně kralují Norové, kteří využívají to, co je jim povoleno. A tak prostě se pokračuje za stavu 4-1 vazováním v útočném pásmu. Kasastul těží z dobré práce Salstena na buli a Salsten právě v útočném rohu získává kotouč. Dává si s ním takový objezd za brankou, vyjíždí zleva, otáčí se, dostane se ke střele, no nakonec jej Tomášek ke střele nepustil, ale teď Češi vůbec nejdou do rohu kluziště. Alšer tam byl úplně sám, je bez hokejky a nikdo mu nejde ze spoluhráčů pomoc a tak Salsten v klidu přihrává Petersonovi, ten posouvá na modrou čáru, nahození od Krogdála, které je tečováno Salstenovou hokejkou. Do ochranné sítě je přerušeno ještě 191 sekund. Zbývá odehrát ze třetí třetiny. Češi prohrávají s Norskem 1-4 a se sakra si komplikují. To je jejich postavení po základní skupině, protože pokud by prohráli a nechci nic přivolávat i zítřejší zápas s Kanadou. Norové porazili, jak se dá předpokládat, Dánsko. Pak by skončili v tabulce klidně až čtvrtí, protože pokud by Slovensko porazilo Švédsko, tak Češi zůstanou na tom čtvrtém místě. Ano, o čtvrtfinále už nepřijdou, ale museli by se stěhovat, což je v tuto chvíli velmi pravděpodobné a čekal by je jeden z týmů, který zatím ještě neprohrál a nestratil ani bod. Ať už to je domácí Švýcarsko, ať už je to Finsko, ti dva si to ještě rozdají ve vzájemném zápase zítra o vítězství ve skupině.
3: Muž, který nechodí daleko pro upřímné hokejové komentáře, bude mít jistě co říkat a psát na sociální sítě, protože tady je bývalý reprezentant a teď už bývalý hokejista Radek Smolňák, kterého si vybrala kamera. Ale společně s dalšími fanoušky vidí české trápení s Norskem 1-4, 3 minuty a 11 sekund před koncem třetí třetiny. Vazování v obraném pásmu českého týmu na Buly skloněný Jiří Černoch a Buly nakonec. Ještě to dlouho trvá, prohrává Zolberg na modré, rána mimo, Kotouč se dostává na Beránkovu hůl do rohu, ten posouvá dozadu na Hájka, který ale s Kotoučem zatím neuspěl. Černoch dává za branku Kempnému, ten už má čas. Kempný může vyvést Kotouč, 3 minuty poslední začaly ze třetí třetiny, Bliml v útočném pásmu, dostává se na pravý mantinel, dostal se až do rohu a také za branku, zkoušel to u první tyčet, nakonec Kempný je na pravém kruhu, dostává se do rohu, posouvá za branku, puk projíždí až do levého rohu na Beránka, Černoch bere Kotouč, dává Beránkovi mezi kruhy a dobrá akce to byla teď. Bliml bojuje o Kotouč společně s Beránkem. 2:30 už jen zbývá do konce třetí třetiny a Česko dál prohrává 1-4.
5: Norové vyhazují ten Kotouč do středního pásma, to tak šikovně, že stačí vystřídat minimálně trojici z té pětice, která je na ledě, a protože Kempný odsouval mezi obrané kruhy, tak Norové v klidu prostřídají celou tu útočnou řadu. Navíc Kempný špatně přihrál, ale Voženil ještě zabojoval, je v útočném pásmu, dává před branku, za ní si zjíždí Kovařčík, ještě Chmelař tam bojuje, ale nedokázal dorazit ten Kotouč za Haukelanda, který mezi tím přikryl puk svou lapačkou, ještě se tam dostal do křížku s obráncem Solbergem. Vylétly rukavice trošku vysoko, ale jen chviličku a pak už se oba dva hráči zase uklidnili a bude se pokračovat ve hře, tentokrát s hazováním v útočném pásmu a teď mává všem fanouškům také olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maďarová, která také sleduje české trápení. 2 minuty do třetí sirény, Češi prohrávají s Norskem 1-4.
3: Galva spá Kotouč na obrané modré, obtáčí se do obraného rohu, dává za branku pro Hronka, který může rozehrát situaci, nabízí se mu Voženílek. Hronek nahazuje do útočného pásma, tam je první Chmelař a tak objíždí branku, nemůže to být zakázané uvolnění, ale tvrdě naražen na mantinel, i tak z toho těží Voženílek u levého hrazení, ale zády k brance už u modré čáry, tam dělá oblouk, otáčí se, nabíjí na modrou, ale chybně a Galvas musí zpátky směrem k Pavlátovi, ten vyjel z branky a rychle rozehrál přes pravý mantinel na Chmelaře lomeno Voženílka, ten je za brankou a musí ale napadat norskou rozehrávku a tohle je velký přehled Norů, kteří relativně pod tlakem si zvládli přihrát a využít širokého kluziště a teď mají Kotouč. Minuta 20 před třetí sirénou, Česko-Norsko 1-4.
5: Westerheim přejel červenou čáru, nahazuje do pravého rohu, Bakke Olsen spěchá kolem šťotky a vybojoval Kotouč, který drží u pravého mantinelu. Westerheim je sice tlačen teď sedlákem na mantinel, ale stále drží puk. Ještě Hronek se dívá, kudy by mohl poslat na české hole. Nakonec ten puk vypadl pro šťotku, ten posouvá na Kauta. Ještě poslední minuta, Sedlák se řítí do útočného pásma, dává Červenkovi, Červenka míchá s Kotoučem, ale nepřekonal Haukelanda, ještě Červenka dává Šotkovi, teď bude pálit Ticháček, Ticháčková rána stražená na mantinel, tahle ta akce ukazuje, jakém zmaru hrají Češi, další rána stečovaná od Šotky, ještě jedna příležitost pro Kauta, ale ten přestřelil branku, no a tak se bude vhazovat v útočném pásmu Čechů 37 sekund. Před třetí sirénou Červenka se Sedlákem 2-1, pak Červenka sám před golmanem Michal s Kotoučem a teď Haukeland sklízí od svých spoluhráčů pochvalu. Vlastně všech 5 hráčů, kteří byli na ledě, poděkovalo Haukelandovi. Všech 5 hráčů, kteří přijeli na led, poděkovalo Haukelandovi. Mezitím dali Maďaři v Curychu třetí branku a snížili jejich utkání v 55. minutě se Spojenými státy americkými z jejich pohledu na 3-5. 5 ale sem do BCF Areny v hazování po pravici brankáře Haukelanda. Tomášek vyhrává bol, jenže flek upadl a Martinsen může vyhodit a tohle bude zakázané uvolnění. Kubalík sice přesprintoval Sténa a ten se s ním ještě dostal do nějakého souboje. Prostě narazil Kubalíka, i když to bylo jasné, že na čárkách pro vazování v obraném pásmu byl český hráč rychleji, tak ten ještě Kubalíka narazil na mantinel. Tohle samozřejmě hrozí zraněním a tak mu to hodně zblízka vypráví jak Hronek, tak Kubalík. K žádnému pěstnímu souboji nedošlo, protože tam byl velmi rychle také čárový rozhodčí. Do konce zápasu, teď už to můžu s klidným svědomím říkat, zbývá odehrát ještě 28,5 vteřiny. No a Češi stále prohrávají 1-4 a nemají zatím příliš šancí na to, aby alespoň dali druhý gól, byť předtím Červenka mohl skórovat, teď se navíc podařilo vyhodit kotouč mimo dosah českých holí a Češi se musí znovu vracet ze středního pásma do útočného. Navíc jejich kombinace vázne. Ještě 10 vteřin, Hronek spěchá do obraného pásma pro kotouč, přihraje doleva na Ticháčka, na Galvase, Galva s Hronkem a teď zní siréna, která ukončuje zápas, ve kterém Češi prohrávají s Norskem 1-4. Po druhé v historii na světovém šampionátu Češi prohrají s Norskem. Poprvé v historii vůbec prohráli na jednom turnaji se dvěma outsidery. Nejprve se Slovinskem a teď také s Norskem. Česko-Norsko 1-4.
1: Tolik tedy naši komentátoři pro tuto chvíli přímo od ledové plochy, ale uslyšíte je ještě samozřejmě v pozápasových rozhovorech, na které také dojde. Zatím budeme všechno hodnotit na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou a ve studiu je i Martin Charvá, tak ještě jednou hezký, už můžeme říct i večer, pánové.
0: Dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: I když hezký, je to relativní, asi to hodnocení moc hezké nebude, zejména tedy ta třetí třetina, o které jsme si slibovali, že Češi zmačknou soupeře a otočí třeba ten zápas, tak vlastně byla možná vůbec nejhorší ze všech těch třetin. Co, Martine Procházko?
0: Přitom nevypadal úplně začátek té třetí třetiny úplně tak řeknu špatně. Měli jsme možná lepší pohyb, než měli Norové, byli jsme bruslivější, byli jsme přece jenom i více trochu na kotouči, ale stále jsme si nevytvářeli žádné dobré pozice na možnost nějaké střely. Naopak to byli Norové, kteří udeřili, kteří vykombinovali zase opět zpoza branky krásnou kombinaci, kde vyšachovali vlastně celou tu naši obranu nahrávku do prázdné branky. A samozřejmě potom ten tlak, který jsme očekali, že bude přicházet z naší strany, tak nepřicházel. A přišla čtvrtá branka od Noru, kdy opět v tom zase nemohl, byl v tom vlastně trošku bezmocný Dominik Pavlát, protože opět před ním tečoval Nor kotouč po střele od modré čáry. A tak ten výsledek 4-1 naprosto zasloužený bez prospěch Noru.
2: Český tým v té třetí třetině, kdy dotahoval, měl 4 střely na branku. To je přeci strašné číslo vlastně z českého pohledu.
0: Bylo tam, ano, je to strašně, je to málo, je to samozřejmě malý počet střel, ale bylo tam spousty střel, které byly nepřesný, které nechodily prostě do brankoviště. Haukeland nemusel v podstatě ani zasahovat, takže přesnost střelby v dnešním utkání byla naprosto katastrofická.
1: Čím to může být? Je to pak s přibývajícím časem, když to prostě, jak se říká, hokejisté to tak říkají, nelepí, že už se tam prostě vkrádá nějaká nervozita?
0: Já bych ani neřekl nervozita, ale spíš možná nějaká taková ta
1: křečovitá
0: snaha, přemíra prostě některých momentů, kde ti hráči prostě se snaží z každé pozice vystřelit, ale Norové musím říct a pochválit je za tu jejich velmi kvalitní obranou defenzivní hru, plus k tomu přidali obětavost, bloky. Myslím si, že prostě tam spousta těch střel ani nedošla na brankáře, proto je takhle malý počet střel.
2: Rozhodně, o tom už jsme mluvili po druhé třetině i po té první, že Norové ve své organizaci byli naprosto výborní, ale přeci pokud český tým historicky je lepší než ten norský, i co se týče hráčů, kteří v něm hrají, tak by to zkrátka mělo být na tu českou stranu. Tak přeci si ten lepší tým dokáže i s takovým soupeřem poradit. Vidíme to ve všech ostatních zápasech, to jak před utkáním zmiňovaní Švýcaři si dokáží poradit téměř s každým týmem, no zatím úplně s každým týmem na tomto šampionátu. Stejně tak Finové, ať je proti ním jakkoliv slabý soupeř, jakkoliv hrající, jakkoliv bránící, tak ho zkrátka rozeberou, ale český tým to proti těm slabším soupeřům, těm outsiderům na tomto turnaji zatím úplně neuměl. A teď už vlastně žádný outsider ani nepřijde.
0: Je to tak, jak říkáš, neumíme se s tím poradit, nejsme schopni prostě střelecky v tomhle zápase ani přestřílet Nory. Ano, v těch minulých zápasech jsme samozřejmě jednoznačně přestříleli Italii, přestříleli jsme Slovince, ale nedali jsme ty branky, v tom dnešním kaní se to vůbec nedá říct. Naopak Norové, musím říct, že potvrdili teda teďka velký kredit, porazili samozřejmě Švédy, porazili 3-2 a získali bod i s Kanadou, takže ukázali, že ten tým opravdu se zvedá postupně, mají výbornou vzestupnou formu. A v tom dnešním utkání to jenom potvrdili, takže samozřejmě výborný výkon Norů.
1: Tím jsem chtěl trošku právě to také mírnit, že tedy právě Norové, jak to tak bývá, že vždycky nějaký ten tým z toho druhého sledu na šampionátu vyskočí, loni to byly Dánové, teď to vypadá tedy na Nory, že zvládli i ty zápasy se Švédy třeba a i s Kanadou odehráli dobře.
0: No určitě se o nich náříct, že by byli outsideri. Já si myslím, že outsideri jsou tam právě typu Slovinců, Itálie, Velké Británie a takových týmů, ale Norové určitě mezi ně nepatří.
2: No dobře, a proč to tedy podle tebe proti těm papírově slabším týmům zjevně Česku nešlo v té základní skupině, protože to opravdu není tento jeden zápas, to je i zápas se Slovinskem, i zápas s Itálií byť nakonec vyhraný.
0: Tady se nedá asi říct, že by se náš tým nesnažil, nebo že by tam nebyla snaha, ta bojovnost tam taky byla, ale dneska jsme byli všude, dá se říct, o krůček, možná později všude, byli jsme možná nedůrazní v některých soubojích. Norové ukázali opravdu skvělou připravenost na náš tým, byli důrazní, byli silní, my nedovolili nám lepší pozice, kromě teďka možná v závěru, kdy Roman Červenka tam se dostal do samostatného nájezdu nebo do nahrávky 2-1, tak tam měl možnost dát branku, ale jinak nás nic extra k ničemu nepustili. A nepomohli jsme se ani kombinacemi a byla tam spousty v těchto zápasech právě, spousty nepřesných nahrávek v těch finálních. To znamená, že když už si vytvoříme, dostaneme se do nějaké dobré pozice, tak tam chybí prostě ta přesnost té nahrávky a proto si neporadíme s těmito soupeři, protože nedáváme góly právě v těchto momentech.
1: Určitě se čekalo, že nebezpečí od Norů bude z rychlý protiútoku, ale k tomu se ještě vrátíme, protože jdeme už zase zpátky do Friburgu na první rozhovor za Františkem Kunou.
3: Za Lukášem Sedlákem, prosím, vaše hodnocení 1-4 s Norskem.
7: Těžký. Dostali jsme dva rychlý góly na začátku té první třetiny a pak podle mě druhá třetina i ta třetí byla slušná. Nedáváme góly prostě z těch šancí, to, co tam máme, netrefíme bránu. Dostaneme se tam, ale prostě nemůžeme dát gól. Pak uděláme hloupé chyby, před kterýma nás trenéři varují před zápasem a dostaneme z toho prostě góly. Těžký. Musíme si pomoct přesilovkou a všechno zjednodušit. Občas se z toho hrozně přidržujeme, to je to samé jako ty zápasy předtím, kdy jsme prohrávali. Furt to někde přidržujeme, zkoušíme dávat góly a místo toho, aby jsme to prostě jednoduše nahráli nahoru na obránce, třeba vystřelili do clony, do dorážek, tak to zkoušíme dávat z brankový čáry pod výkonníkem a nevím, prostě musíme si navzájem víc pomoct a hrát víc týmovic.
3: Vy jste zmínil dva rychlé góly, ale třeba ve třetí třetině i to hlásili po konci, 4 střely z vašeho týmu, z vaší strany. To byly Norové tak disciplinovaní, nepříjemní, kroutíte hlavou maličko, tak můžete to prosím dát do slov?
7: Ne, to je to, co říkám, přehráváme ty situace, my si furt snažíme někam nahrát, místo toho, aby jsme se prostě vystlačili do brány, nebo to zjednodušili a jak jsem říkal, dávali to přes ty beky třeba. Když už to tam dáme, tak tam třeba není clona, nebo zase oni to zkouší ještě nikam nahrávat, místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
3: A proto možná i chápete, že na vás pískali čeští fanoušci, kteří byla plná hala?
7: Ne. Já si myslím, že bychom, tady nikdo z nás není, že bychom se tam vozili, každý podle mě se snaží. Já tohle... Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. A mě to jako... A teď zase všichni budou říkat, že tady brečím, ale prostě jsou věci, které za mě se mají říkat a jsou fakta, takže ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
3: Děkuji, Lukáš Sedlák.
7: Děkuji.
3: Předávám slovo dál, Petr Kadeřábek.
8: U mě je hodně naštvaný Jakub Flek. Jakube, vaše hodnocení zápasu, ve kterém jste prohráli s Norskem 1-4.
9: Tak myslím si, že naštvaný je asi každý z nás. My moc dobře víme, o co jsme dneska hráli. Bohužel jsme ten zápas. Bohužel jsme ten zápas nezvládli. Úplně to nešlo s náma, nešlo to s náma podle představ a soupeř si zaslouženě vyhrál, upřímně řečeno.
8: Vy jste jako by vždycky říkali, že je to hlavně o vás. Nebylo to teď i trošku o Norech, protože mně tedy přišlo, že hráli opravdu výborně.
9: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli, remizovali s Kanadou, kde Kanada vyrovnávala minutu do konce, porazili Švédy. A jo, takže my jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého, tady už prostě ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře mi přijde, takže my jsme se na to připravovali. Věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě dneska nešlo sama.
8: Jakoby teď, co bude nejdůležitější, za necelých nebo za 24 hodin vás čeká závěr skupiny, a to souboj s Kanadou a vlastně o Friburg, když to tak řeknu, abyste zůstali doma. Jak moc těžké bude vyčistit tu hlavu právě po porážce s Norskem?
9: Tak o toho si myslím, že tady jsme všichni profesionálové, aby jsme tohle už uměli a musíme to umět, takže samozřejmě poučit se z toho, co se tam dneska nevyšlo, a aby jsme tohle už uměli a musíme to umět, takže samozřejmě poučit se z toho, co se tam dneska nevyšlo a hodit to, jak se říká, za hlavu, i když je

0: My jsme dali tam rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládnem.
1: Jakube, děkuju moc za rozhovor a přeju hodně štěstí v souboji s Kanadou.
0: Děkuju.
1: Říká Jakub Flek po prohře s Norskem 1-4 z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Můžeme tedy zase vrátit do našeho pražského studia na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu. Se můžeme pobavit o tom, co teď zaznělo v rozhovorech. Ještě než se dostaneme k těm herním věcem, tak určitě asi všechny zaujal Lukáš Sedlák a to, co říkal o fanoucích, kteří tedy pískali hlavně v těch pasážích, kdy vlastně ve třetí třetině Norové Čechy, dá se říct, že zamkli v obraném pásmu a byly to i ty situace, ze kterých padly potom ty góly. Tak co, Martine Procházko, říkáš na slova Lukáše Sedláka, kterému se to tedy moc nezamlouvalo?
3: No tak samozřejmě, když se vžiju do jeho pozice, do jeho role hráče, tak samozřejmě se vám to nelíbí, když na mistrovství světa fanoušci na vás pískají. Na druhou stranu on to i také zmiňoval, mají na to své právo, mají zaplatí si za vstupenky, prostě je to normální, není to nic novýho. Sami oni hráči zmiňovali, jak Jakub Flek, tak Lukáš Sedlák zmiňovali, že se teďka zkomplikovali tu situaci, že vlastně to utkání dneska jim nevyšlo, nesedlo to. Za mě prostě Norové předvedli mnohem lepší výkon než my, byli důraznější, efektivnější v tom zakončení, měli přesnější střely. Klukům to tam nevytvářeli si. Za mě jsme si vytvořili málo dobrých střeleckých pozic. Takže tady asi je ten problém. A to, jestli fanoušci si zapískali v nějakých momentech, si myslím, že vůbec není asi podstatný a já bych jako hráč se tím vůbec asi nezabýval, takže byla to otázka pro něho, on se k tomu vyjádřil, ale jinak bych to nějakým způsobem víc asi jako hráč bych to neřešil.
4: Velmi dobře se k tomu vyjádřil Lukáš Sedlák, ale nevím, jestli ideálně pochopil tím, že říkal, že tam nepřijeli na výlet a že se tam nevozí, pochopil vlastně, kam ten pískot mířil, protože ono se nedá o českém týmu říct, že ten zápas odchodil, že by se nesnažil, to vůbec, ale jde spíš o to, co předváděl a že vyloženě ten herní projev, ne co do nasazení, ale co do toho, jak si Češi dokáží přihrát, jak dokáží kombinovat a jak dokáží dostat, lomeno v tomto případě spíše nedostat, kotouč do branky soupeře vypadá a tam to právě nebylo jako rozhodně dobré.
2: Martine Procházko, ty jsi to vlastně i naznačil v tom, co jsi říkal, nebo jsi to zmínil, že možná až moc přihrávek, i Lukáš Sedlák to říkal, že přehrávají Češi ty situace.
3: Jo, je to tak, bylo tam málo přímočarosti, naopak Norové to ukázal několikrát, kdy přešli jeden na jednoho hráče, že řeknu, to se nám v tom utkání nestalo skoro ani jednou, že bychom přešli jeden na jednoho, takže nějaká přímočarost, nějaká šikovnost, drive, jak se říká, prostě jít přes hráče, to tam vůbec jsme neplnili. Naopak Norové nám tam dali gól zase tečovaný, ten čtvrtý vlastně byl zase sám Nor před brankářem Pavlátem. Já bych řekl, že on v dnešním zápase z našich hráčů předvedl možná nejlepší výkon, protože za prvé ani za jeden gól nemohl tam nic moc extra udělat. Byla to situace 0-2 na jednoho, jednou střela hned po naší chybě, potom tečovaný kotouč. Prostě za mě celkově ten výkon nebyl úplně ideální. Nestíhali jsme v obraném pásmu, jsme nestíhali obránci, tam bylo vidět, že Norové prostě byli několikrát i důraznější, šikovnější. Musí se to teďka všechno hodit nějak tak jako dohromady, hráči si k tomu musí něco říct teďka v kabině. Musí to probrat samozřejmě s trenéry. Určitě asi nemá cenu jít do nějakých velkých emocí teď po zápase. Určitě bych to nechal na zítřek, na nějakou přípravu, hraje se až večer, tak je dostatek času to rozebrat.
4: Ironicky řečeno, i když golman Pavlát, dá se tam asi očekávat, že už na tomto šampionátu chytat nebude, protože je velmi pravděpodobné, že do zítřejšího utkání posledního v základní skupině nastoupí Josef Kořenář, který by potom velmi pravděpodobně měl chytat také ve čtvrtfinále, když se nestane něco, co by snad asi nikdo nechtěl, tedy ve smyslu zranění, tak Dominik Pavlát má ironicky řešeno za sebou tedy fantastický šampionát, protože proti Slovincům, proti Italům a teď proti Norům vlastně nedostal gól, za který by nějak vyloženě mohl, ale bohužel jsou to právě ty zápasy, na které se bude v nedobrém vzpomínat.
3: Je to tak, jak říkáš, no. Tady žádná samozřejmě omluva není hlavně pro ten tým, že mu v těchto zápasech neúplně pomohl. Přesně jsme zmiňovali, přestřílíte sice Itali 60 střel a z toho ještě další 20 mimo a dáte potom až 3 góly v poslední třetině, takže mu nemohli pomoct, ze Slovincema nemlich to samý a ve třetí, třetí, ve

0: teďka to třetí utkání, tady jsme ani Nory nepřestříleli, takže tady opravdu se ukázalo, že to není vůbec o Dominiku Pavlátovi, jestli byl v brance.
1: Když se tedy podíváme, co ten výsledek znamená v tabulce, tak jedna jistota už je, Češi určitě neskončí první ve skupině, protože před tím posledním zápasem s Kanadou ztrácí právě na tohoto soupeře svého zítřejšího 4 body, takže už Kanadu dotáhnout nemohou. Mohou ještě zabojovat o to druhé místo, protože Norové teď mají tedy stejně bodů jako Češi a znamená to, že Češi musí proti Kanadě uhrát více bodů než Norové v utkání s Dánskem. Tak jak velkou vidíte, třeba klidně oba dva si k tomu řekli. Řekněte své naději na to, že Češi zůstanou ve Friburgu a dostanou se na to druhé místo.
0: Tak já začnu. No, jak znám Kanadu, nebo myslím si Kanada, tím, že už má jistotu toho prvního místa, tak to zase není úplně tým, který do toho zítra půjde úplně na 100% naplno. Přece jenom oni jsou taky už trošku takový, že si začnou trochu přemýšlet nad tím, že přece jenom pošetří síly. Mohla by to být částečně pro nás výhoda v tom, že Kanada by prostě do toho nemusela úplně tak naplno. Uvidíme. Každopádně Norové dneska ukázali, že nejenom dneska, ale jak už zmiňovali i hráči, porazili Švédy a porazili vlastně, nebo získali bod s Kanadou, tak se dá předpokládat, že pokud Norové takhle odehrají zítřejší utkání s Dány, tak získají ty body a to by nás mohlo stát to umístění právě na tom druhém místě a skončit na třetím a stěhovat se.
2: Tím pádem to zároveň znamená jít v té druhé skupině proti, teď už je to jedno, jestli zítřejší souboj prohrají a nebo vyhrají Švýcaři a nebo Finové, ale zkrátka na týmy, které jsou zatím nejlepší na celém šampionátu, plus Kanada si k ním asi dá přidat, byť to zaváhání s Norskem nebylo zrovna přidávající korálek do nějaké kupy přesvědčivosti.
0: Je to tak, ale zkomplikovali jsme si to sami vlastně tou tabulkou díky tomu, že jsme nezískali ty jasné 2 body ze Slovinskem. Tady si myslím, že byl hlavní ten problém. Ty body nám právě teďka chybějí v tom lepším umístění v tabulce. Pokud bychom tady ty body bývali nestratili, tak jsme mohli být v klidu minimálně třeba okolo toho druhého místa.
1: Tolik tedy asi k dnešnímu zápasu. Ten zítřejší bude startovat ve 20:20, ale nabídneme vám také samozřejmě i předzápasový speciál, předzápasové studio i s Martinem Procházkou. Vše podstatné tedy uslyšíte jak na Radiožurnálu, tak na Radiožurnálu Sport. Pro tuto chvíli děkuji dnešním tady hostům, tedy Martinu Charmátovi a také samozřejmě našemu hokejovému expertovi Martinu Procházkovi. Tak díky a naslyšenou a zítra věřme ve vítězství.
0: Děkuji, budeme věřit, naslyšenou.
2: Těším se zítra.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Blíží se 19. hodina a to znamená, že na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vás čekají zprávy.
1: Radiožurnál je 19 hodin a posloucháte hlavní zprávy. Ministr školství Plaga zastavil testování žáků 5. a 9. tříd.
2: To, co se zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace.
1: Papež Lev XIV. Vyzval ve své historicky první encyklice k regulaci umělé inteligence.
3: Umělá inteligence musí být odzbrojena.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Norskem 1-4. Nehoda brzdí provoz na D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Je pondělí 25. května. Začínají zprávy s Kateřinou Causirisovou.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Plošné testování žáků 5. a 9. tříd už letos pokračovat nebude. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na špatnou komunikaci a také na výpadky při vyplňování.
5: Zkouška obsahovala kromě otázek z matematiky a češtiny taky dotazník na socioekonomický status rodiny nebo na psychické zdraví žáků.
2: To šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem.
5: Řekl ministr Plaga. Zásadní pochybení v komunikaci uznal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
6: To z naší strany neproběhlo dostatečně. A za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
5: Podle Zatloukala data umožňují sledovat vzdělávání žáků v jednotlivých regionech a podle toho pak cílit podporu školám. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní. Rozhodla o tom vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Aby žadatel s dočasnou ochranou příspěvek dostal, bude muset pracovat anebo být zapsaný na úřadu práce.
7: Dočasná ochrana by měla nově zaniknout už po 30 dnech, které člověk stráví mimo Česko. Teď je to 90. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO to má pomoct i proti zneužívání sociálních dávek.
8: Jenom od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití.
7: Podle konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty návrh dostatečně neřeší podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Díky němu uprchlíci v Česku můžou být přinejmenším 5 let. Dosáhne na něj ale jen malá část uprchlíků, říká ředitelka Andrea Krchová.
9: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc.
7: Návrh teď dostanou k posouzení poslanci. Jana Čermák, Radiožurnál.
1: Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Zároveň pohrozilo dalšími vzdušnými údery na ukrajinskou metropoli. Má jít o odvetu za ukrajinský útok na internát ve Starobylsku na okupovaném východě Ukrajiny. Podle ukrajinské rozvědky se v budově nacházelo ruské dronové centrum.
10: Ruské ministerstvo zahraničí ohlásilo údery na velitelská stanoviště, vojensko-průmyslové podniky a místa rozhodování v Kyjevě. Šéf ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím Andriy Kovalenko, citovaný listem RBK Ukrajina, to označil za další hrozbu teroru vůči civilnímu obyvatelstvu. Tímto terorem chce Putin podle Kovalenka zamaskovat svoji neschopnost zajistit bezpečnost na ruském území, které stále častěji zasahují ukrajinské drony. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyzval arabské země, aby okamžitě podepsali abrahamovské dohody o normalizaci vztahů s Izraelem. Pro Saudskou Arábii, Katar, Pákistán, Egypt, Jordánsko a také Turecko je to podle Trumpa povinností. K podpisu vybídl taky Irán.
11: Donald Trump to v pondělí oznámil na svém sociálním účtu a připojil varování. Kdo odmítne, prokáže tím špatné úmysly. Jako první mají podepsat Saudská Arábie a Katar, ostatní okamžitě poté. Republikánský senátor Lindsey Graham pohrozil zemím, které odmítnou, závažnými důsledky pro budoucí vztahy. A Donald Trump přidal ještě jednu pobídku. Kdo ví, napsal, zda by se k dohodám nepřipojila i samotná Islámská republika Irán, historický nepřítel Izraele. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
1: Čeští policisté zadrželi duchovního ruské pravoslavné církve Ilariona. Důvodem bylo podezření držení drog. Duchovní považuje událost za provokaci.
12: Vozidlo zadrželi středočeští policisté včera večer na čerpací stanici u dálnice D6 u Unhoště, říká jejich mluvčí Michaela Richterová.
13: Uvnitř vozu jsme zajistili 3 sáčky se zatím neznámou krystalickou látkou a co se týče zajištěné látky, o jakou se přesně jedná, budeme vědět až z výsledku expertizy.
12: Podle Richterové šlo o jednotky gramů. Duchovní na Telegramu taky uvedl, že nemá a nikdy neměl žádný vztah k nelegálnímu obchodu s omamnými látkami. Před 2 lety byl sesazen z čela diecéze v Maďarsku. Údajně sexuálně obtěžoval svého kaplana a žil v luxusu. V Karlových Varech se pak ujal funkce vedoucího české odnože ruské pravoslavné církve. Lucie Machartová, Radiožurnál.
1: Ruské ministerstvo zahraničí už oznámilo, že si kvůli zadržení metropolity Ilariona v nejbližší době předvolá vedoucího zastupitelského úřadu České republiky v Moskvě. Lídři vládní koalice právě teď jednají o změnách médiích veřejné služby. Návrh zákona počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize od příštího roku pod státní rozpočet. Podrobnosti má reportérka Adéla Burešová.
14: Jednání trvá už přes hodinu. Předlohu před svými koaličními partnery obhajuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. K jeho návrhu se v mezirezortním řízení sešly stovky připomínek. Kritizují ho jak samotná média, tak i ministerstva. Třeba rezort financí upozorňuje, že není jasné, kdo přesně by měl média nově platit. I to podle předsedy poslanců Motoristů Boris Šťastného koaliční rada řeší.
15: Bude třeba hledat kapitolu, ze které budou vlastně poplatky nahrazeny. Pravděpodobně se může jednat o kapitolu Ministerstva kultury.
14: Poslanci vládní koalice zároveň dnes předložili novelu, která by od placení poplatků ještě před jejich zrušením osvobodila třeba domácnosti seniorů nad 75 let. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Varoval před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Obává se hlavně toho, jakou roli může hrát AI ve válečných konfliktech. Moderním technologiím věnoval lídr římskokatolické církve svou historicky první encykliku. Papežský list určený pro téměř 1,5 miliardy katolíků po celém světě.
16: Artificial intelligence already touches many areas of our lives.
17: Lev 14. se zúčastnil představení encykliky netradičně osobně a vedle něj stanul zástupce technologické společnosti Anthropic Christopher Olach. Přestože chce Vatikán vést dialog s technologickými firmami, obává se toho, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností a vyzývá tak vlády k větší regulaci umělé inteligence, která má být podle něj nástrojem člověka, ne něčím, co ho bude vést. Největší nebezpečí podle něj představují autonomní zbraňové systémy, v kterých o životech dalších lidí může potenciálně rozhodovat právě AI. Pavlína Nečásková, Radiožurnál. Sport.
18: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. A tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. To se mu na Grand Slamu stalo poprvé od roku 2023. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant si v utkání nevytvořil ani jeden breakball.
19: Já jsem se necítil vůbec dobře na returnu, já jsem moc nevěděl, jak se tam mám poskládat. I v průběhu toho přípravného týdne moc se nevěděl, jestli mám jít až úplně k plachtě, nebo jestli mám jít proti tak, jak bych si jako představoval, protože jeho druhý servis není nějak extrémně silný.
18: Do turnaje v Paříži dnes ještě vstoupí Karolína Muchová, která nastoupí proti Rusce Zacharové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Ucpanáry D1 v Brně a nehody v Praze. Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy. Je silný provoz, navíc na 190. kilometru blokuje jeden pruh nehoda. Brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionu je souvislá až k nehodě. Osobním zastavíte o něco dál, osobním autem se přes Brno zdržíte asi 30 minut. Ucpává se taky pražský okruh ve směru z D1 na letiště. I tam je silný provoz, občas musí regulovat vjezdy do tunelu. Aktuálně kolona osobních aut od Vesce. V Praze i nehody. Dvě auta se srazila na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Na jižní spojce je kvůli tomu kolona od sjezdu na Krč. A nehoda překáží i ve Kbelské ulici směrem na Ústí nad Labem. Tři auta blokují levý pruh u sjezdu na Kbely. Kolona se táhne už z Průmyslové z Hloubětina. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme většinou kolem 23. Tolik zprávy.
0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
21: Téměř 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport. V našem vysílání se budeme teď po dlouhých desítkách hokejových minut věnovat také tenisu, a to grandslamovému Roland Garros. Čekáme na utkání Karolíny Muchové, jedné ze spolufavoritek tohoto turnaje, proti Rusce Zacharovové v úvodním kole. Čeká, až se dohraje utkání mezi Norem Rudem a Rusem Saifulinem. Zatím je to 2-0 pro favorizovaného norského tenistu a 4-1 ve třetím setu, tak věřme, že to už nebude dlouho trvat a budeme vás moci informovat o tom, jak se bude dařit Karolíně Muchové. Za chvíli po písničce uslyšíte rozhovor s nejlepším českým tenistou, alespoň co se žebříčku týká, ale zároveň smutným tenistou po dnešku. Jiří Lehečka totiž nezvládl úvodní zápas na turnaji proti Španělu Kareňovi, a co o tom utkání říkal, to uslyšíte už po písničce od No Doubt. Hezký večer.
4: Radiožurnál Sport
22: a Ondřej Prokop.

0: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros už v prvním kole. To se mu na Grand Slamu stalo poprvé od roku 2023. 12. nasazený hráč podlehl Karenovi Bustovi ze Španělska 0-3 na sety. Po nevydařeném utkání s ním v Paříži mluvil reportér David Prouza.
1: Jirko, dobrý den. Porážka na Grand Slamu v prvním kole po delší době pro vás takovýhle zážitek. Jak byste popsal ten zápas?
2: Tak popsal bych ho negativně. Dneska se mi nedařilo vůbec nic. Opravdu už od rána jsem se vůbec necítil ve svý kůži a tak to vypadalo i na kurtě, takže moc ani nevím, jako co nejrychleji to hodit za hlavu a těšit se k nazbytek sezóny, protože opravdu ten zápas neměl vlastně nic z toho, co jsem se i snažil nějak v tréninkách si zkoušet. Ano, vím, že Antuka není můj povrch úplně, ale i tak si myslím, že takovéhle zápasy prostě se občas stanou. Bohužel se mi to stalo v prvním kole Grand Slamu. O to víc mě to mrzí, ale nemělo by se to stávat.
1: Zdravotně jste se cítil v pohodě? Mně přišlo několikrát, že jste možná měl třeba nějaký malý problém, nebo se mi to zdálo jenom?
2: Ne, já jsem se zdravotně cítil úplně jako v pořádku. Já jsem měl tady v dobrých pár dní na to se připravit, dát se dokupy. Poslední dny už jsem to nějak víceméně ladil, takže zdravotně já jsem byl v pohodě. Doufám, že to tak zůstane po zbytek sezóny a tam bych rozhodně problém žádný nehledal.
1: Španěl Karenio Busta, velice nepříjemný, pokud jde o hráčský styl, občas rotace, občas taková ta placka. Těžko se na to asi reaguje. Dá se vysvětlit třeba posluchači lajkovi, vlastně v čem je ta hra nepříjemná?
2: Určitě on je to nepříjemný hráč, který prostě je zaprvé nepříjemný tím, že je hodně zkušený, na té tur už hraje hodně dlouho. Ta jeho hra mi neúplně sedí, když jsme proti sobě hráli na rychlém betonu v Dubaji, kde to byly moje podmínky a sedělo mi to, tak to bylo taky hodně těsný. On určitě není lehký soupeř, ale dneska to bylo spíš jako víc o tom, jak bych se já s tím popral a to se mi vůbec prostě nepodařilo, takže lajkovi posluchačovi se to dá vysvětlit asi tak, že je to kluk, který bojuje o každý balón, je velice solidní s obou dvou stran, nedá moc chyb zadarmo, ale zároveň není to úplně nehratelný soupeř. Myslím si, že kdyby hrál dobrý tenis a předvedl to, co třeba na začátku té antukové sezóny, tak si myslím, že bych měl velkou šanci na toho porazit. No.
1: Teď přesun, předpokládám změna povrchu, už to bude na trávu, těšíte se asi víc, předpokládám.
2: Jo, určitě na trávu se těším o dost víc. Ta antuková sezóna je vždycky takový, že vlastně moc ani nevím, co od toho mám očekávat. Vím, že ty podmínky jsou sem tam jako nahoru dolů, hodně to ovlivňuje způsob, jakým se potom cítím na tom kurtě, ale musím říct, že se na tu trávu hodně těším. Bude to zase úplně jiný tenis, ty výměny a celkově ten herní projev jako od všech hráčů zase budou vypadat úplně jiným způsobem, než vidíme tady. Nikdo už nebude běhat 4 metry za základní čáru a když bude, tak se mu to vymstí hodně rychle. Takže myslím si, že tady ten skok je jeden z největších, co v té tenisové sezóně můžeme vidět. Bude vtipný nebo zajímavý mít tu šanci vidět, jaký hráči se na to připraví. Musím aspoň zase vidět nějak něco pozitivního v tom, že budu mít víc času na to se na tu travnatou sezónu připravit líp, odjet o něco dřív do Stuttgartu a prostě jede srál.
0: Říkal nejlepší český tenista současnosti Jiří Lehečka po nečekaném vyřazení v prvním kole Grand Slamového Roland Garros. Mluvil s ním David Prouza.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Nezaměnitelný hlas zpěvačky Adele zněl na Radiožurnálu Sport, teď je 19 hodin a 22 minut. Fotbalista Tomáš Souček naznačil, že by mohl zůstat ve West Hamu i po sestupu z Premier League. 31-letý záložník a ještě nedávno také kapitán reprezentace na sociální síti X označil pád do druhé anglické nejvyšší soutěže za jeden z nejhorších okamžiků v kariéře. West Hamu nepomohlo ani vítězství v posledním kole v neděli, když porazil West Ham 3-0. Leeds v tabulce totiž skončil na prvním sestupovém místě o 2 body za Tottenhamem. Tomu udržení vychytal český brankář Antonín Kinský. Souček, který působí ve West Hamu už od ledna 2020, má s klubem ještě roční smlouvu. No a v posledních dnech se tak trochu spekulovalo, že by v případě sestupu se třeba vrátil do pražské Slávie, odkud odcházel do Anglie. Je ale možné, že ve West Hamu zůstane i po sestupu. A to vyplývá z toho, co také napsal na síti X, teď budu tedy citovat. Věřím, že rodina West Hamu zůstane sjednocená a věrná i v této těžké době, stejně jako vždy. Teď je na nás, abychom zareagovali správně, pracovali ještě tvrději než kdy dřív a bojovali, abychom West Ham vrátili tam, kam patří. Tak uvidíme, jestli to bude i s Tomášem Součkem.

0: Po zprávách po půl osmé vám na Radiožurnálu Sport nabídneme reprízu dnešního pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem a jeho hostem, tentokrát sportovním lescem Adamem Ondrou. Teď ještě písnička od Green Day.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Na zprávě na Radiožurnálu Sport dojde po 20. hodině. Teď už je tu tedy avizovaný rozhovor Tomáše Pancíře se světově proslulým sportovním lescem Adamem Ondrou v repríze.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Jak se Adam Ondra chystá na červnový lezecký světový pohár v Praze? Jaké má nejen v této sezóně sportovní ambice? Jak se změnilo sportovní lezení potom, kdy se dostalo do programu olympiády? A jaké jsou v Česku podmínky pro tento sport? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání Radiožurnálu Sport, protože naším dnešním hostem je nejlepší český lezec, čtyřnásobný mistr světa, držitel dalších desítek medailí z mezinárodních závodů, včetně světových šampionátů nebo závodů světového poháru. Adam Ondra, dobrý den, vítejte v našem studiu.
4: Dobrý den.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Vy jste spolu s organizátory mluvili o přípravách závodu světového poháru v Praze. Na začátku června bude jeho dějištěm Pražská Štvanice. Vy jste tváří těchto závodů, to je logické. Těšíte se?
4: Těším se určitě moc, protože v disciplíně lezení na obtížnost jsem závodil na české půdě kdysi dávno v 16 letech v roce 2009, takže od té doby uplynula spoustu vody a lezení na obtížnost je pro mě asi ta nejsrdcovější disciplína.
3: Kolik tam tehdy bylo diváků?
4: Relativně hodně, bylo to na brněnském výstavišti a i když o lezení se mohlo zdát, že se nikdo moc nezajímal, tak přece jenom v České republice třeba ta lezecká komunita těch vyloženě fajnšmekrů byla vždycky relativně velká.
3: Relativně hodně tehdy, kdy jste nebyl tak známou osobností, bylo kolik? To byly stovky?
4: Myslím, tisíce? Že tam byly tisíce, no. Jako byla krásná atmosféra, ale bylo to trošku hořké tím, že jsem smeknul v semifinálové cestě a těsně nepostoupil do finále.
3: Jaké ambice máte na Štvanici? Vyhrát?
4: Tak to by bylo krásné, ale kdyby to bylo před pár lety, tak bych si i na to věřil. Hodně bych si připravil, ale ta úroveň teďka opravdu velmi, velmi vysoká. Myslím, že zvláště od té doby, co se lezení na obtížnost stalo samostatným sportem, tak se ještě zvýšila. Takže cíle jsou takové, že pokud si zalezu v tom finále před domácím publikem, tak to bude určitě úspěch.
3: V minulých letech se světový pohár v Praze odehrával na Letné. Letos se přesune na Štvanici, navíc k boulderingu tedy přibude i vaše srdcová disciplína, jestli to tak můžeme říci. S tím přesunem čekáte, že to bude lepší, že třeba ubydou problémy s větrem, které se řešily na Letné?
4: To je zásadní důvod, že na té Letné to přece jenom je větrná pláň, takže když se přižene něco většího, tak to ta konstrukce té stěny schytá. Doufáme, že na Štvanici to bude větší závětří a myslím, že co se týče místa, jak Letná byla super, tak Štvanice možná bude ještě lepší blízkost, větší blízkost centra vody. Myslím, že to bude skvělý.
3: Vy se představíte přímo na tenisovém centrkurtu, kde se kdysi hráli třeba souboje tenisového poháru federace. Jak speciální pro vás je tohleto, že na tenisovém kurtu budete lézt?
4: Tak ještě nikdy jsem na žádné stěně postavené na tenisovém kurtu nelezl, jinak asi k tenisu nemám nějak zvlášť speciální vztah. Já myslím, že už jenom to, že prostě bude postavená lezecká stěna tak blízko pražského centra, tak blízko Vltavě, bude zážitek sám o sobě.
3: Na jakých nejnezvyklejších místech jste už lezl?
4: Tak myslím, že krásný závod jsou někde třeba v centrech měst, přímo na náměstí před pár lety v Innsbrucku, kde ještě taky lezení bylo něco menší, takže se tam zlezla maximálně tisícovka diváků, ale bylo to na krásná atmosféra, nebo třeba na tribuně Mnichovského olympijského stadionu, tam se taky možná vlezlo jenom 400-500 lidí, ale o to bylo speciálnější atmosféra, protože to tam bylo prostě úplně nadspaný. Nějaké třeba světové poháry, kdysi dávno v lezení na rychle, rychlost, který jsem se teda nezúčastnil, třeba byly postavené na nějakých přehradách nebo na hrázích přehrad, tak to je taková úplně určitě zajímavost. Byl jsem na třeba lezecké stěně v Londýně, která byla vlastně přistavená jakoby k dálničnímu přivaděči, takže když jste jakoby lezl, tak jste konstantně cítil takový jako malý vibrace od těch kamionů, tak to bylo speciální.
3: A když se vrátíme ke Štvanici, nebudou vás rušit vlaky, které tam vlastně vedle toho centra Kurtu projíždějí po Negrelliho viaduktu?
4: Myslím si, že pokud bude bouřivá atmosféra, tak určitě bude víc stěna vibrovat nebo bouřit tu atmosférou než případnými vlaky.
3: Cítíte u domácích závodů větší tlak? Jsou specifické třeba i právě tím, co jsme už zmínili v úvodu, že jste tváří těch závodů, že řada lidí přichází právě kvůli vám?
4: Tak určitě to nepochybně. Myslím, že ten rozdíl je hlavně třeba v těch kvalifikačních kolech, kdy na normálním světovém poháru třeba v té kvalifikaci ještě nejsem tolik nervózní, ale tady samozřejmě se musím opravdu ujistit, abych to třeba na to semifinále vyšlo. No.
3: Vy jste v loni právě v Praze na Letné na závodu světového poháru ukončil svou boulderingovou kariéru. Tehdy na otázku, co se vám při vzpomínkách na bouldering vybaví, tak jste řekl, bohužel asi vyvstane na mysl ta frustrace z obou olympiád, kde bouldering zařídil, že jsem neměl medaili, to jsou vaše loňská letní slova. S odstupem opravdu za ten rok nestýská se vám?
4: Ne, vůbec. Třeba teďka jsme dlouhodobě v italském Arku a trénuju tam na místní reprezentační stěně a potkávám tam spoustu italských reprezentantů specializujících se právě na disciplínu bouldering a koukám se na kluky, jak tam trénují na těch specifických bouldrech a právě se mi nestýská. Jsem strašně rád, že si s nima můžu zalíst na jiných typech bouldrů, protože pořád bouldering tvoří jakoby velkou část mého tréninku, i když se specializuji na lezení na obtížnost, ale přece jenom vynechávám vlastně ten styl, který se teďka hodně protlačuje ve světových pohárech v boulderingu, což je třeba nějaký speciální ukloněný plotny a skoky a tak dále.
3: Tím důvodem, proč jste ukončil kariéru ve sportovním boulderingu, byly zdravotní záležitosti. To je opravdu v dopadech na lidské tělo tak velký rozdíl mezi boulderingem a mezi lezením na obtížnost?
4: Určitě těch jakoby nějakých agresivnějších skoků na ramena, lokty, kolena je tam daleko míň třeba i padáte, protože když chcete být prostě nejlepší v tom boulderingu, to znamená to, že spadnete prostě třeba 100krát za trénink z 5 metrů, což když spadnete jednou, dvakrát, tak je to v pohodě, ale ty pády se prostě nasčítávají. Z tohohle pohledu je lezení na obtížnost daleko příjemnější sport na tělo, ale myslím, že jedním z důvodů byl určitě i zdravý, ale druhý důvod byl i ten, že si myslím, že každým rokem bych byl méně a méně konkurenceschopnější. Dneska prostě vyrůstá nová generace, která už od malička leze tady tenhle modernější styl a nemyslím si, že bych si někdy tenhle styl naučil tak, jako to dneska umí ta nová generace.
3: Mě zaujalo, že teď v zimě jste se věnoval skalnímu, tedy outdoorovému boulderingu. Jak velký rozdíl je mezi skalním a závodním boulderingem?
4: Extrémní. Ono možná, co se týče lezení na obtížnost, tak třeba mezi závody a těžkými cestami na skalách není třeba tak extrémní rozdíl, ale mezi skalním boulderingem a závodním boulderingem je obrovský rozdíl. Skalní bouldering je hlavně o síle v prstech, což se hodí i na to lano, což třeba o síle v prstech je závodní bouldering, neříkám, že vůbec, ale opravdu minimálně. Skalní bouldering je hodně o malých chytech a sice technických, ale nějakých konzervativních pozicích. Potřebujete prostě dostat v nějaké náročné pozici to tělo do úplně přesně dobrého pohybu, abyste třeba šli potom naprosto staticky zase do velmi špatného chytu dalšího, zatímco to pojetí v boulderingu při tom těch závodech je daleko dynamičtější, daleko méně než malé chyty se berou, spíše objemově velké chyty, ale o to jsou oblejší. A právě to dynamické pojetí zároveň znamená, že pokud nemáte prostě třeba správně zacentrované ramena, lopatky, tak to třeba pár sezon vydržíte, protože ty prostě struktury ještě drží, ale dříve nebo později se prostě opotřebují, zatímco v tomhle je ten venkovní bouldering úplně jiný.
3: V polovině března jsme se mohli dočíst, že jste v zimě na různých místech od konce října 4x zdolal cestu, zatím rekordní obtížnosti 8C stylem Flash, tedy hned na první pokuse znalosti informací o cestě. Kdybyste to měl přeložit absolutním lajkům, co to znamená? Co se vám tedy
4: povedlo
3: v té zimě?
4: Takže cestu nebo i ten boulder. Boulder je cesta, která se leze bez lana do malé výšky s sištěním. Na těch skalách si neseme něco, čemu říkáme boulder matky. Jsou to prostě nějaký madrace, které se dají dát na záda a složit. Takže buď ten boulder vylezete po mnoha a mnoha pokusech, někdy třeba po 200 dnech na cvičování, anebo to vylezete na první pokus, což v té boulderové hantýrce se tomu říká flash. A zároveň si můžete koukat na videa, může vám kamarád poradit, můžete si dychyty i ošahávat, takže takové jsou vlastně pravidla hry. Takže není překvapivé, že samozřejmě na ten první pokus je vylézt daný boulder daleko náročnější, než mít na to neomezené množství pokusů. Takže já jsem se i specificky jakoby teďka v přípravě zaměřil právě na ten venkovní bouldering. Byl jsem i sám překvapen, že ve 33 letech si myslím, že jsem se v té čisté síle posunul, přitom s přibývajícím věkem se spíš předpokládá, že ta čistá síla se zhoršuje a možná se může zlepšovat vytrvalost. Zatím mně to připadá, že je to spíš skoro naopak v mém případě, ale opravdu s touhle zimní sezónou, že se mě podařilo vylézt ne jeden bouldry, ale celkem 4 bouldry, tak to je něco, nad čím bych ani nesnil. Takže co se týče venkovního boulderingu, tak za mě určitě bezkonkurenčně nejlepší sezóna v životě.
3: Sezóna outdoorového boulderingu přijde zase v zimě? Nebo stihnete něco i přes léto?
4: Přes léto je na venkovní bouldering příliš teplo, tomu se vlastně vůbec nevěnuji. Na ten venkovní bouldering je opravdu ideální zima a pro mě ideální teplota třeba okolo nuly nebo maximálně 5 stupňů.
3: Máte už nějaký seznam dalších míst, kam na ten první pokus se budete
4: chtít? Tak mě zaujalo, že jsem si nikdy nemyslel, že třeba obtížnost 8C plus by na ten první pokus mohla být vůbec lezitelná. My jsme zatím 3 kluci, kteří se nám podařilo vylézt obtížnost 8C na flash. Ostatní kluci Janek Flohe a Žil Maršeland mají jenom po jednom kousku, já mám zatím po 4 kouscích. Každopádně mám vyhlédnuto pár boudrů obtížnosti 8C plus, na který bych se možná příští zimu chtěl podívat.
3: Tak se budeme těšit a budeme samozřejmě držet palce. Adam Ondra, úspěšný lezec, 4x mistr světa, je dnešním hostem Radiožurnálu Sport. Už jsme říkali, že na začátku června vás čeká pražský světový pohár. Jak se na ten připravujete? Jaký je ten přechod z toho outdoorového skalního boulderingu na to, abyste se připravoval na světový pohár vlezení na obtížnost?
4: Jo, tak je to zhruba 2měsíční jako specifická příprava jenom na to, co budu potřebovat na tom světovém poháru v Praze, což není možná ani takový rozdíl, jako kdybych se třeba v zimě věnoval méně boulderingu a více zlezení na skalách s lanem, protože přece jenom ta specifická vytrvalost, která probíhá na těch závodech světového poháru vlezení na obtížnost, je poměrně specifická v tom, že je to třeba zhruba 50 až 60 kroků bez nějakého většího odpočinku. Na skalách je většinou přece jenom nějaký výčnělek, kde se dá trošku odpočnout, dá se tam třeba zaklínit někde koleno, pustit se rukama, zatímco na těch závodech se prostě leze 50 kroků téměř bez odpočinku a jenom když jste velmi extrémně dobře fyzicky připravení, tak si tam naleznete nějaké malé možnosti k odpočinku. Takže vlastně z hlediska toho mít tady tuhle specifickou připravenost, tak tímhle směrem probíhá teďka moje příprava, takže jsem zhruba někde v půlce, mám ještě dalších 5 týdnů přípravy.
3: Já už jsem se vás ptal, jaké jsou ambice směrem ke světovému poháru v Praze. Když to vezmeme celkově ambice pro tuto sezónu, co je tím hlavním cílem?
4: Tak je to světový pohár v Praze a pak je to mistrovství Evropy, které bude na konci srpna ve francouzském Lavalu, takže to je asi letos ten největší cíl. A pro mě je to taková sezóna, kdy chci chci zjistit, jestli na to ještě mám a jaké jsou moje šance i třeba k případné olympiádě za 2 roky v Los Angeles.
3: Máte pochybnosti?
4: Tak já jsem si jistý, že dovedu třeba udržet jakoby tu výkonnost, kterou mám teď, nebo který jsem měl v minulých letech, ale otázka je, jestli to ještě na něco bude stačit, protože ta konkurence nespí a hodně se zlepšuje. Já myslím, že poslední 2 roky se ta konkurence opravdu hodně posunula. Myslím si, že i určitý vliv měla olympiáda, právě to, že třeba na olympiádě v roce 2021 v Tokiu vlastně byla ta trojkombinace, takže všichni jak obtížnostničtí, tak boudrističtí specialisté se vlastně snažili věnovat všemu, což mohlo vlastně té samostatné disciplíně lezení na obtížnost trošku uškodit. Takže myslím, že ta úroveň v lezení na obtížnost trošku stagnovala v posledních letech, no a v posledních 2 letech to šlo strašně nahoru, protože asi i to, že už je lezení na obtížnost samostatná disciplína, tak už se vyprofilovali ti lezci, kteří se prostě věnují jenom jedné disciplíně a je opravdu jenom pár výjimečných lidí, kteří si myslím, že mají velkou šanci na olympiádě v obou disciplínách.
3: Vy jste vloni na mistrovství světa v obtížnosti dopadl vlastně nejhůř v kariéře, 15. místo. Kdo by dokázal říci, že 15. místo je nejhorší v kariéře, tak to by byl šťastný člověk, ale přesto v tomhle kontextu, tak jak říkáte, nahlodalo to trochu ten váš dojem, vyvolává to právě ty otázky, na co ještě máte?
4: Uvidíme, no, nechci dělat nějaký závěr z jednoho závodu, ale určitě bylo to frustrující na poslední mistrovství světa v Koreji, kde jsem měl pocit, že jsem byl dobře připraven, cítil jsem se dobře, ale nakonec té semifinálové cestě, i když si myslím, že jsem ani nezeles nějak špatně, tak prostě kluci byli dobří. No.
3: Předpokládám, že velkou motivací je pro vás příští rok mistrovství světa, které bude hostit město, ve kterém jste se narodil, Brno. Je to velké lákadlo?
4: Je to určitě velké lákadlo a asi to největší lákadlo, že ještě neházím flintu do žita.
3: A následně olympiáda hloda. Chcete jet do Los Angeles?
4: Tak určitě, pokud bude nějaký výrazný úspěch v Brně, tak určitě do Los Angeles bych chtěl jet. Zároveň Brno je vlastně možnost i nominace se na olympiádu. První 3 závodníci z mistrovství světa mají automatickou účast v Los Angeles.
3: Když bude mistrovství světa v Brně, v České republice, může vám to nějakým způsobem pomoci? Je třeba šance čistě teoreticky nastavit, postavit tu stěnu, navrhnout tu stěnu tak, aby některému sportovci pomohla, některému zase tolik nepomohla?
4: Ani ne tolik. Jako tam na stěně až tolik nezáleží, záleží spíš na těch cestách, ale vlastně jsou tam různé regulace, které tohle znemožňují. To znamená, vlastně musí se stavět z více do značek těch různé regulace, které tohle znemožňují. To znamená, vlastně musí se stavět z více do značek těch chytů, z více do výrobců. Každý

0: vyzná, tak jakoby tak nějak zhruba ví, že tomuhle závodníkovi sedí tohle a tomuhle závodníkovi sedí tohle a cílem je, aby ta cesta byla komplexní a otestovala nám nás po všech stránkách, takže aby tam bylo dostatečné množství oblin, stisků, emailích lišt, aby byla vytrvalostní, aby byla zároveň silová, takže tohle všechno tak nějak zaručuje, že vlastně pro žádného závodníka nikdo vlastně při nějaké situaci, nějaké podplacenosti nebo něco takového, tak nemůže úplně zařídit, že vyhraje třeba jako jeden specifický závodník, protože mu to sedne.
1: Vy jste s lezením začal díky rodičům ve 3 letech, mezi juniory na světové scéně jste 5 let neprohrál, už jste vzpomínal na rok 2009, tehdy jako 16-letý jste vstoupil mezi dospělé, hned jste skončil druhý v obtížnosti na mistrovství světa, hned jste vyhrál celkové pořadí světového poháru. Jak se od té doby, vy už jste částečně o tom mluvil, ale jak se od té doby to špičkové lezení proměnilo?
0: Já bych možná odpověděl ještě i obecně, že se proměnilo hodně i lezení. Myslím, že v letech, co jsem začínal lézt a potom spousta let potom, tak to byl přece jenom mírně jako okrajový sport, který provozilo jako relativně vysoké množství velmi zapálených jedinců, ale třeba ten jako špičkový sport tu veřejnou, širokou veřejnost tolik nezajímal. Umělé stěny ve velkých městech byly, ale zdaleka nebyly tak rozšířené a myslím, že se to hodně začalo měnit třeba okolo roku 2015-2016. Do jaké míry to souvisí i s faktem, že lezení se stalo olympijským sportem, těžko říct, ale určitě nějakou věc to má, ale ono se hrozně změnil i ten jakoby ta hobby část toho našeho sportu, to znamená těch lidí, kteří třeba provozují to lezení na umělých stěnách ve velkých městech, je prostě ne jako výrazně víc, to je jakoby v řádově víc, jo, to prostě v Praze, v Brně je 10 stěn a prostě všechny jsou plný a to by bylo asi těžký představit, že by lezení před 10 lety by se mohlo tak změnit, tak jak vypadá teď.
1: Čím to je podle vás?
0: Já jsem asi nikdy nepodceňoval atraktivitu našeho sportu, co se týče atraktivity pro toho bylezení a co se týče atraktivity toho závodního lezení. Já myslím, že lezení samo o sobě pro lidi jako skýtá opravdu jako velmi zajímavou kombinaci různých faktorů a dá se říct, že to je sport téměř pro každého. A myslím, že to je tak akorát individuální a zároveň sociální. Vlastně můžete přijít na tu bouldrovku dneska, relativně snadno se tam seznámit s nějakýma parťákama v závislosti na tom, že prostě řešíte třeba, jak ten boulder vyřešit, dáte se do řeči a potom začnete s někým jezdit do skal. Takže potřebujete většinou toho parťáka, ale zároveň, když už jste pak nahoře na té skále, na té stěně, tak jste tam sám a myslím si, že jsou tam různé jakoby styly a disciplíny toho lezení a každý si v tom najde do určité míry to svoje.
1: Jaké jsou podmínky v Česku? Vy jste říkal, že v Praze, v Brně přibývá umělých stěn.
0: Pro komerční lezení si myslím, že jsou podmínky jako velmi dobrý, hlavně v těch největších městech si myslím, že i výborný. Co se týče té profi části toho sportu, tak si myslím, že jsou výborný v Praze a uspokojící, výborný v Brně a uspokojící v Praze. U ostatních...
1: Brno je na tom lépe než Praha?
0: Ano, ano, určitě. Všem? Tak do určité míry v tom mám možná i zásluhu já, ale jinak si myslím, že i v ostatních krajských městech je teďka jakoby dobrý, že tam vždycky nějaká záchytná stěna je, kde je nějaký oddíl, kde je nějaký trenér a do určitého věku si myslím, že tam ta třeba případná hvězda může vyrůst a v určitým období už je pak třeba asi důležitý se přestěhovat třeba do toho Brna. No. Protože samozřejmě ono je taky třeba rozdíl, před 20 lety se dalo natrénovat na světového poháru opravdu s minimálními tréninkovými podmínkami, ale i to lezení na těch závodech se dost změnilo a opravdu ty vynikající tréninkové podmínky s těma odpovídajícíma třeba chytama, které jsou dneska hodně drahý, je, já si myslím, že klíčová. A samozřejmě mít obrovský talent pomůže, ale když člověk nemá přístup k těm jako odpovídajícím cestám po těch odpovídajících chytech, tak si myslím, že se těžko to dá trénovat dneska.
1: Když Česká tisková kancelář vydala před 3 lety

0: medailony k vašim třicetinám, tak ho končila vaší citací, že byste měl radost, kdybyste lidi motivoval k tomu, že stojí za to žít, že stojí za to snít a mít vášeň, kterou lidi dělají, a ne, že budou žít rutinní život a chodit do práce, která je nebaví, což nevede k šťastnému životu. Říkal jste, že to by bylo zadosti učinění, kdybyste takhle lidi motivoval. Máte pocit, že se to daří?
1: Já doufám, že jo. Já myslím, že od těch, jestli to je tři roky zpátky, tak od té doby si myslím, že leze ještě výrazně větší množství lidí. A to jenom ne, samozřejmě v České republice, ani bych nevím, do jaké míry na to mám vliv já. Myslím, že ta popularita lezení roste celosvětově a já myslím, že možná, když se zamýšlíme nad dnešním světem, můžeme mít pocit, že všechno jde nějak horšímu, tak já si myslím, že minimálně v lezení jdou věci spíš k lepšímu, a takové třeba jakoby chmurné předpoklady, že s větší popularitou lezení na umělých stěnách se třeba potom na skalách nepohneme, tak zatím to ani tak nevypadá.
0: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport úspěšný lezec, čtyřnásobný mistr světa Adam Ondra. Díky moc, že jste si udělal čas, že jste byl u nás ve studiu. Na viděnou, naslyšenou, a samozřejmě ať se daří nejenom na pražském světovém poháru.
1: Děkuju moc za pozvání a vidíme se v Praze na Štvanici.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
1: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4

0: Jirka ho trefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. A zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10, a myslím to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
9: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
10: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let, opozice je proti. Litva vyšetřuje možnou krádež osobních údajů důstojníků litevských zpravodajských služeb. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Norsku 1-4 a zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Platit by nově nemuseli seniori nad 75 let, lidé se zdravotním postižením a nezaopatřené děti. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z hnutí ANO, ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
11: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
10: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadu o 100 miliony korun. Koalice dál počítá se zrušením poplatků pro všechny a předvedením obou médií pod státní rozpočet. Generální prokuratura v Litvě vyšetřuje možnou krádež až 600 tisíc údajů z tamních státních registrů. Podle konzervativců může být za útokem Rusko. Litevská prokuratura tuto informaci zatím nekomentovala. Cílem útoku měla být mimo jiné data důstojníků armády a zpravodajských služeb.
12: Představitel litevské konzervativní strany Laurinas Kasčiūnas na sociální síti Facebook napsal, že několik pokusů o neoprávněný přístup do centrálního registru představuje ohrožení litevské národní bezpečnosti. Podnikly je zatím neznámé subjekty ze zahraničí, kterým se podle Kasčiūnase se podařilo odcizit údaje o litevských zpravodajských důstojnících, vojenských důstojnících i litevských politicích. Podle šéfa konzervativců útočníci pravděpodobně získali data z registru nemovitostí, což může vytvářet podmínky pro sledování, vydírání, personalizované kybernetické útoky nebo i ohrožení fyzické bezpečnosti obětí. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
10: Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit taky o byty z více pokojí, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé. Pokračuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
13: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ KK taky perspektivnější.
10: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029.
1: Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Další útočník Lukáš Sedlák mluvil po utkání kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
14: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
1: Norsko díky výhře poskočilo v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté, ale přišli o šanci na prvenství ve skupině. To patří Kanadě, která bude soupeřem Čechů zítra. A tenistka Karolína Muchová dnes večer vstoupí do turnaje Roland Garros duelem s Ruskou Zacharovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Neprůjezdná D1 u Ostravy a kolona na dálnici D1 v Brně. Dálnici D1 u Ostravy směr Polsko stojí, kilometr 346 Klimkovický tunel. Je to kvůli nadrozměrnému nákladu, to omezení by nemuselo trvat dlouho. Na dálnici D1 v Brně směr Praha stále brzdí provoz, vypadá to, že stále brzdí provoz následky nehody. Blokuje pruh na exitu 190 Výstaviště. Kamera je poblíž, podle ní se kolona vepředu jakoby rozjíždí. Kolona před nehodou přesto dlouhá, začíná u sjezdu na Rusínov v kilometru 216, většinou nákladní auta v pravém pruhu a před Brnem už stojí všechny pruhy. Uspává se taky D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zhruba od 5. kilometru. A na Pražském okruhu směr Ruzině stále ještě hustý provoz, místy nesouvislá kolona zhruba od sjezdu na Barrandov 16. kilometru po sjezd na dálnici do Plzně na 23. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 32 stupňů, na horách většinou kolem 23. Kolik zprávy?
16: Je 20 hodin a téměř 6 minut, posloucháte dál Radiožurnál Sport a my stále čekáme, stejně jako Karolína Muchová, na to, až bude moci jedna z favoritek Roland Garros druhého Grand Slamu sezóny nastoupit ke svému utkání prvního kola ženské dvouhry proti Rusce Zacharovové. Zápas, po kterém dojde na tenhle českoruský souboj, totiž stále neskončil. Norský tenista Kasper Ruud vede už jenom 2-1 na sety s Rusem Saifulinem. Navíc v tom čtvrtém prohrává 0-5. Není úplně zdravotně fit, byl i ošetřován. Tak je otázka, jak dlouho ještě třeba Ruud vydrží na kurtu, anebo jak dlouho se celý zápas tedy ještě bude hrát. Budeme vás samozřejmě informovat o dalším vývoji a pak o průběhu zápasu Muchová-Zacharovová. Za chvíli ale v našem vysílání další díl našeho seriálu, ve kterém se den po dni věnujeme historii staré 50 let, která vyvrcholila ziskem evropského zlata československých fotbalistů.
3: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: Šinaská písnička 1970. My se teď ve vysílání radiožurnálu Sport ponoříme do historie, ale přeci jen ne zas až tak daleké. V našem vysílání jdeme den po dní až k evropskému zlatu československých fotbalistů před 50 lety. Jsme skoro v polovině našeho seriálu. V kalendáři a rozhlasovém archivu se vracíme do 25. května 1976.
1: Na dokončení další z rozhodujících staveb pětiletky se těší hlavně motoristé. Je to dálnice Praha-Brno-Bratislava.
2: I takové zprávy jste mohli slyšet 25. května roku 1976. Motoristé se mohli těšit na nové kilometry dálnice a třeba pracovníci metrostavu se radovali z nového rypadla.
3: To vrčení, které teď slyšíte, to pochází od dalšího stroje, který na tomto staveništi pracuje. Je to rypadlo značky Breud X20, které bylo dovezeno z Norska.
2: A brněnské studio Československé televize tou dobou pracovalo na dabingu populárního maďarského seriálu Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka. No a fotbaloví fanoušci mohli žít účastí na závěrečném turnaji mistrovství Evropy, kam se československá reprezentace definitivně kvalifikovala 3 dny zpátky díky remíze 2-2 se Sovětským svazem v odvetě čtvrtfinále v Kyjevě. Československý sport svým článkem na úvodní straně 25. května oslavuje kolektiv v reportáži s výrazným titulkem Právem mezi elitu. Přitom na začátku to tak úplně nebylo, vzpomněl si Antonín Panenka na složitější zbližování českých a slovenských fotbalistů, kterých tehdy byla v národním týmu naprostá většina.
4: V počátku, když jsem přišel do hrání mužstvo, tak taky tam byla určitá taková, ta atmosféra nebyla taková dobrá, protože u jednoho stolu seděli Slováci, u druhého stolu seděli Češi, je tam nebyla taková ta úplně parta pravá, jak to mělo být, ale právě okolo toho 76. roku tam byla vynikající atmosféra, tam prostě jako jsme byli všichni neskuteční kamarádi.
2: Popisoval Antonín Panenka, jak se vytvářela parta a atmosféra v národním týmu, ve kterém debutoval 3 roky před zlatým šampionátem. A velkou zásluhu na tom měli také trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš.
5: Je to o psychice jednotlivých hráčů, ako vo vnútri mužstva spoludržia. Ta vnútorná súdržnosť je často dôležitejšia jako některé individuální technické kvality.
2: I díky Josefu Venglošovi se tak podařilo sestavit v té době neporazitelný a slovy československého sportu soudržný kolektiv. Celek, který celou noční cestu z odvety v Kyjevě prospíval.
6: Reprezentanti cestu z hotelu Kyjev na letiště v popůlnočním čase doslova prospívali. Repertoárem byly národní české, slovácké a slovenské lidové písničky. Zpívalo se samozřejmě i od 2:30 do 2:30 ráno v letadle IL-62. V Sovětském svazu mají o 2 hodiny dřívější čas, takže pro nás se čas při cestě zpět prakticky zastavil. Radost byla obrovská. Přivítání nejvyššími představiteli tělovýchovy v ruzyňské letištní hale si všichni hráči nesmírně považovali a považují. Předseda UVČSTV Antonín Himmel dlouho nemluvil, ale slova šla, jak se říká, od srdce. A to fotbalisté poznají. Tu noc se toho moc nenaspalo, ale fotbalisté na ní sotva zapomenou. Kolektivu se dostalo správného uznání.
2: Píše 25. května roku 1976 československý sport o náladě v letadle cestou z vydařené odvety čtvrtfinále. Do závěrečného zápasu o zlato na mistrovství Evropy zbývá 26 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Pardubičtí basketbalisté vedou v semifinále Národní ligy nad brněnskými obhájci stříbrných medailí z loňské sezóny 3-2 na zápasy. Jako první dokázali v této sérii zvítězit na domácím hřišti na své palubovce. Páté utkání vyhráli 90-75. Ke třetímu vítězství za sebou jim nejvíce pomohl autor 29 bodů Robert Bonham.

0: Možná si pamatujete nejdelší český hokejový zápas ze semifinále Extraligy mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi v roce 2023, který se hrál přes 138 minut. Super dlouhé zápasy ale nejsou jen otázkou moderní éry. O jednom takovém duelu vám povíme v encyklopedii, ve které se v tomto týdnu budeme věnovat rekordům NHL. Teď i s Tadeášem Skalickým. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Před 90 lety museli diváci playoff NHL čekat na výsledek dokonce do půl třetí hodiny ráno. V březnu 1936 se proti sobě postavili v prvním utkání vyřazovací fáze týmy Detroit Red Wings a Montreal Maroons. Šlo v podstatě o předčasné finále. Tehdejší systém nasazování totiž fungoval tak, že se hned na začátku setkali vítězové dvou čtyřčlenných divizí. Detroit tehdy vyhrál základní část, Montreal zas obhajoval Stanley Cup a byl nejlepší v kanadské divizi.
0: Hrálo se a hrálo, ale góly nepadaly a nepadaly. Zápas se protáhl až na délku téměř 3 regulérních duelů. Podívat se přišlo bezmála 10 000 fanoušků. Nicméně nikdo z nich ani netušil, že pokud bude chtít zápas celý dokoukat, nevrátí se už ve stejný den domů. Hra se zpomalovala, někteří lidé v hledišti usnuli. Takhle průběh utkání popisoval tehdejší hlasatel.
2: Minuty odtikávaly a minula půlnoc. Odehrálo se už 5 prodloužení a zápas byl stále na mrtvém bodě. Začala 6. nastavená část a unavení hráči stěží dokázali vůbec bruslit, natož skórovat.
1: Vyčerpané hráče hnalo vpřed ovoce, v šatně se pil čaj a káva. Podle článku na webu NHL.cz spotřeboval masér Detroitu o přestávce v průměru 7,5 litru masážního gelu. Ve té 77. minutě se ale přes útočnou modrou čáru prohnal útočník Detroitu Matt Brunetou. Nechal za sebou bránící hráče, v předbrankovém prostoru si našel místo pro přihrávku a poslal kotouč za záda golmana Montrealu Lorneho Chabota.
0: Hodiny v tu chvíli ukazovaly 2 hodiny a 25 minut ráno. Detroit tak úvodní zápas série vyhrál 1-0. Tipnete si v naší nesoutěžní otázce, jak tehdy v playoff NHL nakonec dopadl?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Detroit ovládl i oba nadcházející zápasy. Ve finále poté porazil Toronto na utkání 3-1 a v ročníku 1936 vyhrál svůj vůbec první Stanley Cup. Rekordní délku duelu proti Montrealu v čase 176 minut a 30 sekund dodnes žádný zápas NHL nepřekonal.
0: S Tadeášem Skalickým jsme vám připomněli nejdelší zápas v historii hokejové NHL. Díky.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Písnička od kapely Kaiser Chiefs dozněla ve 20:33 a my se teď zase budeme v našem vysílání věnovat mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku odpoledne Češi nezvládli v Friburgu zápas s Norskem, prohráli 1-4. Američané zdolali 7-3 Maďary v druhé skupině, která se hraje v Curychu, a my teď zase zamíříme do Friburgu, protože tam se teď hraje zápas o udržení. Slovinci proti Italům. Italové potřebují vyhrát za 3 body, aby se na poslední chvíli zachránili. Slovincům tedy stačí i dostat ten zápas do prodloužení, aby se právě oni udrželi. Jak zatím ten zápas vypadá, se dozvíme od Františka Kuny.
1: V 10. minutě je to zatím 0-0, Slovinci na počet střel aktivnější, ale zatím žádné velké extra šance. Česká stopa ve slovinské brance, Lukáš Horák znovu, rodák z Mostu, muž, který chytal i za Litvínov v mistrovské sezóně 2014-15, už přijal před nějakou dobou slovinské občanství a teď přijal také kotouč vypálený od modré čáry. Italové zatím na turnaji bez bodu, s jedním bodem, pardon, a Slovinci ti získali body 3, 2 z Čechy, 1 ze Slováky, a tak dnes opravdu jim stačí bodovat. Jenže Italové teď jsou v situaci, že to vypadá jako přesilová hra, byť se hraje 5-5. První pauza na úpravu ledové plochy, Lukáš Horák odpočívá ve své brance. Stav 0-0 mezi Slovinskem a Itálií. Ve druhé skupině hrají Němci s Velkou Británií, favorit jasný, Britové už jasně sestoupí. Němci musí doufat i ve schodu dalších výsledků, aby se vůbec podívali do čtvrtfinále. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Sunrise Avenue dozněli na radiožurnálu Sport a nás teď čeká sportovní přehled, ve kterém samozřejmě bude řeč o české prohře na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Češi tím přišli o šanci na celkové prvenství v základní skupině B. No a teď už více s autorem sportovního přehledu Adamem Procházkou. Hezký večer.
1: Krásný večer. Jediným českým střelcem v utkání s Norskem byl Jaroslav Chmelař. Norové Čechy předčili i co do počtu střel. Útočník Lukáš Sedlák přemýšlí proč.
2: Přehráváme ty situace, my si furt snažíme někam nahrát, místo toho, aby jsme se prostě vystlačili do brány nebo to zjednodušili, a když už to tam dáme, tak tam třeba není clona nebo zase oni to zkouší ještě někam nahrávat místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
1: Norsko díky výhře poskočilo v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce ve čtvrtfinále jisté. Jistým vítězem skupiny je Kanada, se kterou se Češi utkají zítra.
0: V dalším odpoledním utkání na hokejovém mistrovství světa Spojené státy porazily Maďarsko 7-3. Ve Friburgu se aktuálně hraje zápas mezi Slovinskem a Itálií. Na místě je reportér František Kuna.
3: Po 12 odehraných minutách stav 0-0, zápas důležitý zásadně pro obě reprezentace. Slovinci mají 3 body, Italové 1 na posledním místě skupiny ve Friburgu. Znamená to, že aby Italové nespadli, musí vyhrát za 3 body. Slovincům stačí získat bod, klidně třeba prohrát v prodloužení. 0-0 teď už ve 13. minutě. V podobném čase je utkání v Curychu, kde Německo zatím hraje s Velkou Británií bez branek také. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: A z hokeje ve Švýcarsku míříme na tenis do Francie. Karolínu Muchovou čeká úvodní kolo Roland Garros proti Rusce Zacharovové. Víc řekne přímo z místa David Prouza.
4: Karolína Muchová už je na dvorci Suzanne Lenglenové, tedy ve druhé největší aréně, tady v areálu Rolanda Garros. Původně měla hrát na jiném kurtu, ovšem na dvorci Simon Mathieu se protahuje zápas mezi Norem Rudem a Rusem Safiulinem, a tak pořadatelé zvolili variantu, že přesunuli zápas Muchové se Zacharovovou do druhé největší arény, která ale bohužel pro obě tenistky je v podstatě celá prázdná, protože se na ní už dnes hrát nemělo. To utkání začne za nějakých 7 minut na Radiožurnálu Sport, o tom samozřejmě uslyšíte. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Fotbalový sudí Karel Rouček správně nenařídil penaltu pro pražskou Duklu v utkání o záchranu v šancelize proti ostravskému Baníku. Potvrdila to komise rozhodčích fotbalové asociace. Dukla prohrála 0-3 a sestoupila do nižší soutěže.
0: Ve španělské nominaci na fotbalové mistrovství světa poprvé v historii nebude ani jeden hráč Realu Madrid. Trenér Luis de la Fuente povolal i hráče zotavující se ze zranění Lamina Yamala a Nika Williamse. Na světový šampionát se naopak nepodívá bývalý kapitán Španělska Alvaro Morata nebo další mistr Evropy z roku 2024 Dani Carvajal. Což byla poslední zpráva sportovního přehledu, který připravil a byl s ním také ve studiu Adam Procházka. Díky.
1: Naslyšenou.

0: 12. hráč světového žebříčku Jiří Lehečka se nečekaně brzy rozloučil s Grand Slamovým Roland Garros. Dnes se nezvládl zápas prvního kola se Španělem Carreňou Bustou, prohrál 0-3 na sety. Za malou chvíli rozehraje svůj zápas světová desítka ženského tedy tenisu a ženského žebříčku Karolina Muchová s ruskou Zacharovovou a tak se už po písničce od Banners vydáme do Paříže za naším reportérem Davidem Prouzou.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Stolen. Some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

0: Písnička Serenade dozněla, je 20 hodin a 49 minut a Karolína Muchová už je na kurtu spolu s Ruskou Zacharovovou a rozehráli utkání prvního kola grandslamového Roland Garros. Takže míříme za Davidem Prouzou.
1: Pozitivní skóre 1-0 ve prospěch Karolíny Muchové, která si v ne poloprázdné, ale v téměř prázdné aréně Suzanne Lenglenové vybojovala první servisový gem bez větších problémů. Vlastně všechny fifteeny, které ztratila, tak byly po jejich chybách a celkově jí ruská soupeřka Zacharovová příliš nezatlačila na příjmu, tak věřme, že něco podobného teď také uvidíme při servisu ruské soupeřky Karolíny Muchové, která se opravdu hodně načekala na tohle utkání, které začalo před pár minutami, téměř 9 hodin večer. Na to, že ten program tady startuje v 11 dopoledne, tak si myslím, že Karolína Muchová touhle dobou určitě už chtěla být třeba v šatně po zápase. Místo toho teprve začíná, navíc na jiném kurtě, než na který se celý den připravovala. Nic příjemného, ale to samozřejmě platí i pro Rusku Zacharovovou, která teď rozděluje od základní čáry ty balóny velmi útočně, velmi agresivně, a Karolína Muchová to sice několikrát zvládla vrátit na druhou stranu, ale ten závěrečný úder Zacharovové, kterým získala první 15, tak na ten už nestačila. Takže 15-0 při servisu Rusky, Karolína Muchová vede 1-0 po tom, co si celkem relativně v klidu podržela vlastní podání, a Zacharovová teď zleva za stavu 15-0 bude podávat na Karolínu Muchovou, která backhandem tlačí krásně k základní čáře svoji soupeřku, následně super forehand ven z kurtu, forehand křížem, na který Zacharovová sice dosáhla, ale poslala ho do nějaké 50. řady. Shodou okolností tam seděl divák, který ten balonek vrací, takže se s ním dál může hrát. Každopádně 15-15 tedy teď z pohledu obou hráček. Mimochodem na centrálním dvorci Filipa Chatriera v tuhle chvíli probíhá zápas loučícího se Gaela Monfise, který celou tuhle sezónu pojal jako takové rozlučkové turné, podobně jako Stanislas Wawrinka. Ten už dnes odpoledne prohrál, ale Gael Monfise také nevstoupil úplně ideálně do tohoto zápasu, kdy hraje s krajanem Igo Gastonem a prohrává 1-4. Teď zpátky k zápasu Karolíny Muchové, která je teď trochu pod drobným tlakem od Zacharovové, ale teď se z něj dokáže vymanit. Ne. Náběhový úder z forehandu tentokrát Muchové nevyšel, a tak Zacharovová vede 30-15. Mohla to určitě Karolína Muchová teď zvládnout o poznání lépe, ale je to stále začátek zápasu a pakliže by prohrála tento game, tak se vlastně zas tolik neděje. Tenistky se samozřejmě primárně soustředí na to, aby udrželi své servisové gemy. Cokoliv dalšího je takzvaný bonus. Zacharovová servíruje zleva na Karolínu Muchovou, která se zase velmi dobře opírá do returnu. Ty servisy Rusky nejsou vůbec rychlé a Karolína Muchová má dostatečnou sílu na to, aby zatlačila soupeřku. To se jí teď daří a srovnáno 30-30. Karolína Muchová bude returnovat tentokrát z pravé poloviny kurtu. Ještě předtím si Zacharovová jednou na nečisto vyzkouší forehand, který jí úplně nepotěšil v té minulé výměně, takže teď takovéto stínování se si dopřála ruská tenistka, která hraje poprvé na Roland Garros, takže premiéra hned proti světové desítce a navíc na velkém kurtu. To samozřejmě může být také docela náročné na psychiku, ale nechme se překvapit, jak se s tím Zacharovová vyrovná. Teď měla štěstí, Karolína Muchová zahrála příliš dlouhý return, takže Ruska má gambol, může srovnat na 1-1. Opravdu pohled na ten kurt, na tu obrovskou arénu je trochu bizarní, protože tam opravdu celou suma sumárum může být takových 300-400 diváků. Ta kapacita jde samozřejmě do vyšších tisíců, takže nebo spíše desítek tisíců. Takže to vypadá opravdu trochu zvláštně. Karolína Muchová teď v té komorní atmosféře netrefila return. V minulosti se jí to několikrát povedlo z levé strany. Tentokrát ne, takže Zacharovová vede 40-30 a bude teď tedy rozehrávat

0: na Karolínu Muchovou, která to zkouší po čáře z forehandu. Zacharovová teď ale prohnala českou tenistku skvěle. Forehandem křížem Muchová už tam vůbec nedosáhla a je srovnána. Na 1-1 v zápase, ve kterém Karolína Muchová se snaží o to, aby byla jedinou Češkou během dnešního programu, která postoupí do druhého kola. Připomínám výpadek Jiřího Lehečky, který dopoledne nebo v brzkém odpoledni nestačil na Španěla Karena Bustu, se kterým prohrál 3-6, 6-7 a 3-6 a rozloučil se s Grand Slamem v prvním kole poprvé od konce roku 2023, kdy vypadl rovněž na první pokus na US Open. Teď tedy Karolína Muchová.
1: Tolik tedy zatím Ravid Prouza. Zápas mezi Karolínou Muchovou a Ruskou Zacharovovou se teprve rozbíhá. Ještě dostane spoustu prostoru v našem vysílání, ve kterém ale teď míříme zase na chvíli do Švýcarska, protože hokejisté už mají za sebou první třetiny v obou večerních zápasech na mistrovství světa. No a náš reportér František Kuna sleduje ten zápas ve Friburgu, kde se hraje přímý souboj o udržení v elitní divizi mistrovství světa mezi Slovinskem a Itálií. Jak tedy vypadala první třetina?
2: No, souvisí to s tím, o co se hraje, je to 0-0, střely na branku 10-10, vyložené šance těch moc nebylo, Lukáš Horák ve slovinské brance drží nulu, stejně jako jeho italský protějšek, a tak v tomhle duelu, kde Italové a i Slovinci hrají o to, aby se udrželi v elitní skupině, tak je to zatím 0-0. Italové potřebují vyhrát za 3 body. Němci ti doufají v ostatní výsledky a zatím zvládají roli favorita s Velkou Británií. 14 minut čekali na první gól, v poslední minutě úvodní 20 minutovky během 16 sekund zásluhou Tyflse a Wagnera přidali dva další góly, takže Německo, Velká Británie po první třetině 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava se přímému sestupu do druhé ligy vyhnuli na poslední chvíli. V posledním utkání nadstavbové části odsoudili k sestupu pražskou Duklu, ale vyhráno ještě v Ostravě nemají. Teď je čeká dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž s druholigovým Táborskem.
2: V podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš těch hráčů vyladit k tomu, aby ten výkon tady byl takový, jak si dáme dobrou pozici pro druhý zápas v Táborsku.
1: Říká trenér Baníku Josef Dvorník. Úterní zápas v Ostravě na městském stadionu ve Vítkovicích začíná v 18 hodin. Odveta na jihu Čech v sobotu popoledni.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Společně jsme Český rozhlas. Radiožurnál je 9 hodin večer. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
4: Plaga po kritice zastavil plošné testování žáků 5. a 9. tříd. Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů ohledně Babišova střetu zájmu. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem a přišli o šanci na první místo skupiny. A počasí zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda projedná návrh k zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Zákon by podle něj mohl platit od 1. ledna. Rezort se taky vypořádá se všemi připomínkami k návrhu, říká Klempíř.
5: Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, aby jsme si vyjednali podmínky.
4: Česká televize a Český rozhlas by podle návrhu měly být nově financovány ze státního rozpočtu. Poslanci vládní koalice dnes taky předložili novelu, která by od placení poplatků ještě před jejich zrušením osvobodila třeba domácnosti seniorů nad 75 let anebo firmy do 50 zaměstnanců. Evropská komise není spokojená s odpovědí českých úřadů na dotazy kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Vyplývá to z aktuálního dopisu, který úřadům dorazil minulý týden. Píše dnes o tom server iRozhlas. Komise požaduje třeba právní posouzení fondu RSVP Trust, do kterého Babiš vložil Agrofert. Žádá taky informace o společnostech Symbiol a Harteberg Holding, které premiér do fondu nevložil. Česká strana má na odpověď měsíc. Peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun si od Teplického okresního soudu odnesl Libor Tačner. Bývalý ředitel správy a údržby silnic Ústeckého kraje ovlivnil podle soudu 11 výběrových řízení v hodnotě téměř 34 milionů korun. Tačner spolu se státním zástupcem a soudem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Jde o druhou takovou dohodu v korupční kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Pokračuje krajský státní zástupce Jan Svoboda.
6: Ta dohoda v podstatě spočívá v tom, že on se k celé té trestné činnosti v plném rozsahu doznal, podrobně o ní vypovídal. Jedná se o trestný čin zjednání výhody před zadání veřejné zakázky. Bylo dohodnuto, že mu bude uložen peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun českých.
4: Rozsudek je pravomocný, všechny strany se vzdaly práva na odvolání.
0: Sport.
7: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4. V tabulce skupiny B klesli na třetí místo a přišli o šanci na prvenství. Čtvrtfinále má ale národní tým jisté. V souběžně hraném utkání na světovém šampionátu Spojené státy porazili Maďarsko 7-3. Duel Slovinska s Itálií sleduje František Kuna.
8: Po první třetině stav 0-0, je to přímý souboj o sestup, Slovincům stačí bod, Italové potřebují vyhrát za 3 body. Ve druhé skupině vede Německo 3-0 nad Velkou Británií, která už jistě z elity sestoupí. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
7: Tenista Jiří Lehečka skončil na Roland Garros v prvním kole po porážce 0-3 na sety se Španělem Karenem Bustou. Karolína Muchová vstoupila do turnaje soubojem s Ruskou Zacharovovou. Podrobnosti má David Prouza.
9: Ani Karolína Muchová nevstoupila do zápasu vůbec dobře, prohrála jednou servis, v prvním setu ztrácí 1-3 a má teď k dispozici podání. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Brna a omezení na D1 na výjezdu z Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stále nesouvislá kolona za Vyškovem kilometru 220 do Brna k omezení u exitu 196. Hlavně nákladní auta v pravém pruhu místy zastavují i osobní vozidla.
11: Poprvé se zastavovalo do zastavení na 221. Já to tak trošku pojíždí, ale občas to zpomaluje, zastavuje. No.
10: Pokud chcete kolonu na D1 u Brna objet na možné objízdné trase silnici 430 z Vyškova do Brna, se stále ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Před Rohlenkou je tam omezení. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčíce na Hané stojí autobus. Kilometr 243 na krajnici. Dejte pozor, pohybují se tam lidé. Ještě jednou D1 na výjezdu z Prahy do Brna u sjezdu na Velké Popovice stojí osobní auto. Kilometr 15,5 blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme většinou skoro jasno nebo polojasno a teploty 27 až 32 stupňů. Na horách pak naměříme většinou kolem 23. Tolik zprávy.
7: I v 21 hodin a 5 minut je s vámi Radiožurnál Sport. I dál budeme sledovat večerní zápasy na hokejovém mistrovství světa, ale zejména také tenisový duel v prvním kole grandslamového Roland Garros mezi Karolínou Muchovou a Ruskou Zacharovovou. A právě tam zamíříme už za pár okamžiků.
0: Radiožurnál Sport
3: a Ondřej Prokop.
7: Zatím ten dnešek pro české barvy na Roland Garros není úplně růžový. Jiří Lehečka prohrál v prvním kole se Španělem Kareňou Bustou. No a teď tedy Karolína Muchová s Ruskou Zacharovou, jak jste slyšeli konec konců i ve zprávách, nezačala úplně nejlépe. Jak se dál zápas vyvíjí, se už teď dozvíte od našeho reportéra Davida Prouzy.
9: Je to o poznání veselější. Karolína Muchová prohrává teď už jenom 3-2, ale stále platí, že Zacharovová je ta tenistka, která získala úvodní break tohoto zápasu a tak teď půjde podávat. Právě za toho stavu 3-2 hraje se na druhém největším kurtu v areálu v Paříži a Zacharovová teď ještě několikrát na nečisto si máchne raketou. Je to zjevně vyznavačka hodně toho takového stínovacího pohybu. Dělá to u forehandu, backhandu. Teď už také i u podání je hodně motivovaná, je to znát, logicky nemá co ztratit, hraje proti nasazené desítce, světové desítce, Karolíně Muchové, také někdejší finalistce, a tak může hrát bez nervů. Karolína Muchová zatím nepůsobí jako tenistka, která by byla úplně ideálně připravená na ten zápas, možná se na ní trochu podepsalo to čekání a hlavně změna kurtu. Připomínám, že se mělo hrát na dvorci Simon Mathieu v té, řekněme, třetí největší aréně tady v areálu, ale kvůli protahování zápasu mezi Kasperem Rudem a Rusem Safiulinem se nakonec ten duel přesunul. Karolína Muchová teď rozděluje od základní čáry, ale no, ještě že tak, teď jsem si myslel, že už ten úder Muchové skončil v autu, nestalo se. Výměna pokračuje, Karolína Muchová nebezpečně blízko k základní čáře dává některé balóny, ale zatím mi to vychází, tohle bude určitě nejdelší výměna ze všech a Zacharovová ji ukončuje vítězným balónkem, který se otřel o pásku, omluvné gesto od Rusky, ale myslím si, že kdyby se ten míček pásky nedotkl, tak by to byl ještě přesvědčivější vítězný balón. Takže tady ta omluva nebyla úplně na místě, respektive je to samozřejmě gesto fair play, ale kdyby to Zacharovová neudělala, ani by se asi tolik nestalo. Ruska tedy zatím pokračuje v dobrých výkonech na svém podání 3-2 a 30-0 a teď tedy zprava bude podávat na Karolínu Muchovou. První podání nepřesné, ofous to bylo za tu středovou čáru a tak si Karolína Muchová teď může o poznání blíže popostoupit k základní čáře, tak aby se mohla co nejlépe opřít do returnu. Zacharovová druhé podání nemá buchy jak rychle, ale dala mu dobrou rotaci, takže Muchová nemohla úplně zabíjet na první dobrou. Teď tlačí Ruska českou tenistku údery k základní čáře, ale ten poslední už nebyl ideálně umístěný a tak je tu snížení. Z pohledu Karolíny Muchové teď 15-30, ale stále platí, že Zacharovová servíruje a vede 3-2. Může zase odskočit na rozdíl dvou gemů. Zase několik těch úderů na nečisto od Zacharovové a za malou chvíli už věřme ostrý servis, tak aby se hrálo. Některé ty pauzy od Rusky jsou docela dlouhé a to čekání nebývá úplně příjemné. Karolína Muchová u základní čáry připravena returnovat servis své soupeřky a nemusí, respektive zatím nemusí, protože první podání Rusky bylo nepřesné. Druhý servis za okamžik. Karolína Muchová teď poodstupuje naopak docela daleko za základní čáru, jako by očekávala se servis s takovou tou horní rotací, kde ten balonek hodně vyskočí nahoru, ale musí ještě čekat. Teď už je konečně rozehráno, Karolína Muchová, krásný return. Oběhla si na backendové straně do forehandu a ještě jeden úder z forehandu, další pokus o vítězný balon a nakonec smeč, která ještě není konečná a je to nakonec balon pro Zacharovou, tak to je neuvěřitelné. Karolína Muchová zahrála dva světové, opravdu světové údery. Obě Ruska vybrala, nebo oba Ruska dokázala vrátit a následná taková forehandová smeč už od Muchové nebyla tak přesvědčivá, přesto docela dobře umístěná a stejně nakonec to končí vítězným prohozem Rusky a tak nějak to zatím naznačuje, jaká je atmosféra tohoto zápasu. Karolína Muchová rozhodně nepůsobí jako favoritka, v tuhle chvíli prohrává 2-3 a 15-40 a za malou chvíli to zase může být o dva gemy. Zacharovová je teď v ráži, od základní čáry mlátí jeden forehand za druhým, Karolína Muchová se teď brání, podsekává backhand, ale přibližuje se zároveň k síti, je to velice neortodoxní metoda a nevyplatila se Karolíně Muchové. 2-4 z pohledu Češky, Zacharovová ustála, nechci říct nepříjemnou situaci, ale v jednu chvíli to bylo 30-15, mohlo se to ještě trochu komplikovat, nakonec Zacharovová celkem v poklidu získává své podání. Vede 4-2. Karolína Muchová je na řadě a musí něco ještě udělat v tom prvním setu, pokud ho chce vybojovat. Minimálně jednou musí prorazit servis Zacharovové. Teď se jí to nepovedlo. Další příležitost bude mít za chvíli. Do té doby servisový gem Karolíny Muchové, který přichází právě teď. Česká tenistka prohrává 2-4 v prvním kole Roland Garros. Kdysi tady hrála v finále. Už je to relativně dlouhá doba, ale Karolína Muchová to určitě v hlavě má a teď tedy zahrála relativně opatrně a nevyplatilo se to, zase drobná chybička a je tu stav 15-0 pro Zacharovovou, která je blíž a blíž zisku první sady, hraje se 23 minut a stejně už za malou chvíli můžeme znát vítězku prvního setu, pakliže Karolína Muchová bude pokračovat v tomhle relativně mdlém výkonu. Muchová prohrává 2-4, 0-15, servis zleva na Zacharovovou, ale od Karolíny Muchové to nebylo přesné, ten balonek skončil pod páskou nějakých 5 cm. Takže pouze pokus číslo 2, mezitím na dvorci Filipa Chatriera Igo Gaston získal první set nad Gaelem Monfisem, který se tady loučí v Paříži, nebo on se loučí celou sezónu a samozřejmě tedy i s Roland Garros. Mezitím Karolína Muchová vyrobila další nevinucenou chybu a opravdu to nápadně připomíná výkon Jiřího Lehečky z dopoledne. I on byl velkým favoritem minimálně na papíře, byl nasazeným hráčem číslo 12. Karolína Muchová je na tom ještě o dvě příčky lépe, přesto prohrává se Zacharovovou 2-4 a 0-30. Ruska pevně zatím třímá otěže tohoto zápasu. Karolína Muchová to podporuje teď další chybou z podání a za malou chvíli můžou být na světě další breakboly. Pokud Karolína Muchová nezvládne teď tu situaci po druhém servisu z pravé poloviny, no a je to dvojchyba. Ticho v aréně Suzanne Lenglenové, která je zvyklá samozřejmě na 10 000 fanoušků, ale tím, že se ten zápas přesunul na poslední chvíli, tak jich zkrátka příliš nepřišlo a v tuhle chvíli 2-4 a 0-40 Karolína Muchová ve velmi svízelné situaci. Na začátku tohoto zápasu to by bylo, troufnu si tvrdit, ještě o poznání větší překvapení, kdyby Karolína Muchová dohrála v prvním kole už u Lehečky. To bylo docela nečekané, tohle by byla už asi prvotřídní senzace a opravdové první velké překvapení tohoto turnaje. Karolína Muchová přidává další dvojchybu, tohle je absolutně nevídaná situace, nevídané rozpoložení je české tenistky, která očividně na tom není vůbec dobře. 2-5 z pohledu Češky. Zacharovová za malou chvíli může dopodávat první set a vyhrát do 6-2.
7: Tak zatím tedy hodně nepovedený výkon české tenistky, která zatím v této sezóně má opravdu vynikající formu, protože když se podíváme nejen na ten světový žebříček, kam se vyšplhla na 10. místo, ale na ten sezónní, kde se tedy počítají výsledky od začátku roku, tak tam je dokonce 7. nejlepší, takže kdyby opravdu nezvládla tenhle ten vstupní zápas do Roland Garros, tak by to bylo opravdu velké překvapení. Věřme, že k tomu nedojde, že se ještě Karolína Muchová vzchopí třeba i v průběhu toho prvního setu, ve kterém zatím prohrává 2-5. Než se vrátíme zase na
12: Roland Garros za Davidem Prouzou. Tak jedna zajímavost, skočtí fotbalisté jsou zvětšněni nově na bankovkách. Bank of Scotland dnes odhalila limitovanou edici 20 librovek, které zdobí zobrazení akrobatického gólu z Kota McTominaye, jenž nůžkami přispěl ke klíčovému kvalifikačnímu vítězství nad Dánskem, díky kterému také se Skotům podařilo dostat na mistrovství světa, kde tedy budou hrát. Mistrovství světa startuje 11. června. Prvními zápasy a ovšem důležitém se dozvíte také z vysílání Radiožurnálu Sport. Nabídneme vám samozřejmě v přímých přenosech české zápasy v závěru šampionátu i třeba ty další, ale třeba i v nich bude český tým, to se uvidí a všichni bychom si to přáli. Každopádně teď se zase můžeme vrátit na Roland Garros a držet palce Karolíně Muchové, která má před sebou těžký úkol v prvním setu smazat ztrátu 3 gemů v utkání s ruskou Anastázií Zacharovovou. Je u toho David Prouza.
9: Přesně tak, 2-5 z pohledu Karolíny Muchové, která je teď na příjmu. Vede 15-0, nicméně Zacharovová se teď výborně opřela do druhého servisu, srovnává na 15-15. Kdo by řekl, že minimálně ten bonus v podobě dlouhého čekání na zápas by mohl být ten, že už není takové teplo, ale v Paříži je pořád obrovské vedro. Sice už není 30, ale takových 28-29 stále bude a je to opravdu vysoká teplota na to, že už máme čtvrt na 10. Nevídané teplotní věci, které se dějí nejenom v Paříži, ale víceméně v celé Evropě. Zacharovová teď za stavu 15-15 se opět netrefila do prvního podání, bude rozehrávat přes druhé. Každopádně ten stav je stále velice, velice nepříznivý z pohledu Karolíny Muchové. 2-5 v prvním setu v souboji s tenistkou, která hraje poprvé na Roland Garros, není to úplně hezká vizitka. Teď Karolína Muchová skvěle returnuje vítězný balon z forehandu křížem a je to 30-15. Takže Karolína Muchová teď je na tom zase o něco lépe při servisu své soupeřky, ale i kdyby breakla takzvaně Zacharovovou teď, tak by to stále ještě neznamenalo nic podstatného, protože ona ztratila dvakrát své vlastní podání, takže pak bychom se teoreticky mohli dostat do stavu 5-4 a Ruska by měla další možnost, jak dohrát ten první set. Zpět k výměně, teď z levé strany Zacharovová dělá chybu, trochu jí to odskočilo, Karolína Muchová možná trefila nějakou nerovnost na polovině a jsou tu breakboly pro Češku 40-15, tak věřme, že tohle je start nějakého většího obratu, protože ani v těchto večerních hodinách se určitě Karolína Muchová nechce zdržovat na kurtu příliš dlouho, to vedro je opravdu úmorné a to říkám je už teď opravdu pozdní večer. Karolína Muchová versus Ruska Zacharovová, která podává do středu hřiště a dala tomu velkou kombinovanou rotaci, kterou Karolína Muchová neskrotila, vyhodila return, který zdánlivě vypadal jako jednoduchý, ale opravdu nebyl a Ruska Zacharovová odvrátila první breakovou příležitost pro Karolínu Muchovou, ta si jen tak odevzdaně odfoukla a šla se připravovat na levou polovinu hřiště a pokusí se vydřít tedy alespoň jeden break zpátky. Už dvakrát svůj servis, ale ztratila sama Češka. Karolína Muchová teď lépe returnuje, takže Zacharovová v záklonu hraje do autu a máme tu dílčí snížení na 3-5 od Karolíny Muchové, která teď půjde podávat, tak věřme, že tenhle servisový gem nebude dělat velké problémy Karolíně Muchové a že přece jenom trochu dotlačí Rusku do nekomfortní pozice v tom smyslu, že by musela doservírovat za stavu 4-5. Mohlo by to pro ní být trochu náročné, každopádně zatím se prezentuje velmi solidně až tedy na ten poslední gem, který strávila na servisu Ruska Zacharovová, která vede 5-3, podávat teď bude Karolína Muchová. Je to stále velký nezvyk, to ticho je někdy až v úzovkách ohlušující, protože v aréně Suzanne Lenglenové v druhém největším areálu je zkrátka hrozně málo lidí v důsledku přesunu tohoto utkání a na té atmosféře je to znát a v takové atmosféře se velmi těžko hraje světový tenis. Karolína Muchová vede 15-0 po další nevynucené chybě Rusky, která už je teď v takové sérii chybiček, tak snad to bude pokračovat i dál. Karolína Muchová teď zleva podává přímo na střed, naprosto přesně vyčištěná středová čára, to téčko, jak se říká, a je to 30-0 pro Karolínu Muchovou. V momentě, kdy se Češka trefuje do těch svých úderů, tak i v mezihře je jednoznačně lepší hráčkou. Bohužel zatím ten rytmus tam úplně nenachází a jsou to spíše ojedinělé momenty, kdy Karolína Muchová rozděluje ty balóny. Věřme, že se to spraví v příštích okamžicích, nebo že už se to spravilo. 3-5, ale 30-0 Karolína Muchová servíruje zprava na Rusku Zacharovovou, která si odbývá premiéru na Roland Garros. A zatím můžeme říci, že velice povedenou, protože nad nasazenou hráčkou číslo 10 Karolínou Muchovou vede 5-3. Češka servíruje zprava přes druhé podání, které je do backendu Zacharovové, ta výborně zatlačila Muchovou k základní čáře, ovšem následně vyrábí další chybu, tentokrát z backendu. Další úder na nečisto od Zacharovové, ta už jich stihla minimálně 50 během tohoto zápasu, který trvá půl hodiny. Nic jí to ovšem není platné. V tuhle chvíli prohrává 0-40 a Karolína Muchová může za malou chvíli usednout na svoji lavici s pocitem, že zvládla dva gemy za sebou, že snížila na 4-5 a že je stále ve hře o zisk prvního setu. Byť by potom Zacharovová mohla znovu dopodávat tu první sadu. 40-0 a druhé podání Karolíny Muchové, ten první servis zatím není bůh ví jak úspěšný. V příštím vstupu na radiožurnálu Sport můžu zkontrolovat i statistiky. No ani druhý servis teď úplně Karolínu Muchovou nepodržel 15-40, protože je tady další dvojchyba, kterých už Karolína Muchová vyrobila dost na to, že jsme teprve na začátku zápasu, tak třetí z rakety české reprezentantky a nedávné, respektive někdejší finalistky Roland Garros, Karolína Muchová, tady o titul bojovala v roce 2023. Teď bojuje se Zacharovou v prvním kole Roland Garros v tomto roce 2026. Vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. Další druhé podání, tedy opět netrefený první servis a další dvojchyba. Tak to je opravdu velmi nepříjemné. Vy o tom uslyšíte také. 3-5 prohrává Karolína Muchová, navíc teď dala dvě dvojchyby za sebou, ale stále má ještě jeden gamble na to, aby snížila na 4-5, pak by to ale znamenalo, že Zacharovová půjde znovu podávat na vítězství v prvním setu. Uslyšíte o tom na radiožurnálu Sport v přímém přenosu z Paříže, David Prouza, radiožurnál. A můžeme pokračovat v přímém přenosu tady na radiožurnálu Sport, jediné čistě sportovní stanici v Česku. 40-30 pro Karolínu Muchovou, to stále platí, ale zase netrefený první servis a hodně opatrné druhé podání. Nicméně Zacharovová nevyužila tohoto momentálního selhání Muchové a tu nabídnutou šanci zahazuje. Je sníženo, Karolína Muchová snížila na 4-5, za chvíli půjde opět Ruska podávat nakonec první sady.
12: No a než se tak stane, tak my zjistíme, jak se vyvíjejí večerní zápasy na hokejovém mistrovství světa, zejména ten ve skupině B ve Friburgu, ve kterém přímo bojují o setrvání v elitní divizi mistrovství světa Slovinci a Italové. Je u toho František Kuna.
13: Aktuálně se zkoumá video, protože je možné, že stav bude vyrovnaný 1-1. Paradoxně v oslabení Luka Maver objel italskou branku a zakončoval kolem betonu italského golmana Damiana Clary, který přitiskl svůj pravý beton k pravé tyči a na spodní části betonu je takový malý záhyb, kam by se dal nacpat kotouč a on ten záhyb betonu zajel až za tu tyčku, čili dovnitř branky. Každopádně dál platí tedy a na kostce nad ledem svítí 1-0 pro Itálii v 27. minutě zápasu. Ještě minutu by Slovinci hráli v přesilovce, i když tenhle gol bude platit samozřejmě, protože potom, když dáte gol v oslabení, tak se nic nemění na počtu hráčů na ledě. Ale rozhodčí zkoumají a tak vám to řekneme později. V tomhle souboji o sestup ve druhé skupině Němci vedou 4-1 nad Velkou Británií. Ze Švýcarska František Kuna, radiožurnál.
12: No a my se zase v 21 hodin a 22 minut vracíme samozřejmě do Paříže, protože tam se snaží Karolína Muchová otočit první set v prvním kole Grand Slamového Roland Garros s Ruskou Zacharovovou. A to sleduje David Prouza.
9: Karolína Muchová teď napříjmu v pozici 4-5. Zacharovová má ještě jednu příležitost, jak doservírovat první set. Tu první nevyužila a to celkem přesvědčivým způsobem, pokud to takhle lze říci. Karolína Muchová zvládla ten první gem na returnu, který mohl znamenat také konec první sady. Teď na pravé polovině dvorce připravená returnovat. Rozbíhá si Rusku ven z kurtu, následně hraje forehand po čáře. Zacharovová běhá ze strany na stranu, ale fyzicky je na tom zatím velmi dobře. To se ovšem nedá říct o jejím backendu, ze kterého teď vyprodukovala další nevinucenou chybu. Karolína Muchová vede 15-0, dobře vstoupila do tohoto klíčového, možná klíčového gemu celého prvního setu a Zacharovová teď bude podávat za stavu 0-15, tentokrát zleva na Karolínu Muchovou, která v posledních minutách trochu zpřesnila svoji hru, nenabízí tolik příležitostí své soupeřce a je o něco lepší tenistkou, řekl bych, ale nemusí to stačit. Zacharovová teď tlačí z backendové strany a další chyba, tentokrát minimálně metrový out, který vyrobila ruská tenistka a prohrává 0-30, tak přeci jenom, že by se ještě tenhle gem a tenhle zápas nakonec odehrál ve dvou setech, budeme si to samozřejmě přát všichni na Radiožurnálu Sport, aby to Karolína Muchová zvládla a na rozdíl od Jiřího Lehečky prošla do druhého kola Roland Garros, protože, jak říkal moderátor Ondřej Prokop, ta forma Karolíny Muchové je v této sezóně opravdu znamenitá a byla by škoda na Roland Garros vypadnout v prvním kole, když má samozřejmě Karolína Muchová výrazně větší potenciál. Nepřesné první podání Zacharovové znamená, že je tu pouze servis číslo 2 a Karolína Muchová může zase něco vymyslet a nemusí, protože je tu dvojchyba, 3 breakbally pro Karolínu Muchovou a tak se nám to trochu zamotává a to jsme samozřejmě rádi na Radiožurnálu Sport, že se to nakonec může upéct opravdu pro Karolínu Muchovou ve dvou sadách. Bylo by to ideální. Samozřejmě v jakékoliv pošetření sil v těchto podmínkách, které jsou opravdu nepříjemné, tak se vyplatí. 4-5 z pohledu Muchové, ale 40-0. Zacharovová podává také přímo na téčku, jako před pár minutami Karolína Muchová a teď dobrá kombinace. Zacharovová se napřáhla, že zkusí vítězný balon z forehandu, nakonec to zkrátila za síť se spodní rotací. Karolína Muchová se ani neobtěžovala přibližovat se k síti, pošetřila síly a bude se snažit o to, aby vyhrála tento servisový gem své soupeřky. Zprava má další příležitost, ještě celkem 2 breakbally pro Karolínu Muchovou, která prohrává 4-5 v prvním kole Roland Garros. Opatrný servis Zacharovové, ale zase s tou nepříjemnou kombinovanou rotací do backendu Muchové, ta se teď dokázala udržet ve výměně a Zacharovová kazí z forehandu do sítě. Je srovnáno 5-5, Karolína Muchová dvakrát utekla Hrobníkovi z lopaty, prohrávala už 2-5, nakonec je to po 5. Dvakrát dokázala prolomit servis své soupeřky a teď tedy může navázat na tu povedenější část prvního setu při vlastním podání. Zdá se mi, že i pár lidí na dvorec Suzanne Lenglenové dorazilo, možná i z okolních kurtů, protože myslím si, že u těch přesunutých zápasů už úplně nezáleží na tom, kam máte lístek, ale pořadatelé vás pustí už jenom proto, aby ta atmosféra byla trochu lepší a aby to hlavně v televizních přenosech vypadalo méně žalostně. Karolína Muchová teď bude servírovat znovu přes první podání. Možná jste slyšeli, jak return Zacharovové trefil jeden z mikrofonů, které jsou položené vlastně přímo u kurtu, tak aby ten servis zvukový byl opravdu co nejlepší. Chyba Zacharovové a řekl bych, že opravdu možná už byly hní třeba 10. v krátké době. Znamená, že 15-0 vede Karolína Muchová, tak jen tak dál snad se Češka dostane za chvíli do vedení 6-5. Bylo by to samozřejmě ideální i pro přenos Radiožurnálu Sport. Karolína Muchová 5-5, 15-0, servis zleva na Zacharovou, se kterou hraje poprvé v kariéře. Ruska vlétla tady na okruh WTA před časem, před pár lety, ale na Roland Garros hraje poprvé. Teď Karolína Muchová vyškolila Zacharovou z efektivity na síti 30-0. Parádní přibližovací úder od Češky a následně celkem komfortní forehandový volej, kterým ukončila tuhle výměnu a je tu stav 30-0 pro Karolínu Muchovou, která je teď možná poprvé výrazně blíže zisku první sady. Pokud se podíváme na to aktuální momentum toho zápasu, tak je to jednoznačně za Karolínou Muchovou, nebo jde to za Karolínou Muchovou, která teď podává za stavu 5-5 a 30-0. Servis Češky zprava a krásná rána, bohužel ne úplně přesná, o pár centimetrů se nevešla do té obloukové obdélníkové výseče, takže Zacharovová teď před základní čárou dokonce překvapivě čeká na return, tak se nechme překvapit, jestli se opře do toho a opřela se do toho znamenitě a sníženo 15-30. Zacharovová se teď krásně položila do toho backendového returnu a trochu zastavila ten nárůst a přírůst bodů české tenistky, která prohrávala už opravdu výrazně 2-5, teď srovnáno po 5 a 30-15 stále vede Karolína Muchová. Potřebovala by se teď pomoct prvním podáním, získat takový ten v úzovkách lehčí bodík pro sebevědomí, to často udělá opravdu hodně. Dobrý servis Karolíny Muchové, která se přibližuje k síti, Zacharovová se pokouší o prohoz se spodní rotací z forehandu, ale ta přesnost v takové situaci je opravdu velice složitá, nebo je úplně hodně složité trefit se přesně tam, kam chcete a znamená to, že to je 40-15 pro Karolínu Muchovou. která může zakončit tuhle senzační otočku. Stačilo málo, stačilo jenom, aby Karolína Muchová začala hrát trochu přesněji, aby se trochu uvolnila, našla rytmus a najednou to jde. 40-15, Češka servíruje zprava na kříž, na lajnu a je tu stav 6-5 pro Karolínu Muchovou, která teď vyhrává další gem. Myslím si, že je to čtvrtý gem v řadě, díky tomu se dostává do vedení 6-5.
12: No a než zase se vrátí obě hráčky na kurt, budeme samozřejmě dál sledovat tuhletu dramatickou koncovku prvního setu, tak na chvilku se vracíme do našeho studia a můžeme si připomenout také tedy dění na hokejovém mistrovství světa, kde dnes odpoledne si čeští hokejisté zkomplikovali svoji situaci ve skupině, protože nezvládli zápas s Norskem a prohráli 1-4. Už je jisté, že Češi nemohou zvítězit, obsadit první místo ve své skupině na světovém šampionátu, protože ztrácejí 4 body na Kanadu, se kterou se utkají na závěr skupinových bojů, a to zítra od 20:20. Také samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Ještě předtím studio s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou, respektive náš speciál, a také budeme vše hodnotit s Martinem Procházkou o přestávkách a po zápasu. V druhém odpoledním zápasu vyhráli Američané nad Maďary 7-3. Američané stále ještě nemají jistý postup do čtvrtfinále, a tak pro ně tedy to vítězství bylo samozřejmě velmi důležité a očekávané, budou ale muset zabojovat ještě v posledním kole v utkání s Rakouskem. No a teď se hrají tedy dva večerní zápasy v rychlosti. Průběžné výsledky: Německo, Velká Británie zatím 4-1 a Slovinsko, Itálie 1-1. Teď ale zpátky na tenis, na koncovku prvního setu. V prvním kole Roland Garros mezi Karolínou Muchovou a Anastázií Zacharovovou za Davidem Prouzou.
9: Karolína Muchová ve vedení v tomhle utkání po delší době vedla 1-0, teď vede 6-5, servíruje Zacharovová a teď si v té výměně počkala na svoji příležitost a velkou ranou z forehandu se dostává do vedení 15-0. Zacharovová si teď určitě bude přát, aby přerušila tu sérii, a můžeme to snad říkat, série dvou prohraných servisů za sebou a 4 gemů v řadě. Zacharovová teď prohrává 5-6, ale vede 15-0, podává zleva na Karolínu Muchovou přímo do jejího těla, ta zahrála, chtěl jsem říct, přímo na základní čáru, ale Karolína Muchová to přestřelila o pár centimetrů a tak je tu stav 30-0. Asi bychom chtěli příliš, kdyby měla Karolína Muchová vyhrát ještě třetí servisový gem soupeřky v řadě. Ta teď vede 30-0 a je možné, že o osudu prvního setu nakonec rozhodne zkrácená hra. Neboli tiebreak, ale nepředbíhejme. Ještě Karolína Muchová samozřejmě může něco s tímhle gemem udělat, obzvlášť když Zacharovová nebude drefovat ty první servisy, tak jako činí teď z pravé poloviny kurtu. Druhý pokus Zacharovové, která opravdu protahuje, dělá ty přestávky mezi prvním a druhým servisem opravdu docela dlouhé. Teď už podání, které je trefené, ale Muchová skvěle backhandem se dostává do výměny. Následně z forehandu rozděluje do míst, kde Zacharovová sice je, ale už není schopná vrátit ten balon úspěšně. A tak je to 15-30. Teď informace také pro posluchače Radiožurnálu ve zprávách. 6-5 vede Karolína Muchová nad Ruskou Zacharovovou, vyhrála 4 gemy v řadě, teď prohrává 15-30, ale je o něco blíže zisku prvního setu. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku. Karolína Muchová teď na returnu z levé strany. Nehlášený out, byť si myslím, že to určitě out byl. Možná Karolína Muchová stála přímo ve výhledu čárového rozločího, ale to out bylo rozhodně. To bylo vidět i na 40 metrů. Emparová rozločí to potvrzuje. Takže pouze druhé podání pro Zacharovovou, která teď po několikáté za sebou se nedokázala trefit do prvního servisu. Servis číslo 2 zase za několik málo okamžiků, protože Zacharovová, jak už jsme si trochu zvykli, protahuje ty doby mezi prvním a druhým servisem. Karolína Muchová na to ale nedbá, trefuje se dobře z returnu do backendu Rusky, která následně chybuje ze stejného úderu a je to 30-30. Příští výměna rozhodne o tom, jestli se dočkáme setbolu nebo gambolu. Karolína Muchová, která prohrávala už 2-5, teď tedy vede 6-5 a trochu se i statisticky vyrovnává své soupeřce. která je samozřejmě kvalitativně určitě horší než Karolína Muchová, ale v daný moment, v nějaký okamžik toho zápasu to tak úplně nevypadalo. Zacharovová teď tlačí z forehandu, ale přehání to s agresivitou, jako by trochu ztratila sebedůvěru ve své údery, ve své kvality, ve své schopnosti a nabízí Muchové celkem zadarmo setball na 7-5. Karolína Muchová, kdo by to byl čekal, tak se nakonec probojovala z toho nepříznivého stavu až k setballu 6-5 a 40-30. Karolína Muchová ve vrcholném soustředění na levé straně dvorce čeká na to, co vymyslí Ruska. Ta vymyslela zatím servis do sítě, tedy ten první, takže má ještě druhý. Hraje se 46 minut. Karolína Muchová si za 3/4 hodiny může sednout za vedení 1-0 na sety, ale potřebuje ještě vyhrát jednu výměnu. 1-15 pro Karolínu Muchovou, která čeká a returnovat nemusí. Je to dvojchyba Zacharovové a ten obrat nakonec je povedený od české reprezentantky, která získává první sadu 7-5. O té druhé na Radiožurnálu Sport uslyšíte zase za pár minut.

0: Lenny Kravitz na Radiožurnálu Sport. Česká tenistka Karolína Muchová otočila první set zápasu v úvodním kole Roland Garros proti Rusce Zacharovové. Vyhrála 7-5, čekáme na začátek setu druhého. No a ten čas strávíme na hokeji, kdy jsme byli naposledy na utkání o záchranu na mistrovství světa ve Friburgu mezi Slovinci a Italy. Tak se řešilo, jestli bude platit gól Slovinců na 1-1. Od té doby se stalo ale hodně zajímavého a co všechno, tak to vám poví František.
1: Slovinský gol na 1-1 neplatil, ale to Slovincům nevadí, protože dali dva další a vedou nad Itálií 2-1 6 minut před koncem druhé třetiny a tenhle výsledek pohodlně Slovince posílá i do příštího světového šampionátu, který se bude hrát v německých městech Mannheim a Düsseldorf. Itálie by za tohoto stavu sestoupila. Italové potřebují dnes získat 3 body, vyhrát v základní hrací době. Vedli po gólu Pietronera, ale nejprve vyrovnal Terek a po něm Drozd využil přesilovku u levé tyče. Překonal Klaru 9 sekund od začátku početní výhody Slovinců, kteří jsou už mírně aktivnější, měli ještě jednu velkou šanci. Po přetíslení 2-1 se Klara sice roztahoval v italském brankovišti, na ten kotouč by asi nedosáhl, ale rána mířila nad italskou branku. Teď tedy 6 minut před koncem druhé třetiny vedou Slovinci 2-1. Ve druhé skupině hraje tým, který se loučí s elitou. Velká Británie už je jasným sestupujícím a nezahraje si za rok v Německu, se kterým právě teď prohrává už po dvou třetinách 1-4. V Curychu se dnes hraje rychleji. To obecně na celém turnaji platí pro tyto dvě skupiny, že rychlejší zápasy jsou vždy odehrány v Curychu. Dnes to ale samozřejmě tady ve Friburgu souvisí s tím, co je ve hře, tedy setrvání mezi elitou a Slovinci, kterým dnes stačí bod, jsou na tom o poznání lépe, vedou nad Italy 2-1, teď už jen 5 minut před koncem druhé třetiny. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: No a my se vracíme zase do Paříže, protože už začal druhý set utkání Karolíny Muchové s Ruskou Zacharovovou na úvod grandslamového Roland Garros, takže slovo má zase David Prouza.
2: Karolína Muchová na úvod druhého setu vede 30-15, další dvojchyba teď na české straně, ale stále to momentum je trochu na její polovině kurtu. Muchová vede 30-15, dva předcházející body zvládla přesvědčivě, teď ji ovšem nepodržel druhý servis. Co ji ovšem podrželo, tak to je psychická síla, protože prohrávala 2-5 v prvním setu, nakonec slaví otočku a výhru 7-5 v první sadě a teď se Karolína Muchová snaží o to, aby vstoupila ideálně do setu číslo 2. První servis teď nevyšel. Druhé podání, troufnu si tvrdit, bude opatrnější, aby nebyla další dvojchyba. Stalo se a Ruska Zacharovová pohrdla touhle příležitostí, zahrála return do sítě. Dva gameboly pro Karolínu Muchovou, která vede 40-15, tak věřme, že tenhle zápas už nakonec dotáhne bez větších komplikací k postupu do druhého kola a udrží tedy alespoň částečně tu českou vlajku nad vodou, protože připomínám, Jiří Lehečka dopoledne, respektive v brzkém odpoledni, nakonec nepostoupila, prohrál s Karolínou Bustou a to ve třech setech. Karolína Muchová teď výborným způsobem u sítě ukončuje výměnu, ujímá se vedení 1-0 ve druhém setu, vede také 1-0 na sety, servírovat půjde Anastázia Zacharovová s vědomím, že předcházející tři servisové gemy nezvládla a to znamená, že teď tedy bude oddalovat, nebo spíše se snažit přerušit tuhletu nepříznivou šňůru. Karolína Muchová naopak teď může trochu volněji dýchat, troufnu si tvrdit, protože vede 1-0 na sety, vede 1-0 na gemy ve druhém setu a za maličkou chvíli se ten zápas znovu rozehraje a to se stane právě teď. Zacharovová už je u základní čáry a bude servírovat na Karolínu Muchovou. Delší pauzička, těch úderů rukou, balonek, balonkem o zem je třeba 5, 6, 7, teď už Zacharovová ale nadhazuje a podává do backendu české tenistky, která už si zvykla na tu kombinovanou rotaci, přestává z těch servisů chybovat. Je teď trochu pod tlakem Zacharovové, ale tyhle údery Karolíně Muchové vychází na, bohužel ten poslední z backendu už přesný úplně nebyl. Češka tam nebyla úplně přesně nohama, byla tam, řekl bych, pozdě a snažila se to urvat už jenom rukou a ta páka jí prostě nevyšla. 0-15 z pohledu Karolíny Muchové, ale také 7-5 a 1-0 pro Češku. To je důležité zmínit. Zmiňujeme to často na Radiožurnálu Sport. Zacharovová teď podává zleva na Karolínu Muchovou. Opatrný první servis, který skončil v síti. druhé podání na sebe nenechá dlouho čekat. Karolína Muchová bude teď trochu u základní čáry posunutá, tak aby mohla rychleji reagovat, a ještě, že to udělala, protože Zacharovová zahrála docela překvapivý typ servisu, teď rozděluje balóny zprava doleva. Karolína Muchová spěchá, teď už obě hráčky na středu, naopak Ruska se dostává pod tlak a chybuje. Výborně, Karolína Muchová ustála takové 3-4 silné údery soupeřky a nakonec je to ona, která se raduje ze zisku 15-15. Karolína Muchová teď z pravé strany bude přijímat podání své ruské soupeřky, vede 7-5 a 1-0. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport, nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v České republice, přímo z Paříže z druhého Grand Slamu sezóny. Zacharovová servíruje do backendu Karolíny Muchové a přetáhla to s délkou, takže zase podání číslo 2. Tenhle zápas zatím úplně nezdobí servis, to si pojďme upřímně říci, na jedné či druhé straně to není přehlídka krásných úderů, ale i takové zápasy někdy bývají. Teď vynikající druhé podání od Zacharovové a ještě krásnější backendový úder křížem, 30-15 pro Rusku, tak teď jako by mě Zacharovová slyšela, předvedla opravdu velmi na riziko druhé podání a vyprodukovala si tím, nebo vyrobila si tím šanci na ukončení té výměny, to se jí povedlo, vede 30-15 na returnu Karolína Muchová. Zacharovová zase čeká, zase těch ťuknutí o antuku je, skoro bych řekl, více než je nutné. Každopádně Zacharovová má takovéhle rituály a asi už je měnit nebude. Netrefený první servis, ještě pro něj musí zaběhnout sběrač míčků, pro ten míček, který se odkutálel od sítě do kurtu. A teď se může pokračovat. Zacharovová dává obrovský aut z druhého servisu, to bylo snad o metr a půl. Neuvěřitelná záležitost, která se teď stala na dvorci Suzan Lenglenové, kam se přesunul tenhle zápas kvůli tomu, že na dvorci Simon Mathieu se protahoval zápas Kaspera Ruda s Rusem Safiulinem. Rud v jednu chvíli opravdu se jenom ploužil po kurtu, prohrál čtvrtý set 0-6, nakonec se vrátil v plné síle na pátou sadu, kterou zvládl 6-2. Pokračujeme zpátky zápasem Karolíny Muchové s Ruskou Zacharovovou. Ta se znovu netrefila do prvního podání. Řekl bych, že tentokrát to bylo opravdu hodně těsné, ale empirová rozhodčí zjevně viděla dobře, takže teď Zacharovová podává na Karolínu Muchovou znovu. Druhý servis v pořádku, Muchová ale velmi dobře zareternovala a teď zase agresivní výměna od základní čáry. Karolína Muchová to teď trochu narušuje čopovaným backendem a to se jí vyplatilo, protože tu rotaci nedokázala skrotit Zacharovová a jsou tu breakbally pro Karolínu Muchovou, respektive jeden breakball, protože Karolína Muchová má výhodu a může tedy vyhrát čtvrtý servisový game Zacharovové za sebou a to by opravdu už byla opravdu velmi, velmi slušná série. Karolína Muchová vede 1-0 na sety, vede 1-0 v setu druhém, teď má možnost odskočit na rozdíl dvou gemů, pakliže zvládne následující F15. Zacharovová podává do backendu Muchové a ta neskrotila, nedokázala přehodit ten balon přes pásku. Bylo to do těla Karolíny Muchové, dobře trefené první podání po delší době a je tu stav 40-40. Karolína Muchová neproměnila tenhle breakball, ale vlastně se zas nic tak dramatického neděje. Češka vede 1-0 na sety a myslím si, že už má, řekl bych, výrazně větší sebedůvěru, minimálně v těch výměnách, v té mezihře je to znát. Netrefené první podání znamená jediné, opět se bude hrát přes druhý servis Rusky Zacharovové, která to zprava vyšle kam? Do forehandu nebo do backendu Muchové? Do backendu je správně, tedy na střed hřiště. Karolína Muchová se ale dostala rychle pod tlak a tentokrát je to gameball pro Zacharovovou, která se dostává do stavu výhody, může srovnat na 1-1. Komentátorská pozice radiožurnálu Sport se nachází na dvorci Filipa Chatriera, tam hraje Gael Monfils svůj poslední pařížský Grand Slam proti krajanovi Igu Gastonovi. Prohrál první set, v tom druhém ztrácí 2-3, ale servíruje a má podání. Zpět na dvorec Suzan Lenglenové, tam se netrefila Zacharovová do prvního servisu a tak Karolína Muchová si popojde zhruba o metr dopředu a zkusí třeba zabít vůbec z returnu servis Zacharovové. Myslím, že se jí to povedlo několikrát na začátku utkání. Tak co teď? Nic? Další dvojchyba, kterou teď si připisuje Zacharovová, je srovnáno 40-40. Pokračujeme dál v tomto relativně dlouhém gameu, který trvá už přes 5 minut. Zacharovová hraje, řekl bych, trochu o bití a nebití. Ztráta podání by znamenala stav 0-2 a myslím si, že by to byl takový pomyslný hřebíček do té sportovní rakve. Karolína Muchová teď dobře zreternovala tvrdý servis Zacharovové, dostala Rusku pod tlak a je z toho další breakball pro Češku, která už nemusela hrát po svém returnu další úder, protože Ruska zahrála do poloviny sítě a teď tedy z levé strany bude servírovat na Karolínu Muchovou, která vede 1-0 na sety, vede 1-0 v druhém setu a má druhou breakovou příležitost na začátku druhé sady. Zacharovová versus Muchová, servis do forehandu Češky, která hraje krásně pod nohy Zacharovové, teď ovšem úplně nevyužila možnost rozehrát lépe tuhle výměnu. Sama bude běhat, bude potrestána tím, že musí snášet údery Zacharovové, která to zvládla nakonec ze středu hřiště. Nutno ovšem říci, že Karolína Muchová jí teď několikrát nahrála. Celé to začalo tím, že Karolína Muchová úplně neodhadla to, kam ten balónek spadne. Místo vítězného balónu nebo místo snahy o vítězný balón zahrála takovou lehčí údržbu a od té doby diktovala Zacharovová. Teď je to tedy 40-40. Karolína Muchová nezvládla, to je asi ošklivé slovo, ale nevyužila druhou příležitost na breakballu. Teď Zacharovová myslela, že dala eso, čárový rozhodčí si to, nebo to přesvědčení Zacharovové velmi rychle rozmělnil, protože zahlásil pozdní out. A tak je tu zase druhé podání. Zacharovová zkusí kam poslat druhý servis. Do backendu Muchové na střed hřiště, ta hraje opatrněji, ale k základní čáře, takže Zacharovová nemůže úplně útočit, ale přesto se o to snaží a snaží se o to úspěšně. Karolína Muchová v tuhle chvíli zahrála dlouhý forehandový out, ale nemůže si to úplně vyčítat, protože Zacharovová se teď trefila do několika úderů za sebou velmi dobře, její se

0: Karolína Muchová tedy za stavu 1-1 bude servírovat, věřme, že podrží své podání. Zacharovová to zvládla po několika pokusech. Karolína Muchová teď tedy za stavu 1-1 a 1-0 na sety bude servírovat na Rusku Zacharovovou. Po 7minutovém gemu, který zvládla nakonec ruská tenistka, je na řadě Karolína Muchová, která se netrefila do prvního servisu. O pásku se ten balonek dostal daleko za středovou čáru a tak pouze druhé podání pro Karolínu Muchovou. To je disciplína, která prostě nevoní ani jedné z tenistek a teď se to potvrzuje. Karolína Muchová také zapisuje double fault, nebo chcete-li česky dvojchybu, a je to věc, která se opravdu stává velmi často, a to nejen v prvním setu, ale i v tom druhém. Na dvojchyby 5-4 pro Karolínu Muchovou, statistika, ve které nikdo nechce být první, nikdo nechce vést, ale Karolíně Muchové se to teď děje. První servis zleva je úspěšnější, následně krásný forehand po čáře, srovnáno 15-15, krásná kombinace od Karolíny Muchové, a tohle přesně zdobí profesionální tenistky, které sice třeba udělají lacinou chybu, ale za malou chvíli se, jako by se to vůbec nestalo, mají v hlavě zase čisto a zahrajou perfektní kombinaci servisu a forehandu. Karolína Muchová teď díky tomu srovnala na 15-15, 1-1 ve druhém setu, ten první Karolína Muchová získala 7-5. Češka servíruje zprava na svou ruskou soupeřku, ale o takový decimetr přetáhla to první podání. A tak situace, na kterou už musí být Karolína Muchová zvyklá, bude podávat přes druhý servis, nebo bude rozehrávat tu výměnu přes druhý servis. Na to bude o poznání lepší než minule. Nebude. O pásku, ale za čáru. Nakonec se dostal ten balonek. Další dvojchyba Karolíny Muchové, teď už tedy šestá. A považte, 6 dvojchyb, to už je game a půl. Takže Zacharovová takhle zadarmo přišla k 6 bodům a ke gemu a půl. Naštěstí se to na celkovém výsledku zatím tolik neprojevuje. Karolína Muchová zvládla první set 7-5. Teď ale prohrává 15-30. Z levé strany bude servírovat na Rusku Zacharovovou. Ten zápas teď zase jakoby trochu ztratil tempo. Koncovka prvního setu Karolíně Muchové vycházela znamenitě, tak snad se to zase nahodí. Karolína Muchová teď velmi dobře forehandem po čáře pod tlakem dokázala zatlačit Zacharovovou za základní čáru. Ta v základnu netrefila balon čistě. Je to 30-30 a po delší době hezčí výměna od obou tenistek, které bojují o to, aby postoupili do druhého kola antukového Roland Garros. Karolína Muchová bude teď tedy zase servírovat zprava, tedy z místa, odkud se dvakrát nedokázala vůbec trefit do kurtu, dala dvě dvojchyby, je to 30-30. Karolína Muchová teď zkusí opatrnější přístup. Ano, opatrně do backendu soupeřky, ale zahrála téměř do rohu a Karolína Muchová je pod tlakem, ze kterého se pokusí vymělnit, ale tohle bude mít hodně těžké. Zacharovová rozděluje teď krásně backendem po čáře a zopakovala to ještě jednou a je tu breakball naopak pro Rusku. Na začátku druhého setu Karolína Muchová teď tedy čelí breakballu, nevyužila dvě své vlastní příležitosti při podání soupeřky před pár minutami. Teď naopak tuhle šanci má Karolína, má ruská Anastázia Zacharovová, debutantka na Roland Garros, která se zatím ale vypořádává s tou situací velmi solidně. Byť dělá také už docela hodně chyb, tak v souboji se světovou desítkou si rozhodně nevede špatně. Naopak Karolína Muchová hraje trochu pod své možnosti. Pod její možnosti teď ale nebyl její servis zleva, který byl dobře trefený, čistě trefený, a tak je to 40-40 a zase si Zacharovová vyzkouší několik těch úderů na nečisto, než se přesune na pravou polovinu hřiště 1-1 a 40-40 v setu číslo 2. Připomínám ten první pro ty, kteří naladili radiožurnál Sport třeba až teď, že Karolína Muchová tu první sadu získala 7-5. Teď je to 1-1, podává za schody zprava na Zacharovovou, zase se netrefuje do prvního podání a zase tak trochu ve vzduchu visí ta dvojchyba. Věřme, že se tahle situace už nebude opakovat. To už by opravdu bylo docela zvláštní. Karolína Muchová si dává na čas s tím druhým servisem, ale trefila se dobře na servis čáru a následně Zacharovová chybuje z returnu. A kde se vzal, tu se vzal, je tu gameball pro Karolínu Muchovou. Karolína Muchová vede 7-5, je to ve druhém setu 1-1, teď má výhodu a mohla by nakonec ukončit tenhle game, ve kterém dala řadu dvojchyb, mohla by ho ukončit na své straně pozitivně s tím, že by si šla sednout za vedení 2-1. Karolína Muchová podává na střed hřiště, Zacharovová jen tak, ale dostala se tam, Muchová se přibližuje k síti, Zacharovová se snaží o lob, ale to je dlouhé, Karolína Muchová se ujímá vedení 2-1 ve druhém setu.
1: No a my v 21 hodin 54 minut míříme zase na hokej ve chvíli, kdy obě

0: Je tenistky v Paříži budou chvilku odpočívat na lavičce a my se dozvíme od Františka Kuny výsledek po dvou třetinách v utkání na mistrovství světa ve Friburgu, v utkání, ve kterém jde o záchranu Slovincům a Italům.
1: 3-1 vedou Slovinci. Po dvou třetinách zvládli dobře dvě přesilovky. Dvakrát se trefil Drozg, ta poslední rána přišla v početní výhodě až 6 sekund před koncem druhé třetiny. Bylo to ve chvíli, kdy Klára nejprve vyrazil z italské branky kotouč do rohu, do pravého rohu z pohledu golmana, do levého rohu z pohledu útočících Slovinců. Drozg tam s ním udělal takový rychlý oblouček a asi si italský golman myslel, že bude přihrávat. Jenomže on v tom oblouku rychle vypálil z velkého úhlu přesně nad rameno, mezi rameno, hlavu a spojnici tyče a břevna italského golmana a po dvou třetinách vedou Slovinci 3-1 nad Italy a znamená to, že jsou velmi blízko k tomu, aby se udrželi v základní skupině elitní skupiny mistrovství světa pro příští rok. Připomínám, že Italové, pokud se chtějí udržet, musí dnes zvítězit. Za 3 body nic platné, cokoliv bude Velké Británii ve druhé skupině, ta prohrává s Německem už na začátku třetí třetiny 1-5 a je jasným sestupujícím pro příští rok světového šampionátu. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: No a čas do 22. hodiny zase strávíme na tenise, protože se hraje druhý set utkání úvodního kola Grand Slamového Roland Garros mezi Karolínou Muchovou a ruskou Anastázií Zacharovovou. Zápas, který sleduje David Prouza.
2: 2-1 pro Karolínu Muchovou, 1-0 na sety pro Češku, vypadá to nadějně. Karolína Muchová také vede 15-0, teď při servisu Zacharovové, ta se teď ale výborně opřela do dvou forehandových úderů a teď už i do tří, srovnáno 15-15, teď to Rusce vyšlo opravdu senzačním způsobem a dokázala srovnat zatím vývoj tohoto servisového gemu. Připomínám, že v prvním setu vedla 5-2, pak přišla ovšem série několika prohraných servisových gemů v řadě a nakonec je z toho výsledek 7-5 pro Karolínu Muchovou, která teď vede ve druhém setu také 2-1. Zacharovová se trefila, chtěl jsem říct přesně do rohu, ale opět to trochu přetáhla s přesností a s délkou, takže druhé podání pro ruskou reprezentantku, která hraje na Roland Garros poprvé ve své zatím relativně krátké kariéře. Hodně toho stihla na okruhu ITF, na tom nižším, ale na okruhu WTA zatím příliš ne. Každopádně stačí to teď určitě na to, že je důstojnou soupeřkou Karolíny Muchové, vede 30-15 při svém vlastním podání. Kix od Češky znamená, že je to 30-15 pro Rusku a po delší době nečistě trefený úder od světové desítky a české jedničky, tak jsem to chtěl říct. 30-15 vede Zacharovová, Karolína Muchová ovšem je o krok napřed v tomhle utkání, vede 1-0 na sety a k tomu také 2-1. Teď se ale netrefil nebo nevešel její return do té obdélníkové výseče, kterou má Zacharovová na své polovině a je to 40-15 pro Rusku. Může tedy být za malou chvíli srovnání na 2-2. Karolína Muchová jako by si teď trochu vybírala takový volnější moment, kdy jí to úplně nelétá z rakety napřímu. Důležité je hlavně ale, aby se jí dařilo na servisu, protože ty breaky samozřejmě dříve nebo později určitě přijdou. Zacharovová se snaží hrát velmi agresivně a plynou z toho často chyby. Teď ale ne, teď se jí to povedlo docela dobře na servisu. Několik stabilních, solidních úderů od základní čáry znamená, že Karolína Muchová chybuje, je srovnáno na 2-2. Servírovat za malou chvíli půjde česká tenistka v době, kdy už se nám nachyluje 10. hodina na večerní, ale samozřejmě tenistům a tenistkám to nevadí, protože ty největší arény tady v Paříži jsou samozřejmě vybavené reflektory, takže se dá hrát dlouho do noci, což dokumentuje třeba také na dvorci Filipa Chatriera Gael Monfils, který hraje s Krajanem Igem Gastonem, prohrál první set 2-6, v tom druhém ztrácí 3-4, ale servíruje a tohle utkání by klidně ještě mohlo nějakých pár hodin trvat, pakliže Gael Monfils najde tu ztracenou formu, kterou si myslím v prvním setu úplně neměl. Karolína Muchová servíruje na druhém největším kurtu Suzanne Lenglenové proti Rusce Zacharovové. První servis nepřesný. Zajímalo by mě, kolikrát už jsem tohle v přímém přenosu Radiožurnálu Sport řekl. Karolíně Muchové zkrátka to první podání vůbec nesvědčí. Druhé už bylo trochu lepší. Zacharovová se ale do něj dokázala opřít a tak je teď ona, která diktuje tempo. Karolína Muchová se brání a brání se neúspěšně. Zacharovová odskakuje do náskoku 15-0 a vybojovala si ho opravdu houževnatou a přesnou silnou hrou. 15-0 pro Rusku a Karolína Muchová bude servírovat teď zleva s vědomím, že tenhle zápas zadarmo nedotáhne dokonce. Bude muset trochu přidat sama, tak aby...
0: Rady žurnálu Sport se pomalu blíží čas, kdy vám nabídneme zase také zprávy. Po nich se budeme dál věnovat hlavně tenisu a také hokej.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
4: Plaga po kritice zastavil plošné testování žáků 5. a 9. tříd. Rusko ohlásilo další údery na Kyjev. Čeští hokejisté prohráli s Norskem na mistrovství světa poprvé po 16 letech. A zítra bude skoro jasno, teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Dotazník obsahoval i necitlivé formulované otázky na psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitelé ani rodiče. Podle úředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníků.
6: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
4: Moskva vyzvala zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Zároveň pohrozila dalšími vzdušnými údery na ukrajinskou metropoli. Má jít o odvetu za ukrajinský útok na internát ve Starobylsku na okupovaném východě Ukrajiny. Podle ukrajinské rozvědky se v budově nacházelo ruské dronové centrum.
7: Ruské ministerstvo zahraničí ohlásilo údery na velitelská stanoviště, vojensko-průmyslové podniky a místa rozhodování v Kyjevě. Šéf ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím Andriy Kovalenko, citovaný systém RBK Ukrajina, to označil za další hrozbu teroru vůči civilnímu obyvatelstvu. Tímto terorem chce Putin podle Kovalenka zamaskovat svoji neschopnost zajistit bezpečnost na ruském území, které stále častěji zasahují ukrajinské drony. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: V kolínské nemocnici dnes začala stavba urgentního příjmu. Ve třípatrové budově bude nová recepce, oddělené prostory pro pacienty s akutními problémy, 3 operační sály a na střeše heliport. Práce budou stát téměř 950 milionů korun. Hotové by měly být do 2 let, říká ředitel oblastní nemocnice Petr Chudomel.
8: Urgentní příjem bude úplně novou jednotkou v rámci nemocnice, kde se střetává několik odborností, bude mít vlastní primariát, vlastní personál, bude zde docházet k třídění pacientů podle závažnosti jejich onemocnění. Podle toho budou prioritně časově ošetřováni.
4: Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Národní tým klesl na 3. místo skupiny. Spojené státy jsou navzdory vítězství 7-3 nad Maďarskem stále mimo pozice zaručující playoff. Slovinsko hraje s Itálií, na místě František Kuna.
1: Po 2 třetinách vede Slovinsko nad Itálií 3-1. Je to souboj o udržení se v elitní skupině. Slovincům stačí bod, Italové potřebují vyhrát po 60 minutách. Ve druhé skupině už jasný sestupující Velká Británie prohrává s Německem 1-5. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
4: Tenistka Karolína Muchová bojuje o postup do druhého kola Roland Garros. Její duel s ruskou Zacharovou sleduje v Paříži David Prouza.
2: Karolína Muchová vede 1-0 na sety a 3-2 ve sadě druhé. Je to zápas, ve kterém ani jedna hráčka nepředvádí určitě optimální výkon. Každopádně Češka je o poznání blíž postupu do druhého kola. Z Paříže David Prouze, Radiožurnál.
4: Jiří Lehečka v prvním kole prohrál se Španělem Kareňou Bustou 0-3 na sety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 u sjezdu na Odry, u Zavírka a u Brna nesouvislá kolona. Dálnice D1 z Přerova do Ostravy je za sjezdem na Odry neprůjezdná. Na kilometru 324 zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Auto hořelo, na místě zůstává vrtulník. Provoz odklání na exitu 321. Osobním autem a vozidlem do 12 tun se dá u Zavírka objet přes Odry a Fulnek. Menším autem pak přes Suchdol nad Odrou. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna místy ještě nesouvislá kolona nebo hustý provoz od sjezdu na Slavkov kilometru 210 až do Brna k omezení na exitu 196. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 u sjezdu na Strakonice stojí nákladní auto 10. kilometr. Dejte pozor, blokuje část odbočovacího pruhu. Na místě je silničářská šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách kolem 23. Tolik zprávy.
0: No a po zprávách program Radiožurnálu Sport bude dál nabízet hokej, ale zejména tenis, protože ten nás teď zajímá možná o něco více než dva večerní zápasy na hokejovém mistrovství světa. Karolína Muchová totiž bojuje v prvním kole Roland Garros.
5: Radiožurnál Sport
3: a Ondřej Prokop.
0: No a na druhém Grand Slamu sezóny je úvodní soupeřkou Karolíny Muchové ruská Anastázia Zacharovová. První set vyhrála česká tenistka, ten druhý sleduje dál David Prouza.
2: V tom druhém vede Karolína Muchová 3-2 a teď 40-15. Zacharovová krátce po sobě udělala dvě nevynucené chyby, jednu na servisu a jednu následně z forehandu. Jsou tu breakbally pro Karolínu Muchovou a věřme, ten klíčový moment k tomu, aby Karolína Muchová si mohla už odejít do šatny s vědomím, že je ve druhém kole, protože už se to hodně protahuje, je po 10. hodině večer. Karolína Muchová čekala na tenhle zápas celý den. Opatrnější return z pravé poloviny kurtu od Karolíny Muchové a pak nepochopitelný out z backendu od Muchové, tak tohle opravdu je minimálně zvláštní okamžik nebo zvláštní situace. Karolína Muchová to měla úplně připravené, nebo nepřipravené, ale nebyla vůbec pod tlakem, přesto vyrobí takhle velký out z backendu. Je to zvláštní zápas. 7-5 a 3-2 vede Karolína Muchová, k tomu ještě 40-30, ale je opravdu daleko, daleko od svého optimálního výkonu. Naštěstí Zacharovová teď úplně vypadla z tempa, zahrála out, který byl snad 6-metrový, takže Karolína Muchová se teď ujímá vedení 4-2 a půjde podávat a můžeme doufat, že za malou chvíli tenhle zápas nakonec dohraje do vítězného konce, protože přiznejme si, kdyby proti ní stála trochu silnější soupeřka, tak by Karolína Muchová měla velké problémy. Měl je Jiří Lehečka, který v brzkých odpoledních hodinách vypadl se Španělem Karenem Bustou a to 0-3 na sety. Karolína Muchová je na tom teď o poznání lépe. Vyhrála první set 7-5, v tom druhém vede 4-2. Teď půjde podávat dobrý servis do středu hřiště Zacharovová. Sice ten balonek dokázala přepinknout vysokým způsobem takovou svíčkou zpátky na polovinu Muchové, ale nebyla přesná, bylo to příliš dlouhé. Takže 15-0 pro Karolínu Muchovou, která se přibližuje. Přibližuje postupu do druhého kola Roland Garros a přibližuje se k tomu, aby splnila roli favoritky, kterou na papíře jistě byla. Servis zleva Karolíny Muchové opatrnější do backendu, opatrný return Zacharovové, která se teď dostává trochu pod tlak od Karolíny Muchové, ale velmi rychle se z něj vymanila a jeden opatrnější úder Češky znamená, že je to 15-15, protože Zacharovová zahrála krásný forehand po čáře a je srovnáno v tomhle gemu, ve kterém Karolína Muchová může odskočit už na 3gemový rozdíl. To by samozřejmě byla ta nejoptimálnější situace, ale má k ní docela daleko zatím Karolína Muchová, protože je to po 15, servírovat půjde zprava. Tedy z poloviny, ze které vyrobila minimálně 6 dvojchyb, jestli počítám dobře. Tentokrát se nic takového neděje, ale chyba přichází z forehandu. Takže 15-30, ani Karolína Muchová teď nepředvádí na servisu, kdo ví jaké věci. Prohrává 15-30 a Zacharovová velmi rychle a velmi zadarmo přichází k příležitostem, aby třeba ještě zdramatizovala vývoj nejen tohoto gemu, ale samozřejmě i tohoto setu a potažmo zápasu. Karolína Muchová teď z levé poloviny kurtu bude servírovat na svoji ruskou soupeřku v momentě, kdy se hraje skoro hodinu a půl tohle utkání. Muchová teď dobře do backendu Zacharovové, následně zkrácení, perfektně schovaný kraťas z backendové strany, na který vůbec Zacharovová nezareagovala, takhle by to šlo. kolo. Karolína Muchová teď předvedla nový prvek ve své hře. Myslím si, že tohle zatím neudělala ještě ani jednou a je to škoda, protože Karolína Muchová ty stopbaly umí velmi dobře. Nepoužívá je tolik v tomto zápase, tak třeba se teď odšpuntuje něco v Karolíně Muchové a zahraje to častěji, protože Zacharovová absolutně nepřečetla tenhle záměr Češky. Famózní servis na čáru, který Zacharovová poslala kamsi do horních řad arény Susan Lenglenové a je tu stav 40-30 pro Karolínu Muchovou a možnost odskočit do vedení 5-2. Karolína Muchová vyhrála první set 7-5, v tom druhém vede 4-2 a 40-30. Servis Karolíny Muchové z levé strany kurtu půjde kam? Zacharovová připravena, dostává to do forehandu a zahrála těsně za základní čáru. Kdyby se trefila, byl by to jistě vítězný balón, ale na kdyby se nehraje, Karolína Muchová vede 7-5 a 5-2.
10: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
11: Czechoslovakia are the new European champions.
12: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
13: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
14: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
10: Jaká byla cesta na šampionát?
13: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
15: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
10: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
13: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
10: Od 2. května do 20. června.
13: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
0: Ve 22 hodin a 10 minut se vracíme zase na Roland Garros, protože Karolína Muchová je už poměrně blízko k postupu do druhého kola, druhého grandslamového turnaje roku. V Paříži je David Prouza.
2: Karolína Muchová teď na returnu může vyhrát 6-2 tenhle set a samozřejmě ukončit zápas, nebo Zacharovová podrží svůj servis a donutí v pozovkách, donutí Karolínu Muchovou dohrát celé utkání na vlastním podání. Nechme se překvapit, jak se to vyvine. Každopádně Zacharovová teď poprvé v situaci, na kterou nemohla být zvyklá, protože je to poprvé, kdy Karolína Muchová může zakončit celý zápas. A servis, který byl nepřesný od Zacharovové, a jestli jsem dobře slyšel, tak také postavení jejich nohou nebylo optimální a to znamená, že i kdyby se trefila do kurtu, tak by to stejně bylo započítáno jako chyba, protože se dopustila takzvaného footfallu, byť to francouzsky znělo úplně jinak. Skvělý return Karolíny Muchové, ta parádně se opřela do toho prvního svého úderu, zatlačila Zacharovovou, ta prohrává 0-15 a teď to vypadá velmi dobře s šancemi Karolíny Muchové na postup do další fáze Roland Garros 7-5, 5-2 a 15-0. Zacharovová podává teď zleva na Karolínu Muchovou velmi opatrně, tak aby si pohlídala za prvé umístění míčku a za druhé umístění nohou, ale teď už do toho mlátí od základní čáry velmi dobře Zacharovová. Zkrácení hry neúplně ideální a perfektní reakce Karolíny Muchové. Zacharovová je teď trochu rozložená. Myslím si, že to hlášení footfallu ji opravdu neudělalo vůbec dobře. Je to věc, se kterou v podstatě vůbec nepočítáte a když se stane, tak vás může opravdu hodně poznamenat. Místo aby zahrála vítězný balón, tak se vzmohla na takový poloskrácený míček, který doběhla Karolína Muchová bez problému a pak prohodila bezmocnou Rusku a je tu stav 30-0. 5-2 a 30-0 ve druhém setu. Nepřesný první servis Zacharovová teď pouze už s jedním podáním, které má, kterým může rozehrát tuhle výměnu. Už také nasekala docela velkou řadu dvojchyb, ne tolik jako Karolína Muchová, ale podobně. No a teď ji dotahuje v téhle statistice. Nerad, nebo nechci vůbec přivolávat tyhle momenty, ať už pro jednu či druhou hráčku, ale přišlo to stejně. 7-5, 5-2, 40-0. Matchboly Karolíny Muchové. Dva matchboly k tomu, aby prošla do druhého kola. Ten začátek nebyl ideální, prohrávala 2-5 ve druhém setu česká tenistka, ale nakonec je teď v situaci, kdy má dva matchboly. Zacharovová podává za stavu 0-40, 3 matchboly, pardon, za stavu 0-40. Karolína Muchová podsekává teď z backendové strany krásně ten balon k základní čáře a za tuto čáru hraje Ruska Zacharovová. Karolína Muchová si oddychává, je ve druhém kole Roland Garros, poráží nakonec Rusku Zacharovovou po možná větší bitvě, než bychom sami očekávali. 7-5 a 6-2. Důležité je, že Karolína Muchová to zvládla a může si říct, že i když se jí úplně nedaří, tak je schopná vyhrávat zápasy. A to je výsada velkých tenistů a velkých tenistek. Karolína Muchová je ve druhém kole. Vy jste o tom slyšeli v přímém přenosu Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
0: Tak dobrá zpráva nakonec tenisového dne, když tedy to nevyšlo Jiřímu Lehečkovi, 12. hráči světového žebříčku, tak Karolína Muchová, která je v tom ženském o dvě příčky ještě výš, tak zvládla svůj zápas s Ruskou Zacharovou a je tedy ve druhém kole. A my teď můžeme zase ve 22 hodin a 14 minut vyrazit na hokej, protože už běží třetí třetina utkání ve skupině B mistrovství světa ve Friburgu, to je ta skupina, ve kterém Češi dnes prohráli s Norskem 1-4, ale mají tedy i tak jistý postup do čtvrtfinále a zítra budou hrát poslední zápas s Kanadou, tak teď tam bojují Slovinci s Italy o bití a nebití, tedy jinými slovy o udržení v nejvyšším patře světového hokeje, světových šampionátů. Jak se vyvíjí zápas, vám teď poví František Kuna.
1: Slovinci vedou nad Itálií 3-1 a tak je trochu ironie osudu, že tady DJ pouští Italům písničku Bella Ciao, krásko ahoj, zpívá se v jedné písni, která se během druhé světové války stala hymnou italských partizánů. A tak Italové dávají dost možná s bohem, elitní skupině prohrávají 1-3, čtvrt hodiny do konce čistého času hry samozřejmě a navíc to vypadá ještě na italské oslabení, což už dvakrát v tomhle zápase dokázal Slovinec Drozg potrestat naposledy 6 sekund před druhou pauzou ranou z velkého úhlu nad rameno golmana Damiana Kláry. Teď se píská hrubost. A to na druhé straně také. Těch trestů je víc. Možná jdou rozhodčí ještě k videu, ne. Je tady dvouminutový trest pro Slovince, což je jedno vražení nahrazení a od Slovinců už sedí na trestné lavici a dvě minuty bude odpikávat Matič Török, který dal dnes gól důležitý pro Slovince na 1-1. Naopak ten další následující italský trest se vykrátil právě s tím dalším Terekovým. A tak je to úplně opačně, než jsem říkal na úvod. A tak je tu italská přesilovka. Italy poslal do vedení Phil Pietroniro, kterého znáte z Tipsport Extraligy z dresu Kladna. A Italové teď mohou zápas korigovat. K tomu, aby se udrželi v elitní skupině šampionátu pro příští sezonu, potřebují ale zápas otočit a zvítězit za 3 body. Slovincům stačí bod, takže si mohou dovolit ještě dvakrát inkasovat. Teď aktuálně 46. minuta, dál 3-1 pro Slovince. Rychleji se hraje ve druhé skupině v Curychu, kde Němci si jdou za vítězstvím proti Velké Británii. Může jim to trvat ještě 5 minut, vedou aktuálně 6-2, ale v tabulce, byť se Němci po tom dnešku nejspíš tedy pokud zvítězí, jakože asi zvítězí, posunou na třetí postupové místo, tak už budou mít odehrané všechny zápasy, no a přeskočit je mohou zítra Lotyši, protože hrají s Maďarskem a Spojené státy, které mohou vyšoupnout kromě Němců také Rakousko, takže je to hodně zamotané, bude to zamotané i v české skupině a Češi k tomu, aby se nestěhovali na čtvrtfinále do Curychu, potřebují 2, respektive 3 věci. Potřebují asi spíš 2. Získat víc bodů v zápase s Kanadou, než získají Norové v utkání s Dány. A k tomu ještě Slováci nesmí za 3 body porazit Švédsko. To vše je potřeba, v takovém případě by Češi zůstali v Curychu. Dnes si mohli zařídit setrvání v Curychu, ve Friburgu, pardon, pro čtvrtfinále, ale proti Norům jim na to stačily 2 body, ale nemají žádný a po 16 letech s Norskem prohráli na světovém šampionátu. Teď ještě telegraficky aktuálně Slovinsko vede nad Itálií 3-1 a zatím zvládá oslabení. Italové zatím tedy v přesilovce nedokáží nic vymyslet. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Ve 22 hodin a 21 minut budeme na Radiožurnálu Sport mluvit a vracet se k dnešnímu odpolednímu nepovedenému českému utkání na mistrovství světa v ledním hokeji proti Norsku. Prohra 1-4 znamená, že Češi už nemohou vyhrát svoji skupinu, jít tedy z nejlepší pozice do čtvrtfinálových bojů. Utkání ve vysílání Radiožurnálu Sport hodnotili hned po jeho skončení dva útočníci národního týmu. S Lukášem Sedlákem mluvil ve Friburgu reportér František Kuna.
1: Prosím, vaše hodnocení 1-4 s Norskem.
2: Těžký. Dostali jsme dva rychlý góly na začátku té první třetiny a pak podle mě druhá třetina i ta třetí byla slušná. Nedáváme góly, prostě z těch šancí, to, co tam máme, netrefíme bránu. Dostaneme se tam, ale prostě nemůžeme dát gól. Pak uděláme hloupé chyby, před kterýma nás trenéři varujou před zápasem a dostaneme z toho prostě góly. Těžký, musíme si pomoct přesilovkou a všechno zjednodušit. Občas se toho hrozně přidržujeme, to je to samé jako ty zápasy předtím, kdy jsme prohrávali. Furt to někde přidržujeme, zkoušíme dávat góly a místo toho, aby jsme to prostě jednoduše nahráli nahoru na obránce, třeba vystřelili do clony, do dorážek, tak to zkoušíme dávat z brankový čáry pod výkonníkem a musíme si navzájem víc pomoct a hrát víc týmovic.
1: Vy jste zmínil dva rychlé góly, ale třeba ve třetí třetině i to hlásili po konci, 4 střely z vašeho týmu, z vaší strany. To byly Norové tak disciplinovaní, nepříjemní, kroutíte hlavou maličko, tak můžete to prosím dát do slov?
2: Ne, to je to, co říkám, přehráváme ty situace, my si furt snažíme někam nahrát, místo toho, aby jsme se prostě vystlačili do brány nebo to zjednodušili a jak jsem říkal, dávali to přes ty beky třeba. Když už to tam dáme, tak tam třeba není clona, nebo zase oni to zkouší ještě nikam nahrávat, místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
1: A proto možná i chápete, že na vás pískali čeští fanoušci, kterých byla plná hala?
2: Ne. Já si myslím, že bychom, tady nikdo z nás není, že bychom se tam vozili. Každý podle mě se snaží. Já tohle... Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. A teď zase všichni budou říkat, že tady brečím, ale prostě jsou věci, které za mě se mají říkat a jsou fakta. Takže ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
1: Děkuji, Lukáš Sedlák.
2: Děkuji.
1: Předávám slovo dál, Petr Kadeřábek.
3: U mě je hodně naštvaný Jakub Flek. Jakube, vaše hodnocení zápasu, ve kterém jste prohráli s Norskem 1-4.
4: Tak myslím si, že naštvaný je asi každý z nás. My moc dobře víme, o co jsme dneska hráli. Bohužel jsme ten zápas nezvládli. Úplně to nešlo s náma, nešlo to s náma podle představ a soupeř si zaslouženě vyhrál, upřímně řečeno.
3: Vy jste jakoby vždycky říkali, že je to hlavně o vás. Nebylo to teď i trošku o Norech, protože mně tedy přišlo, že hráli opravdu výborně.
4: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli, remizovali s Kanadou, kde Kanada vyrovnávala minutu do konce, porazili Švédy, a jo, takže my jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého, tady už prostě ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře mi přijde, takže my jsme se na to připravovali, věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě dneska nešlo s náma.
3: Jakoby teď, co bude nejdůležitější, za necelých nebo za 24 hodin vás čeká závěr skupiny a to souboj s Kanadou a vlastně o Friburg, když to tak řeknu, abyste zůstali doma. Jak moc těžké bude vyčistit tu hlavu právě po porážce s Norskem?
4: Od toho si myslím, že tady jsme všichni profesionálové, aby jsme tohle už uměli a musíme to umět, takže samozřejmě poučit se z toho, co se tam dneska nevyšlo a hodit to, jak se říká, za hlavu, i když je to furt jedno a to samý, ale tady to jinak prostě nejde. Dobře regenerovat a připravit se co nejlíp na zítřejší utkání.
3: Jakoby nemohlo by být Kanada přeci jen, a teď to řeknu možná jako protimluv, lepším soupeřem, protože Norové hráli takový silový systém, ale Kanada by vám mohla spíš vyhovovat.
4: Tak asi ty silnější soupeři vždycky chtějí hrát spíš jako víc hokej, víc se držet na tom puku, víc tvořit. což někdy může vyhovovat, že jo, tak povedlo se nám to se Švédama, když Švéd taky se snažil víc tvořit, my jsme dali tam rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládnem.
3: Jakube, děkuju moc za rozhovor a přeju hodně štěstí v souboji s Kanadou.
4: Děkuju.
3: Říká Jakub Flek po prohře s Norskem 1-4 z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: No a my se do Friburgu zase vrátíme živě, a to za Františkem Kunou, který sleduje na vlastní oči záchranářský souboj ve skupině B mistrovství světa mezi Slovinskem a Itálií.
1: Spíš uši než oči, protože zní klaxon, který ukončuje další útočnou snahu Slovinců. Ti hráli dvojnásobnou přesilovku, využívají ji, vedou už 5-1 nad Italy, kteří se v podstatě loučí s elitní skupinou. Vypálil Jan Jezovšek. A tentokrát už Lukáš Horák v brance Slovinců byl klidnější. Rodák z Mostu při gólu na 4-1, který byl velice zásadní, vysprintoval ze své branky, po jednom koleni jel směrem ke slovinské střídačce. A teď 8,5 minuty před koncem může tenhle Čech se slovinským pasem kroužit v klidu ve svém brankovišti. Slovinci vedou 5-1 nad Itálií, která, aby si zajistila udržení se mezi elitou, musí vyhrát tenhle zápas. A to už zvládne jen velmi těžko. Podobně jsou na tom také Britové, kteří už mají ale jistotu toho, že se stoupí, a měli i před dnešním zápasem s Německem. Nakonec ale prohráli 3-6. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. A to je čas na zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je alespoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kádem Tic. Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu pásma Gazy má 2 oběti, včetně 6leté dívky. Dalších minimálně 17 lidí zranil, oznámili to palestinští zdravotníci. Agentura Reuters s odvoláním na svědky informovala o tom, že útok provedli 2 vrtulníky. Zasažené detenční centrum leží v oblasti Mavásí, kterou izraelská armáda už dříve prohlásila za humanitární a bezpečnou zónu. Izraelská armáda uvedla, že mířila na ozbrojence v regionu. A na Šlapanický městský úřad si můžou ode dneška lidé opět chodit vyřizovat občanské průkazy a cestovní pasy. Radnice částečně otevírá další oddělení, které na začátku května poničila rozsáhlá havárie vodovodního potrubí. Provizorní kancelář se nachází v jiné části úřadu, která není bezbariérová, funguje zároveň v omezeném režimu a přijme pouze předem objednané klienty. Sport. Čeští hokejisté podlehli na světovém šampionátu Norsku 1-4. Spojené státy zvítězily nad Maďarskem 7-3 a Slovinsko hraje s Itálií. Podrobnosti má František Kuna.
2: Slovinsko vede nad Itálií 5-1 a zachrání se. Italové totiž potřebují zvítězit, což se jim dost možná nepovede. Ztrácejí 4 góly 4 minuty před koncem třetí třetiny. Už jistý sestupující Velká Británie prohrála s Německem ve druhé skupině 3-6. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: A tenistka Karolína Muchová je na Roland Garros ve druhém kole. Rusku Zacharovovou vyřadila po setech 7-5 a 6-2. Naopak Jiří Lehečka vypadl na pařížské Antuce v prvním kole po porážce se Španělem Kareněm Bustou 0-3 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D5 u Rozvadova a dálnici D1 na Novojičínsku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda se zraněními u odbočky na Rozvadov a k odpočívce na kilometru 143,5. Objíždí se levým pruhem, vytvořila se zhruba 2-kilometrová kolona, stále se prodlužuje. Na D5 se pak další kolona u hranic z Plzně začíná před hranicemi a je až do Německa k odpočívce. Cengrhov. Situace na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry kilometru 324. Po nehodě a požáru už průjezdná. Odklon skončil a kolem následků se jede levým pruhem. I tam zhruba kilometrová kolona. Na D1 z Vyškova do Brna ještě místy nesouvislá kolona zhruba od Rohlenky kilometru 207 do Brna k omezení na kilometru 196.
5: Ono by bylo dobrý, možná uniformy vyjeli a kamionu vysvětlili, že v tom levým nemají co dělat.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme opět slunečno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Linkin Park dozněla jejich písnička na Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 37 minut a my se vracíme zase do švýcarského Friburgu, odkud vám František Kuna přiblíží podle všeho už jenom poslední desítky sekund italských hokejistů v elitní divizi mistrovství světa. Hrají poslední zápas ve skupině, zápas o udržení se Slovinskem. Takže František Kuna má slovo.
1: To hlášení, které slyšíte, znamená poslední dvě minuty Italů mezi elitou pro tuto sezonu. V příštím roce tam nebudou, prohrávají 1-5 se Slovinskem, byť 1-0 vedli. A to ze začátku druhé třetiny, kdy se trefil Phil Pietroniro. Jenže trvalo to nějakých 6 minut, než dokázali Slovinci vyrovnat po té, co ubránili oslabení. Trefil se Terek na 1-1. V polovině utkání pak už zase z přesilovky. Tu využil Drosk za 9 sekund a tu další sice až po delší době, ale bylo to zase 6 sekund před koncem druhé třetiny. Takže důležitý gól do šatny od Slovinců, kteří na tomhle turnaji zvládli porazit český tým v prodloužení za 2 body tedy a 1 bod získali také ze zápasu proti Slovákům. No a to jim stačilo pro pozici, kterou si vybudovali pro tenhle duel, kde jim tedy stačilo získat bod, ale získají s přehledem 3, byť museli utkání otáčet. Trefili se 3x v početní výhodě a mezi elitou tak zůstane se Slovinskem, pokud dostane důvěru golman Olympie Lublaň Lukáš Horák. Jehož jméno tady skandovali fanoušci, oni jsou tady ještě někteří čeští, kteří tady zůstali po tom prohraném utkání české reprezentace 1-4 s Norskem, ale i Slovinci mají rádi Lukáše Horáka, který už chytal na minulém světovém šampionátu. Teď poslední minuta Italů, ti se tady rozloučí s elitní skupinou, to už před dnešním programem věděli Britové, kteří prohráli s Německem 3-6 v Curychu. No a příští rok v Mannheimu a Düsseldorfu nahradí Itálii a Velkou Británii, dva jiné týmy, budou to Kazachstán a Ukrajina. Tady 45 sekund před koncem třetí třetiny stále 5-1 a tak mohou pozvat alespoň třeba na zítřejší program a na naše vysílání. Uslyšíte samozřejmě reakce třeba i Radima Rulíka na ten prohraný zápas. Radim Rulík mluvil o tom, že soupeř byl jednoznačně lepší a vítězství si zasloužil. Dnes tedy Češi prohráli. Zítřejší program světového šampionátu nabídne dost zamotanou situaci vlastně v obou skupinách. Hraje se ještě o 2 postupová místa v Curychu a o 1 postupové tady ve Friburgu a tam jsou zamotaní Slováci, Švédové a právě ti se utkají v přímém souboji o postup zítra odpoledne. Tady Slovinsko slaví výhra 5-1 na závěr základní skupiny. Lukáš Horák švihnul pravou rukou do vzduchu, nikoho nezranil, tak jako Dominik Hašek Richarda Šmehlíka v Naganu při oslavě zlatých medailí a Slovinci teď ve velkém hloučku poskakují, branku odšoupli úplně mimo, Italové se poplácávají po svých chráničích a loučí se s elitou, takže Italové poslední ve skupině ve Friburgu, Británie poslední ve skupině v Curychu. Končí dnešní program, posledním výsledkem je tedy Slovensko-Itálie 5-1. Hezký večer z Friburgu.
0: Hezký večer do Friburgu, Františku Kunovi, kterého samozřejmě uslyšíte v našem vysílání v bohatém množství i zítra.

0: I v následujících minutách na Radiožurnálu Sport zůstaneme u ledu, i když v tomto případě, kdyby všechno probíhalo podle plánu a tak, jak mělo, tak by se to možná odehrávalo na trávníku. Od malička hrál fotbal. Úraz ale nasměřoval jeho sportovní kariéru právě na led, konkrétně k parahokeji, kde už 15-letý Matyáš Frýdl z Ostravy oblékl také reprezentační dres. No a tady je jeho sportovní příběh.
1: Matyáš Frýdl snil o fotbalové kariéře, střed s vlakem ho v ní připravil, ne ale o další sportovní plány, aktuálně spojené s parahokejem. Ale po pořádku, nejprve k fotbalu, který rodák z malé vesničky nedaleko Kopřivnice začínal hrát.
2: Tak přivedl mě k tomu nevlastní taťka, který vlastně mě vzal na trénink, kdy trénoval už vlastně klub, a vzal mě na trénink s tím, že mě to začalo bavit, a zůstalo to ve mně až do 14 let.
1: Říká Matyáš Frýdl, jeho talentu si brzy povšimli v ostravském Baníku, kde mohl dál rozvíjet svůj fotbalový talent. Říká, co se mu honilo hlavou, když se z klubu ozvali.
2: Určitě to bylo nadšení, byl jsem strašně rád, že ta tvrdá práce, kterou jsem doposavat dělal, tak se vyplatila, a byla čest hrát za Baník.
1: V dresu Baníku se stal nejlepším střelcem žákovské ligy a dokonce slavil titul, patřil k nejlepším útočníkům své generace.
2: Vzpomínám na to jenom v dobrém. Chtěl bych poděkovat trenérům, kteří nás k tomu jako dovedli, Robert Blaško a Aleš Neuwirth, kteří vlastně nás z jednoho z nejhorších ročníků dovedli k nejlepšímu ročníku, který jako jediný vyhrál dvakrát po sobě mistra republiky, a vzpomínám na to jenom v dobrém. Pamatuju si, jak jsme hráli se Spartou a tam jsme to urvali na 2-1, a to byl vlastně ten moment, kdy jsme udělali tu historii. Říkalo se o nás, že jsme byli jedni z těch horších ročníků v Baníku. Dokázali jsme to, co nikdo jako před náma ještě nedokázal, vyhrát dva tituly po sobě, nejlepší tým v republice, tak to už něco znamená.
1: Není divu, že se probojoval také do výběru regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje, absolvoval s ním úspěšný turnaj v Portugalsku. Dva góly střelil dokonce do sítě Benfiky Lisabon.
2: Já si myslím, že tam se nám dařilo skvěle. Chytili jsme tu týmovou chemii a všechno nám klapalo. Ze skupiny vlastně jsme odcházeli neporažení, jestli si dobře pamatuju, a pak už jenom nastala prostě smůla v penaltovém rozstřelu, kdy jsem trefil břevno a radovali se Rumuni.
1: Možná tam kolem mladých fotbalistů už pobíhali různí skauti a možná se rodila nějaká nabídka.
2: To nikdy nevím, ale myslím si, že kdyby tam někdo byl, tak jenom dobře.
1: Když už Matyáši Frýdlovi bylo 14 let, určitě si plánoval tu fotbalovou kariéru.
2: Tak jako asi většinu hráčům, tak do těch nejvíc top klubů, ale mi se vždycky líbila německá Bundesliga, kdy to vlastně je celé založený ten fotbal na tvrdosti, a tam ve vodě Bayern.
1: Fotbalová kariéra se ale uzavřela, určitě si vzpomene na svůj poslední zápas a jak se mu v něm dařilo.
2: Můj poslední zápas si myslím, že byl proti Přerovu, ale poslední zápas, na který nejradši vzpomínám, bylo na Strahově se Spartou, kdy jsme už o poločase prohrávali 4-0 a poslední minutu před koncem zápasu, tak jsme tam dali tyčku a mohlo to být 4-4. To je ten top zápas, na který si vybavím posledně.
1: Zazpomínal na svou fotbalovou kariéru Matyáš Frýdl z Ostravy, Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Není to naposled, co jsme v našem vysílání slyšeli Matyáše Frýdla. Po písničce od Aleše Brichty nám řekne, co se vlastně stalo a proč tedy se místo fotbalu nakonec musí nebo věnuje parahokeji.

0: Před písničkou Aleše Brichty vám 15-letý Matyáš Frýdl představil svůj fotbalový příběh. Teď už tedy míříme na led k parahokeji. Musel se totiž vyrovnat s následky těžkého úrazu. Teď mladý sportovec v rozhovoru s Pavlem Petrem se k nešťastnému okamžiku vrátil.
1: Tak stal se mi úraz s vlakem, kdy jsem jel na kole, nevšiml jsem si vlaku a narazil jsem do něho z boku.
2: Ty následky jaké byly?
1: Jsem se probudil vlastně až v nemocnici po tom úrazu, přišel jsem o levou nohu pod kolenem, ale beru to tak, že se to mělo stát a jdeme dál.
2: Necelé 3 měsíce po úraze už jste si našel jiný sport, parahokej. Co vás tom ovlivnilo? Kdo se na tom podepsal nebo kdo vám pomohl objevit tuto disciplínu?
1: Určitě nejprve kdo za mnou přišel první, tak byl Aleš Němec, Alessandro, se kterým vlastně teďka hraju ve Flamingos. Ale největší podíl na tom má určitě trenér Bříza, který mi vlastně vysvětlil, co to je a doteďka mi trénuje a pomáhá mi se rozvíjet.
2: Byla to pro vás nová motivace, velká výzva, která vám zároveň ukázala, že tím úrazem ten sportovní svět nekončí?
1: Určitě. Já jsem vždycky byl sportovní typ a nedokázal jsem si to jako představit úplně být bez sportu.
2: Bavíte si ty první momenty při seznámení s parahokejem, jak jste se na to díval?
1: Bylo to něco nemožného, co jsem si myslel, že nikdy nedokážu zvládat, jet a zároveň držet puk. A ty začátky byly strašné.
2: Když jste zvládl ty nástrahy parahokeje, jak dlouho to trvalo, než se člověk do toho dostal?
1: Tak já si myslím, že s nima bojuju doteď, ale nejvíce to asi přebylo, když jsem začal trénovat s klukama v reprezentaci, to si myslím, že mi hodně pomohlo.
2: Mimochodem, co je fyzicky náročnější, fotbal nebo parahokej?
1: Určitě parahokej. Ale všechno má něco do sebe. Já jsem vlastně ve fotbale furt běhal po nohách a teďka tak všechno dělám rukama.
2: Na podzim loňského roku jste si odbyl premiéru v reprezentačním dresu. To je a bylo až neuvěřitelné po tak krátké době, nebo ne?
1: Pro mě to nebylo nic neskutečného. Já jsem makal a věřil jsem si a doufal jsem, že si tam zahraju a tak se i stalo.
2: V hledišti vás přišli podpořit kamarádi z fotbalu. Tuším, že se ve vás odehrávaly asi velké emoce.
1: Byl jsem strašně rád a pak jsem musel rychle odjet a nemohl jsem se na to dívat, protože jsem tam viděl trenéry a chtěl jsem si s nima popovídat, ale na to nebyl čas.
2: Ostravský turnaj byl pro vás asi velkou motivací směrem do budoucna, je to tak?
1: Jo, určitě. Viděl jsem, jak to vlastně všechno funguje a byl to takový odrazový můstek k tomu, co přijde.
2: Další výzvou je asi paralympiáda v Paříži, dokonce vám prý jeden z nejzkušenějších v národním týmu Zdeněk Hábl slíbil, že vás tam dotáhne na tu paralympiádu.
1: Jo, se Zdenou jsme se o tom bavili a slíbil mi, že pokud mu to zdravotní stav dovolí, tak že mě na moji první paralympiádu doprovodí.
2: Čím se pro vás vlastně parahokej stal? Něčím, bez čeho si vlastně ani ten život neumíte představit dneska už?
1: Stal se pro mě sportem jako pro každého, kdo sportuje. Je to pro mě součást života a nemám v plánu se toho vzdát.
2: Jaké jsou ty vaše další plány? Protože třeba u vás v Ostravě se příští rok bude konat mistrovství světa už po 4. v historii, tak směřují ty plány i tam?
1: Určitě nějaká část plánu tam směřuje, ale máme předtím ještě další důležité turnaje a ty nesmíme opomíjet a soustředit se na ně.
2: Nedá mi, abych se také nezeptal na propojení sportu se školou. Jaké to je u vás? Vy studujete střední zdravotnickou

0: Tu školu, tak jak se to dá propojit se sportem?
1: Tak zrovna ten typ školy, který studuju, tak je těžký na propojení, protože to je zdravka a zdravky jsou takové náročné. Musíš tomu věnovat tomu učení čas, na který já moc nemám díky tomu trénování, ale nějak to jde a doufám, že i půjde.
0: Uzavřel naše povídání Matyáš Frýdl z Ostravy, Pavel Petr, Radiožurnál.
2: 20 hodin 55 minut po 23. hodině vám na závěr našeho dnešního vysílání nabídneme tradiční pondělní desítku Pavla Horváta v tradičním obsazení, kromě tedy Pavla Horváta také ve studiu byli Jan Pěruška a Lukáš Michalík a samozřejmě, že nemohli mluvit o ničem jiném než o víkendu skončené sezóně fotbalové šance ligy. Tak příjemný poslech a hezký zbytek večera.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava se přímému sestupu do druhé ligy vyhnuli na poslední chvíli. V posledním utkání nadstavbové části odsoudili k sestupu pražskou Duklu, ale vyhráno ještě v Ostravě nemají. Teď je čeká dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž s druholigovým Táborskem.
2: V podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš těm hráčům vyladit k tomu, aby ten výkon v úterý byl takový, jak si dá na dobrou pozici pro druhý zápas v Táborsku.
1: Říká trenér Baníku Josef Dvorník. Úterní zápas v Ostravě na městském stadionu ve Vítkovicích začíná v 18 hodin. Odveta na jihu Čech v sobotu popoledni.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: Hezký den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Zdravíme vás po skončení ligového ročníku. Pavel Horvát, přítomen.
5: Dobrý den.
4: A je tady taky s námi Lukáš Michalík, který se vrátil z Dálav stoulek, zpět připraven před tím, než se zas vydá na cesty na mundial.
5: Takzvaný zatoulaný Lukáš.
6: Ano. Zase na dlouho naposled. Hezký den.
4: Ty tady nebudeš.
6: Minimálně
4: už.
6: Tedy prezenčně.
4: No, prezenčně.
6: Už odlítáme s Mirkou Vasičem v sobotu.
4: V sobotu. A kam
6: do New Yorku, nejprve do New Yorku, kde budou hrát Češi 4. přípravu s Guatemalou.
4: A už je to teda jisté, jo? Oficiální.
6: Už je to oficiální, už o tom mluvili i pánové na tiskové konferenci, takže už můžeme mluvit o tom, že se bude hrát s Guatemalou.
4: Dobře, nás čeká povídání o tom vyvrcholení fotbalové šance ligy, pochopitelně návaznost také asi na tu reprezentační tiskovku na oznámení jmen, která jsou zatím v té, řekněme, zúžené širší nominaci, která se tedy ještě zúží o 3-4 jména. Každopádně star vás to bude bavit, můžete nám pochopitelně zavolat číslo do studia 221 552 222. Zapínám telefony, čekáme na vás, těšíme se a jdem na to.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: Nejprve asi začneme tedy u předání mistrovského poháru, který patří Slavii. Moc gratulujeme tedy do Edenu, kde včera Slavia porazila Viktorku Plzeň 3-0 před prázdnými tribunami v takovém letním tempu.
5: No, to si nemyslím. Myslíš? Já si myslím, že ten zápas byl náročný, že přesně teď promiň Honzo, teď si jenom, to byl přesně ten laický názor a jak vypadá ten zápas bez diváků a jak vypadá s divákama, protože já si myslím, že to byl výborný zápas, přestože tam ty fanoušci prostě nebyli a ta atmosféra byla na prd, tak mně se ten zápas jako fotbalově líbil, takže Slávě rychlý vedení, samozřejmě to taky ovlivnil obzvlášť tu první půli, tam Plzeň byla velmi zaskočená, třetí gol vlastně úplně dorazil, ale druhá půle byla v obou straně dobrá, Plzeň se zlepšila a mně se ten zápas líbil, samozřejmě ta atmosféra to prostě hrozně to kazí.
6: Já jsem byl trochu překvapený, jak jednoduše v uvozovkách to Slávia zvládla, byť ta sestava byla trochu improvizovaná, hráli i dva mladíci z Bčka, Piták, Kolísek, jak se ti líbili, Pavle?
5: Jo, no tak já si myslím, že na to, že hráli prvně, tam malej Piták, on už není malej samozřejmě, tak pak ve druhé půli bylo vidět, že už je trošku unavený, že už tam nějaký ztráty byly, ale v první půli byl výborný a co jsem měl možnost sledovat i výkony Kolíska, prostě tak zkoušej to, ty kluci to dostávají za odměnu, tyhle zápasy, myslím si, že si to zasloužili a nijak jako nesklamali.
4: Chci ještě vyzdvihnout ten náběh Štěpána Chalupka, který se už ve druhé minutě zbavil nejprve Krčíka a pak tam vlezl před vehem, dokázal hlavičkovat, jako vzpomněl jsem si na Ladislava Krejčího v jeho nejlepších letech, ty možná vzpomeneš jiné stopery, kteří byli hodně produktivní.
5: No, nespomenu, já jsem zrovna, když dal ten gól, tak vedle mě seděl Patrik, syn a říkám, tyhle, on je fakt výborný, jako ten Chaloupek od té doby. Já si pamatuju, že Reza, vlastně Honza Rezek říkal, Chali jako je skvělý hráč i kluk a to. A když přišel do té Slávy, jak jsem si říkal, jako že úplně to zatím nevypadá, tak paběrkoval po těch minutách, říkal jsem si, na co ho stahovali, když mohl hrát v těch Teplicích, ale jako musím říct, že on je jedním z těch rozhodujících hráčů. Teďka fakt jako ten půl rok odehrál fantasticky i do toho nároďáku vlítnul. Trošku se bojím, aby ho Slávy někdo nelupnul.
6: No, já si myslím, že se to klidně může stát. Jeho ofenzivní nadstavba je opravdu neuvěřitelná. 8 gólů jenom v lize v této sezóně.
5: Penalt.
6: No, bez penalt, přesně.
4: Pravda, že Krčík má penalty.
6: No, přesně, trochu to zkresluje, že David Krčík jich dal ještě víc, ale no, myslím si, že Miroslav Koubek musí uvažovat o Štěpánu Chalupkovi i směrem k základní sestavě jednoznačně na mistrovství světa.
4: Tak možná z Teplic, když se vrací zase Denis Halinský teď, tak třeba dostane ve Slavii šanci, pokud by Chalupka někdo koupil, takže ta škatula, ta se budou pochopitelně hýbat. Ještě samozřejmě, když se zaměříme na dalšího potenciálního reprezentanta Alexandra Sojku, který tedy včera nastoupil za Viktorku Plzeň, uzavřel sezonu tam, kde ji začal. Tehdy ještě v Hradci Králové 2-2 dal první gol taky Hradce. Teď to skončilo porážkou, ale ten progres asi je znát, byť včera to nedopadlo.
5: Tak no, možná teďka už to bude tím, že jsem starší, že vnímám tyhle ty jako příběhy. Fakt je to skvělý, jo, že teď jsi to zmínil. První zápas hraješ na hostování v Hradci. Samozřejmě myslím si, že on tam šel rád, protože už tam tu zkušenost měl. Vezmou tě do Plzně zpátky. Nevím, jestli si říkal, hele, zase tady budu jako ořezávátko, budu tady 14., 15., 16. hráč a najednou seš skoro na mistrovství světa v nominaci, ale je potřeba říct, že on to potvrzuje na tom hřišti těma výkonama, jako je skvělý vidět tyhle ty kluky, třeba vedle Páti Hrošovskýho, který podle mě jim ten klid dodává. Možná bychom se museli zeptat Saši, ale myslím si, že když cítí, že máš vedle sebe takovýhle hráče, tak si taky dovolíš víc a vlastně trošku jenom smůla ho připravoval o to, že nedal další šibenici včera z trestňáku, což by ho už jako pasovalo do toho, že je to excelentní exekutor standardek a ale je výborný, má tu levou, ale umí zahrát pravou, není to pomalej hráč, byť to není úplně sprinter, tak to není pomalej hráč, je to prostě zajímavý zase artikl pro Plzeň na prodej.
6: No, obrovský progres, jak už Pavel zmiňoval, to jsem třeba čekal já, že bude 15. 16. hráč, zase tolik šancí dostávat nebude.
5: Tak ono to tak začalo zase, jo, zase nebylo to tak, že jako Sojka v základní sestavě, ale dokázal to, jak říkám, pravda leží na hřišti a kdykoliv tam byl, tak byl velmi cejtit.
6: No, dostal se do té rotace, přehrál třeba Šejka Suarého, který potom už nedostával tolik příležitostí. Zajímavý detail na té tiskové konferenci národního týmu, kde se oznamovala ta širší nominace, kdy Miroslav Koubek dostával otázky na ty nováčky, budeme o nich mluvit, a dostal i dotaz na Alexandra Sojku, který vlastně odešel z Plzně do Hradce Králové v době, kdy Plzeň vedl Miroslav Koubek, ale on se sám sebe zastal, že on nechtěl, aby odcházel, což mě tedy zaujalo, jestli dostal nařízeno, aby Sojku Plzeň pustila. No,
4: tak druhé strany se nikdo neptal, jak to bylo.
6: No, jasně.
5: No, tak já si myslím, že ten hráč v tom jako úplně nemá tu rozhodovací jako sílu, obzvlášť pokud je takhle mladý. Já si myslím, že to tak klidně mohlo být, že ten trenér, ty tam chceš mít co nejvíc těch hráčů. Jo, takže logicky asi i Míra Koubek tam chtěl mít Sojku, protože v něm nějaký potenciál viděl. Neviděl ho do základní sestavy, ale ty víš, že se může stát, že se ti zraní dva, tři hráči a budeš muset někoho takovýhle vytáhnout. Na druhou stranu určitě Áda Šádek zase s tím vedením cítili, že on tady tolik hrát nebude, že by bylo potřeba ho někde ohrát, aby se vrátil lepší, a ono se to vlastně povedlo.
6: Samozřejmě Adolf Šádek, zkušený protřelý funkcionář, takže si zanesl do té smlouvy jasně danou částku, jo, ke zpětnému odkupu a ta vlastně se může zdát dnes jako směšná.
4: Tak hlavně je to takové trošku postfestum pak komentovat něco, co bylo třeba před rokem. Já si vzpomínám na to, že Pavel Šulc pod panem Koubkem taky na začátku třeba nedostával tolik šancí a pak se vlastně dušoval trenér, tedy bývalý Plzně, že vlastně mu jenom dával prostor na to, aby se trošku zvyknul a pak se teda zapojil. Jak to je, tak hlavně, že ti hráči se prosadili, to bych asi takhle uzavřel.
5: Tak je to normální, já si uvědomuji. Zase odskočím k hokeji, když mi Martin Straka třeba vyprávěl, co zažíval jako mladý hráč prostě v Americe, že tě jako úmyslně dostávají do těch situací, které vlastně tě tlačejí do nějakých myšlenek, aby si to zabalil, jel pryč a vyprd se na to a byl někde spokojený jako v nějakým menším klubu, ale naopak z těch hráčů to pak formuje tyhle osobnosti a je to potom velmi zát.
4: Slavia oslavila mistrovský titul pak i s fanoušky, protože ti se dostali tedy na takovou tu takzvanou zahradní slavnost do Edenu po 5. hodině, i když tedy šéf Slavie před 2 týdny Tvrdík tedy říkal, že určitě s fanoušky slavit nebudou.
6: Já ti do toho ještě chci skočit, abychom to nezamluvili, Ondřej Kolář. Pavle,
5: no, já jsem chtěl zmínit.
4: Slavil taky Ondřej Kolář.
5: No, já jsem si říkal, když tam stál u té čáry, že jde hrát, říkám, Tebe to zase bude řečí, jako, že to jako je zesměšnění a takovýhle výrazy, ale co předved jako v té bráně, to bylo něco neskutečného. Já jsem si říkal, tak ten si to tam jde do chyb a říkám, jako 35 minut to úplně málo není. Jo, Plzeň byla jako dobrá druhou půli a vytáh tam jako zákroky, který jsem si říkal, tak hoši, tak potlesk jako super. A další věc pro mladý hráče, který třeba jenom koukali v televizi, tak já jsem vlastně celou dobu slyšel jenom jeho. Hmm. Jenom jeho, jak křičí na to mužstvo, jak je organizuje. Jo, je skvělý, že takovýhle kluk tam je v jakýkoliv roli a pokud se stará o golmany a ještě v takovýhle fazoně jako klobouk dolů, to vlastně byl největší moment toho zápasu. Mě zaujalo tohleto a musím říct, že nejdřív jsem jako tak jako trošku kroutil hlavou a pak se mi chtělo tleskat, protože to, co tam předváděl v té bráně, jako sportovně bylo výborný.
4: To byl zákrok proti Traoremu, který
5: nejenom,
4: to tam nejenom proti němu.
5: První střela těžká, na něj přímo, on ji udržel v koši jako prudkou ránu. Výborný, fakt jako výborný výkon.
6: Hmm. Když má tu možnost, tak vlastně proč se nezachytat? Když má Slávia tu možnost, počkat si další titul. Já vím, že je to podrobováno kritice, ale zároveň v tom týmu je, pomáhá těm brankářům, takže proč ne?
4: Tak na druhou stranu třeba u City se mluvilo o Scottu Carsonovi, který tam byl několik let, získal spoustu trofejí, ale skoro nechytal, tak Kolář, když nastoupil, tak převedl svou extra třídu. Každopádně, když jsem mluvil o těch oslavách, které nakonec tedy byly i s fanoušky, tak účastnili se jich i dva hráči, kteří předtím byli vlastně z týmu nějakým způsobem odstrčeni, Tomáš Chorý a David Douděra. A teď samozřejmě i novináři se ptali Jindřicha Trpišovského na tiskovce, jakže to s těmi dvěma hráči, o kterých Jaroslav Tvrdík pro odbor Přátel Slavie prohlásil, že už nikdy hrát za Slavii nebudou, jakže to s nimi tedy vypadá.
3: Zatím ty debaty vlastně moc probíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná, jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
4: Tomáš Chorý se stal nejlepším střelcem České ligy, slaví druhý titul za sebou po svém příchodu z Plzně. David Douděra, velmi důležitý pravý obránce. Myslíš si, že ta slova Jaroslava Tvrdíka i tahle se potvrdí, že byla vyřčena možná v emocích předčasně a že nebudou platná?
5: Jsem zvědavý, jak to dopadne, protože vlastně cítím to, že třeba i ty kluci z toho měli a možná ještě jsou trošku zaskočený z toho výroku, že už si nezahrajou za Slávy. Na druhou stranu asi bude záležet i na tom, samozřejmě, jak rozhodne to nejvyšší vedení, to je jasný, jestli, jak dělal Cezar, jestli jako palec dolů, palec nahoru, ale i kdyby ten palec nahoru přišel, tak samozřejmě i jako ne, nechci jednání, ale nějaký sednoucí s trenérama, sednoucí i s těma spoluhráčema, který tam zůstávají, a navnímat tu atmosféru kolem tebe, jako teď beru Chorase a beru i Doudise, protože samozřejmě ty kluci nějakou ťavku dostali, byla trošku jiná, než třeba Mojmír chytil, že se dozvěděl, že to není hráč do základní sestavy.
4: Pak nasázel 13 gólů.
5: Ano, ale já si myslím, že oba dva tyhle ty hráči jsou bojovníci, že pokud tu šanci dostanou, že budou chtít ve Slávě zůstat. Na druhou stranu si myslím, že i zavětřili kluby, které třeba jsou v cizině a tyhle ty hráči jsou zajímaví. Myslím si, že třeba Tomáš už prostě není mu 20, je mu 30 pryč a myslím si, že pokud by měl nějakou možnost nějakého zahraničního angažmá, že by asi klidně to chtěl zkusit a vlastně to samý si myslím, že platí o Douděrovi.
6: Takhle, čím dál tím víc si začínám myslet, že pokud bude vůle obou stran, tak že ti to hráči ještě za Slávy hrát budou. Netřeba asi další komentář, jenom chci říct, že pokud se tak určitě stane, tak se Jaroslav Tvrdík nemůže divit, že už ho v podstatě nikdo nebude brát vážně, když něco řekne. Těch výroků bylo dost, oslavy, neoslavy, skenování obličeje nakonec ne, takže vlastně jako je to trochu bizarní situace. Hmm.
4: Máme tady prvního volajícího do desítky. Dobrý den.
7: Dobrý den, Luděk. Já jenom k tomu Tomáši Chorému. Já se mu moc omlouvám, ale pocitově, jako laik, fanoušek, to vnímám tak, že bez Tomáše Chorého je hra Slavie zajímavější, pestřejší, fotbalovější. Já mu moc děkuju za příspěvek ke dvou titulům, ale mně to připadá, že Slavie hraje bez něj líp.
4: Děkujeme za zavolání, za váš názor, co by fanouškovi Slávie také no, gratulujeme.
6: Je to taky příspěvek do diskuze, samozřejmě, jestli se chce Slávie a nějakým způsobem někam posunout k jiné hře bez Tomáše Chorého, tak asi neexistuje jiná cesta, než Tomáše Chorého ukončit, ale jedním dechem dodávám, že ten jeho podíl na těch dvou titulech je nezanedbatelný.
4: Hmm. Máme dalšího volajícího do desítky, dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Petr. Já ještě k Tomášovi Chorýmu, nejsem teda fanoušek Slávie, ale mě daleko víc nežli ty fauly, který teďka udělal, za co má teďka ty problémy, tak mi vadí jeho simulování. A je to to, on má skoro 2 metry a skoro při každém zákroku, když je s někým v souboji, tak on se okamžitě chytne se za obličej a začne simulovat, že ho někdo praštil do obličeje. A to je neustále. Tak tohle to za mě je úplně, nevím proč ve fotbale nejsou tak jako v hokeji nějaký disciplinární řízení a stržení platu za simulaci, protože to si myslím, že fotbal naprosto...
4: Rozumíme vám, rozumíme.
8: Naprosto jako degraduje a to je to, co mi na něm vadí absolutně nejvíc, to simulování. A ještě při těch 2 metrech, že prostě si hned chytne za obličej a leží a válí se tam.
4: Dobře, děkujeme za zavolání. Já jsem si teda vzpomněl teď hlavně na minulý týden a na extempore Martina Cedidly ve finále poháru.
6: Zrovna jsem to chtěl říct.
4: Takže to simulování je bohužel takový nešvar.
5: Já to jenom zlehčím. Souhlasím se simulováním, to je bez debat. A ono, i když máte 2 metry, tak tě to jako bolí, když tě někdo trefí. Takže můžeš být 1,50 m nebo 2 metrový. A když tě někdo trefí, tak to bolí a souhlasím s tím simulováním. Teď tady Lukáš zmiňuje Michyho.
6: Martina Cedidlu.
5: Takže vidíme, že i ty ostatní hráči trošku tomu přidají, ale souhlasím s tím.
6: Abych vlastně neměl problém s tím, kdyby se to ex post disciplinárně trestalo.
4: Myslím, to byla zajímavá myšlenka. Určitě.
6: No. A vidět zjevná simulace, což u Martina Cedidly, a toho mám velmi rád, znám ho osobně, byla, tak bych to zkrátka trestal ex post.
4: Dobře, tak moc děkujeme za zavolání, za tenhle názor. Pochopitelně možné disciplinární tresty za simulování jsou ještě hrou budoucnosti, ale třeba to jednou nastane. Zpátky jenom k těm oslavám Slávie. Zajímavost tedy pak vlastně i do rozhovoru pro média pustil Mojmír Chytil, nevím, jestli si to všichni uvědomili, že Alexander Bužek, jediný ze slavistů, má ten mistrovský double, protože v Karviné hrál, má s nimi pohár tedy a teď mistrovský titul v lize, tak taková pikanterie.
5: Hned by to blesklo hlavou.
4: Jindřich Trpišovský, Zdeněk Houštěcký, Štěpán Kolář, vlastně ten realizák má 5. mistrovský titul. Gratulujeme. A také vlastně specifické oznámení zase, nějaká specialita při oslavách s fanoušky, oznámení 2 hráčů, kteří tam byli, Emanuel a Josip Pavol Kačor, kteří přichází z Karviné, a možná třeba i spekulace o jednom muži, který by po sestupu ve Zdemu mohl taky přijít a vrátit se do Slavie.
3: Kdyby tam možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant je ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, se uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
4: Tomáš Souček do Slavie, jak to vidí Pavel Horváth nebo Lukáš Michalík?
5: No já bych to viděl samozřejmě pozitivně, chápu, nebo takhle, pochopil bych Tomáše, že v Anglii prostě bude chtít zůstat, jestli jsem to správně slyšel, tak má ještě rok smlouvu, nevím, jestli ho bude naplňovat druhá anglická, nebo...
4: Everton, ale Everton Davida Moyese se hraje třeba Premier League, kdyby mu dali nabídku.
5: Souhlasím, já si myslím, že má na to hrát Premier League, to je jasný. Na druhou stranu, už mu taky není 20 a Slávie prostě je klub jeho srdce, to jsem o tom přesvědčený, nebo aspoň co se týká tady jako nás. Myslím si, že by Slávie po něm velmi rychle sáhla. Otázkou je, jak by se to vyřešilo finančně, ale já si myslím, že Tomáš Souček je ten typ, že úplně by nedbal na nějaký částky, že prostě, když ho to bude bavit a osloví ho to, takže o tom bude samozřejmě přemýšlet a myslím si, že o tom bude přemýšlet i takhle.
6: Já budu odhadovat, podle mě Tomáš Souček takovým tím typem hráče, který zkrátka neodejde z toho klubu ani po sestupu. Ty to, Honzo, asi budeš vidět líp než já, ale Jared Bowen už se měl vlastně vyjádřit v tom smyslu, že neodejde z West Hamu, ani když klub sestoupil, a myslím, že Tomáš Souček může být podobným příkladem, že se opravdu nesmazatelně zapíše mezi to,
4: klubové legendy.
5: To souhlasím, že Tomáš Souček je ten typ toho hráče. Na druhou stranu my nevíme reakci toho klubu, jakým směrem se bude chtít ubírat, jestli třeba bude chtít prostě to provětrat, řekne si, hele, tyhle hráči už jsou tady tak dlouho, že my jsme potřebovali někoho jiného.
4: Jde o dva nejdéle sloužící hráče ve Zdemu aktuálně a taky velký rozdíl možná taky v tom, že za Jiroda Bouvna asi dají kluby Premier League víc peněz než za Tomáše Součka, to zcela asi na rovinu, a ve Zdem bude potřebovat podle odhadu třeba The Athletic vydělat na přestupech po sestupu zhruba 150 milionů liber, což je dost velká částka a spíš naplní.
5: Rozpočet, vole.
4: Spíš třeba za 50 milionů liber prodají Bouvna než za 15 třeba Tomáše Součka. No. Každopádně to uvidíme, registrujeme také samozřejmě spekulace o zájmu o hráče Sigmy. Ostatně Jindřich Trpišovský na tiskovce mluvil tak, že z Olomouce by Slávia někoho ráda získala, ale i Sigma má svůj sen a Jindřich Trpišovský mluvil takhle: když dopadne aspoň jeden, budu rád. Mluvíme o trojici Barát, Sejk, Šturm. U Václava Sejka by šlo o velkou pikošku, když si pamatujeme ještě, jak slavil do rosteneckých derby góly do sítě Slávie za Spartu s nápisem Antislávia. No tak samozřejmě bylo by to možná určitý kolorit posledních let, že prostě nějaká ta klubová příslušnost
5: to občas nehraje roli. Co mi na to řekl pan Tvrdík.
4: Dobře.
6: Nebude extrémně zajímavé to sledovat. Vlastně Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že tým čeká asi největší obměna za tu dobu, co on je u týmu, což je 8 let. Šturm by se mi hodil do Slávy, je to nadstandardní hráč, to ukázal. Čísla výborná v Olomouci, technicky hodně zdatný. Podle mě by to znamenal odchod Kušeje, který nemá za sebou dobrou sezonu, to si pojďme říct. A jinak Ajaosi zajímavý typ a Pavel Kačor se mi hodně líbí. Sledoval jsem ho hodně bedlivě v tom středečním finále domácího poháru a byl výborný. Něčím mi připomíná Lukáše Provoda.
5: Souhlasím. Otázkou je, kolik prostoru prostě v té Slávě dostanou, a kdyby ne, tak zase bude lepší, když prostě budou hrát někde a budou se jako zlepšovat a tak jako obrušovat.
4: Jsme zvědaví, Slávy čeká zase Liga mistrů, kde bude reprezentovat český fotbal možná sama. Třeba se přidá i další do party. Každopádně gratulujeme do jednou k prvnímu místu a můžeme zamířit dál, a to sice na chvilku ještě do skupiny o titul.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: Teoretickou šanci na Ligu mistrů, protože bude hrát předkolo Ligy mistrů, má Sparta, která porazila doma Hradec Králové 2-1, už jistě čtvrtí otroci vedli po brance Ludvíčka. Krásná přihrávka Čiháka, pak ale krásně srovnal Mercado a podobně podařeně se trefil Rahmane. Někde jsem zaregistroval, že možná zaspal brankář Vízek, no, který nastoupil místo Zadražila. To byla perfektní rána,
5: vejc. Vůbec, to já jsem na to pak koukal v televizi a to vůbec, jako to se, já, pak se komentátoři podle mě opravovali v televizi, protože to vůbec nešlo chytit, to prolítlo mezi hráčem a bylo to rána, jak zděla, fantasticky zahraná, a to, já bych tam postavil ty lidi někdy, když říkají, jako, že někdo udělal chybu, aby si to zažili, jak by to měli daleko k tomu míči, to si myslím, že ještě předved jako pokus o solidní zákrok. Jako.
4: Říká se i u jiných disciplín, kdy máš třeba před sebou publikum a než by si stihnul zareagovat, to by si lidově ani neprdnul. No, každopádně, když se teď dostaneme zas už trošku asi nad rámec toho zápasu, ve kterém teda ale pak možná nejvíc rezonovalo to střídání Kána Kairinena a jeho možné loučení s Ochozy, tak...
5: Zase jsem slyšel nějaký rozhovor, kde jako říkal, že nás to posílí do další sezóny a budeme lepší, tak já nevím. No.
4: A co myslíš teď, do střídání?
5: On odešel. On odešel vlastně ze hřiště a po zápase dělal další rozhovor, a tam říkal tohleto, že jakože pozbírali zkušenosti, že samozřejmě byly těžký momenty pro něj osobně, že to byla těžká sezóna, že vlastně byl pořád zdravý a hrál hodně času, že samozřejmě to má rád, ale že opravdu odehrál hodně času a že doufá, že nás to posílí do příští sezóny. Mluvil jako nás, jako to, ten tým a Spartu, tak já úplně nevím, na čem jsme teď.
6: Každopádně, kdyby odešel Kaan Kairinen, ty Spartu sleduješ samozřejmě taky hodně pečlivě, to by byla obrovská ztráta.
5: No, je to ta centrála, no. Samozřejmě asi by ho nějak nahradili a jednou to stejně přijde, jo. Takže bylo by to zajímavý, pro mě nečekaný, musím říct, byť zase jsem to tam zaslech a vnímám to, že určitě prostě není to Čech, určitě má nějakou myšlenku dostat se ještě někam jako do zajímavějšího klubu z jeho pohledu. Uvidíme, no. Je to klíčový hráč pro Priska 100% a pro Spartu taky. Budoucnost tak jako nejistá.
4: Ale Brian Priske se nejprve vyjádřil tak, že teda hráčem Sparty je, že jiné informace nemá třeba o případných námluvách, ale zná ho dlouho a vlastně přál by mu i vyšší úroveň, než je ta česká liga, takže i Priske o tom určitě přemýšlí. Na druhou stranu po zápase mluvil tak pro média, že i ten boj o titul ovlivnilo z jeho pohledu, jak se nějakým způsobem formovala ta sestava Sparty, ve které on počítá vlastně možná více než 40% třeba nových hráčů, které musel zařadit. A samozřejmě mluvil o některých těch klíčových momentech sezóny, ať už vlastně ta zaváhání v závěru podzimu, anebo těžké období kolem Alkmaru, vlastně prohra v derby, která asi byla úplně klíčová v Edenu v tom jarním kole. Velká přestavba podle tebe Sparty, nebo?
5: No, zase Tomáš Rosický třeba říkal, že vlastně samozřejmě nejsou spokojení, nemají žádnou trofej. Na druhou stranu jsou spokojení s tím, jak to mužstvo vypadá, jak se prezentuje na hřišti. S tím se dá souhlasit, ale vlastně opravdu ta Slávie tou silou je přetlačila. Vím, že ten rozdíl není tak vysoký těch bodů, ale Slávie má titul a Sparta ho zase nemá. Myslím si, že je potřeba, aby Sparta získala ještě takový to svoje bejvalý DNA, že to bude ta železná Sparta, že teďka to, co ty si zmínil, ty momenty, ten konec toho roku, tam ty ztráty byly jasný a byl tam určitý zase pokles v průběhu té jarní části a pak už to prostě nedohnali. Já souhlasím s tím, že chtějí hrát fotbal, mají nějakou tu svoji šablonu, podle toho to hrajou. Samozřejmě, když ta sestava je trošku jiná, tak ten fotbal vypadá jinak, ale Sparta vlastně letos je zaslouženě druhá. No, je lepší než Plzeň a není lepší než Slávie v tuhle chvíli.
6: Podle mě taky zásadní věc, ty poslední přestupy jim úplně nevyšly, podle mě se netrefovaly úplně do těch posil. Mercado budíš výjimkou, ten je výborný, ano. Líbí se mi hodně, ale ať už vememe Grimalda, Soneho, Irvinga, měli třeba určité záblesky, ale nebyla to ta bomba, kterou já jsem čekal třeba od Zoneho, který vlastně hrál v Premier League, takže potřebují předvést jako lepší věci na přestupovém
5: poli. Trošku jenom zase pro mě si myslím, že tam ta rotace těch hráčů byla tak velká. Že vlastně oni to zmínou, že jako samozřejmě fluktuace hráčů 40%, ale tak ty hráči musí hrát v nějaký té sestavě, aby si na sebe zvykli. To, že hraješ jeden zápas a půl a pak zase nehraješ, myslím si, že těm klukům pro ty hráče je to velmi těžký.
4: Ale jenom aby tě někdo nebral za slova, tak u Soneho je to spekulativní, jako moc velkou posilou měl být. On v Premier League nehrál vůbec za Burnley minulý rok.
6: Jasně, je to hráč,
4: papírkoval ve druhé lize, ale je z týmu z Premier League, který padá mimochodem.
6: Zase, co jde tedy Spartě ke cti, možná jedno z největších pozitiv sezóny je vytažení Huga Sochůrka, tímto můžeme provázat. Zase velmi dobrý výkon včera. Pavle, čekal jsi, že bude v té širší nominace na mistrovství světa?
4: To je uší ze širší vlastně.
6: Uší ze širší, pardon. Já byl...
5: Čeština je nádherná.
6: Já byl šokovaný.
5: Takže uší ze širší.
4: Taká prostřední nominace teď.
5: Je to předposlední.
6: A já věřím, že se ale dostane i do té finální.
4: Věříš tomu, jo? Opravdu.
6: Věřím tomu.
5: Bylo by to zajímavé, pro mě by to bylo překvapení. Já si myslím, že jako vzít ho tam můžou.
6: Já bych ho vzal. Ale...
5: Já vím, že ty jo, no, ale...
4: Ty nejsi repretrenér, ty
5: jsi náš kolega tady, ty už ne. Ne, já bych mu to taky přál samozřejmě, já to přeju všem, aby se tam dostali. Na druhou stranu, nemám ty mezinárodní zkušenosti ještě. Jo? Já si myslím, že je nazbírá co nevidět, ale hodí to tam na mistrovství světa, samozřejmě možná by to pro něj, on by to možná ustal, protože vypadá sebevědomě, umí kopat, to je bez debat, ale je naše liga, pak jsou poháry a pak je nároďák ještě, myslím si, že musí ujít nějakou cestu, teď to přeskočil prvním mílovým krokem.
6: Jasně.
5: A aby ho to zase úplně nepřibrzdilo. Může se stát, že tam bude, já bych mu to přál, ale možná si myslím, že si ještě počká.
6: Budou tři hráči minus, no.
4: A z těch tří úplně novičků, zelenáčů, překvapení.
6: Já podle mě Sojka pojede. Podle mě nepojede Kabongo.
4: Jasně, z těch tří jsem si říkal, že Sojka má největší šanci.
6: Těch útočníků tam je dost, asi s tebou souhlasím. No a pak je otázka, samozřejmě, jak to bude skládat. Jsou tam hráči jako Vyšinský, Ladra, kteří toho zase moc neodehráli tolik v reprezentaci.
4: Hložek neodehrál nic,
6: ale když už chtějí ho vidět, jak bude vypadat.
5: Jo, já si myslím, že bude hrát roli i ty zápasy.
6: Určitě. Jo, a protože... to Miroslav Koubek říkal, že každý z těch nováčků bude hrát minimálně poločas proti Kosovu. a pak vlastně se uvidí.
4: To už bude v neděli 31. května i na Radiožurnálu Sport pochopitelně ten zápas uslyšíte. Tam potom se tedy rozhodne o těch třech nebo čtyřech jménech.
6: Třech.
4: O třech teda.
6: Minus tři bude.
4: Ano, dobře. Tak další volající do desítky Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
9: Dobrý den, Marian Rolník. Já bych jenom chtěl říct, když jedno Hugo Sochůrek na to má 17 let, ježišmarja, Jamal má taky nějak jako hrozně malý věk. Prostě když ta kvalita tam je, tak proč ho nevzít. Ale to není kvůli čemu vám, já jsem měl původně úplně jiný dotaz. Mě zajímá, jak fotbalisti čtou, co čtou, jestli čtou knihy. Slyšel jsem, že Hořava někde čte, co čte třeba Pavel Horvát, jestli je to jenom menu v restauraci, nebo jestli má nějakou oblíbenou knihu.
5: To je zbytečný útok.
9: Pardon.
4: Jo. Nevím, jestli jste slyšel Teplickou desítku živě, tak pan posluchač už se odpojil. Děkujem za ten dotaz, jenom já jsem tam vlastně...
6: Pavel ho odpojil na dálku.
4: Pavel ho odpojil. Ne, to se nebojte, Pavel není takovýhle útočný člověk. Vy ano, ale nezlobíme se na vás. Jenomže Václav Ježek četl básně, Jaroslav Seifert to inspiroval vlastně dávný trenér před 50 lety.
6: Taky... Autobuse, to je neuvěřitelné.
4: No, a Antonín Panenka to ani nevěděl, že o něm napsal básně o Antonínu Panenkovi. No. Tak Pavle, tak jaké básně čteš?
5: Já básně...
4: Tady na záchodě takhle, máme vyvěšené básně.
5: Vím. Takhle, musím říct, že třeba jsem přečet Kytici kdysi. Hmm. Jo, je to samozřejmě dávno.
4: Kdo ji napsal? To nevím, Karel Jerovi, Eben ji napsal, ano, Eben. To víme všichni.
6: Marek Eben.
5: Eben, no, abyste to věděli všichni. Ne, myslím si, že já jsem čet spoustu knížek, když jsem byl fakt jako mladý, když jsem byl třeba nemocnej, tak jsem fakt stihnul přečíst jako knížku za den, obzvlášť fakt jako detektivní žánry, protože mě to baví, láká, teď už samozřejmě toho času fakt tolik nemám a musím říct, že už jsem dlouho nepřečet žádnou knížku. Nakous jsem dvě takový, ale vlastně mě to jako nechytlo, takže jsem se na to vybodnul. Myslím si, že většina fotbalistů nečte. Teď prostě ta doba je taková, že spoustu těch kluků poslouchá muziku a samozřejmě i ty podcasty. Nemyslím si, že k tomu ta doba teďka k těm knihám je. No. Jestli někoho k tomu vedli odmala, tak možná si nějakou knížku sebou vozí a přečte, ale moc jich nebude.
6: A byl Tomáš Hořava největším čtenářem v tvém okolí během kariéry?
5: No, je to možný. Byl takovej klidnější, střídmější. Myslím si, že hodně chodil podporovat, dělal charitu a musím říct, že jsem vlastně potkal lidi, s kterýma on se potkával, když byl v Plzni a bylo to zajímavé setkání, takže samozřejmě ty kluci některý jsou tímhletím výjimečný, jiný, ale většina těch fotbalistů prostě v tuhle chvíli si myslím, že knížky nečte.
6: Abych si to představil, tak jste třeba nastoupil do autobusu, vy jste na pětce hráli karty nebo něco a Tomáš si
5: někde... Já jsem seděl vepředu, mě bylo blbě, takže...
6: Tomáš si někde četl.
5: Ale jo, tak četli i kluci, jako měli tablety a četli z tabletu, samozřejmě ty jsou už ty
6: audioknížky, jasně.
5: Ale četli i jako z tabletu, ale Hořka si vozil knihu sebou, no, to je pravda.
4: Děkujeme moc za tenhle dotaz, možná podobné dotazy uvítáme také třeba v tom období, kdy se nebudou hrát soutěžní duely a budeme třeba moci probírat i tahle v úzovkách lifestyleová témata, nicméně teď, když se vrátíme k fotbalové lize.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
4: Spartu z Hradce máme tedy za sebou, jiný výsledek 2-1, Jablonec porazil Liberec 2-1 a my tady máme samozřejmě zmínku o tom, co se stalo předtím v poháru, protože to si myslím, že je obrovskou kaňkou tedy na té sezóně Jablonce, která dlouho vypadala tak nadějně.
6: No, tak k tomu zápasu jenom možná stručně hrozně smolný příběh Martina Ríska, slovenského stopera, který hrál první zápas za Liberec v české lize. V sobotu měl 21. narozeniny. Opravdu hodně silný příběh, protože on loni na tom nebyl vůbec dobře. Lékaři u něj v jednu chvíli odhalili masivní krvácení do břicha, skutečně mu jako zachránili život. Dal se dokupy, teď tedy dostal šanci. No a v 15. minutě to byla tak jako kuriózní situace, Liberec obrovská šance,
4: Letenaj
6: nedal. Nákop za obranu, Chramosta vybíhal z vlastní poloviny, šel sám na branku a Rýzek o něj brnkl. Takže červená karta, Jablonec pak tlačil, dal gól, Filip Zorvan se prosadil v 38. minutě. Vyžádali jsme se ho na tiskovou konferenci. Ještě předtím, než přišel, tak jsem se podíval na ten gól z opakovačky. A teď koukám na tu oslavu, strká si balon, palec do toho, tak jsem mu projel Instagram, říkám, nevidím žádnou zmínku, tak jsem se ho zeptal. A on to to nikomu neříkal, ale jsou tedy v očekávání s partnerkou, takže gratulujeme. No ale Filip Zorvan tradičně skvělý na tiskovce a já k tomu možná potom něco dodám. Bylo znát, že je opravdu pořád hodně přešlý z té prohry v tom finále poháru.
10: Musím říct, jako, že jsem ještě nikdy asi nezažil pocit, jako, když nehraju a jakoby nevadí mi to. I teďka jsem takový prostě emočně úplně jakoby mrtvej, že já jsem vlastně přijel po tom poháru domů a do tří jsem koukal do stropu, nemohl jsem usnout. Ve čtvrtek jsem došel si jenom dvakrát vlastně dolů pro jídlo a nějak jsem neopustil postel a v pátek do toho tréninku to stejný. Tohle byla taková kaňka, taková darda, kterou jsem ještě nedokázal úplně zpracovat.
6: Já k tomu ještě něco dodám, co je potřeba říct, ono se hrálo v Hradci Králové a on tam odtud pochází, Filip Zorvan, že by se tam narodil, ale vstoupil tam do velkého fotbalu, má tam rodinu, on mluvil o tom, že když jeli na ten zápas, tak projížděli kolem toho terminálu autobusového, kde on prostě s tou taškou vždycky čekal na autobus. Nechal potom finále rodinu doma v Hradci Králové, že už byl připravený slavit se spoluhráči, takže to neslo opravdu hrozně těžce.
4: Pak říkali doma, co tady děláš. No. Každopádně slyšeli jste ty emoce Filipa Zorvana, velké zklamání. Včera si to možná trošku vynahradil. Věříme, že když se mu povedlo skorovat na hřišti i mimo něj, takže přivítá brzy zdravého potomka ve své rodině.
6: Říkal,
4: jo, to říkal v televizi, já jsem to slyšel právě.
6: On to říkal na tiskovce.
5: No, hezký příběh. Tak tohle to prostě k fotbalu patří. Nemůžou všichni vyhrát, to je první věc. Další věc k červené kartě. Vzhledem k tomu, co jsi zmínil, krvácení do břicha a to, tak tady ta červená karta v této souvislosti je absolutní prkotina. Myslím si, že to mladý hráč, který on do té doby nehrál špatně a hasil to za jednoho.
6: Už tam byl sám.
5: No, ale on měl svýho hráče a na chramostu se tam vyprt, já nevím, jestli to byl středák, nebo
6: Stránský, Diakité.
5: Myslím si, že Diakité. Diakité od něj odběh, nechal ho tam, protože viděli tu šanci, jo, a najednou to hasil a on za chramosta to samozřejmě udělal velmi chytře. Tohle pro ty kluky je nezapomenutelná škola a já si myslím, že tuhle chybu už nikdy neudělá, že prostě by zpomalil, nechal by ho běžet. Já osobně třeba na ty kluky, pokud je to v téhle části toho zápasu, jako opravdu křičím, vím, že to nikdo včera nemohl jako dělat, protože je tam nějakých 1000 lidí a ten dosah toho trenéra je daleko, tak já prostě řvu nech ho, protože máš 70 minut k tomu, i když dá gól, tak dá gól, ale v 10 jako je to těžký a trápí se. Zase bylo vedro jako blázen, Jablonec černým, jestli se nepletu, velký výdej. Myslím si, že ty kluci popadali po tom zápase v obě mužstva, bez ohledu na to, jestli jich bylo 10 nebo 11, těžký zápas.
6: Mimochodem Jan Chramosta, 4. ligový zápas, už ti Pavle šlape na paty, ty máš kolik přesně?
5: Já si myslím, že mám 422 nebo tak nějak.
6: To je ještě jedna sezóna.
4: Dobře, pánové, máme toho ještě spoustu co probrat, takže gratulujeme tedy Jablonci k vítězství, konečné 5. místo. Otázkou je, jak to bude s evropskou účastí. Liberec 6. o tom se bavíme zase třeba příště. 426, takže Jan Chramosta ještě
6: má co dělat.
4: Necelou sezonu, aby Pavla překonal.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: My jsme tady mluvili o těch knihách, chystám se přečíst knížku od Johna Steinbecka Na východ od ráje. Včera hrála Karvina na západ od svého ráje, kde tedy hraje běžně domácí zápasy. Potom vítězství v Molkapu 3-1 nad Jabloncem, tedy karvinští vycestovali na Hanou k odvetě zápasu o 7. místo. Prohráli 0-4 před kulisou 6539 diváků. Vstup byl na Andru stadion zdarma, takže aspoň se podařilo takhle sympaticky naplnit ochozy. Vlastně mojí jedinou otázkou je, jak vidí Pavel Horvát osud na trenérské židli v Sigmě, protože Pavel Hapal na tiskovce říkal, vyhodnocujeme si věci, bavíme se s některými trenéry, ale je tam i varianta, že budu pokračovat já. Tak nakolik diplomatické vyjádření to bylo toho, budu to trénovat já?
5: Mě trošku překvapuje, že už to nevědí.
4: No prý ještě spekuluji o Marku Jarolímovi snad.
6: A nebo už to vědí.
5: Já si myslím, že to je trošku jako začouzení prostoru, aby nám to neřekli naplno. Já si myslím, že už by to měli vědět. Měli na to dostatek času, ať už na komunikaci s trenérama, ať už na to, jestli to bude Pavel Hapal. Myslím si, v nejbližších dnech se to dozvíme a bylo by pro mě jako velký překvapení a tak trošku jako vlastně špatný překvapení, kdyby až teďka to řešili a nevěděli doteď, kdo bude trénovat.
6: Já tedy tak nějak cítím, že Pavel Hapal by rád asi pokračoval na té trenérské židli, ale dává mi to smysl jen ve chvíli, že když se náhodou sám odvolá z pozice sportovního ředitele, tak na tom postu sportovního ředitele zůstane, protože co si budeme povídat, z mého pohledu teda je stabilnější pozice sportovního ředitele než trenéra.
5: To stoprocentně, ale ten adrenalin ti nenahradí jasně nic na té lavičce, takže samozřejmě takhle, pro bezpečnost by bylo lepší, kdyby zůstal i sportovní ředitel, ale samozřejmě na těch dvou židlích je to, jak se říká, to přísloví, tak to je velmi pravdivý a je to těžký a myslím, že by to toho člověka později nebo dřív semele já jsem fakt zvědavý, jak to dopadne, protože mi přijde divný, že teďka ještě to nevím.
4: No tak v prostoru třeba toho anglického fotbalu, ale ta role manažera vlastně obsahuje různé ty funkce a musí se to nějak pak snoubit, ale spíš, když je nastavená ta politika klubu, tak to asi takhle jde. Muselo by se to pochopitelně nějakým způsobem stanovit. Uvidíme, jak to bude v Olomouci, nicméně my míříme ještě níž.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: Abychom to uzavřeli, konečně 11. místo v lize obsadili Teplice, které vyhráli Mladé Boleslavy před 912 diváky 2-0. Opět se prosadil Idris Hopi, který minule na tiskovce říkal: minus Idris Hopi, dávám hodně gólů, tak evidentně druhý start, druhý gól. Kozák pak na 2-0. Pak gratulujeme Zlínu k vítězství nad Slováckem v derby 1-0. Kolář po perfektním centru Machalíka. Já osobně doufám, že Tomáš Poznar si ještě prodlouží svou kariéru, že zůstane ve Zlíně. Uvidíme, zda budeme ze Ševci. 2017 diváků sledovalo tohle derby, ale daleko víc zajímalo lidi to, jak se popasuje Dukla na s Baníkem Ostrava. Ostatně tenhle zápas sledovalo téměř 8 tisíc diváků.
5: Řekl to správně, nejenom fanoušky, ale i normální lidi zajímalo, jak tenhle zápas dopadne, protože musím říct, že tohle rezonovalo mezi lidma, kteří se o fotbal třeba ani nezajímají, ale věděli, že Baník může sestoupit a Dukla, prostě tradiční pražský klub, to zajímalo spíš ty starší zase, ale fakt jako i normální lidi tenhle zápas zajímal, byť je to překvapilo.
4: No, možná nejvíc těšilo v ozovkách to, že teda se hraje takhle velký zápas, byť o záchranu Jana Fialu a Jiřího Němce, nedávné jubilanty, legendy také československého českého fotbalu, 70. 60. kteří se dočkali předtím gratulace, ale pak možná úplně se jim to nelíbilo, co se tam dělo.
6: No, každopádně dokonce i u nás doma to bylo obrovské téma, tenhle zápas, zatímco běžně, když zapnu televizi, tak se ozve můj dvouletý syn se slovy pisy, pisy, což znamená, abych zapnul YouTube a pustil nějakou písničku, ale v tuhle chvíli skutečně věděl, že se na to fakt soustředím, takže si nedovolil říct vůbec nic a koukal se mnou.
5: To je správný.
4: Já myslel, že učí anglicky a že chtěl čurat akorát. Tak každopádně, Pavle, no tak co k tomu říct? Tři vlastní góly a Dukla padá.
5: První gól nešťastný, druhý gól tečovaná standardka, třetí gól už to bylo vlastně
4: Nic neřešící,
5: ale i tak je to nepříjemný. Je to nepříjemný pro všechny. Vlastně jsme tady mohli sedět a bavit se o tom, jak se stoupil Baník. Bavíme se o tom, jak se stoupila Dukla.
4: Ale objektivně výkon Baníku mě přišel, že byl blíž tomu, že zvítězí a že vlastně zaslouženě zvítězili.
5: Měli tam dobrý akce. Myslím si, že malinko na Duklu dolehlo to, že jsou doma, že tam fakt jako je ten kotel Baníků, který navštívil Milan Baroš, Venca Svěrkoši, Nemanja Kuzmanovič. Prostě vidět, že ty kluci tam k tomu mají vztah a byli tam na té Dukle. Dukla si myslím, že i bez těch dalších Kozma a Mila prostě Dukle, ať chceme nebo nechceme, v tomhle zápase chyběli a dolehlo to na ně, Baník byl lepší, měli tam i dobrý akce před tím prvním gólem a myslím si, že prostě je to zasloužený, Dukla asi byla nejslabší a proto přímo sestupuje. No.
6: Souhlas, Baník byl lepší, vyhrál zaslouženě, o tom není pochyb, bylo vidět, co z hráči dělá hlava a to sebevědomí. Třeba to bylo krásně vidět na Vlasiovi Siňavském,
5: který byl výborný,
6: ten byl úplně nezastavitelný. Jo. Měl balon v klidové pozici, rozkýval nohy a v podstatě ukázal to, co mu je vlastní.
5: Kdykoliv chtěl, tak obešel zase toho hráče, byl výborný. To byl jeden z důležitých faktorů, byť jako úplně se neprosadil gólově von, tak jako dělal si to, takhle jsme ho znali v Bohemce, když byl v té top formě. Chvilku mu to trvalo, naštěstí pro Baník se provedl. Ještě samozřejmě nemají vyhráno, ale pokud bude hrát Baník v téhle formě, tak pravděpodobně asi se zachrání.
6: No, dribbling výborný, vlastně po tom jednom centru Siňavského padl ten jeden vlastní gol, tuším Penksy.
5: Ten třetí, no.
6: Takže Baník zaslouženě, ale nemůžu se zbavit dojmu, že z mého pohledu Dukla měla kopat penaltu po tom zákroku.
4: Bavíme se o 49. minutě, kdy se tam Dominik Hašek, na opravdu narozený v roce 98 po Nanaganském triumfu, tak píchnul si tam míč vlastně doleva, respektive levačkou, ale do té mu kopnul Michal Friedrich a Hašek spadnul a sudí Rouček vlastně ani po zhlédnutí videa, byl u videa nebo ne, prostě ani komunikaci s VARem, tak no, penaltu nepísknul. Jaký to byl tedy souboj z tvého pohledu, penaltový?
5: No, je to těžký, já jsem vlastně měl taky jenom tyhle záběry, který to tam z jednoho záběru to vypadalo, že ne, ale z dalších dvou si troufnu říct, že jo. Vůbec jim to nezávidím, těm rozhodčím. Trošku se divím, že tam nešel, že ho nepozvali na to video, protože si myslím, že to fakt byl hraniční zákrok. Zajímalo by mě, jak by se Karel Rouček rozhod, ale prostě bohužel pro Duklu tyhle ty výroky šly proti ní. No.
4: Já teda musím říct, že z poslední zkušenosti, a už je to teda možná dlouhodobější, si říkám, tyhle situace prostě můžou být opravdu na obě strany. Jako už jsem viděl, že to byla penalta, že to nebyla jako taková vlastně zvláštní šedá zóna, která i po implementaci video asistentů
6: zůstává. Můžeme si říct, nebo takhle, jeden tábor bude říkat...
5: Jasně, já budu říkat byla, ty budeš říkat, že nebyla, máme oba pravdu.
6: Sebastian nebyla. No. Že do toho zkrátka video nepůjde, protože to pro ně není 100% penalta, v tom případě nechali rozhodnutí ze hřiště. Podle mě to penalta byla, zase pořád se bavíme o intenzitě, jestli slabá nebo ne. Často se bavíme o tom, že když hráč běží v plné rychlosti, což nebyl tenhle případ, stačí malá intenzita, je to faul.
5: Mě hodně baví, teď jsem si uvědomil úplně ten moment, kdy dal West Ham gol Arsenalu, jestli se nepletu, a bylo to odvolaný, že byl faul na golmana.
4: Na brankáře.
5: A mě fakt jako mě baví to spojení toho varu s těma rozhodčíma. Myslím si, že by to bylo jako skvělý pro všechny fanoušky.
6: Ať to souhlasím.
5: Ať třeba to dopadne jako v neprospěch jednoho nebo druhého, ale tuhle tu komunikaci slyšet by bylo prostě fantastický, ať už při tom zápase nebo samozřejmě po něm. No.
6: Souhlasím.
4: Že by to oznamoval rozhodčí pro celý stadion.
6: V podstatě ano, no. A věděli by to, takže by si museli dávat třeba pozor na ústa.
5: A věděli by pak, komu třeba propíchnou gumy, jestli to byl rozhodčí na varu, kdo rozhod, že to...
6: No, to je další věc, no. To je vlastně další věc, to mě nenapadlo.
4: No, ne, každopádně pro tu Duklu se to nějakým způsobem sesypalo i po tom minulém kole v Teplicích tedy, kde byla nějakým způsobem tedy ta porážka způsobena i verdikty, které šly proti Dukle, byť nakonec komise rozhodčích tedy rozhodla, že to bylo všechno správně. Tak se to nějakým způsobem Dukle nesešlo. Můžeme si pustit Pavla Šustra možná v jedné z takových nejsmířlivějších nahrávek, pokud to tedy tak opravdu bude, pokud jsem slyšel dobře, jak mluvil po zápase s Baníkem.
11: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe, protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
4: To má pravdu, třeba West Ham United teď taky spadnul, i když myslím, že Dukla zase historicky je hodně známý kluby v zahraničí, ale myslíš, že mají mít pocit křivdy Dukláci? Nebo to prostě nerozhodují dva zápasy?
5: To jsou dva pohledy zase. Zase řeknu třeba to, co jsem říkal s tím nastavením, taky už jsem tady kdysi zmiňoval, když jsem byl hráč ještě, tak si jako byl naštvaný, že rozhodčí nastavil jenom 2 minuty a nebo 3 minuty a začal jsem na něj řvát a on mi řekl, když si na to měl 90 minut, jako a teď se tady hádáš kvůli minutě, tak máš na to celou sezónu, můžeš si ty body nahrát, Dukla i Baník to nechali dojít do tohohle momentu, samozřejmě v Teplicích můžeme se bavit o tom, že to byly sporní verdikty, ale prostě už to bylo pozdě, už to honíš na poslední chvíli. Teplice taky úplně ne fantastická sezona, ale měli to nahráno, Zlín taky veliký jako výkonnostní rozdíly, měli prostě nahrány ty body, Slovácko si to uhrálo a tady ty dva manšafty k tomu spadly, můžou cítit křivdu, ale prostě to tak celý. No.
4: Jenom vlastně doklady toho, jak jak to tam dlouhodobě třeba nefungovalo z hlediska domácí zápasu. 8krát v sezóně bez střelené branky na Julisce, na jaře dokonce 6krát. Už jsme zmiňovali to, že je velká fluktuace kádru i po tom, co minulý rok na poslední chvíli v penaltách, jako Březníček, pamatujete na to, ano, proti Vyškovu zařídili si tedy nebo zajistili záchranu, ale stejně se v úzovkách nepoučili a zůstali na těch posledních příčkách tabulky, byť chvilku to tedy vypadalo, že poskočili před Baník, tak nakonec Dukla míří po dvou letech zpět do druhé nejvyšší soutěže. Pavel Šustr vypadá, že chce dál vést.
5: To je další věc, proč takhle může trenér mluvit, protože asi on ví, jak je to nastavený. Já si myslím, že tam bylo, že má smlouvu ještě na 3 roky, nebo na dva minimálně. A myslím si, že on prostě cítí, kdo tam bude, kdo tam nebude, s kým chce pracovat dál, s kým pracovat nechce, a pokud mu dají mandát, aby to mužstvo vedl, tak bude mít delší čas, aby to mužstvo připravil podle sebe, teďka pracoval s tím, co tam bylo. To je vždycky velký rozdíl, že když přijdeš v sezóně, tak ty hráče už tam jako nedostaneš, ale když si to mužstvo připravuješ, bude mít možnost teďka připravit si to na druhou ligu, stoupit a pak v lize se nějak prezentovat, času si myslím, že by měl dostat dostatek, měl by dostat víc času, ale pozor, druhá liga není jednoduchá, není to jako, že si takhle louskneš a jako my postupujeme, uvidíme, jestli to projedou třeba jako Brno.
6: No určitě ten kádr se bude měnit, je tam hodně cizinců, řada z nich asi nebude chtít hrát druhou ligu, naopak jsou tam cizinci zajímaví, kteří třeba zaujali i některé kluby v nejvyšší soutěži, teď mě napadá třeba Gilbert a 100% Marcel Čermák nemůže hrát druhou ligu, po něm někdo skočí, si myslím, Tutově.
4: No, otázka je, zda třeba to nebylo poslední prvoligové vystoupení pro Tomáše Pekharta, Marka Hanouska. Je to, tohle mě vlastně trošku občas na fotbale.
6: Že to bude trošku jiné.
4: Přijde smutné, že vlastně tihle hráči, na které jsme zvyklí, prostě najednou zmizí a je to tak nějaký bez fanfár, ale tak to je. Každopádně Baník 26. tedy v úterý doma ve Vítkovicích přivítá Táborsko. Úvodní zápas baráže. Odveta pak nad Jordánem, nad Rybníkem v Táboře. No. Tam už se asi chystají na početný výjezd baníkovců.
5: Zase se chystají na baráž. No. Já si myslím, že jednak ocení Táborsko, protože si myslím, že jsou po třetí v baráži za sebou. Je to možný?
4: Možná s Budějcemi prohráli a loni si to nepamatuju, podle mě.
6: Loni byli taky
5: loni
6: v baráži.
5: Loni byli taky, podle mě. Tam právě byly ty tribuny. No to je jedno. Já si myslím, že samozřejmě papírově je to jasný, i Baník teďka se zlepšil. Uvidíme, je to playoff, může rozhodnout.
4: Loni byl Vyškov a Chrudim.
5: Tak pardon.
6: Jo, máš pravdu.
4: Nevadí.
5: Pardon, moje chyba.
4: Nevadí, moje chyba je, že jsem se na to nespomněl dřív, Pavle, pokračuju.
5: Je to vlastně vaše chyba. Ano. Děkuju. Ne, já chci říct, že Baník samozřejmě papírově vypadá vejš, mělo by to tak dopadnout, ale může rozhodnout zase nějaká chyba. Tady jsme se bavili, červená karta v 15. minutě a ten zápas vypadá úplně jinak. Můžeš si vytvořit dobrou pozici do odvety a myslím, že i ten druhý dvojzápas bude velmi zajímavý.
4: Víte, co mě akorát mrzí? Že proti sobě Baník dnes nevyzve proti sobě Artis, protože by došlo na trenérské měření. Víte, co mě akorát mrzí? Že proti sobě Baník dnes nevyzve proti sobě Artis, protože by došlo na trenérské měření Dvorník, Nádvorník. No, to by se hezky rýmovalo.

0: Tým pouze Chrudi minulý rok dokázala zvítězit z těch druholigových týmů v tom měření proti prvoligistovi v jednom zápase. Pak je tam Artis proti Slovácku. Slovácko padlo teď v tom posledním duelu, jak jsme říkali, ve Zlíně.
1: Já Artis jsem koukal na sestavy a tak jsem jako si říkal, ale i v té druhé lize úplně to nešetřili. Myslel jsem si, že prostě vzhledem k tomu počasí, vzhledem k tomu, co je čeká, takže ty hráči budou mít třeba i volno. Nebylo to tak, takže jsem zvědavý to počasí. Musím říct, že my jsme hráli v sobotu o 3, bylo to pekelný, jako musím říct, že fakt bylo vedro a já vlastně by mělo být i zítra takhle, takže jsem zvědavý, jak ty kluci se s tím vypořádají, protože samozřejmě kondice je jedna věc, to teplo k tomu a i ten tlak toho zápasu je prostě jiný, než zase jako projít si jen tak jako normální tuctový zápas. Samozřejmě ty manšafty z druhé ligy nemají úplně co ztratit, takže ta hlava si možná malinko odpočine, ale ne u všech. U některých hráčů prostě ten tlak tam může být a může ti to nějaký síly taky vzít. No.
2: Bude to zajímavé, ale i v tom druhém dvojutkání je pro mě jasným favoritem Slovácko. Artist taky hodně ztrácel teď na jaře v té druholigové sezóně. Asi čekali, že si to sedne rychleji, ale jak už zmínil Pavel, je to o dvou zápasech, takže ta motivace bude obrovská.
0: No, třeba takový Jiří Borek, který přišel v zimě ze Slovácka do Artisu Brno, tak no, bude mít asi velkou motivaci. Ale každopádně zajímavostí je taky to, že se hrají ty zápasy vlastně v jiných časech, aby asi to taky mělo víc diváků, to znamená v úterý začíná série Baník Táborsko, ve středu Artis Slovácko, pak dohrávka sobota Táborsko Baník a v neděli od 13 hodin, i v sobotu se hraje od 13 Slovácko proti Artisu, protože reprezentace hraje myslím o 16, ne? 31. Hrají brzo taky, myslím, reprezentanti.
2: Hrají brzo, myslím, no, že to je o 16, protože oni se potom zápase hned přesouvají do Spojených, no, států.
1: My hrajeme od 5 v Kolíně v neděli.
0: V neděli, jo. Možná to bude méně sledovaný zápas než ty dva, o kterých jsme se bavili.
1: Je to pravděpodobný.
0: No, ale tak třeba se někdo vypraví ještě do Kolína. Sparta Kolín to je?
1: Já nevím, jak se jmenuje.
0: To už jsou ti sestupující, ne? Nebo
1: ještě ne.
0: Nejsou.
1: To ještě
0: nejsou.
1: Právě mají s náma, ještě žijou. Tak uvidíme.
0: Takže vy je pošlete do druhé ligy. No, asi všechno.
2: Do druhé ligy je nepošle.
0: Ne, do čtvrté ligy.
2: To by bylo opravdu zajímavý. Zajímavý vzestup.
1: Majstrštyk.
0: Dobře, tak asi nejlepší signál toho, že už máme tady konec. Poslední minutka běží, desítka Pavla Horváta. Poslední ligová z tohoto roku s Lukášem Michalíkem. Lukáši, děkuji moc a držíme palce na mundialu, ať to tam dobře všechno procestuješ.
2: Není, no, záž, díky, já věřím, že se spojíme spolu i na dálku během mistrovství světa.
0: Dobře, Lukáš Michalík, to je známý borec, který rád stává brzy. Pavel Horváth taky stává brzy.
1: Ano,
0: a bude tady
1: Lukáš
0: s námi
1: Michalík
0: brzy.
1: Ještě chodí pozdě spát taky, ale to je jiný to příběh. Je příběh. Hezkou cestu, šťastný návrat.
0: A těšíme se za týden vlastně na McDonald's Cupu, na velkém svátku fotbalu v Ostravě 1.2. Tam budeme s Pavlem Horváthem, tak přijďte se podívat. Těšíme se na vás.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Hey! Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
6: Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině června. Ukrajina po víkendovém útoku na Kyjev žádá partnery o pomoc v protivzdušné obraně. Čeští hokejisté nestačili po 14 letech na nory. Na mistrovství světa jim podlehli 1-4 a dnes bude slunečno s teplotami až do 32 stupňů. Je úterý 26. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
7: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
8: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a udržel tý financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
7: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
9: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
7: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol už letos pokračovat nebude. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování. Kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků.
10: Zkouška obsahovala kromě otázek z matematiky a češtiny taky dotazník na socioekonomický status rodiny nebo na psychické zdraví žáků.
11: To šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem.
10: Řekl ministr Plaga. Zásadní pochybení v komunikaci uznal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
12: To z naší strany neproběhlo dostatečně. A za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
10: Podle Zatloukala data umožňují sledovat vzdělávání žáků v jednotlivých regionech a podle toho pak cílit podporu školám. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní. Rozhodla o tom vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Aby žadatel s dočasnou ochranou příspěvek dostal, bude muset pracovat anebo být zapsaný na úřadu práce.
3: Dočasná ochrana by měla nově zaniknout už po 30 dnech, které člověk stráví mimo Česko. Teď je to 90. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO to má pomoct i proti zneužívání sociálních dávek.
13: Jenom od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití.
3: Podle konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty návrh dostatečně neřeší podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Díky němu uprchlíci v Česku můžou být přinejmenším 5 let. Dosáhne na něj ale jen malá část uprchlíků, říká ředitelka Andrea Krchová.
14: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc.
3: Návrh teď dostanou k posouzení poslanci. Jana Čermáková, Radiožurnál.
6: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. 2 lidé zahynuli. Kyjev žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní proti vzdušné obrany.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Americký prezident Donald Trump vyzval arabské země, aby podepsali abrahamovské dohody o normalizaci vztahů s Izraelem. Pro Saúdskou Arábii, Katar, Pákistán, Egypt, Jordánsko a také Turecko je to podle Trumpa povinností. K podpisu vybídl taky Irán.
16: Donald Trump to v pondělí oznámil na svém sociálním účtu a připojil varování. Kdo odmítne, prokáže tím špatné úmysly. Jako první mají podepsat Saudská Arábie a Katar, ostatní okamžitě poté. Republikánský senátor Lindsey Graham pohrozil zemím, které odmítnou, závažnými důsledky pro budoucí vztahy. A Donald Trump přidal ještě jednu pobídku. Kdo ví, napsal, zda by se k dohodám nepřipojila i samotná Islámská republika Irán, historický nepřítel Izraele. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Íránský prezident nařídil obnovit v zemi mezinárodní přístup k internetu. Informovala o tom tamní státní média s odvoláním na íránské ministerstvo komunikací. Jak a kdy se země znovu připojí ke globální síti, ale zatím není jasné. Podle světové observatoře NetBlocks trvá výpadek pro většinu Iránců už 87 dní. Jen několik občanů má přístup k drahým a pokročilým sítím VPN, které omezení obcházejí. Papež Lev XIV. Varoval před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Obává se hlavně toho, jakou roli může hrát AI ve válečných konfliktech. Moderním technologiím věnoval papežský list určený katolíkům po celém světě.
17: Lev XIV. Se zúčastnil představení encykliky netradičně osobně a vedle něj stanul zástupce technologické společnosti Anthropic Christopher Olach. Přestože chce Vatikán vést dialog s technologickými firmami, obává se toho, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností a vyzývá tak vlády k větší regulaci umělé inteligence, která má být podle něj nástrojem člověka, ne něčím, co ho bude vést. Největší nebezpečí podle něj představují autonomní zbraňové systémy, v kterých o životech dalších lidí může potenciálně rozhodovat právě AI. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
6: Českým vědcům začal sloužit atomový sondový tomograf, přístroj, který mapuje složení pevných látek atom po atomu ve 3 rozměrech. Je první svého druhu ve střední a východní Evropě.
18: Musíme znát, jak ten materiál na té atomární úrovni vypadá, aby jsme se dokázali vysvětlit, proč je odolný, proč selhává.
19: Podle Pavly Stoklasové z Ústavu termomechaniky Akademie věd nový přístroj pomůže při zkoumání nových materiálů pro nejrůznější využití.
18: Slitiny s tvarovou pamětí, materiály pro implantáty, pro vývoj baterií a tak dále.
19: Podobných laboratoří je podle vědců po celém světě jen několik desítek. Tu českou pořídil konsorcium 3 akademických ústavů a 2 univerzit. Chtějí ale otevřít i pro zájemce z dalších vědeckých oborů i z okolních zemí. Martin Serp, Radiožurnál.
0: Sport.
6: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rolík uznal kvalitu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
20: Jednoznačně lepší rusacky a hlavně na mantinelích solových soubojích, jak nás přetlačili, kdy nás se říci vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
6: Poslední zápas ve skupině čeká český tým od 20:20 proti Kanadě a přímý přenos nabídne Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Američané zvítězili nad Maďary 7-3, Němci nad Brity 6-3 a Slovenci v přímém souboji o záchranu přehráli Italy 5-1. A tenistka Karolína Muchová vyhrála v prvním kole Roland Garros nad Ruskou Zacharovovou 2-0. Jiří Lehečka prohrál se Španělem Karenem Bustou 0-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D5 u Rozvadova a komplikace na Rakovnicku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa u odbočky na Rozvadov a k odpočívce stojí auta po nehodě. Kilometr 144, průjezdný jen levý pruh před nehodou, zhruba na kilometru hustý provoz. Na dálnici D35 u Hradce Králové směr Olomouc stojí nákladní auto s defektem. Za sjezdem na Opatovice nad Labem na kilometru 132 blokuje pravý pruh. Projíždějící auta tady vybočují vlevo, u auta bliká šipka, kolem jsou kužely. Na silnici 227 z Rakovníka do Žatce za Kněževsí hlásíte komplikace na železničním přejezdu.
22: Železniční přejezd, který tady půl hodiny bliká, ale nic nejede. Zřejmě je to rozbitý a v objezd jedině po dálnici.
21: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
23: Pociťují běžní Ukrajinci, že válka s Ruskem se vyvíjí v jejich prospěch, jak tvrdí prezident Zelenský? Čím jsou na Ukrajině prospěšné humanitární organizace typu Člověk v tísni? Co pro napadenou zemi znamená trvalá mezinárodní podpora? Hostem 20 minut Radiožurnálu je Olena Budagovská ze společnosti Člověk v tísni, vedoucí oddělení advokacie a komunikace na Ukrajině. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Rozhovor natáčíme v 15 hodin. Ze soboty na neděli provedli Rusové útok hypersonickými střelami a stovkami dronů. Jaký je dnešek v Kyjevě?
24: Během stejného útoku byla zasažena i kancelář Člověka v tísni v Ukrajině v Kyjevě. V kanceláři naší ředitelce spadl strop a část kanceláře byla poškozena. Na štěstí naši kolegy nebyli v ofisi, protože to bylo na víkendu, ale takové situace... Připomínáme, že i humanitární pracovníci žijí v stejné realitě jako ostatní lidé na Ukrajině.
23: Rusové o víkendu útočili na historické centrum Kyjeva, zasáhli i muzeum nebo budovu ministerstva zahraničí na Michailovském náměstí. Má to pro Ukrajince nějaký symbolický význam?
24: Přesně tak. To byla velmi těžká noc pro всіх українців а люди, які живуть в Києві, тому то була вельми тяжка потока, а вельми сильне обстрілювання. Тому було багато ракет, дрону, а то була комбінована атака на цивіліста, а на будови, на музеї, а дал.
23: Який ефект мають такі утоки на моральку обивательства? Дає се то зобецніть? Подлегають люди депresi, nebo je to naopak zatvrdí?
24: A to je různě, protože trudní lidi mají svoje emocionální síly, nebo já nevím, jak to správně popsat, ale zároveň je vidět velká unava. Válka trvá už dlouho a mnoha lidí prostě přišlo od domov, práci nebo blízké. Тож, валка покращує.
23: Co jako zástupkyně České humanitární organizace Člověk v tísni děláte?
24: Jsem pracuji jako vedoucí oddělení advokace a komunikace v Člověku v tísni na Ukrajině. Pracuji už 7 let. Hlavně pracuji v Kyjeve, ale často jezdím do regionu a často taky jezdím v oblasti blízko frontu, kde naši kolegové pomáhali lidem. Jako Člověk v тісні máme více než 500 kolegů, které pracují v různých částech země. Náš tým komunikace advokace má 8 lidí. A co děláme? Člověk v тісні dnes pomáhá v mnoha regionech України. Помагаємо з управлінням дому по стрілуванні, а таки підтримуємо німоцниці, а школи. То є вельми долежити. A taky opravujeme vodovody a nadáváme psychologickou pomoc.
23: A kde všude působíte?
24: Působíme všude, působíme v regionu blízko linii frontu a taky v všech oblastech Ukrajiny, protože v různých oblastech mají různé potřeby. Lidi, například blízko linii fronto, potřebuje humanitární pomoci, podpory z elektřinou nebo stavit kryty. A taky všude potřebují psychologické dopomoha. Máme linii psychologické podpory, která pracuje 24/7.
23: Dá se říct, kdo potřebuje vaši pomoc nejvíc?
24: Myslím, že nejvíc potřebuje pomoci lidi, kteří žijí blízko linii frontu. Protože ситуація є вельми тяжка, коли обстрілювання. Люди все навчили жити з довгим стресом, але багато ком'юніт всі навзаєм годні допомагає, але потребує ще підпору. Потребує підпору з психологічної допомоги. Старші люди, наприклад, люди з здоровотнім постіженням, родини з дітьми, або люди, які мусили ніколи крати діти з дому, вони всюди мають потреби.
23: V blízkosti frontové linie je nebezpečí akutní. Proč tam někteří lidé přesto zůstávají a riskují životy?
24: Každý člověk má svůj důvod. Často to je pro mě například to je kombinace emocí, peněz a praktických problémů. Mnoho starších lidí, kteří žijí blízko linii frontu, nechce odejít z místa, kde prožili celý život. Недавно, коли евакуювали мої родичі Слов'янську кулю стрілюванням, так вони не хотіли одеїти, протоже має там своє праці, свою дум. Це вельми тяжке збалі цілий живот до єдного батого одеїти з міста. Я сама сам таки зажила виселення з Донецька. Було то ще в році 2014, коли почала валка на Україні.
23: Як тяжко є такий нуцений відхід з домова перед окупанти звладнути?
24: Много людей нема досить пенес на новий живот в іншому місті, а ніхто не хоче одеїти від свого дому, втратити родиці або праці, або вчителі. По кілька літах хвалки час люди вже внімає небезпечі, як вежну сучасть живота. Коли ж мовимо з людьми близько фронту, часто вони рікали, того є наш думов, проте то є довлежити, аби гуманітарні організації зуставали і в тих небезпечних областях, а підпорювали ті люди.
23: Кам люди з окупованих území відходять?
24: Я не вім, теď, protože to je velmi těžké odcházet z okupovaných teritorií, ale my evakuujeme lidi z teritorií blízko linii frontu. Máme partnerské organizace, které pomáhají lidi odejít do bezpečné oblasti v Ukrajině. Například já sama teď můj Donetsk je okupovaný, ale nemám možnost navštívit Donetsk.
23: Jak vypadají centra pro evakuované a kolik asi lidí se tam musí uchýlit?
24: Centry může být velmi různé, protože máme například blízko do měst, od kterých je evakuace, tak oni velmi velký, mají byty pro lidi, nebo může být jedné město, kde lidi prostě mají možnost odpočinout a ještě oformit dokumenty a potom už odejít do jiných měst, například do centru, kde oni může bydlit. Ale to je v bezpečných oblastech.
23: Olena Budekovská ze společnosti Člověk v tísni je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Je společnost na Ukrajině odolnější než na začátku invaze?
24: Myslím, že společnost je dnes silnější než na začátku invazi, protože lidi se naučili žít s стресом уж, а много комьюнит навзаєм годні помага. Але жаровень є відіть велика унава. Валка трива уж вельми довго, много людей просто прийшло дому, в праці, небо близькі. Тож мислим, що я сполечність є сильніший, але моц-моц унавна.
23: Člověk v tísni od začátku ruské invaze pomohl na Ukrajině více než 3,5 milionům lidí. Jak se humanitární situace za 4 roky války podle vás změnila?
24: Humanitární situace dneska je velmi těžká, protože útoky na objekty infrastruktury, kritickou infrastruktury trvá už dlouho. Dneska nemáme možnost opravit, ale podporujeme ставимо електронні панелі, аби мати альтернативну енергетику.
23: Як се наручна праця, стрес проявує на гуманітарних працівницях самотніх?
24: Як гуманітарні працівники са длоходові під великим психологічним тлаком. Тому що кожен день ми бачимо наслідки війни, часто працюємо в небезпечних областях, а ще комунікуємо з людьми, які потребують підтримки. Джарвін живе в сьогодні реаліті, як і останні люди на Україні. І мама родини, які тривають ночі в критах, наприклад. Так вас кушено припоминає, що гуманітарні працівники не є від війни відділені. Jedním z největších problémů je dlouhodobě vyčerpání humanitární pracovníky, protože na začátku války fungoval adrenalin, ale po více než 4 letech je těžké udržet stejnou psychologickou sílu pro mě.
23: A jak vy sama se snažíte se stresu zbavit a daří se to?
24: Наша організація «Чоловік в тісні» відсерішує психологічну підпору замість о превенційні вигоріння. То мені допомога вельми годні. І наші колеги могли відпочити, мовити своїх скушеностей з психологами. Мислим, що то є вельми годна підпора в такій ситуації. Персонально я ходим, много спортую, а я ще ходим на прохазки з ЦРУ. Де ж то є безпечне до лісу, або на природу. А я ще маю много годин роботи, а де ж видим, що результати вельми красні, підпоруємо людей, а то є вельми важливо про мене.
23: Takže pro vás je satisfakcí to, že vidíte, že ta práce má smysl, že pomáháte lidem.
24: Ano, a ještě pomáhá mě ten fakt, že lidi v České republice jsou velmi odkryti do Ukrajinců a pomáhá společnosti je taky velká, že cítím, že lidi nás pomní o nás a ještě chci pomáhat nám. Myslím, že je trošku unava už od 4 letech, po 4 letech války, ale podpora je velmi silná.
23: Když už o tom mluvíme, jak Člověk v tísni podporuje ukrajinské uprchlíky tady v Česku?
24: Ano, máme programy v Česku, pomáháme v sociální integraci Ukrajinci, kteří odjeli od Ukrajiny a žijí v Česku. A máme ještě linii psychologické podpory.
23: Jak můžeme přispět? Nejlépe přes sbírku SOS Ukrajina?
24: Jo, sbírka SOS Ukrajina můžete každý může přispět na sbírku SOS Ukrajiny.
23: Olena Budakovská ze společnosti Člověk v tísni je hostem 20 minut Radiožurnálu. Co tady Ukrajinci očekávají od spojenců v Evropě?
24: Myslím, že Ukrajinci očekávají od Evropy taky podpory. Myslím, že lidi hlavně očekávají, že Evropa nestratí zájem a solidaritu. Ukrajinci velmi оцінює гуманітарні, фінансові і політичну підтримку європейських землі. Але зараз вірить, що допомога буде потреба ще багато літ.
23: Що на Україні, наприклад, в Києві, сполегливо функує? Є то школи, лікарні, засобування?
24: Назирається на Україні, функує приквапні годні віці в Києві, а дальших містах функує доправа, функує обходи, школи, немоцниці, закладні служби. А можемо таки спортувати, ходити до каварні, або до ресторації, або до театру. Мислимо, що українська сполечність навчила рихлі приспособити. Школи, наприклад, в Києві або в інших містах, школи має крити, а часто комбінує офлайн, а онлайн вивку для безпечної ситуації. Наприклад, моя церква, де ж з ній сирена, так вона йде до криту.
23: Mluvili jsme o různých formách pomoci Člověka v tísni. Jakého druhu je právní pomoc, kterou na Ukrajině poskytujete?
24: Про нас відділення адвокації, то адвокація, аби гуманітарна допомога була доступна, а була для українців, або людей, які того потребує, але то є не права чоловіка, це трошки інше, право захисницьке.
23: Až válka skončí, myslíte, že se lidé budou chtít vracet na Ukrajinu, anebo bude hodně těch, kteří už zapustili kořeny třeba v Česku a budou se snažit tady zůstat?
24: To je velmi velký problém, protože máme chceme, že lidi vrátí do Ukrajiny, protože oni mají budovat novou země після války, але мислим, що много людей, а наприклад, моя церква, яка бидли в Польську, також знайшла працю, а уж працює як архітекторка там. Мислим, що вона не вратить, все не вратить після války.
23: Válka trvá už pátým rokem, záleží samozřejmě na tom, od kdy ji budeme počítat, ale podstatná otázka je, kdy věříte, že by mohla skončit? Je to na dohled? Mohlo by to být třeba ještě letos? Co si o tom myslíte?
24: Já myslím, že to nemůže skončit rychle, protože chceme míru, ale on musí být správný. Не хочемо, аби волка вратила за рік або два, ще одну. Протоже в році 2014, коли ж почала волка на Україні, мислила, що то буде кращий період, але бачимо, що то є довго, а ситуація є гірша, а гірша.
23: Що розумієте тим справедливим міром?
24: Справедливим міром так хочемо всіхну територію України, аби мали можливість. Хочемо мати можливість вратитися дому в Донецьк, але не маємо такого можливості. Так не хочемо мир, де ж будемо мати ілюзії.
23: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Olenou Budagovskou, vedoucí oddělení advokacie a komunikace na Ukrajině společnosti Člověk v tísni. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
24: Naschledanou, děkuji.
23: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Evropská komise není spokojená s odpovědí českých úřadů na dotazy kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Vyplývá to z aktuálního dopisu, který úřadům dorazil minulý týden. Píše o tom server iRozhlas. Komise požaduje třeba právní posouzení fondu RSVP Trust, do kterého Babiš vložil Agrofert. Žádá také informace o společnostech Synbiol a Hartenberg Holding, které premiér do fondu nevložil. Česká strana má na odpověď měsíc. České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice třeba pořizovaly přístroje, které nepotřebovaly, nebo pro ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. V letech 2020 až 2023 ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dostala z evropského programu REACT-EU skoro 19 miliard korun. Podle resortu pro místní rozvoj přístroje pořizovaly kvůli možným krizím. Do Saúdské Arábie už dorazilo více než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Včera tam oficiálně začaly náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by tam letos podle saúdských úřadů mělo přijet ještě víc věřících než loni. Nejmasovější náboženské rituály pod širým nebem na světě tento rok provází zvýšená bezpečnostní opatření. A Praha loni hospodařila s přebytkem přes 24 miliardy korun. To je o víc než miliardu vyšší částka než v roce 2024. Město mělo příjmy přes 148 miliard korun a část plánovaných investic nakonec se nevyčerpalo. Nejvíc peněz šlo do dopravy, hlavně na provoz MHD a pokračující stavbu metra D. Hlavní město zároveň investovalo do rekonstrukce průmyslového paláce, výkupů pozemků a budov. Sport. Basketbalisté Pardubic v semifinálové sérii Národní ligy s Brnem jako první uspěli před svými fanoušky a ujali se vedení 3-2 na zápasy. Východočeši úřadující vicemistry porazili ve své hale 90-75 a ve středu v Brně si můžou zajistit postup do finále. Na to už čeká obhájce titulu Nymburk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u sjezdu na Němčice nad Hanou a D5 u Rozvadova. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou srazilo osobní auto zvěř. Kilometr 245, policie z místa hlásí zavřenou krajnici a dejte pozor, taky pravý pruh. Na D5 z Plzně do Německa odklízí následky srážky osobního auta s nákladním. U odbočky na Rozvadov a k odpočívce na kilometru 144 je stále průjezdný jen levý pruh, teď plynule. Na D35 se u Hradce Králové směr Olomouc Vysoké Mýto se objíždí nadměrný náklad s defektem. Stojí za sjezdem na Opatovice nad Labem na kilometru 132, blokuje pravý jízdní pruh, místo je označené. A na Šumperskou trase Štíty Jedlí narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je poblíž Pily, opatrně v místě, na místě jsou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A já vám přeji ze studia příjemnou úterní noc. Od června nezaparkují řidiči u nádraží v Hostivici u Prahy. Začíná přestavba trati z Metropole do Kladna, a to včetně kompletní úpravy hostivické stanice. Podrobnosti uslyšíte v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za pár minut.
4: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Správa železnic začala opravovat trať z Prahy do Kladna. Součástí prací bude i stavba železnice na pražské letiště nebo přeměna nádraží v Hostěvici. Místní kvůli tomu nebudou moci od června nechávat auta na provizorním parkovišti vedle staniční budovy.
1: Štěrková plocha vedle nádražní budovy. Tak vypadá provizorní parkoviště v Hostivici, kam se vejde přes 60 aut. Od 1. června ho řidiči nebudou moc využívat.
2: Hodně lidí tady jezdí jakoby do práce autem.
1: Popisuje obyvatel Vladimír Mejvald, který se do Hostivice přistěhoval teprve nedávno.
2: Tady je to docela problém, teda určitě takhle odpoledne nebo dopoledne to jako člověk tady nezaparkuje.
1: Na místě parkoviště chce Správa železnic postavit technickou budovu. O zrušení se obyvatelé dozvěděli zhruba před měsícem. Kritizuje opoziční zastupitelka a bývalá starostka města Klára Čápová ze sdružení HOME.
3: Město mělo smlouvu s Českými drahami na pronájem té parkovací plochy, takže zvláštní, že by město vůbec nevědělo, že se něco bude dít.
1: Vedení města se hájí tím, že Správa železnic oznámila začátek stavby podle místostarosty Přemysla Šanovce z uskupení Středočeši 2012 pozdě.
4: Ty konkrétní detaily jsme se dozvěděli až začátkem května.
1: Radnice se Správou vyjednala, aby se termín posunul alespoň na začátek června a začala hledat možná řešení, pokračuje Šanovec.
4: Ta komunikace mohla být lepší, abychom se na to mohli lépe připravit a zesílit tu informační kampaň pro občany.
1: Stavba nové technické budovy je součástí modernizace železnice mezi Prahou a Kladnem s propojením na letiště Václava Havla. Chybějící stání pro auta by měl v budoucnu nahradit parkovací dům, přibližuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
5: Vznikne v severní části stanice a nabídne parkování pro 480 automobilů.
1: Modernizace železnice mezi Kladnem a Prahou potrvá zhruba 6 let. Trať na letiště by ale měla být v provozu za 3 roky. Z Hostivice Josef Beneda, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

Tak to byla v nočním radiožurnálu vzpomínka na Davida Stypku. V Krkonoších, kam se už za chvilku vypravíme, přibyla další kamera, která střeží vjezd aut do chráněných území Národního parku. Podle jeho zprávy se díky kamerovému sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy po horských cestách. Více tedy už po písničce.

0: 50 minut po půlnoci posloucháte Noční radiožurnál a po Evanescence se vypravíme do Krkonoš. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém, který kontroluje vjezdy do chráněných území. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších.
1: Je to dopravní kamera, která snímá voz
0: lesní boudou ve východních Krkonoších.
1: Je to dopravní kamera, která snímá vozidla a když projede vozidlo, zaznamená registrace.

0: Dolním dvorem, Černým dolem, Pecí pod Sněžkou. Bylo to hojně využíváno a protože tady vlastně hraničí klidové území, je tady lokalita, kde se vyskytuje tetřívek obecný a je třeba právě ten autoprovoz v těchto místech sklidnit.
1: Vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný. Zatímco tady technici zařízení instalují, tak v dálce vidíme auto, které se zřejmě pokouší projet touto cestou.
0: Národní park není o toho, aby si tam lidé vytvářeli zkratky a jezdili ideální pro ně trasou, ale tam, kde má být klid, tam, kde má být doma příroda, tam je potřeba dodržovat určitá pravidla.
1: Kamer po celých Krkonoších přibývá a jak je vidět, tak se to osvědčuje.
0: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem a ukazuje se nám na statistikách, že počet průjezdů klesá.
1: Kolik pokud už správa Krkonošského národního parku udělila?
0: Do dnešního dne jsme v správních řízeních měli 130 případů a uložili jsme souborně pokuty za 1 100 000 korun.
1: Vedení parku hodlá v instalaci dalších kamer pokračovat. Z Krkonoš, Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volmanově vile? A co dnes fotografku přitahuje víc než dramatické události na druhém konci světa? Alžběta Jungrová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Stát loni vyplatil lidem na příspěvku na bydlení rekordní částku přes 23,5 miliardy korun. Izraelský premiér oznámil silnější údery na jihu Libanonu proti Hizbaláhu. Lehečka na tenisovém Roland Garros skončil už v prvním kole. Muchová postupuje a dnes bude slunečno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Přes 23,5 miliardy korun vyplatil loni stát lidem na příspěvku na bydlení. To je asi o 3 miliardy víc než v roce předchozím a nejvíc v historii. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Pravidla čerpání příspěvku na bydlení stát upravil po začátku energetické krize v roce 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Okruh lidí, kteří na něj měli nárok, se tak rozšířil. Podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Huleho se tak někteří vyhnuli dluhům i exekucím.
3: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
1: Nejvíc loni čerpali lidé příspěvek na bydlení mezi regiony v Moravskoslezském kraji, v Praze a v kraji Ústeckém. Co se týká měst, tak v Praze. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu chce podle agentury zesílit údery na jihu Libanonu proti hnutí Hizbaláh. I přes dojednané příměří Izrael na šiitské hnutí stále útočí. K návratu k intenzivní válce včera vyzval i krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Podle agentury Reuters není jasné, jestli se Izrael chystá zvýšit sílu útoků i na další oblasti vedle jihu Libanonu. Jde například o jižní předměstí Bejrútu. Odtud podle bezpečnostních zdrojů začalo po Netanyahuově hlášení odcházet větší množství lidí. Pražské vánoční trhy budou na náměstí Republiky a Ovocném trhu pravidelně. Doteď si tam místo provozovatelé pronajímali vždy jen na jednu sezónu. Radní hlavního města vybrali nového provozovatele, se kterým podepsali smlouvu na 5 let. Za pronájem veřejného prostoru dostane magistrát 3,5 milionu korun ročně, říká radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátů.
4: Na tom ovocném trhu se chce provozovatel zaměřit více na tu lokální komunitu a nějakou neziskovou činnost, podporu neziskových organizací, třeba lokálních, a ty trhy budou více tradiční, kdežto na tom náměstí Republiky to bude více modernější a více zaměřené na ten větší průtok lidí, které v té lokalitě je.
1: Sport. Čeští hokejisté po druhé na světovém šampionátu ve Švýcarsku prohráli. Norsku podlehli 1-4. Jedinou českou branku dal Jaroslav Chmelař. Dnes od 20:20 čeká Rulíkův výběr Kanada v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenistka Karolína Muchová si na úvod Roland Garros připsala vítězství 7-5 a 6-2 nad ruskou Zacharovovou. Jiří Lehečka skončil na pařížské Antuce v nejkratším možném čase. V prvním kole podlehl Karenovi Bustovi ze Španělska po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Při hodnocení svého výkonu tak byla Lehečka kritický.
5: Tak popsal bych ho negativně, dneska se mi nedařilo vůbec nic, opravdu už od rána jsem se vůbec necítil ve svý kůži a tak to vypadalo i na kurtě, takže co nejrychleji z toho hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezóny, protože doopravdy ten zápas neměl vlastně nic z toho, co jsem se i snažil nějak v tréninkách si zkoušet. Ano, vím, že Antuka není můj povrch úplně, ale neměl bys to stávat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 na Prostějovsku a dálnici D5 u Rozvadova. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou stojí osobní auto po srážce se zvěří. Kilometr 245 na krajnici. Policie hlásila zavřený i pravý pruh. Kolona se v místě netvoří. Plynule se objíždí i následky nehody na dálnici D5 z Plzně do Německa. U odbočky na Rozvadov a k odpočívce na kilometru 144 je stále průjezdný jen levý pruh. Na Šumpersku čekejte omezení a lidi na vozovce na trase Štíty Jedlí. Poblíž Pily narazilo auto do stromu a k nehodě přijeli záchranáři. A v Praze je na městském okruhu uzavírka. Údržba technologie zavřela Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Poslední pietou skončil v Brně sjezd sudeckých Němců. Zástupci obou států mluví o historickém okamžiku. Poděkovali nejenom sami sobě, ale i lidem, kteří proti akci protestovali. Za chvíli v reportáži vše shrneme.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček. Yes.
7: Let's do this, Gex.

0: Sudetoněmecký sjezd v Brně skončil. Stovky lidí na závěr uctili památku oběti německé okupace v Kounicových kolejích, kde bylo nacistické popraviště. Němci přijeli na pozvání pořadatelů festivalu Meeting Brno a zástupci obou národů tento historicky první sjezd na území Česka označili za novou kapitolu dějin obou států.
1: To dojetí přiznávám, to ve mně vlastně nějak převládá.
2: Na spoluzakladateli festivalu Meeting Brno Davidu Mackovi je vidět, že mu ještě před chvílí tekly po tváři slzy.
1: Pro mě je to ty uplynulé dny zatím tak jako na rovině, že se nejsem jistý, jestli je to všechno, jestli to opravdu stalo.
2: Němci Čechům opakovaně poděkovali za vstřícnost a za přijetí. Mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt se na rozloučení objal s primátorkou Markétou Vaňkovou z ODS.
3: Ukázalo se, že pokud lidé přemýšlí a chtějí hledět do budoucna, tak jsou schopni se vyrovnat i s těmi hrůzami, co se děli v minulosti.
2: Pár desítek lidí s transparenty a českými vlajkami přišlo protestovat. Samotný akt narušili výkřiky jenom jednou a krátce. Muže si hned odvedl antikonfliktní tým policie. Menší či větší protesty doprovázely celý sjezd. Opakovaně se na nich objevili i Češi ve vězeňských mundurech. Třeba Štěpán Vostatek přijel kvůli tomu na víkend ze Šumavy.
4: Pro mě je strašně nepochopitelný, že politická garnitura, ta opoziční, že tohle to maximálně prosazuje.
2: Ulrike Hampelová z bavorského Würzburgu, jejíž rodina byla vyhnaná z Varnsdorfu a Teplic, sedí na lavičce a protestujícím na pietním místě se diví.
5: My jsme se sem přišli připomenout české oběti. To jako protestují proti nim?
2: I přesto považuje přijetí v Česku za skvělé.
5: Nikdy v životě jsem s tolika Čechy nemluvila. Ohromně se o nás zajímali.
2: Za víceméně klidné protesty poděkoval za pořadatele i David Macek.
1: Děkuji také těm oponentům, že vyjádřili jasně svůj názor, ale že ty akce mohly proběhnout důstojně.
2: Sudetoněmecký sjezd skončil, festival Meeting Brno trvá do konce května. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh a já v davu tu zůstanu sám.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Ještě před pár lety se kolem těchto budov stavily policejní zátarasy a novináři se k ním téměř nedostali. Dnes do nich proudí davy lidí. Nová maďarská vláda totiž otevřela veřejnosti bývalá mocenská centra Viktora Orbána. My se tam podíváme už za chvíli.

0: Červené koberce, obrazy ze státních sbíreb, mapa Velkého Uherska na ručně malovaném globu, luxusní salonky nebo křeslo připomínající spíš trůn než kancelářský nábytek. Maďaři poprvé nahlížejí do budov, které byly za vlády Viktora Orbána přísně střeženým centrem politické moci. O prohlídky je obrovský zájem.
1: Karmelita byla léta místem, kam obyčejný Maďar nevkročil.
2: A tak tady stojí od rána fronty lidí dychtící po té prohlídce.
3: Na online registraci jsem čekala od 7 ráno, i tak přede mnou nakonec bylo 1200 lidí.
4: Říkáme Lucy, která přišla na prohlídku společně s kamarádkou Norou, prý hlavně ze zvědavosti.
1: Prohlídka trochu připomíná ty, které známe třeba ze zámků nebo z hradů. Čím víc se blížíme k pracovně bývalého premiéra, tím přibývají i umělecká díla.
5: Asi jsem čekal trochu víc. Udělali si to hezké, ty koberce, obrazy, ale upřímně řečeno, nejsem tak pobouřený, jak jsem myslel, že budu.
4: Svěřuje se mi pan Jánoš, když přicházíme z Karmelity do budovy naproti, sídla Antala Rogána, muže, kterého maďarská média označovala za skutečného architekta Orbánovy moci.
1: Uvnitř jsou tropické rostliny, které se pnou od podlahy až ke stropu, designové interiéry.
6: Bylo to krásné. Ty obrazy, ta zahrada, moderní architektura vedle té staré. Opravdu fascinující.
4: Chválí po prohlídce Nora, ale dodává, že to pro ní byl nakonec docela hořkosladký zážitek. A podobně to vidí i její kamarádka Lucy.
3: Není to asi ten nejlepší způsob, jak reprezentovat Maďarsko a nakládat s penězi.
4: Prohlídky bývalých vládních sídel chce nový kabinet Pétera Maďára pořádat každý víkend, dokud o ně bude zájem. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se
3: teď konkrétně vůbec? Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Je 2:30. Zprávy a Monika Chmilová.
6: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Zákon by podle něj mohl být účinný od 1. ledna příštího roku. Schvalování na vládě bude předcházet jednání s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Resort se také vypořádá se všemi připomínkami k návrhu. Ten počítá s převedením financování obou médií z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Moskva Kyjevu pohrozila dalšími vzdušnými útoky a vyzvala zahraniční diplomaty, aby ukrajinskou metropoli opustili. Ruské ministerstvo zahraničí ohlásilo údery na velitelská stanoviště, vojensko-průmyslové podniky a místa rozhodování v Kyjevě. Mají to reakci na ukrajinský útok na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Podle ukrajinské rozvědky se v budově nacházelo ruské dronové centrum. Útok nepřežili 20 lidí. Lednové zadržení člověka podezřelého ze špionáže pro Čínu má podle šéfa BIS Michala Koudelky symbolický význam. Řekl to na bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj se k takovému řešení odhodlá jen málo zemí. Čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu. Obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Od svého zadržení je ve vazbě. Policie ho navrhla obžalovat. A olomoučtí radní navýší poplatek za pobyt dětí v mateřských školách a družinách. Od příštího školního roku rodiče budou měsíčně platit za pobyt dítěte v mateřské škole 850 korun, o 100 korun více než dosud. Poplatek za družinu se pak zvýší o 80 korun na 200 korun za měsíc.
1: Sport.
6: Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, ve které hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli němečtí mistři z roku 2009 Paderbornu 1-2 po prodloužení. Paderborn se vrací do Bundesligy po 6 letech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 na Prostějovsku a omezení na dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou trvá omezení po nehodě. Na kilometru 245 osobní auto srazilo zvěř, stojí na krajnici. Na D5 se z Plzně do Německa na kilometru 144 naopak už odklidili ty následky noční nehody. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem stála dodávka 10. kilometr na krajnici. Vypadá to, že odjíždí nebo odjela a zůstala tam už jen šipka. A na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín v noci opravují vozovku u mostu. Přes Labe na kilometru 41,5 mají zavřený pravý pruh. To omezení je v úseku dlouhém zhruba 300 metrů. Provoz nezdržuje. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme slunečno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Hlavně ženy by se měly dát pozor na nemoci štítné žlázy. Trápí je totiž až 8x častěji než muže. Nejčastější poruchou je její snížená funkce. Zjistit se dá z krevních testů u praktika. Upozorně na to týden štítné žlázy a více už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadu endokrinologů nemocnou štítnou žlázu a další statisíce o své nemoci nemusí vědět. Její snížená funkce totiž na sebe zpravidla nějak neupozorní. Lékaři to připomínají u příležitosti týdne štítné žlázy.
1: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Vypráví šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Onemocnění má v rodině.
1: Maminka měla ale neléčenou štítnou žlázu. Maminka měla jako silnější krk, byla vidět.
2: Teď přišla na pravidelnou roční kontrolu do endokrinologické ambulance za lékařem Richardem Stejskalem.
3: Tak zkusíme změřit krevní tlak. Jinak my tady dáváme vlastně tu léčbu jenom na zimu, takže jste přestala užívat kdy? Teďka někdy v březnu, koncem března.
2: Zajímá se lékař o to, dokdy pacientka brala léky.
3: V zimním období ty štítné žlázy nám musí produkovat trošku víc toho hormonu. Ona vytváří určitý pocit vnitřního tepla a abychom tady šetřili vlastně štítnou žlázu naší pacientky, tak dáváme malou dávku toho hormonu a na léto ji zase vysazujeme, protože je dobré ji nechat zase pracovat svým tempem a zároveň jednou za rok kontrolujeme hladiny hormonů, ukazatele metabolismu, jako je cholesterol a cukr a ultrazvuk. Tlak je v pořádku, tak se pojďte položit.
2: Vyzývá pacientku endokrinolog. Krátce na to už se ultrazvukem dívá na strukturu štítné žlázy.
3: Podíváme se, jestli se tam netvoří nějaké uzlíky takzvané. Často bývají třeba nezhoubné, neškodné, někdy ale mohou tlačit na krku. Tady je vidět, že genetický podklad tam v rodině asi bude nějaká dispozice, ale tím, že se to odhalilo poměrně brzy a sleduje se to, tak se to onemocnění vůbec nemusí rozvinout, takže tady se nám to daří. Máte to hezký, v pořádku, ultrazvuk je dobrý, takže zase na léto můžete být bez prášku, jednou za rok na kontrolu, zase s laboratorními testy.
2: Shrnuje výsledek vyšetření lékař. Pacienti se sníženou funkcí štítné žlázy by měli dbát na pestrou stravu a také na pohyb. Drží se toho i paní Irena.
1: Jednou týdně rybu, jednou týdně luštěniny, jednou týdně jenom zeleninovou stravu a každý den procházky 10 000 kroků.
2: Vedle malé dávky hormonů v zimním období endokrinolog Richard Stejskal před odchodem z ordinace ještě doporučuje užívat vápník a vitamin D kvůli prevenci osteoporózy.
3: Poslal jsem recepty na mobil. Díky.
2: U příležitosti týdne štítné žlázy upozorňují lékaři pacienty i na to, že se hormonů, pomocí kterých se snížená funkce léčí, nemusí obávat, říká předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
4: To jsou synteticky vyrobené hormony stejné, jako vyrábí ta štítná žláza, takže jsou to látky tělu vlastní. Ta účinná látka je stejná jako hormony, které produkuje štítná žláza.
2: Přesto endokrinologové v poslední době zaznamenávají u některých pacientů snahy o návrat k léčbě pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat. Ty se k léčbě používaly v minulosti.
4: U nás to naštěstí zatím není tak velký problém jako třeba ve Spojených státech. Ono nejde ani tak o ten hormon jako takový. Ty zvířecí hormony jsou v podstatě obdobné hormonům lidským, ale jde o to, že ty takzvané organopreparáty ze sušených štítných žláz zvířecích jednak můžou obsahovat nějaké cizorodé látky zvířecího původu. Úplně nejdůležitější je, že oni nepatří mezi léky, kde je vlastně množství té účinné látky přísně kontrolováno a patří mezi potravinové doplňky. Ta substituce nemusí být adekvátní a nemusí být zabezpečeno optimální vlastně udržování hladin hormonů.
2: Upozorňuje lékař. S nemocemi štítné žlázy se až 8x častěji potýkají ženy. Nejčastěji je trápí právě její snížená funkce. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Tak to byla nahrávka tak 30 let zpátky, polovina 90. Robert Miles a One and One. No a my v té době zůstáváme. Před 30 lety totiž vytvořil oštěpař Jan Železný světový rekord. Jeho pokus z mítingu v německé Jeně 98 metrů a 48 cm platí dodnes.
1: Jen to zahučelo po třetím pokusu Jana Železného na malém atletickém stadionu v německé Jeně. Několik stovek diváků si v tu chvíli nejspíš neuvědomovalo, že jsou svědky jedinečného hodu. Dlouhého 98 metrů a 48 cm.
2: Mně se nezdal jaký výjimečný, no.
1: Popisoval Železný bezprostřední pocity po hodu, který sledovala tehdy jeho 6letá dcera Katarína.
3: Pamatuju si, že vlastně nám rodiče řekli, že pojedeme vlastně na výlet, nebo aspoň jsme to tak zbráchu brali, těšili jsme se, že jedeme vlastně na výlet, byť to byly tátové závody. Naskládali nás do auta, no a potom už z toho jedeme vlastně na výlet, byť to byly tátové závody. Naskládali nás do auta, no a potom už z toho závodu jako takovýho se až tak moc teda nepamatuju.

0: tak jsem se cítil jako docela v dobrý formě, ale jako člověk nikdy neví, jo. Každopádně, jak jsem přijel se na závody, tak tady byly výborné podmínky, jak jsem říkal, tak na takovouhle šanci, prostě na tyhle podmínky čekám 3 roky, tak se je potřeba to využít, no.
1: Jan Železný se přitom do německé Jeny vydal celkem náhodou. Od premiérového zlata na olympijských hrách v Barceloně uplynuly téměř 4 roky a Železný byl tak na začátku další olympijské sezóny, která měla vyvrcholit hrami v Atlantě. Cítil mimořádnou silovou formu a tak se rozhodl, že se vydá na malý atletický meeting nedaleko českých hranic.
2: Cítil jsem se právě skvěle a tam byl problém, že nebyly takový velký závody a my jsme to s manažerem hledali a našli jsme v podstatě právě jenom tu Jenu, tak jsem řekl, že tam jedu a bylo to z toho důvodu, že jsem se cítil na tréninku tak dobře, že jsem věřil, že můžu hodit strašně daleko.
1: Říkal s odstupem času Železný.
2: Já jsem byl přesvědčený, že ho ještě překonám. Bohužel se mi to nepovedlo a bylo to vlivem zranění a tak dále, okolností. Ale nečekal jsem to takhle strašně dlouhou dobu, no.
1: Popisoval před 5 lety Jan Železný. Jeho světový rekord je platný dokonce už 30 let. Navíc je stále jediným oštěpařem na světě, který vyhrál 3 po sobě jdoucí olympijské hry. Zlato má z Barcelony, Atlanty a Sydney. Často se ale zapomíná, že před zvěstí těchto úspěchů bylo už stříbro na hrách v Soulu v roce 1988. Karel Schamberger, Radiožurnál. Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: VZP spustí nový preventivní program pro firmy. Někteří zaměstnanci budou mít nárok na příspěvek 500 korun. Benátky budou nejspíš dál vybírat poplatek za vstup. Ukazují to odhady výsledků voleb. České hokejisty čeká po porážce s Norskem na mistrovství světa poslední zápas ve skupině s Kanadou. A dnes bude slunečno, teploty 27 až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je aspoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května. Pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
3: My nechceme nikoho nutit, já říkám jako velice důrazně, že to je dobrovolná aktivita těch jednotlivých zaměstnanců.
1: Italské Benátky budou pravděpodobně pokračovat ve vybírání turistického poplatku za vstup do města. Tento systém prosazuje kandidát na starostu Simone Venturini, který je podle prvních odhadů agentury ANSA vítězem tamních komunálních voleb. Středopravicový kandidát chce pomocí poplatku skrotit nadměrný turismus. Výnos by využil pro benátské rezidenty. Se zrušením taxi naopak počítal středolevicový Andrea Martella. Ten podle odhadů dostal 37% hlasů. Naopak Venturinemu ANSA přisuzuje 51%. Benátky od dubna do července vybírají poplatek v přepočtu ve výši 120 až 240 korun. Vztahuje se ale jen na turisty, kteří se ve městě neuvědomují.